0: a teploty do 17 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Dnes začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin a zavřou se v 10 večer. Zítra můžou lidé přijít hlasovat od 8 ráno do 14 hodin. Senátory bude vybírat třetina volebních okrsků v Česku. Lidé, kterých se to týká, dostali do schránky kromě šedivých komunálních volebních lístků i ty žluté se jmény senátorů. Pokračuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
2: Senátní volby se uskuteční v celkem 27 obvodech, tedy v jedné třetině z celkových 1,80 senátních obvodů. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let.
0: České úřady odeslaly odpověď Evropské komisi ohledně možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO. Zpravodajskému serveru iRozhlas.cz to potvrdila mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová. V dopise je podle ní uvedeno, jak české úřady předcházejí riziku střetu zájmů při rozdělování unijních peněz. Zpráva v dopise ujišťuje, že pokud střet zájmů zjistí, nemůže dotaci poskytnout ani proplatit. Premiér opakovaně tvrdí, že svůj potenciální střet zájmů vyřešil, a když v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Evropská komise se ale zajímá i o další premiérů biznis, například o společnosti Symbiol. Celý článek najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Při ruském útoku na východoukrajinský Kramatorsk zemřelo nejméně 35 lidí, informovala o tom městská rada na platformě Telegram. Přibližně 30 z nich zahynulo při ruském úderu na dva linkové autobusy. Kyjev Moskvu obvinil z válečného zločinu. Rusko podle ukrajinské prokuratury útočilo klouzavými leteckými pumami. Kreml se k útoku nevyjádřil. Jižní Korea odvolá svého velvyslance na Ukrajině, oznámilo to jihokorejské ministerstvo zahraničí. Je to kvůli sporu kolem předání dvou severokorejských zajatců do Jižní Koreje, kteří na straně Ruska bojovali na Ukrajině. Soul žádal po Kyjevu omluvu za to, že porušil dohodu a o zajatcích veřejně informoval. Ukrajina tvrdí, že smlouva o utajení neexistovala.
3: Podle jihokorejské prezidentské kanceláře sice písemná omluva z Kyjeva do Soulu dorazila, ale Jižní Korea ji považuje za velmi formální a nedostatečnou. Současně ale jihokorejské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že Soul doufá, že všechny sporné otázky mezi oběma zeměmi budou vyřešeny smírně a konzultace s Ukrajinou proto budou pokračovat. Jižní Korea trvala na utajení informace o poskytnutí azylu oběma severokorejským vojákům z důvodu bezpečnosti jejich rodin v KLDR a také proto, že se dlouhodobě snaží zmírnit napětí mezi oběma korejskými státy a obnovit mírový dialog. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
0: Sparta v hokejové Tipsport Extralize proti Kometě Brno ztrácela dva góly, přesto dokázala v závěru při hře bez brankáře srovnat. V prodloužení pak mohl rozhodnout obránce Ronald Knot, ale netrefil odkrytou branku. Z vítězství 4-3 se nakonec radovala Kometa. Ve druhém čtvrtečním zápase Plzeň porazila České Budějovice 4-1. Judista Adam Kopecký do čtvrtfinále mistrovství světa v Baku nepostoupil. Ve třetím kole podlehl Francouzi Mitrovičovi. David Klamert ve stejné kategorii do 90 kg vypadl hned v úvodu šampionátu, když prohrál s Francouzem Ngayapem Ambuem. A pro Klamerta to byl poslední zápas kariéry a mrzelo ho, že ho prohrál předčasně po třech trestech.
4: Je to hrozný, jsem naštvaný, nemám moc slov. Soupeř prostě chtěl dělat jenom aktivitu, vůbec nechtěl hodit a mě tohle štve, já se chci prát. Dvakrát mi tam utekl Žininky a stejně vyhrál na aktivitu, já už tomu nerozumím. Jsem naštvaný, takhle jsem si to představoval.
5: Nehoda na D8 u sjezdu na Roudnici a překážka na dálnici D11 na trase Sadská Poděbrady. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem narazilo osobní auto do svodidel. Je to zhruba hodina. Za sjezdem na Roudnici nad Labem mezi kilometry 32 až 33 a úsek je volně průjezdný. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za zavřeným sjezdem na Sadskou stojí dodávka z příjezdu vývěsem. 33. kilometr je to v omezení, blokuje pravý pruh, kolona se tam netvoří. Na D1 z Brna do Ostravy i teď pomalej za sjezdem z exitu 236 na Ivanovice na Hané na mostě nad dálnicí stojí nákladní auto s defektem. A v Praze noční uzavírky, údržba zavřela Strahovský tunel směr Troja a část komplexu Blanka obou směrně mezi Strahovským tunelem a sjezdem na Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Přes den čekáme jasno až polojasno a teploty 11 až 15 stupňů. Tolik zprávy.
6: Profesor Tomáš Grimm je vedec, ktorý dokázal urobiť radikálny krok vo chvíli, keď mal úspešnú akademickú kariéru. Ako ornitológ sa dlhé roky venoval výskumu kukučiek a jeho práce patria k hojne medzinárodne citovaným. V roku 2018 však univerzitné prostredie opustil a vyrazil do sveta. Na cestách strávil viac ako 7 rokov, prešiel všetkých 7 kontinentov a všade fotil vtákov. Výsledkom je jeho kniha Ptačí svět očima fotografa. Prečo sa k vede zase vrátil a kam najradšej chodí fotiť vtákov? Aj na to sa profesora Tomáša Grima opýtam v hovoroch. Od mikrofónu zdraví Tatiana Čabáková.
1: Hovory.
6: Vítajte v hovoroch.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: Tomáš, vy jste v roku 2018 po rokoch na Univerzitě Palackého v Olomouci odišli z akademického prostředí. Dokázali jste v sebe vypnout to nastavení vědce, který neustále jako báda, zkoumá, alebo ten vědec byl vo vás ďalej a to bádání pokračovalo aj v tom medzičase?
7: Určitě zůstalo a spousta z těch věcí, co jsem se naučil v vědě, se mi potom hodila právě v té kariéře, jestli se to tak dá nazvat, v té kariéře vlastně fotografování a dokonce, jestli se to dá taky nazvat, v kariéře ptáčkaře nebo birdwatchera. Můžu říct, že dokud člověk neskusí opravdu tu vědu, i to fotografování, tak nemá absolutně sebemenší představu, co stojí za tím napsat třeba přijatelnou větu do odborného článku, nebo co znamená a obnáší vyrobit fotku, která má hlavu a patu a není to obyčejná atlasovka, kdy pták sedí na větvi a civí.
6: Pomáhá vám při tom, že poznáte ten vtáčí svět?
7: Konkrétně znalost těch zvířat je jako zásadní a to ti fotografové samozřejmě vědí, že je dobrý jako vědět, jak ten konkrétní druh se chová. Příklad, ať nechodím kolem horký kaše, teďka před pár týdny jsme byli na Madejře, ostrov v Atlantiku, kde je několik druhů morských ptáků, jsou to buřňáci a někteří z nich jsou opravdu jako ultra super špeky, jsou to vlastně jedna z nich jako jeden z nejzácnějších ptáků na světě, ale jak na potvor, on vypadá skoro stejně jako jiný druh, který je naopak velice běžný. Takže tam nevědět, že musím koukat na tyhle ty úplně konkrétní typy pér na spodní straně křídla a přesně na tenhle ten tvar zobáku a ne nakrapit jiný tvar zobáku, tak by znamenalo, že velice snadno mi ten největší špek uteče. Jo, čili občas je úplně zásadní vědět do nejmenších detailů, jak to zvíře vypadá, vědět, jak se ozývá. Když jste třeba někde v tropickém lese, tak se tam zároveň ozývá 50 druhů ptáků. A představte si, když to přenesu do Česka, že nebudete znát ptáky a všude se ozývají síkorky a pěnkavy, což jsou šunty, to jsou běžné druhy, které jsou prostě všude.
6: Šunty, no tak to teda.
7: To je odborný termín, to není nic zlého. Jsou takzvané špeky a šunty. To vlastně používám i v knížce. Špek je super vzácný druh,
6: ano.
7: A šunt je ten, který je běžný, ale z toho neplyne nic negativního. Já rovnou dodávám, že mým nejoblíbenějším druhem ptáka je vrabec, což je největší šunt na světě. Vrabec je nejpočetnější ptačí druh na země kouli, takže já proti šuntům nic nemám, naopak jsem vysazený pozitivně na tady tyhle ty šedáčky a běžné druhy.
6: Já bych se ještě ale vrátila k vaší vědecké kariéře, protože tam jste se velmi intenzivně věnovali kukučkám a vašou hlavnou témou badania byl hniezdný parazitismus kukučiek. Tu som zostala fascinovaná, pretože Stanfordský rebríček sleduje citačný vplyv vedcov z celého sveta. Teda nakoľko na ich práce nadväzujú a odvolávajú sa ďalší vedci. A vy sa v jeho celoživotnom hodnotení držíte medzi 2% najcitovanejších vedcov sveta. A to od prvého vydania až dodnes. Ako vy toto čítate sám pre seba? Je to nejaká satisfakcia vašej badateľskej práce? Alebo?
7: Je to docela paradoxní věc, protože ten žebříček, teď si nejsem jistý, je to 8 nebo 9 sezón to běží, tak myslím, že teď zrovna bude vycházet asi 10. Nebo nějak tak, já si číslám nepamatuju. Když mě můj vlastně bývalý student a současný teda velmi dobrý vědec, Jindřich, abych ho nejmenoval úplně konkrétně, třeba by se styděl, tak mě psal, hele, jsi na stanfordském seznamu nejcitovanější vědců světa, tak já jsem psal Jindro, to si zase překlepil ve zprávě, protože on pracuje na Ústavu organické chemie a biochemie, což je nejlepší ústav Akademie věd Česko a tam bych čekal a taky samozřejmě správně tam ti kolegové z tohohle ústavu jsou, protože to jsou opravdu jako světové špičky. A Jindřich mě pak napsal, ne, to není omyl, já jsem se nepřeklepil, podívej se na ten seznam, protože on je veřejný, takže každý si to může zkontrolovat. A já jsem se na to podíval a ke svému šoku jsem teda zjistil, že tam jsem, což bych nikdy absolutně nečekal, protože já jsem tak přemýšlel, proč to je, že? Proč jsem se takhle jako absurdně podcenil v podstatě. A pak mi došlo, že to bylo z velké části asi tím, že já jsem byl zvyklý přímo spolupracovat s kolegama, kteří jsou opravdu jako absolutní strop v tom hnízdním parazitismu na světě a to jsou lidi, kteří mají citovanost větší než půlka České republiky dohromady. A samozřejmě v tomhle srovnání, i když my jsme vyráběli prostě jeden odborný článek za měsíc, jo, což bylo šílený tempo, prostě 12, 13, 15 článků impactových za rok, přičemž v tom oboru je průměr tak jako maximálně jeden článek za rok nebo ještě míň, tak já pořád jsem se vedle nich cítil jako úplný loser, protože oni jsou jako opravdu to opálně, nejsou v tom horních 2%, oni jsou v horní setině promile nebo něčem takovém, že jo. Ale takhle to prostě dopadlo a co se dá dělat, je to veřejný, už to nezatajím.
6: Zaujíma vás, na které vaše výsledky dnes najviac nadvezuje další výzkum, čo je tak citované z toho, zaujímali jste se o to?
7: Tak já to samozřejmě jakoby vidím, protože když někde řešíme grant a podobně, nebo řešívali jsme granty a už se teď snažím tu vědu dělat úplně minimálně, tak samozřejmě po vás chtějí seznam publikací, kolikrát jste citováni, kolik máte autocitací, kolik citací spoluautory, to jsou jako desítky parametrů a vy samozřejmě si to musíte dohledat a zjistit si, jaký ty vaše parametry jsou, že jo? Protože to po vás prostě chtějí a na tom závisí, jestli ten grant dostanete, protože když se řeknou, tady je citovaný v učebnicích a takhle, tak to je prostě přesně to, co jim dá těm posuzovatelem těch grantových žádostí najevo, že tady je dobrý ty grantové peníze investovat, protože z toho něco přijde dalšího, nějaký výsledky.
6: Tomáš, nie je ale paradoxné, že jste v tomto zozname medzi 2% najcitovanejších. Sam hovoríte, že by ste v tejto chvíli mohli brať významné granty, pretože ta citácia je dôležitá, ale vy ste sa rozhodli, ako ste povedali, z vedy takmer úplne odísť. Napriek tomu v roku 2024 ste sa znovu vrátili do toho akademického sveta a teraz pôsobíte na nejakom čiastočnom záväzku na Ostravskej univerzite. Tak čo rozhodlo, že ste znova vplávali do akademického sveta?
7: Asi nějaká nerozvážnost, ale uvidím, jestli to bude fungovat, nebo zatím to funguje, poněvadž já jsem pochopil, že kdybych tu vědu dělal na 100%, tak jak jsem dělal dříve, respektive na 100% úvazek a přibližně na 200-300% normálního lidského výkonu, který vás jako nezničí, tak by mě to znova semlelo. Takže já jsem si nastavil jasnou hranici, mám úplně miniaturní symbolický úvazek, mám dohodnutý se šéfem, že ročně vyrobím 1-2 články, ne víc, přesto prostě nejde vlak. Zatím se mi to daří publikovat co nejméně, takže děkuji Aleši. A ještě musím dodat jednu věc, taková poznámka pod čarou. Vy jste řekla, že bych mohl brát ty granty a pokud tohle poslouchá nějaký kolega, tak se musel hrozně naježit, protože my ty granty samozřejmě jako nebereme, takže řeknete, nebo že bychom řekli, podívejte, já jsem jako super citovaný, já jsem citovaný v vládních oborových učebnicích a prostě já vím, jak to jako všecko je a teď mi dejte další peníze. Jo, i pro ty opravdu i mnohem zkušenější a lepší vědce, než jsem já, je extrémně těžké dneska získat peníze. Konkurence je obrovská a bez nadsázky brutální, kdy úspěšnost v těch grantových agenturách se měřívá prostě v procentech. Tam máte jeden grant z 20.
6: Ale byla by to významná pomoc?
7: Určitě by to byla, ale já jsem v situaci, kdy já mám tak obří, jak říkáme, backlog, čili jakoby nazbíraných dat v šuplíku, že já opravdu teď doufám, že to šéf neposlouchá, ale do konce života vlastně už žádný grant nepotřebuju, protože pokud budu ročně dělat 2 články, no i kdybych dělal třeba 5 článků, tak pořád budu mít dostatek dat, který by bylo dobré zpracovat, protože tam spousta zajímavých a opravdu jako fascinujících věcí. Samozřejmě tím, jak odjedete ven, tak se to všechno zpomalí, jak se vracíte zpátky, tak je to pomalejší a já se navíc snažím to tempo udržet tak nějak lidsky, což pak obnáší, že zase jako přeháním to s tím focením a práci na těch knížkách, takže ono to nakonec pomohlo jenom v určitým úlu.
6: A kej téme se tam venujete výzkumnej?
7: Tak zrovna dneska ráno, shodou okolností, po delší době přišel rukopis, na kterým jsme pracovali na jaře, a to je právě to antipredační chování ptáků, konkrétně krkavcovitých ptáků ve městech.
6: Co to znamená?
7: V podstatě je to, my tomu říkáme lidově, plašení. Asi jste si všimla, že městští ptáci fungují úplně jinak než ptáci mimo města, což je teda téma, hlavní téma další knížky, na který dělám. A když půjdete někde mimo město lesem a uvidíte kosa, no tak ten kos od vás bude třeba 100 metrů, vy půjdete směrem k němu a když budete od něho takový 60-70 metrů, tak ten kos začne volat vyplašeně a odletí pryč. Naopak, když půjdete tady někde přes Rigrovy sady, tak ten kos nejenže neodletí a nebude divoce volat, ale vy ho budete muset pomalu tou nohou z toho chodníku odsunout pryč, protože je naprosto splachovací. Čili ti městští ptáci ztratili plachost a jsou extrémně těžko vlastně vyplašitelní, což je jako triviální obecný pozorování, který ho si všimne každý laik, ale my na to jdeme konkrétní souvislou konzistentní metodikou a zkoumáme to jako na velkých gradientech, třeba několik tisíc kilometrů přes Evropu a srovnáváme městský populace mimo městský nebo gradienty uvnitř měst a zajímá nás úplně jako do detailu vlastně, jak to souvisí třeba s typem toho prostředí, když bych to řekl úplně lidově, jestli kost, který je na asfaltu a nemá kam utéct, bude mít jinou unikovou vzdálenost než kost, který bude v parku a má to 3 metry do keře.
6: Hovorí host hovorov, ornitolog, vedec a fotograf profesor Tomáš Grimm.
1: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Tomáš, já bych se teraz rada dostala k vašej knihe Ptačí svět očima fotografa, čo je pre mňa veľmi také zaujímavé, že pri každom vtákovi v tej knihe je krátky buď príbeh, ako ste tú fotografiu vyfotili, alebo je tam nejaký postreh ku krajine, k atmosfére, alebo k tomu samotnému vtákovi, nejaká jeho zoológia. A keď si čítam tie texty, pretože tie sú tam pre mňa naozaj dôležité, tak som myslela na to, či si počas tých ciest robíte nejaké pravidelné zápisky, aby ste ich potom mohli použiť, alebo či si to uchovávate v pamäti.
7: To jste mě dostala, protože mě teďka došlo, že já na cestách si občas ty poznámky dělám. A rovnou ta věta pokračuje a dělám chybu, že si je namluvím do e-mailu a ten pošlu sám sobě na svou vlastní adresu a pak na to zapomenu, takže já ty e-maily objevím třeba i po několika letech a říkám si, ježišmarja, to mohlo být úplně skvělý popisek té fotce, která už bohužel teda vyšla a tady tu pointu jsem úplně zapomněl. Takže děkuji za připomenutí a tady tenhle ten rest budu muset pořešit a projít si svoje e-maily, no.
6: Chce to nějaký možno jiný systém.
7: Chce to zjevně jiný systém, ale ono vlastně v tom extrémním stresu při tvorbě té knihy, kdy byl jako jasný deadline a já jsem pak ke konci už dělal 16 hodin denně a 3 měsíce v kuse v podstatě a byl jsem z toho teda opravdu na prášky, tak ono se to jakoby v tom tlaku vás napadnou věci, co by vás jako nikdy nenapadly, jo. Prostě se spojí témata, kdy jako víte, jak popsat jedno téma a jiný téma, najednou je tam nějaká alchymie a teprve z toho spojení těch různých věcí vlastně něco vznikne dalšího. A ta knížka je hrozně o tomhle právě, že tam je nejenom pestrost těch kontinentů, zemí, druhů, čeledi a tak dále, ale česky nikdy nevyšla kniha podobného konceptu, takovéhohle jako globálního a rozmanitého a dokonce i ve světovém měřítku ta knížka má jako rekord v počtu právě těch zemí, druhů, čeledí a trochu bych si tvrdit i témat. A v knížce je hrozně moc ptačí ekologie, ochrana přírody, urbání druhy, městské druhy, jak jsme se teďka bavili, ptačí invaze a tak dále, je tam i humor a podobně, takže ta knížka má celou řadu jakoby různých rovin významových, takže si myslím, že v té knižce nějaký potenciál je.
6: Vy s touto knihou Ptačí svět očima fotografa dnes chodíte za ľuďmi a robíte besedy. Čo ľudí viac zaujíma? Ta fotka alebo tie vaše vedomosti vedca, ktorý systematicky bádá ten vtáčí svet?
7: Je to hodně pestré. Myslím, že přímo jako na vědce se ptá asi málo kdo. Spíš se lidi zeptají na biologii těch zvířat nebo na to, jak ta fotka vznikla, jestli bylo těžký pořídit a já nevím, musel jste se někde brodit nebo topit a podobně. Spíš takovýhle ty příhody z natáčení lidi baví. Taky se snaží občas, někdo mi říká, to jako příliš zdůrazňuješ. A já říkám, ale vůbec, protože když se s tebou o tom tématu bavím, tak vidím, že jsi vůbec nepochopil, co je podstatné a co je míň. Takže si myslím, že v těch knížkách i přednáškách je třeba říct opravdu pozor, stop, teďka vám řeknu věc, která je úplně zásadní. A pokud si z tohohle povídání něco odnesete, tak to je tahle ta věta. Ne, nic dalšího. Že lidi si většinou pamatují nějaké podružnosti nebo takové ty příhody z toho natáčení. Fajn, je to veselý, zasmějem se. Pro mě je dobrá přednáška i pouze a jenom tak, kde se lidi zasmějou. Ale taky by tam mělo zaznít něco podstatného, něco s přesahem, něco, co dá lidem věci do souvislostí, co je při mě k tomu, aby oni sami o tom začali přemýšlet a pak cestou domů v tramvaji si řekli, Ježíšmarja, to je přesně ono. Teď se mě spojilo to, že já nevím, vrabec a Nový Zéland a invazní druhy a u nás kočka na zahradě. Tak třeba tohle, tak to je jako můj cíl tohohle těch lidí dosahovat.
6: Tomáš, keď jazdíte po světě, boli jste na všetkých těch 7 kontinentoch, v akom stave jsou populácie vtákov? Dá se to povedat, že se někde mají lepšie a někde horšie?
7: To je možná nejlepší shrnutí toho stavu, protože v novinách a vůbec v médiích teda se hrozně zdůrazňují ty negativa. Až takovým způsobem, že jako vědec jsem zděšen tím, jak selektivním způsobem se reportuje, jak se opravdu vybírají ty čistě negativní zprávy, takže vznikají takové ty různé, jak se tomu říká, klimatická úzkost nebo ano, tyhle ano. Ty věci. Jak říká jiný kolega tady z Prahy, klimatickou úzkost má pouze ten, kdo sedí doma u počítače a nechodí do přírody a nevidí, jak to vypadá v reálu. A tohle je opravdu jako velký problém, takováhle ta digitální demence. Myslím si, že tohle opravdu je digitální demence.
6: Tak to uvedě na pravou míru.
7: Některé populace se některým se daří a jiným ne. Ono totiž, když se udělají nějaké opravdu velké studie, čili ne to, co se děje někomu na zahradě, tam se může stát úplně cokoliv. A vezmeme si širší kontext, to znamená, tím opravdu nemyslím Českou republiku, tím celou Evropu minimálně a celý svět, tak pak zjistíme, že v podstatě se děje to, co bychom tak čekali, kdyby se jakoby nic nedělo. To znamená, že půlka populací nebo druhů jde nahoru a půlka jde přibližně dolů. Jo, samozřejmě jsou druhy, které jsou extrémně ohrožené, jako tady ten buřňák z té Madeiry, kterého jsem zmínil, tam, abych to konkretizoval, tak populace celosvětová je asi 100 až 200 jedinců. A na opačném extrému máme toho vrabce, který nejenže není jakkoliv ohrožený, jak si lidi naprosto nesmyslně domnívají, protože lokálně ubyl, ale lokálně je úplně jedno, protože v těch jiných lokalitách tak oni přibývají.
6: A jaké jsou to lokality například?
7: U toho vrabce úplně všechno, protože člověk zavlekl vrabce uměle z Blízkého východu do celé Evropy, Afriky, Severní, Jižní Ameriky, Austrálie, na Nový Zéland, na oceánské ostrovy. Tam všude ten vrabec vůbec nemá co dělat. Vrabec je jenom díky člověku, díky tady té nerozvážnosti a zavlečení vrabce na všechny kontinenty nejpočetnější ptačí druh na světě. Asi 1,5 miliardy jedinců. Žádný ptačí druh volně žijící, teďka zdůrazňuju, protože samotně domácích kurů, slepic je víc, ale to není volně žijící druh, tak těch vrabců je zdaleka nejvíc. Čili zaobírat se nějakou ochranou vrabců nebo ubýváním vrabců u nás jenom znamená odvést pozornost od těch reálných skutečných problémů.
6: To znamená, že vy o vtáči populácie nemáte strach, pretože aj keď sa na nejakú dobu nejaký vtáčik, na ktorého sme zvyknutí v našom okolí, v záhradách, stratí, tak zase sa objaví niekde inde a po nejakej dobe trebárs sa zase rozmnoží u nás. Pochopila som to.
7: Perfektní příklad, děkuji za další nahrávku, protože vy jak vlastně gestikulujete, tak ukazujete přesně to, co bych řekl na přednášce. A totiž, když se, řekněme, z vaší zahrady vrabec ztratí, tak to neznamená, že vyhynul. On se mohl přesunout na moji zahradu.
6: No a nehovorme stále o vrabcu.
7: U mě vrabcu
6: hovorme o nějakom jinom vtáku.
7: Tohle je krásný příklad, že takhle to opravdu skutečně funguje. A tohle se i skutečně stalo přímo v mojem bývalém bydlišti, poblíž Olomouce, kdy vrabci zmizeli v naší ulici. A já jsem si říkal, já furt píšu, že vrabci teda nevyhynuli a najednou tady vyhynuli. Pak mě došlo, že to je úplně nesmyslná úvaha, protože co vypovídá moje ulice o světě, no samozřejmě vůbec nic, jo. No a pak jsem zjistil, že ty vrabci se přesunuli asi o dvě ulice vedle, protože v naši vykáceli keře, zase tam byly jiné keře, no a o 2 roky později se ty vrabci vrátili i k nám a nakonec zůstali tam i tam, čili celkový výsledek je, že jich přibylo, ne ubylo. Jo. A na tohleto pozor, to je zase pro posluchače jako obecný velký poučení, protože velká většina těch naprostých nesmyslů, co se píše na Facebooku, je, jak se lidi stěžují, že někde něco vymřelo. Ale psát pokaždé, prosím vás, to je naprostý nesmysl. Vy vůbec nemůžete nic vyvozovat z toho, co se děje u vás na zahradě. Jako vaše zahrada není svět. Vaše zahrada o světě nevypovídá vůbec nic. Ani málo, nic. Takhle to berte jako výchozí bod a pak objedete 100 000 zahrad a teprve potom zjistíte, jak to opravdu chodí.
6: Tomáši, ale v médiách sa pravidelne objavujú informácie, že ja neviem, každý rok sa stratí z povrchu zemského niekoľko, nechcem teraz hovoriť nejaké nepresné čísla, ale dajme tomu desiatky až stovky druhov zvierat. To znamená, že medzi nimi nie sú žiadni vtáci?
7: Jak říká kolega David Čtor, ktorého tímto zdravím, když si o tom psal článek, myslím, do Lidovek, ktorý sa přímo jmenoval, veškeré čísla v ochraně přírody sú naprostý hausnumera. Tohle to jsou odhady z různých statistických modelů a to bychom zapředli někam, kam nechceme chodit, ale jenom takový příklad, kdysi za mých mladých let vyšla knížka Přežijí rok 2000, možná si taky pamatujete, byla to velice populární knížka. A jak psal zase jiný významný český ekolog Vojta Novotný, v roce 2000 napsal a tedy o tom esej a napsal ano, úplně všechny ty druhy, které jsou v té knize zmíněny, přežili rok 2000. Jo, čili pozor na to, tady tyhle ty různé představy, co kde vyhnulo, většinou se to týká různých odhadů, jo. Pokud se s tou populací děje to a to, tak nejspíš za tolik a tolik let klesne tak nízko, že se nebude moc schopná dál rozmnožovat a tak dále a pak teda vyhne. Ale je tam je spousta problémů, třeba i to, zkuste doložit, že nějaký druh vyhynul. To vlastně znamená doložit, že neexistují trpaslíci. Jo, negativní důkaz jako v principu nelze vlastně udělat. Jo, čili my potřebujeme jako pozitivní důkazy a určitě nějaký extinkce, čili vyhynutí budou, to jako bezpečně ano, ale i díky silným ochranářským hnutí za posledního, no to máte po druhé světové válce, čili 70-80 let, velká většina těch druhů, co byla na pokraji vyhynutí, prostě nevyhynula. Druhy, který v 70. letech, třeba poštolka Mauricijská, to byly 4 jedinci, tam bylo prakticky tutový, že tohle vyhne, tak dneska je ten druh dobře v počtu nějakých stovek v podstatě zachráněný. Jo, čili my máme jako obrovský kvantum těch příkladů, kdy skoro něco vyhynulo, ale reálně potom ne, takže pozor na to, reální důkaz je toho, že by něco opravdu vyhynulo ve stylu datel knížecí, tak takovýhle případů máme naprostý minimum.
6: Vlastně toto je optimistický rozhovor, v takom se darí dobře.
7: Samotného mě to zaskočilo, ano, je to vlastně optimistický rozhovor.
6: Čím vás vtáci fascinují?
7: Úplně všim. Chtěl bych být postupně úplně všema těma 11 tisícema druhů ptáků, prožít si každýho od embrya, vajíčka přes mládě až po toho schátralého dospělce, kterého sežere krahujec a všechno bych to chtěl jako zažít a vidět zevnitř vlastně, protože mě fascinuje ta autenticita, prostě opravdovost. Jo.
6: Čím se můžeme my ľudia inšpirovat z ríše vtáků?
7: Tomu bych se zásadně vyhnul, protože ta ptačí říše je tak pestrá, že si tam můžete vybrat úplně cokoliv. Můžete být tím krahujcem, který je prostě predátorem a můžete být i, já nevím, penkavou, která je pěvcem a je pak sežraná tím krahujcem. Tady tyhle ty inspirace v přírodní říši jsou úplně jako nesmyslný, protože lidi jako vůbec netuší, jak se ty zvířata chovají a co mají za lubem a jak vypadá třeba jejich intimní život. A když to potom zjistí, tak jsou úplně zděšení. Já jsem kdysi na přednášce ukazoval fotku pěvušky. Je zase takový uhápečko, prostě malý šedý ptáček, nenápadný vzhledem, nenápadný zpěvem, ale vypadá tak jako pěkně, sympaticky. A kdo si říkal, to je pěkný, abych chtěla být jako pěvuškou. A já říkám, no madam, to jste si vybrala moc dobře, protože to je nejpromiskuitnější a nejzvrhlejší pták na zeměkouli. Jo, oni mají monogamy, čili sameček, samička. Mají polygyny, sameček má 2 samičky nebo víc. Mají polyandrii, jedna samička má 2 a více samců. Mají dokonce polygynandrii, to znamená, že jedno hnízdo si postaví 2 nebo 3 samci plus 2 nebo 3 samice. A tahle ta šílená skrumáž těch ptáků tam snese vejce. Všichni se podvádějí, zanášejí, klovou se do kloaky, aby se zbavili spermií toho konkurenčního samce. Je to naprosto šílený. Ale já té paní říkám, madam, vybrala jste si pěvušku, hodně štěstí.
6: Hosťom hovorov bol profesor Tomáš Grimm. Tomáš, ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
7: Děkuji a mluvám se, říkal jsem všechny pravdy, které nikdo nechce slyšet.
6: Od mikrofonu zdraví Tatiana Čabáková.
1: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Husinecká nádrž na Prachaticku se dostala na nejnižší provozní hladinu. Vyschla jako první v Česku, informovalo o tom Povodí Vltavy. Důvodem je extrémní sucho a nedostatek srážek. V zásobním prostoru už není žádná voda, nádrž teď vypouští jen tolik vody, kolik do ní přitéká. Prostor, kde se Ura drží trvale, je zatím naplněný. Spojené státy uvalily na Irán nové sankce, které se zaměřují na plavidla přepravující ropu nebo petrochemické výrobky. Informovalo o tom americké ministerstvo financí. To se tak snaží omezit iránské financování války se Spojenými státy. Ty v červenci znovu zavedly blokádu iránských přístavů a tento krok má ještě víc omezit možnosti prodeje iránské ropy. Veterináři zavedli od 1. října povinné vyšetřování na virus, který se letos nově vyskytl u hospodářských zvířat v Evropě. Státní veterinární správa o tom informovala ve čtvrtek. Jde o virus, který je nebezpečný hlavně pro chovy skotu, koní, ovcí a koz, pro člověka ne. A pražské letištní odbory se příští týden sejdou kvůli pokračování stávkové pohotovosti. Podle Marka Sedláka, předsedy jedné z odborových organizací, zvažují její ukončení. Stávkovou pohotovost odbory vyhlásily 21. července. Vadil jim výběr nového šéfa letiště Radomíra Lašáka, kterého do vedení dosadilo ministerstvo financí. Lašák vedl České aerolinie v době jejich úpadku. České fotbalistky rozehrají semifinále baráže o postup na mistrovství světa. V Pardubicích v 7 hodin večer přivítají Skotsko, proti kterému se pokusí získat výhodu před úterní odvetou na hřišti soupeře. Pokud dvojzápas zvládnou, čeká je ještě souboj s vítězem duelu Švédsko-Litva. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové usilují o první účast na velkém turnaji.
5: Nehoda na dálnici D1 u Prahy a v Praze uzavírka. Na pražském okruhu směr dálnice D1 je za sjezdem na Ořech noční uzavírka. Na kilometru 16,5 kvůli opravám mostu zavřený levý pruh. Úsek je dlouhý zhruba 200 metrů a místem projedete plynule. Na silnici 101 z Prahy do Třebotova havarovalo osobní auto. Pozorně projíždějte za Radotínem u odbočky na Kosoř. A v Praze je od středy neprůjezdná Vídeňská ulice. Za jižní spojkou směr Krč pod mostem pokračuje odklízení následků nehody nákladního auta s vrtnou soupravou. Objíždí se po ulicích v Podzámčí a Sulické. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Teď v noci se ochlazuje na 9 až 5 stupňů, při slabším větru až na 3 stupně. Přes den pak čekáme zpočátku jasno až polojasno. Od severozápadu bude oblačnost přibývat. Večer se v severozápadní polovině Čech místy přidá déšť. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě naměří až 17 a na horách většinou kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Donald Trump v kampani republikánů slibuje volební překvapení. Angličtí zelení posouvají stranu k antisionismu. Bude soupeřem Petra Pavla v prezidentských volbách Miloš Zeman? Rusko vede studenou válku proti Německu. Po kapitalismu přichází technofeudalismus. To jsou témata, kterým se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
1: Názory a argumenty.
8: Evropská unie v těchto dnech zvažuje svou budoucí politiku vůči Číně. Jde o vzájemný obchod, kdy Evropané nedokážou čelit nadprodukci dotovaných čínských výrobků a sami naopak mají omezený přístup na čínský trh.
9: Ve studiu je teď se mnou analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Jaké možnosti má Evropská unie, pokud by chtěla narovnat své obchodní vztahy s Čínou?
10: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová si teď nedávno stěžovala, že jsme dosáhli jakéhosi bodu zlomu, kdy obchodní deficit s Čínou už přesáhl úroveň 1 miliardy eur denně, což je obrovská částka, když si to představíme. On ale není problém ani tak v tom samotném deficitu. Je to vlastně tak trochu normální, že ho státy různě mezi sebou mají. Je to něco, co se třeba nedaří úplně vysvětlit americkému prezidentu Donaldu Trumpovi. Já mám třeba také velký obchodní deficit se supermarketem, vedle kterého bydlím, protože tam jim hodně nakupovat a oni ode mě ještě pořád neodebrali žádnou službu. Nicméně problém je spíš v tom, že se v posledních letech nebo dekádách úplně proměnila povaha obchodních vztahů.

0: Víc Čína čelí tlaku ze Spojených států, obchodní válce, která vede k tomu, že když nemůže Čína tolik vyvážet do Spojených států, tak o to více chce dovážet do Evropy, ale to je právě i ten nástroj nebo ta možnost, který má v rukou Evropská unie, protože tím spíše je evropský trh teď pro Čínu důležitý a je to určitě karta, se kterou teď mohou evropští vyjednavači hrát.
1: V této souvislosti německý kancléř Friedrich Merz a francouzský prezident Emmanuel Macron nedávno napsali dopis Evropské komisi, ve které ji vyzvali k rozhodnějším krokům ve vztahu k Číně. Co navrhovali konkrétně?
0: Oni přišli s několika, řekl bych, dosti technickými návrhy, které asi není třeba úplně do detailu představovat, které by ale v principu měly dát Evropě do rukou nové možnosti, jak Číně zkomplikovat třeba vývoz do Evropy ve chvíli, kdy stejné nebo alespoň srovnatelné podmínky současně nemají evropští vývozci směrem do Číny. Já myslím, že ale problém není ani tak v tom, že bychom měli nedostatek nástrojů, které bychom mohli využívat, ale spíše, že často nám schází politická odvaha k ním sáhnout. Viděli jsme to velice názorně v době, kdy se schvalovaly ona vyrovnávací cla na dovoz čínských elektromobilů státem subvencovaných, obrovský problém pro evropské výrobce elektromobilů, kdy se některým státům příliš nechtělo k tomu sáhnout, mezi nimi také Německo z obavy z odvetných opatření a ta situace se zase tolik nezměnila. Jestli ten dopis něco signalizuje, tak možná, že má právě v tomto nastává nějaký bod obratu, protože je pod ním podepsané právě Německo. A pokud by to bylo skutečně tak, že Německo samotné by teď bylo odvážnější, asertivnější, řekněme, ale třeba i další státy, tak řekl bych, že politicky by to vyslalo velice významný signál, který by Evropě mohl skutečně pomoct, signál, že máme v rukou nástroje, které jsme sice v minulosti nevyužívali, ale tentokrát už jsme ochotní k ním sáhnout.
1: Spekuluje se také o možnosti, že by nejkrajnější řešení mohlo spočívat v tom, že by byla Čína úplně odstřihnuta od vnitřního trhu Unie. Je to vůbec reálné?
0: Já si myslím, že to reálné rozhodně není. To je něco, co by těžko mohla Evropa i Čína přežít. Myslím si, že spíše ta vyjednávání půjdou sektor po sektorech. Zároveň si myslím, že není úplně možné se omezit jenom čistě na ta vyjednávání, na tu obchodní politiku samotnou. Je to kombinace více věcí. Musíme se více zaměřit na naši vlastní konkurenceschopnost a také na budování obchodních vztahů jinde než s Čínou.
1: Dodává analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Děkuji a naslyšenou.
0: Díky, hezký den.
1: Ve Spojených státech se blíží listopadové volby do kongresu a třetiny senátu. A s tím také roste angažmá prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani na straně republikánů. Chce tím zvrátit pro něj nelichotivé výsledky průzkumu veřejného mínění. Více už v komentáři politologa a publicisty Jiřího Pehe.
2: Průzkumy ve Spojených státech už nějakou dobu ukazují, že republikánská strana ztratí většinu ve sněmovně reprezentantů kongresu. Nyní stále více naznačují, že republikáni ztratí i většinu v senátu a že mohou prohrát řadu klání o posty guvernérů ve státech, kde dosud jasně dominovali. Prezident Donald Trump si je vědom toho, že takový výsledek voleb, které se budou konat za měsíc, by znamenal nejen to, že už nebude moci rozhodovat o řadě věcí bez kongresu, ale že se také spustí vyšetřování jeho nejrůznějších kontroverzních rozhodnutí a činů. Posledních 30 dnů před volbami se tedy rozhodl strávit kampaní, během níž vystoupí na více než 35 předvolebních shromážděních. Demokraté jeho zapojení do kampaně vítají, protože Trumpova popularita se dál propadá. Někteří republikánští kandidáti se snaží od Trumpa distancovat. Odkazy na něj mizí z jejich webových stránek a řada z nich nepřijala na předvolební sjezd republikánů, který se konal v Trumpově režii v texaském Dallasu. Trump je naopak přesvědčen, že jeho zapojení do kampaně je záchranou republikánské strany. Opakuje, že jeho účast na předvolebních shromážděních a podpora pro jednotlivé kandidáty zlomí nepříznivé trendy. Trumpova předvolební shromáždění se všechna odehrávají v podobném duchu. Tvrdí, že americká média úmyslně zamlčují, že americká ekonomika je prý pod jeho vedením ve skvělé kondici. Pravdu překrucují prý i agentury pro výzkum veřejného mínění, které přinášejí opakovaně průzkumy ukazující, že Američané jsou většinově nespokojení se stavem ekonomiky a válkou v Iránu. Podle posledních průzkumů by demokraté mohli získat až 10 senátorských křesel ve státech Unie, kde dosud dominovali republikáni. Demokraté mohou sice přijít o několik senátorů ve státech, kde dosud dominovali oni, ale i tak se nyní zdá být pravděpodobné, že získají v senátu většinu. To by byl pro Trumpa problém i kvůli tomu, že senát schvaluje prezidentovi nominace do vysokých vládních postů a na místa soudců v nejvyšším soudu. Demokraté mají šanci získat senátorská křesla ve státech, kde to bylo ještě před pár lety nemyslitelné, například v Texasu, na Aljašce nebo v Jižní Karolíně. Jejich kandidáti mají slušné šance i v dalších červených státech, tedy státech, kde dominují tradičně republikáni, ku příkladu na Floridě, v Ohio, v Nebrasce nebo v Kansasu. Republikánská strana, kterou podporují nejbohatší američtí podnikatele, utrácí na podporu svých kandidátů až 10x více než demokraté. Podle průzkumu ale ani to nestačí. Sám Trump s svými vystoupeními na předvolebních shromážděních i jinde zatím republikánům moc nepomáhá, ač je zjevně přesvědčen o opaku. Jeho slib, že jeho vláda všem dospělým Američanům vyplatí $5,000 v případě, že republikáni ovládnou obě komory kongresu, je i mnohými republikánskými politiky vnímán kriticky. Jeho výzvy, aby si voliči představovali, že volí jeho, i když sám nekandiduje, jsou pro mnohé republikánské kandidáty ponižující, navíc kvůli jeho klesající popularitě nejspíš i kontraproduktivní. Trump nejnověji oznámil, že se Američané dočkají ve volbách překvapení. Není jisté, zda tomu tak má být, protože je přesvědčen, že nepříznivé trendy zvrátí svým zapojením do kampaně. A nebo proto, jak se obávají někteří jeho kritici, že má v plánu v případě vítězství demokratů výsledky voleb zpochybnit. Kdyby zůstal stranou volebního klání, mohl by samozřejmě případnou prohru republikánů vysvětlovat tím, že republikánská strana bez jeho aktivního zapojení bohužel nedokázala nominovat kvalitní kandidáty. Takové výroky už z jeho úst před časem zazněly. Nyní se ale rozhodl spojit svoje jméno a prestiž s výsledky voleb. Jelikož porážky odmítá uznávat, panují obavy, aby se nezachoval v případě prohry republikánů podobně, jako když v roce 2020 neuznal v prezidentských volbách vítězství Joea Bidena.
1: Tolik politolog a publicista Jiří Pehe. Anglická strana zelených odsouhlasila prohlášení, podle kterého je sionismus forma rasismu. Tato zpráva je důležitá nejméně ze dvou důvodů. Za prvé proto, že zelení možná budou důležitým partnerem příští labouristické vlády. A za druhé proto, že zelení dovedli dosavadní tendenci západní levice dále než všichni ostatní. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
3: Zelená strana Anglie a Walesu jasnou, i když ne drtivou většinou, odsouhlasila text, podle kterého je sionismus etnonacionalistický politický projekt, jehož nevyhnutelným důsledkem jsou etnické čistky, apartheid nebo genocida. Řešením izraelsko-palestinského konfliktu je prý zrušení Izraele a zřízení společného židovsko-arabského státu v oblasti, kterou nazývají historická Palestina. Přiznávají palestinskému hnutí odporu právo na ozbrojený boj všemi dostupnými prostředky. Ke své dřívější podpoře hnutí za bojkot a sankce proti Izraeli a kritici izraelské vlády, tedy zelení, oficiálně odmítli sionismus jako takový. Představitelé strany zdůrazňují, že jsou proti rasismu ve všech jeho podobách a že jejich antisionismus nelze zaměňovat za antisemitismus. Zelení šli tedy dále než všechny antisionistické strany západní Evropy tím, že za nelegitimní považují v podstatě celou myšlenku židovského státu a nežádají dvojstátní řešení, tedy zřízení palestinského státu vedle Izraele, ale jeho nahrazení novým celkem. V něm by židé měli menšinou, která by se prý těšila všem právům. Šli mnohem dále třeba i než Labour Party v době Jeremyho Corbyna, a to je co říci. Rezoluce má několik slabin. Jedna z nich je, že jde příliš daleko nejen ve věci antisionismu, ale i v otázkách vztahu k britským židům. Například předpokládá, že by členové zelených, kteří navštěvují údajně sionistické synagogy, mohli čelit stranickým trestům. Britské židovské organizace považují podobné kroky za nepochybně antisemitské a varují, že vedou k atmosféře strachu nebo podněcují útoky na židy. Text si definuje sionismus podle svého a nikoli podle toho, jak sami sebe chápou lidé, kteří se k sionismu hlásí. A za druhé se deklaraci vyčítá, že v této podobě vnáší rozkol do samotné strany. Zatímco místopředseda Motin Ali text schvaluje, další místopředsedkyně Rachel Milwardová s ním nesouhlasí. Podobně se vyjadřují i někteří další zelení. Bývalý místopředseda strany zelených ve Walesu dokonce ze strany vystoupil. Někteří členové vyčítají předsedovi Zaku Polanskému, že je slabý vůdce, který dopustil nebezpečné vnitrostranické rozpory. On sám byl v době hlasování v obvodu, kde se snaží získat parlamentní křeslo, uvolněné po odchodu Keira Starmera.

0: sám má za sebou řadu silně protiizraelských výroků. Posun strany ve věci antisionismu může paradoxně vést k tomu, že Polanský ohrozí svůj vlastní pokus dostat se do parlamentu. Hlasování bylo stanoveno na 8. října. Stejně tak se ozvala kritika ze strany Labour Party, která se sice také profiluje jako k Izraeli silně kritická, ale krok zelených ohrožuje její vlastní plány. Pokud zelení budou pokračovat ve své radikalizaci, ohrozí tím nejen své vlastní perspektivy, ale i možnost pro libristy uzavřít se zelenými koalici. A podle momentálních predikcí bude Labour Party po příštích volbách levicové koaliční partnery k sestavení většinové vlády potřebovat. Kritici Zaka Polanského tvrdí, že jeho podpora této podoby antisionismu se nakonec obrátí proti němu a jakmile sehraje svou úlohu mouřenína, vytlačí ho jeho vlastní zástupce Motin Ali.
1: Konstatuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Česko žije komunálními volbami, ale také informací, že prezident republiky Petr Pavel v nich pravděpodobně hlasovat nebude, protože ho čeká zrovna zahraniční dovolená. Na Petra Pavla se snesla vlna kritiky, a to i od těch, kteří ho jinak obvykle podporují. Chování hlavy státu by nakonec mohlo mít dopad i na příští prezidentské volby, soudí komentátorka Deníku Kateřina Perknerová.
3: Komunální volby jsou v tuzemsku oblíbené, protože jsme zemí starostů s malým s. Vybírají se zastupitelstva více než 6250 měst, městských částí a obcí. Většinou lidé volí kandidáty, které znají, často i osobně, vědí, jak se chovají, zda plní své sliby a je na ně spolehnutí. A zajímá je především to, zvelebí-li jejich bydliště. Významný celostátní dopad volby druhého řádu nemají, pochopitelně kromě největších měst a Prahy. Tam výsledek naopak může ovlivnit složení stranických centrál. Poprvé v historii ale toto hlasování zasáhlo i do nejvyšších sfér. Lépe řečeno, nehlasování. Když mi v 15 minutách na Deník.cz prezident Petr Pavel řekl, že odjíždí na dovolenou, okamžitě mi bylo jasné, že si zadělal na malér. Do Senátu se v jeho obvodě letos nevolí, do zastupitelstva v Černoučku už nekandiduje Eva Pavlová a hlasovat nelze korespondenčně, natož elektronicky. Nic z toho by neměl být důvod prezidentovy absence, která bude první od vzniku České republiky. Logicky se na jeho hlavu snesla lavina kritiky, z opozičních řad možná větší než z vládních. Navíc Petr Pavel i dost kostrbatě popsal, jak vnímá volební právo. Cituji, každé volby se liší účastí podle toho, jakou jim přikládají občané důležitost. Většinou ty prezidentské a parlamentní přitahují větší pozornost než komunální nebo doplňovací senátní. Je také věcí urgence, jak občané vnímají současnou situaci, protože pokud jsou se stávající politickou reprezentací spokojeni, necítí důvod k volbám jít a paradoxně to může vést k nižší volební účasti, pravil ve zmíněném rozhovoru. Chtěl tím sdělit, že nemá potřebu volit, protože je s aktuálním rozložením sil spokojen. Opozici musel běhat mráz po zádech. Radost z Pavlovy Minely neměl jen předseda motoristů Petr Macinka, ale také šéf pro Jindřich Reichl. Možná teď v jeho hlavě zraje plán, jak osvěžit prezidentský souboj. Mohla by to být tato strana, která by sehnala podporu, ať už poslaneckou nebo občanskou, pro Miloše Zemana. Ten je v Reichlově přítomnosti vidět stále častěji, v Lánech se nudí a podobné zpestření důchodu by uvítal. Sám tuto variantu už před časem nadhodil v Mladé frontě Dnes. Co vypadalo jako čiré pábení, může se stát za rok faktem. V 84 letech by si asi reálně na časově a fyzicky náročnou misi netroufl, ale na kampaň ano. Hlavním důvodem by byl střet s Petrem Pavlem, odčerpání co největšího počtu jeho voličů, postup do druhého kola. A po celou dobu by neúnavně útočil na Pavlovy slabiny, skutečné i vykonstruované. K těm prvním by bez diskuse patřila Pavlova neúčast v letošních volbách. Pokud má prezident stále jednoho či více přátel po boku, neprodleně by mu měli poradit, aby volno přerušil a přijel odvolit. Jako primus inter pares musí jít příkladem, nebo počítat s následky.
1: To byla komentátorka deníku Kateřina Perknerová. Ruský prezident Vladimír Putin testuje červené linie západu. Varoval německé poslance šéf civilní rozvědky Bruno Kahl během pondělního slyšení parlamentního kontrolního výboru Spolkového sněmu. Působení ruských tajných služeb v Německu je podle něj, ale i dalších dvou šéfů tajných služeb, stále agresivnější. Přibylo případů špionáže i sabotáží. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
4: Příčina ruského zájmu o Spolkovou republiku je podle německých zpravodajců zcela zřejmá. Německo hraje, a to doslova v celosvětovém měřítku, v podpoře Ukrajiny jednu z nejdůležitějších rolí. Pomáhá totiž napadené zemi nejen vojensky, ale i finančně, humanitárně a obecně ekonomicky. Z hlediska Kremlu je Spolková republika hlavní překážkou v uskutečňování ruských otevřeně hegemonistických ambic v Evropě. To před pár dny zdůraznil šéf Spolkové zpravodajské služby BND Martin Jäger na půdě Bundestagu a rezolutně dodal. Pokud Německo ve svém tlaku povolí, rozkolísá to celou Evropu a společně s ní i další podporu Ukrajiny. Německé tajné služby jsou si jisty, že Rusko se cílevědomě snaží naočkovat západní pospolitosti nejistotu a oslabit její dosavadní stabilitu. Takovéto počínání je v prostředí německých tajných služeb vnímáno jako chladnokrevně prokalkulované destabilizační operace. Podle německých zpravodajců vzrůstá i ruské odhodlání k otevřeným sabotážím a dokonce i k vraždám. Mimořádnému riziku jsou přitom vystaveny dopravní infrastruktura, armádní objekty i podniky obranného průmyslu. Spolková civilní kontrarozvědka je obzvlášť znepokojena stále častějším využíváním tzv. Jednorázových agentů. Rusko už do jiných zemí nemusí nasazovat své špionážní profesionální. Stačí přes sociální sítě naverbovat domácí lidi z nejnižších vrstev společnosti, jako jsou ku příkladu narkomani či bezdomovci. Ti pak mohou podle pokynů ruského ústředí pořizovat fotografie, získávat informace nebo se dokonce dopouštět otevřených diverzí. Spolková rozvědka BND považuje za alarmující i to, jak Rusko svými přesně cílenými aktivitami postupně stírá krajní meze toho, co je ještě přípustné. Jako příklad šéf BND Martin Jäger uvedl průlety ruských dronů nad členskými zeměmi NATO či porušování vzdušného prostoru Moldavska. Rusko zcela vědomě snižuje laťku a fakticky se snaží nastolit jakousi novou normalitu, je přesvědčen ředitel Spolkové zpravodajské služby. Už v blízké budoucnosti se zkrátka máme na co těšit.
1: Tolik komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák. Prudký rozvoj umělé inteligence bude mít silný vliv i na budoucí ekonomické modely, ve kterých budeme žít. Podle názoru části odborníků to bude ještě kapitalismus, podle jiných expertů nějaká nová forma, která bude mít jisté podobnosti s feudalismem. Podrobnosti dodává Tereza Zavadilová, která řídí biznisový web Newstream.cz.
5: V poslední době se různě spekuluje o tom, kdy či zda bude z AI takzvaná superinteligence, nebo kdy nastane singularita, tedy stav, kdy umělá inteligence překoná lidský intelekt a začne sebe sama rychle vylepšovat. Ve společenskovědním smyslu by se podobně dalo spekulovat o tom, kdy nastane takzvaný technofeudalismus. To je například podle definice řeckého ekonoma Janise Varoufakise fáze společenského vývoje, která nastává po kapitalismu. Zatímco kapitalismus stojí na volném trhu a úspěch se měří ziskem, feudalismus se opíral o léno, tedy svěření statků do správy vazalovi, výměnou za věrnost a výdělkem byla renta. Technofeudalismus není návratem do středověku, ale novým pojetím předmoderních majetkových vztahů. Stojí na digitálním lénu a rentě z cloudu. Varoufakis je přesvědčený, že technofeudalismus již nastal, že kapitalismus přestal být dominantním způsobem organizace ekonomiky a vznikl nový výrobní způsob. Digitální platformy jako Amazon, YouTube, Meta a další podle něj nefungují jako normální trhy. Jsou to soukromně vlastněná prostředí, do nichž ostatní firmy musí vstoupit podle pravidel vlastníka. Například Apple tak nejen soutěží na běžném trhu, ale podobně jako středověký feudál vlastní samotný prostor, v tomto případě App Store, kde se obchod odehrává a může z transakce vybírat poplatek. Řecký ekonom tvrdí, že digitální platformy nejsou jen v uvozovkách velké kapitalistické firmy, ale něco strukturálně nového. V současnosti kapitalistické podniky samozřejmě dál existují, ale už nejsou na vrcholu hierarchie. Jsou stále více závislé na vlastnících digitální infrastruktury, jako dříve vazal a jeho poddaní byli závislí na panovníkovi. A teď jestli technofeudalismus již nastal. Ze seznamu nejbohatších lidí světa, který tento týden zveřejnila agentura Bloomberg, by se na to skoro dalo vsadit. Žebříček přinesl podstatné změny, tak například nejbohatší muž světa Elon Musk je opět dolarový bilionář. 10 nejbohatších lidí světa jsou historicky poprvé čistě Američané. A především technologičtí multimiliardáři opět meziročně zbohatli, souhrně o astronomických 845 miliard dolarů. Ostatní boháči souhrně schudli. Co se týče nováčků, nemusí to být ani podnikatelé, ale primárně lidé spojení s AI a datovými centry. Do seznamu nejbohatších lidí světa se tak dostalo 7 spoluzakladatelů jednoho z lídrů AI Anthropiku, nebo lidé, kteří vyrábějí součástky pro stavbu datových center. Shrnuto, nůžky mezi majiteli technologických platform, tedy novodobými lenními pány a zbytkem světa, se rychle rozevírají. Není se čemu divit. Každý, kdo tvoří či lajkuje příspěvky na sociálních sítích, posílá maily či jen sleduje internet, jim posílá drobné do kapes. Každý podnikatel, co prodává zboží jinak než někde venku na trhu, je jejich vazalem. A jestli se tomu ještě říká kapitalismus, je vlastně jedno.
1: A v této chvíli jsme se dostali na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Jaroslav Novotný, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
2: Události nemají přestávku. Dějí se pořád, proto i my pořád vysíláme. Informace přinášíme celých 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Dnes začínají volby do obecních zastupitelstev a do části Senátu. Ukrajinští vyjednavači budou dnes a zítra mluvit se Spojených státech o konci války s Ruskem. Hokejisté Komety Brno vyhráli v Tipsport Extralize na Spartě 4-3 v prodloužení. A dnes bude jasno až polojasno, od severozápadu se zatáhne a večer se místy přidá déšť a teploty do 17 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Dnes se po celém Česku otevřou volební místnosti, lidé budou volit své zástupce na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí, to je zhruba o 5 tisíc míň než v předchozích volbách v roce 2022. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude, je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Část voličů bude vybírat taky senátory, letos skončí mandát 1/3 z nich. Volit můžou lidé dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14 hodin. Lístky najdou voliči ve svých poštovních schránkách, případně si můžou vzít nové přímo ve volební místnosti. Ukrajinští vyjednavači dnes přiletí do Spojených států. Dva dny budou s americkou stranou jednat o konci války s Ruskem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zároveň vyzývá šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, aby na Moskvu víc tlačil. Washington chce ještě do konce října dostat k jednomu stolu Kyjev i Moskvu.
7: Zelenský od Trumpa žádá, aby na Rusko přitvrdil. Šéf americké diplomacie Marco Rubio ale v rozhovoru pro řecký deník připustil, že dohoda je zatím v nedohlednu. Válka podle něj uvízla na mrtvém bodě, protože Rusko chce celou Doněckou oblast a to je pro Kyjev nepřijatelné. Washington se proto snaží aspoň o to, aby si obě strany přestaly ničit energetiku. O takovém příměří by Američané, Ukrajinci i Rusové mohli jednat ještě v říjnu v Abu Dhabi. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Silničáři zprovozňují kamery úsekového měření na dálnici D2 a kontrolovat mají dva úseky od Blučiny ve směru do Brna. Je to na žádost policie. Chce tím zabránit tragickým nehodám, které se v minulých měsících na dálnici staly. Podrobnosti přidá reportér Tomáš Kremer.
8: Problémy jsou způsobené rekonstrukcí dálniční křižovatky D1 a D2. Tvoří se kvůli tomu dlouhé kolony, do kterých někdy rychle jedoucí řidiči nestihnou včas dobrzdit. V srpnu se v kritickém úseku mezi Blučinou a Brnem těžce zranila žena s dítětem, v červenci jeden řidič a v červnu při třech nehodách umřeli čtyři lidé. Instalované kamery mají bezpečnost provozu zvýšit. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že je naplno zprovozní nejpozději v listopadu, kdy hříšníkům začnou chodit pokuty. Z Brna Tomáš Kremr, Radiožurnál.
6: Škoda Auto kvůli problémům u dodavatele musí i tento týden redukovat počet směn. Problémy s dodávkami dílů pro automobilku se dotkly také modelu Kodiaq vyráběného v Kvasinách na Rychnovsku. Napsal to 14. deník odboru automobilky Škodovácký odborář.
9: Automobilka se potýká s nedostatkem kabelů pro elektromobily Enyaq a Elroq vyráběné v Mladé Boleslavi. Škodovácký odborář píše, že model Peak se vyrábí bez omezení. Vedení firmy zopakovalo, že eviduje omezení u jednoho ze svých dodavatelů náhradních dílů. Z Mladé Boleslavi Radek Duchoň, Radiožurnál.
6: Sparta v hokejové Tipsport Extralize proti Kometě Brno smazala v závěru dvougólové manko, přesto doma prohrála 3-4 v prodloužení. A ve druhém čtvrtečním utkání Plzeň zdolala České Budějovice 4-1 a dvakrát skóroval obránce Robertson. Jihočechům se navíc už v 9. minutě zranil brankář Strmeň, kterého musel bez rozcvičení nahradit Mařík. Jak to ovlivnilo plzeňské střelce, popsal útočník Jan Schleis.
10: Pro druhého golmana, který skočí do rozjetého zápasu, tak to není optimální, takže určitě pokyny byly, aby jsme na něj stříleli. A já nevím, jestli už chytal, nebo jestli to byl první zápas. Chvíli to z něj padalo, ale určitě pokyny jsou vždycky, kdykoliv se mění golman, tak každý mužstvo to má, že se má hned na něj střílet.
6: Plzeň se díky výhře posunula na čtvrté místo tabulky a v neděli nastoupí v Brně.
11: Překážky na D48 na Novojí Čínsku a neprůjezdná silnice na Sokolovsku. Na dálnici D48 z Nového Jičína ve směru na Olomouc pozoru sjezdu na Jeseník nad Odrou. V omezení na 8. kilometru jsou na vozovce rozházené kužely. Silnice 230 z Bečova nad Teplou do Mnichova neprůjezdná. Za odbočkou na Otročín odklízí spadlý strom. Omezení kvůli spadlým stromům obvykle netrvají dlouho. Na silnici 101 z Prahy do Třebotova zasahují u nehody osobního auta záchranáři. Havarovalo za Radotínem u odbočky na Kosoř. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Přes den čekáme zpočátku jasno až polojasno, od severozápadu bude oblačnost přibývat. Večer se v severozápadní polovině Čech místy přidá déšť, nejvyšší páteční teploty 11 až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Ten případ vzrušil v roce 1932 celou Ameriku. Neznámí pachatelé unesli syna slavného pilota Charlesa Lindbergha. Zprávu během několika hodin převzali noviny z celého světa, které pak sledovaly vše, co se dělo dál. O případu, nad jehož údajným vyřešením se pořád vznášejí otazníky, si dnes ve speciálu portrétů věnovaných významným únosům povídám s historikem Janem Adamcem. Honzo, hezký den.
13: Dobrý den.
12: A dobrý poslech přeje David Hertl.
2: Slavné únosy.
12: začneme malým výletem do historie. 11. červen roku 1927. Já vám tedy musím říct, že tu následující nahrávku si asi moc neužijete, není moc kvalitní, ale berte to jako důkaz toho, co všechno zajímavého ukrývá archiv Českého rozhlasu.
13: And as President of the United States, I bestow the Distinguished Flying Cross as a symbol of appreciation for what he is and what he has done upon Colonel Charles A. Lindbergh.
12: Stalo se 3 týdny poté, co 25-letý Charles Lindbergh jako první člověk na světě překonal sám v letadle bez mezipřistání trasu z New Yorku do Paříže, a to za 33,5 hodiny. Skoro by se dalo říct, že tuhle celosvětově sledovanou slávu za několik let vystřídalo celosvětově sledované neštěstí, to když v březnu 32 byl unesen Lindbergův syn. To je téma dnešního pořadu. Mimochodem, stalo se to den poté, co tehdejší americký prezident navrhl v kongresu opatření na potírání rostoucí zločinnosti. Honzo, napadá mě, opravdu měli v té době Spojené státy tak velké problémy s kriminalitou?
14: Ano, tam šlo o souběh dvou fenoménů. Jednak toho, že ta po první světové válce schválená prohibice zrodila obrovský ekosystém zločinců, mafiánů, kteří disponovali obrovskými částkami a v podstatě vytvořili jakýsi protisystém proti tomu tradičnímu a měli obrovský vliv na justici, na policii, a teprve na konci 20. a na začátku 30. let se ten systém s tím začal nějak vyrovnávat, profesionalizovat a bojovat s tímhle opravdu organizovaným zločinem. A druhým fenoménem byla hospodářská krize. Bída, nezaměstnanost, lidé, kteří dlouho nepracovali, neměli co do úst, tak často jako poslední akt zoufalství se uchylovali k zločinu, nebo prostě to, co by za normálních okolností neudělali, byli ochotni krást, loupit nebo dokonce unášet. A ty únosy v tehdejších Spojených státech byly poměrně běžné. V letech 1930 až 1932 bylo v USA údajně zaznamenáno kolem 2,5 tisíce únosů a jen v samotném Chicagu v letech 30 až 32 bylo nahlášeno 400 případů a jen den po únosu Lindbergova syna byl unesen jiné dítě, 11-letý James DeJude, o něm vlastně nic nevíme. Tak to jenom pro ilustraci, že to nebyla nějaká výjimka, ale byl to v té době poměrně masový jev. A já bych ještě dodal, že vlastně ani policie v té době neměla vyjasněné kompetence, neměla nástroje, jak tenhle ten typ zločinu, tenhle kriminální čin vlastně správně vyšetřovat, jak se k němu postavit. A je to pak vidět i na tom průběhu toho Lindbergova případu.
12: Mimochodem, i na tu mafii dneska dojde, nechte se překvapit, jak to dopadne. 1. březen roku 1932, to je datum, které si teď pamatujte. Ukázka, kterou uslyšíme, je z knížky Jimmyho Fishera Duchové Hopewellu. Hopewell je místo, kde měl Charles Lindbergh svoje, řekněme, víkendové sídlo. A teď už má slovo David Schneider.
15: Bylo 21 hodin. Seděli v obývacím pokoji a Lindbergh uslyšel hluk, jako by ze židle v kuchyni spadly lamely z bedínky na pomeranče. Ve 22 hodin šla Betty Gowová zkontrolovat dítě. V postýlce nahmatávala tělíčko, ale nemohla ho najít. V panice na to upozornila. Lindbergh spěchal do dětského pokoje. Uviděl, že pravá okenice u jihovýchodního okna je otevřená. Samotné okno bylo zavřené, ale na krytu radiátoru, který tvořil parapet, si všiml bílé obálky. Nezvedli, aby nezničil otisky prstů. Prvními policisty, kteří dorazili, byli ve 22.40 dva strážníci z Hopewellu. V dětském pokoji si pod oknem všimli hrudek hlíny. Venku pod oknem našli v blátě otisky po žebříku. Pomocí baterky sledovali stopy, které vedly k žebříku nedaleko domu.
12: Tím uneseným byl syn Charlesa Lindbergha, syn stejného jména, také Charles Lindbergh, tedy junior. Honzo, policie měla asi hodně problémů s tím, že ta událost, to se rozkřiklo velmi rychle a nahrnulo se tam obrovské množství lidí na ten pozemek té vily.
14: No, policie vlastně z dnešního pohledu, tak jak my si představujeme ideální vyšetřování, tak čelila třem problémům. Nevyjasněným kompetencím a nedostatku know-how, jak vlastně tohle řešit. Pak to byla samotná osobnost Charlesa Lindbergha, který si samozřejmě z pozice otce pochopitelně vymínil, že bude on rozhodovat, jak bude vyjednávat, jakým způsobem ta celá akce bude prováděna, ale tím tím vlastně jako de facto přebral vyšetřování a ti vyšetřovatelé, velitel policie státu New Jersey a další složky to vlastně akceptovali. A tady si myslím, že couvli trošku před tím hvězdným statusem Charlesa Lindbergha. No a třetí, možná si zase ten největší problém je, že okamžitě se to dozvěděla média a do toho sídla se nahrnuli novináři, zájemci a stal se z toho obrovský mediální cirkus. Takže nejenom, že zničili velkou část stop a policie vlastně nedokázala velmi rychle zajistit to místo, tak aby vlastně tam nikdo nezničil tu odchodovou trasu a tak dále, ale vlastně okamžitě se z toho stal mediální cirkus, který tomu případu také moc nepomohl. No a v tomto kontextu se rozvinula snaha nějak zachránit to dítě, respektive otevřít komunikační kanály s těmi únosci tak, aby se hlavně nestalo nic tomu dítěti, což byla Lindbergova samozřejmě hlavní priorita a tomu vlastně vše podřizoval.
12: No a čteme si dál ukázka z knížky Ludovika Kennedyho, která se jmenuje Letec a truhlář, případ Lindbergh. Proč truhlář, o tom se také ještě v tomhle pořadu dozvíte.
15: Rozkaz policie zněl: zatčení únosců je druhořadou záležitostí. Každý člen policejního sboru je oprávněn zahájit osobní důvěrná jednání za účelem bezpečného navrácení dítěte, aniž by nesl odpovědnost za dopadení či zatčení únosců. To sice bylo v rozporu s policejní praxí, ale odráželo přání většiny amerického obyvatelstva. Každý den zasedala komise 4 plukovníků, včetně Lindbergha. 2. března vydali únoscům zprávu o stravě dítěte. Půl šálku pomerančového džusu po probuzení, žloutek vejce denně, půl šálku švestkového džusu po odpoledním spánku, která se 3. března objevila na titulní stránce všech novin. Téhož dne Lindbergh prohlásil, že kdokoliv z jeho zástupců bude připraven setkat se zástupci únosců kdykoliv určí. Veškerá ujednání budou důvěrná. Zavázal se, že se nebude snažit ublížit osobám spojeným s návratem dítěte.
12: Ta čísla těch různých údajů kolem toho, co musela všechno policie prověřit, ta jsou neuvěřitelná. Policie v New Jersey 200 000 hlášení s údajnou stopou, FBI 50 000 typů, New Yorkská městská policie 16 000 vyslíchaných. Ty už si říkal, že Lindbergh opravdu dělal úplně všechno pro to, aby se mu dítě vrátilo, takže nejen, že ta fotka se objevila vůbec poprvé v televizi v souvislosti s pátráním po někom zmizelém, ale, a už jsme to říkali na začátku, Lindbergh dokonce do toho případu tak trochu se snažil zapojit i tu mafii.
14: Tam byla otázka, kterou si musel položit každý kriminalista, profil pachatele, kdo vlastně mohl tenhle zločin spáchat. A Lindbergh byl přesvědčen společně se svým právníky a poradci, že je ten únos dílem profesionálního gengu, to znamená někoho z řad organizovaného zločinu. Proto se snažil navázat přes nejrůznější takové ty lodějčky nebo ty, kteří mají vazby na ten organizovaný zločin, kontakty a snažil se získat nějaké informace nebo navázat ten komunikační kanál s někým, o němž byl přesvědčen, že o tom něco ví nebo dokonce je součástí toho organizovaného zločinu. Případu nepomáhalo ani to, že se nenašly žádné otisky, takže od počátku nebylo žádné vodítko, kdo by tím pachatelem mohl být.
12: Mimochodem, my jsme neřekli, co bylo důležitého v tom dopisu, který našli.
14: V tom dopisu byla žádost o výkupné ve výši 50 000 a bylo tam dokonce specifikováno, v jakých bankovkách. Ale ani to vlastně nemuselo ukazovat na to, jestli je to dílo nějakého zoufalého, chudého, nezaměstnaného nebo někoho, kdo se ocitl v nouzi, anebo nějakého profesionála, který už třeba nějaké únosy má za sebou. Jenom pro dokreslení toho kontextu v rámci toho hledání uvnitř toho organizovaného zločinu se do toho zapojil i slavný Al Capone, v té době tedy již ve vězení za ty daňové úniky a snažil se do toho vložit prostřednictvím tisku, ale to zase stejně jako mnoho jiných mediálních vyjádření jiných osob bylo vysvětlováno jako snaha získat pozornost a trošku se jako přiživit na tom slavném jméně.
12: Po 4 dnech dostali Lindbergovi 2. dopis od pachatelů. Ten už žádal vyšší výkupné, 70 000 dolarů, a odůvodňoval to tím, že rodina zapojila do toho pátrání policii a média, takže ty náklady údajné tedy pro pachatele se tím zvyšují. A zároveň se tady v tuhle chvíli objevuje důležité jméno John Condon, 72-letý penzionovaný učitel z Bronxu. Jak on do toho zasáhl?
14: To je velmi zajímavá postava. On se o ten případ zajímal jako každý, kdo četl noviny nebo sledoval média, a ten únos syna národního hrdiny vnímal jako celonárodní hanbu a prostě se do toho sám o sobě vložil a 8. března 1932 v lokálních novinách Bronx Home News otiskl dopis, kde nabídl únosci své celoživotní úspory a tak dal o sobě vědět. No a 9. března 1932 tento pan Condon našel ve své poště obálku, která mu byla určena a kterou pak vyšetřovatel identifikoval jako někdo, kdo vlastně předtím komunikoval s Lindbergem. To znamená, že to je ten únosce. A takhle Condon se skontaktoval s Lindbergovými, s policií a začal být prostředníkem. On je spíš známý pod tím kódovým jménem Jeff C., protože on pak nevystupoval pod svým jménem, ale pod iniciály JFC. A on pak začal vydávat šifrované inzeráty od 11. března, kde začal vlastně po své linii, ale svědomím Lindberga, komunikovat s tím únoscem. No a takhle se pak dostali i k tomu, že byla smluvena první schůzka, konkrétní fyzická schůzka mezi Condonem a tím údajným únoscem.
16: Stalo se 12. března na hřbitově v Bronxu. Co si tam řekli?
14: Ta schůzka probíhala velmi záhadně a zajímavě. Condon tam u brány hřbitova spatřil muže, který na něj mával bílým kapesníkem a pak se chvilku jakoby hledali a nakonec tedy s tím údajným únoscem zavedl rozhovor, ve kterém se muž představil jako John, pak se o té osobě hovořilo jako o takzvaném Cemetery John, John ze Hřbitova, Honza ze Hřbitova, asi bych řekl. A zajímavé je, že on se v tom rozhovoru s Condonem ptal třeba na to, jestli ho čeká trest smrti, pokud je to dítě už mrtvé, což mohlo leccos naznačovat. Údajně ten Cemetery John poznal některé konkrétní věci spojené právě s tím Charlesem juniorem, s tím dítětem a pak po té schůzce 16. března Condon obdržel poštou balíček, v němž byl vypraný šedý vlněný spací úbor značky Dr. Denton No. 2, jak se tomu říkal, což byl důkaz, že to opravdu patří tomu dítěti. V té době nikdo nevěděl, jestli to dítě je naživu nebo je už po smrti. Takže takhle bylo potvrzeno, že ten Condon jednal z největší pravděpodobností s někým, kdo opravdu ten únos spáchal a kdo zná ty detaily, které znala jenom policie, Lindberg nebo právě ten únosce.
16: Předání výkupného si smluvili na 2. duben 1932 a k tomu se teď za chvíli dostaneme.
2: Posloucháte sérii portrétů o únosech, které šokovaly svět. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
16: Historik Jan Adamec je hostem ve speciálu portrétu, ve kterém si povídáme o únosu syna Charlesa Lindberga. Honzo, slíbili jsme 2. duben 1932, nakonec tedy ten únosce obdržel 50 tisíc dolarů. Stalo se to prý zase na hřbitově?
14: Ano, tam bylo důležité a nakonec se ukázalo jako pro dopadení toho pachatele klíčové to, že jeden z těch vyšetřovatelů trval na tom, že ta fyzická částka těch peněz má být sestavena z takzvaných zlatých certifikátů, které měly brzo být staženy z oběhu, nebo předpokládalo se, že budou staženy z oběhu, tím pádem se předpokládalo, že budou nápadnější a bude je možné lépe vystopovat, což se nakonec také stalo. Tady na tom předávání důležité je to, že tam v tom autě byl i Lindberg, který údajně zaslechl hlas přímo toho únosce, to je to slavné Hey Doctor, podle něhož pak Lindberg při soudním líčení identifikoval nebo označil toho pachatele. Částka byla předána a ten únosce předal Lindbergovi údaje, kde by se mělo jeho dítě, jeho syn nacházet na údajné lodi. Nicméně pak, když Lindberg i sám osobně létal nad tím pobřežím a hledal tu loď, tak žádnou nedašel. Takže logicky dospěl k závěru, že byl podveden a že tedy stále nemá žádnou jasnou informaci o tom, co s jeho synem je.
16: Jenom připomenu únos 1. března 1932 a teď se přesuneme do 12. května 1932. Čteme si z knížky Johna Douglase a Marka Olšakera.
15: Odpoledne 12. května 1932 řidič nákladňáku William Allen jel na Hopewell s nákladem dřeva. Zastavil, aby si odskočil do lesa. Tam spatřil něco, co vypadalo jako lebka dítěte a nohu trčící ze země. Zavolal kolegu, aby se také podíval. Pak se vydali do města hledat policistu a vrátili se s ním na místo činu asi 4 míle od Lindbergova domu. Jeho světla byla odtud v noci jasně viditelná. Tělo dítěte bylo v mělké prohlubni, deštěm nasáklé, zčernalé, leželo tváří k zemi, pokryté listím a hmyzem. Chyběla levá noha od kolena dolů, levá ruka a pravá paže. Většina orgánů a část dolní poloviny těla zmizela, odnesla je zvířata. Betty Gová ostatky identifikovala na základě oděvu, vlasů, rysů obličeje, zubů a Charlieho překrývajících se prstů na nohou. Nebyly zjištěny známky škrcení ani střelného zranění. Příčinou smrti se zdála být rozsáhlá fraktura lebky. K té došlo v noci únosu pravděpodobně, když se zlomil žebřík a spadl jutový pytel, který byl nalezen u silnice a obsahoval blond vlasy shodné s vlasy Charlieho.
16: Tak tedy policie a bohužel i rodiče měli tělo mrtvého dítěte a teď se 2 roky nic neděje. 2 roky policie dostává tisíce informací, které vůbec nikam nevedou, vydává se na falešné nebo nikam tedy nevedoucí stopy. Ale v roce 1934 se najednou v New Yorku a v jeho okolí začínají v oběhu objevovat ty takzvané zlaté dolarové bankovky z toho výkupného. A pak jde všechno ráz na ráz a 1. září 1934 je zatčen německý truhlář nebo tesař, nelegální imigrant Bruno Richard Hauptmann. Co vlastně přivedlo policisty právě k tomuhle člověku? Byly to ty peníze?
14: No, já bych neřekl, že se začaly objevovat. Ono spíš došlo k tomu, co přesně ten jeden z vyšetřovatelů předpokládal. On v roce 1933 prezident Roosevelt opravdu nařídil stažení těch zlatých certifikátů a těch zlatem krytých bankovek. A tím pádem se vlastně začaly vyměňovat a každá, která se ocitla v oběhu, tak byla nápadnější a lidé si jich přirozeně začali všímat. A to se stalo i u toho vedoucího té čerpací stanice, který si tedy všiml té zlaté 10-dolarové zlaté bankovky a zároveň se zapsal číslo toho auta, jehož majitel nebo jehož řidič tou bankovkou platil. A tím vlastně se dostali na Hauptmana. A 18. září 1934 v bance identifikovali, že to je přesně ta 10-dolarová bankovka, kterou měli podle čísla zaznamenánu, že byla v tom výkupném. A to byl vlastně jako přímý důkaz. A 19. září FBI zatkla Hauptmana a v jeho bytě začala nacházet některé z poměrně přesvědčivých důkazů, jako třeba některé z těch peněz, které chyběly. A v podstatě vyšetřovatelé si začali být jistí, že mají konečně toho pravého. A v lednu 1935 pak mohl začít samotný soudní proces.
16: Neuvěřitelný, říkalo se tomu proces století ve Spojených státech. 162 svědků, bylo provedeno 381 důkazů a v únoru 1935 byl Hauptmann uznán vinným z vraždy a odsouzen k trestu smrti. Ta poprava se odehrála 3. dubna 1936. Hauptmann do poslední chvíle tvrdil, že je nevinný, ale těch důkazů proti němu bylo opravdu hodně. Honzo, ty už si říkal to nalezené výkupné, potom ještě dřevo z toho žebříku, po kterém patrně tedy Hauptmann lezl nahoru do toho okna, protože se shodovalo s prknem na podlaze v Hauptmannově půdě. Potom písmo a pravopis těch dopisů, už jsme říkali, že Hauptmann byl německý imigrant, takže tam byly zjevné tedy germanizmy v té angličtině, kterou on používal. Navíc ještě ve skříni jeho bytu se podařilo najít tuškou psanou adresu toho doktora Kondna, o kterém jsme se bavili, toho zprostředkovatele. A pak tady nakonec Charles Lindbergh, který v době předání výkupného seděl v autě před hřbitovem, tak potvrdil, že slyšel tedy ten Hauptmannův hlas. Ale to je ta, řekněme, strana té obžaloby. Obhajoba tvrdila poměrně důležitou věc, že prostě není možné, aby neznámý truhlář, tesař z New Yorku, přišel do domu, ve kterém v životě nebyl, věděl, pod které okno postavit žebřík, našel místnost, ve které bude to dítě, když ani nebylo jasné, že to dítě tam bude. Zkrátka, tam byly nějaké pochybnosti, jaká je role Hauptmanna a jaká byla asi role těch lidí z té rodiny. Co k tomu se dá dodat?
14: Obhajoba namítala, že neexistují žádné přímé otisky prstů v domě, ani v dopisech, ani na tom žebříku, že tedy to Hauptmann nemohl udělat sám i z hlediska toho, jak by to dítě vlastně dostal z té postýlky a jak by s ním vylezl ven. A samozřejmě jedna z těch liní vyšetřování hned od začátku směřovala dovnitř rodiny, takže intenzivně se zpočátku vyslýchala Betty Gová jako chůva. Směřovalo se i na ty kamarády těch lidí, kteří pracovali přímo v té rodině. Asi nejvíce z pozornosti se pak soustředilo na Violet Sharpovou, což byla britská služebná, nikoli přímo u Lindbergových, ale u Murrowových, což byly rodiče Lindbergovy ženy v Englewoodu. a ta dokonce se ocitla pod tak velkým tlakem, že nakonec spáchala sebevraždu, protože byla informována, že s ní bude učiněn další výslech a toho ona se tak bála, že prostě spáchala sebevraždu, ale nakonec se ukázalo, že všechna ta podezření, která směřovala na její kontakty mimo ten dům, nezakládala žádné podezření na to, že by někdo z jejího okolí mohl být skutečně tím spolupachatelem. Problém byl i v tom, že Hauptmann prostě mlčel, vinu nepřiznával, ale také neodhalil nikoho, s kým by mohl spolupracovat, přestože, a to obhajoba také zdůrazňovala, policie vůči němu postupovala často velmi brutálně, podrobovalo ho extrémnímu tlaku, musel psát dlouhé texty a byl dokonce jako fyzicky napadán, tak aby vlastně na základě těch několika důkazů z něj získali i to přiznání, které ale on nikdy nepodal. A konec konců i ten odklad jeho popravy svědčil o tom, že existovaly pochybnosti o té jeho vině a vyvolávalo to i velké spory uvnitř policie, ohledně kompetencí a ohledně toho, že tam existují určité pochybnosti, ale nakonec tedy Hauptmann byl popraven a pravděpodobným pachatelem zřejmě byl a je otázka, jestli byl jím sám, nebo jestli do toho byl nějakým způsobem zapleten někým jiným, kdo zůstal v pozadí, o něm vlastně se dosud nic neví.
16: Mimochodem zajímavé je, že Lindbergovi do Hopewellu na to víkendové sídlo jezdili sice už nějakou dobu, ale pokaždé odjížděli v neděli večer, maximálně v pondělí ráno. Tohle byl jediný případ, kdy kvůli rýmě právě toho později uneseného Charlese se tam zůstali až do úterka. Zase, jak je možné, že to Hauptmann věděl?
14: Ano, to, co říkala obhajoba, že prostě to byla znalost, kterou mohl mít jen někdo, kdo měl uvnitř té domácnosti a kdo měl ty bezprostřední znalosti, ale žádné jako spojení se neprokázalo, nepodařilo se ustanovit.
16: Možná právě tahle nejistota vedla k tomu, že vdova po Brunu Hauptmannovi dalších 60 let, tedy až do své smrti, žádala o znovu otevření případu, ale nikdy jí nebylo vyhověno. A ještě takové dvě drobnosti na závěr. Lindberg měl s manželkou, ty už si říkal Annou Morovou, což byla dcera amerického velvyslance v Mexiku, celkem 6 dětí, tedy včetně i uneseného a potom zabitého nebo zemřelého Lindberga Charlese juniora. Dalších ale 7 nemanželských dětí měl se 3 ženami v Německu. On tam žil téměř jakýsi paralelní život po druhé světové válce. Zemřel 26. srpna 74 na Havaji, byl mu 72 let. No a ještě tečka k tomu, co ty si říkal na úplném začátku, k té, řekněme, nejistotě policie. Američtí zákonodárci v reakci na tuhle událost přijali velmi rychle nový zákon, podle kterého se únos stal federálním zločinem. No a vlastně musím říct, že tenhle případ inspiroval i Agátu Christie a tohle téma využila pro svoji slavnou detektivku Vražda v Orient Expressu. To je vše z dnešního speciálu Portrétu. Ukázky přečetl David Schneider, spolupracovali autor námětu a dramaturg Stanislav Winter, technička Ivan Možná. Mým hostem byl historik Jan Adamec. Honzo, díky, že jsi přišel, zase příště naslyšenou.
14: Děkuji za pozvání.
16: K pořadu se můžete vrátit také na našem webu plus.rozhlas.cz, samozřejmě v audioportálu Můj rozhlas, no a také na dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zase za týden se těší David Hertl.
2: Slyšeli jste nějaký cyklus pořadů Českého rozhlasu Plus a nemůžete ho najít? Pomůže vám sekce Projekty na webu plus.rozhlas.cz. Najdete tam to nejlepší, co v posledních letech ve vysílání Plusu zaznělo. Pořady o historii, cyklus Kellner, pohled do podsvětí devadesátek, česká satira nebo příběhy mafie, diktátorů, ale i indiánských náčelníků. Série pořadů Českého rozhlasu Plus najdete v sekci Projekty na webu plus.rozhlas.cz. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Odpoledne se otevřou volební místnosti a Češi začnou vybírat nové vedení měst a obcí. K volebním urnám můžou voliči dorazit od 14 do 22 hodin, zítra pak od 8 ráno do 14. Ve třetině volebních okrsků budou lidé hlasovat taky pro kandidáty do Senátu. Zástupci Ukrajiny budou dnes a zítra jednat ve Spojených státech, řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský při návštěvě města Priluky, kde ruská raketa zasáhla obytný dům. Zemřelo tam 22 lidí, včetně 5 dětí. Zelenský také vyzval šéfa Bílého domu Donalda Trumpa ke zvýšení tlaku na Rusko. Nezaměstnanost v Česku zůstala v září třetí měsíc po sobě na 5%. Bez práce bylo na konci měsíce asi 370 tisíc lidí, informoval o tom Úřad práce. Volných pracovních míst bylo v září přes 100 tisíc. V porovnání s loňským zářím míra nezaměstnanosti stoupla. Před rokem totiž byla 4,5%. Tuzemský trh práce ale podle úřadu zůstává stabilní. Spojené státy neobnoví útoky na Irán do listopadových voleb do amerického kongresu, tvrdí to americký prezident Donald Trump na své síti True Social. Dodal, že Washington s Teheránem vede produktivní jednání a blokáda íránských přístavů bude ale podle Trumpa dál pokračovat. Spojené státy a Izrael zahájili válku proti Iránu v únoru. Teherán poté omezil provoz v Hormuzském průlivu a to celosvětově zvýšilo cenu ropy. Golfistka Patricie Maková vede po prvním kole turnaje Korea Championship. V Soulu zahrála 7 ran pod normu. Řeší soupeřky má náskok 2 úderů. Maková může v Koreji vybojovat životní výsledek. Jím dosavadním maximum na Ladies European Tour je 8. místo.
11: Nehoda na dálnici D1 u Šmejkalky, další v Praze u odbočky na Kosoř. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady čerstvá nehoda. Kilometry 26 až 25 v omezení u Šmejkalky.
17: Na mostě Šmejkalka, směr do Prahy, nabourala tam dodávka zezadu do kamionu, takže už tam stojí a prostě kolony.
11: Na dálnici D1 z Brna do Ostravy na exitu 308 Hranice stojí kamion. Je na sjezdu vlevo na zebře, zatím jen na blikačích. Na D48 z Nového Jičína do Olomouce na 8. kilometru už uklizeno, bylo tam rozházené značení. A na silnici 101 z Prahy do Třebotova zasahují u nehody osobního auta záchranáři. Havarovalo za Radotínem u odbočky na Kosoř. Počítejte s omezeným průjezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Teď v noci se ochladilo na 9 až 5 stupňů při slabším větru až na 3 stupně Celsia. Přes den pak čekáme zpočátku jasno až polojasno. Od severozápadu bude oblačnost přibývat, večer se v severozápadní polovině Čech místy přidá déšť. Nejvyšší odpolední teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě naměří až 17 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Rozdíly mezi úhradami za stejnou péči v různých nemocnicích by se měly zmenšovat. Regionální nemocnice to vítají, velké nemocnice mají výhrady. Nedohodli se proto zatím s pojišťovnami na úhradách pro příští rok. O jejich konečné podobě teď jednají s ministerstvem, které je stanoví úhradovou vyhláškou. A ve zdravotnictví se odehrává ještě jedna důležitá změna. Nejnáročnější operace se mají dál přesouvat do specializovaných center, jaká jsou typicky ve fakultních nemocnicích. Co budou změny znamenat pro pacienty?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
18: Našimi hosty jsou předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel nemocnice Prachatice Michal Čarvaš. Dobrý den.
19: Dobrý ráno.
18: A předseda Asociace nemocnic České republiky, ředitel fakultní nemocnice Hradec Králové Aleš Herman. Dobrý den.
20: Pozdrav pán Bůh.
18: A začněme od vás. Proč se nemá, pane řediteli, za stejný výkon platit v každé nemocnici stejně? Co by to navrhované srovnání podle vás znamenalo pro velké nemocnice?
20: Za prvé si musíme říct, že stejný výkon v různých nemocnicích má různé náklady. To znamená, ve velkých nemocnicích výkon, který je třeba operace žlučníku nebo operace kýlí slepého střeva, má vždycky větší náklady než operace v menších nemocnicích. Je to dáno tím, že příklad když u nás začne služba, u nás slouží 6 chirurgů a další 5 kolegů je na telefonu různých odborností. Takže výkon, který je proveden ve službě, nemá náklady 2 chirurgů, ale 6 chirurgů ve službě plus 5 dalších lékařů v příslužbě. Takže ty náklady na ten výkon jsou mnohem vyšší, než když v nějaké jiné nemocnici slouží 2 chirurgové nebo 3 a ten výkon je tam proveden. To je obecně.
6: Děkuju.
20: Čili nikdy nebudeme mít tak nízké náklady, jako dosáhnou malé nemocnice.
6: Já myslím, že to je jasné. Děkuju vám na úvod za odpověď. Pane řediteli Čarvaši, není toto odůvodnění právě toho faktu, že úhrady za stejné výkony se mezi jednotlivými nemocnicemi, mezi regionálními a těmi velkými fakultními liší?

0: provozovatel té nemocnice. Naproti tomu v těch velkých nemocnicích, oni v těch službách vykonávají víc výkonů a logicky si na sebe nebo na část své mzdy jsou schopni si vydělat.
1: Pane řediteli Hermane, nejsou ty rozdíly v úhradách za stejný výkon tak velké, že už jsou možná těžko ospravedlnitelné?
2: Filozoficky jsme přijali to, že malé nemocnice historicky mají menší základní sazbu a z toho vyplývá, že mají menší úhrady. Proto jsme akceptovali, že v průběhu 3 let dojde k postupnému přiblížení těchto základních sazeb. Pokud říká Michal Čarvaš, že je to až 100% rozdílu mezi těmi nemocnicemi v interních diagnózách, tak pokud jsem se díval na ty interní diagnózy, tak některé taky jsou výrazně nákladnější v našich centrálních nemocnicích s metodou léčby než v těch malých nemocnicích, ale to bychom zacházeli do podrobností a nechci to dále pitvat. Myslím si, že je relevantní, aby se ten rozdíl zmenšoval a je třeba ho napravit někdy v průběhu třeba 3 let, postupně přiblížit. Nicméně srovnání těch sazeb pokládám za ekonomicky špatné.
1: Takže vy říkáte, že ta změna se prosazuje příliš překotně, že by měla být pozvolnější.
2: No v rámci dohadovacího řízení jsme souhlasili, že ten rozdíl bude zhruba 100%, že naše navýšení úhrad bude zhruba polovina navýšení úhrad pro malé nemocnice. Toto se zopakuje 3 roky po sobě a tím dojde k přiblížení těch základních sazeb. To si myslím, že je správné a tak to by to mělo být. Podle návrhu úhradové vyhlášky, který jsme měli oponovat do 23.9., kdy jsme měli dát připomínky, byl ten rozdíl ale 7-násobný. To znamená, nám to vycházelo někde kolem 1% a pro malé nemocnice to bylo 6,9%. A to si myslím, že je velmi překotný rozdíl.
1: Pane řediteli Čarvaši, není teď ta změna, to narovnávání úhrad mezi vámi jakožto regionálními nemocnicemi a mezi velkými fakultními nemocnicemi příliš překotná? Neměl větší smysl ten původní pozvolný plán?
0: My jsme se na tom pozvolném plánu nedohodli ani se zdravotními pojišťovnami. Tam vznikla parciální dohoda mezi našimi nemocnicemi, těmi regionálními i soukromými a zdravotními pojišťovnami, kde jsme se dohodli na nějakém postupu zbližování. Ministerstvo to nějakým způsobem potom překlopilo do toho návrhu úhradové vyhlášky. On to jako ten nárůst je někde mezi 107-106% pro regionální nemocnici a 101% mezi pro ty fakultní nemocnicemi. Takže
1: možná nám jako vysvětlete, co to znamená, abychom se v těch číslech nestratili, jestli můžete prakticky ukázat.
0: Je to meziroční nárůst úhrad za tu hospitalizační péči, kde ano, v okamžiku, ale kdy ten rozdíl je řádově 30 a víc procent, tak pokud přiblížíme o 5%, tak to není tak z mého pohledu razantní a není to určitě likvidační pro fakultní nemocnice, to určitě jako není zájem likvidovat. Spíš je otázka toho, že pokud od nás v rámci té centralizace odchází ty diagnózy složité a velké případy do fakultních nemocnic, které jsou specializované na to, aby dělali tu centrovou vysoce specializovanou péči, tak je logické, že i ta motivace, která v té úhradové vyhlášce je, aby tu základní péči, kterou teďka budou mít hůře hrazenou, než měli v minulosti, přesouvali zase oni do těch okresních pracovišť, do těch regionálních nemocnic, kde se neuvolní kapacita a kde pacient může být ošetřen stejně kvalitně a dříve, protože ty čekací doby tam jsou menší.
1: Pánové, k centralizaci, to znamená k přesouvání těch nejnáročnějších operací z regionu do velkých nemocnic, bych se ještě samostatně rád dostal za pár minut, ale když teda teď na ni pan ředitel Čarvaš narazil, obracím se na vás, pane řediteli Hermane, nesouvisí to narovnávání úhrad za péči právě i s tou probíhající centralizací?
2: No to je věčný spor o tom, jak mají vypadat ty nemocnice, ale pokud vím, tak fakultní nemocnice není jenom centralizovaná, specializovaná nemocnice. Pokud budu mluvit o nemocnici v Olomouci, v Plzni, v Hradci Králové, co jsou fakultní nemocnice, můžeme říct i

0: Všeobecnou na Karlově náměstí. To jsou všechno nemocnice, které slouží jako normální městská a okresní nemocnice. V Hradci Králové je 100 tisíc obyvatel, okres má 160 tisíc obyvatel a pro tyto lidi jsme normální prvosledová nemocnice, která musí zajistit ošetření našich obyvatel. A pakliže je budeme posílat na výkony do menších nemocnic, které jsou kolem nás a podotýkám, že jsou ve vzdálenosti 45 až 50 kilometrů od Hradce Králové, tak je to spíše otázka pro politiky, aby vysvětlili občanům města a okresu, že budou na tyto výkony jezdit 50 kilometrů z Hradce, když nemocnici tady mají uprostřed města. To je jako opravdu zvláštní. A za druhé, není možné, když by nám vypadly všechny malé výkony a my budeme dělat jen ty specializované, tak nás to neuživí. Protože těch specializovaných výkonů je zase menší počet. Máme to spočítáno, narůst platby za ty specializované výkony by musel narůst 3x až 5x, aby vyrovnal ztrátu těch malých výkonů, protože těch specializovaných výkonů jsou desítky, někdy stovky, ale těch malých výkonů jsou tisíce.
1: Tak prosím, ať se zase nestratíme v těch číslech, byť samozřejmě chápu, pánové ředitelé, že musíte se na čísla právě odvolávat, tak podle všeho už jsme se přesunuli k otázce centralizace těch nejnáročnějších operací. Pane řediteli Čarvaši, uznáváte to, na co tady teď narazil váš pan kolega, že fakultní nemocnice, ty velké nemocnice ve městech, budou muset dál poskytovat i tu běžnou péči, kterou poskytujete vy u vás v regionech a že není zkrátka možné na nich nechat jenom tu péči specializovanou?
2: Určitě takhle to nebylo řečeno ani myšleno. Oni, když se vezme třeba Prahu, tak tam samozřejmě není standardní okresní nemocnice, která by vyřizovala tu všeobecnou základní péči, takže všechny fakultní nebo většina fakultních nemocnic vlastně plní tu funkci zároveň těch nemocnic toho základního typu. Takže a i z hlediska vzdělávání lékařů samozřejmě oni musí dělat i tu základní péči, ale v okamžiku, kdy v té základní péči mají významně vyšší náklady, tak samozřejmě i z hlediska jako systému je prostě výhodnější tu péči dělat v těch menších regionálních pracovištích, kde ty náklady jsou menší, těch výkonů se za stejný objem peněz může udělat víc, ale rozhodně jsem tím jako nemyslel, že by fakultní nemocnice nebo velká krajská nemocnice neměla dělat základní péči. Určitě ano, určitě ji dělat bude, jednak tam má dostatek pacientů, jednak bude tam na ní vychovávat lékaře, stejně jako to děláme my.
1: Rozumím.
2: Ale samozřejmě pokud mají na některé výkony čekací doby třeba 6 nebo 7 měsíců a v těch regionálních pracovištích jsou čekací doby měsíc až dva, tak ten pacient prostě může dostat tu nabídku, že ten žlučník mu otopejují třeba v Prcheticích a má možnost tam za tím plánovaným výkonem jet.
1: Pane řediteli Hermane, tak váš pan kolega vůbec nepopírá, že u vás ve fakultních nemocnicích nadále i po té centralizaci specializované péče musíte poskytovat i péči základní, která se běžně poskytuje v regionech, ale říká, že by dávalo smysl na druhé straně část té základní péče potom zase přesunout do regionu. Vám to smysl nedává?
0: No, já myslím, že zaprvé Michal přiznal teď před chvílí, že my máme vyšší náklady, než oni mají vyšší náklady, to mě velmi těší. Za druhé je jasné, že my nemůžeme rezignovat na tu v uvozovkách běžnou péči a to, co říkám, má pravdu, oni mají kratší čekací doby a my to rozhodně budeme pacientům doporučovat. Ale to znamená, že ten pacient se musí rozhodnout, jestli pojede 50 kilometrů z města nebo nepojede. Ale to já si netroufám odhadnout, jaká bude volba těch pacientů. Jo? Ale to stále neospravedlňuje jako propastné rozdíly na příští rok, které nám byly navrženy v tom návrhu úhradové vyhlášky a my jsme na to teda dávali připomínky. No to a já doufám, že ty připomínky ministerstvo zohlední, protože si myslím, že je to správce nemocnic, který má rozhled a ví, že se to musí dít postupnějším způsobem a včetně zdravotních pojišťoven. Takže ano, my se v podstatě shodneme, kompromis ano, u nás se bude zmenšovat ta péče plánovaná a budeme to navrhovat pacientům, aby chodili do nemocnic v kraji, které mají nižší čekací dobu, kratší čekací dobu, ale nemůžeme to těm pacientům zakázat, kdyby chtěli být u nás.
1: Pane řediteli Čarvaši, tak zdá se, že se shodujete s vaším panem kolegou přinejmenším částečně?
2: Částečně se shodujeme, já samozřejmě jako nesouhlasím s tím, aby to tempo se nějakým způsobem zmenšovalo. Já si myslím, že v tomhletom tempu je potřeba jet minimálně 3 roky, možná i 5, abychom nějakým způsobem sevnali ty rozdíly, které tady historicky jsou. Které
1: v tempu
2: se...
1: tedy zmenšování těch rozdílů v úhradách ano, za stejnou ano, péči v různých nemocnicích.
2: Těch rozdílů, tak jak se děje v návrhu vyhlášky, protože ty rozdíly, které tady narostly za poslední 4 roky, když byl nám ministrem pan profesor Válek, tak narostly do takových výšin, které jsou dneska těžko ospravedlitelné a i ty regionální nemocnice mají vysoké náklady a dneska ty úhrady v řadě diagnóz jsou významně nižší, než jsou reálné náklady, které na tu péči máme. A pak to musí dofinancovávat státní, respektive krajské samosprávy nebo města a pak ta péče je logicky státová a státová být ji neměla.
1: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel nemocnice Prachatice Michal Čarvaš a předseda Asociace nemocnic České republiky, ředitel fakultní nemocnice Hradec Králové Aleš Herman.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pánové, zaměřme se tedy teď zvláště na tu už probíhající centralizaci zdravotní péče, to znamená na ten pokračující přesun těch nejnáročnějších operačních výkonů z regionu směrem do nemocnic velkých, třeba právě typicky fakultních, ve které působíte vy, pane řediteli Hermane. Probíhá ta centralizace z vašeho pohledu zatím dobře? Funguje?
0: No, to je správná otázka. Centralizace teď měla proběhnout na operaci hepatobiliární oblasti, to jsou nádory slinivky, jater a okolí. A my jsme na to byli připraveni, pan ministr nám zadal úkoly, pan doktor Hauer, který to měl na starosti také, my jsme se na to velmi pečlivě chystali několik týdnů. Všechno je nachystáno, zařízeno, uděláno. A do našeho regionu měl spadat pro tuto centrální oblast region Pardubického kraje a já jsem se dověděl a dneska za pár hodin jedu za panem generálním ředitelem do Pardubic. Jsem se dověděl, že Pardubice jsou v soudním sporu s naším ministerstvem a do doby vyřešení soudního sporu na tuto centralizaci nebudou reflektovat a budou pokračovat dál po své linii. Čili když jste se ptal na to, jak funguje, tak my jsme plně připraveni, připravili jsme vše. Já jsem panu řediteli na to napsal přesný dopis. Dneska to probereme všechno, jak bychom to udělali. Nicméně mi sdělil, že oni na to zatím reflektovat nebudou, což mě velmi mrzí, protože jsme na tom hodně odpracovali a v tuto chvíli se zdá, že ta centralizace minimálně v našem regionu, který nám měl spadnout, tedy Pardubický kraj, tak zatím neproběhne a teď je otázka, jak to bude probíhat dále.
1: Pane řediteli Čarvaši, připustil byste, že centralizace na některých místech může drhnout?
2: Tak tuhle tu informaci třeba z Pardubického kraje já teď slyším poprvé. Na druhou stranu já třeba zkušenosti z našeho Jihočeského kraje, tak tady ta centralizace jako funguje docela přirozeně, docela dobře. My tyhle ty specializované výkony posíláme do Budějovic, do specializovaného pracoviště Centra.
1: A nemáte a s tím problém u vás v Prachaticích?
2: Nemáme s tím problém, ne. Nemáme s tím problém ani v Prachaticích, ani ve Strakonicích, ani v Krumlově, ani v dalších jihočeských nemocnicích. My jsme se tady jakoby domluvili a u nás jako ten systém jako funguje a možná je to tím, že jsme všechny krajské nemocnice, máme jedno vedení ale nicméně tenhle ten problém, co je v Pardubicích, tak ten slyším teďka poprvé.
1: Na druhé straně ale, pane řediteli Čarvaši, pokud vím, tak vy konkrétně máte výhrady k tomu, které všechny operace by se měly dál přesouvat do velkých nemocnic, do velkých specializovaných center?
2: Ano, my jsme jako Asociace českých a moravských nemocnic měli výhrady k té výzvě na onkourologii, kde v podstatě se přesouvaly všechny výkony, nejenom ty, kterých se dělají stovky v rámci republiky, v rámci roku, ale i těch, kterých se dělají tisíce, jako byly operace na prostatě a ledvinách, a tam jsme navrhovali, aby tyhle ty výkony zůstaly v těch vyšších regionálních pracovištích, aby vznikly takzvaná centra druhého typu, která tyhle ty výkony budou moci dělat, a samozřejmě tyhle ty centra by posílaly výkony na rektu a další specializované výkony do těch velkých center, do fakultních nemocnic, ale tyhle ty středně těžké výkony by dělaly, poněvadž je na to dneska v podstatě nastavený vzdělávací systém, a v okamžiku, kdyby přestali tyhle ty výkony dělat, tak nebudou moci vzdělávat mladé lékaře. Mladí lékaři by u nich nemohli dojít k atestaci a logicky by neměli zájem tam pracovat a nastoupit a ten obor jako takový by tam skončil.
1: Pane ředitel Hermane, co říkáte na tento námět? Nedávalo by smysl, aby vaším panem kolegou zmíněné operace ledvin a prostaty zůstaly v regionech, dál byly ve větším množství prováděny v těch centrech druhého typu nebo v centrech nižší úrovně?
0: To je otázka, jak teda myslíte důslednost té centralizace. My jsme naprosto rezignovali na operace jícnu, které jsme akceptovali, že budou dělat dvě nebo tři pracoviště v republice, a nemáme s tím problém, a předáváme pacienty z fakultní nemocnice Hradec do fakultní nemocnice Motol, protože to tam dělají.
1: Takže promiňte, jenom pro vysvětlení, jestli tomu správně rozumím, teď vlastně popisujete centralizaci, která je směrem od vás, jakožto fakultní nemocnice.
0: Ano, ano.
1: Hradci směrem do Prahy.
0: Přesně tak, jako chci říct, že my akceptujeme, že je to obousměrný proces, nikoliv jenom od nás, od malých nemocnic k nám, ale i my jsme akceptovali, že počet výkonů tohoto typu v naší nemocnici je nízký a budeme to dávat tam, kde to dělají. A to je analogie k tomu, co jste se ptal, že je spočítáno, že ta velká centra, která na to budou vybavená, mají na to operační týmy, ten rozdíl v té operativě, jenom na okraji říkám, plánovaná operativa té onkourologie se plánuje někdy za 3 roky, takže teď ještě je jako hodně povíku pro nic, protože to má nastat někdy v roce 2029-2030, ale je spočítáno, že ty výkony ty centra pojmou, takže pokud pan ministr rozhodl, že tu centralizaci chce uplatnit, tak já jsem s tím plně v souladu a myslím si, že bychom to měli dodržet, protože těch oblastí, kde se má centralizovat, je více. My se na to připravíme, my to uděláme a bude to všechno fungovat. A pak si musíme říct, jako, kde je ta úloha. Samozřejmě to, co říká Michal Čarvaš o tom vzdělávání, pan ministr, když jsme spolu hovořili, předloží novelu zákona o vzdělávání lékařů, tak aby lékaři se mohli vzdělávat i na menších nemocnicích, a ta bude změna vzdělávání. A když se hovoří o těch lékařích, tak já jsem teď ve státnicové komisi, protože jsem v kolegiu děkana zkoušel se mediky, tak vím, že z ročníku jde 1800 lékařů v této každý rok. My víme, do velkých nemocnic přijde asi 300 až 400 těchto nových kolegů. Řekněme, že nějaké procento, je tam velké procento slovenských kolegů a ukrajinských kolegů a kolegyň, tak řekněme, že 400 těchto kolegů nenastoupí v České republice a zbývá 1000 kolegů, který nemůžou jít nikam jinam než do jiných nemocnic, než jsou fakultní.
1: Takže musí
0: někde nastoupit.
1: Pane řediteli Čarvaši, nestavíte se vlastně tím svým postojem, když říkáte, nechte nám v regionech operace ledvin a prostaty, proti celému tomu systému a smyslu té probíhající centralizace, to za prvé, a za druhé, jestli byste uznal, že na to vzdělávání, které vy jste tady podtrhoval, se myslí?
2: Ano, na vzdělávání se myslí, nějaká ta novela je v plánu ministerstva a určitě je potřeba, aby byla. My jsme na ní apelovali už u předchozího vedení ministerstva, ale nedošlo k tomu, takže jsme rádi, že pan ministr k tomu teďka přistupuje aktivně a že tu novelu chystá. Co se týká té centralizace, tak myslím si, že tam nejsme ve spoju. Tam Aleš to správně popsal, že ta centralizace se týká všech nemocnic, nejenom těch regionálních směrem do centra, ale i těch velkých nemocnic, že některé ty výkony se opravdu sousedí třeba do 3-4 pracovišť v rámci celé České republiky, takže i z těch velkých pracovišť, jako je Hradec Králové fakultka nebo třeba krajská nemocnice v Budějovicích, se některé výkony prostě posílají třeba do Motola.
1: Promiňte, nebo... moc se omlouvám, že vás přerušu, nemáme už moc času, tak ať je to úplně jasné na závěr. Vám se ovšem nelíbí to, že byste se měli ve velkém vzdávat operací ledvin a prostaty?
2: My se nechceme vzdávat těch operací, které děláme vyšší desítky nebo i stovky na těch pracovištích, kde ty týmy jsou na to sehrané, kde třeba v některých nemocnicích si pro tenhle typ operací pořídili i robota a provádějí ho vlastně robotickou chirurgií. A v okamžiku, kdy tyhle ty investice by vlastně byly zmazené, v okamžiku, kdyby ty výkony přestaly dělat, protože je pořizovali vlastně ze souhlasem ministerstva zdravotnictví, byl pořizován ten přístroj, ten robotický systém a teď v podstatě by neměl uplatnění. Takže my chceme, aby ty věci, které byly nějakým způsobem rozhodnuty a na základě toho byly realizovány investice a byl postaven nějaký tým, který se tam cvičil v těch operacích a dělá jich třeba 80-100 za rok, tak aby v té práci mohl pokračovat.
1: Pane ředitel Hermane, vaše stručná, velmi stručná reakce na závěr. Nehrozí, že v důsledku centralizace určité investice třeba právě do toho nemocničního vybavení v regionech přijdou vniveč?
0: Ale to je rozhodnutí managementu těch nemocnic. Ministerstvo o ničem nerozhodovalo, ministerstvo pouze schválilo, když o to požádali, že si to můžou koupit, ale každý ředitel musí počítat business case a ziskovost svého pracoviště a musí vědět, jestli se mu to vyplatí koupit nebo nevyplatí. 100 výkonů na robotu je hrubě prodělečné, my děláme na robotu skoro 450 až 500 ročně. To znamená 100 až 200 výkonů by se tam dělat nemělo, je to málo. Děkuji. A je to úvaha toho daného ředitele. A je to jako ekonomická rozvoha, jak to udělá. Čili já si myslím, Děkuji. Že ty kolegové, pokud by chtěli, se nemocnic můžou nastoupit u nás do těch center a můžou dělat ty specializované výkony v nějakém rozsahu. Není vůbec problém. Děkuji. Myslím si, že ekonomicky to nedává na těch malých nemocnicích smysl.
1: Takový je pohled předsedy Asociace nemocnic České republiky, ředitele fakultní nemocnice Hradec Králové Aleše Hermana, který v dnešním Pro a proti diskutoval s předsedou Asociace českých a moravských nemocnic, ředitelem nemocnice Prachatice Michalem Čarvašem. Pánové ředitelé, děkuji vám oběma za váš čas.
0: S pánem Bohem.
2: Děkuji taky, hezký den.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Umělá inteligence mění svět. Kyberútoků přibývá. Sociální sítě se mění a cena kryptoměn je jako na houpačce. Aktuality z virtuálního světa vysvětlí v magazínu Online Plus se svými hosty David Slížek.
4: Umělá inteligence míří do mobilů, smartfony mohou škodit učení ve školách a Twitter už není Twitter.
3: Online Plus poslouchejte v pátek po 11. dopoledne a v neděli po 7. hodině ráno. Najdete ho také na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. 4 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Lidé dnes budou volit nové zastupitele a senátory. Německá policie dopadla údajného hackera z Ruska, který vylákal z obětí miliardy korun. Hokejisté Komety Brno zvítězili v Tipsport Extralize na ledě Sparty 4-3 po prodloužení. A dnes bude jasno až polojasno, od severozápadu se zatáhne a večer se místy přidá déšť, teploty do 17 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Odpoledne se otevřou volební místnosti a Češi začnou vybírat nové vedení města a obcí. K volebním urnám můžou voliči dorazit dnes od 14 do 22 hodin, a v sobotu pak od 8 ráno do 14. Způsoby, jak si zaplentou své zástupce vybrat, jsou celkem tři, říká vedoucí odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
6: ten nejjednodušší, že volí přímo konkrétní volební stranu. Provede křížek v tom velkém čtverečku před názvem volební strany. Může mít ještě druhou variantu, že si řekne, znám tady 20 lidí, u jejich jmen napříč těmi sloupci udělám 20 křížků. No a pak je třetí varianta, to je kombinace obého. To znamená, já můžu jedné straně volební dát velký křížek a pak si řeknu, tady mě zajímá ještě 10 kandidátů u jiných volebních stran, zkusím je podpořit malým křížkem.
5: Ve třetině volebních okrsků budou lidé hlasovat také pro kandidáty do Senátu. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí řeší stovky podnětů v souvislosti s letošní předvolební kampaní. Od lidí chodí desítky denně, další případy zjišťují úředníci při monitoringu v terénu. Převažují v nich podezření třeba na využívání peněz z obecních rozpočtů k vlastní propagaci. A prošetřování většiny podnětů úřadu končí po komunálních a senátních volbách. Ty opodstatněné skončí ve správním řízení. Za porušení pravidel hrozí pokuty. V německé vazbě od minulého pátku údajný šéf hackerské skupiny Killin 28-letého Rusa předala vyšetřovatelům japonská policie, která ho zadržela, když byl v Asii na dovolené.
7: Skupina Killin je podezřelá, že v posledních dvou letech provedla nejenom v Německu několik tisíc hackerských útoků na různé firmy, nemocnice, ale třeba i politické strany, od kterých za obnovení přístupu k systémům a datům požadovala výkupné. Přepočtu skoro 3,5 miliardy korun skutečně inkasovala, shrnul Herbert Reul. Němečtí vyšetřovatelé podle něj skupinu infiltrovali a sledovali několik měsíců. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
5: Jeskyní potápěči v Moravském Krasu se přiblížili k místu, kde soutokem Bílé vody a Sloupského potoka vzniká podzemní řeka Punkva. Propojili dvě dosud oddělené části, amatérské jeskyně Šolimovy místy a bludiště Milana Šlechty. Díky tomu objevili 220 metrů nových zatopených prostor. K místu, kde Punkva vzniká, jim podle odhadů zbývají už jen stovky metrů. Co badatelům při průzkumu pomohlo, přibližuje místopředseda České speleologické společnosti Jan Sirotek.
8: V Moravském Krasu aktuálně panují mimořádně příznivé vodní podmínky. Vodní stavy jsou velmi nízké a díky těm nízkým průtokům ta voda skoro neteče a všechny ty sedimenty jsou sklesané na dno, takže je výborná viditelnost. A to je při tom jeskyní potápění vlastně strašně důležité, že pod tou vodou vidíte a můžete se v těch velkých chodbách orientovat.
5: Kometa Brno si z pražské Sparty odvezla v hokejové Tip Sport Extralize 2 body za výhru 4-3 po prodloužení. Zápas přitom mohla rozhodnout už v základní hrací době. Útočník Jakub Zbořil ale při hře domácích bez brankáře neproměnil velkou šanci a v zápětí fauloval. Sparta následnou přesilovku využila k vyrovnání. Pokračuje Zbořilův spoluhráč Filip Král.
9: Je to stejná chyba, jako kdybychom ten gol dostali. Prostě prázdná brána a měl jsem ten zápas na lopatě, bohužel jsem to nedal. No, bohužel potom soupeř z té šance v protiútoku v podstatě rozhodnul, že nás to de facto stálo vítězství, a takže mě to mrzí samozřejmě, ale nedá se nic dělat. No.
5: Ve druhém čtvrtečním zápase Tip Sport Extraligy uspěla Plzeň, která doma porazila České Budějovice 4-1. Dvěma góly se na vítězství podílel kanadský obránce Robertson.
10: Nehoda a kolona na D1 na Benešovsku a neprůjezdná ulice v Praze. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za Chocerady překáží následky nehody. V omezení u Šmejkalky 25. kilometru se srazilo nákladní auto s dodávkou. Blokují levý pruh, pravým zúženým občas a pomalu projede auto. Kolona má zhruba 2 kilometry, prodlužuje se. Osobním autem, pokud možno, sjíždějte z exitu 29. Dá se to objet přes Čerčany nebo Chocerady Ondřejov.
11: Kamionu tam natlačil, teď se tam nějak se tam pracují, aby se tam protáhlo aspoň něco, ale už je tam kolona tak 20 km až za závěr.
10: V Praze zřejmě stále neprůjezdná Vídeňská ulice za jižní spojkou směr Krč. Policie ještě uzavírku nezrušila. Pod mostem pokračuje odklízení následků středeční nehody nákladního auta s vrtnou soupravou. Dá se to objet po ulicích v Podzámčí a Sulické. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: A dnes čekáme zpočátku jasno a teploty 11 až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Mimořádně významná práce o mimořádně důležité osobnosti. Tak hodnotili recenzenti publikaci Václav Havel Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století, vydanou v roce 2011. Jejím autorem je literární historik a kritik Martin C. Putna. Knihu v roce 2012 přečetl, zajímavé ukázky z ní vybral a v repríze pořadu Politická literatura okomentuje Jiří Berounský.
3: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

0: Kniha Martina Putny Václav Havel Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století se právem setkala s velmi příznivou kritikou, hovořící o mimořádně významné práci, o mimořádně důležité osobnosti českých dějin. Z kritiků jmenujme alespoň Erazima Koháka a Jiřího Suka. Shodují se na tom, že se nejedná o běžný životopis, ale o kultivovaný výklad o zdrojích a inspiracích pro Havlovu tvorbu. Martin Putna byl přímý účastník havlovských událostí a s nadhledem historika pak nabízí výklad toho, co popisuje. Pečlivé studium zdrojů a zároveň čtivost textu a invence autora činí tak z knihy výjimečný počin v dosud většinou povrchních a často tendenčních informacích. Nastavuje mu novou a vysokou laťku. Knihu vydala knihovna Václava Havla v roce 2011. Pořadem vás bude provázet Jiří Broucký. Úvod své knihy autor nazývá Rám k portrétu a chce v něm ozřejmit, proč tuto knihu napsal. Nemá to být normální životopis. Tato kniha by měla jít hlouběji a poukázat na intelektuální koncepty, ze kterých Havlovy životní, tvůrčí i politické akty vyrůstaly. V úvodu Putna přímo říká:
1: Havel je příkladem tvůrčí osobnosti, vyjadřující se kontinuálně napříč žánry a obory. Místo detailní analýzy samotných Havlových textů chce tyto texty vsadit zpět do myšlenkového kontextu, ve kterém vznikaly. Neboť Havel rozhodně nebyl originálním myslitelem, tvůrcem nového myšlenkového systému či proudu. Avšak díky svému centrálnímu postavení v alternativní a neoficiální kultuře sehrál v českých kulturních dějinách roli průsečíku, ve kterém se potkávaly a střetávaly rozmanité duchovní tradice, domácí i světové, prastaré i nejnovější. Podstata Havlovy osobnosti a tvořivosti není ani tolik iniciační, vynalézající nové ideje a směry, jako spíše receptivní, přejímající a přetvářející různé ideje a směry do nové podoby, nejčastěji do podoby prakticko-společensko-politicky aktualizované. Řečeno metaforou Ladislava Hejdánka, jednoho z Havlových svého času nejbližších lidí i nejpronikavějších komentátorů, čím by byl Václav Havel, kdyby byl chemickým prvkem? Zdá se mi, že určitě uhlíkem. Právě uhlík se dovede jak přímo sám, tak s pomocí dalších prvků slučovat v nejrozmanitějších kombinacích s dalšími a dalšími prvky a otvírat stále další chemické možnosti.
0: Osobnost a myšlení Václava Havla není nevyhnutelně závislé na osobnostech a názorech jeho předků. Ale rodina, z které vzešel, nebyla naprosto běžnou rodinou bohatých podnikatelů, ale rodinou se svéráznými intelektuálními a duchovními zájmy, které se zde různými způsoby tradovaly a jejich stop je užitečné si v díle Václava Havla uvědomit. Děd Václav Havel, žijící v letech 1861 až 1921, byl budovatel secesního paláce Lucerna na Václavském náměstí, jednoho z center veřejného života tehdejší moderní Prahy a celé země. Jeho působení představuje spojení podnikatelského záměru s intencí národně kulturně mecenášskou. K tomu patřili jeho přátelské kontakty jak s dobovým světem politickým, tak s dobovým světem kulturním. Na konci života se stal autorem knih pojednávajících svérázným způsobem témata na pomezí náboženství, vědy a filozofie. Vydával je pod pseudonymem Atom. Inspirací k tomuto počinu bylo setkání a později přátelství se sousedkou na Havlovském letním sídle, Anou Pamrovou, která se cítila být unikátní duchovní bytostí, vyvolenou ke zvláštnímu celosvětovému poslání. To mělo spočívat ve zvěstování míticko-mystického, ekologického a pacifistického feminismu. Pro Václava Havla seniora a později pro celou rodinu tkvělo jádro přitažlivosti Anny Pamrové v originalitě její osobnosti a v jejím celoživotním soustředění na věci duchovní. Havlův otec, Václav Miloš Havel je charakterizován jako podnikatel, Masarykovec, studentský aktivista a zednář. Pokračoval v rodinné dráze stavebního podnikatelství. Jeho otec vytvořil secesní Lucernu, nejvýraznějším stavebním dílem syna byl funkcionalistický Barrandov. Duchovní svět byl nejprve formován vlivem otce, včetně zapojení do spiritistických seancí. Vliv T.G. Masaryka, který přišel později, byl mnohem mohutnější. Cítil se mu velmi blízko. Masarykova životní dráha se stala V.M. Havlovi modelem.
1: K dokreslení kulturní a duchovní atmosféry vládnoucí v havlovské rodině je zapotřebí zmínit kulturní orientaci a tvořivost dalších jejich členů. Manželka V.M. Havla Božena Havlová, rozená Vavrečková, studovala dějiny umění, zabývala se kreslením a svým synům vnukala zájem o výtvarné umění. Umění a věda jsou v havlovském světě propojeny a v rámci vědy náleží největší pozornost výzkumu kosmu, té oblasti, v níž věda hraničí s filozofickými, potažmo náboženskými otázkami. Boženin otec Hugo Vavrečka byl vysokým úředníkem Baťových závodů, novinářem a diplomatem identifikovaným s Masarykovou republikou stejně jednoznačně jako jeho zeť. Mimo jiné byl Vavrečka prvním československým velvyslancem v Budapešti. Navíc byl i literátem, konkrétně autorem humoristických próz, dobově celkem konvenčních a proto i úspěšných. On to tudíž byl, kdo do rodové tradice vnesl prvek tvořivosti na vědomě literárním poli. Co však pro vývoj jeho vnuka bylo ještě důležitější, Hugo Vavrečka náhodou objevil knihu Josefa Šafaříka Sedm listů Melinovi. Nadchl se a podstrčil ji vnukovi, pro kterého se pak nadlouho stala jakousi filozofickou biblií. Naopak bratr Václava M. Havla, Miloš Havel, jakoby se z havlovské, respektive havlovsko-vavrečkovské mentality zcela vymykal. I on se podílel na rodinném podnikání, byl hlavním producentem českého filmu 30. let i doby válečné. Miloš proslul svým provokativním bohemstvím, svými pitkami ve společnosti herců a literátů ve své vile na Barrandově i svou homosexualitou, která byla veřejným tajemstvím, ale nikdy nepřerostla ve skandál. I tento bohatýrský život Miloše Havla, ač zcela neintelektuální a neduchovní, ukáže se být v budoucnu důležitým pro porozumění rozličným polohám života a díla Václava Havla.
0: V letech 1953 až 54 Havel jako 17-letý organizuje literární a politickou skupinu Šestatřicátníci. Název byl vybrán dle roku narození členů. Podle věku to byla parta teenagerů. Parta dosti výjimečná svými ambicemi literárními, politickými a filozofickými. Cílevědomě se vymezující proti obdobným proudům doby nejtemnějších stalinských let. Šestatřicátníci nevěřili ani na počátku 50. let na oprávněnost režimu jako řada jejich vrstevníků. Rozhodně se také nechtěli režimu přizpůsobit. Chovali se nedobově svobodně. Vliv mělo jistě i to, že většinou pocházeli z rodin, které byly postižené hned na samém začátku vyvlastněním či dokonce soudním stíháním. Skupina těchto mladých se snažila ne o přímou konfrontaci s režimem, ale o vytvoření vlastního alternativního svobodného světa. V průběhu let se skupina mění na post šestatřicátníky, v podstatě literární skupení. Členové jsou vesměs osobnosti umělecky výrazné a svébytné, také duchovně i nábožensky velmi nekonvenčně a velmi různě profilované. Jmenujme alespoň dramatika Josefa Topola, poetičku Violu Fischerovou a spisovatelku Věru Linhartovou. Po sovětské okupaci se i toto uskupení rozpadá. V následující době se kolem Václava Havla vyskytovali lidé směřující nikoliv k umění, ale k politice. Byli to zpravidla lidé spatřující alternativu ke komunistickému režimu v nějaké variantě demokratického socialismu.
1: 60. léta znamenají pro Václava Havla jednak umělecký úspěch v roli autora divadelních her a jednak společenské angažmá v roli jednoho z nekomunistických protagonistů liberalizačního hnutí ústícího do takzvaného pražského jara roku 1968. Po sovětské okupaci v srpnu 1968 pak na tuto roli plynule navázala role jednoho z vytrvalých obhájců dílčích vydobitých svobod, jednoho z vůdců ústupového boje. Právě proto však tato léta znamenají spíše odklon od intelektuální práce. Život u divadla pak kromě samotné umělecké tvorby obnášel i všechnu poetiku žití tady a teď, to jest i všechno bohémství, lehkomyslnost a povrchnost. Morální libertinství, zvláště v erotické oblasti, přetrvalo pak v havlovském prostředí i do období disentu. Tehdy ovšem vzbuzovalo nejen líčené pohoršení komunistické propagandy, ale i upřímné pohoršení exulantů a zahraničních přátel českého disentu. Životním stylem jakoby se tedy Václav Havel přibližoval spíše zaniklému filmově bohémskému světu svého strýce Miloše. Naopak angažmá Václava Havla ve prospěch demokratizace společnosti lze pokládat za cestu ve stopách společenského působení jeho otce. Zde především na půdě oficiálního svazu československých spisovatelů, jehož je nyní členem, se ovšem Havel ocitá v úzké spolupráci s reformně komunistickými spisovateli, jako byli Pavel Kohout, Milan Kundera, Ludvík Vaculík či Ivan Klíma. Ti sami v tuto dobu spíše řešili, jak daleko lze ještě jít po cestě reformování marxismu a socialismu. Konkrétní dobové návrhy a projekty jsou velerozmanité, avšak všechny jsou výrazem jednoho velkého konceptu, který lze nazývat demokratickou levicí, demokratickým socialismem, socialismem s lidskou tváří, vzhledem k dobově oblíbenému československému termínu, radikální demokracií, vzhledem k dobovému americkému úzu, sociálním radikalismem, vzhledem k dobovému britskému úzu, či dokonce již opravdu s velkými posuny v akcentech levicovým liberalismem. Odstranění zmrtvělých institucí a ideologií, dosažení formální i faktické rovnosti lidí, spravedlivé rozdělování vytvořeného bohatství, omezení moci mocných a majetných ve prospěch bezmocných a nemajetných, posléze pak i osvobození jedince spout neosobních mechanismů a předsudků, to všechno jsou cíle vyplývající z určité komplexní vize světa, z určitého duchovního, nikoliv jen materiálního a nikoliv jen praktického postoje k světu. Pohled na společenské a intelektuální dění v 60. a raných 70. letech v západní Evropě a severní i jižní Americe pak ukazuje ještě daleko barevnější paletu hnutí a proudů, jež do různých stran rozvíjejí tento základní duchovní koncept. Neomarxisté, postmarxističtí strukturalisté, pozdní existencialisté, hlubinní psychologové, ekologisté, hippies, feministky, gay aktivisté, stoupenci New Age, západní buddhisté, radikální reformátoři katolické církve.
0: Do Československa pronikaly mnohé západní proudy opožděně, oslabeně či vůbec ne. I tak ovšem působili jako obrovská inspirace. Atmosféra 60. let zanechala v Havlovi rozechvělou vzpomínku a pocit identifikace se vším revoltujícím. Československé hnutí 60. let i přes všechna omezení představovalo ne nevýznamnou variantu celosvětového proudu a bylo na západě se zájmem sledováno. Intelektuální křídlo u nás tvořili především filozofové demokratizující se levice. Na této myslitelské, politické a umělecké demokraticko-levicové scéně nachází své místo i Václav Havel. Jsou tu jeho hry 60. let. Vystupuje politicky, například kritikou nedemokratických poměrů v literárním životě. V roce 1968 navrhuje v Literárních listech v článku na téma opozice zrušit například i mocenský monopol komunistické strany.
1: Havlova divadelní tvorba je neméně intelektuální než umělecko-estetická. Je do velké míry praktickou aplikací teoretického intelektuálního konceptu, který měl autor předem hotov. Postavy zahradní slavnosti vyrozumění a stížené možnosti soustředění sice tlachají hrozné nesmysly, případně se pokoušejí vést pseudointelektuální řeči a ve výsledku tedy tlachají nesmysly ještě hroznější. Činí tak ale proto, že autor se rozhodl ukázat na nich, na jejich chování a jazyce, fenomén neidentity. Kromě zmíněných tří her napsal ostatně i teoretické pojednání, v němž svůj koncept vykládá diplomovou práci na DAMU. Autor zde mluví o svých teoretických východiscích, o tom, že jeho hry jsou a v budoucnu mají ještě zřetelněji být hrami s filozofickým obsahem. Témata mých předchozích dvou her, Zahradní slavnosti a Vyrozumění, souvisejí s problémem rozkladu lidské identity. Tento rozklad identity člověka musím zachytit tentokrát poněkud jinak. Nikoli v jeho formách, jak je determinuje zkušenost společenská, ale v jeho podstatě, jak je determinována základní zkušeností noeticko-ontologickou. Chtěl bych se dobrat jakési filozofické dimenze problému, uvidět neidentického člověka na pozadí jeho celkové zkušenosti světa, jak se konstituuje v epoše, v níž žijeme. Princip absurdního divadla, v němž je záměrně deformována a popírána logika děje i jazyka, Havel převzal od Samuela Becketa, Eugena Ioneska a dalších tehdejších klasiků, mezi něž začal být brzy sám počítán. Adaptoval však tento princip na české poměry 60. let tím, že z obecného existenciálního podobenství učinil politickou satiru. Bezprostředním domácím vzorem pro Havlovo divadelnictví byl bez pochyby Ivan Vyskočil. Ivan Vyskočil vzal Havla, tehdy ještě politicky téměř nezaměstnatelného, do divadla na zábradlí, jež řídil. Vyskočil Havlovi svou tvorbou ukázal, že absurdní divadlo nemusí být jen tragické i děsivé, jako je divadlo Becketovo a Ioneskovo, nýbrž i plné komiky. Vyskočil Havlovi svou osobností demonstroval, že psaní a inscenování absurdní her se nemusí vylučovat s ukotvením autora v pevném metafyzickém řádu. Ivan Vyskočil je totiž katolík. Vyskočil poskytl Havlovi, formálně působícímu v divadle jako pouhý kulisák, první tvůrčí příležitosti. Společně napsali hru Autostop v roce 1961. Od dávných let této spolupráce mezi učitelem a žákem, ředitelem a kulisákem se ovšem táhne také spor o to, jak velký byl Vyskočilův autorský podíl na díle, jež založilo Havlovu slávu Na zahradní slavnosti. Podle Vyskočila je totiž původní námět Zahradní slavnosti jeho a na první verzi hry pracovali společně. Letitý a dosud lidsky ani odborně nedořešený spor Havla s Vyskočilem ukazuje, že Havlův mimořádný receptivní talent, jeho schopnost přebírat a adaptovat cizí náměty, nápady a žánry, se může ukazovat jako obrovská výhoda pro jeho typ tvořivosti i pro jeho společenské působení, ale i jako potenciální důvod pohoršení při nárazu na neviditelné etické hranice autorské originality.
0: Posloucháte Český rozhlas, vysíláme pořad Politická literatura na českých pultech. Dnes se zabýváme knihou Martina Putny o Václavovi Havlovi.

0: Nejvýznamnější nedivadelní intelektuální vlivy působící na Havlovu tvorbu byly v podstatě tři. France Kafku si objevili dříve jmenovaní šestatřicátníci dávno před vlnou kafkovské módy 60. let. Jevil se tenkrát jako ideální symbolické zrcadlo všech stesků na nefungující socialistickou společnost. Pro Havla se Kafka stává jakousi univerzální literární normou, sdělující existenciální a filozofickou zkušenost člověka. Hlásí se k němu trvale. Při přebírání čestného doktorátu na Hebrejské univerzitě pronáší velkou řeč o celoživotním vztahu k němu a vyslovuje provokativní tezi, že kdyby byl býval Kafka nenapsal to, co napsal, a on uměl psát lépe, než umí, byl by to býval napsal on sám. Jako druhý bychom jmenovali vliv filozofa samouka Josefa Šafaříka. Martin Putna ho zařazuje jako volného souputníka poválečného existencionalismu a personalismu. Václav Havel jej četl jako snad svůj první filozofický text a nesmírně jej zaujal. Konečně třetí vliv přichází od Havlova mladšího bratra Ivana M. Havla, vědce, který je současně amatérský literát a poskytuje mnohé nápady, vědomosti a pomoci svému bratrovi literátovi, který se současně amatérský zajímá o vědu. Ivanův život a myšlenkový vývoj šel svou vlastní originální cestou, ale současně se vždy do určité míry odehrával ve stínu bratra. Přitom leco z toho, co je veřejně spojeno se jménem Václava Havla, ve skutečnosti vzešlo z jeho bratra. Například se jedná o dva klíčové motivy dvou her. Ve Vyrozumění myšlenka umělého jazyka Ptidepe a u hry Stížená možnost soustředění téma umělé inteligence. Plodná komunikace obou bratrů se plně projeví v době, kdy je Václav ve vězení a vznikají dopisy Olze. Izolace nepohodlných osob v 70. letech se nakonec obrací v pozitivum. Komunita vyhoštěnců se brzy organizuje jako disent, vzniká Charta 77 a spolu s Václavem Havlem se jedním z prvních mluvčí stává Jan Patočka, filozof fenomenologické orientace Husserlův žák. Brzy ho všichni začnou považovat za hlavního inspirátora celého disidentského společenství.
1: Havel sám popisuje dějiny svých kontaktů s Patočkou ve vzpomínce Poslední rozhovor, sepsané pouhých pár týdnů po Patočkově smrti. Vzpomíná, jak jeho knihu Přirozený svět jako filozofický problém četl už jako teenager. Měl před Patočkou vzhledem k jeho filozofické autoritě vždy ostych a tak spolu vedli jen jeden jediný skutečný filozofický dialog. A to během společného čekání na policejní výslech po zveřejnění charty. Já se ho nejen ptal, ale dokonce se mu předestřel některé své vlastní filozofické nápady, věc dříve nemyslitelná. A on, zdálo se mi, přímo ožil tím, že nemá ve mně pouze zdvořilého posluchače. Bohužel šlo však právě o ten nevědomky poslední rozhovor, neboť místo oběma stranami slibovaného pokračování následovala Patočkova smrt. V pohnuté situaci po Patočkově smrti sám se nachází ve vyšetřovací vazbě, tedy Havel prezentuje Patočku jako svého sice dálkového, ale vlastně odedávného filozofického učitele. Nicméně v Havlových textech před rokem 1977 není o Patočkovi téměř zmínky. Co vyplyne z tohoto vlastně nečekaného a nenávratně přerušeného semináře Patočky s Havlem v předdveří policejní výslechové místnosti? Určitě ne to, že by Havel všeho nechal a jal se pilně studovat Patočkovy knihy. Není to možné, protože Havel je mluvčím charty, je opakovaně zavírán a v mezičase všelijak jinak šikanován. Vyplyne však to, že Havel začne sám filozofovat. Hrádeček se během roku 1978 přece jen na chvíli promění v tvůrčí poustevnu. Tehdy, přesně v říjnu 1978, zde vznikne Moc bezmocných, dedikovaná Patočkovi, Havlův první souvislý programový text. Moc bezmocných se posléze stala jedním z nejproslulejších výtvorů svého autora, skýtajíc nejen morálně filozofický program pro aktuální české chartisty, ale i obecně srozumitelnou filozofii občanského disentu napříč politickými systémy. V moci bezmocných zaznívají ony později mnohokrát opakované, komentované i ironizované teze o životě v pravdě, neboli o občanské vzpouře proti diktátu rituálu. O tom, že jedině ten, kdo poruší diktát rituálu, znovu nalezne svou potlačenou identitu a důstojnost, naplní svou svobodu, jakož i o tom, že skupiny takto vzbouřených, takto odmítnuvších život ve lži, se mohou stát jádrem existenciální revoluce, jež by měla v budoucnu proměnit nejen komunistické režimy, ale i demokratické, leč konzumní společnosti.
2: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
0: Společenství Charty zahrnovalo tři velká, i když vnitřně členitá ideová uskupení. Bývalí komunisté,

liberálové hlásící se různými způsoby k masarykovské tradici a křesťané katoličtí i evangeličtí. Jestliže se zpočátku zdálo, že těžiště leží poněkud mírně vlevo, postupně se tato rovnováha stále více vychylovala směrem doprava. Rozplývaly se představy o socialismu s lidskou tváří, ba možnosti dobrého socialismu vůbec. Mladí lidé, kteří do Charty vstupovali v pozdějších letech, v tomto směru již neměli vůbec žádné iluze.

0: Různost názorů v disentu byla nesmírná, ale dala se překonat. Vyvažující element utváří Václav Havel, který svou diplomací dosáhne toho, že se tato heterogenní komunita udrží až do konce režimu pohromadě. Už proto a priorně se Havel nemůže jednoznačně přiklonit na žádnou názorovou stranu. Zhruba kolem roku 1976 dochází ke spojení českého undergroundu vzešlého z prostředí režimem zakazovaných rockových skupin v čele s Martinem Jirousem Magorem, ideovým vůdcem The Plastic People of the Universe, hledání intelektuální a duchovní alternativy k vyhořelému socialismu, bylo spojeno s pohoršlivým životním stylem, plným alkoholu, drog a sexuální nevázaností, ale zároveň příklonem mnohých k náboženství. Byla to jakási svatost na ruby. Havel říká, cítil jsem prostě najednou, že pravda je na straně těchto lidí, ať si říkají, kolik chtějí z prostých slov a ať mají vlasy třeba až na zem, kde si v útrobách tohoto společenství jsem tušil zvláštní čistotu, stud a zranitelnost. V jejich hudbě byla zkušenost metafyzického hoře i touha po spáse. Konec citátu. V tomto společenství, zvláště po jeho začeních, se rodil počátek mýtu Havel. Vězeňská zkušenost dala vzniknout jednomu z nejdůležitějších děl jeho tvůrčí dráhy, Dopisy Olze. Stali se jedním z opravdu nemnoha děl českého písemnictví, jež vstoupili do světového podvědomí. Přeloženy byly do desítek jazyků. Zprvu soukromé, v podstatě praktické dopisy. Později se počnou pod oslovením Olgo skrývat jiní adresáti, zejména bratr Ivan, později mnoho dalších filozofujících přátel a nakonec by se dalo říci, že adresátem byl celý svět. Nejvlastnější jádro Havlova vězeňského zážitku a z něho plynoucí spirituální úvahy jsou obsaženy v listu číslo 41 ze 7. srpna 1980.
1: Člověk si tu ovšem, ať chce nebo nechce, musí často klást otázku, zda to má všechno smysl a jaký. Odpověď, pozitivní odpověď, nalézám nakonec vždycky jen v sobě, ve své celkové víře, ve smysl věcí, ve své naději. Čemu je totiž člověk vlastně odpovědný? K čemu se vztahuje? Co je posledním horizontem jeho počínání, absolutním úběžníkem všeho, co dělá, neobelstitelnou pamětí bytí, svědomím světa i nejvyšší soudní instancí? Co je tím rozhodujícím měřítkem, pozadím či prostorem každé jeho existenciální zkušenosti? A co je zároveň tím nejdůležitějším svědkem či záhadným partnerem jeho každodenních rozprav se sebou samým, tím, čeho se člověk, ať je vržen do jakékoliv situace, nepřetržitě ptá, na co spoléhá a k čemu se svým konáním obrací, tím, co ho svou vševědoucností a nepodplatitelností straší i zachraňuje, tím, na co člověk vlastně jedině dá a kvůli čemu se snaží. Od dětství cítím, že bych nebyl sám sebou, lidskou bytostí, kdybych nežil v trvalém a mnohotvárném napětí s tímto svým horizontem, zdrojem smyslu i naděje. Od mládí si nejsem jist, zda tu jde o zkušenost Boha či nikoliv. Ať je tomu však jakkoliv, rozhodně nejsem správný křesťan a katolík, jako tolik mých dobrých přátel, z mnoha různých důvodů. Například proto, že toho svého Boha neuctívám a naprosto nechápu, proč bych ho měl uctívat.

0: je nejznámějším představitelem československé neoficiální kultury. Těsně před pádem bolševického režimu píše slovo o slovu, místí téměř teologickou úvahu, ať zde není vysloven žádný konkrétní duchovní, náboženský či dokonce církevní program. Prohlašuje slovo Kristovo za jeden z nejmocnějších kulturotvorných impulzů v dějinách světa, ale jedním dechem upozorňuje na zlo, které ze zneužití tohoto slova vzešlo. Z autora, který se v 60. letech veřejně proslavil kritikou odličtěnosti a neosobnosti panujícího řádu, se ve druhé polovině 80. let stává autor, od něhož veřejnost, zatím neoficiální, očekává pozitivní vizi a on její ochoten poskytnout. Je připraven stát se Masarykem. Já teď hovořím s panem Karlem Hvíždělou, který s Václavem Havlem napsal několik knih rozhovorů a který nám tak může velmi dobře přiblížit a osvětlit osobnost našeho bývalého prezidenta i jeho dílo. Pane Hvíždělo, prosím vás pěkně tak na začátek. Autor knihy o Václavu Havlovi píše, že začátek jeho věhlasu vlastně začal mnohými překlady vašeho dálkového výslechu a dopisů o lze jen stručně. Máte asi tak představu, kolik těch překladů mohlo být?
1: Ano, bylo jich kolem 30 dálkového výslechu a přes 10, prosím, stručně.
0: Mezi tím vaším dálkovým výslechem a mezi rovněž vaší knihou, prosím stručně, uplynulo zhruba 20 let. Pozoroval jste nějaký rozdíl a jaký na bývalém prezidentovi prostě za doby té prvé knihy, to znamená v době, kdy byl disident, a té druhé, kdy byl vlastně již prezident?
1: Tak to uplynulo přesně 20 let. Na první knize jsme pracovali 84-85, na druhé 2004-2005 a vlastně ty názvy by se měly správně přehodit, přestože u té první knihy ta vzdálenost byla mezi Bonem, Prahou a Hrádečkem, tak ale šlo vlastně o klasický rozhovor, víceméně face to face na dálku. Zatímco kniha, prosím stručně, vznikla tak, že on si s mými otázkami, který bylo taky přibližně 60, jako u dálkového výslechu, odjel do ticha kongresové knihovny ve Washingtonu a tam odpověděl a já neměl už žádnou možnost do toho zasahovat. Takže to je jeden rozdíl a druhý rozdíl určitě je v tom, že první kniha vznikala v době, kdy byl Václav Havel soukromou osobou a druhá kniha, kdy skončil v prezidentském úřadě. Jsou to knihy, které přesně reflektují různé údobí jeho života.
0: Václav Havel používá, nevím, jestli to je i v těch vašich knihách, ale velmi často pojem čecháčkovství. Setkal jste se vy s ním, s obsahem tohoto pojmu třeba za doby vašeho pobytu v zahraničí, nebo co si o něm myslíte?
1: Tak ten termín je Václava Černého a Václav Havel ho od něj převzal a v podstatě jde o to, že si rádi zúžujeme kontext. Zatímco Václav Havel se snažil vždy uvažovat nejenom v evropském, ale i v euroatlantickém kontextu a to je naše chyba, kterou vidíme dodnes. My nejsme schopni vlastně všechny naše problémy vnímat v kontextu 27 zemí Evropské unie.
0: Jaký zůstává odkaz jeho díla a osobnosti dnes a zejména třeba pro nás, pro Čechy?
1: No tak často se připomíná takový slogan, že v euroatlantické civilizaci je nahrazen měřitelný účinek velikostí měřitelnou velikostí účinku. Václav Havel byl přesně opak. Ten neustále riskoval, bojoval, někoho se zastával, něco prosazoval, tím nám vždycky prakticky dokazoval, že skutečný smysl může být jen v tom, co se jeví předem jako neúčelné, co se nevyplatí. A v tom je, myslím, ten nejvyšší jeho odkaz, protože poukazoval, že je největší čas prolomit vypočítatelnost našich obětí. Obětí, neboť skutečně hrdinství je větší než vypočítavé a vypočítatelné. Ten, kdo předem ví, že když udělá tohle, má šanci na vítězství, tak vlastně zrazuje tu oběť, čili ten nový vztah člověka k oběti, který Václav Havel tak názorně předváděl, je myslím tím nejhlubším odkazem Václava Havla.
0: Ano, já vám děkuji za rozhovor.
1: Nemáte zač, děkuji za pozvání.

0: Revoluce z listopadu 1989, která smetla komunistický režim, se v zápětí sama proměnila v novodobý český mýtus, a to jako mýtus vnímaný i světem. Mýtem se stal i Václav Havel, zvolený v prosinci 1989 prezidentem republiky. Muž, který neměl s komunistickou stranou nikdy nic společného, muž v plné síle tělesné i duševní. Muž, kterého disidentské hnutí téměř jednomyslně uznávalo za svého vůdce a které on dovedl přes všechnu jeho chaotičnost a heterogenost udržet v nesnadné jednotě. Muž, který dával naději, že se stane druhým Masarykem. Hned na počátku se ale musí dopouštět kompromisu a spolupráce s bývalými aparáčíky. I když je těžko odhadnout, jak brzy ji měl Havel ukončit, je tady někde začátek pozdějšího antimýtu Havel. V roce 1991 vydává Letní přemítání. Potom již jeho státnické povinnosti neumožňují se příliš psaní věnovat.
1: Havel zdůrazňoval, že filozofuje a etizuje proto, že to od něj lidé očekávají a žádají. V Letním přemítání tak píše, jak často se pravidelní posluchači mých hovorů v Lánech dožadují toho, co by se dalo nazvat filozofickými či etickými úvahami. Občas je vynechávám z obavy, abych se příliš neopakoval, ale vždy znovu je po nich voláno. Nikomu žádný konkrétní návod, jak čelit zlu ve svém okolí, nedávám a ani dávat nemohu. A přesto lidé chtějí slyšet, že slušnost a odvaha mají smysl, že je třeba v zápase se špinavostí i co si riskovat. I samo Letní přemítání je prezentováno jako kniha, kterou vlastně Havel, co by prezident, napsat musí. Co svým občanům dlužím, totiž jasné, souvislé a stručné slovo o tom, kde stojím, co vlastně chci a co zamýšlím. Poprvé Havel začne filozofovat v souvislosti s otázkou vztahu národa a státu. Místo, co by rozvíjel úvahy o historických důvodech československého sporu, k nímž by mu stejně scházely odborné znalosti a je tudíž lépe, že je nepředstírá, předloží fenomenologickou úvahu o domově co by filozofické kategorii, samozřejmě s odvoláním na patočku. Domov je existenciální zkušenost, soubor soustředných kruhů, v jejichž centru se ocitá naše já. Z této definice se druhotně odvozuje i národní princip. Národ není nic více než jeden z mnoha kruhů domova. Stát tudíž nemůže být vybudován na národním principu, co by druhotné, odvozené a relativní hodnotě, nýbrž na principu občanském. Podruhé a soustavněji vyloží Havel k závěru knihy svoji představu duchovního státu a mravního státu, kteréžto pojmy jsou pro něj identické a naopak protikladné k pojmu ideologického státu. Budovat duchovní stát neznamená budovat stát ideologický. Ideologický stát není státem duchovním. Znamená to pravý opak. Vymanit lidskou bytost z krunýře všech ideologických interpretací a rehabilitovat ji jakožto svéprávný subjekt individuálního svědomí, vlastní a vlastní existencí zaručované myšlenky individuální odpovědnosti a zcela neabstraktní lásky k bližnímu. Pevným výchozím bodem onoho mravního státu či duchovního státu je tudíž jen a pouze lidský jedinec, vztahující se k nadosobnímu celku jen a pouze svým vlastním autonomním způsobem, svým rozumem a zkušeností.
0: Od roku 1990 se stalo pravidelným rituálem v českých a zprvu i slovenských domácností v neděli poslouchat Hovory z Lán. Tento exkluzivní pořad byl dobrou příležitostí, jak veřejnosti sdělovat své reflexe, zkušenosti a názory, jak se širokému publiku představit a přiblížit. Polovina 90. let byla pro Havla nečekaně těžká. Zemřela jeho žena Olga, velmi oblíbená, dalo by se říci národem milovaná. Havel sám téměř zemřel na rakovinu. Znovu se oženil se značně mladší herečkou Dagmar Veškrnovou, neskušenou a poněkud nezvladatelnou. Havlovi nepřátelé ji použili k útokům na Havla a rodí se antimýtus Havel. Ve světě je však stále velice oceňovaný, za to doma má plno těžkostí. Jedna z posledních kapitol je v knize nazvána Havel podvečerní. Autor knihy zde používá apokryfního výroku Leonarda da Vinci. Věci jsou nejkrásnější v podvečer, kdy světlo je stlumeno. Barvy nejsou tak ostré a tvary nabývají větší plastičnosti. Po 12 letech unavený a ne zcela zdravý opouští prezidentskou funkci. Sám sobě se nespronevěřil. Bránil se, aby neukusil, jak chutná moc, a s humorem sobě vlastním pronáší výroky: sa u moci jsem si permanentně podezřelý. Vedu trvalý a dost neúspěšný zápas s výhodami, jimž se těším, a tak dále, a tak dále. Píše, prosím stručně, o tom jsme již mluvili, a hru odcházení, kde ironicky ukazuje, jak nebezpečná a přímo oblbující je účast na moci. Krutě, jedovatě a sarkasticky zde zobrazuje sebe, svou ženu a další osoby ve své blízkosti. Nakonec si plní svůj sen a hru převede do filmové podoby a sám ji s humorem režíruje. Prosím stručně a odcházení představují Havlovu dvojjedinou intelektuální závěť. Dvě základní linie jeho díla, syntetizující a analyzující, pozitivní a karikaturně negativní. A závěr Martina Putny.
1: Havel je beze vší pochyby původním uměleckým tvůrcem, ale stejně je beze vší pochyby a vší hany tvárným měkkým recipientem všemožných stylů a směrů, poetik a myšlenek, s nimiž se potkává ve své době a ve svém prostředí. Badalo by se říci, že původnost a originalita jeho tvorby tkví právě v nadání všechny tyto vlivy přijímat, reflektovat, transformovat, počešťovat, havlizovat a předávat dále. Tvář vítěze Václav Havel se již za života proměnil v český mýtus. Neboť co je mýtus? Mýtus je vyprávění, které spojuje. Příběh, který si nějaká komunita vypráví a skrze něj rozumí svým dějinám a své mentalitě. Českými mýty jsou příběhy praotce Čecha, svatého knížete Václava, reformátora Jana Husa i prvního prezidenta T.G. Masaryka, ale i křivé zrcadlo češství, příběh dobrého vojáka Josefa Švejka. Příběh Václava Havla se řadí po bok těchto příběhů. Na rozdíl od velké části příběhů, které si Češi vyprávějí jen sami o sobě, tento příběh si o Češích vypráví i svět. Příběh o muži, jenž svým dětstvím a rodinným zázemím představuje kontinuitu ke zlaté éře Masarykovské republiky, jenž vyrůstal uprostřed komunismu, ale nikdy se mu nepřizpůsobil, protože zůstal věrný starým hodnotám, jenž se komunismu a jakémukoliv odličtěnému systému vysmíval formou absurdního divadla, jenž vytvářel uprostřed normalizace paralelní obec Charty 77, jenž šel kvůli svým postojům několikrát do vězení a málem tam umřel, jenž byl pro svět symbolem boje celé střední a východní Evropy za svobodu, jenž se stal na podzim 1989 vůdcem nekrvavé revoluce, nazvané proto sametovou, jenž byl vůlí celého národa dosazen na Pražský hrad jako první nekomunistický prezident, jenž říkal z Pražského hradu po 13 let národu i světu názory populární i názory krajně nepopulární a jenž i po odchodu z Pražského hradu zůstal jednou z hlavních morálních autorit, možná dokonce více ve světě než doma. Havlův pokus z počátku 90. let učinit z Čechie cosi více než jen jeden řadový malý stát, učinit z něj duchovní, intelektuální a morální centrum evropského a světového významu, v podstatě selhal. Česká republika zůstala právě jen jedním řadovým malým státem. Jestliže pak byl Václav Havel zvláště na počátku prezidentské éry přirovnáván k Masarykovi, jestliže byl podvědomně vnímán jako navrátivší se král v oné tradici, kterou kdysi kanonizoval Karel IV., nelze si nepřipomenout, že to byli právě Karel IV. A T.G. Masaryk, kdo měli podobnou státnicko-spirituální vizi. kdo chtěli Čechy povýšit na model duchovního státu, každý podle dobového i svého vlastního intelektuálního a náboženského přesvědčení. A nelze si nepřipomenout, že oni ve svých velkolepých plánech ztroskotali. Ztroskotání Havlova snu o duchovním státě je tedy třetím ztroskotáním českého snu. V obou předchozích případech však i po ztroskotání zůstalo mnoho, velmi mnoho hodnot, ze kterých mohly žít další generace. Mohli z toho žít a museli z toho žít, vzhledem k tomu, že to, co přišlo po ztroskotání Karlova a Masarykova velkého snu, bylo malé. A tak se děje i po třetí.
0: Slyšeli jste prezentaci a ukázky z knihy Martina Putny Václav Havel Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století, vydané knihovnou Václava Havla. Za režii pořadu a přečtení ukázek děkuji Davidu Schneiderovi, za technickou spolupráci Valerii Racmanové. Od mikrofonu se loučí Jiří Berounský.
2: To byly dnešní návraty časem, ve kterých jsme si připomněli 90 let od narození Václava Havla. Další pořady věnované Václavu Havlovi najdete také na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. A na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas se můžete vrátit také k cyklu Slyšet Havla, kde najdete i seriál Českého rozhlasu Plus Kosatík rekonstrukce dálkového výslechu nebo speciál Archivu Plus s unikátní nahrávkou rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z roku 1968.

0: Byl podzim 1991, utekly 2 roky od listopadu 89, pomalu se blížily zase jedny volby a bylo jasné, že dříve nebo později se asi bude muset stát něco, co definitivně rozhodne o budoucnosti, spíš o existenci nebo neexistenci společného státu Čechů a Slováků. Atmosféra ve společnosti byla zvláštním způsobem napjatá a mnozí občané měli dojem, jakoby někteří politici, které zvolili, najednou zastupovali někoho jiného, ale rozhodně ne své voliče. Mnichovské rádio Svobodná Evropa tehdy stále ještě přinášelo do českého mediálního prostoru potřebný kritický hlas zvenčí. Při jedné z návštěv Bratislavy zastihl Václava Havla redaktor Ivan Hofman.
1: Pan prezident, vaše eseje zpred novembra 1989 boli pre mnoho ľudí akýmsi návodom, ako sa brániť pocitu bezmocnosti. Ľudia trpiaci pocitom bezmocnosti sú tu aj dnes. Či už sa cítia byť bezmocní, že nemôžu odvolať politikov, ktorým prestali veriť, alebo presne naopak trpia pocitom bezmocnosti, že nemôžu odvolať tých novinárov, ktorí podporujú nedôveryhodných politikov. Aký návod, aký liek by ste dnes ponúkli občanovi, ktorý trpí pocitom bezmocnosti, že nemá vplyv na chod vecí verejných?
2: Smím-li radit občanům, tak bych jim asi poradil za prvé takový určitý rozmysl, určitý nadhled, určitý odstup. Nepodléhat jakémusi heslu, které někde zaslechnou, ale trošku si různé informace ověřovat vlastním rozumem, o tom přemýšlet, a pak, když je s něčím občan nespokojen, pak má dnes ve svobodných poměrech mnoho příležitostí, jak dát své mínění najevo. Může napsat do novin, může napsat petici, protest, může na schůzích mluvit a podobně. Tu základní možnost projevit svůj názor má, že spíš jde o to, aby občané si zvykli, aby nalezli to sebevědomí občanské, tu občanskou hrdost. A ta právě předpokládá i ten rozmysl, ten určitý odstup, nepodléhat těm okamžitým takovým náladám. To je nebezpečí, které hrozí nám všem, nejen takzvaným prostým občanům, i těm, kteří jsou v nejvyšších politických funkcích. Hrozí to nebezpečí, že náhle jim přijde všechno beznadějné, připadnou si bezmocní a podléhají tísni nebo frustraci nebo podobně. I oni se musí učit tomu určitému odstupu, tomu takovému nadhledu, a musí si zvykat na to, že politika je nekončící kontinuální proces, který vyžaduje nekonečnou trpělivost. Bohužel tím se liší politika třeba od povolání zedníka, slovenský murára, že který staví zeď a jednoho dne je ta zeď hotová, on ji omytne a pak si zakouří a vidí hotový dílo, který prostě dělal 3 dny, stavěl, a pak vidí zeď. V politice nikdy žádnou hotovou zeď člověk nevidí. Furt to pokračuje dál a dál a dosahují se určité dílčí třeba výsledky, ale ty zase nejsou konečné a zase jsou zproblematizovány určitým způsobem. Ale nesmí člověk podléhat panice a podléhat těm náladám, které v něm může probouzet ten fakt, že nevidí okamžitě ty viditelné a hotové výsledky své práce. Pokud jde o občany, tak ti mají konec konců, když se jim politici nějací nelíbí, tak mají možnost je nevolit v příštích volbách. Volby budou poměrně brzy, za 3/4 roku, takže tam budou mít příležitost dát svůj hlas těm, kterým připadají důvěryhodný.
0: Řekl Václav Havel v Bratislavě na podzim 1991 pro vysílání rádia Svobodná Evropa.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Odpoledne začnou volby do obecních zastupitelstev a do třetiny senátu. Rusko podle městské rady zabilo v Kramatorsku ve čtvrtek nejméně 35 lidí. Hokejisté Plzně porazili České Budějovice a v extralize jsou na čtvrtém místě. A zpočátku bude slunečno, postupně oblačno až zataženo a večer v Čechách místy déšť. Teploty do 15 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: V Česku dnes začnou volby do místních zastupitelstev a třetiny senátu. Na radnice kandiduje asi 190 tisíc lidí. To je asi o 5 tisíc míň než v předchozích volbách v roce 2022. Hlasovací místnosti budou otevřené dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14. Poslance čeká ve středu mimořádná schůze kvůli návrhu zákona o státních zaměstnancích, který vetoval prezident Petr Pavel. Schůzi svolal předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Návrh ruší současný služební zákon a podle koalice má usnadnit výměnu státních úředníků a přiblížit pravidla jejich zaměstnávání zákoníku práce. Podle hlavy státu ale mimo jiné vytváří podmínky pro výměnu úředníků bez ohledu na jejich kvality s každou změnou vlády. Koalice podle předsedy Svobodných Libora Vondráčka, který je členem klubu SPD, veto přehlasuje.
3: Protáhneme si to o jedno další čtení, o jedno další opakování toho, co už zaznělo mnohokrát, ale já očekávám zkrátka to, že se ten zákon schválí a schválí se tak, jak byl schválen už při přehlasovávání senátu.
2: Vondráček je zároveň autorem pozměňovacího návrhu, který je součástí zákona a má prezidenta připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Při ruském útoku na východoukrajinský Kramatorsk zemřelo ve čtvrtek nejméně 35 lidí. Informovala o tom městská rada na platformě Telegram. Přibližně 30 z nich se stalo obětí ruského úderu na dva linkové autobusy. Kyjev Moskvu obvinil z válečného zločinu. Rusko podle ukrajinské prokuratury útočilo klouzavými leteckými pumami. Kreml se k útoku nevyjádřil. Městský soud v Praze odmítl správní žalobu státního podniku Diamo v souvislosti s ostravskou haldou Heřmanice. Diamo v žalobě zpochybňuje postup ministerstva životního prostředí, který se týká funkčnosti tzv. Vzdušné oddělovací stěny. Ta má zabránit rozšíření požáru z haldy na blízkou skládku nebezpečného odpadu. Podle Diama je z nevhodných materiálů. Státní podnik bude podle mluvčího Tomáše Indreje stěnu dál zkoumat.
4: Technický ústav požární ochrany zpracovává znalecký posudek, který má její funkčnost jednoznačně posoudit. Pokud se na základě těchto závěrů ukáže, že by podniku vznikly další náklady, bude je Diamo požadovat v občanskoprávním sporu.
2: Hokejisté Sparty prohráli v Tipsport Extralize s Kometou Brno 3-4 v prodloužení, přestože v závěru dvěma góly při hře bez brankáře dokázali vyrovnat. V prodloužení ale rozhodli hosté. Ve druhé čtvrteční předehrávce Plzeň porazila České Budějovice 4-1. Dvakrát skóroval obránce Robertson. Po druhé pouhé 2 sekundy před koncem druhé třetiny. Jak důležitý tento gól byl, popsal člen plzeňského trenérského týmu Václav Pletka.
5: Podpořený dobrým golmanem a zlomový moment byl těch 5 vteřin před koncem druhého třetiny. Pak ve třetího třetině jsme se snažili hrát aktivní hru, ale dobře to zabezpečovat a nepouštět soupeře do nějakých breaků.
2: Plzeň se díky vítězství posunula na 4. místo tabulky. V neděli ji čeká zápas v Brně.
6: Nehoda na D7 u Panenského Týnce a kolona na dálnici D1 na Benešovsku. Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Panenský Týnec. Čerstvá nehoda. Kilometr 34,5, dejte pozor, srazila se tam dodávka s nákladním autem a na místo teprve jede policejní hlídka. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za Chocerady stále brzdí provoz následky nehody. V omezení u Šmejkalky na 25. kilometru blokuje levý pruh, havarovaná dodávka jede se jen pravým zúženým. Kolona stále zhruba 2-kilometrová s aktuálním zdržením kolem 15 minut. A na silnici 68 Střince na Slovensko vás už teď zdrží omezení u hranic. Od Jablunkova se kvůli opravám vozovky jede na třech místech Kyvadlově. Zdržení teď 10 až 15 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zpočátku bude slunečno, během dne čekáme od severozápadu přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Francii dnes čeká další kolo studentských demonstrací. Jen Paříži mají projít 100 000 lidí. Ani po třech týdnech tak protestní vlna za lepší podmínky na středních školách neutichá. K studentům se přidávají další. Zatímco na politické řešení se stále čeká, bezpečnostní složky sklízejí kritiku za přílišnou brutalitu proti mladistvím. Můžou najít studenti s vládou kompromis? Stává se boj o podobu škol součástí předvolební kampaně? To nás bude dnes zajímat v Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
1: Interview Plus.
0: A odpovídat nám bude politoložka se zaměřením na Francii Eva Bruštík-Svoboda. Dobrý den.
7: Dobrý den.
0: A já jen na úvod řeknu, že Eva byla ještě donedávna naší kolegyní v Českém rozhlase, proto se budeme tykat. Co se od dnešního protestu očekává? Bude větší než ty předešlé?
7: To je otázka. Určitě se očekává, nebo myslím si, že důvod, proč po několika dnech je jako znova protest, si myslím, že nepřichází asi úplně ta adekvátní odpověď ze strany vlády, proto vlastně ta mobilizace vlastně pořád pokračuje, přidávají se další, nejenom střední školy, ale právě třeba například vysoké školy, takže si myslím, že to očekávání je vytvořit nějaký větší tlak na vládu.
0: No v hlavním městě by se demonstrace měly zúčastnit 100 000 lidí. Jak je tomu v jiných částech Francie?
7: Myslím si, že ty odhady třeba toho protestu, který probíhal tuším před dvěma dny, bylo, že celkově se ve Francii potkalo 500 000 lidí. Z toho v Paříži to bylo 100 000, to znamená, že ta mobilizace v jiných krajích, nebo ta participace v jiných částech Francie určitě je taky aktivní.
0: A je to hodně? 500 000 lidí na Francii?
7: Myslím si, že to není zanedbatelné číslo. Že zase musíme se jako uvědomit, že ty protesty trvají už dlouhou dobu, že jako spousta lidí už se třeba může cítit nějak jako unavených, takže já si myslím, že to je určitě jako důstojné číslo i na Francii.
0: Sama si říkala, protest začal na středních školách, postupně se k ním přidali odbory, pedagogové, také vysokoškoláci. Jde všem o to stejné?
7: Myslím si, že se celkem daří jako udržet ta agenda jako skutečně u těch požadavků středoškoláků, to znamená právě třeba ty zaplněné třídy, hodně ta absence těch učitelů. Myslím si, že je to pořád v centru té debaty, i když samozřejmě u takového typu protestu se vždycky jako přidávají nějaký větší otázky o tom, jak má vypadat Francie do budoucna a tak dále.
0: No, my určitě se ještě dostaneme k tomu, o co přesně středoškolákům jde, co požadují, ale jaké je to složení protestujících? Podle některých médií se v jejich řadách objevily i v uvozovkách takový profesionální nespokojenci, kteří ty protesty radikalizují.
7: Myslím si, že to je jako samozřejmě jako typický u všech protestů ve Francii, že jsou prostě lidi, kteří chodí hodně protestovat, rádi chodí protestovat, těch demonstrací se účastní. Jako jestli míříš na to, že třeba...
0: Jestli nemohou právě nějací radikálové za to, že policie někde zasahuje velmi tvrdě.
7: Z těch reportáží, které já jsem třeba četla, viděla, tak vyplývá, že třeba některý ředitelé škol si na to stěžují, že prostě začala před školou, řekněme, jako demonstrace, blokáda, že se tam jako objevili lidi, kteří vlastně nebyli jako součástí té školy. To, co ale podle mě jako zejména jako v počátku toho protestu, jako nebo to, co jako způsobuje vlastně podle mě ty velký konfliktní situace, vyplývá i z toho repertoáru jednání, jako který si ty protestující vybrali. A to je často ti blokáda těch škol. Jo? Tam nejde jenom o to, že by prostě protestovali, ale oni se snaží ty střední školy zablokovat a někdy se snaží zablokovat i ulice, což už vlastně zasahuje ta policie, protože chce jako umožnit z mnoha důvodů tu jako průjezdnost. Takže to si myslím, že je jako zdroj těch problémů. Zároveň samozřejmě to, co se hodně řeší, to, co některý politici i občani jako hodně artikulují, jestli vlastně ta odpověď té policie je adekvátní vzhledem k tomu, že jsou to pořád ve většině nezletilí občané.
8: No, znamená to tedy, že na stovkách škol napříč Francií neprobíhá výuka?
7: Je to tak, jsou to skutečně stovky, až to jde, tuším, k tisíci, ty čísla se pořád mění, ale je to jako obrovské množství škol. To, co je asi zajímavé říct, že vlastně ten protest začal na předměstí. Ta první lise, ta první střední škola, kde to začalo, bylo v Créteil, to je jeho východ Francie, a byl to nějaký protest, který nejdřív začali učitelé, to znamená artikulovali nějakou nespokojenost, a pak přišli studenti, když vlastně nepřicházela ta odpověď, tak přišli studenti a snažili se právě i skrze tu blokádu jako dosáhnout svého, a to byl asi nějaký moment, kdy to inspirovalo i ostatní školy, protože to byl nějaký moment, kdy podle mě oni se v tom prostě viděli, že podobnýma problémama trpí i oni.
8: No, bezpečnostní složky pozastavily používání paralyzujících granátů poté, co zbraň utrhla 15-letému chlapci ruku. Při jiném incidentu na jiném místě přišel mladý demonstrant o oko. Bude za to policie povolána k odpovědnosti?
7: No, to je podle mě ta velká debata, která se ve Francii děje, protože vlastně od hnutí žlutých vest se mění nějak strategie, se kterou policie přistupuje k těm demonstrujícím. Dřív ta strategie byla víc držet se právě jakoby, řídit ten DAF jakoby z dálky, spíš třeba používat ty vodní děla, ale vlastně nejít blízko,
8: nezasahovat.
7: Nezasahovat, protože tam vznikají ty konfliktní situace, kdy ta policie jako přichází do toho davu. Ale vzhledem k tomu, že ty žlutý vesty, to byla najednou úplně jiný druh mobilizace, byly to lidi, kteří nebyli zdaleka tak koordinovaní, nebyli to lidi, kteří dřív participovali, ten dav byl velice často potom nekoordinovaný, tak se změnila i ta strategie policie, že mnohem víc chodí do toho davu, mnohem větší množství zatýkání, což my i teď vidíme u těch protestů, ale mnohem víc těch konfliktních situací. A to, kam mířím, je to, že během těch několika měsíců hnutí žlutých vest 24 lidí přišlo o oko a 5 lidí přišlo o ruku, a v podstatě nějaký tresty tam byly, ale v podstatě nikdo z té policie úplně nebyl suspendován. To znamená, že ta otázka, jestli skutečně třeba ta generální inspekce, která dneska některé ty případy řeší, jestli je vyřeší jako správně, tak to je samozřejmě otázka, kterou si dneska hodně lidí ve Francii klade.
8: Ale znamená to tedy, že při těchto aktuálních protestech policie nevolí nějaký umírněnější přístup vzhledem k tomu, že ve většině proti ní stojí mladiství?
7: No, já bych to řekla tak, že pro policii to od počátku nezdá se, že by to pro ní byla velká priorita. Já bych prostě očekávala, že když začne takovejhle konflikt, a samozřejmě tam jako ze strany některých těch demonstrujících tam skutečně docházelo jako k nějaký míře násilí, ale jako nezdá se, že by si policie dala dost záležet na tom, aby právě spíš ten konflikt deeskalovala. A právě jako otázka je, jestli v takovéhle chvíli, jestli prostě mladí lidé, kteří nemají tu zkušenost a mají právo na to se jako učit být těmi občany, tak jestli vůči nim má policie používat třeba právě ty granáty.
8: No, na druhou stranu, ale oni ani ti demonstranti nejsou vždycky umírnění. V některých místech zapalují různé objekty, popelnice. Jak to, že se protesty za lepší stav veřejného školství takto vyhrotily?
7: No, myslím si, že to je hodně dané tím, co jsem zmiňovala, že to je prostě jako dané charakterem toho protestu, že jako ten ve chvíli, kdy jako blokujete, tak tam prostě dochází k těm konfliktním situacím, kterých je ve Francii poměrně dost. Na druhou stranu máme jako x případů, kdy to probíhalo jako bez problémů. Určitě se nedá říct, že se to týká jako všech středních škol. Ale samozřejmě jako v té francouzské tradici je jako vůbec ten samotný fakt, že jako jdu, zablokuju tu školu, to je něco, co se ve Francii jako děje. Jako ten typ toho jednání. A je to prostě jako radikálnější forma toho protestu a zároveň jako problém je ta zpráva, která těm mladým, který si ty mladí lidi odnáší, je to, že do té doby, než došlo k té blokádě, tak vlastně nepřišla ta politická odpověď.
8: No, jak říkáš, Francie je na protesty zvyklá, to je letitá tradice. Je ale zvyklá na to, že ji vedou středoškolští studenti?
7: Byly tam v minulosti, byla tam řada jako protestů, ale myslím si, že jako dneska už samozřejmě ten protest nabývá jako velkých rozměrů a myslím, že to je v něčem jako bezprecedentní a zároveň si myslím, že je i bezprecedentní to, že to právě začalo na těch předměstských školách, protože ta dynamika dřív byla spíš, že začnou univerzity v té jako latinské čtvrti a přidávají se k tomu ty lise, které jsou okolo, nebo jsou to ty... ty licea, ty střední školy, které jsou v centru Paříže. To, že vlastně ta inspirace přichází z toho předměstí, to je určitě jako nový. A to, co je taky nový, je to, že právě třeba je příklad střední školy Henri Quatre, což je Jindřich IV., abych to přeložila, takové jako velice prestižní liceum, kde studoval Sartre, kde studoval Michel Foucault, dokonce i Macron tam chodil do přípravného kurzu. A to liceum jako vyjádřilo tu solidaritu. To je samozřejmě jako škola, která netrpí nedostatkem učitelům a určitě v kantýně nemají krysy, ale jako vyjádřilo vlastně tu podporu a je vidět, že ta podpora je prostě hodně různá a ta solidarita je tam znát.
8: Hostem Interview Plus je politoložka se zaměřením na Francii Eva Bruštík-Svoboda.
1: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
8: Jedna z věcí, na které si studenti stěžují, je právě špatný stav škol. Popisují protékající stropy, chodby s pobíhajícími krysami, šváby, nedostatečné zateplení nebo naopak opatření proti vysokým teplotám, také nedostatek toalet na velké množství studentů. Mají v tomto ohledu pravdu?
7: No a když jsem mluvila o tom vlastně množství různé solidarity, tak tam mimo jiné prostě pramení z toho, že ty problémy se zdají očividné. Ty jsi hodně zmínila ten jako fyzický stav těch budov, což se tam skutečně děje, jako z hygienických důvodů jsou některé ty oblasti, některé ty střední školy nevyhovující, dokonce v jedné netekla pitná voda, když začal školní rok. To ale na co studenti ještě poukazují, je velice častá absence profesorů. Třeba v té části, to je severo, východ Francie, Saint-Saint-Denis, jeden ten region, tak tam vlastně ta federace rodičů tvrdí, že na základě těch absencí ty studenti vlastně přijdou o rok svého studia, že to je skutečně jako strašně přítomné a jako brzdí to pak nějakou jejich možnost nějaké jejich kariéry do budoucna. Taky se hodně zaměřují studenti na to, že ty třídy jsou přeplněné, jo? 20% středních škol ve 20% středních škol nebo tříd je více než 35 žáků, což pro každého, kdo nikdy se snažil učit, jasné, že to jako na smyslu plnou výuku úplně nevypadá. Takže jako ty problémy, kterými trpí to středoškolství ve Francii, jako jsou pro mě opravdu očividné.
8: Jak to, že nejsou pedagogové?
7: To je důležitá otázka. Tam je jako jiný zdroj toho problému a to, že francouzští učitelé jsou velice špatně učeni, učení jsou dobře, placení jsou špatně, zejména ty začínající a je tam evidentně vidět nějaký sestup, protože pro Francii je ta škola jako strašně důležitý, jako to symbolické místo, který vychovává ty občany, ale realita je taková, že v 80. letech nastupující učitelé měli dvojnásobek minimální mzdy, teď mají 1,1 minimální mzdy a jako vlastně, když to srovnáme třeba s jinými státy OECD, tak Francie je na tom velice špatně. Takže to je jeden z důvodů, který který za tím stojí.
8: Studenti jsou nespokojení také s náročnými rozvrhy. Co si pod tím máme představit?
7: To je, myslím, asi to může znít trošku komicky pro českého posluchače, ale došlo k reformě, která nějakým způsobem diverzifikuje to, co si můžou studenti volit, ale v podstatě jako důsledek často je to, že oni mají volné hodiny, pak jsou v té škole do 18 hodin. To znamená, že myslím, že tohle je ta kritika, že ty rozvrhy jsou prostě se táhnou do vlastně pozdních večerních hodin.
8: No, asi bychom měli říct, že ve Francii se učí pouze 4 dny v týdnu, ale mnohdy právě tedy bývají studenti v lavicích i 10 hodin denně od rána do večera. Lze to nějak regulovat? Možná nebylo by řešením 5 vyučovacích dní?
7: To je jako další zdroj vlastně toho, jako těch otázek, jako jestli fakt nepřistoupit k nějaké širší reformě.
8: A byli by k tomu podle tebe studenti ochotní?
7: To nedokážu říct. Já si myslím, že jako tohle jsou třeba otázky, které se jako hodně často jako opakujou, ale myslím si, že ty jako současné požadavky vlastně. Ale samozřejmě to bude jako součást toho řešení, protože bez toho to nepůjde.
8: No, dalším kritizovaným bodem je způsob přijímání na vysoké školy nazvaný Parcoursup. Jak funguje?
7: Je to v podstatě taková technologie, je to jako systém, ve kterém jste zaneseni, kde se zkoumá vlastně vaše práce během toho studia a ten systém vyhodnocuje jako vaši schopnost jít na vysokou školu. To, co ale se ukazuje, že to jako velice často, že to mělo vlastně vést jako k narovnání té situace, k nějakému jako spravedlivějšímu přístupu právě i studentů, kteří přicházejí z těch marginalizovanějších částí Francie, ale realita je taková, že to často znevýhodňuje, ono je to jako celkem složitý, kdybych to jako zjednodušila, tak jeden třeba z těch problémů je prostě ten, že vy si tam jako vybíráte právě ty předměty, na jaký máte jít. A to zase předpokládá třeba nějaký jako sociální kapitál těch rodičů, že vám s tím individuální rodiče poradí a řeknou, chcete na tuhle školu, tak si dej prostě tyhle ty předměty a že vlastně ta realita je jak úplně opačná a to jako to, co se nejvíc u tohohle systému, této technologie kritizuje, vlastně nějaká netransparentnost, že často ty rodiče ani ti žáci úplně přesně neví, jak ten algoritmus funguje a co je potřeba udělat proto, když chci jít na medicínu nebo na právo.
8: Francouzský premiér Sébastien Lecornu večer vystoupil a slíbil do konce října předložit krizový plán. Ví se, co chystá?
7: Nemyslím si, že je úplně jasné podle toho, co já jsem zatím četla, tak spíš nějakým způsobem pověřuje ty ministry, aby našli nějaké řešení, ale jako já se přiznám, že já přesně nevím, s čím tady před studenty předstoupí.
8: No, mě zajímá, jestli co vlastně může očekat, co vlastně může udělat, protože asi nelze očekávat, že začne nalévat do škol miliardové investice, když to vláda tato, ani ty předešlé, celá desetiletí neudělali.
7: Neudělali zároveň, že jo, Francie prostě řeší už několik měsíců dlouhou dobu řeší právě ten rozpočet, ale já si myslím, že to je právě ten zdroj té frustrace a to, proč na to spousta studentů prostě slyší, protože oni jsou v situaci, kdy po tom letošním létě a že jo, ty vedra ve Francii začaly v květnu, prostě vlastně nemají prostory, prostředky pro to, jako důstojně se vlastně učit, to znamená ta klimatická krize, velice špatné jako vyhlídky do budoucna a vlastně nějaká nemožnost toho řešení. Ale já si myslím, že s nějakým řešením prostě musí přijít, musí jako minimálně zamezit té jako obrovské absenci těch učitelů, protože to se ukazuje, že je jako neudržitelný.
8: Hostem Interview Plus je politoložka se zaměřením na Francii Eva Bruštík-Svoboda. V některých částech Francie podpořili protesty politici spojení s radikálně levicovou stranou Jean-Luc Mélenchona Nepoddajná Francie. Jak se k tomu staví demonstranti? Chtějí si držet od politiků odstup nebo naopak si cení tu podporu?
7: Myslím si, že to je hodně naše české paradigma té nepolitické politiky, ale to ve Francii prostě neexistuje. ty studenti k tomu takhle nepřistupují. Oni obecně žádají tu podporu, jako je pravda, že nepodajná Francie je strana, která se jako první nebo jako velice jako hlasitě k tím protestům jako hlásí, snaží se nějakým způsobem jako logicky na tom získat body, protože to je její agenda, to je její případný elektorát, ale studenti obecně vyzývají podpoře a velkou podporu, jako i třeba Zelení určitě dávají studentům podporu, jako celkově samozřejmě logicky ta levicová opozice. To znamená, že určitě to není tak, že by studenti jako odmítali nějakou podporu, jako naopak jako hledají podporu.
8: Nevadí jim, že by se spolitizovali prostě ty jejich cesta.
7: Já si myslím, že to, jak jsem říkal, to prostě pro ně není vůbec to paradigma. Ten přístup je prostě najít ty partnery, kterými pomůžou prosadit tu moji agendu a nějakým způsobem chápou, že bez té politiky to asi nepůjde. Na druhou stranu, jako hodně si studenti vymezují vůči tomu, když je právě ten diskurs typu vlastně celé to řídí nepodajná Francie, jo? Nazývají to, že vlastně infantilizujou. Takže to je něco, co já hodně třeba v těch promluvách nebo v tom, jak se vyjadřují studenti na sítích a v médiích, protože často chodí teď studenti i do médií, jako slyším, jako nedělejte z nás děti, my prostě máme tu svou agendu a nás prostě nikdo neřídí. Byť samozřejmě jako poslanci nepodajné Francie jako chodí často i na ty demonstrace, ale chodí tam, vidíte, poznáte podle těch šarp, ale že jsou to poslanci, ale chodí tam i řada jiných politiků.
8: No, asi nepodajná Francie, sama si říkala, asi od toho slibuje taky případný elektorát mladé voliče. Nemůže se jí to ale třeba na druhou stranu vymstít, vzhledem k tomu, že někdy se ty protesty více radikalizují, možná to tak může veřejnost vnímat negativněji?
7: Jo, ale já si myslím, že konkrétně nepodajná Francie je prostě ten typ levicový strany, která jako hraje na tu jako radikálnější notu, nenutně prostě na to, že jako dokáže se třeba zastat i takovýhle protestů, který mají někdy ty radikální, jako radikální v tom, jak jsme se bavili třeba v těch způsobech toho protestu. Takže já si myslím, že prostě pro ně to je jako samozřejmý vlastně a oni cílí na tenhle ten typ jako lidí, kteří na to budou slyšet. Takže si myslím, že si jim to nevymstí.
8: Francii čekají už v příštím roce prezidentské volby. Bude školská reforma kvůli těm aktuálním protestům tématem předvolební kampaně?
7: No, já si myslím, že bez diskuze. Neřekla bych to asi ještě v srpnu, ale jako to, co se ve Francii odehrálo, je prostě podle mě, nechci říkat bezprecedentní, tam se toho odehrálo hodně, ale ten protest je prostě hodně intenzivní, hodně se to debatuje, jak jsem říkala, prostě středoškoláci 17-letí chodí do studií a mluví tam, což je pro mě prostě překvapivé, jak dokážu artikulovat ty svoje požadavky. A stává se to určitě po tom, co jsme v posledních týdnech viděli, výrazným tématem. A to navzdory tomu, že řada lidí může jako odsuzovat logicky to násilí, které to v některých případech provází, ale to, že studenti prostě jako tu svoji agendu jako dali na tu mapu těch témat, to je podle mě jako bez diskuze.
8: A jakou mají podporu veřejnosti?
7: Myslím si, že samozřejmě jako ty obrázky těch hořících popelnic, protože to se stalo tím emblemem, že těch protestů, protože těma popelnicemi oni blokují ty ulice a tak dále, tak to je samozřejmě něco, co část veřejnosti naprosto děsí jako celkově to násilí, které můžeme vidět i během těch potyček právě s policisty. Na druhou stranu, jak jsem zmiňovala, některé ty problémy skutečně jsou jako flagrantní a zároveň jako co je třeba říct, tohle byl, jak Francouzi říkají, ten papiňák, který prostě praskl. To je agenda, která se řeší roky. Roky se učitelé mobilizují a prostě bohužel ta situace je taková, že dokud nehořely ty popelnice v ulicích, tak to možná veřejnost tak silně nevnímala, ale teď už je evidentní, že to řešit bude muset.
8: Americký prezident Donald Trump komentoval dění ve Francii na své sociální síti True Social jako jasný důkaz toho, kdy se masová migrace vymkne kontrole. Najde se ve Francii někdo, kdo má podobný výklad studentských protestů?
7: Já si myslím, že bez diskuze. Jako, ta snaha vlastně ty požadavky nebo ten problém rámovat jako kulturně, dostat to do nějaké míry kulturní války, tam určitě ve Francii je. Dokonce se toho bohužel účastnili i třeba politici z Macronova táboru. Já bych třeba zmínila začátek školního roku 2023, tuším, kdy právě ta situace už byla velice napjatá. Učitelé protestovali a Attal to otevřel tím, že zakázal ve školách
8: Abáje. Gabriel Attal, premiér tehdejší.
7: Ano, tehdy ještě byl ministr školství, pak se stal premiérem. Dneska se hlásí o místo prezidenta. Ale on zakázal ty abáji, což mnoho Francouzů nevědělo, co je, jsou to prostě dlouhé volné šaty, které nosí zejména muslimské studentky. Ale vlastně ta odpověď na tu jako vlastně blbou situaci nebo nějakou špatnou situaci těch škol byla zase řešení tohohle tématu, který třeba pro některé ty školy může být problematický, ale je to spíše jako jednotky případů, kdy se řeší nějaké třeba spory o oblečení tohohle typu. Rozhodně to je menší problém, než prostě to, že nehygienické podmínky třeba v těch školách. To znamená, že ta tendence jako přerámovat to jako kulturní problém tam jako byla i bohužel v tom politickém středu.
8: Jak si v tomto tématu teď stojí Emmanuel Macron?
7: Emmanuel Macron se k tomu vlastně vůbec nevyjadřuje. On už prostě delší dobu stojí trošku v to jeho druhé volební období, je definované podle mě tím, že on stojí trošku mimo tu domácí politiku, mnohem více zaměřuje na tu zahraniční politiku a to domácí dění nechává hodně právě na těch svých premiérech, kterých už vystřídal celou řadu. Proto vlastně já jsem teďko ještě v tramvaji se dívala na Instagram a rozhodně prezident jako nijak nedeklaruje svoji pozici, drží se zpátky a my vidíme spíše právě premiéra.
8: Už tady dnes byly zmíněny žluté vesty, to bylo velmi hojně sledované celým světem. Teď tedy to jsou studenti v ulicích. Řekla by si z politologického hlediska, že se děje nyní ve Francii něco mimořádného?
7: Já si myslím, že se určitě děje něco mimořádného. To je jako opravdu něco, že teď vlastně začíná pro mě ta kampaň. Dlouho jsem si myslela, že to byl rozsudek nad Marine Le Penovou, ale teď jako podle mě začíná ta skutečná prezidentská kampaň.
8: Hostem Interview Plus byla dnes politoložka se zaměřením na Francii Eva Bruštík-Svoboda. Děkujeme za to.
7: Děkuji moc za pozvání.
8: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
9: Ondřej Soukup,
10: Josef Pazderka, míříme na východ.
9: Do Srbska odjela minimálně 100 000 Rusů, kteří se rozhodli emigrovat po začátku velké války na Ukrajině.
10: To současné Srbsko je pořád takový pomyslný ruský ostrůvek uprostřed Evropy.
11: Jugoslávie byla tak nějak mezi západem a východem. A tady tohoto dědictví Srbsko si udržuje do dneška, protože to je pro něj zkrátka výhodné.
10: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
1: Chcete co nejlépe využít čas mezi 6:30? Nemáte čas brouzdat po internetu? Pak je tu pro vás každý všední den Ranní Plus. Rychlé a praktické informace, podrobné zprávy z Česka i ze světa, analýzy, komentáře, počasí. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas a pohled do studia najdete na webových stránkách plus.rozhlas.cz. Následující pořad vysíláme v repríze.
12: Donald Trump v kampani republikánů slibuje volební překvapení. Angličtí zelení posouvají stranu k antisionismu. Bude soupeřem Petra Pavla v prezidentských volbách Miloš Zeman? Rusko vede studenou válku proti Německu. Po kapitalismu přichází technofeudalismus. To jsou témata, kterým se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
1: Názory a argumenty.
12: Evropská unie v těchto dnech zvažuje svou budoucí politiku vůči Číně. Jde o vzájemný obchod, kdy Evropané nedokážou čelit nadprodukci dotovaných čínských výrobků. A sami naopak mají omezený přístup na čínský trh. Ve studiu je teď se mnou analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: Jaké možnosti má Evropská unie, pokud by chtěla narovnat své obchodní vztahy s Čínou?
13: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová si teď nedávno stěžovala, že jsme dosáhli jakéhosi bodu zlomu, kdy obchodní deficit s Čínou už přesáhl úroveň 1 miliardy eur denně, což je obrovská částka, když si to představíme. On ale není problém ani tak v tom samotném deficitu. Je to vlastně tak trochu normální, že ho státy různě mezi sebou mají. Je to něco, co se třeba nedaří úplně vysvětlit americkému prezidentu Donaldu Trumpovi. Já mám třeba také velký obchodní deficit se supermarketem, vedle kterého bydlím, protože tam chodí hodně nakupovat a oni ode mě ještě pořád neodebrali žádnou službu. Nicméně problém je spíš v tom, že se v posledních letech nebo dekádách úplně proměnila povaha obchodních vztahů mezi Evropou a Čínou. Čína už zdaleka dávno není jen dodavatelem levných výrobků, ale sama už je schopná produkovat a dodávat ty pokročilé technologie, konkuruje evropským firmám, navíc často konkuruje neférovým způsobem, třeba za pomoci státních subvencí, což významně urychluje deindustrializaci Evropy, protože to vede k tomu, že evropské firmy zkrátka nejsou schopné konkurovat, bankrotují a Čína tak může obsazovat trhy dále a dále. No a v neposlední řadě také Čína je velmi zdatná v tom, že úplně obsazuje globální dodavatelské, surovinové a zpracovatelské řetězce. Takže to je i problém nejenom co se týče obchodu, ale také ekonomické bezpečnosti, řekl bych. Takže tady se nacházíme v dosti složité situaci, kdy navíc Čína čelí tlaku ze Spojených států, obchodní válce, která vede k tomu, že když nemůže Čína tolik vyvážet do Spojených států, tak o to více chce dovážet do Evropy, ale to je právě i ten nástroj nebo ta možnost, který má v rukou Evropská unie, protože tím spíšem je evropský trh teď pro Čínu důležitý a je to určitě karta, se kterou teď mohou evropští vyjednavači hrát.
12: V této souvislosti německý kancléř Friedrich Merz a francouzský prezident Emmanuel Macron nedávno napsali dopis Evropské komisi, ve které ji vyzvali k rozhodnějším krokům ve vztahu k Číně. Co navrhovali konkrétně?
13: Oni přišli s několika, řekl bych, dosti technickými návrhy, které asi není třeba úplně do detailu představovat, které by ale v principu měly dát Evropě do rukou nové možnosti, jak Číně zkomplikovat třeba vývoz do Evropy ve chvíli, kdy stejné nebo alespoň srovnatelné podmínky současně nemají evropští vývozci směrem do Číny. Já myslím, že ale problém není ani tak v tom, že bychom měli nedostatek nástrojů, které bychom mohli využívat, ale spíše, že často nám schází politická odvaha k ním sáhnout. Viděli jsme to velice názorně v době, kdy se schvalovaly ona vyrovnávací cla na dovoz čínských elektromobilů státem subvencovaných, obrovský problém pro evropské výrobce elektromobilů, kdy se některým státům příliš nechtělo k tomu sáhnout, mezi nimi také Německo z obavy z odvetných opatření a ta situace se zase tolik nezměnila. Jestli ten dopis něco signalizuje, tak možná, že má právě v tomto nastává nějaký bod obratu, protože je pod ním podepsané právě Německo. A pokud by to bylo skutečně tak, že Německo samotné by teď bylo odvážnější, asertivnější, řekněme, ale třeba i další státy, tak řekl bych, že politicky by to vystalo velice významný signál, který by Evropě mohl skutečně pomoct, signál, že máme v rukou nástroje, které jsme sice v minulosti nevyužívali, ale tentokrát už jsme ochotní k ním sáhnout.
12: Spekuluje se také o možnosti, že by nejkrajnější řešení mohlo spočívat v tom, že by byla Čína úplně odstřihnuta od vnitřního trhu Unie. Je to vůbec reálné?
13: Já si myslím, že to reálné rozhodně není. To je něco, co by těžko mohla Evropa přežít. Čína

0: už v komentáři politologa a publicisty Jiřího Pehe.
1: Průzkumy ve Spojených státech už nějakou dobu ukazují, že republikánská strana ztratí většinu ve sněmovně reprezentantů kongresu. Nyní stále více naznačují, že republikáni ztratí i většinu v senátu a že mohou prohrát řadu klání o posty guvernérů ve státech, kde dosud jasně dominovali. Prezident Donald Trump si je vědom toho, že takový výsledek voleb, které se budou konat za měsíc, by znamenal nejen to, že už nebude moci rozhodovat o řadě věcí bez kongresu, ale že se také spustí vyšetřování jeho nejrůznějších kontroverzních rozhodnutí a činů. Posledních 30 dnů před volbami se tedy rozhodl strávit kampaní, během níž vystoupí na více než 35 předvolebních shromážděních. Demokraté jeho zapojení do kampaně vítají, protože Trumpova popularita se dál propadá. Někteří republikánští kandidáti se snaží od Trumpa distancovat. Odkazy na něj mizí z jejich webových stránek a řada z nich nepřijala na předvolební sjezd republikánů, který se konal v Trumpově režii v texaském Dallasu. Trump je naopak přesvědčen, že jeho zapojení do kampaně je záchranou republikánské strany. Opakuje, že jeho účast na předvolebních shromážděních a podpora pro jednotlivé kandidáty zlomí nepříznivé trendy. Trumpova předvolební shromáždění se všechna odehrávají v podobném duchu. Tvrdí, že americká média úmyslně zamlčují, že americká ekonomika je prý pod jeho vedením ve skvělé kondici. Pravdu překrocují prý i agentury pro výzkum veřejného mínění, které přinášejí opakovaně průzkumy ukazující, že Američané jsou většinově nespokojení se stavem ekonomiky a válkou v Iránu. Podle posledních průzkumů by demokraté mohli získat až 10 senátorských křesel ve státech Unie, kde dosud dominovali republikáni. Demokraté mohou sice přijít o několik senátorů ve státech, kde dosud dominovali oni, ale i tak se nyní zdá být pravděpodobné, že získají v senátu většinu. To by byl pro Trumpa problém i kvůli tomu, že senát schvaluje prezidentovi nominace do vysokých vládních postů a na místa soudců v nejvyšším soudu. Demokraté mají šanci získat senátorská křesla ve státech, kde to bylo ještě před pár lety nemyslitelné, například v Texasu, na Aljašce nebo v Jižní Karolíně. Jejich kandidáti mají slušné šance i v dalších červených státech, tedy státech, kde dominují tradičně republikáni, ku příkladu na Floridě, v Ohio, v Nebrasce nebo v Kansasu. Republikánská strana, kterou podporují nejbohatší američtí podnikatelé, utrácí na podporu svých kandidátů až 10x více než demokraté. Podle průzkumu ale ani to nestačí. Sám Trump svými vystoupeními na předvolebních shromážděních i jinde zatím republikánům moc nepomáhá, ač je zjevně přesvědčen o opaku. Jeho slib, že jeho vláda všem dospělým Američanům vyplatí $5,000 v případě, že republikáni ovládnou obě komory kongresu, je i mnohými republikánskými politiky vnímán kriticky. Jeho výzvy, aby si voliči představovali, že volí jeho, i když sám nekandiduje, jsou pro mnohé republikánské kandidáty ponižující, navíc kvůli jeho klesající popularitě nejspíš i kontraproduktivní. Trump nejnověji oznámil, že se Američané dočkají ve volbách překvapení. Není jisté, zda tomu tak má být, protože je přesvědčen, že nepříznivé trendy zvrátí svým zapojením do kampaně. A nebo proto, jak se obávají někteří jeho kritici, že má v plánu v případě vítězství demokratů výsledky voleb zpochybnit. Kdyby zůstal stranou volebního klání, mohl by samozřejmě případnou prohru republikánů vysvětlovat tím, že republikánská strana bez jeho aktivního zapojení bohužel nedokázala nominovat kvalitní kandidáty. Takové výroky už z jeho úst před časem zazněly. Nyní se ale rozhodl spojit svoje jméno a prestiž s výsledky voleb. Jelikož porážky odmítá uznávat, panují obavy, aby se nezachoval v případě prohry republikánů podobně, jako když v roce 2020 neuznal v prezidentských volbách vítězství Joea Bidena.
0: Tolik politolog a publicista Jiří Pehe. Anglická strana zelených odsouhlasila prohlášení, podle kterého je sionismus forma rasismu. Tato zpráva je důležitá nejméně ze dvou důvodů. Za prvé proto, že zelení možná budou důležitým partnerem příští labouristické vlády. A za druhé proto, že zelení dovedli dosavadní tendenci západní levice dále než všichni ostatní. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
2: Zelená strana Anglie a Walesu jasnou, i když ne drtivou většinou, odsouhlasila text, podle kterého je sionismus etnonacionalistický politický projekt, jehož nevyhnutelným důsledkem jsou etnické čistky, apartheid nebo genocida. Řešením izraelsko-palestinského konfliktu je prý zrušení Izraele a zřízení společného židovsko-arabského státu v oblasti, kterou nazývají historická Palestina. přiznávají palestinskému hnutí odporu právo na ozbrojený boj všemi dostupnými prostředky. Ke své dřívější podpoře hnutí za bojkot a sankce proti Izraeli a kritici izraelské vlády, tedy zelení oficiálně, odmítli sionismus jako takový. Představitelé strany zdůrazňují, že jsou proti rasismu ve všech jeho podobách a že jejich antisionismus nelze zaměňovat za antisemitismus. Zelení šli tedy dále než všechny antisionistické strany západní Evropy tím, že za nelegitimní považují v podstatě celou myšlenku židovského státu a nežádají dvojstátní řešení, tedy zřízení palestinského státu vedle Izraele, ale jeho nahrazení novým celkem. V něm by židé měli menšinou, která by se prý těšila všem právům. Šli mnohem dále třeba i než Labour Party v době Jeremyho Corbyna, a to je co říci. Rezoluce má několik slabin. Jedna z nich je, že jde příliš daleko nejen ve věci antisionismu, ale i v otázkách vztahu k britským židům. Například předpokládá, že by členové zelených, kteří navštěvují údajně sionistické synagogy, mohli čelit stranickým trestům. Britské židovské organizace považují podobné kroky za nepochybně antisemitské a varují, že vedou k atmosféře strachu nebo podněcují útoky na židy. Text si definuje sionismus podle svého a nikoli podle toho, jak sami sebe chápou lidé, kteří se k sionismu hlásí. A za druhé se deklaraci vyčítá, že v této podobě vnáší rozkol do samotné strany. Zatímco místopředseda Motin Ali text schvaluje, další místopředsedkyně Rachel Milwardová s ním nesouhlasí. Podobně se vyjadřují i někteří další zelení. Bývalý místopředseda strany zelených ve Walesu dokonce ze strany vystoupil. Někteří členové vyčítají předsedovi Zaku Polanskému, že je slabý vůdce, který dopustil nebezpečné vnitrostranické rozpory. On sám byl v době hlasování v obvodu, kde se snaží získat parlamentní křeslo uvolněné po odchodu Kira Starmera. Sám má za sebou řadu silně protiizraelských výroků. Posun strany ve věci antisionismu může paradoxně vést k tomu, že Polanský ohrozí svůj vlastní pokus dostat se do parlamentu. Hlasování bylo stanoveno na 8. října. Stejně tak se ozvala kritika ze strany Labour Party, která se sice také profiluje jako k Izraeli silně kritická, ale krok zelených ohrožuje její vlastní plány. Pokud zelení budou pokračovat ve své radikalizaci, ohrozí tím nejen své vlastní perspektivy, ale i možnost pro libristy uzavřít se zelenými koalici. A podle momentálních predikcí bude Labour Party po příštích volbách levicové koaliční partnery k sestavení většinové vlády potřebovat. Kritici Zaka Polanského tvrdí, že jeho podpora této podoby antisionismu se nakonec obrátí proti němu a jakmile sehraje svou úlohu mouřenína, vytlačí ho jeho vlastní zástupce Motin Ali.
0: Konstatuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Česko žije komunálními volbami, ale také informací, že prezident republiky Petr Pavel v nich pravděpodobně hlasovat nebude, protože ho čeká zrovna zahraniční dovolená. Na Petra Pavla se snesla vlna kritiky, a to i od těch, kteří ho jinak obvykle podporují. Chování hlavy státu by nakonec mohlo mít dopad i na příští prezidentské volby, soudí komentátorka Deníku Kateřina Perknerová.
4: Komunální volby jsou v tuzemsku oblíbené, protože jsme zemí starostů s malým s. Vybírají se zastupitelstva více než 6250 měst, městských částí a obcí. Většinou lidé volí kandidáty, které znají, často i osobně. Vědí, jak se chovají, zda plní své sliby a je na ně spolehnutí. A zajímá je především to, zvelebí-li jejich bydliště. Významný celostátní dopad volby druhého řádu nemají, pochopitelně kromě největších měst a Prahy. Tam výsledek naopak může ovlivnit složení stranických centrál. Poprvé v historii ale toto hlasování zasáhlo i do nejvyšších sfér. Lépe řečeno, nehlasování. Když mi v 15 minutách na Deník.cz prezident Petr Pavel řekl, že odjíždí na dovolenou, okamžitě mi bylo jasné, že si zadělal na malér. Do Senátu se v jeho obvodě letos nevolí, do zastupitelstva v Černoučku už nekandiduje Eva Palová a hlasovat nelze korespondenčně, natož elektronicky. Nic z toho by neměl být důvod prezidentovy absence, která bude první od vzniku České republiky. Logicky se na jeho hlavu snesla lavina kritiky, z opozičních řad možná větší než z vládních. Navíc Petr Pavel i dost kostrbatě popsal, jak vnímá volební právo. Cituji, každé volby se liší účastí podle toho, jakou jim přikládají občané důležitost. Většinou ty prezidentské a parlamentní přitahují větší pozornost než komunální nebo doplňovací senátní. Je také věcí urgence, jak občané vnímají současnou situaci, protože pokud jsou se stávající politickou reprezentací spokojeni, necítí důvod k volbám jít a paradoxně to může vést k nižší volební účasti, pravil ve zmíněném rozhovoru. Chtěl tím sdělit, že nemá potřebu volit, protože je s aktuálním rozložením sil spokojen? Opozici musel běhat mráz po zádech. Radost z Pavlovy Minely neměl jen předseda motoristů Petr Macinka, ale také šéf pro Jindřich Reichl. Možná teď v jeho hlavě zraje plán, jak osvěžit prezidentský souboj. Mohla by to být tato strana, která by sehnala podporu, ať už poslaneckou nebo občanskou, pro Miloše Zemana. Ten je v Reichlově přítomnosti vidět stále častěji, v Lánech se nudí a podobné zpestření důchodu by uvítal. Sám tuto variantu už před časem nadhodil v Mladé frontě Dnes. Co vypadalo jako čiré pábení, může se stát za rok faktem. V 84 letech by si asi reálně na časově a fyzicky náročnou misi netroufl. Ale na kampaň ano. Hlavním důvodem by byl střet s Petrem Pavlem, odčerpání co největšího počtu jeho voličů, postup do druhého kola. A po celou dobu by neúnavně útočil na Pavlovy slabiny, skutečné i vykonstruované. K těm prvním by bez diskuse patřila Pavlova neúčast v letošních volbách. Pokud má prezident stále jednoho či více přátel po boku, neprodleně by mu měli poradit, aby volno přerušil a přijel odvolit. Jako primus inter pares musí jít příkladem, nebo počítat s následky.
0: To byla komentátorka Deníku Kateřina Perknerová. Ruský prezident Vladimír Putin testuje červené linie Západu. Varoval německé poslance šéf civilní rozvědky Bruno Kahl během pondělního slyšení parlamentního kontrolního výboru Spolkového sněmu. Působení ruských tajných služeb v Německu je podle něj, ale i dalších dvou šéfů tajných služeb, stále agresivnější. Přibylo případů špionáže i sabotáží. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
5: Příčina ruského zájmu o Spolkovou republiku je podle německých zpravodajců zcela zřejmá. Německo hraje, a to doslova v celosvětovém měřítku, v podpoře Ukrajiny jednu z nejdůležitějších rolí. Pomáhá totiž napadené zemi nejen vojensky, ale i finančně, humanitárně a obecně ekonomicky. Z hlediska Kremlu je Spolková republika hlavní překážkou v uskutečňování ruských otevřeně hegemonistických ambic v Evropě. To před pár dny zdůraznil šéf Spolkové zpravodajské služby BND Martin Jäger na půdě Bundestagu a rezolutně dodal. Pokud Německo ve svém taku povolí, rozkolísá to celou Evropu a společně s ní i další podporu Ukrajiny. Německé tajné služby jsou si jisty, že Rusko se cílevědomě snaží naočkovat západní pospolitosti nejistotu a oslabit její dosavadní stabilitu. Takovéto počínání je v prostředí německých tajných služeb vnímáno jako chladnokrevně prokalkulované destabilizační operace. Podle německých zpravodajců vzrůstá i ruské odhodlání k otevřeným sabotážím a dokonce i k vraždám. Mimořádnému riziku jsou přitom vystaveny dopravní infrastruktura, armádní objekty i podniky obranného průmyslu. Spolková civilní kontrarozvědka je obzvlášť znepokojena stále častějším využíváním tzv. Jednorázových agentů. Rusko už do jiných zemí nemusí nasazovat své špionážní profesionální. Stačí přes sociální sítě naverbovat domácí lidi z nejnižších vrstev společnosti, jako jsou ku příkladu narkomani či bezdomovci. Ti pak mohou podle pokynů ruského ústředí pořizovat fotografie, získávat informace nebo se dokonce dopouštět otevřených diverzí. Spolková rozvědka BND považuje za alarmující i to, jak Rusko svými přesně cílenými aktivitami postupně stírá krajní meze toho, co je ještě přípustné. Jako příklad šéf BND Martin Jäger uvedl průlety ruských dronů nad členskými zeměmi NATO či porušování vzdušného prostoru Moldavska. Rusko zcela vědomě snižuje laťku a fakticky se snaží nastolit jakousi novou normalitu, je přesvědčen ředitel spolkové zpravodajské služby. Už v blízké budoucnosti se zkrátka máme na co těšit.
0: Tolik komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák. Prudký rozvoj umělé inteligence bude mít silný vliv i na budoucí ekonomické modely, ve kterých budeme žít. Podle názoru části odborníků to bude ještě kapitalismus, podle jiných expertů nějaká nová forma, která bude mít jisté podobnosti s feudalismem. Podrobnosti dodává Tereza Zavadilová, která řídí biznisový web Newstream.cz.
6: V poslední době se různě spekuluje o tom, kdy či zda bude z AI takzvaná superinteligence, nebo kdy nastane singularita, tedy stav, kdy umělá inteligence překoná lidský intelekt a začne sebe sama rychle vylepšovat. Ve společenskovědním smyslu by se podobně dalo spekulovat o tom, kdy nastane takzvaný technofeudalismus. To je například podle definice řeckého ekonoma Janise Varoufakise fáze společenského vývoje, která nastává po kapitalismu. Zatímco kapitalismus stojí na volném trhu a úspěch se měří ziskem, feudalismus se opíral o léno, tedy svěření statků do správy vazalovi, výměnou za věrnost a výdělkem byla renta. Technofeudalismus není návratem do středověku, ale novým pojetím předmoderních majetkových vztahů. Stojí na digitálním lénu a rentě z cloudu. Varoufakis je přesvědčený, že technofeudalismus již nastal, že kapitalismus přestal být dominantním způsobem organizace ekonomiky a vznikl nový výrobní způsob. Digitální platformy jako Amazon, YouTube, Meta a další podle něj nefungují jako normální trhy. Jsou to soukromně vlastněná prostředí, do nichž ostatní firmy musí vstoupit podle pravidel vlastníka. Například Apple tak nejen soutěží na běžném trhu, ale podobně jako středověký feudál vlastní samotný prostor, v tomto případě App Store, kde se obchod odehrává a může z transakce vybírat poplatek. Řecký ekonom tvrdí, že digitální platformy nejsou jen v uvozovkách velké kapitalistické firmy, ale něco strukturálně nového. V současnosti kapitalistické podniky samozřejmě dál existují, ale už nejsou na vrcholu hierarchie. Jsou stále více závislé na vlastnících digitální infrastruktury, jako dříve vazal a jeho poddaní byli závislí na panovníkovi. A teď jestli technofeudalismus již nastal. Ze seznamu nejbohatších lidí světa, který tento týden zveřejnila agentura Bloomberg, by se na to skoro dalo vsadit. Žebříček přinesl podstatné změny. Tak například nejbohatší muž světa Elon Musk je opět dolarový bilionář. 10 nejbohatších lidí světa jsou historicky poprvé čistě Američané. A především technologičtí multimiliardáři opět meziročně zbohatli, souhrně o astronomických 845 miliard dolarů. Ostatní boháči souhrně schudli. Co se týče nováčků, nemusí to být ani podnikatelé, ale primárně lidé spojení s AI a datovými centry. Do seznamu nejbohatších lidí světa se tak dostalo 7 spoluzakladatelů jednoho z lídrů AI Anthropiku, nebo lidé, kteří vyrábějí součástky pro stavbu datových center. Shrnuto, nůžky mezi majiteli technologických platform, tedy novodobými lenními pány a zbytkem světa, se rychle rozevírají. Není se čemu divit. Každý, kdo tvoří či lajkuje příspěvky na sociálních sítích, posílá maily či jen sleduje internet, jim posílá drobné do kapes. Každý podnikatel, co prodává zboží jinak než někde venku na trhu, je jejich vazalem. A jestli se tomu ještě říká kapitalismus, je vlastně jedno.
0: A v této chvíli jsme se dostali na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Jaroslav Novotný, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
3: Pro a proti.
7: Nezdařená poprava americké vražetkyně Christy Pajkové vyvolala novou vlnu žádostí o milost a oživila debaty o trestu smrti. Patří absolutní trest do civilizované společnosti, anebo americká praxe hraničí se sadismem? Je morálně přípustné popravovat těžké zločince, anebo je právo na život naprosto nescizitelné? Nejen o těchto otázkách budu diskutovat s publicistou Romanem Jochem a s bioetikem a knězem Markem Orkováchou. Poslouchejte nás.
3: Pro a proti Lucie Vopálenské dnes po 9:30 na Plusu. Slyšeli jste z některého pořadu Českého rozhlasu Plus jen část a rádi byste se k němu vrátili? Potřebujete si důležitou pasáž znovu připomenout? Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas CZ.
8: V 6 hodin jste si zvolili k poslechu Hraní Plus. Pátek 9. října vás od mikrofonu zdraví Martina Maškova
9: a Tomáš Pavlíček.
3: Český rozhlas Plus.
9: No a co zahrnuje náš informační servis v první půlhodině? Proč bude první vojenská poprava ve Spojených státech po 65 letech přenášena živě?
8: Přehrada Husinci vyschla. Na jakých dalších místech je situace se suchem kritická?
9: Jak vyřešili otázky kolem elektronického hlasování v Estonsku?
8: To bylo pár slov naší publicistické části, ale zprávami naše vysílání otevře Monika Vrchotová.
10: Přeji dobré ráno. Odpoledne se otevřou volební místnosti a Češi začnou vybírat nové vedení měst a obcí. K volebním urnám můžou voliči dorazit od 14 do 22 hodin, zítra pak od 8 ráno do 14. Způsoby, jak si zaplentou své zástupce vybrat, jsou celkem tři, říká vedoucí odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
11: Ten nejjednodušší, že volí přímo konkrétní volební stranu. Provede křížek v tom velkém čtverečku před názvem volební strany. Může mít ještě druhou variantu, že si řekne, znám tady 20 lidí, u jejich jmen napříč těmi sloupci udělám 20 křížků. No a pak je třetí varianta, to je kombinace obého. To znamená, já můžu jedné straně volební dát velký křížek a pak si řeknu, tady mě zajímá ještě 10 kandidátů u jiných volebních stran, zkusím je podpořit malým křížkem.
10: Ve třetině volebních okrsků budou lidé hlasovat také pro kandidáty do Senátu a volbám bude věnované i vysílání Ranního Plusu. Obyvatelé Temelína na Českobudějovicku se současně dnes a zítra v referendu vyjádří k plánu výstavby spalovny nebezpečných odpadů. Vybudovat ji chce v areálu Hůrka společnost Kvail. Záměr už dřív odmítli zastupitelé obce a v petici také obyvatelé blízkého okolí.
12: Naše území už je zatíženo dostavbou elektrárny malého moduláru a snahou vybudování hlubinného úložiště. Do toho ještě spalovnu mě prostě připadá moc.
13: Vysvětluje nezávislý starosta Temelína Josef Váca, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. Podle mluvčí společnosti Quail Kristýny Jakubcové má mít spalovna kapacitu až 20 000 tun odpadu ročně.
14: Spalovna průmyslových odpadů na Hůrce je koncipována především jako regionální zařízení. Dle možného zájmu službu, ale není výhradně omezena jen pro jeho český kraj.
13: Aby bylo referendum platné a závazné, musí v něm hlasovat alespoň 35% voličů. Z Temelína Michal Bělský, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Americký ministr obrany chce vysílat popravu vojáka odsouzeného na smrt živě na internetu. K trestu smrti vojenská porota odsoudila bývalého armádního psychiatra Nidala Hasana. Ten v listopadu 2009 střílel na vojáky, kteří se chystali do Afghánistánu. Na vojenské základně v texaském Fort Hoodu zabil 13 lidí. Americký prezident Donald Trump tento týden popravu schválil a na doporučení ministra obrany Petea Hexeta zvolil zastřelení. Popravčí četa může usmrtit 3. prosince. Více se tomu budeme v Ranním plusu věnovat hned po zprávách. Stát chce posílit ochranu živnostníků před vysokými sankcemi při nesplácení úvěrů. Ministerstvo financí proto připravilo novelu zákona. Jeho mluvčí Gabriela Krušinová vysvětluje.
15: Ministerstvo financí chce zabránit tomu, aby se potíže se splácením změnily v neřešitelnou dluhovou spirálu. Pokud věřitel při prodlení požaduje okamžité splacení celého úvěru, nově by nemohl chtít zároveň současně s jistinou zaplatit také všechny budoucí úroky.
10: Návrh je teď v připomínkovém řízení a příští týden o něm bude ministerstvo jednat například se zástupci neziskových organizací. Podle nich by totiž novinka při současném znění mohla paradoxně oslabit postavení spotřebitelů, protože by jejich ochranu před věřiteli ze speciálního zákona přesunula do pravomocí vlády. Do Spojených států odjela delegace ukrajinských vyjednavačů. Ve Washingtonu budou jednat o obnovení mírových rozhovorů s Ruskem.
16: Ukrajinskou delegaci vede šéf prezidentské kanceláře Kirilo Budanov a jejím členem je i šéf rozvědky Rustem Umerov. Ve Spojených státech budou jednat nejen se zmocněnci prezidenta Donalda Trumpa. K dvoudenním rozhovorům se připojí také bezpečnostní poradci z Francie, Německa a Velké Británie, i zástupci Evropské unie a NATO. Jednat budou o novém společném mírovém návrhu, který má podle Bílého domu zahrnout všechny aspekty války. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
10: Posloucháte zprávy Plusu. Ministerstvo zdravotnictví chystá změny ve vzdělávání klinických psychologů. Jejich povinnou praxi po vysoké škole chce zkrátit ze současných 4 let na 1 rok. Cílem je zlepšit dostupnost psychologické péče, která je v Česku dlouhodobě špatná. Asociace klinických psychologů ale se změnou nesouhlasí. Podle její prezidentky Hany Jánové není možné praktickou přípravu za 1 rok stihnout.
17: Musí mít splněné takzvané výkony u pacientů, jak v rámci psychiatrické péče, tak psychoterapeutické péče, v rámci diagnostiky, skupinové psychoterapie. Musí mít opravdu přes 100 výkonů splněných a všechny ty výkony musí mít splněné vlastně pod odborným dohledem toho školitele, toho zkušeného klinického psychologa.
10: Tématu se budeme věnovat v našem dalším vysílání. Norský Nobelův výbor dopoledne oznámí nositele Nobelovy ceny za mír. Vybírá z téměř 300 navržených kandidátů, ať už konkrétních lidí nebo organizací. Jména nominovaných nejsou veřejně známá, přesto se ale některé typy objevily. Společnost pro obchodní predikce Polymarket uvádí jako favorita například zakladatele a ředitele organizace Save Ukraine Mikolu Kolebu nebo vdovu po ruském opozičním lídrovi Alexeji Navalném Julii. Před Národním technickým muzeem v Praze můžou lidé dnes i zítra odevzdat staré elektrospotřebiče. Akci Recyklační víkend pořádá muzeum letos po 12. jako oslavu Mezinárodního dne elektroodpadu. Ten připadá na středu. Cílem akce je získat do sbírky muzea nové exponáty, říká mluvčí Národního technického muzea Jana Dobisíková.
18: Objevují se záležitosti starší i mladší. Může to být věc, která třeba má nějakou zajímavou historii. Ideálně přinést i třeba s obalovým materiálem, návodem, fakturací za nákup. To všechno pro nás má cenu.
10: Ty přístroje, o které muzeum mít zájem nebude, můžou lidé na místě nechat firmě Elektrovin, která sbírku spolu pořádá. Ta je později ekologicky zlikviduje. A jak to vypadá v 6:07 na silnicích? Dálnice D1 z Brna do Prahy je teď v omezení na Šmejkalce uzavřená. Na 25. kilometru vyprošťují havarovanou dodávku. Kolona začíná u sjezdu na chodce Rady na 29. kilometru. Zdržení až půlhodinové. Ulice hlavního města jsou zatím průjezdné bez komplikací. Uzavřená ale zůstává Vídeňská z centra kousek za jižní spojkou, kde už sice vyprostili uvízlé nákladní auto pod železničním mostem, ale je poničená vozovka. Z jižní spojky sjíždějte exitem na magistrálu a pokračujte na Rostyli a Kunratice. Přejeme klidnou jízdu. Máme před sebou chladný den, který bude zpočátku slunečný, postupně se má od severozápadu zatahovat a večer do Čech dorazí i lokální déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 11 až 15, na jižní Moravě až na 18 stupňů, na horách bude kolem 6. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Ranní Plus.
9: A ještě doplníme informaci o čase, je 6 hodin a 8 minut. Spojené státy čeká první vojenská poprava za střelením od konce druhé světové války a první vojenská poprava za 60 let. Ministr obrany Pete Hegseth snímá velké plány, chce, aby byla přenášena online na internetu. Další informace má Jakub Lucký ze zahraniční redakce, vítej.
19: Dobré ráno.
9: Jak je, Jakube, vůbec možné, že se bude poprava přenášet online veřejnosti?
19: No, ty praktické detaily se asi teprve dozvíme. Víme, je to vlastně novinka, ale vlastně takto snadno si to představuje ministr obrany Pete Hegseth, který to tedy řekl v rozhovoru pro Real America's Voice, což je taková konzervativní pravicová televize, kde má pořady například i Steve Bannon. A ten Hegsethův plán potom potvrdili mimo jiné Pro Guardian, také zaměstnanci ministerstva obrany.
9: Tak dá se říct, že je to taková trochu středověká praxe. Jak tohle rozhodnutí Pete Hegseth obhajuje?
19: No, on doslova řekl, že to chce udělat proto, aby lidé viděli, že zločin má své důsledky. Ten útok, za který je Nidal Hasan odsouzen, tak on ho označil za radikální islamismus v řadách vojáků, za který si tedy zaslouží trest smrti. Proto prý zajistí, aby veřejnost mohla tu popravu vidět. Mají tedy o zastřelení popravčí četou, k tomu dodám. Bílý dům s tím zjevně nemá problém. Dotazy novinářů právě na tuto věc přesměrovával na Pentagon, tedy na ministerstvo obrany, což ale je vlastně svým způsobem zajímavé, proč Donald Trump v minulosti kritizoval veřejné popravy v Iránu.
9: No a za co je vlastně ten zmiňovaný Nidal Hasan odsouzen?
19: Nidal Hasan byl armádní psychiatr a v roce 2009 vzal zbraň a začal střílet ve Fort Hood, což je tedy americká vojenská základna v Texasu, odkud potom odjížděli vojáci do Afghánistánu. On tehdy zabil 13 lidí, podle vyšetřovatelů se radikalizoval jako islamista, byl v kontaktu s jedním konkrétním radikálem z Al-Kaidy. On sám řekl při tom vojenském soudu, že chtěl zastavit nasazování vojáků do Afghánistánu, kde by vojáci zabíjeli další muslimy. On sám tam měl tedy taky odjet a přímo před tím vojenským soudem se vlastně nehájil, nepovolal třeba žádné svědky a ti státem přidělení obhájci říkali, že se domnívají, že chce tu svou vlastní popravu. Na dotaz, zda má poslední přání, nebo zda se obrátil na prezidenta Trumpa třeba s žádostí o milost, tak ministr obrany Pete Hegseth odpověděl, je mi to jedno, uvidím se s ním 3. prosince, což je tedy ten den, na kdy je naplánovaná poprava.
9: No, popravy ve Spojených státech ale nejsou teď příliš pozitivní téma, zvlášť po té nedávné nepovedené popravě.
19: Ano, to je případ Kristy Pajkové, která se po té vlastní popravě probudila a komunikuje s právníky, chodí, šlo o popravu smrtící injekcí. A nebyl to vlastně během letoška první takový případ nepovedené popravy. Stát Tennessee je proto do konce roku zastavil, mimo jiné prozkoumání, co přesně se stalo. Jaký dopad bude toto všechno mít na veřejné mínění, zatím není jasné. Obvyklý průzkum od společnosti Gallup vychází každoročně v listopadu, takže se to poměrně brzo dozvíme, ale i loni byla americká společnost tím pohledem na trest smrti rozdělená. Pro tresty smrti bylo 52% obyvatel a americká zpravodajka pro dánské veřejnoprávní televizi DR spekuluje, že možná ta veřejná poprava je pokusem tedy ministra obrany dál rozvířit na toto téma debatu.
9: Tak to byl Jakub Lucký ze zahraniční redakce. No, my jsme vlastně tu debatu rozvířili, takže se mu to povedlo, dá se říct. Díky, Kubo, naslyšenou.
19: Naslyšenou.
8: Posloucháte Ranní Plus a to 6 hodin a téměř 12 minut. Husinec na Prachaticku je první česká přehrada, která téměř vyschla. Vodní dílo přestává plnit svou úlohu, ale nejde o jediné místo v Česku, kde se výrazně projevily vlny tropických teplot z léta. Nedostatek vody hlásí i další místa. Jeho česká přehrada Římov nebo třeba Vltavská kaskáda ve středních Čechách. A výjimečné sucho ovlivňuje zásoby pitné vody a má vliv na přírodu.
20: No, já jsem starý čundrák a chodím po Šumově od malička. A to jsem nikdy neviděl, tleto.
10: Říká pan Zdeněk, který se spolu s dalšími lidmi přijel podívat na vyschlou husineckou přehradu na Prachaticku, kde hladina vody klesla o 7 metrů. Ojedinělost situace potvrzuje i Jan Daňhelka z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Za moderní dobu, kdy žijeme v systému tak, jak je vybudováno vodní hospodářství dnes, tak je to opravdu poprvé.
10: Podle hydrologa se suché roky v historii sice objevovaly, tentokrát je ale situace jiná.
1: Máme vlastně o něco tepleji, zhruba o ten 1,5 stupně tepleji, než bývalo, řekněme, před 30 lety obvykle.
10: Vysoké teploty a nedostatek srážek se doplňují. Vyprahlá půda nedokáže pojmout déšť, který na ní dopadá. Hlubší vrstvy jsou tak podle odborníků z projektu Intersucho nenasycené už od jara. V jižních Čechách už situace dospěla do bodu, kdy vedení kraje začátkem týdne vyhlásilo stav sucha. Ten podle hejtmana Martina Kuby z hnutí Naše Česko, který kandiduje v následujících komunálních volbách, umožňuje zrychlit přijetí potřebných opatření.
21: Ten stav sucha je pro nás legislativní rámec pro to, abychom ty věci mohli korigovat lépe, rychleji.
10: Jedním z opatření je snížení odtoku z přehrad. Z té Husinecké tak bude odtékat jen tolik vody, kolik do ní přiteče. Momentálně je v ní zhruba jen procento vody z maximální kapacity. Její původní funkcí je ochrana před povodněmi a zadržení vody v období sucha. Později se ale stala i zdrojem pitné vody pro Prachatice. Teď slouží jen jako záloha. 2/3 jižních Čech zásobuje pitnou vodou nádrž Hřímov. Ta je na tom ale také špatně. Její hladina klesá denně o 4 cm. Zaplněná je teď podle ředitele závodu Horní Vltava povodí Vltavy Jiřího Balouna asi z poloviny.
22: Je to hodnota, s kterou manipulační řád umí pracovat, ale běžně je naplněnost vyšší. Trend té hladiny je stále klesající.
10: Vedení Jihočeského kraje také požádalo, aby lidé pitnou vodou šetřili. I to částečně pomohlo. Podle Jihočeského vodárenského svazu se ale lidé nemusí bát, že by pitná voda došla. Zásoby při současném počasí vydrží 9 měsíců. Podle předsedy svazu Antonína Prince se navíc obnoví provoz úpravny vody na Otavě v Písku.
23: To trošku odlehčí té vodárenské soustavě. Pak máme Jordán Tábor a ještě podzemní zdroje, které v tuto chvíli nejsou připraveny. To až v případě opravdu krize.
10: Málo vody hlásí i Vltavská kaskáda. Stav nedostatku vody ve středních Čechách vyhlásila v týdnu Krajská komise pro sucho. Do dubna příštího roku se tak sníží odtok i z nádrže Vrané. Díky tomu by neměly nadále klesat hladiny na Slapské a Orlické přehradě. V Česku sice včera večer pršelo, na výrazné zlepšení situace to ale nestačí. Podle meteorologů navíc vydatné srážky nepřijdou ani v nejbližších dnech. Jestli se nádrže naplní během zimy, bude jasné až podle toho, kolik nasněží. Josefína Báčová, Český rozhlas.
8: Po 8 hodině se v Ranním plusu k tématu vrátíme, a to s ředitelem povodí Vltavy Petrem Kubalou, s tím Petrem, který působí na povodí Labe, a s Jakubem Hruškou, expertem z Ústavu výzkumu globální změny při Akademii věd.
9: A teď nás posloucháte ve 6:45 a téměř 1 minutu. Celkem 3x poslala komunistická justice v 70. letech minulého století do vězení novináře a publicistu Jiřího Lederera. Patřil k jedním z prvních signatářů charty 77 a nakonec jej komunistický režim vyštval do emigrace. Pozoruhodnou osobnost české žurnalistiky teď krátce připomene David Hertl.
24: Možná není úplně běžné začínat vzpomínku nekrologem, ale udělejme výjimku. V říjnu 1983 zavzpomínal na Jiřího Lederera ve vysílání Svobodné Evropy legendární redaktor Sláva Volný.
25: Připomeňme si, že Jiří Lederer se narodil 15. července 1922 v Kvasínách u Rychnova nad Kněžnou. Otec mu zemřel, když byl Jirka ještě dítě. Vychovala ho matka a babička. V roce 1941 maturoval na reálném gymnáziu v Rychnově. Za války pracoval jako úředník, pak byl totálně nasazen, pak utekl a 2 roky se skrýval na venkově. Po válce studoval Filozofickou fakultu Karlovy univerzity, rok byl také na Jagellonské univerzitě v Krakově. Od roku 1946 pracoval jako redaktor sociálně demokratických listů. Také nedlouho. V roce 1951 už opět soustružníkem v Českomoravské Kolben Daněk je horníkem v Dolech. Až v roce 1954 smí opět psát. Nejdříve do světa Sovětů, po 2 letech do večerní Prahy.
24: I z té večerní Prahy musel odejít, protože v roce 1958 napsal příznivou recenzi na Škvoreckého zbabělce. Pracoval v Technických novinách, v Československém rozhlasu a nakonec v roce 1968 psal hned pro dva legendární týdeníky, pro Literární listy a pro Reportéra. 21. srpna 68 promluvil do Československé televize a vyzval celý národ ke generální stávce.
0: My, zástupci podepsaných svazů a organizací, vás vyzýváme, abyste úderem 12. hodiny zastavili na 2 minuty práci, zastavili dopravu, přestali prodávat, přestali obsluhovat, aby se na tyto 2 minuty zastavil pohyb v ulicích. Rozezvučte sirény, rozezvučte klaxony, manifestujte v těchto 2 minutách proti neslýchanému aktu, jehož jsme ve své zemi svědky. Manifestujte svou věrnost zákonným zástupcům této suverénní země.
24: Jiří Lederer přišel po roce 69 o veškeré možnosti publikovat. Přežíval v disentu, 3x byl ve vězení, nejdéle po podpisu charty od roku 1977 do roku 1980. Poté jej státní bezpečnost

0: rámci akce Asanace přinutila k odchodu do Spolkové republiky Německo. Naplno se tam zapojil do exilové práce, jak svědčí záznam jeho projevu z roku 1981 na setkání k 25 letům trvání Tigridova časopisu Svědectví.
1: My se musíme naučit ctít hodnoty, my je musíme se naučit, ctít hodnoty vytvářené, zrozené v exilu. A ctít je bez ohledu na to, v jaké dílně vznikly. Ať je to třeba dílna, ke které já nenáležím, ať je to kterákoliv skupina, když je to hodnota, je jí třeba ctít a vážit si a hovořit jí o ní. Prostě vážit si hodnot bez ohledu na parciální zájmy.
0: Jiří Lederer v exilu načetl pro rádio Svobodná Evropa seriál svých vzpomínek na začátek normalizace po roce 1969 a také kapitoly ze své knihy o Janu Palachovi. Z těchto unikátních materiálů uslyšíte ukázky v pořadu Jiří Lederer a jeho život plný optimismu. V rámci cyklu Archiv Plus si jej můžete poslechnout dnes po zprávách ve 20 hodin na Českém rozhlasu Plus.
2: A teď máme 10 minut před 6:30. Jaké jsou hlavní události? Odpoledne ve 14 hodin začínají volby, bude se v nich rozhodovat o novém složení zastupitelstev měst a obcí a také volíme do třetiny senátu. Současně s komunálními volbami se uskuteční 37 místních referend, z toho 20 se týká stavby větrných elektráren v obcích. Při novém ruském útoku na východoukrajinské město Kramatorsk zemřeli dva lidé. Podle městské rady aktuální útoky celkem připravili o život 35 lidí, z toho 30 osob nepřežilo, údery na dva linkové autobusy a tři lidé zahynuli také v obci v sousedství Kramatorsku Bileňke. Vyjednavači Ukrajiny budou dnes a zítra na jednáních ve Spojených státech. Labouristé britského premiéra Andyho Burnhama zvítězili v doplňovacích volbách v Londýně. Poslanecké křeslo tam uvolnil ex-premiér Keir Starmer.
3: A teď 21 minut po 6. hodině vám nabízíme pohled do zahraničních médií a začneme bruselským serverem Politico, který píše o tom, že krajní pravice ve Španělsku vidí v předčasných volbách svou velkou šanci. Strana Vox má naději na nejlepší výsledek ve své historii. V průzkumech je zatím třetí. A pokud by hlasování na konci listopadu dopadlo tak, jak napovídají současné předvolební průzkumy, Vox by se s necelými 18% stal vládním partnerem středopravicové lidové strany, která tím míří k vítězství.
2: Podle Politika je už téměř jisté, že levicový premiér Pedro Sánchez po 8 letech skončí v čele vlády. Premiér přitom předčasné volby sám vyhlásil. Udělal tím zároveň krok, který Vox, tedy zmíněná krajně pravicová strana, podporuje. Dále server píše, že Sánchezova porážka už by byla sama o sobě velkým vítězstvím krajní pravice.
3: Italský parlament schválil kontroverzní novelu volebního zákona, opozice to ale považuje za podvod a chce se obrátit na soud, píše britský deník Guardian o posledním triumfu vládní koalice premiérky Giorgie Meloniové. Tajné hlasování o změně volebního systému sama označila za test koaliční jednoty. Partnery varovala, že pokud zákon neprojde, nastane vládní krize.
2: Opozice změnu volebního zákona považuje za účelovou, sloužící vládě. Jakákoliv strana nebo koalice, která získá přes 42% hlasu, dostane v italském parlamentu křesla navíc nad rámec dosavadního rozdělování mandátu, připomíná Guardian. Další změny dávají stranám za povinnost už dlouho před volbami zveřejnit volební program a oznámit kandidáta na premiéra. Podle Guardianu prosazení volební reformy završilo úspěšný podzim premiérky Meloniové. Tak tolik náš výběr ze zahraničních médií.
3: A teď pojďme do té hlavní dnešní české události. Volební místnosti po celém Česku se otevřou už za méně než 8 hodin. V komunálních i senátních volbách budete dnes moc hlasovat až do 10. večer. Jestli to ale nestihnete, máte šanci ještě zítra mezi 8. a 14. hodinou. Co se vlastně děje s hlasem po tom, co ho vhodíte do volební urny, to vysvětlí další díl volebního průvodce.
4: Zatímco voliči mají po odevzdání hlasu hotovo, dlouhá práce ještě čeká volební komise. Jejich členy můžou nominovat všechna kandidující uskupení. Zbytek jmenuje starosta.
5: Sčítání hlasů začne v sobotu hned po uzavření volebních místností. Komise rozpečetí urny a všechny obálky z nich vysype, popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
6: Základem je ruční sčítání hlasů okrskovými volebními komisemi. Ve volební místnosti mohou být pouze členové komise a jenom ti pracují s hlasy. Hlasovacími lístky svého okrsku a vzájemně se kontrolují.
4: Na sčítání hlasů jsou náročnější komunální lístky, kde můžou voliči rozdělovat své hlasy napříč stranami.
5: Komise proto musí projít sloupec po sloupci, pečlivě spočítat křížky a zaznamenat je do protokolu. Jak dlouho to může trvat, říká za statistiky Eva Krumpová.
7: Dříve bývají známy výsledky z menších obcí, naopak později z velkých měst. My z praxe víme, že 90% všech okrsků bývá zpracováno v sobotu už kolem 9. hodiny večerní. Data vůbec těch posledních, často největších pražských okrsků přichází až v neděli ráno.
4: Při minulých komunálních volbách trvalo sčítání nejdéle třeba na sídlištích v Pražských Řepích, na Proseku nebo na Černém mostě. Komisaři budou mít víc práce i tam, kde se současně volí i do Senátu.
5: Výsledky komise zapíše do protokolu a ten odevzdá pracovníkům Českého statistického úřadu. Po kontrole se údaje postupně ukážou na jeho stránce volby.gov.cz. Jestli budete mít průběhu nebo výsledku voleb pochybnosti, můžete si stěžovat. Kde? Říká Jan Cízlar.
6: Stížnost na průběh a výsledky komunálních voleb je nutné podat písemně u příslušného krajského soudu, a to v zákonné lhůtě, která začíná dnem vyhlášení výsledku ve sbírce zákonů. A tato lhůta trvá 10 dnů. V případě senátní voleb je pak příslušným soudem Nejvyšší správní soud.
4: Volební lístky ze všech okrsků proto archivuje Ministerstvo vnitra. A to je z volebního průvodce pro tento týden všechno.
5: Celý seriál si můžete přehrát na webu Radiožurnálu nebo iRozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Volební servis pro vás v sobotu chystáme na Radiožurnálu, Plusu i všech regionálních stanicích. Marek Sedláček a Anna Millerová, Český rozhlas.
2: A posloucháte Plus. Ještě jednou o volbách. Skoro polovina voličů odevzdala svůj hlas elektronicky. Ale pozor, teď nemluvím o České republice, o Estonsku a tamních loňských komunálních volbách. Volit přes internet tam můžou občané už 20 let. Jak to funguje? O tom na pražském summitu informační bezpečnosti mluvil kolega Martin Sepp s Janem Willemsonem, výzkumníkem ze společnosti, která volby v Estonsku zajišťuje.
8: Nejdůležitější je mít elektronický občanský průkaz s čipem a také přístup k počítači, který má čtečku karet. Ten ani nemusí být váš, můžete hlasovat třeba ve veřejné knihovně. Technicky jde o váš elektronický podpis na občance nebo můžu mít dotyčné kryptografické klíče nahrané v mobilním telefonu.
9: Co když mi někdo průkaz ukradne? Ve volební místnosti by poznali, že to nejsem já, ale co elektronicky?
8: V tomhle systému jsou nejčastější útoky nátlakem. Útočníci budou chtít, abych já volil tak, jak chtějí. Bude mě doma nutit manželka nebo v práci šéf, že mě třeba vyhodí, když nebudu před jeho očima hlasovat pro něj. Kvůli těmto hrozbám máme možnost změnit volbu. Když mám pocit, že jsem hlasoval pod tlakem, můžu se přihlásit později a odevzdat nový hlas. Platná je poslední volba.
9: Nenapovídáme tím pachatelům, aby vás drželi do poslední chvíle?
8: Kdyby vás někdo držel pod tlakem celou dobu, můžete jít do volební místnosti a odevzdat platný hlasovací lístek. Kdyby vám někdo bránil i v tom, tak je to trestný čin a nemá to nic společného s elektronickými volbami. To by se vám stalo i v papírovém hlasování.
9: Jak se v elektronickém hlasování zajišťuje, že volba je tajná? Víme, že pomyslná elektronická volební komise zajistí, že na svůj průkaz odevzdám jeden volební lístek, ale přitom se nesmí dozvědět, pro koho jsem hlasoval.
8: Je to nevyhnutelný konflikt mezi utajením a transparentností. Platí to i pro papírové hlasování. V elektronických volbách lidé často požadují, aby mohli ověřit, že jejich hlas doputoval do závěrečného sčítání. Jenomže to nemáte ani v klasických volbách. Nemůžete říct, že v téhle hromadě milionů hlasovací volebních lístků je právě ten váš.
9: Jak se tedy zaručí ta anonymita?
8: Elektronické hlasy jsou zašifrované, a to už ve chvíli, kdy odchází z vašeho počítače. Server, který shromažďuje hlasy, je nemůže rozluštit. Klíč k rozšifrování je rozdělený mezi několik důvěryhodných lidí. V Estonsku jich je 9 a k rozšifrování stačí, aby se jich sešlo 5. Musí se fyzicky sejít, aby odemkli kterýkoliv hlas.
9: To mi připomíná odemykání korunovačních klenotů. U nás máme dveře se 7 zámky.
8: Je to přesně tak. Potřebujete, aby se držitelé klíčů sešli dohromady.
9: Volby jsou založené na důvěře a vzájemné kontrole. Třeba volební komise jsou složené z příznivců různých stran. Jak se buduje taková důvěra a kontrola ve virtuálním prostoru?
8: Jakožto kryptograf bych vám rád odpověděl, že dáte dohromady spoustu šifrování. Ve skutečnosti to ale bohužel takhle nefunguje. Důvěra je složitá společenská záležitost. V jedné letošní disertační práci na univerzitě v Tartu se píše, že důvěra ve volební systém úzce souvisí s důvěrou ve stát. Nestačí vám skvělá kryptografie. Když nebude státní systém důvěryhodný, tak vám zmanipuluje i papírové volby. Dobře víme, jak zacházejí s volebními urnami v Rusku.
9: Zaznamenali jste v Estonsku nějaké kybernetické útoky na volby?
8: Moje práce je zajistit, aby útok na elektronické volby nebyl tou nejjednodušší možností, jak zaútočit na naši společnost. Kdybyste jako útočník chtěl ovlivnit výsledky voleb, tak bude jistější investovat do politiků a jejich kampaní. Sociální média, uměle generovaný obsah, to je snazší způsob útoku.
9: Nejslabším článkem voleb je totiž lidský faktor, dodává Jan Willemson, výzkumník a bezpečnostní expert z estonské společnosti Kybernetika, která se zabývá digitalizací státu. Martin Srb, Český rozhlas.
3: Monika Vrchotová, teď přečte zprávy, je 6:30.
10: Český rozhlas Plus.
11: Pěkné páteční ráno. Dnes můžete začít vybírat své nové obecní zastupitele. Třetina obvodů bude volit i senátory. Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin a přístupné budou do 10 večer. V sobotu budou znovu otevřené od 8 ráno do 2 hodin odpoledne. Lístky jste měli dostat do svých poštovních schránek. Případně si můžete vzít nové přímo ve volební místnosti. Spolu s komunálními volbami se na řadě míst konají obecní referenda. Třeba v Moravskoslezském kraji jich proběhne 6. Týkají se větrných elektráren i obchodních center. A například obyvatelé Temelína na Českobudějovicku se v referendu vyjádří k plánu výstavby spalovny nebezpečných odpadů v areálu Hůrka. Spojené státy neobnoví útoky na Irán do listopadových voleb do amerického kongresu, tvrdí to americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social. Dodal, že Washington s Teheránem vede produktivní jednání. Blokáda iránských přístavů bude ale podle Trumpa dál pokračovat. Ministerstvo financí chce více chránit živnostníky před věřiteli. Navrhuje změnu zákona, která má omezit sankce při nesplácení úvěrů. Návrh je teď v připomínkovém řízení. Příští týden ho ministerstvo projedná například se zástupci neziskových organizací. Ti varují, že by novela mohla oslabit postavení spotřebitelů. Detaily přidáme v následujícím vysílání Ranního Plusu. Belgii dnes ochromí stávky a protesty. Odbory je pořádají kvůli očekávaným rozpočtovým škrtům. Podle belgických médií bude narušená veřejná doprava v celé zemi. Komplikace se očekávají taky na hlavním bruselském letišti Zaventem. Od začátku loňského roku je to už 10. velký protest proti politice belgické federální vlády. Královéhradecký kraj zahájil druhou etapu modernizace Náchodské nemocnice za více než 1,5 miliardy korun. Na přípravné stavební práce naváže na jaře demolice pavilonu D a E. Na uvolněném místě vznikne nový pavilon a centrální zastřešená hala. Stavba je rozdělená do tří fází, během kterých nemocnice zůstane po celou dobu v plném provozu. Ještě pohled na silnice na D1 z Brna do Prahy už v omezení na Šmejkalce. Po havárii dodávky obnovili provoz, dlouhá kolona až na 45 minut, téměř od sjezdu na Sázavu z 32. kilometru se pomalu začíná rozjíždět. Na D5 z Plzně do Prahy čekejte kratší zdržení z úrovně Králova dvoru, brzdí se na 19. kilometru a nesouvisle se popojíždí na 17. Tam se v levém pruhu srazila dvě osobní auta. V Praze v Liberecké do centra, ta je zaplněná od Střížkova k Blance, se aktuálně jede okolo 15:45. 5 až 10 minut ztratíte ve Kbelské, z Letňan do Hloubětína mezi Novopatskou a Poděbradskou, stejně tak i v Českobrodské na příjezdu do Běchovic z Újezdu. A Nuselský most do centra je ucpaný zhruba z poloviny, před omezení na jeho výjezdu k prvním světlům v Legerově pojedete 15 minut. Přejeme šťastnou cestu. Pátek začíná jasnou až polojasnou oblohou. Během dne bude od severozápadu přibývat oblačnosti a večer se v Čechách místy přidá déšť. Teploty dnes 11 až 15 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
10: Posloucháte Ranní Plus.
3: A teď je 6 hodin, téměř 34 minut. Od pondělí do pátku vám v tomto čase nabízíme pohled do domácích médií. Autorský výběr tentokrát připravil Václav Štefan, vedoucí programu Českého rozhlasu Plus. Dobré ráno.
12: Dobré ráno.
3: Tak jak už od rána pravidelně hlásíme, dnes začínají komunální a senátní volby. Noviny proto připomínají, jak správně hlasovat. Ono to totiž není úplně jednoduché, tak na co si dát pozor?
12: Tak hlavně bychom dnes měli přepnout z kroužku na křížky. V komunálních volbách se na volební plachtu nekroužkuje jako v těch sněmovních, ale křížkuje. No a Právo, Mladá fronta dnes i Hospodářské noviny proto přinášejí návody, jak na to. Poslední jmenované dokonce s titulem Křížkování je v komunálních volbách past. Tečka. Proč na radnici můžeme vybrat celou kandidátku, jednotlivé lidi napříč stranami nebo obojí kombinovat? Jenže pozor, když označíme celou stranu, křížky u jejich vlastních kandidátů už jim žádné přednostní hlasy nepřidají, upozorňují Hospodářské noviny. A při výběru jednotlivců nesmíme překročit počet volených zastupitelů, jinak náš hlas propadne, varuje zase Právo. Takže sympatie mohou být neomezené, počet křížku ale ne. Pro obecní volby je šedá obálka, pro senát žlutá. Tam stačí vložit jeden lístek bez úprav.
3: Každopádně s Ivánkem můžeme říct, dejte to na kříž, ale hlavně jít tomu štěstíčku naproti v tomhle případě. Ale v některých obcích ale lidé nebudou vybírat jenom svoje zastupitele. Právo píše také o místních referendech. Co v nich bude ve hře?
12: Třeba Kostel nebo Uranová halda. V Hrádku u Nechanic se lidé vysloví k tomu, jestli má obec převzít kostel svatého Jiří. Potřebuje totiž opravu a radnice věří, že na ní snáz získá dotace než církev. V Dubenci na Příbramsku se zase bude hlasovat o třídící lince u haldy bývalé uranové šachty. Materiál se má využít jako stavební kamenivo. Místní se ale obávají, že linka zůstane a bude zpracovávat i materiál odinut. Jinde se rozhoduje o nových domech nebo solárních elektrárnách.
3: Je těch referent letos víc než obvykle?
12: Ano, Právo jich napočítalo 37, při minulých komunálních volbách 14. Nejčastějším tématem jsou větrné elektrárny, ty se řeší v 21 obcích. Politolog Radek Pileček v Právu vysvětluje, že lidé vidí úspěšná hlasování v sousedství a tak zkoušejí ta hlasování a uspět i na území svých obcích. Se scháněním podpory pomáhají sociální sítě, takže vedle otázky, kdo bude obec řídit, někde zazní i docela konkrétní zadání, co má nebo nemá udělat.
3: Tak bude se třídit třeba i ten odpad, ty haldy a tak dále, takže to bylo přesně v intencích toho, o čem mluvíš. A teď se podíváme někam jinam, na jiné téma. Mladá fronta dnes píše o české superstřele. Čím je výjimečná?
12: Jmenuje se Narval, psáno anglicky, vyvinula ji skupina LPP Holding a uspěla v technologické soutěži NATO. Podle výrobce doletí přes 700 kilometrů a unese až 200 kilogramů výbušné nálože. Stojí kolem 4,5 milionu korun, podle deníku tedy zhruba 15x méně než střely typu Tomahawk. Česká, si totiž vyvíjí vlastní technologie, včetně proudového motoru. vysvětluje v rozhovoru pro Mladou frontu dnes ředitelka pro vnější vztahy skupiny LPP Holding Martina Tauberová. Zajímavá je hlavně navigace. Když nepřítel ruší GPS, střela pomocí senzorů porovnává budovy, stromy nebo cesty se satelitními snímky uloženými v paměti. Zjednodušeně poznává, kudy letí, prostě vidí. Samotný narval ale na ověření v boji teprve čeká. Firma ho plánuje v příštích měsících a od výsledku se pak má odvíjet případná sériová výroba.
3: No a má zájem o tuhle novinku česká armáda?
12: Neoficiálně prý podle Tauberové ano, oficiální poptávka ale podle ní chybí. Firma chce spolupráci při testování a domácí armádu jako zákazníka, což pomáhá při prodeji do zahraničí. Pokud mezi tím ale objedná střely jiný spojenecký stát s podmínkou výroby na svém území, firma je připravená jít za ním. Český vývoj by tak nemusel znamenat i českou výrobu, píše se v Mladé frontě dnes. Samotná Tauberová k tomu dodala, cituji, nežadoníme o dotace, ale nemůžeme si dovolit čekat 8 let, až si ministerstvo obrany vzpomene. Konec citace.
3: No, Hospodářské noviny, ty se věnují ochraně dětí při rozhodování soudů o péči. Co se má změnit?
12: Hlavně by se pomoc neměla zdržovat čekáním na znalecké posudky. Znalců je málo a podle článku se na posudek někdy čeká půl roku i déle. Vláda má v pondělí projednat návrh, který by soudům umožnil konzultovat případ najednou s více odborníky. Třeba trém pracovníkem sociální.

0: Deklaroval o tom Václav Štefan, vedoucí programu Českého rozhlasu Plus. Dívali jsme se do několika domácích médií a serverů. Vašku, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, radost stalo.
2: A výběr z domácích médií dozněl 10 minut po půl sedmé v Ranním Plusu. Kliničtí psychologové jsou potřeba čím dál víc, ale v Česku dlouhodobě chybí. Diagnostikují psychické poruchy, můžou vést osobní i skupinové terapie. Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost této péče a k tomu má z pohledu resortu přispět zkrácení povinné praxe ze 4 let na 1 rok. Ale proti tomuto záměru se vyslovily vysoké školy, profesní organizace a mladí psychologové.
3: Ten obor je tak komplexní, že se tomu dá jako rozumět, že je to takhle náročný. Nějak jako, že by to mělo být kratší. Neumím si to vůbec představit, jak by tohle bylo možné poskládat.
4: Říká Pavla Frej z Prahy, která se právě připravuje na atestaci z klinické psychologie.
3: Řekla bych, že hlavní díl té přípravy spočívá v dobré diagnostické práci. To není něco, co se dá vyčíst z knih. To je opravdu potřeba zažít v té praxi, učit se od starších kolegů. Další kus té práce je v krizové intervenci a v psychoterapii.
4: Pavla Frej má za sebou několik let praxe. Jejím budoucím kolegům by ale mohl stačit pouze jeden rok. Vysoké školy a profesní organizace varují před horší kvalitou péče a ohrožením bezpečnosti pacientů. Vedoucí katedry psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Tomáš Nikolaj navíc pochybuje, že kratší doba vzdělávání nedostatek klinických psychologů vyřeší. Podle něj spíš zájem o obor klesne.
5: Příprava také zároveň znamená, že ten obor je přitažlivý pro naše absolventy, že dodává, řekněme, jistou prestiž a jistou jakoby možnost kariérního růstu. Laická představa často bývá obrácená, že vlastně atestační příprava je jakousi bariérou, ale ve skutečnosti se můžeme podívat, že tam, kde ta bariéra není, tak tam vlastně je ještě větší nedostatek psychologů.
4: Ukazuje to podle něj třeba školní psychologie. Spolu s Asociací klinických psychologů navrhuje jiné změny. Například to, aby mladí psychologové mohli už při praxi samostatně dělat jednodušší úkony. Pokračuje prezidentka Asociace klinických psychologů Hana Jánová.
6: Aby nemusel vše konzultovat s tím zkušeným školitelem, klinickým psychologem. To by nám přišlo rozhodně praktičtější a pro poskytování té klinicko-psychologické péče bezpečnější z ohledu toho pacienta.
4: Naopak podle spolku klinických psychologů s názvem Iniciativa 2023 je v Česku vzdělávání v tomto oboru jedno z nejdelších v Evropě.
7: Ty přípravy jsou jako velmi někdy dlouho, nejenom 4 roky. Pro ty lidi jako je někdy těžký plnit ty povinnosti toho vzdělávání právě nějak jako pružně a v souladu s prací jinou a nebo s tím osobním životem.
4: Popisuje předsedkyně spolku Iniciativa 2023 Julie Lipská. Jeden rok praxe ale taky nepovažuje za dostatečný. Ministerstvo zdravotnictví se výtkami bude ještě zabývat, pokračuje Renata Povolná z tiskového oddělení.
8: Cílem navrhovaných změn není snižování odborné úrovně klinické psychologie, ale hledání způsobu, jak podpořit dostupnost odborníků.
4: Předloni v Česku podle posledních údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky fungovalo 1600 klinických psychologů. Za 15 let jich přibylo asi 500. Kvůli rostoucímu počtu pacientů ale mají čím dál tím víc práce. Problém sehnat klinického psychologa mají přitom i lidé z Prahy. Mezi ně patří třeba Martina, která akutně potřebovala pomoc pro svého syna.
9: Já jsem teda jela k dětský doktorce s ním, co mám dělat, a ona mi dala seznam psychologů, psychiatrů, ale všichni mě odmítli. To bylo září a mě říkali třeba nejbližší termín, mi řekli leden.
4: Právě zvlášť u dětí je dostupnost psychologické péče špatná. Podle ředitelky neziskové organizace Nevypust duši Barbory Pšenicové se taky výrazně mění problémy, které psychologové s dětmi řeší.
10: U těch dětí a mladých je to, že se hodně často zabývají svojí sebehodnotou. Hodně je zajímá, kým jsou, kým vlastně budou, kam budou směřovat. Ta obava z toho, že ten svět se nějak proměňuje a oni na to vlastně taky ještě nemají úplně vliv. A pak samozřejmě přichází témata, jako je genderová identita, témata, které se taky týkají dost často šikany.
4: Za péčí ale podle ní pacienti musí často dojíždět i několik hodin. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: A minutu před 6:45 pro vás máme další sociální téma. Dá se říct, ještě v 83 letech bydlela sama a řídila auto. Pak se psychicky zhroutila a zůstala upoutaná na lůžko. Mluvíme o paní Evě, o kterou se dnes na Vsetínsku stará 4. rokem doma celá rodina. Za pacientkou dojíždí pravidelně také mobilní hospic Diakonie ve Valašském Meziříčí. Poslechněte si 5. díl seriálu Radiožurnálu Poslední přání, který zahrnuje i cestování karavanem. Když to ještě šlo, rodina tak i s babičkou vyrážela na dovolenou na Slovensko anebo do Maďarska.
11: Chceš se napít, mami?
12: Romana Pavlicová teď bere do ruky láhev s pitím a dává mamince napít. Jak dlouho je maminka právě na tomto místě, tady v obýváku, odkud na ní jde hezky skrze ty dveře sluníčko?
11: V podstatě začínáme 4. rok. Ještě ve svých 83 letech bydlela sama v bytě, fungovala samostatně, jezdila autem. Pak nastala situace, že měla jít na operaci očí a z toho se tak nějak zesypala psychicky a skolabovala a zůstala ve fázi, že zůstala ležet.
12: Maminka se z postele dívá na bílou stěnu, která je plná zarámovaných fotografií, nejen těch rodinných, ale také z cest.
11: Celý život cestovala i s taťkou, měli karaván, jezdili po celé Evropě.
12: Do péče o babičku se zapojuje celá rodina a taky syn paní Romany Vítek. Co všechno umíte?
13: Tak žulnout i na bok, nebo jakože polohovat, dát i napít, najíst, nějaký transfer z postele na křeslo. 2 dny jsem ve škole a jinak se staráme přesně s maminkou.
12: Tady na této fotografii je Vítek v Tatrách. Hned vedle je snímek, kde je maminka, její sestra, ale taky babička.
11: Poté, co babi skolabovala a zůstala ležící, tak náš první výlet byl na jaře 24, jsme jeli do Tater. Ona si to strašně přála.
12: Tu fotku máme tady, maminka je na vozíčku, to bude asi sestra, ano. To jste vy a za vámi je Štrbské pleso.
11: Pořád jsme zvažovali, co vlastně udělat, jestli pojedeme, jestli nepojedeme.
12: Takže maminka ve svých 84 letech na vozíčku s vámi odjela přes celé Slovensko?
11: Ano, odjela. Já jsem tvrdohlava, takže spoustu věcí si prosazuju i na truc. Jediné riziko, které je to neřešitelné, je, že kdyby babi na tom výletě odešla, tak by to bylo složitější z repatriací, ale nic horšího se nám stát vlastně nemohlo. My jsme měli maminku doma a měli jsme možnost, buď budeme sedět a čekat na něco, anebo jako rodina zkusíme ještě žít. V létě jsme si půjčili ještě bezbariérový karavan a naložili jsme babi a vyrazili jsme na týden do Maďarska do kempu.
12: To je ono.
11: Tady se rochní v bazéně.
12: To je ta cesta tím karavanem. My se od fotografií přesuneme na druhou stranu.
14: Paní Pavlicová, dáte si čokoládku?
12: Bonbon teď podává babičce sestřička Lenka Potěšilová.
14: Otevřete pusu, zkuste. Já vám dám do pusinky. Je to dobré?
12: Paní Lenko, odkdy tady přicházíte jako zdravotní sestra do rodiny?
15: Velkou práci jsme tady zastali z počátku, kdy rodina si v péči byla nejistá. Přišla babička domů s tím, že si nevěděli vůbec rady úplně se základními potřebami, ať už je to polohování, výměna inkontinentních pomůcek, krmení.
12: Vám to dodalo určitě odvahu?
11: Dodalo nám to odvahu a hlavně my, když jsme se v tom tak plácali, tak holky vždycky ráno přišly. Já jsem na ně vychrila všechny svoje pocity. V podstatě dělali mi takovou psychohygienu.
15: Od pečujících to slycháváme často, že i dá se říci, když si to neuvědomujeme, tak určitou podporou i tu psychickou pro rodinu určitě jsme.
12: Říká Lenka Potěšilová, jedna ze zdravotních sester terénní služby Valašsko-Meziříčské diakonie, která pomáhá lidem zůstat a dožít doma. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: 6:45 přeladíme na zprávy z ekonomiky. Německá vláda zlepšila výhled růstu tamní ekonomiky pro letošní a příští rok. Válka na Blízkém východě podle jejich analýz totiž nepoškozuje ekonomiku tak výrazně, jak se očekávalo. Letos se má podle nové prognózy hrubý domácí produkt zvýšit o 1,3%, příští rok pak tempo růstu zpomalí na 1,1%, uvedlo spolkové ministerstvo hospodářství.
2: Unijní ministři financí se budou na dnešním jednání v Lucemburku snažit dosáhnout shody na balíčku, který se týká integrace kapitálových trhů a dohledu. Balíček Evropská komise označuje za zásadní nástroj zvýšení konkurenceschopnosti Evropské unie ve vztahu ke Spojeným státům anebo Číně.
0: Americké akcie dnes převážně oslabovaly kvůli růstu cen ropy, který posílil obavy z inflace a ze zvyšování úrokových sazeb. K poklesu akciového trhu přispěly například akcie výrobců čipů, které dříve zažívaly silný růst.
2: Speciální obráběcí stroj z jižních Čech dostal na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně zlatou medaili odborné poroty. Má vyměnitelné vrtáky, dokáže simulovat poruchy a je průhledný, představila ho tam jeho česká firma Vops Repeč. A stroj je určen například k výuce studentů odborných škol.
16: Tenhle ten stroj je zajímavý tím, že to není klasický obráběcí stroj, kde všechno, co není potřeba vidět, je zakrytovaný, ale schválně kvůli výukovým účelům je všechno odkrytý, viditelný, aby žáci, studenti, v případě školení zaměstnanci, viděli, co stroj dělá, jak funguje, co se kde hýbe a co se nehýbe a jaký jsou tam vzájemné souvislosti.
17: Vysvětluje produktový manažer Karel Mládek. Vidíme, že v tom stroji není jen jeden vrták, který by obráběl tu kovovou součástku, ale je jich tam vícero. To znamená, tyhle ty komponenty se dají předělat, přesunout tak, aby mohly obrábět v takové velikosti zkrátka to, co je zrovna potřeba.
16: Tenhle stroj právě proto, že má být k demonstračním účelům velmi podobný komponenty stroji produkčnímu, tak je vybaven čtvrtou, pátou osou a právě, jak zmiňujete, zásobníkem nástrojů a automatickou výměnu.
17: Kdyby ten stroj byl ve výrobě, tak většina toho, co tady vidíme, je tedy zakrytá, v tom je ten rozdíl, je to výukový stroj. Tady vedle toho je ten ovládací panel, takže opravdu to, co člověk navolí na tom panelu, tak hned uvidí tím plexisklem, které tu je.
16: Je to tak, my vlastně ke stroji máme připravené i digitální dvojče, to znamená, že člověk, který si připraví program na obrábění, se ho vyzkouší nejdřív na tom digitálním dvojčeti, tím eliminujeme pravděpodobnost nějaký kolize a potom se ho může okamžitě spustit na tom stroji.
17: Co dokáže tento konkrétní stroj třeba vyrobit?
16: Vzhledem k tomu, že tento konkrétní stroj má 5 souvisle řízených os, takže není problém s jakýmkoliv obrobkem v 5 osách.
17: Právě modularita stroje a jeho určení k výuce zaujala odbornou porotu veletrhu natolik, že stroji udělila zlatou medaili, dodává člen poroty a prezident Elektrotechnické asociace České republiky Jiří Holoubek.
18: Vidíme jako ten krásný nápad v tom, že je to zařízení nebo systém strojů, který může velice dobře sloužit jednak pro čistě výukové účely, například na odborných školách, ale třeba i na strojní fakultě některé z univerzit. Za druhé opět ta oblast vzdělávání, ale už toho vnitrofiremního vzdělávání.
17: Tedy k rozvoji dovedností lidí přímo ve fabrikách, kde obráběcí stroje využívají. Porota ocenila i to, že stroj dokáže simulovat různé poruchy, které se člověk naučí vyřešit. Z brněnského výstaviště Šimon Franz, Český rozhlas.
19: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
0: A v biznisu pokračujeme i v 6 hodin 52 minut. Živnostníci v Česku by se mohli dočkat větší ochrany při jednání s věřiteli. Ministerstvo financí připravilo novelu, která má zabránit tomu, aby se drobní podnikatelé kvůli nepřiměřeným sankcím za nesplácení úvěrů dostávali do neřešitelných dluhů.
20: V Česku jsou zhruba 2 miliony osob samostatně výdělečně činných. Novinka by mohla reálně pomoct až desítkám tisíc z nich. Část z nich tvoří živnostníci, kteří skutečně podnikají a zadluží se třeba proto, aby koupili nějaký drahý stroj. V řadě případů se ale podle Daniela Hůleho z organizace Člověk v tísni jedná o lidi, kteří se živnostníky stávají jenom proto, aby dostali úvěr.
21: Často je tento instrument využívaný nebo zneužívaný pro obcházení ochrany spotřebitelů, protože řada lidí má živnostenský list třeba kvůli tomu, aby mohli pracovat. Někdy jsou k tomu nuceni, někdy to nejsou ani faktický podnikatelé a pak vlastně stačí tomu věřiteli, když uvede do smlouvy to IČO, najednou tam ta ochrana spotřebitelského úvěru padá.
20: Hlavní změnu proti současnému stavu popisuje mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
22: Pokud věřitel při prodlení požaduje okamžité splacení celého úvěru,
1: Nově by nemohlo chtít zároveň současně s jistinou zaplatit také všechny budoucí úroky.
20: Ilustruje to na příkladu podnikatelského úvěru, u kterého zbývá zaplatit 100 000 korun z jistiny a dalších 50 000 na úrocích. Dnes mohl věřitel okamžitě zesplatnit celých 150 000 korun. Nově by mohl ihned požadovat jenom jistinu 100 000. Krušinová ale dodává, že živnostníci nikdy nebudou chráněni úplně stejně jako běžní spotřebitelé.
1: Pokud někdo člověku nabízí půjčku na soukromé výdaje pod podmínkou, že si založí živnost, měl by zpozornět. Na rizika takových praktik upozorňuje i Česká národní banka.
20: Podle Jiřího Hauptmana, člena představenstva Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů, jsou to změny k lepšímu.
3: Postihují právě ty poskytovatele, jejich obchodní model je založen na nesplácení úvěrů a následném účtování skrytých či naprosto nepřiměřených vysokých sankcí.
20: A to se podle Hauptmana, členu asociace, netýká. Lepší zacházení s živnostníky vítá i šéf Asociace malých a středních podniků Josef Jaroš. Zároveň ale poukazuje na možný problém.
22: Každá ochrana něco stojí, to znamená, pokud by měla být za cenu toho, že se, řekněme, nějaké financování úvěry stanou hůře dostupné, ať už z důvodu ceny nebo nároků, tak to samozřejmě není ten efekt, který asi navrhovatelé očekávali.
20: Na ještě větší možnou potíž upozorňují neziskové organizace. Daniel Hůles, Člověka v tísni, říká.
21: Ten návrh v tuhle tu chvíli stojí tak, že ochrana bude rámcově daná občanským zákoníkem a ten bude odkazovat na nařízení vlády, kde budou stanovovány konkrétní parametry té ochrany, to znamená limity sankcí a podobně.
20: Podle Hůleho by se podle současného návrhu pod občanský zákoník měla přesunout i ochrana všech spotřebitelů. A to by mohl být problém, protože nařízení vlády nemá takovou váhu jako zákon, takže ho vláda může celkem snadno změnit. Neziskové organizace proto chtějí toto ustanovení ještě upravit. Neformálně by se o tom mělo jednat příští týden a ministerstvo změny nevylučuje. Času na úpravy je ještě dost. S účinností novinky se počítá až od 1. ledna 2028. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus. Drahé pohonné hmoty před volbami do kongresu zvyšují tlak na Donalda Trumpa. Americký prezident proto hledá způsoby, jak ceny snížit. Můžou ale dílčí úlevy kompenzovat ekonomické dopady války s Iránem? Nad tím se v následujícím komentáři zamýšlí Matěj Schneider, publicista, který se věnuje americké politice.
23: Málo co může velkou část Američanů nakrknout víc než zdražující pohonné hmoty. Donald Trump se sice od návratu do Bílého domu na veřejné mínění moc neohlíží, ale s blížícími se volbami do kongresu ho nespokojenost spoluobčanů s ekonomikou, zejména s cenami energií, přece jen trochu zajímat musí. Problém je, že hlavní příčinou současných vysokých cen pohonných hmot je Trumpem lehkomyslně rozpoutaná válka s Iránem. Tu americký prezident není schopný ukončit. Tak hledá jiné cestičky, jak z předvolební šlamastiky ven. Samozřejmě to není první energetický šok během této dekády. Svoje udělala i ruská invaze na Ukrajinu a pozdější útoky na ruské rafinérie. Na ty teď Trump ukazuje velmi rád. Chtěl by, aby si Američané vysoké ceny na pumpách spojovali s čímkoliv jiným, než právě s válkou s Iránem. Moc mu to ovšem nevychází. V posledních týdnech Trump žongluje s různými návrhy dočasných úlev. Jedním z nich byl zákaz exportu americké nafty. Analytici ovšem varovali, že by pomohlo jen v některých regionech. A ceny jiných pohonných hmot by naopak mohl zvýšit. Od zemí G7 si ale Trump touto pohrůžkou vymohl uvolnění až 100 milionů barelů ropy a ropných produktů, přednostně nafty, ze zásob během následujících 4 měsíců. Ani to není zázračné řešení a pro evropské státy může být před nadcházející zimou politicky riskantní. I proto teď Trump dál koketuje s federálními daňovými úlevami na naftu. Ani ty nejsou žádným zázrakem. Mohou ušetřit okolo 25 centů na galon nafty, která za poslední dva roky zdražila přibližně o desetinásobek této částky, z ceny pod 4 dolary na nedávný vrchol okolo 6,5 dolarů. Úleva ale není trvalá. Dekret placení daně pouze odkládá a její definitivní zrušení by vyžadovalo další právní krok, například schválení kongresem. Prodejcům tak hrozí, že budou muset daň později doplatit. Otázkou proto je, kolik z úlevy vůbec pocítí koncový zákazník. Trumpův nejnovější manévr přitom otvírá silničním vozidlům přístup k tzv. Červené naftě, běžně určené pro zemědělské a další mimosilniční stroje, a proto osvobozené od federální silniční daně. To je riskantní krok v momentě, kdy jsou to právě středozápadní farmáři, kteří před nadcházejícími volbami svou dřívější podporu pro Trumpa přehodnocují. Pro Trumpa je to přesto určitý posun k lepšímu. Před několika měsíci bez okolků říkal, že na finanční situaci Američanů během války s Íránem nemyslí vůbec. Jeho počínání v ekonomice teď podle nedávného průzkumu AP a KFF schvalují jen asi 4 z 10 venkovských voličů. A z toho se kůzlením s drobnými daněmi a rezervami G7 během pár týdnů nevyhrabe.
2: Slyšeli jste komentář, pro dnešní den ho připravil publicista Matěj Schneider, který se věnuje americké politice.
19: Pro a proti.
5: Nezdařená poprava americké vražedkyně Christy Pajkové vyvolala novou vlnu žádostí o milost a oživila debaty o trestu smrti. Patří absolutní trest do civilizované společnosti, anebo americká praxe hraničí se sadismem? Je morálně přípustné popravovat těžké zločince, anebo je právo na život naprosto nescizitelné? Nejen o těchto otázkách budu diskutovat s publicistou Romanem Jochem a s bioetikem a knězem Markem Orkováchou. Poslouchejte nás.
19: Pro a proti Lucie Vopálenské dnes po 9:30 na Plusu.
0: No a po 11:30 uslyšíte Interview Plus. Jeho hostem bude Kateřina Tučková, spisovatelka českého, je čestným hostem knižního veletrhu v německém Frankfurtu. Dostávají čeští nakladatelé a spisovatelé absolutní podporu, jak je ujišťoval ministr kultury Otto Klempíř. Zeptá se jí Petr Vizina.
2: A my teď 7 hodin otevíráme druhou hodinu ranního plusu. Dobré jitro, v pátek 9. října přejí Martina Mašková
0: a Tomáš Pavlíček.
19: Český rozhlas Plus.
0: A stručně k obsahu příštích minut nabídneme průvodce komunálními a senátními volbami.
2: Zauvažujeme nad tím, proč se studentské protesty rozšířily z Francie i do Belgie.
0: A mohly by bojující strany na Ukrajině přistoupit na mírové návrhy Indie, Turecka nebo Egypta.
2: O zpravodajský úvod se postará Monika Vrchotová.
6: Přeji hezké ráno. Dnes ve 14 hodin začínají komunální volby. Kromě zastupitelů měst a obcí lidé zvolí taky obsazení třetiny Senátu. Volební místnosti budou otevřené dnes do 10 hodin do večera a zítra znovu od 8 do 14 hodin. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí mezitím řeší stovky podnětů v souvislosti s letošní předvolební kampaní. Od lidí jich chodí desítky denně. Další případy zjišťují úředníci při monitoringu v terénu. Převažují v nich podezření třeba na využívání peněz z obecních rozpočtů k vlastní propagaci, upřesňuje předseda úřadu František Sivera.
7: Protože obyčejně kandidát starosta sedí v současné době v obci a může docházet k tomu, že využívá prostředky obce k tomu, že dělá nějakou propagaci. Ten zákon dneska jednoznačně říká, že bezúplatné využívání lidských, finančních, materiálních a nemateriálních zdrojů státu je zakázáno.
6: Prošetřování většiny podnětů úřad ukončí po komunálních a senátních volbách. Ty opodstatněné skončí ve správním řízení. Za porušení pravidel hrozí pokuty. A podrobnosti k začínajícím volbám přidáme v ranním plusu už po zprávách. V Lucemburku se dnes sejdou unijní ministři financí. Budou se snažit dohodnout na balíčku pravidel, který má propojit kapitálové trhy v Evropské unii a zlepšit nad nimi dohled. Podle Evropské komise je to důležité proto, aby Evropská unie obstála v konkurenci Spojených států a Číny. Ministři by také měli schválit doporučení Rady EU k českému plánu snižování schodku veřejných financí do roku 2030. Českou republiku bude v Lucemburku zastupovat ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
19: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Poslanci se příští středu vrátí k návrhu nového zákona o státních zaměstnancích. Mimořádnou schůzi sněmovny svolal její předseda Tomio Okamura z SPD, a to na žádost všech tří koaličních stran. Prezident Petr Pavel v září předlohu vetoval. Návrh nového zákona předložila vládní koalice. Ruší dosavadní služební zákon a podle předkladatelů má usnadnit výměnu státních úředníků. Prezident Pavel a opozice ale varují před možnou politizací státní správy. Za březnovým pokusem o útok na pobočku Bank of America v Paříži stojí proíránské milice. Podle deníku Le Monde to tvrdí americké tajné služby. Muže podezřelého z plánování teroristického útoku zatkli agenti Spojených států v Turecku.
4: Dva nezletilí Francouzi se na konci března pokusili odpálit improvizované výbušné zařízení před kancelářemi americké banky v centru Paříže. Teenagery chytila policejní hlídka a útok překazila. Vyšetřovatelům řekli, že jim prostředník za odpálení bomby nabídl několik stovek eur. Americká FBI zjistila, že útok plánoval muž irácké národnosti napojený na proíránské milice. Muž, kterého deník Le Monde označuje jako Mohameda, je údajně zodpovědný taky za několik žhářských útoků na synagogy a židovské školy v Evropě. Jeho motivem byla msta za americko-izraelské útoky na Irán. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
6: Norský Nobelův výbor dnes vyhlásí letošního nositele ceny za mír. Vybere z víc než 280 nominací. S medailí a diplomem je spojená i finanční odměna v přepočtu přes 26 milionů korun. Loni dostala Nobelovu cenu míru lídrině venezuelské opozice Maria Corina Machadová.
8: Cenu by mohla získat například sudánská humanitární organizace Emergency Response Rooms nebo organizace pro pomoc dětem Save the Children. Za nejpravděpodobnější kandidáty je považuje největší světová firma pro obchodní predikce Polymarket. Mezi jednotlivci tato společnost dává největší šance Mikulovi Kulebovi, zakladateli a řediteli organizace Save Ukraine, která zachraňuje ukrajinské děti z Ruska a jím okupovaných území. Mezi další možné kandidáty řadí například pediatra a ředitele nemocnice v pásmu Gazy Husama Abu Safiju nebo papeže Lva 14. Pavel Novák, Český rozhlas.
6: Posloucháte zprávy Plusu. Urychlit likvidaci kadmiových kalů ve Vikanticích na Šumpersku se snaží zástupci státního podniku Diamo. Nebezpečné chemikálie jsou v hale na kraji obce uložené přes 40 let. Jejich odvoz dlouhodobě vázne a obyvatelé Vikantic mají strach z ekologické havárie. Státní podnik Diamo proto vypracoval nový plán na likvidaci kalů.
9: Po volbách starosta Vikantic Libor Sedlařík na radnici definitivně končí. I přesto se bojí, aby hala plná kadmia vydržela další zimu.
10: Mohlo by dojít k úniku těch látek, které tady jsou toho kadmia, do životního prostředí.
9: Kvůli urychlení odvozu chemikálií zpracoval státní podnik Diamo nový projekt. Schválit ho musí ještě ministerstvo životního prostředí, říká mluvčí Diama Kristýna Hanušová.
24: Podle nově zpracovaného projektu by měly být kaly zpracovány v areálu společnosti AHV ve Svojšovicích ve Středočeském kraji a poté převezeny k uložení na skládku v Lukavci v Ústeckém kraji. Věříme, že se podaří letos zahájit odvoz kalů.
9: Ministerstvo životního prostředí o projektu podle mluvčí Jany Šlerové může rozhodnout v horizontu týdne. Z Vikantic Michal Poláček, Český rozhlas.
6: Do bývalé krnovské textilky Karnola se začínají vracet zachráněné věci po požáru v roce 2017. Na obnově strojů i materiálu pracují přímo pamětníci. Do sbírky přispívají i dárci, říká bývalá vedoucí pracoviště v Karnole a pamětnice Jitka Navrátilová.
25: Ten provoz povstává z popela. V současné době mi kolegové ještě čistí po tom požáru. To jsou hlavně tady ty pomocné materiály, ty cívky, příze a ty osnovy, které tady vlastně taky tím požárem utrpěly.
6: V bývalé textilce mělo vzniknout muzeum. Město ale plán odsunulo po povodní v roce 2024 na neurčito. Přízemí památky bylo totiž pod vodou. Na Plusu teď máme informace pro řidiče. Na D1 z Brna do Prahy popojíždí kolona od sjezdu na Sázavu. Ze 34. kilometru je to důsledek dřívější nehody na Šmejkalce. Čekejte 20 minut navíc. Na D1 z Vyškova do Brna před sjezdem na Svitavy na kilometru 204,5 bourala dvě osobní auta, blokují levý a odstavný pruh. Kolona od Holubic z kilometru 210 je na 40 minut. A dálnice D5 z Plzně do Prahy se ucpává už před Rudnou. Kolona ve všech pruzích se sune ze 7 7. kilometru až ke sjezdu na okruh. I na něm poté panuje silný provoz směrem k D1, tradičně za Ořech na 18. kilometr. A ještě v Praze k Belská z Letňan do Hloubětína zůstává plná v úseku mezi Novopatskou a Poděbradskou. Přejeme šťastnou cestu. Před víkendem dorazilo ochlazení, nejvyšší teploty dnes vystoupí na 11 až 15 stupňů a zatímco ráno bude slunečné, postupně se od severozápadu zatáhne a večer bude v Čechách místy pršet. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
19: Posloucháte Ranní Plus.
0: A to v 7 hodin a 8 minut. Ten čas je důležitý, protože už za pár hodin, tedy ve 14 hodin, se po celém Česku otevře skoro 1500 volebních místností, ve kterých si lidé budou vybírat nové zastupitele do měst a obcí. Třetina země si bude zároveň volit i své zástupce do Senátu. Volební místnosti budou otevřené dnes, jak jsme řekli, od 2 hodin, a to do 10 do večera, a znovu se otevřou ještě zítra v 8 ráno a zavírat budou ve 2 odpoledne. Víc podrobností o letošních volbách nám teď už řekne Valeria Oroz z domácí redakce. Dobrý den.
11: Dobré ráno.
0: Tak začněme těmi volbami, které se týkají opravdu všech, tedy kdo mají hlasovací právo, tedy těmi komunálními. Jak probíhají?
11: Volební lístky už by lidé měli mít ve schránkách, případně je dostanou přímo ve volební místnosti. U komunálních voleb jsou všechny strany a kandidáti na jednom velkém lístku, který může být i oboustranný. Na šedém lístku můžete křížkovat hned třemi způsoby. Můžete označit třeba jen jednu volební stranu. Druhou možností je vybrat jednotlivé kandidáty napříč stranami. Jen pozor, křížku nesmí být víc, než kolik se volí zastupitelů. Jinak je hlas neplatný. Třetí možnost popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
12: Poslední možností je kombinace dvou uvedených způsobů. Volič tedy může označit jak jednu volební stranu, tak jednotlivé kandidáty jiných volebních stran. Počet křížků pro kandidáty jiných stran ale opět nesmí být vyšší, než je počet volených členů zastupitelstva.
11: Většinou platí, že do jedné obálky patří jeden lístek. Výjimkou jsou některá velká města, kde lidé volí i do městských částí nebo obvodů. Popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec.
13: Tady je třeba poznamenat, že v případě komunálních voleb, i když mám územně členěné statutární město, tak volím jak velké zastupitelstvo, tak to v uvozovkách malé zastupitelstvo do jedné úřední obálky.
0: Tak to tedy byly komunální volby, jak je to s tím senátem?
11: Tam volí jen třetina volebních obvodů, a konkrétně ti lidé, kteří naposledy senátory vybírali před 6 lety. A tady je hlasování jednodušší. Stačí jen vložit žlutý lístek se jménem senátora do žluté obálky. Není potřeba nic zaškrtnout ani kroužkovat. Dejte ale pozor, aby se k sobě nepřilepilo víc hlasovacích lístků a kandidátky nějak netrhejte ani nestříhejte. Ve všech případech by totiž váš hlas propadl. Pokud jste si zažádali o voličský průkaz, tak můžete na senátní volby dorazit i do jiné volební místnosti. Musíte ale zůstat ve svém obvodu. Na druhé straně republiky vám nepomůže. Své křeslo letos určitě opustí jen 5 senátorů. I přesto se zájem o kandidaturu snižuje. Letos se chce do senátu dostat 154 lidí. To je o 80 míň, než bylo ve stejných obvodech před 6 lety.
0: A můžeme si připomenout, co je potřeba si do volební místnosti vzít sebou, dejme tomu kromě talismanu, když to někdo potřebuje.
11: Lidé se budou muset prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Pozor, s řidičským průkazem odvolit nejde. I letos se dá volit taky s elektronickým občanským průkazem. Ten se zobrazuje v aplikaci e-doklady, kterou si můžete stáhnout do mobilu. Loni se při volbách systém potýkal s výpadky. Jak se problémům dopředu vyhnout, radí ředitel digitální informační agentury Bohdan Urban.
14: Stačí tu aplikaci otevřít s mobilním nebo Wi-Fi nebo jiným připojením, protože dojde k synchronizaci dokladů. V tu chvíli 48 hodin je možné se prokázat i bez aktuálního připojení k internetu.
11: Aplikaci byste si taky měli aktualizovat. Potom, co se komisi prokážete, vám vydá obálku a můžete se vydat za plentu. Tam upravíte volební lístky. Pak už stačí obálku vhodit do urny a máte odvoleno. Pokud jste nemocní nebo třeba nezvládnete vyjít k urně do patra, můžete se s komisí domluvit na tom, aby k vám vyslala komisaře s přenosnou volební schránkou. Číslo na komisi najdete na webu úřadu.
0: Tak to byla hezká volební kuchařka od Valérie Oros. Díky, naslyšenou.
11: Naslyšenou.
0: A já dodám, že ještě na webu Radiožurnálu nebo iRozhlas.cz najdete kompletní volební seriál, kde se věnujeme tématu podrobně. A tady na Plusu od 9 hodin budeme mluvit s politologem o tom, co třeba jednotlivé strany od komunálních a senátních voleb očekávají.
2: V 37 obcích v Česku můžou ale také voliči dnes a zítra hlasovat i v místních referendech. Tak například v Temelíně na Českobudějovicku budou hlasovat o plánu na výstavbu spalovny nebezpečného odpadu. Záměr už dřív odmítli zastupitelé obce a také obyvatelé blízkého okolí.
1: Myslím si, že nikdo z nás to tu hlavně jako nechce, protože si myslím, že těch všech věcí, co tady je, je strašně moc.
3: Veronika Krejčíčková bydlí v temelínské místní části Litoradlice jen pár set metrů od místa, kde má stát nová spalovna.
1: Jestli nám tady hrozí ještě Janoch a dalších spousta jiných věcí, tak to tu nikdo z nás nechce a prostě bojujeme za to, aby naše děti se tady měly dobře a ne aby tady čuchaly nějaký takovýhle věci.
3: Podle ní je referendum jednou z mála možností, jak se můžou místní obyvatelé k záměru vyjádřit.
1: Zkusit se má všechno, takže bojujeme všema silama, prostě, který máme a co kdo prostě může, tak se snaží proti tomu bojovat. Budeme doufat, že to pomůže. No. To je jediná možnost.
3: Plány na stavbu spalovny už dřív odmítli zastupitelé Temelína. Část z nich chtěla proti ní protestovat vlastní peticí, vysvětluje opoziční nezávislá zastupitelka Hana Hájková, která kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.
15: Občanská iniciativa především občanů z Litoradlic, kterých se to nejvíc týká, byla tak překvapivá a tak rychlá, že naše petice už v tu chvíli byla zbytečná, tak jsme se rádi připojili k jejich iniciativě, podpořili jsme ji a budeme ji podporovat i nadále.
3: Se záměrem nesouhlasí ani nezávislý starosta Josef Váca, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. Referendum podle svých slov vítá.
16: Samozřejmě nejvíc bude záležet na občanech, který se při referendu rozhodnou. Podle toho bude samozřejmě obec postupovat. Je to první hlavní krok, který by mohl zamezit té stavbě.
3: Podle starosty by spalovna přinesla do obce další ekologickou a dopravní zátěž.
16: Naše území už je zatíženo dostavbou elektrárny malého moduláru, trafostanicema a snahou vybudování hlubinného úložiště. Do toho ještě spalovnu na 8 km čtverečních mě prostě připadá moc.
3: Spalovnu s kapacitou 20 000 tun ročně plánuje postavit společnost Quail na místě současné skládky odpadu, říká mluvčí společnosti Kristina Jakubcová.
17: Spalovna průmyslových odpadů na Hůrce je koncipována především jako regionální zařízení. Dle možného zájmu o službu, ale není výhradně omezena jen pro jeho český kraj.
3: Obyvatelé Temelína se v referendu ke spalovně můžou vyjádřit dnes a zítra současně s hlasováním v komunálních volbách. Z Temelína Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Teď máme 7:45, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. V Belgii dnes stávkují odbory proti očekávaným rozpočtovým škrtům. Protestují tam také studenti, kteří se podobně jako jejich francouzští vrstevníci ozývají kvůli podmínkám ve školách. Ve Francii demonstrace provázejí střety s policií. Tamní ministr školství včera slíbil, že do škol v nejbližších dnech pošle 3 000 učitelů, kteří mají zastoupit chybějící kolegy. My teď to téma probereme s Filipem Brichtou, redaktorem serveru Voxpot, který je aktuálně ve Francii. Dobrý den. Jaká je teď atmosféra v Paříži a na dalších místech, kde studenti protestují? Polevuje to jejich odhodlání, anebo se přidávají další lidé?
18: Já bych tu situaci popsal jako napjatou a to polevování situace nevidím na místě. Ono vlastně to bylo tak, že začali ty středoškoláci protestovat, blokovat své školy a to jejich hnutí si myslím, že by postupně ustávalo, ale právě po té úterní velké demonstraci, kdy se sešly 10 000 lidí, asi 250 000 lidí po celé Francii, na to navázali už univerzitní studenti a studentky, kteří na to navázali a vlastně ty už se dokážou lépe organizovat, už v tom dokážou, tak řekněme, chodit a ty na to navázali a pokračují v tom. A no. Přidávají se k tomu i další odbory, učitelé a podobně.
0: No, jak jsme slyšeli v úvodu, tak ministr školství včera slíbil vyslat do škol 3 000 učitelů na zastupování, což by mohlo vypadat, jakože aspoň částečně vychází vstříc požadavkům protestujících. Mohl by tento krok přimět ty demonstranty k ukončení blokád?
18: Já si nemyslím, že to úplně povede k tomuto, protože co jsem od nich slyšel, tak oni nepožadují jenom vyřešit ten nedostatek učitelů, to je jedna vlastně z jejich požadavků, jeden z těch větších, ale také zlepšit celkově ty budovy, to prostředí a hlavně vyřešit tu nerovnost, kterou oni vnímají v tom, že na předměstích je ta kvalita toho školství mnohem menší než v těch bohatých školách.
0: No, vy sám jste byl svědkem policejních zásahů. Jak ty střety vznikají a co jste viděl, nakolik třeba se tahle vlna protestu svojí intenzitou a postupem policie vymyká obvyklým francouzským poměrům?
18: Tam na těch protestech musím říct, že většina, jako drtivá většina lidí jsou míru milovní, nehledají násilí, ale vždycky se tam najdou, to je ve Francii běžný, nějaký lidi, kteří to chtějí vyhrotit a útočí na policii a podobně. Nicméně tahle ta vlna toho násilí, co jsem tady viděl já, tak tu jsem tady předtím nezažil. A jde jenom vlastně o to, že policie podle mě změnila trošku taktiku a mnohem více podniká jako vpády do toho davu, kdy kolem sebe mlátí obušky a kdo nestihne utíct, tak toho zadrží. Nicméně včera jsem byl svědkem už toho, že v té společnosti, v tom davu, v těch protestujících to bublá. Oni vidí na sociálních sítích ty zásahy, to, co se stalo, utrhlo to ruku jednomu mladíkovi, lidi přichází o oka a podobně. A tohle oni vidí a včera jsem byl svědkem toho, že když ta policie zatlačila na ten dav, tak ten dav se okamžitě i proti těm výtržníkům za ty výtržníky postavil a vlastně přetlačil tu policii nazpátek. Načež už pak policii nezbylo nic jiného, než používat ty vodní děla a slzný plyn, ale v tom davu to opravdu vře a s policií v tomto rozhodně z těch protestujících nikdo nesouhlasí.
0: Takže když to řeknu obrazně, tak ty policejní zásahy ještě přilévají olej do ohně, že ještě podněcují další, aby se přidali k těm protestům, které, jak jsme řekli, začaly hlavně kvůli podmínkám ve školách?
18: Ano, takový pocit jsem měl, když jsem stál mezi těmi protestujícími, že jak kdykoliv, kde se něco seběhlo, došlo ke střetu s policií, tak všichni šli podpořit ty demonstrující právě, aby je policie nepochytala a podobně.
0: No, studentské protesty se rozšířily i do sousední Belgie. Nakolik mají společné příčiny s těmi francouzskými a co se vlastně dá očekávat dál?
18: Já jsem četl nějaké reportáže z Belgie a vlastně ty studenti se snaží trošku vymezit oproti té Francii s tím, že mají vlastní požadavky, které jsou specifické pro Belgii, ale přiznávají, že jsou inspirovaní Francouzi a myslím si, že oni taky protestují proti špatnému školství a financování nějakým plánovaným vládním škrtům. A není to jen v Belgii, já jsem zaznamenal i, že v Itálii se některé školy zablokovaly s tím, že tam je napsáno, udělíme to jako ve Francii a sami protestující tady to vnímají a vidí to jako nějaký větší hnutí generace Z.
0: No a jak na protesty reaguje prezident Macron a hlavní politické strany? Komu se nejlépe daří získat podporu protestujících před prezidentskými volbami v příštím roce?
18: Tak prezident Macron na to moc nereaguje. On vlastně, i když se děli na začátku tohoto týdne nějaké větší ty protesty, tak on byl někde na moři, odpaloval tam balistickou raketu a vlastně se k tomu úplně nevyjadřoval. Ukazoval tu sílu vnější, než nějaký vnitřní věci řešil. Nicméně vláda se to nějak snaží, nějaký dialog s těma studujícíma, ale ty nejsou pořád spokojeni s tím, co nabízí. A ty strany se k tomu staví různě. Nejvíc toho asi se ujímá krajní levice, kdy i Mélenchon chodí mezi lidi a vlastně vidím tady hodně lidí z jeho strany, kteří jsou přítomně na těch protestech. Ale ty studující, musím říct, že si myslím, že většina z nich právě jsou voliči nebo tíhnou, budou volit tu levicovou stranu.
0: Tak tolik Filip Brichta, redaktor serveru Voxpot, který je momentálně ve Francii. Děkujeme za informace, přejeme hezký den.
18: Děkuji.
2: Máme 7 hodin a 21 minut, toto jsou hlavní události. Ve 14 hodin dnes začínají komunální a senátní volby. Křížkem v nich můžeme označit celou stranu nebo jednotlivce z různých stran nebo obojí kombinovat a nepřekročit přitom počet křížku členů zastupitelstva. Dnes a v sobotu se uskuteční také 37 místních referend. Při dalším ruském útoku na východoukrajinský Kramatorsk zemřeli 2 lidé. Celkem tam aktuální útoky připravili o život 35 lidí. Vyjednavači Ukrajiny budou dnes a v sobotu na jednáních ve Spojených státech. Podle amerických zdrojů by se jednání měli zúčastnit i zástupci evropských zemí. A německá vláda zlepšila výhled růstu tamní ekonomiky pro letošní a příští rok. Před rokem vstoupila v platnost dohoda o příměří v Gaze. Z toho humanitárních organizací teď ale vydalo společné prohlášení, podle kterého uplynulý rok příměří připomíná jenom vzdáleně. Připomeňme si, že válku v Gaze spustil před 3 lety brutální útok Hamásu na Izrael. Zemřelo 1200 lidí. Při izraelské odvetě podle údajů OSN zemřelo přes 70 tisíc Palestinců. Cestu k obnově zničeného území blokují vojenské operace a neshody ohledně podmínek odzbrojení Hamásu jsou dalších radikálních skupin. Jana Karasová, naše blízkovýchodní zpravodajka, je teď s námi ve vysílání Ranního plusu. Jano, dobré jítro.
5: Dobré ráno.
2: Jaké jsou v Gaze tedy aktuálně humanitární podmínky, humanitární situace?
5: Tak hlavním důvodem pro to tvrzení, že to příměří jde jen na papíře, jsou podle těch humanitárních organizací pokračující izraelské údery. Od oznámení dohody bylo v Gaze, dohody o příměří bylo v Gaze zabito víc než 1400 lidí, včetně nejméně 324 dětí. Ten celkový počet obětí za ty 3 roky války v Gaze už byl tady zmíněný, je těch zhruba 74 tisíc. Izrael tvrdí, že i teď za ten poslední rok cílí na operativce Hamásu a z pokračujícího porušování příměří obvinuje právě teroristické hnutí Hamás. Nicméně ta humanitární situace v Gaze zůstává dál velmi vážná. Naprostá většina lidí, na 2 miliony lidí, žije různě ve stanech nebo poškozených budovách a ten rozsah ukazují třeba i aktualizované letecké snímky na Google mapách. Takže před Gazany je zřejmě už 4. zima v těch provizorních podmínkách, ve kterých se těžko zvládnou bránit chladu, dešti nebo případným záplavám. Přestože teď se očekává, že počasí bude zase horší, bude přicházet mnohem víc vody, tak skoro všechny domácnosti v Gaze podle třeba humanitární kanceláře OSN trpí nedostatkem pitné vody. Gaza navíc patří k těm dalším humanitárním krizím, ve kterých se nedostává toho potřebného financování na pokrytí základních humanitárních potřeb a standardů.
2: Jak se vyvinula během uplynulého roku příměří dostupnost zdravotní péče v Gaze?
5: Tak počet částečně fungujících nemocnic tam vzrostl ze 14 na 20, ale Gaza stále podle informací humanitárních organizací nemá žádnou plně funkční nemocnici a třeba kapacita intenzivní péče se tam zvýšila pouze o 1 lůžko. Některé zdravotnické služby se navíc za ten uplynulý rok naopak ještě zhoršily. A toto jsou údaje z aktuální zprávy izraelské nevládní organizace Lékaři pro lidská práva Izrael. Ta zpráva mimo jiné taky varuje, že omezení převozu pacientů dál stojí životy podle gazanského ministerstva zdravotnictví. Asi 2000 lidí, včetně třeba pacientů s rakovinou, zemřelo při čekání na převoz do některé jiné země, kde by měli teda tu potřebnou péči. Za poslední rok se na evakuace dostalo asi 3500 pacientů. Vypadá to ale, že se v Gaze zlepšují ukazatele výživy. Například americká nevládní organizace Med Global popisuje, že tu akutní podvýživou u dětí mladších 5 let teď trpí asi 8,5% té populace. Loni to byl dvojnásobek.
2: Co brání tomu, aby v Gaze začala rekonstrukce?
5: Tak jakákoliv cílená rekonstrukce v podstatě padá na tom, že se zatím nepodařilo nějak reálně pokročit s tou druhou fází příměří, ať s odzbrojením Hamásu a další skupin Gaze nebo stahováním americké, teda izraelské armády. Naopak z Gazy přichází zprávy spíš o tom, že izraelská armáda to území, nad kterým má plnou kontrolu, spíše rozšiřuje a provizorní opravy zase dál podle humanitárních organizací výrazně limitují ta izraelská omezení uvalená na dovoz humanitární pomoci, vybavení a taky stavební materiál. Mnoho z těch různých potřebných věcí, ale třeba i strojů, ale například třeba i stanových tyčí, Izrael považuje za předměty dvojího užití, které by mohly být zneužité na vojenské účely.
2: A jaké jsou teď v Izraeli politické nálady ohledně budoucnosti pásma Gazy?
5: Tak za značné části izraelských voličů jsou podmínky lidí v Gaze vlastně docela jedno. Není to pro ně prostě to téma, podle kterého by se u voleb rozhodovali. Ale někteří izraelští pravicoví, krajně pravicoví politici teď v poslední době před těmi izraelskými parlamentními volbami, které mají být na konci měsíce, ještě vlastně zesílili výzvy k tomu masovému odsouvání Palestinců. Zmiňují, že to má být dobrovolná migrace. Třeba ministr obrany Izrael Katz minulý měsíc k tomu tématu prohlásil, že bez této migrace neexistuje podle něj žádné skutečné řešení pro Gazu. Izraelští představitelé ale uvádí, že údajně neexistují žádné plány na násilné vystěhování obyvatel Gazy. Pro některé voliče tohle může být téma, když se budou rozhodovat třeba mezi některými krajně pravicovými stranami. Ti více liberálně středově zaměření levicoví mají asi spíše jiné priority.
2: Jana Karasová, naše zpravodajka na Blízkém východě. Děkujeme.
5: Naslyšenou.
0: Mor nebo hniloba včelího plodu dnes pro včelaře často znamenají likvidaci celého úlu. Vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd spolu se včelařskými a technickými odborníky proto testují nový přípravek, který by tomu mohl zabránit. Zkouší ho ve speciální proletové hale v Terezíně. Včely tam mají simulované prostředí, které připomíná přirozené venkovní podmínky.
4: Takže budeme vstupovat do zvířetníků, ty nerozdělej na infekční a neinfekční zónu, takže musíte mít příslušný overoly, kombinézy.
7: My teď přicházíme do proletové haly, vědci tu pracují s patogeny, které se nesmějí dostat ven z areálu. Vysvětluje mi Ladislav Pažout z firmy Dintec, která s vědci na vývoji přípravku spolupracuje.
4: Nacházíme se v prostředí, kde je potlak.
7: Před námi je velký síťovaný stan, uvnitř jsou malé úly, každý zhruba s tisícovkou včel a královnou. Jenže tahle hala není jen bezpečná, musí včelám co nejvěrněji nahradit jejich přirozené prostředí, popisuje Petr Malý z Biotechnologického ústavu Akademie věd.
20: Abychom mohli prokázat účinnost toho vyvíjeného přípravku, tak my nemůžeme infikovat včely ve volné přírodě, protože tam by došlo k nekontrolovanému šíření. Takže tohle, to, co tady vidíme teď, takových zařízení je opravdu jenom několik v Evropě.
7: Pojďme se do toho stanu přímo podívat. Tak my nad sebou máme takovou speciální folii nebo alobal. Vypadá to jako alobal.
20: Ano, to je proto, abychom dokázali připravit včelám přirozené prostředí tím, že se to světlo rozptyluje odrazem.
7: A právě v tomhle prostoru teď zkoušejí nový preventivní přípravek proti moru a hnilobě včelího plodu. Do potravy včel podle Petra Malého přidávají speciální protein, který má ničit bakterie napadající larvy.
20: Jsou to v podstatě enzymy a pomocí potravy tak včely vyrobí mateří kašičku. Oni zmetabolizují ten protein a potom pomocí krmení larev přenesou ten protein do trávicího ústrojí těch larev a takže ty larvy jsou vybaveny ochranou proti těm bakteriím.
7: Přípravek ale ještě čekají další testy. Je potřeba například zjistit, jestli po něm nezůstávají stopy v medu nebo vosku. Včelaři by ho mohli začít používat do 3 až 4 let. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Bylo 7:30, slova se ujímá Monika Vrchotová, jsou tu zprávy.
19: Český rozhlas Plus.
6: Hezké ráno. V Česku dnes začínají komunální volby. Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin. Kromě zastupitelů ve svých obcích a městech budou lidé někde volit i senátory a hlasovat v referendech. Volební lístky měli voliči dostat do schránek, případně je získají ve volební místnosti. Při ruském útoku na východu ukrajinský Kramatorsk zemřelo ve čtvrtek nejméně 35 lidí, informovala o tom městská rada na platformě Telegram. Přibližně 30 z nich se stalo obětí ruského úderu na dvalinkové autobusy. Kyjev Moskvu obvinil z válečného zločinu. Rusko podle ukrajinské prokuratury útočilo klouzavými leteckými pumami. Kreml se k útoku nevyjádřil. Situaci na Ukrajině přiblíží v Ranním plusu hned po zprávách náš tamní stálý zpravodaj. V Česku je dlouhodobý nedostatek klinických psychologů. Ministerstvo zdravotnictví proto navrhuje zkrácení jejich povinné praxe po vysoké škole. Nově by místo 4 let měl stačit 1 rok. Proti návrhu jsou vysoké školy i profesní organizace. Podle nich není roční praxe dostatečná a navrhované změny by vedly k nižší kvalitě péče. Muž obviněný z pokusu o vloupání do domu lídra pravicové strany Reform UK Nigela Farage stane dnes před londýnským soudem. 28-letý Joshua Kerry je obžalovaný z jednání směřujícího k přípravě teroristických činů v období od května 2024 do července letošního roku. To zahrnovalo mimo jiné i prozkoumávání cílů, cestu k Farageovu domu a pokus o vniknutí do něj. Kerry je taky obviněný z vraždy bývalé britské ministryně Anne Whitcombové. Hasiči hodinu před půlnocí uvolnili kamion s vrtnou soupravou uvízlý od středy pod železničním mostem ve Vídeňské ulici v Praze. Nakonec se jim to podařilo s využitím dvou vyprošťovacích tanků a další těžké techniky. Během noci pokračovaly odklízecí práce a v úseku stále není obnovený provoz. A jak to vypadá s dopravou na dalších místech? Na D1 z Vyškova do Brna trvá silnější provoz od sjezdu na Slavkov z kilometru 210. Kolona už se ale rozjíždí. Následky nehody za Rohlenkou se podařilo odklidit. Na D1 z Brna do Prahy čekejte nesouvislou frontu před zúžením na Šmejkalce. Ze 26. kilometru pojedete navíc 10 minut a před Šmejkalkou se krátce zpomaluje i ve směru z Prahy. Přibrzdíte za sjezdem na Benešov na 22. kilometru. D5 z Plzně na příjezdu do metropole a velmi silný provoz už před Rudnou z 6. kilometru. Bezmála 40 minut se jede až na okruh za Ořech na 18. kilometr a na D7 ze Slaného do Prahy vjedete do kolony kousek za sjezdem na Buštěhrad na 8. kilometru. 10 minut zabere cesta k hromadné nehodě na 7. kilometru. Před exitem Kladno se v levém pruhu střetlo 5 osobních aut. Přejeme klidnou jízdu. 9. říjen přinese ochlazení a postupně hodně oblačnosti. Teď je ještě jasno až polojasno. Od severozápadu se bude zatahovat a večer se v Čechách čeká místy déšť. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 11 a 15 stupni. Na jižní Moravě může být až 18. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
19: Posloucháte Ranní Plus.
2: S Tomášem Pavlíčkem a Martinou Maškovou. Nejméně jeden člověk zemřel po nočním ruském bombardování jeho ukrajinského města Záporoží. Dva mrtvé hlásí ruská Bělgorodská oblast, naopak po ukrajinských náletech. Z krvavého útoku se stále vzpamatovává ukrajinský Kramatorsk na východě země. Včera tam zemřelo nejméně 35 civilistů. Asi 30 z nich přišlo o život, protože klouzavé bomby zasáhly dva autobusy. Ve spojení jsme s Martinem Dorazínem, naším stálým zpravodajem na Ukrajině. Martine, dobrý den.
8: Dobrý den.
2: Masivních ruských útoků na civilisty tedy v posledních dnech přibývá. My víme, že 22 lidí zemřelo také v Prilukách v Černihivské oblasti při velkém raketovém útoku. Jak se ukrajinská veřejnost s takovými zprávami vyrovnává?
8: Jsou to samozřejmě velké rány, zvlášť pro ty, kteří tam v těch místech, kam nejčastěji dopadají bomby, mají známé, přátelé, příbuzné a podobně, ale už se tady objevuje bohužel takový efekt, no bohužel, on byl nevyhnutelný, efekt válka na pozadí. Začíná se o tom hodně mluvit, že Ukrajinci také sami začínají vnímat to, co se děje kolem nich jako takovou kulisu už vlastně každodenního života a není se čemu divit, protože ta válka už bude mít příští rok 5 let, vstoupí do 6. roku, pokud tedy do té doby nebude uzavřeno nějaké přinejmenším příměří, takže Ukrajinci to samozřejmě vnímají jako obrovskou tragédii, ale takových tragédií, zvlášť v Kramatorsku, připomeňme například útok na nádraží, kde zahynulo přes 50 lidí, takových tragédií byly už za ty 4,5 roky konfliktu, bylo jich mnoho a Ukrajinci to bohužel už začínají vnímat jako to, co se prostě kolem nich děje a s čím oni moc nemůžou dělat. No.
2: Bezpečnostní situace se radikálně zhoršila i v Kyjevě, i tam pokračovaly v noci na dnešek ruské útoky.
8: Ano, pokračovali, ale ne s takovou intenzitou jako v těch předešlých dnech. Myslím, že pokračují i teď. Pořád jsou tam poplachy žluté úrovně, to znamená především ohrožení drony a zvláště těmi proudovými drony, které ale také doletěly poprvé až do Ivano-Frankivsku na západní Ukrajině. To byl první takový případ. Zahynul tam jeden člověk podle tamních úřadů, ale když se vrátíme ke Kyjevu, tak ten je tedy na hranici takového přežití, tak to doslova řekl Vitalij Kličko, zvláště teď před zimním obdobím. Jsou tam obrovské výpadky proudu, Rusko opět míří na energetiku, už poškodilo několik těch energetických zařízení. Projevuje se to například tím, že včera došlo v metru k blackoutu, metro prostě přestalo jezdit, dnes v několika městských obvodech jsou potíže s tím, s tou elektrickou dopravou, tramvaje především tedy se zastavily, myslím, že oboloňský obvod je v této chvíli úplně bez proudu, takže ta situace je tam těžká i z tohoto pohledu a zřejmě to bude ještě horší. Už úřady oznámily vlastně, že nebudou jenom ty plánované odstávky elektřiny, ale stále častěji se lidi musí připravit na to, že elektřina třeba nepůjde 16 hodin denně z těch havarijních důvodů.
2: Do Spojených států odjel ukrajinský tým vyjednavačů. Co si od toho v Kyjevě slibují?
8: No, žádný velký optimismus tady nepanuje, protože tu schůzku označují za technickou, za pracovní. Je zhruba známo, jsou známy obrysy toho, o čem by se tam mělo jednat, o čem Ukrajina má zájem jednat, a to je především příměří v oblasti energetiky, to znamená neútočení vzájemné na energetickou infrastrukturu a také na dopravu, především tedy na export ukrajinského obilí. O tom má Ukrajina obzvlášť velký zájem, protože na tom vydělává. Pokud jde o export strojírenských výrobků, tak ten už nehraje takovou roli, protože prakticky veškeré velké strojírenské podniky se zastavily, nepracují, nefungují, buď jsou poškozené, nebo nemají prostě dostatek lidí. V Krivém rohu už nefunguje, v obrovském průmyslovém centru Ukrajiny nefunguje snad už ani jeden z těch velkých podniků, což působí samozřejmě na tu sociální sféru a je tam spousta lidí, kteří prostě nemají práci. Podobná situace je v dalších průmyslových centrech. Takže Ukrajině teď jde hlavně o to zastavit ty útoky na energetiku, aby Ukrajina nějakým způsobem, sice těžce, ale tuto zimu přežila.
2: Martin Dorazin, náš stálý zpravodaj na Ukrajině. Martine, děkujeme.
8: Hezký den.
2: A v Ranním plusu je s námi Jan Šír z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy z katedry ruských a východoevropských studií, který dlouhodobě žije na Ukrajině rovněž. Zdravím vás do Záporoží.
9: Dobrý den.
2: Jak už jsme slyšeli od kolegy Dorazina, tak Rusko zintenzivňuje útoky na dopravní infrastrukturu, železnice, přístavy, městskou dopravu. Jak to pociťujete právě v Záporoží, lidé, kteří tam bydlí?
10: Tak je to problém jednak v tom smyslu, že do Záporoží třeba vlaky standardně zajížděly po levém břehu řeky, kam to měly ruské drony blíž než jinam, takže v Záporoží je v zásadě železniční cestou nedostupné, respektive vlaky končí v Dněpru.

0: To narušení dopravy, zvláště třeba ve strategicky důležitých přífrontových městech, znamená pro zásobování a tedy obrany schopnost Ukrajiny?
1: No, je to komplikace, která činí veškerou logistiku dražší, pomalejší a méně spolehlivou. A to je kamínek do mozaiky celkového ruského přístupu, kterým se snaží ochromit schopnost ruského státu, ukrajinského státu, ukrajinské ekonomiky, potažmo ukrajinských ozbrojených sil čelit té probíhající agresi, a vzhledem k tomu, že to sebou nese, jak už jsem řekl, dodatečnou zátěž i v podobě těch ekonomických nákladů, tak řada podnikatelů nebo menších podniků, provozovatelů různých služeb to prostě ekonomicky neutáhne a řeší, co dál, jestli podnik zavřít nebo ho přestěhovat jinam na Ukrajinu, kde ekonomika prosperuje.
0: Zmínili jsme se o těch vyjednáváních ve Spojených státech, kde jsou tedy ukrajinští vyjednavači, zřejmě podle vyjádření amerických zdrojů blízkých vládě i v doprovodu evropských představitelů. Ale kromě toho ještě sledujeme v blízkovýchodních médiích, že přišly další jako alternativní návrhy od Turecka, Indie, Egypta, návrhy na příměří, a tam se mluví o možnosti zastavení útoku na energetiku, přístavy, obchodní lodě. Jaké debaty se o tom vedou na Ukrajině, kde žijete?
1: Tak debaty se o tom nevedou nijak zvlášť, to je vysoce technická otázka. Bavíme-li se o těch specifických formátech dílčích příměří, plus tady každému je jasno, že Rusko, dokud bude mít zdroje na to, aby pokračovalo v té útočné válce, tak v ní pokračovat bude bez ohledu na to, jaké eventuálně kolem toho se budou dít tance na diplomatickém poli. Každopádně to, co jste zmínila, to je to, co bylo zveřejněno, co by součást oficiální ukrajinské pozice, se kterou ukrajinští vyjednavači jedou do Spojených států. Ukrajina v zásadě má v záloze, alespoň tak to bylo známeno, 5 různých variant příměří, od úplného příměří, se kterým vyjádřila Ukrajina souhlas už v březnu roku 2025, po 4 typy dílčího příměří, které se vztahuje jednak na omezení kategorie cílů, proti kterým mohou být vedeny nepřátelské akce typu toho energetického příměří nebo příměří ve vztahu k určitým oblastem, jako je Černé moře a tak dále, ale tady na to, aby cokoliv takového mohlo být vtěleno v život, tak bude potřeba, aby s tím souhlasilo Rusko, a zatím takové signály, že by k něčemu takovému směřovalo, určitě nemáme.
0: Pokud vím, tak pro Ukrajinu je důležité, aby to příměří zahrnovalo energetiku, černomořskou dopravu současně. Je pro Kyjev tedy důležité spojit tyhle oblasti do jedné dohody, nebo respektive proč, pokud ano?
1: Já jsem řekl, že na stole minimálně z té ukrajinské strany je několik těch dílčích návrhů. Jedno z toho je čistě energetické příměří, kam námořní doprava po Černém moři nespadá. Pro Kyjev všechny tyto otázky mají význam, protože Rusko v těchto oblastech páchá na Ukrajině velké škody a je samozřejmě zodpovědností každé seriózní zodpovědné vlády, co možná minimalizovat ztráty a komplikace, které ta válka přináší vlastní populaci. To je ten hlavní důvod. Plus tady bych ještě rád připomněl, že na záležitosti typu příměří v Černém moři nebo i na tom mobilném koridoru a dalších věcech jsou výrazně zainteresovány další státy, které ta ruská válka poškozuje.
0: Jak jsme se o tom zmínili, je tedy šance posunout se k příměří, a pokud ano, k jakému?
1: Já tu šanci vidím jako absolutně minimální. To je, myslím si, že ze strany Ukrajiny tady jde do velké míry o to udržet Spojené státy ve hře v tom ohledu, aby Ukrajina demonstrovala na celý svět, že ona není tím, kdo ty diplomatické rozhovory, ke kterým je ponoukána, bojkotuje, ale že by něco takového mělo naději na úspěch, proto momentálně neexistují podmínky, a ta klíčová podmínka je to, aby Rusko bylo motivováno a zainteresováno na něco takového přistoupit. Zatím Rusové vypadají, že jsou přesvědčeni, že dokáží Ukrajinu přes zimu zlomit, takže zatím z jejich pohledu ta věc, minimálně podle těch informací, které zjevně putují k Vladimíru Putinovi, vypadá tak, že přimět Rusy, aby k něčemu takovému přistoupili, bude v nadlidské síly.
0: Před troskami těch

0: aktuálních útoků na Ukrajině jsme slyšeli prezidenta Volodymyra Zelenského v doprovodu britského premiéra říkat, Donald Trump by měl udělat víc. Je tohle taktika, která může přinést nějaký úspěch v těch nadcházejících rozhovorech o příměří?
1: Těžko říci, nevím, to už by byla otázka spíš na amerikanistou, plus je potřeba tady říci, že ta americká politika je hodně nečitelná a že vidíme tady celou řadu příkladů a situací, kdy Amerika nejedná se svými v souladu se svými dlouhodobě strategickými zájmy, ale v souladu spíše s obchodními zájmy samotného Trumpa nebo některých členů jeho rodiny, včetně Jareda Kushnera, který je zapojen do těch rozhovorů s Ukrajinou a v prvé řadě s Ruskem. Každopádně americký prezident určitě má pravomoci a má prostředky na to, aby udělal víc. To se týká mimo jiné toho nedávno schváleného zákona, který nese jméno zesnulého senátora Lindsey Grahama, který autorizuje Trumpa k některým krokům, včetně sankcí proti Rusku a včetně zavádění cel a dalších restriktivních opatření vůči třetím zemím, které s Ruskem kooperují v energetické sféře a v zásadě pomáhají Rusku financovat útočnou válku, ale zda k tomu Trump sáhne, to je ještě velká neznámá.
0: Jan Šír z katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkujeme za rozhovor.
1: Děkuji.
2: Máme 7:45 a téměř 1 minutu k tomu, respektive 2 minuty k tomu. Posloucháte Ranní plus, ale teď úplně změníme téma a tón. Podíváme se do zahraničního tisku. Dovolená v oblíbené asijské destinaci, kterou dobře znají i čeští turisté, zřejmě brzy výrazně zdraží. Thajská vláda zvažuje, že bude vybírat od zahraničních turistů poplatek při odjezdu ze země a tvrdí, že peníze bude zpětně investovat do turistického ruchu. Opozice i odpůrci poplatku si ale myslí, že ve skutečnosti tím chce vláda jen sanovat velmi špatný stav státní ekonomiky a výsledkem bude další odliv turistů ze země a prohloubení ekonomické krize, ve které se Thajsko nachází. Více informací už přidá zahraniční zpravodaj v Asii David Jakš. Dobrý den, Davide.
3: Přeji dobré ráno. Největší thajský deník The Bangkok Post shrnuje to, o čem vláda vážně uvažuje, a sice spoplatnit každého zahraničního turistu, který odlétá ze země částkou 1 000 bátů, to je v přepočtu asi 650 korun. Má se to týkat i dětí, takže rodiny s dětmi, které Thajsko vyhledávají v době zimní sezóny, by takovou částku podle deníku už v rozpočtu pocítili. The Bangkok Post cituje asociaci thajských cestovních kanceláří, která varuje, že už tak rychle zdražující thajské služby odradí cizince od příjezdu do země, škody budou veliké. Thajsko na tom ekonomicky není dobře a deník The Bangkok Post upozorňuje, že stále restriktivnějšího přístupu k cizincům už využili sousední země, hlavně Vietnam a Kambodža, které naopak ve velkém zahraniční turisty, expaty a také důchodce lákají, prodlužují platnost víst, zlevňují je, zjednodušují jejich udělování a zahraniční turisty tak v podstatě Thajsku úspěšně přetahují, píše thajský deník The Bangkok Post.
2: Teď se přesuňme z Thajska do východní Asie, zatímco vztahy mezi Ukrajinou a Jižní Koreou procházejí krizí, Soul dokonce stahuje svého velvyslance z Kyjeva. Tak mezi Tokiem a Kyjevem se spolupráce naopak prohlubuje, co o tom víme?
3: Japonský deník The Japan Times bilancuje 3 schůzky na vrcholné diplomatické úrovni, ke kterým došlo mezi Tokiem a Kyjevem za posledních pár týdnů. Připomíná, že série setkání přichází v době, kdy se Japonsko připravuje na revizi svých 3 klíčových dokumentů, strategie národní bezpečnosti, strategie národní obrany a programu rozvoje obrany. A tyto dokumenty budou základem budoucí bezpečnostní doktríny Tokia, včetně jeho vztahu s Kyjevem. Ukrajina ta zase nabízí Japonsku sdílení informací, jak se říká, z první ruky o severokorejských zbraních používaných na ukrajinsko-ruské frontě a také poznatky o moderních metodách vedení války, píše japonský deník, a vypichuje hlavně návštěvu bývalého ministra obrany Onodery v Kyjevě, při které před 3 týdny řekl, že Japonsko znovu zvažuje možnost poskytnutí protiletadlových systémů Patriot na Ukrajinu, což Kyjev velmi oceňuje, píše japonský deník The Japan Times.
2: No, Filipíny zase vyhlížejí proces s někdejším prezidentem a velmi kontroverzní osobou, a sice Rodrigem Dutertem. Kdy začne a co o tom píší filipínská média?
3: Píše o tom hlavně největší filipínský deník The Manila Times a připomíná, že proces s bývalým prezidentem Dutertem začne u Mezinárodního soudního dvora v Hágu 30. listopadu a že vše nasvědčuje tomu, že se ho obhajobě nepodaří ani zrušit, ani oddálit. Bývalý filipínský prezident čeká na soudní líčení ve vazbě v Holandsku a jeho právníci se dlouhodobě snaží dokázat, že kvůli zdravotnímu stavu prý nebude schopen proces absolvovat, chtějí jeho trvalé propuštění ze zdravotních důvodů. Podle deníku ale soudci zamítli námitky obhajoby, že jejich mandant trpí vážnou nervovou chorobou, že ho trápí duševní poruchy a že nebude ve stavu, aby plně vnímal všechny body obžaloby. Ještě bych dodal, že deník cituje soud, který zdůrazňuje, že 81letý ex-prezident má během čekání na proces velmi luxusní nadstandardní podmínky a že prý nic nebrání tomu, aby se mohl u soudu bránit celkem třem obviněním ze zločinů proti lidskosti, na kterých se měl jako starosta a později prezident Filipín přímo podílet a které vedly ke smrti nejméně 670 lidí. Tak praví filipínský deník The Manila Times.
2: Tak tolik zahraniční tisk od našeho zpravodaje v Asii Davida Jakše. Děkuji, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Paní Pusu, heslovitě shrneme důležité události. Dnes odpoledne ve 14 hodin začínají komunální a senátní volby a dnes a zítra se uskuteční také 37 místních referend. Vyjednavači Ukrajiny budou dnes a v sobotu na jednání ve Spojených státech, a to podle amerického zdroje blízkého vládě v doprovodu zástupců evropských zemí. Německá vláda zlepšila výhled růstu tamní ekonomiky pro letošní a příští rok.
2: Mistrovství Evropy, světa i olympiády. Ze všech si gymnastka Věra Čáslavská několikrát přivezla zlaté medaily. Její úspěchy teď připomíná nová pamětní deska na základní škole na Petřinách v Praze 6, která nese její jméno.
4: Kovovou pamětní desku odhalili žáci místní školy vedle jednoho z vchodů do budovy.
5: Je to klasická bronzová deska se siluetou Věry Čáslavské, tak jak cvičila. Já jsem to dělal podle samozřejmě fotografie z roku 68 z olympijských her.
4: Popisuje spoluautor Jan Dvořák.
5: Nechtěli jsme tam portrét přímo, protože byl spor v tom, jestli to má být portrét za mladá nebo v už pozdějším věku, takže jsme to udělali prostě takhle symbolicky.
4: Je tam i nějaký text, co je tam napsáno?
5: Jsou tam vyjmenovány samozřejmě všechna vítězství a potom jsou tam ještě tituly ve smyslu, že byla předsedkyní Československého a později Českého olympijského výboru a taky byla členkou Mezinárodního olympijského výboru.
4: Čím jste se vlastně inspiroval nebo jak jste přemýšlel nad tím, jak vůbec ta pamětní deska bude vypadat?
5: Pomněl jsem si, když mi bylo 10 let, tak Věra Čáslavská, to bylo v roce 1968, tak Věra Čáslavská vyhrála tyhle ty hlavní medaile v Mexiku na olympijských hrách. No a vzpomínal jsem na to tak jako docela rád, protože to byl obrovský zážitek pro mě.
4: S Radkou Čáslavskou, dcerou Věry Čáslavské, stojíme před plaketou.
6: Jsem moc ráda, že tady ta škola, která je i sportovní a bilingvální, která se po mamince jmenuje, takže ta škola je opravdu úspěšná. A jsem moc ráda, že teda Praha 6, kde maminka bydlela, to jméno tady uchovává i pro ty děti a pro budoucí generace.
4: Jak na maminku vzpomínáte?
6: Na maminku vzpomíná moc ráda, to víte, teď bylo 10 let, kdy odešla, tak opravdu není den, kdybych si na ní nevzpomněla, kdybych na ní nemyslela. A člověka potom někdy mrzí, že třeba se nezeptal víc a víc věcí a tak dále, a potom už to vlastně dohnat nemůže.
4: Vy jste zmiňovala, že Věra Čáslavská tady na Praze 6 bydlela. Jaký vztah měla k té městské části?
6: Praha 6 je opravdu nádherná. Já tady totiž taky bydlím, takže Prahu 6 miluju. A vůbec bych se odsud nechtěla odstěhovat. Maminka tady bydlela moc ráda. Ona vlastně teda pocházela z Karlína, ale vlastně potom celý už další život strávila tady na Praze 6.
4: Odhalení té plakety je spojené i s památným dnem sokolstva. Jaký vztah k sokolu měla Věra Čáslavská?
6: Maminka viděla ten potenciál toho sokola i v tom, že vychovává opravdu od malinkatých dětí a vede je ke sportu, k různým druhům sportu, ale vlastně nezapomíná vůbec ani na starší občany.
4: Slavnostního odhalení se zúčastnila i Ilona Burgrová, předsedkyně Komise rovných příležitostí ve sportu Českého olympijského výboru.
7: V dnešní době, kdy ty hodnoty s náma, mám pocit, velmi kolísají a nedokážeme si je z generace na generaci úplně předávat, tak je, myslím, velmi důležité, abychom si připomínali osoby, které ty hodnoty měly velmi ukotvené v sobě, a proto je potřeba připomínat jejich příběhy, a i třeba takhle takovou plaketou je mít stále na očích.
4: I proto uděluje Olympijský výbor několik let cenu Věry Čáslavské ženám za mimořádný sportovní výkon. Z Petřin, Richard Webs, Český rozhlas.
0: 5 minut před 8 posloucháte Ranní plus. Ženy se stále častěji pouštějí do investování. Podle aktuálních dat UniCredit Bank v tomto finančním ústavu dokonce investuje více žen než mužů. 14% jejich klientek a 12% klientů. Ve vysílání mám hlavního ekonoma UniCredit Bank Martina Komrsku. Dobrý den.
8: Dobrý den vám i posluchačkám a posluchačům.
0: S čím podle vás souvisí ten nárůst počtu žen investorek?
8: Já to vnímám jako dlouhodobější trend, který vidíme v posledních několika letech. V podstatě dá se říct, že už od covidu je takový celkově vyšší zájem o investice. Domácnosti mají v živé paměti pořád tu vysokou inflační vlnu, která po covidu přišla. Uvědomují si, jak jen tehdy inflace část jejich úspor znehodnotila. A myslím si, že to možná i všichni vnímáme ve svém okolí, že lidé zkrátka o penězích přemýšlejí více se snaží zamýšlet nad tím, jak s nimi efektivně pracovat a jak její hodnotu chránit. Takže tenhle nástup žen do investování vnímám jako součást tohohle širšího trendu, který teď je možná ještě zesílený tím, že se znova vlastně dostáváme do doby, kdy inflace bohužel začíná být větší téma a ten zájem o investování to přirozeně zasiluje.
0: Jaké investiční nástroje nejčastěji ženy volí?
8: Pokud jde o investiční nástroje, tam bych řekl, že není žádný dramatický rozdíl oproti tomu, jak se chovají při investování muži, ale nějaké odlišnosti určitě identifikovat dokážeme. Stále se dá říct, že ženy jsou v investování o něco opatrnější, to znamená, volí často investiční nástroje, které jsou méně rizikové, konzervativnější. Zároveň vidíme, že ženy o něco častěji než muži při investování využívají pravidelné investice. To znamená, jakmile už se investovat rozhodnou, tak posílají nějakou fixní částku pravidelně, bez ohledu, co se na trhu děje, což se dá označit za velmi racionální přístup, protože vlastně všechny dlouhodobé poznatky o investování, které máme, tak ukazují, že je velmi těžké hledat nějaký optimální načasování toho, kdy na trh vstoupit, a pro většinu běžných investorů se právě tenhle investiční přístup doporučuje. Takže v tomhle ohledu se dá říct, že ženy jsou dokonce o něco disciplinovanější než muži.
0: A pokud některé naopak nechávají peníze na spořících účtech a neinvestují, jaké překážky nebo obavy uvádějí nejčastěji?
8: Nám v tom našem průzkumu vyšlo, že ty důvody, proč zůstávají peníze ležet často na málo úročených běžných nebo spořících účtech, se liší podle věkových skupin. U žen, řekněme, ve vyšších věkových skupinách, tam často jako hlavní argument bývá uváděno to, že cítí potřebu mít ty peníze stále k dispozici pro případ nějaké nenadálé události. Zajímavější mi přijde podívat se na mladší věkové kategorie, protože u investování je velmi důležité začít včas, protože právě čas a délka toho investičního horizontu je klíčovou proměnou pro to, aby člověk dokázal během života naakumulovat nějaký významnější finanční majetek. No a specificky u těch mladších žen vidíme, že velká část z nich se investování trochu bojí, uvádí, že si vlastně nevěří, mají pocit, že nemají dostatek informací, jak vlastně s investováním začít, a bojí se, aby neudělali chybu a nezpůsobili si nějakou ztrátu, což je samozřejmě přirozené, ale vidím tady velký prostor pro finanční vzdělávání a vůbec oblast finanční gramotnosti, ať už na školách nebo ze strany institucí, které investování lidem zprostředkovávají, aby dokázali edukovat v téhle oblasti, aby jsme dokázali rozlišovat, co je ještě nějaká racionální, konzervativní, hotovostní rezerva, kterou si člověk má držet na účtu, a co už jsou naopak peníze, které by se investovat dali. Z těch průzkumů vidíme, ano. Že...
0: Rozumím, jednou je to, prosím, už jen?
8: Ano. My vidíme, že na účtech třeba 15% žen drží více než 250 000 korun, což je určitě objem peněz, který už by se do investic použít dal.
0: Martin Komrská, hlavní ekonom UniCredit Bank. Děkujeme.
8: Děkuju, naslyšenou.
2: No a pokud se chcete dozvědět víc o našem pořadu a o lidech, kteří ho připravují, tak se podívejte na webové stránky plus.rozhlas.cz.
0: Je tu 8 hodina, od mikrofonu Ranního plusu zdraví Martina Maškova
2: a Tomáš Pavlíček.
9: Český rozhlas Plus.
2: A na jaká témata se můžete v této hodině naladit? Jak je třeba zajistit v době extrémního sucha zásobování obcí vodou?
0: Ve světě probíhá nejvíc konfliktů od druhé světové války. Jaký význam má v tomto kontextu Nobelova cena míru?
2: A budeme mluvit také se zooložkou, která dostala za program záchrany nosorožců prestižní evropskou cenu.
0: Nejdřív si poslechněte zpravodajský souhrn od Moniky Vrchotové.
10: Dobré ráno. Dnes začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin a zavřou se v 10 večer. Zítra můžou lidé přijít hlasovat od 8 ráno do 2 odpoledne. Senátory bude vybírat třetina volebních okrsků v Česku. Lidé, kterých se to týká, dostali do schránek kromě šedivých komunálních volebních lístků i ty žluté se jmény senátorů. Pokračuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
11: Senátní volby se uskuteční v celkem 27 obvodech, tedy v jedné třetině z celkových 81 senátních obvodů. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let.
10: Některá města budou mít o nadcházejících volbách méně volebních okrsků než dřív. Jejich počty se měnily třeba v Děčíně, Frištáku, v Plzni a taky v Jihlavě. Tam se některé volební místnosti kvůli úsporám taky přesunuly do městských budov.
12: Pracovník města Daniel Doležal uložil vybavení pro volby v mateřské škole, kde bude volební místnost.
13: Nástěny, velký urny, malá přenosná urna.
12: V Jihlavě zaniklo letos 23 volebních místností, uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
14: Jsou to hlavně okrsky v okrajových částech nebo v příměstských částech města, kde bylo často hodně málo voličů a hodně členů volebních komisí, takže je to z ekonomických důvodů.
12: Lidé z místních částí, kde letos volební místnosti nebudou, můžou v sobotu využít speciální bezplatný autobus, který je doveze k volbám, počká na ně a odveze je zase domů. František Jirků, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Ukrajinská delegace bude dnes a zítra jednat ve Spojených státech. Setká se nejen se zmocněnci amerického prezidenta. K rozhovorům se připojí také bezpečnostní poradci z Francie, Německa a Velké Británie i zástupci Evropské unie a NATO. Hlavním tématem je obnovení mírových jednání s Ruskem, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ministerstvo financí připravuje zákon, který má živnostníky lépe chránit při nesplacení dluhů za úvěry. Některým by ale mohl paradoxně zkomplikovat přístup k potřebným půjčkám, říká šéf Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš.
15: Každá ochrana něco stojí, to znamená, pokud by měla být za cenu toho, že se, řekněme, nějaké financování úvěry stanou hůře dostupné, ať už z důvodu ceny nebo nároků, tak to samozřejmě není ten efekt, který asi navrhovatelé očekávali.
10: Výhrady k novele mají i některé neziskové organizace. Vadí jim například to, že by se přesné parametry ochrany nejen podnikatelů, ale všech spotřebitelů měly nově stanovovat nařízením vlády. Návrh je teď v připomínkovém řízení a ministerstvo připouští změny. Novela má začít platit až od 1. ledna 2028. Bývalý venezuelský prezident Nicolas Maduro a jeho manželka si v New Yorku vyslechli nová obvinění. Americká prokuratura je viní ze spiknutí s cílem mučit politické odpůrce i americké občany. Soud zároveň zamítl žádost prezidentovy manželky, aby kvůli nemocnému srdci mohla do procesu zůstat v domácím vězení. Oba jsou ve vazbě od ledna, kdy je americká armáda unesla z Caracasu.
16: Prokurátor Jamie McDonald, který za Spojené státy žalobu vede, popsal, že Maduro schvaloval metody mučení. Jednomu vězni vyhrožoval, že mu zabije dítě. Jeho žena Celia Floresová podle prokuratury pomáhala celý systém budovat. Obžaloba popisuje 9 obětí, mezi nimi 3 Američany. Soud Floresové domácí vězení zamítl, důkazy proti ní totiž považuje za silné. Maduro obvinění odmítá. Pokud je soud uzná vinnými ve všech bodech, hrozí oběma nejméně 50 let vězení. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
10: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Brno chce mít další dobíjecí stanice elektromobilů zabudované do pouličních lamp. Zatím funguje jen jedna na sídlišti v Lesné. Podle města se pilotní projekt osvědčil a měl by se rozšířit do dalších 10 lokalit. Konkrétní místa oznámí městské podniky v příštím roce. Umístění nabíječek je někdy spojené i s rekonstrukcemi lamp, vysvětluje vedoucí odboru elektromobility Tepláren Brno Petr Beneš.
17: Ta dobíjecí stanice nevyužívá elektřiny, která je v lampě, má svůj vlastní. Vždycky, když vytipujeme nějakou vhodnou lokalitu pro umístění této pomalé dobíjecí stanice a je tam rekonstrukce veřejného osvětlení, tak se snažíme tuto dobíjecí stanici tam umístit.
10: Sál pražského radiopaláce už je téměř připravený na účinkování souboru divadla na Vinohradech. Jestli ale začne v náhradních prostorách vystupovat ještě letos, není jisté. Rekonstrukce bývalého kina Květen trvala rok.
18: Tohle je náš nový sál.
19: Přímo na jeviště jsme vstoupili s Lukášem Mate, vedoucím umělecko-technického provozu. Oproti divadlu na Vinohradech, které má 620 míst, toto hlediště je o něco menší.
18: Kapacita je skoro poloviční. To základní už je, celé jeviště, podlaha točná. Velký rozdíl je, že ty sedačky jsou ve velké, ostré elevaci.
19: Technici musí přizpůsobit každou hru z repertoáru novému jevišti, jak říká ekonomicko-provozní ředitelka divadla na Vinohradech Věra Slavinská.
20: V současné době probíhá montáž našeho světelného a zvukového zařízení. Další věc, na kterou čekáme, je kolaudace prostoru od hasičů.
19: Teprve potom se bude moct začít hrát. Mezitím pokračuje vyklízení historické budovy divadla, kterou by v říjnu měli převzít stavbaři. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
10: Na Plusu teď máme čerstvé informace z dopravy. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy narůstá zdržení. Brzdí se sice stále u Rudné na 6. kilometru. Osobním autem se ale na okruh k Ořechu jede už přes 50 minut. Kamionům uvedený úsek zabere o mnoho déle. V Praze působí potíže omezení u letiště. Aktuálně se brzdí v obou směrech. Od D7 ze Slaného se zpomaluje před sjezdem na Tuchoměřice okolo 4. kilometru. Pokud pojedete od okruhu, zastavíte těsně za nájezdem z Evropské. V metropoli na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti začaly regulovat vjezdy do obou tunelů. S první kolonou počítejte za sjezdem na Vestec na 3. kilometru, druhá se tvoří na Radotínském mostu a do třetice i na výjezdu z Lochkovského tunelu. A přímo v Praze naberete zdržení mimo jiné na jižní spojce před Barandovským mostem. Od sjezdu na Modřany k Brázovce pojedete 15 až 20 minut a podobný čas ztratíte na Nuselském mostu do centra Klegerově, v Liberecké od Střížkova k Blance i v Karlovarské do centra od okruhu k Vypichu. Dobře, dojeďte. Na jasné až polojasné obloze bude během dne od severozápadu přibývat oblačnosti. Večer se v Čechách místy přidá déšť. Nejvyšší teploty dnes 11 až 15, na jižní Moravě až 18 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
9: Posloucháte Ranní Plus.
0: Srážky z posledních týdnů málo nasytily povrchovou vrstvu půdy. Uvádí to projekt InterSucho, do kterého sbírají data experti z Ústavu globální změny Akademie věd. Experti z institucí, kteří se suchem zabývají, a také vodohospodáři, včetně Povodí Vltavy, se shodují, že srážky očekávané pro příští dny a předpovídané meteorologie nemusí stačit k tomu, aby se obnovily průtoky v řekách a zvyšovaly hladiny vodních nádrží na standardní úroveň, na kterou jsme dříve bývali zvyklí. Ve spojení jsme teď s Jiřím Petrem z Povodí Labe, vedoucím vodohospodářského dispečinku. Dobrý den.
21: Dobrý den.
0: Jakými zásobami vody teď disponuje Povodí Labe, zvláště pak ve vodních nádržích?
21: Tak my máme celkově k dispozici asi 110 milionů kubíků vody v nádržích, které jsou určené pro dotaci, případně pro odběry. A z tohoto množství máme v tuto chvíli cca 35% vyčerpáno a zůstává nám necelých 70 milionů kubíků vody k dispozici.
0: To znamená, jako co to znamená pro vaše postupy regulace třeba toku nebo nádrží?
21: To znamená, že poměrně s jistotou můžeme říct, že tato zásoba nám vydrží do jarních měsíců, kdy můžeme očekávat třeba jarní tání a doplnění těch prostor na standardní objemy.
0: Do jaké míry, nebo co by se muselo přihodit, co by se muselo stát, aby by bylo třeba přikročit k nějakému výraznějšímu šetření vodou?
21: Tak my samozřejmě máme pro ty nádrže zpracovány manipulační řády. My v těch manipulačních řádech máme určité postupy, jak přistupovat k tomu, jak se ta hydrologická situace vyvíjí. A můžu říct, že na základě toho stavu letošního roku vlastně tou vodou šetříme už od jarních měsíců.
0: A to se týká i hospodářských provozů, i třeba rodinných domů nebo domácností?
21: Tak samozřejmě to, o čem mluvím, tak to je manipulace na vodních dílech, na přehradách. V povodí ta situace je samozřejmě jiná. Tam v některých částech povodí máme ty nízké průtoky vlastně už řadu měsíců. Jsou tam podkročeny minimální zůstatkové průtoky a samozřejmě na to by měli reagovat odběratelé a vodoprávní úřady a ty některé odběry buď teda omezovat nebo nějakým způsobem tu situaci řešit.
0: Co je potřeba, nebo máte šanci jako tokoliv udělat, kdyby případně to pokračující sucho během podzimu a zimy nějak dál ohrožovalo zásoby vody?
21: Tak pokud mluvíme o zásobách vody v přehradách, tak my máme možnost měnit ten manipulační řád institutem mimořádné manipulace. V jednom případě na vodním díle Seč jsme k tomu již v letních měsících přistoupili a samozřejmě tu situaci průběžně vyhodnocujeme a pokud by to bylo nezbytné, tak bychom k tomu přistoupili třeba i u dalších nádrží.
0: Kdyby tedy voda ještě klesla oproti tomu současnému stavu, tak jaká pravidla pro to máte? Jaká doporučení přichází na řadu jako první následující?
21: Tak samozřejmě reagovat na tu situaci v tuto chvíli je poměrně obtížné. Mluvím teď třeba o odběratelích. Vím, že na základě zkušeností z let 2015-2018 někteří odběratelé si začali budovat vlastní retenční prostory a to považuji za poměrně vhodný přístup.
0: Víme nebo čteme, že na Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody, stejně tak na Vltavě v tomto regionu, takhle aspoň rozhodla Krajská komise pro sucho. Když mluvíme o těch stupních, jak se hodnotí nedostatek vody, tak v jaké to je škále, se nám to můžete šířej přiblížit?
21: Tak my jako vodohospodáři máme určen limit pro sucho, což je průtok 355 denní vody. Pro sluchače, aby si to dokázali představit, tak to je hodnota, která je v běžném roce překročena 355 dní a pouze 10 dní ty průtoky by v tom profilu měly být nižší. Aktuálně ta situace vlastně v celém našem povodí je, že řadu měsíců v těch profilech ta voda, teda ty průtoky jsou nižší než tento limit, případně se tomu limitu velmi blíží. Čili to sucho, asi největší problém je, že zasáhlo nejenom nějaké lokální vodní toky, ale zasáhlo celou Českou republiku. Takže tam je asi největší problém, že ta situace je globální. A co se týče toho, jak na to můžeme reagovat, tak samozřejmě my se na to můžeme připravit nějakými legislativními postupy. Po suchých letech 2015-2018 byla doplněna do vodního zákona suchá hlava, vznikly komise pro sucho, které na to můžou nějakým způsobem reagovat. Nicméně asi daleko větší význam mají nějaká adaptační opatření, která vlastně tu vodu nám v té krajině třeba zadrží.
0: Čili mluvíte primárně o péči o krajinu, ne tolik o těch regulacích nebo šetření s vodou teď?
21: Ano, protože to šetření s vodou je jenom reakce na ten stav, který nastal. Já bych považoval asi za vhodnější, kdyby jsme se vlastně na to nějakým způsobem připravovali dlouhodobě.
0: Má vzniknout také, ministerstva mají vypracovat spolu s Českým hydrometeorologickým ústavem mapu asi 500 až 1000 problémových míst, odkud mizí voda nejrychleji. Jak byste to potom mohli využít, tyhle informace?
21: Tak samozřejmě tam, pokud víme, kde ta voda chybí nebo kde je té vody nedostatek, tak samozřejmě tam by se asi společnost měla zaměřit na ta adaptační opatření. A to je, jak už jsem říkal, tak jsou to změny v přístupu v hospodaření, zadržování vody v krajině, což nám může prodloužit to období, kdy vlastně v té krajině i v říční síti je vody relativně nedostatek. Ale potom stejně důležité místo zde má i výstavba vodních nádrží, které jsou schopny v té době největší nouze zajistit alespoň ty minimální objemy vody pro dotaci říční sítě, odběry pitné vody a další významné účely.
0: Jiří Petr, vedoucí vodohospodářského dispečinku povodí Labe. Děkuji vám za rozhovor.
21: Děkuji a nashledanou.
0: A ve spojení jsme teď také s Jakubem Hruškou z Ústavu výzkumu globální změny při Akademii věd a také z České geologické služby. Dobrý den i vám.
1: Dobrý den.
0: Teď jsme slyšeli Jiřího Petra z povodí Labe mluvit o důležitosti péče o krajinu v téhle situaci. Jaká by mohla být nebo jaké možnosti jsou v nejbližším časovém horizontu?
1: Víte, ta současná situace se v nejbližším časovém horizontu prakticky nijak řešit nedá. Ta situace se dá řešit stejně jako naši předkové 150 let krajinu odvodňovali, tak my musíme začít znova měnit strukturu české krajiny tak, abychom vodu zadrželi ten déšť na těch místech, kde napadne. To znamená nikoli v přehradách, ale prostě přímo na místě, kde ta voda se dostala na ten zemský povrch. Přesně tohle jsme za posledních 150 let, jako nechci říkat znemožnili, ale naši předkové krajinu odvodňovali, aby měli produkční půdu a my bychom dneska celý tady ten systém měli otočit zpátky. To znamená, měli bychom revitalizovat velké řeky i menší řeky, měli bychom změnit strukturu z těch velkých lánů prostě na daleko menší strukturované pole, mezi kterými bude možnost vodu zadržet prostě na nějakých travnatých průzích a na nějakých mezích, aby prostě tak rychle z té krajiny neodtékala, protože problémem současnosti je, že jednak se nám ty srážky poněkud přesouvají do takových jako extrémnějších situací, jo, prostě ubývá takového toho jemného frontálního zalévacího deště na úkor toho, že přicházejí třeba i krátkodobě přívalové deště, které ta dnešní krajina prostě není schopná zadržet, oni natečou do těch meliorací a odtečou pryč. To je ten zásadní problém a to není řešitelné v krátkodobém horizontu, to prostě s tím za rok nic neuděláme, ani za dva, ani za deset. To je prostě otázka na dlouhodobou cílenou přestavbu české krajiny.
0: Sucho, jak víme, řeší jiné evropské země. Třeba Dunaj měl nejnižší denní průtok od roku 1900 dokonce, kdy tedy se ještě měří úplně jinak než v současné době. Jsou nějaké nástroje, nápady, nějaká synergie s jinými evropskými zeměmi, kterou byste považoval za dobrou zmínit v tomhle kontextu?
1: No to si myslím, že tento problém se uvědomují v mnoha evropských zemích, ale čím jdeme víc na jih, tak tam ten problém samozřejmě je větší, protože tam to množství těch srážek klesá a ty teploty rostou. Jo? Já bych se s dovolením v tomto případě soustředil hlavně tady na tu střední Evropu, kterou známe a kde víme, co máme udělat. Jižní státy prostě mají jiné problémy a řekl bych v úvozovkách, ne, že se je musí řešit sami, ale že ty recepty nejsou úplně totožné.
0: Sucho.
1: A co se týče toho Dunaje, tak samozřejmě tak je problém například ten, že prostě významně tají alpské ledovce a že se prostě snižují ty dříve hojné zásoby pro letní do doplňování těchto velkých řek, které prostě protékají nebo pramení v této oblasti. Jo. Takže, což je zase problém, který u nás v úzovkách nemáme. Naše řeky nejsou sice ledovci, ale za to prostě jsou neustále drenovány tou odvodněnou krajinou zbytečně.
0: Jak daleko jsme podle vás od krizových scénářů a jak jsme připraveni případně omezovat spotřebu?
1: Krizový scénář je relativní věc. Množství vody, které máme dnes k dispozici tady ve střední Evropě, samozřejmě je ve skutečnosti mnohem vyšší, než mají k dispozici ty jižní státy. Jo, i taky s poměrně rozsáhlým obyvatelstvem. A je to všechno na našem uvážení, kdy jako řekneme dost a kdy řekneme, že třeba nějakým způsobem budeme regulovat odběry pitné vody. Já bych tady chtěl zmínit, že takhle, co to je ten krizový scénář, jo? Kdy já si třeba považuji vlastně za docela tuto chvíli neadekvátní. Životská kaskáda pořád vypouští spoustu vody proto, aby v Praze a na dolnějším toku prostě tekl nějaký výrazně vyšší průtok, než který by tam tekl za přírodních podmínek. Proto se ty přehrady vyprazňují. Proto je Orlík prázdný, Slapy poloprázdné, jo, protože tady udržují ty sanační průtoky vlastně relativně vysoké. A udržují se vysoké proto, že například pořád náš systém čištění odpadních vod jako má rezervy. Kdybychom ty odpadní vody čistili lépe než dosud, nemuseli bychom třeba tolik tu Vltavu ředit odtokem z těch přehrad. Je to velmi, nechci říkat složitý, ale je to komplikovaný systém, který má mnoho proměnných, kde se různě do něj dá intervenovat, aby se ta situace zlepšila.
0: A jak hodnotíte ten záměr, který vznikl už vlastně po srpnovém jednání Národní koalice pro boj se suchem, tu myšlenku toho, že tedy ministerstva a hydrometeorologové sestaví mapu těch problémových míst a podle toho se vlastně bude určovat měno míst, kde tedy voda mizí nejrychle a podle toho se bude určovat, v jakých programech pro boj se suchem pokračovat?
1: To asi je nápad dobrý a to jsou přesně ta místa, kde bychom teda měli začít s tou změnou struktury krajiny, aby se tam udržela ta voda přirozeně a aby ty meliorace neodváděly pryč.
0: Je tedy z vašeho pohledu ta strategie státu, která se týká boje se suchem, pro začátek nastavená jako relativně prakticky pružně?
1: Tak je to nastaveno evidentně krátkodobě. A jak jsem řekl, tady chybí ta dlouhodobá koncepce, která prostě na ty desetiletí uvolní peníze a řekne, jakým způsobem přeměníme tu krajinu tak, aby vodu zadržovala lépe. Jo? Tady to je něco ad hoc, ale není to dlouhodobý systematický plán. Ten jako zatím neudělala žádná vláda a bohužel o problému s vysycháním střední Evropy víme určitě 15 let, ale bohužel moc se v tom zatím neudělalo, ten problém vždycky skončí s prvním větším deštěm.
0: Jakub Hruška z Ústavu výzkumu globální změny, Ústavu akademie věd a také z České geologické služby. Děkuju za rozhovor.
1: Já taky děkuju.
2: A teď 7:45 si poslechněte důležité události, které sledujeme v Ranním plusu. Voliči v Česku začnou ve dvě hodiny odpoledne rozhodovat o novém složení zastupitelstev obcí. Zhruba třetina z nich bude moci v souběžném úvodním kole senátních voleb ovlivnit budoucí rozložení sil v horní parlamentní komoře. Agent amerického úřadu pro imigraci ACLA ICE ve čtvrtek odpoledne v New Yorku postřelil 28-letého muže z Dominikánské republiky, který jel v automobilu s 5letým chlapcem. Ruská armáda dnes ráno podnikla 6 úderů na Záporoží a zasáhla obytnou čtvrť. Jeden muž zemřel, informoval úřadující šéf regionální vojenské správy Michail Semikin. Úřady v ruské Belgorodské oblasti hlásí po ukrajinském útoku 2 mrtvé. České deníky se stejně jako my věnují samozřejmě dnes začínajícím komunálním a senátním volbám. Přináší ale i další témata, ze kterých pro vás vybíral vedoucí programu Českého rozhlasu Plus Václav Štefan. Zaujal ho například článek Mladé fronty dnes o české superstřele.
3: Jmenuje se Narval, psáno anglicky, vyvinula ji skupina LPP Holding a uspěla v technologické soutěži NATO. Podle výrobce doletí přes 700 kilometrů a unese až 200 kilogramů výbušné nálože. Stojí kolem 4,5 milionu korun, podle deníku tedy zhruba 15x méně než střely typu Tomahawk. Tato firma, tedy česká, si totiž vyvíjí vlastní technologie, včetně proudového motoru. Vysvětluje v rozhovoru pro Mladou frontu dnes ředitelka pro vnější vztahy skupiny LPP Holding Martina Tauberová. Zajímavá je hlavně navigace. Když nepřítel ruší GPS, střela pomocí senzorů porovnává budovy, stromy nebo cesty se satelitními snímky uloženými v paměti. Zjednodušeně poznává, kudy letí, prostě vidí. Samotný narval ale na ověření v boji teprve čeká. Firma ho plánuje v příštích měsících a od výsledků se pak má odvíjet případná sériová výroba.
2: No a má zájem o tuhle novinku česká armáda?
3: Neoficiálně prý podle Tauberové ano, oficiální poptávka ale podle ní chybí. Firma chce spolupráci při testování a domácí armádu jako zákazníka, což pomáhá při prodeji do zahraničí. Pokud mezi tím ale objedná střely jiný spojenecký stát s podmínkou výroby na svém území, firma je připravená jít za ním. Český vývoj by tak nemusel znamenat i českou výrobu, píše se v Mladé frontě dnes. Samotná Tauberová k tomu dodala, cituji, Nežadoníme o dotace, ale nemůžeme si dovolit čekat 8 let, až si ministerstvo obrany vzpomene. Konec citace.
2: No, Hospodářské noviny, ty se věnují ochraně dětí při rozhodování soudů o péči. Co se má změnit?
3: Hlavně by se pomoc neměla zdržovat čekáním na znalecké posudky. Znalců je málo a podle článku se na posudek někdy čeká půl roku i déle. Vláda má v pondělí projednat návrh, který by soudům umožnil konzultovat případ na jednou s více odborníky. Třeba psychologem, psychiatrem, pracovníkem sociálně právní ochrany dětí nebo specialistou na závislosti. Soudce by tak mohl dostat potřebné informace rychleji a odborníci by si rozdílné názory vyjasnili u jednoho stolu.
2: No a na takovémhle řešení panuje shoda?
3: Neúplně. Část odborníků upozorňuje na ochranu důvěrných informací, například z terapie. Senátorka Hana Kordová-Marvanová zase považuje ministerský návrh za slabý. Její varianta chce při posuzování rizika výslovně zohlednit také násilnou trestní minulost nebo těžkou závislost rodiče. Ani tento návrh ale není bez odborných výhrad. Jádro problému je přitom docela srozumitelné, jak rozhodnout dostatečně rychle a zároveň bezpečně pro dítě. O obou návrzích píší Hospodářské noviny.
2: A také z nich vybíral vedoucí programu Českého rozhlasu Plus Václav Štefan.
0: Ministerstvo životního prostředí posuzuje nový plán na likvidaci kadmiových kalů ve Vykanticích na Šumpersku. Pokud ho schválí, jedovaté látky by odborníci mohli začít odvážet z plechové haly na okraji obce ještě letos. Přitom tyto kaly jsou na místě přes 40 let a obyvatelé Vykantic mají strach z ekologické havárie.
5: Jezdíme sem s obavou, protože ta loňská zima nám jasně ukázala ty povětrnostní vlivy, které tady byly, na hodně sněhu. My jsme si skutečně mysleli, že to je poslední hodinka té haly.
6: S nezávislým starostou Vykantic Liborem Sedlaříkem stojíme u haly plné nebezpečných látek. On sám ve vedení obce po volbách končí, i tak mu ale zhoršující se podzimní počasí a blížící se zima nedají spát.
5: Máme obavu z toho, že by ta hala to nemusela konstrukčně vydržet a mohlo by dojít k úniku těch látek, které tady jsou toho kadmia do životního prostředí.
6: Starousedlík a končící zastupitel Josef Švan má s počasím ve Vykanticích své zkušenosti.
22: Nejhorší tady je, že přijde ze spodu ten jižní teplej vítr. To je potvora, ten ne severák, ale ten jižní, ten s tím zamává. Když to přijde a pěkně to sedne, tak to teda tady je hukot.
6: Odvoz kalů z jeseníků úřady plánovali už několikrát, vždy ho však odložili. Státem vybraná firma je má zlikvidovat v Ústeckém kraji. Tamní úředníci ale požadují proces EIA neboli posouzení vlivu na životní prostředí. Starostu Libora Sedlaříka to zarazilo.
5: Tady hrozí to riziko, že to tady zůstane. A tady ten největší paradox je to, na to, aby se tyto látky uskladnily na specializovanou skládku, se vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí, takzvaná EIA. Ale na to, že to tady stojí 41 let, na to EU nepotřebujeme. Na té skládce by to de facto už být mohlo. Pokud se něco stane tady a kdyby došlo k tomu masivnímu úniku, tak tady po těch vodních tocích to je schopno otrávit vodní toky, okolní životní prostředí až do Černého moře.
6: Končící starosta vidí naději v novém projektu, který na odvoz kalů zpracoval státní podnik Diamo. Tyto plány ale ještě musí schválit ministerstvo životního prostředí, říká mluvčí podniku Diamo Kristýna Hanušová.
23: Podle nově zpracovaného projektu by měly být kaly zpracovány v areálu společnosti AHV ve Svojšovicích ve Středočeském kraji a poté převezeny k uložení na skládku v Lukavci v Ústeckém kraji. K převozu kalů musí být vhodné klimatické podmínky, tudíž bude záležet na termínu schválení projektu ze strany ministerstva životního prostředí. Věříme, že se podaří letos zahájit odvoz kalů a případně dokončit na jaře příštího roku.
6: Ministerstvo životního prostředí pak o projektu podle mluvčí Jany Šilerové může rozhodnout v horizontu jednoho týdne. Z Vykantic Michal Poláček, Český rozhlas.
24: Interview Plus. Česko je čestným hostem právě probíhajícího knižního veletrhu v německém Frankfurtu. Dostávají čeští nakladatelé a spisovatelé absolutní podporu, jak je ujišťoval ministr kultury Otto Klempíř? Petr Vizina se zeptá spisovatelky Kateřiny Tučkové, která se frankfurtského veletrhu účastní.
25: Interview Plus. Dnes po 11:30 dopoledne na Plusu.
2: A teď máme čas na to si říct, co vás čeká a nemine, když nás budete poslouchat. Teď brzy už po 8 hodině 30. minutě budeme se ptát, kdo letos teoreticky by mohl dostat Nobelovu cenu za mír. My se to napevno dozvíme v 11 hodin, ale už za chvíli zkusíme odhadnout, kdo má velké šance. A bude to jméno, které se s odstupem času ukáže spíš jako symbol opaku mírových snah.
0: Zoložka Kristýna Tomášová věnovala celý profesní život nosorožcům, odstartovala program na jejich záchranu a teď její práci ocenila Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií. Právě Kristýna Tomášová bude za malou chvíli v příští půl hodině naším hostem.
2: V půl deváté jsou tu zprávy s Monikou Vrchotovou.
25: Český rozhlas Plus.
10: Přeji klidné ráno. Dnes můžete začít vybírat své nové obecní zastupitele. Třetina obvodů bude volit i senátory. Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin a přístupné budou do 10 večer. Zítra pak budou otevřené od 8 ráno do 2 hodin odpoledne. Lístky jste měli dostat do svých poštovních schránek. Případně si můžete vzít nové přímo ve volební místnosti. Belgii dnes ochromí stávky a protesty. Odbory je pořádají kvůli očekávaným rozpočtovým škrtům. Podle belgických médií bude narušená veřejná doprava v celé zemi. Komplikace se očekávají taky na hlavním bruselském letišti Zaventem. Od začátku loňského roku je to už 10. velký protest proti politice belgické federální vlády. Stát chce posílit ochranu živnostníků před věřiteli. Ministerstvo financí připravilo novelu zákona, která má zabránit placení nepřiměřených sankcí za nesplácení dluhů. Návrh je teď v připomínkovém řízení a příští týden o něm bude ministerstvo jednat například se zástupci neziskových organizací. Obávají se, že by změna mohla oslabit postavení spotřebitelů. Norský Nobelův výbor dopoledne oznámí nositele Nobelovy ceny za mír. Vybírá z téměř 300 navržených kandidátů, ať už konkrétních lidí nebo organizací. Jména nominovaných nejsou veřejně známá, přesto se ale některé typy objevily. Mluvit o nich budeme v Ranním plusu hned po zprávách. Kvůli pravidelné údržbě bude od dnešního večera omezený provoz v tunelu na průtahu Libercem. Technici tam prověří funkčnost bezpečnostních systémů a osvětlení a budou čistit odvodnění a stěny tunelu. Do soboty odpoledne řidiči neprojedou tubusem ve směru na Děčín, od pondělí pak bude uzavřený tubus ve směru na Prahu. A začíná recyklační víkend. Lidé můžou v Praze před Národním technickým muzeem dnes a zítra odevzdávat staré elektrospotřebiče. Akci muzeum letos pořádá po 12. Cílem je mimo jiné získat nové exponáty do muzejní sbírky. Zbylé spotřebiče ekologicky recykluje specializovaná firma. Na řadě je doprava. Na D1 z Prahy do Brna se dojíždí do kolony u sjezdu na Domašov na kilometru 168. Velké potíže panují o kus dál na kilometru 171. Téměř celou komunikaci zablokovaly následky havárie dodávky s vlekem. Je převrácená přes oba jízdní pruhy, jede se pouze odstavným. Na D1 směrem z Vyškova do Brna trvá silnější provoz mezi Holubicemi a Rohlenkou, a to mezi kilometry 210 a 206. Na plzeňské dálnici na příjezdu do hlavního města brzdí převážně kamiony, a to před Rudnou na 7. kilometru. Osobní auta výrazně zpomalují až na úrovni Chrášťan před sjezdem na okruh. A v Praze je plno na magistrále v obou směrech, jak před Nuselským mostem k Legerově, tak od Holešovic mezi Florencí a IP Pavlova. Šťastnou cestu! Máme před sebou chladný den, který je teď ještě slunečný, postupně se má od severozápadu zatahovat a večer do Čech dorazí i lokální déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 11 až 15, na jižní Moravě až na 18 stupňů, na horách bude kolem 6. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
25: Posloucháte Ranní Plus.
2: A teď v pátek 9. října jsou za mikrofony Martina Mašková a Tomáš Pavlíček. Nobelovský týden jde do finále. Dnes se dozvíme jméno letošního držitele Nobelovy ceny za mír. Norský Nobelův výbor ho oznámí v 11 hodin dopoledne. Jména kandidátů drží výbor v tajnosti, přesto se nějaké typy už objevily. Kdo by se mohl stát držitelem prestižní Nobelovy ceny za mír, dozvíme se to od Pavla Nováka ze zahraniční redakce. Dobrý den, Pavle.
4: Pěkné ráno.
2: Tak o kom se mluví jako o možných favoritech na toto ocenění?
4: On Nobelův výbor žádný užší výběr finalistů nedělá, jenom tedy oznámil, že letos dostal 287 nominací na tu cenu. Většinou jsou to jednotlivci, ale je tam také přes 70 organizací. Je to méně, než bylo loni, to bylo přes 300 kandidátů, ale teď můžeme vycházet z předpovědi společnosti Polymarket, což je největší světová firma pro predikce v obchodu a také v udílení cen. Největší šance dává tato firma sudánské humanitární organizaci Emergency Response Room, což je taková síť lokálních iniciativ v Súdánu. Pracuje v ní 26 tisíc dobrovolníků. V době občanské války v Súdánu pomáhala třeba v zásobování civilistů vodou, potravinami, léky a dalšími nezbytnostmi. Horkým kandidátem ale také může být nevládní organizace pro pomoc a ochranu dětí, Save the Children, nebo ta volba může padnout třeba na Mezinárodní soudní dvůr v Hágu, který posuzuje spory mezi státy, nebo také se tam zmiňuje organizace Výbor pro ochranu novinářů.
2: No tak to by mě zajímalo, jak by si třeba ta organizace sudánská, kde je 26 tisíc dobrovolníků, rozdělala tu plaketu, ale...
4: Spravedlivě.
2: Ano, na 26 tisíc kousků. Ale jaká jsou možná jména laureátů z řad jednotlivců? Jsou nějaké typy?
4: Ano, ta společnost pro obchodní predikce Polymarket uvádí jako favorita, řekněme, Mikolu Kulebu, což je zakladatel a ředitel organizace Save Ukraine. Ta se stará o záchranu ukrajinských dětí, které byly zavlečené do Ruska nebo které jsou na Ruskem okupovaných ukrajinských územích. Vysoké šance má podle Polymarketu také vdova po ruském opozičním lídrovi Alexejovi Navalném, paní Julia Navalná. Ona pokračuje v boji manžela za spravedlnost, lidská práva, právní stát v Rusku. Už se o ní v souvislosti s Nobelovou cenou jako o jedné z finalistech mluvilo i loni, nedostala ji tedy. Další jméno může být Hassam Abu Safia, což je lékař, pediatr, je to ředitel nemocnice v pásmu Gazy, ale samozřejmě to jméno může být nějaké úplně jiné, o kterém se teď nemluví, jako třeba loni byla velkým překvapením paní Maria Corina Machadová, lídrně venezuelské opozice, kterou nikdo vlastně nejmenoval tehdy v těch predikcích. Ona se sama také postarala o další šok, když tu svoji plaketu a diplom darovala americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, který velmi stál o to, aby mu udělili za několik jeho ukončených válek tu Nobelovu cenu, a ona mu ji dala z vděčnosti za to, že zbavil její zemi diktátora Nicolase Madura.
2: No ale když už si zmínil to jméno, tak je americký prezident Donald Trump letos mezi nominovanými?
4: Je tam, to se ví, nominovali ho dvě poslankyně z amerického kongresu, a to jednak za roli při dojednání příměří mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamas, a potom také za úsilí při dojednání tzv. Abrahamových dohod, což byly dohody mezi, nebo jsou dohody mezi Izraelem a několika arabskými státy. Ty byly uzavřené ještě v roce 2020 za jeho prvního funkčního období. Ten jeho obraz mírotvůrce trochu kalítá letos zahájená válka proti Iránu, do které šel po boku Izraela. Ale nedá se vyloučit, že jednou někdy tu Nobelovu cenu třeba dostane. On už vlastně má tu pozlacenou medaili, ale norský Nobelův institut upozornil, že laureáci s tím diplomem, s tou medailí může dělat, co chce, ale titul nositele Nobelovy ceny ten přenosný není, takže má pouze tu medaili. Maria Corina Machadová také si nenechala vzít tu finanční odměnu, která je spojená s cenou.
2: No ale Donald Trump má i tu cenu míru od FIFA, takže přece jenom jak se nějakou sbírku už doma má. A jaká je vlastně odměna pro držitele Nobelovy ceny?
4: Ona se postupně zvyšuje za 125 let od založení a prvního udělení té ceny. Částky toho ocenění rostou. Letos je každá z těch cen dotovaná 12 miliony švédských korun, to znamená v přepočtu na české koruny 26 milionů. V prosinci tedy, když se ty ceny udělují, dostanou laureáti těch 12 milionů švédských korun ve všech šesti kategoriích. Dnes se tedy oznamuje pátá cena, ta šestá, ta se bude oznamovat v pondělí. Je Švédská akademie věd, budou to ceny za ekonomii. No a když je těch laureátů víc, jako letos třeba jsou tři ocenění za fyziologii a lékařství, tak se o tu cenu musí podělit samozřejmě.
2: Spravedlivě.
4: Tak spravedlivě na třetiny. A i tu cenu za mír může získat víc lidí najednou. Třeba když se víc lidí podílelo na nějaké pomoci nebo na nějaké iniciativě nebo na nějaké mírové dohodě, takže i to se může stát v případě této ceny.
2: Tak tolik shrnutí od Pavla Nováka ze zahraniční redakce. Děkuji, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
2: No a na téma navážeme také s Oldřichem Burešem, profesorem mezinárodních politických vztahů a vedoucím Centra bezpečnostních studií Metropolitní univerzity. Dobrý den.
7: Dobrý den.
2: Jakou váhu, myslím tedy symbolickou, má dnes Nobelova cena za mír? Posiluje v době narůstajícího počtu konfliktů se její význam? Ale nebo naopak vidíme vzhledem k proměně světového řádu limity takového ocenění?
7: Tak ukazuje to oboje dvoje. Určitě Nobelova cena za mír neztrácí význam nebo důležitost jenom proto, že ve světě je více válečných konfliktů, neboli že ve světě je méně míru, ať už jej definujeme jakoliv. Naopak mnozí by tvrdili, včetně třeba mě, že její hodnoty jsou o to důležitější, že ve světě, kde ztrácí vliv, řekněme, hodnoty typu řešení konfliktů nenásilnými prostředky, případně oslabují instituce, které napomáhají řešení konfliktů, ať už jsou to mezinárodní organizace nebo menší to držová, ani mezi

0: Měňuje se představa, kdo má cenu získat?
1: To, kdo má cenu získat, rozhoduje, to je důležité říci, 5 lidí nominovaných norským parlamentem, takže není to také jaksi vyjádření nebo reprezentativní vzorek celého mezinárodního společenství, ať už obecně za to, nebo i na té politické úrovni představitelů státu. Obecně bych řekl, že od toho původního, od té původní vize Alfreda Nobela se změnilo to, že zejména přibyla taková třetí kategorie, kterou bych nazval snahou o dlouhodobé řešení konfliktu, reflexe toho, že nestačí pouze podepsat nějakou mírovou dohodu, ale pak je nutné implementovat a ideálně odstranit to, čemu říkáme v oblasti bezpečnostních studií a řešení konfliktů dlouhodobé příčiny těch konfliktů. Mnoho celů Nobelovy míru ceny za mír v posledních letech se právě zasazovalo zejména dodržování lidských práv, posilování demokracie nebo humanitární pomoc, případně i specifické aspekty bezpečnosti, jako je environmentální bezpečnost, takže v podstatě věci, které Nobelův výbor považoval právě za možné dlouhodobé příčiny nebo překážky řešení toho konfliktu v pozitivním slova smyslu. To znamená, že nestačí absence fyzického násilí, ale musíme vyřešit i to, proč ty konflikty dlouhodobě vznikají, případně propukají znovu poté, co nějaká mírová dohoda je podepsána.
0: Jak jsme před chvílí slyšeli svoje úsilí o ukončování konfliktu, opakujeme spojuje s Nobelovou cenou Donald Trump. Jak by měl vlastně výbor posuzovat zásluhy politiků, kteří se ještě ke všemu sami o to ocenění tak výrazně hlásí?
1: Tak v logice toho, co jsem řekl, bych to viděl zejména tak, že Nobelova cena by měla být udělována zejména politikům a je dobré také říci i třeba organizacím, což ji odlišuje od jiných cen Nobelových, které mohou získat pouze jednotlivci, případně několik lidí, za to, že se skutečně podařilo dlouhodobě přispět k udržování mezinárodního a míru bezpečnosti, ne pouze k nějakému mediálnímu podepsání mírových dohod, které pak nejsou dodržovány. Je to takové odlišení zase od mírové dohody uzavření příměří, takzvaného mírového procesu, který pak vede skutečně k dlouhodobému odstranění příčin těch konfliktů, tak, aby ten daný konflikt se znovu za několik málo let nerozhořel. Takže v tomto ohledu si myslím, že ta jaksi nominace nebo sebenominace některých politiků, byť oni sami sebe nominovat nemohou, ale mohou je nominovat jiní politici, ale to volání třeba nebo říkání se o Nobelovu cenu ze strany amerického prezidenta do toho příliš nezapadá. Ale jinak Nobelův výbor rozhoduje určitě politicky. Všechna ta rozhodnutí mají svoji politickou symboliku a v minulosti byli oceněni lidé, kteří nezapadali do toho dlouhodobého odstraňování příčin konfliktu.
0: No a nakolik je výběr laureáta tedy celkově politickým signálem, vy už jste to trochu naznačil, ale může třeba to ocenění přitáhnout pozornost k přehlíženému konfliktu nebo pomoci lidem, kteří usilují o jeho řešení?
1: Ano, to je z mého pohledu ta jeho důležitá hodnota právě o to, že obzvlášť v současné době, kdy tedy převládá něco, co bychom mohli nazvat jako realistický pohled na mezinárodní politiku, neboli řešení konfliktů silou je normální součástí mezinárodní politiky, tak vyzdvihování těch, kteří tvrdí opak, kteří se snaží naopak posílit třeba instituce, které usilují o to nenásilné řešení konfliktu, respektive dlouhodobé odstranění těch příčin a následků konfliktu, tak je určitě dobré jim dát větší slovo, může to posílit jaksi prestiž těchto hodnot nejenom na té individuální úrovni, ale obecně v minulosti také to může zvýraznit nějaké v uvozovkách zapomenuté konflikty, takže pokud je oceněn někdo, kdo se snaží vyřešit v minulosti například konflikt mezi Etiopií a Eritreou, byť je to zpětně vnímání řekněme problematicky, protože konflikt v Etiopii stále pokračuje, ale na té mezistátní úrovni to k tomu vyřešení alespoň mohlo přispět.
0: Oldřich Bureš, vedoucí Centra bezpečnostních studií Metropolitní univerzity, byl naším hostem. Děkuji vám za to. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
2: během celého rána na Českém rozhlase Plus pročítáme média, ať už domácí nebo zahraniční. V tomto případě tedy se podíváme na média ze světa. Asijský zpravodaj David Jakš je pročítal, alespoň ta ze svého regionu. Thajská vláda zvažuje vybírání poplatků od zahraničních turistů při odjezdu z Thajska. Tvrdí, že peníze bude zpětně investovat do turistického ruchu. Odpůrci poplatku, včetně opozice, si ale myslí, že vláda chce jenom sanovat špatný stav státní ekonomiky a výsledkem bude naopak odliv turistů ze země a prohloubení ekonomické krize.
3: Největší thajský deník The Bangkok Post shrnuje to, o čem vláda vážně uvažuje, a sice spoplatnit každého zahraničního turistu, který odlétá ze země částkou 1 000 bátů, to je v přepočtu asi 650 korun. Má se to týkat i dětí, takže rodiny s dětmi, které Thajsko vyhledávají v době zimní sezóny, by takovou částku podle deníku už v rozpočtu pocítili. The Bangkok Post cituje asociaci thajských cestovních kanceláří, která varuje, že už tak rychle zdražující thajské služby odradí cizince od příjezdu do země, škody budou veliké. Thajsko na tom ekonomicky není dobře a deník The Bangkok Post upozorňuje, že stále restriktivnějšího přístupu k cizincům už využili sousední země, hlavně Vietnam a Kambodža, které naopak ve velkém zahraniční turisty, expaty a také důchodce lákají, prodlužují platnost víst, zlevňují je, zjednodušují jejich udělování a zahraniční turisty tak v podstatě Thajsku úspěšně přetahují, píše thajský deník The Bangkok Post.
2: Japonský tisk řeší vztahy mezi Ukrajinou a Jižní Koreou, které procházejí krizí, jsou dokonce stálé vyslance z Kyjeva. Mezi Tokiem a Kyjevem se spolupráce naopak prohlubuje.
3: Japonský deník The Japan Times bilancuje 3 schůzky na vrcholné diplomatické úrovni, ke kterým došlo mezi Tokiem a Kyjevem za posledních pár týdnů. Připomíná, že série setkání přichází v době, kdy se Japonsko připravuje na revizi svých 3 klíčových dokumentů, strategie národní bezpečnosti, strategie národní obrany a programu rozvoje obrany. A tyto dokumenty budou základem budoucí bezpečnostní doktríny Tokia, včetně jeho vztahu s Kyjevem. Ukrajina ta zase nabízí Japonsku sdílení informací, jak se říká, z první ruky o severokorejských zbraních používaných na ukrajinsko-ruské frontě a také poznatky o moderních metodách vedení války, píše japonský deník, a vypichuje hlavně návštěvu bývalého ministra obrany Onodery v Kyjevě, při které před 3 týdny řekl, že Japonsko znovu zvažuje možnost poskytnutí protiletadlových systémů Patriot na Ukrajinu, což Kyjev velmi oceňuje, píše japonský deník The Japan Times.
2: Asijské deníky, asijská média pročetla a vybíral z nich náš zpravodaj David Jakš.
0: A ještě letmý pohled na stránky newyorských Timesů. Spojené království odvrátilo úplné uzavření konzulátu v Jeruzalémě. A to díky dohodě na poslední chvíli, píše deník New York Times o peripetích kolem britského úřadu, který má na starosti především styky s palestinskými Araby. Izrael nařídil jeho uzavření jako odvetu za to, že Velká Británie vyhlásila hospodářské sankce na izraelské osady na území západně od Jordánu.
2: Londýn sankce nestáhl, ale podařilo se mu vyjednat, že bude stačit přejmenování úřadu a odjezd současného personálu. Nově se bude jmenovat ten úřad Mise Spojeného království a bude vyřizovat jenom nejnutnější záležitosti. Podle deníku New York Times ještě minulý týden hrozilo i vyhošťování izraelských diplomatů z Londýna, ale to se teď povedlo přinejmenším zastavit.
0: Uzavření jeruzalemského konzulátu není jediný odvetný krok Izraele a ty ostatní se diplomatům zmírnit nepodařilo. Britští zaměstnanci už nesmějí pracovat v Mezinárodním humanitárním centru v Gaze ani školit palestinské úředníky na území západně od Jordánu, uzavírá deník New York Times.
2: Náš výběr ze zahraničních médií.
0: A teď se podíváme, co se děje v těchto chvílích. Voliči v Česku začnou ve 2 hodiny odpoledne rozhodovat o novém složení zastupitelstev obcí. Zhruba 1/3 z nich bude moci v souběžném úvodním kole senátních voleb ovlivnit budoucí složení sil v horní parlamentní komoře. Vrtnou soupravu, která uvázla ve středu pod mostem v Praze, se ráno podařilo odvést. Podvalník se soupravou z pod mostu vyprostili hasiči ve čtvrtek. A agent amerického úřadu pro imigraci ACLA ICE ve čtvrtek odpoledne v New Yorku postřelil 28-letého muže z Dominikánské republiky, který jel v automobilu s 5-letým chlapcem. Muž přežil a byl převezen do nemocnice, chlapec se nebyl zraněn.
2: Posloucháte Ranní Plus. Zooložka Kristýna Tomášová jako první Češka získala nejvyšší ocenění Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií. Řadu let působila jako kurátorka safari parku ve dvoře Králové nad Labem. Už v 80. let zahájila program na záchranu nosorožců a významně se zasloužila o rozšíření chovných programů podle vědeckých poznatků a potřeb ohrožených druhů. Cenu za celoživotní přínos oboru převzala v Paříži na výroční konferenci té zmíněné Evropské asociace. Kristýna Tomášová je teď s námi v Ranním plusu. Dobrý den a gratuluji.
4: Dobrý den, dobré ráno všem posluchačům a děkuji.
2: V zoologické zahradě ve dvoře Králové jste se nosorožcům věnovala, pokud vím, 33 let. Jaká to jsou zvířata z pohledu člověka, který s nimi byl v blízkém kontaktu?
4: Tak nebylo to celých 33 let, dělala jsem tam ledacos, ale posledních, řekněme, více než 15 let určitě ano. Jsou to zvířata prostě charismatická, kontaktní a člověk, který má rád zvířata, je musí milovat, ať chce nebo nechce.
2: Stála jste u zrodu úspěšného evropského záchovného programu pro nosorožce tuponosého, řadu let jste koordinovala tento program. Na čem je založen?
4: Já jsem s tím programem začínala a ty začátky byly opravdu velice tristní. Měli jsme 57 zoologických zahrad, byl to nosorožec širokohubý, protože africké druhy jsou dva, tak já jsem koordinovala ty širokohubé neboli tuponose a ten začátek byl opravdu velmi tristní. Měli jsme 57 zoologických zahrad, z toho více než polovina měla starší nemnožící se pár a to všechno jsme museli změnit. V té době bylo průměrně 0 až 3 mláďat na celou populaci ročně. Nosorožce tuponosé rozmnožovali pouze 4 zahrady v Evropě tenkrát a to všechno jsme museli změnit.
2: A kde mají tyto nosorožci své regiony původu, kde jich je jako momentálně nejvíc?
4: Tito nosorožci žijí na jihu Afriky, jinak to jsou nosorožci tuponosí jižní, nosorožce tuponosé severní, měl jenom tenkrát jenom dvůr Králové, ale to je jiný poddruh a ty jsme v této populaci neměli. Je to stejné, co se týče chovu a tak dále, chování zvířat, všechno, ale že by se mezi sebou křížili, to samozřejmě jsme nedopustili.
2: Výrazně se přispěla tak k větší spolupráci evropských zoologických zahrad právě s cílem zachovat ohrožené druhy. Na čem v téhle oblasti nejvíc záleží?
4: Promiňte, já jsem nerozuměla.
2: Ano, na čem, jako co je nejpodstatnější pro tu spolupráci evropských zoologických zahrad na záchraně ohrožených druhů?
4: Nejpodstatnější je ta vlastní spolupráce. Nejpodstatnější je to, aby lidé spolu komunikovali, aby si prostě rozuměli, aby šli za jedním cílem. To je stejné u všeho, co je potřeba vyřešit a v mezinárodní situaci to platí dvojnásob.
2: A mají teď více nástrojů, protože genetika, drony, je to jednodušší, než když jste začínala, nebo ne?
4: Já bych řekla, že jednodušší to asi není, ale samozřejmě nástrojů je daleko více vědomostí, poznatků, jsou softwary, počítačové programy, které plánují celou genetiku populací, přesuny zvířat a tak dále. Ale to všecko je jenom teorie a teď je potřeba někoho, kdo to uvede v život, kdo to uskuteční. A
2: Zoložka,
4: tam je potřeba právě ano. Ta komunikace.
2: Děkuji moc, zoložka Kristýna Tomášová. Těšilo nás.
4: Hezký den všem.
0: No a teď máme za 5 minut 9 hodin a nyní budeme mluvit o tom, co si možná dáváte do ranní kávy nebo čaje. Budeme mluvit o cukru, energetická droga a zabiják našeho zdraví, anebo látka nezbytná pro lidský rozvoj. Tak to je debata, která se v posledních letech stále častěji vede, taky v souvislosti s vývojem dětí. Definitivně přijít na to, jak cukr ovlivňuje náš život, si teď klade za cíl rozsáhlý výzkum, který se zaměřil na přídělový systém ve Velké Británii po druhé světové válce. Dosavadní zjištění přišel do studia shrnout Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Dobrý den, Jakube.
5: Dobré ráno.
0: Tak co může studium přídělového systému vypovědět o cukru?
5: No, ledacos vědci využili takového, řekněme, přirozeného experimentu, a to v rozsahu, který by jinak asi nikdy nešlo uskutečnit. Naskytly se jim totiž dvě rozdílná období a díky statistikám jsou tady dva obrovské vzorky populace. Přídělový systém ve Velké Británii fungoval po konci druhé světové války a skončil prakticky ze dne na den na základě vládního rozhodnutí v roce 1953. No a o tom období bezprostředně po válce byla spotřeba různého zboží a potravin, včetně cukru, regulovaná a vlastně byla regulovaná i podle doporučení o správných dávkách pro děti nebo pro dospělé, tedy z tehdejší doby. No a potom zrušení se ale spotřeba cukru i u malých dětí v zemi víc než zdvojnásobila. No a o sladkosti byl větší zájem tudíž a výzkumníci se zaměřili na to, jak cukr ovlivňuje organismus v tom nejranějším věku, v těch prvních tisících dnech života, takže jde porovnat před a po.
0: Tak už mě dál nenapínej, na co přišli.
5: Ten nejobecnější závěr je, že právě kvalita výživy a to množství přijatého cukru v dětství zásadně ovlivňuje zdraví potom ve středním a ve vyšším věku, takže spousta posluchačů už to prošvihla, to hlavní kritické období. V souhrném textu se těm výsledkům věnuje deník Guardian. Nejnovější z řady studií ve změnách stravování před a po přídělovém systému popsal Tia Chen Cheng z Hongkongské technické univerzity. Jde to shrnout asi tak, že čím méně cukru v dětství, tím zdravější stáří. Lidé, kteří vyrůstali s přísnými příděly cukru, měli o 35% nižší riziko rozvoje cukrovky druhého typu a o 20% nižší riziko vysokého krevního tlaku, než tedy ti, kteří se narodili po tom ukončení přídělu a tudíž nejspíš měli toho cukru víc. Tahle zjištění dřív tedy potvrdila taky studie Tadej Gračnerové z Kalifornské univerzity. Zmiňuje pomalejší biologické stárnutí a nižší výskyt kardiovaskulárních chorob. Překvapivé ale bylo, že méně cukru v dětství se promítlo i do psychického zdraví.
0: A jak vlastně ovlivňuje cukr psychiku v dospělosti?
5: No, z toho porovnávání generací vyplývá, i když to nemusí nezbytně být tedy cukrem, že u lidí s dětstvím bez cukru v tom předchozím období to byla u třetinu menší šance na rozvoj úzkostných poruch. Tím hlavním je ovšem to, že rané omezení cukru u té první poválečné generace oslabilo některé projevy genů předurčujících vyšší hmotnost a s tím souvisí i to, že v dospělosti v průměru méně vyhledávali tedy sladké obecně.
0: No, ale my se pořád bavíme o době před víc než 70 lety. Dá se to vztáhnout i na to stravování v současnosti?
5: No, vědci tvrdí, že víceméně ano. Už z těch dřívějších výzkumů totiž paradoxně vyplynulo, že ten přísný přídělový systém dobře odráží současná doporučení výživových poradců, takže je to vlastně velmi podobné. To bylo tehdy tak, jako jaká jsou doporučení dnes, aspoň tedy podle příruček britské NHS, britského zdravotnictví. No a podle britských zdravotníků je teď spotřeba cukru u dětí v průměru dvakrát vyšší, než jsou ta doporučení. Autoři studie celkem jednotně zdůrazňují, že cílem není nabádat k válečnému a poválečnému nedostatku tedy, ale naopak ukázat, že ta střídmost, co se týče cukru v raném dětství, by mohla být přínosná pak i v dospělosti.
0: No tak já se teď napiju úplně bez obav tedy čaje citronového s cukrem, mě už to je jedno, ale dobře, tak dávat prostě dětem cukrovinky jako dárek, tak asi není úplně nejvhodnější, viď, Jakube.
5: Aspoň tak se to zdá z těch studií.
0: Tak tolik Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Děkuji, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
6: Radioservis představuje rodinný horor Terezy Verecké Hlubina.
7: Stalo se něco?
8: No ale nic, nemůžou najít kluka.
7: Hlavně klid, on se objeví.
6: Odhalte tajemství skryté pod hladinou.
8: Budou se to rojit.
7: Kdo?
6: Martin Mišička, Anna Marie Mišičková, Václav Neužil a další.
7: A letos ji konečně nakrmím já.
6: Hlubina. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Ve 14 hodin odpoledne začínají volby. Kompletní servis, všechny důležité informace najdete na našich stránkách irozhlas.cz.
0: No ale v 9 hodin spěje Ranní plus do finále. Nerušený poslech přejí Martina Mašková
2: a Tomáš Pavlíček.
6: Český rozhlas Plus.
2: A v této půlhodině se mimo jiné ptáme, o čem rozhodnou komunální a senátní volby.
0: Jak dlouho můžou ještě vydržet tenčící se zásoby vody v tuzemských nádržích?
2: A jaké přírůstky do sbírek může získat Národní technické muzeum o recyklačním víkendu?
0: Průběžně aktualizované zprávy vám teď předloží Monika Vrchotová.
9: Přeji pěkné ráno. Odpoledne se otevřou volební místnosti a Češi začnou vybírat nové vedení měst a obcí. K volebním urnám můžou voliči dorazit od 14 do 22 hodin, zítra pak od 8 ráno do 14. Způsoby, jak si zaplentou své zástupce vybrat, jsou celkem tři, říká vedoucí odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
10: Ten nejjednodušší, že volí přímo konkrétní volební stranu. Provede křížek v tom velkém čtverečku před názvem volební strany. Může mít ještě druhou variantu, že si řekne, znám tady 20 lidí, u jejich jmén napříč těmi sloupci udělám 20 křížků. No a pak je třetí varianta, to je kombinace obého. To znamená, já můžu jedné straně volební dát velký křížek a pak si řeknu, tady mě zajímá ještě 10 kandidátů u jiných volebních stran, zkusím je podpořit malým křížkem.
9: Ve třetině volebních okrsků budou lidé hlasovat taky pro kandidáty do Senátu. Obyvatelé Temelína na Českobudějovicku se současně dnes a zítra v referendu vyjádří k plánu výstavby spalovny nebezpečných odpadů. Vybudovat ji chce v areálu Hůrka společnost Kvajl. Záměr už dřív odmítli zastupitelé obce a v petici také obyvatelé blízkého okolí.
11: Naše území už je zatíženo dostavbou elektrárny malého moduláru a snahou vybudování hlubinného úložiště. Do toho ještě spalovnu mě prostě připadá moc.
12: Vysvětluje nezávislý starosta Temelína Josef Váca, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. Podle mluvčí společnosti Quail Kristýny Jakubcové má mít spalovna kapacitu až 20 000 tun odpadu ročně.
13: Spalovna průmyslových odpadů na Hůrce je koncipována především jako regionální zařízení. Dle možného zájmu o službu ale není výhradně omezena jen pro jeho český kraj.
12: Aby bylo referendum platné a závazné, musí v něm hlasovat alespoň 35% voličů. Z Temelína Michal Bělský, Český rozhlas.
9: A některá další referenda, konaná spolu s komunálními a senátními volbami, přiblížíme v Ranním plusu krátce po zprávách.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Ruský útok na ukrajinské Záporoží nepřežil nejméně jeden člověk. Zraněných je 5. Rusové podle serveru Ukrajinská pravda na Záporoží svrhli letecké Pumy Cup. Jeden člověk po ruském útoku zemřel také v západoukrajinském Ivano-Frankivsku. U Kyjeva ruská armáda zasáhla sklad na Rusko, naopak útočila Ukrajina. Úřady v Belgorodské oblasti na západě Ruska informovali o 2 obětech. Zranění jsou 4. Poprava armádního psychiatra Nidala Hassana, který v roce 2009 zastřelil na vojenské základně v texaském Fort Hoodu 13 lidí, bude podle amerického ministra obrany Petea Hexeta veřejná. Muže odsouzeného vojenským soudem k trestu smrti má 3. prosince zastřelit popravčí četa. Vykonání trestu smrti chce ministerstvo přenášet živě na internetu.
14: Lidé budou podle šéfa Pentagonu popravu moc sledovat, aby pochopili, jaké následky takové činy mají. Bývalý armádní psychiatr Nidal Hassan totiž v listopadu 2009 střílel na vojáky, kteří se chystali do Afghánistánu. V srpnu 2013 ho vojenská porota, složená ze 13 důstojníků, uznala vinným. Tatáž porota ho pak odsoudila k trestu smrti. U vojenských soudů ale musí popravu schválit prezident. Donald Trump to teď udělal a na Hexetovo doporučení zvolil zastřelení. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
9: V německé vazbě je od minulého pátku údajný šéf hackerské skupiny Killin. 28-letého Rusa předala vyšetřovatelům japonská policie, která ho zadržela, když byl v Asii na dovolené.
15: Skupina Killin je podezřelá, že v posledních 2 letech provedla nejenom v Německu několik tisíc hackerských útoků na různé firmy, nemocnice, ale třeba i politické strany, od kterých za obnovení přístupu k systémům a datům požadovala výkupné. V přepočtu skoro 3,5 miliardy korun skutečně inkasovala. Němečtí vyšetřovatelé skupinu infiltrovali a sledovali několik měsíců. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
9: Posloucháte zprávy Plusu. Ministerstvo zdravotnictví chystá změny ve vzdělávání klinických psychologů. Povinnou praxi po vysoké škole chce zkrátit ze 4 let na 1 rok. Profesní organizace a vysoké školy ale s návrhem nesouhlasí. Podle nich zhorší kvalitu péče.
16: Ministerstvo chce zvýšit počet klinických psychologů, kterých je v Česku dlouhodobě nedostatek. Problém sehnat psychologa pro svého syna měla třeba i Martina z Prahy.
17: Všichni mě odmítli. To bylo září a mě říkali třeba nejbližší termín, mi řekli leden.
16: Podle prezidentky Asociace klinických psychologů Hany Jánové ale není možné praktickou přípravu na klinického psychologa v jednom roce stihnout.
18: Musí mít splněné takzvané výkony u pacientů, jak v rámci psychiatrické péče, tak psychoterapeutické péče. V rámci diagnostiky.
16: Chybně stanovená diagnóza podle ní může mít třeba u pacientů s depresí i fatální následky. Ministerstvo zdravotnictví slíbilo, že se výtkami bude ještě zabývat. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
9: Ochránit včelstva před morem a hnilobou včelího plodu by mohl do budoucna nový přípravek. V unikátní proletové hale v Terezině ho spolu s včelařskými a technickými odborníky testují věci z biotechnologického ústavu Akademie věd. V dokonale uzavřeném prostoru, ze kterého nemůže infekce uniknout, jsou schopní nasimulovat přirozené prostředí pro včely.
19: Ta proletová hala, to je naprosto unikátní zařízení. To je velice citlivě vyladěný systém a takových zařízení je opravdu jenom několik v Evropě.
20: Přípravek je založený na speciálním proteinu, který má ničit bakterie způsobující nákazu, vysvětluje Petr Malý z Biotechnologického ústavu Akademie věd.
19: Můžeme přispět nejenom k obraně před pálením těch včelích úlů, čili chránit jednotlivé včelaře a jejich úly, ale pomoct vlastně i ekologii, protože zůstane větší množství včel v přírodě.
20: Přípravek ještě čekají další testy. Včelaři by ho mohli začít používat do 3 až 4 let. Karolína Burdová, Český rozhlas.
9: Jaká je situace na silnicích? Na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna za Domašovem působí velké potíže. Havárie dodávky s vlekem naloženým osobními auty na kilometru 171 se převrátila na bok. Dá se projet pouze odstavným pruhem, na místě jsou i záchranáři. Kolona kamionů se posouvá od Velké Bíteše z kilometru 163. Osobní auta zastavují za odpočívkou 9 křížů. Zdržení pro osobní dopravu 20 minut, pro nákladní o mnoho delší. Na D5C z Plzně do Prahy nabírají zdržení hlavně kamiony od Rudné. Ze 6. kilometru na okruh k Ořechu se sunou pravým pruhem až 40 minut. V Praze už se uklidňuje provoz. Ve Kbelské z Letňan do Hloubětína už jen velmi krátké zdržení mezi Novopatskou a Poděbradskou. Přejeme šťastnou cestu. Pátek začíná jasnou až polojasnou oblohou, během dne bude od severozápadu přibývat oblačnosti, večer se v Čechách místy přidá déšť a teploty dnes vystoupí na 11 až 15, na jižní Moravě až na 18 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
21: Posloucháte Ranní Plus.
0: A teď je 9 hodin a 8 minut. Archy, listy a plachty, které nám v posledních dnech doputovaly do schránky, můžeme dnes a zítra hodit podle svého vkusu a preferencí do volebních uren a přispět k rozhodnutí o vládě nad obcí, městem anebo o kandidátovi na senátorské křeslo. Samozřejmě, pokud se proklestíme houštinou křížků a všemi nástrahami, které nám tenhle typ hlasování přináší, ale to jsme probrali už před hodinou. Teď se zaměříme na to, o čem se v těchto volbách rozhoduje věcně i politicky. Proto jsme ve spojení s Vratislavem Dostálem, politologem a novinářem ze serveru Aktuálně.cz. Dobrý den.
22: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Tak o komunálních a senátních volbách se mluví jako o volbách druhého řádu. Přitom obecní zastupitelstva jsou vlastně jedny z nejdůvěryhodnějších institucí v zemi. Tak jak jsou to tedy z hlediska voličů důležitá hlasování?
22: V minulých komunálních volbách dorazilo přibližně 45% voličů. Takže ta účast je přece jenom o dva řády nižší než ve volbách sněmovních, ale já si taky myslím, že pro spoustu lidí ty volby jsou důležité a nakonec prostě dorazí a budou rozhodovat o tom, jakým způsobem budou spravovány jejich obce a města.
0: No, ono letos se k obecním volbám podle průzkumu agentury MN Force pro deník CZ chystá téměř 7 z 10 Čechů, což by tedy bylo víc než těch 45%, jak jste říkal před chvilkou, ale na čem ta účast bude záviset?
22: Tak samozřejmě závisí to taky na tom, s čím je oslovují jednotliví kandidáti a jak je dokážou mobilizovat. Jo? Tady opozice se samozřejmě pokouší ty volby aspoň částečně rámovat jako nějaké vysvědčení vládě. Ostatně i Karel Havlíček opakovaně říkal, že ta vláda už po prvním roce nebo po necelém prvním roce skládá účty, ale prostě nejvíc záleží na tom, jakým způsobem ti jednotliví kandidáti a jednotlivé politické strany dokážou ty voliče přesvědčit k tomu, aby k těm volbám došli.
0: On je taky asi rozdíl mezi obyvateli menších obcí a dejme tomu měst na 20 tisíc lidí. Pokud vím, tak tam se rozhodují možná víc u těch menších osobnostech a v těch městech víc o programech a tak dále?
22: Určitě to tak bude. Já si myslím, že především Praha, Brno, Ostrava a další krajská města, Plzeň a podobně, tam bude víc převládat ta stranická logika, která odráží přece jenom celostátní politiku v těch menších městech. A víme to i z minulosti, budou prostě dominovat nezávislí a místní kandidátky. A v některých regionech určitě také lidovci a ty tradičnější strany, které mají prostě v některých místech ještě stále poměrně slušnou základnu.
0: No a co témata? Tak ono se mezi analytiky zmiňuje hlavně dostupnost bydlení, doprava, ale patří třeba mezi ty nejdůležitější otázky teď aktuálně i sucho?
22: No to bylo zajímavé. Zajímavý byl tento týden Andrej Babiš, jak v jeden moment jakoby zalarmoval své kolegy ve vládě kvůli tomu, že některé přehrady už jsou opravdu téměř na suchu, abych tak řekl. A tady já jsem sám zvědavý, do jaké míry zda se to vůbec propíše do těch výsledků, protože mám pocit, že je poměrně dost lidí, kteří to téma nějakým způsobem jakoby vytěsňují. Ale na druhou stranu v těch lokalitách, kde už se jich to vloženě dotýká jejich každodenního života, tak tam si myslím, že to přece jenom téma být může.
0: No a volby můžou ukázat, jak jsme také už naznačili, jak na tom v dané chvíli politické strany jsou s podporou občanů. My jsme o tom mluvili v souvislosti s tím, že opozice by z toho ráda udělala referendum o vládě, ale co od těch voleb můžou jednotlivé strany očekávat?
22: Tak dívejte, záleží, o čem budeme mluvit. Jo. Pokud jde o senátní volby, tak víme, že hnutí ANO obhajuje jenom jeden mandát, když je prakticky jisté, že v horní komoře posílí, byť já si nemyslím, že to bude nějak významně. Určitě ty volby budou důležité pro ODS, která obhajuje post primátora v Praze, v Brně i v Ostravě. A je dost možný, že po těch volbách ani jeden post toho primátora už mít nebude. To je jedna věc.
0: Tak to ještě věc, nevíme samozřejmě, nebudeme mluvit o toho výsledku. Ano.
22: Jo, to samozřejmě nevíme, ale prostě bude to složitý pro ně. A pak samozřejmě ty volby budou určitě důležitý pro lidovce, což jsme viděli i na tom souboji, konfliktu a takových pošťuchování Jana Grolicha s jejich čelnými představiteli, respektive s čelnými představiteli hnutí ANO. Jan Grolich kandiduje na Vyškovsku, de facto tam má jenom jednu protikandidátku a to je právě zástupkyně hnutí ANO. No a samozřejmě ty volby budou důležité i pro ostatní politické strany. Prostě otestují si, jak na tom v danou chvíli jsou u voličů a nějakým způsobem tomu určitě přizpůsobí strategii do budoucna.
0: No a bude ta výsledná zpráva pro strany jasně čitelná, když víme, že se často na komunální volby spojují do koalic pro město, trochu svoji stranickou značku zamlžují?
22: To máte pravdu, já si zase samozřejmě bych netvrdil, že ty volby budou nějakým referendem o vládě nebo něco podobného. My moc dobře víme, že v těch menších městech skutečně budou vítězit místní a lokální kandidátky. Zpravidla to bývá tak v těch komunálních volbách, že každá politická strana si vždycky vypíchne to, v čem jakoby uspěla. Někdo bude tvrdit, že má nejvíc mandátů, někdo bude zdůrazňovat procenta hlasů, někdo bude zdůrazňovat úspěch ve velkých městech a podobně. Takže on si tam každý najde svý a svým způsobem bych to taky nepřeceňoval. Na druhou stranu vždycky je dobrý to srovnat s tím, jak ty strany si počínaly ne v ostatních typech voleb, ale právě v těch minulých a předminulých komunálních volbách. Jo. Vidíme, že třeba počty kandidátek některých politických stran prostě klesají a podobně.
0: Tak my to samozřejmě budeme sledovat. Máme tady volební speciál o víkendu a v celém jako radiožurnálu Českém rozhlase Plus to budeme pochopitelně analyzovat. Pro tuhle chvíli děkuji Vratislavu Dostálovi, politologovi a novináři ze serveru aktuálně.cz. Naslyšenou.
22: Já taky děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
2: Toto je Ranní plus a posloucháte nás v 9 hodin a 15 minut. Srážky z posledních týdnů málo nasytily povrchovou vrstvu půdy. To uvádí projekt Intersucho, do kterého sbírají data odborníci z Akademie věd. Experti z institucí, které se suchem zabývají, a také vodohospodáři, včetně Povodí Vltavy, se shodují na tom, že srážky očekávané příštích dnech nemusí stačit k tomu, aby se obnovily průtoky v řekách a zvyšovaly hladiny vodních nádrží. Povodí Labe má podle vedoucího vodohospodářského dispečinku Jiřího Petra teď dispozici celkem 110 milionů kubíků vody v nádržích a z tohoto množství je vyčerpáno 35%. Českému rozhlasu Plus tady v našem vysílání popsal, co by se dělo, kdyby zásoby vody dál klesaly.
1: Pokud mluvíme o zásobách vody v přehradách, tak my máme možnost měnit ten manipulační řád institutem mimořádné manipulace. V jednom případě na vodním díle Seď jsme k tomu již v letních měsících přistoupili a samozřejmě tu situaci průběžně vyhodnocujeme a pokud by to bylo nezbytné, tak bychom k tomu přistoupili třeba i u dalších nádrží.
2: Tolik Jiří Petr z Povodí Labe. Jakuba Hrušky z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd a také z České geologické služby jsem se ptala, jak daleko jsme od krizových scénářů, kdy budeme muset začít více šetřit při spotřebě vody.
3: Takhle, co to je ten krizový scénář, jo? Kdy já si třeba považuji vlastně za docela tuto chvíli neadekvátní, že Vltavská kaskáda pořád vypouští spoustu vody pro to, aby v Praze a na dolnějším toku prostě tekl nějaký výrazně vyšší průtok, než který by tam tekl za přírodních podmínek. Proto se ty přehrady vyprazňují. Proto je Orlík prázdný, Slapy poloprázdné, jo, protože se tady udržují ty sanační průtoky vlastně relativně vysoké. A udržují se vysoké proto, že například pořád náš systém čištění odpadních vod jako má rezervy. Kdybychom ty odpadní vody čistili lépe než dosud, nemuseli bychom třeba tolik tu Vltavu ředit odtokem z těch přehrad. Je to komplikovaný systém, který má mnoho proměnných, kde se různě do něj dá intervenovat, aby se ta situace zlepšila.
2: Ministerstva spolu s hydrometeorology chystají mapu zhruba 500 až 1000 problémových míst, odkud mizí voda nejrychleji. Hydrologa Jakuba Hrušky jsem se proto také ptala na tuto strategii státu, politiku a institucí bojí se suchem.
3: Tak je to nastaveno evidentně krátkodobě. Tady chybí ta dlouhodobá koncepce, která prostě na ty desetiletí uvolní peníze a řekne, jakým způsobem přeměníme tu krajinu tak, aby vodu zadržovala lépe. Jo? Tady to je něco ad hoc, ale není to dlouhodobý systematický plán. Ten jako zatím neudělala žádná vláda a bohužel o problému s vysycháním střední Evropy víme určitě 15 let, ale bohužel moc se v tom zatím neudělalo, ten problém vždycky skončí s prvním větším deštěm.
2: Míní jako Hruška z Ústavu výzkumu globální změny při Akademii věd a také v České geologické službě. Tematice sucha se budeme věnovat také ve 20 minutách radiožurnálu, který uslyšíte od 17 hodin také na Plusu. Hostem bude profesor Miroslav Trnka, který je bioklimatolog, taktéž Ústavu globální změny.
0: Tak teď posloucháte Plus i v 9 hodin a 18,5 minuty. V 38 obcích se dnes ke komunálním volbám přidají i místní referenda. Hlasovat to bude možné ve stejné době jako ve volbách do obecních zastupitelstev, případně do Senátu. 21 místních referend, tedy víc než polovina, se týká větrných elektráren. Například v Moravskoslezském kraji se můžou k výstavbě větrníků vyjádřit obyvatelé Horního Benešova, Zátoru a Starých Heřminov. Sledovat to bude reportér Martin Knitl. Dobrý den.
4: Hezký den, týká se to hlavně Bruntálska a oblasti směrem k Jeseníkům, kde se stavba větrníků řeší v poslední době hodně intenzivně. V Zátoru jde o 7 200 metrů vysokých větrných elektráren společnosti ČES. Obec už má podepsanou smlouvu o spolupráci. Jsou tam po tříletém vyjednávání vyřešené dohody s vlastníky pozemků. Proti záměru ale vznikla petice obyvatel, takže se čeká, jak to po hlasování dopadne. Ve Starých Heřminovech je to všechno teprve na začátku a referendum ukáže, jak by měla obec postupovat, pokud se nějaký investor ozve. Podobně taky v Horním Benešově, kde radnice očekává, že investor přijde dříve nebo později, protože město je ve vytipované oblasti pro stavbu větrníků. Takže chce být připravené, aby bylo jasné, co si lidé myslí o ekonomickém přínosu a o dopadu větrníků na život ve městě. Na Bruntálsku se chystá ještě jedno místní referendum o větrných elektrárnách v Břidličné, to bude ale až 30. října.
0: Tak to byl reportér Martin Knittl, děkujeme, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
0: A ta místní referenda se ale netýkají jenom větrných elektráren, třeba v Majetíně na Olomoucku budou moct voliči hlasovat o těžbě štěrkopísku. Podrobnosti má reportér Josef Čermák. Dobrý den.
5: Dobrý den, referendum v Majetíně se týká záměru rozšíření těžby štěrkopísku. Lidé budou rozhodovat o tom, jestli má obec udělat všechny kroky k tomu, aby mu zabránila. Těžba může podle zastupitelů významně a dlouhodobě ovlivnit život v Majetíně, ať už zvýšením dopravní zátěže, hlukem nebo taky prašností. Uvedli to v odůvodnění znění otázky pro referendum, které je na webu obce. Těžařská společnost oponuje, že přesunutí těžby dál od obce bude naopak zlepšením. Navíc objem těžby se podle ní zvyšovat nebude, tím pádem by tak neměla narůst doprava ani hluk. Samosprávě i obyvatelům těžaři nabízí kompenzace. Obci je to více než 70 milionů korun. Hlasovat je možné v době komunálních voleb, tedy dnes a zítra, a to v budově Majetínské základní školy. Výsledky referenda obec zveřejní na svém webu, pravděpodobně zítra večer.
0: Tak to byl reportér Josef Čermák. Děkuji, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
2: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Možná máte doma historický kávovar, kulmu nebo vysavač, tak takové elektrospotřebiče hledá do sbírky Národní technické muzeum. Už nepotřebné přístroje můžou zájemci nosit na akci s názvem Recyklační víkend. A to dnes a zítra před budovou Národního technického muzea v Praze. Pokud se ty spotřebiče nebudou hodit do sbírky, tak recyklační firma je ekologicky zlikviduje. Víc o akci řeknu s kolegyní Valerii Oros z domácí redakce. Valerie, ještě jednou dobrý den, tak jak máme postupovat v praxi?
7: Dobrý den. Od 9:30 najdou lidé stánek přímo před budovou muzea v Praze na Letné, kde až do 17 hodin dnes i zítra můžou spotřebiče odevzdávat. A zapomenout nemají ani na příslušenství, připomíná mluvčí Národního technického muzea Jana Dobisíková.
8: Ideálně přines i třeba s obalovým materiálem, návodem, fakturací za nákup. To všechno pro nás má cenu.
7: Kurátoři muzea vždy posoudí, jestli se do sbírky předmět hodí. Nemusí jít přitom pouze o třeba 100 let staré přístroje, hodnotu můžou mít i ty novodobé. Pokud spotřebič muzeum chtít bude, uzavře s člověkem darovací smlouvu, za kterou dostane majitel dvě vstupenky.
2: A když ne, co když tedy o předmět muzeum mít zájem nebude?
7: V takovém případě ho lze odevzdat ve stánku firmě Elektrovin, která akci spolupořádá. Ta spotřebič později ekologicky zlikviduje, dodává Dobisíková.
8: Ta společnost vysvětlí vlastně těm účastníkům, o co jde a jakým způsobem s těmi předměty i třeba těmi mladšími zacházet, jakým způsobem je likvidovat.
7: Recyklační víkend pořádají muzeum s firmou Elektrovin letos po 12. A to při příležitosti Mezinárodního dne elektroodpadu, který letos připadá na středu 14. října. V minulém roce díky akci muzeum získalo například elektrický kávovar Velox z roku 1925.
2: A kdyby třeba někdo z nás měl zájem nějaký spotřebič darovat muzeu, ale nemůže dnes ani zítra na tu akci dorazit, tak je nějaká další možnost?
7: Ano, od července letošního roku to jde vlastně kdykoliv. Slouží k tomu online formulář na webových stránkách Národního technického muzea. V něm majitel popíše nabízený spotřebič. Může taky dát vědět, jestli se dochoval s příslušenstvím, v jakém stavu a zda se k němu dochovaly materiály dokládající původ a uživatelskou historii. Kurátoři sbírek se pak sami ozvou, jestli se jim předmět hodí.
2: Tak plno praktických informací jsme slyšeli od Valerie Oros z domácí redakce. Děkujeme.
0: Tak já mám doma celou sbírku žehliček, ale už nejsou na elektriku. Do těch se vkládaly kdysi žhavé uhlíky a podobně, tak to si asi nechám doma na poličce. A teď vás budeme informovat, co se právě děje. Voliči v Česku začnou ve 14:00 odpoledne rozhodovat o novém složení zastupitelstev obcí. Zhruba třetina z nich bude moci v souběžném úvodním kole senátních voleb ovlivnit budoucí složení sil v horní parlamentní komoře. Agent amerického úřadu pro imigraci Acla ve čtvrtek odpoledne v New Yorku postřelil 28letého muže z Dominikánské republiky, který jel v automobilu s 5letým chlapcem. Muž přežil a byl převezen do nemocnice. Chlapec nebyl zraněn. Na první hurikán sezóny v Atlantiku Isaias, který míří k jihovýchodnímu pobřeží Spojených států, zesílil na druhou z 5 kategorií, informovalo americké národní středisko pro hurikány. Na pevninu bouře, kvůli níž lidé ve velkém nakupují zásoby pohonných hmot a úřady vyzývají turisty k opuštění pláží, dorazí dnes pozdě večer či v noci na sobotu místního času.
2: Jak se překládá poezie, proč má smysl ilustrovat dětské knihy a jak točit filmy na námět velkých německých románů. Zdánlivě nesouvisející témata se prolínají, protínají tento týden na největším světovém knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Ten se dnes otevírá veřejnosti a dění nejen v českém pavilonu, tedy Česko, jak víte, je čestným hostem veletrhu, sleduje naše reportérka Kateřina Svátková. Katko, dobré dopoledne.
10: Dobré ráno.
2: Jako obvykle v tomto čase se ohlížíme za uplynulým dnem na veletrhu, tak co z českého programu přitáhlo mezinárodní pozornost?
10: Já bych řekla, že pokud se dá soudit podle toho zlomku množství akcí, které tady jeden člověk může absolvovat v tom obřím areálu a v těch stovkách programů, pak jedním z takových momentů bylo třeba včerejší autorské čtení Jáchyma Topola na stánku Frankfurter Allgemeine Zeitung. Na to se včera přišli podívat jeho němečtí čtenáři. A mluvilo se o Topolově nejnovější knize, o tom překladu do němčiny, románu Peklo neexistuje. Německy mluvící návštěvníci tady byli v převaze a jedné dámy, která se mi představila jako Christiane, jsem se zeptala, co ji na čtení Jáchyma Topola přivedlo.
11: Ja, also ich habe 2 Jahre in Prag gelebt, habe tschechische Literatur studiert.
10: Christiane mi vysvětlila, že studovala českou literaturu a nějakou dobu v Česku i žila. No a Jáchym Topol je jejím oblíbeným autorem. Řekla mi, že je vlastně knihkupkyní a četla všechny jeho knihy. To, jak jsou ty akce navštěvované, samozřejmě souvisí i s tím, v jakém jazyce se vedou. O něco jednodušeji logicky přitahují diváky akce, které jsou buď v němčině nebo v angličtině. A musím říct, že se to tady stává docela často, že i čeští autoři prostě nejsou tlumočení a debatují rovnou v tom jazyce, který je daný, buď teda německy nebo anglicky nejčastěji. Byl to včera příklad třeba spisovatelky Dory Kaprálové. Tu si asi čtenáři teď spojují hlavně s novým oceněním nebo s celkem čerstvým oceněním Magnesia Litera a Evropská cena za literaturu. Obě tyto ceny dostala za svůj román Mariborská hypnóza a ona žije v Německu, debatuje v Německu, je to taková poměrně přitažlivá osobnost české literatury i pro německé publikum a pořád platí, že když nějaká kniha dostane takováto ocenění, tak to pomáhá marketingu knih a přitahuje to prostě větší pozornost. Magnézii literu dostal i básník Petr Hruška a česká účast vlastně hodně podtrhuje i to, že Česko je země, kde je poezie doma. Petr Hruška je jedním z nejlepších nebo z nejoceňovanějších básníků současných českých a ten včera četl ze své sbírky Spatřil jsem svou tvář v jedné galerii tady na kraji Frankfurtu. Byla to taková galerie ve stylu Bauhaus a četl spolu se svojí překladatelkou do němčiny Martinou Lízou a tam se setkali, to bylo takové hezké setkání vlastně mezinárodní nad jedním českým básníkem, autorem a setkali se tam kromě čtenářů i vydavatele jeho knížek třeba v Itálii, Velké Británii nebo v Chorvatsku.
2: No a dnes se v českém pavilonu ve Frankfurtu bude debatovat i o smyslu současné knižní ilustrace o komiksové tvorbě. Jak důležité místo má komiks v rámci veletrhu?
10: Ono asi není velkým překvapením, že je to jedno z nejúspěšnějších odvětví, protože to platí v literatuře obecně. Stačí se, i když se trošičku posuneme a nebudeme si umět představit, jak to vypadá ve Frankfurtu, tak se stačí jenom obrátit na pozornost, kterou tenhle sektor literatury vlastně přitahuje třeba i na světě knihy. Ale na rozdíl od Světa knihy, tady si většinu knížek není možné koupit. Takže i když se dneska to otevírá tady pro veřejnost, určitě přijde i spousta školních skupin, tak tady se opravdu knížky kupují jenom velmi zřídka, právě i ty komiksy. Hodně pozornosti přitahuje třeba japonský komiks a to je takový světový trend. No a český komiks má svoje silné místo. Určitě tam potkáme, a já se tam dneska půjdu podívat, vždycky se těším, že tam budou lidi v kostýmech a budou se zajímat i o to, co nového vychází v Česku. Mimo jiné, jsem jeden komiks, který tedy není úplně nový, ale stal se z toho takový jeden příběh v Frankfurtu, tak jeden komiks jsem včera přivezl Ondřej Budeus, autor komiksu Kolo. Ten dorazil na kole po pětidenní cestě z Prahy a takhle odpověděl na otázku, kolik si z toho při cestě vzal k srdci ze svojí vlastní knížky.
2: Tak doufám, budeme mít možnost vrátit se k tomu, co jsme slyšeli od tohoto autora ve Frankfurtu nad Mohanem. Každopádně reportérka Kateřina Svátková je stále na mezinárodním knižním veletrhu největším na světě. Katko, děkujeme.
10: Díky, hezký den.
0: No ale katalog témat s názvem Ranní plus už můžeme zaklapnout. Za vaši účast děkuji.
2: Martina Mašková.
0: A Tomáš Pavlíček. Přejeme hezký den.
21: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Bylo 9:30, v Česku dnes začnou volby do místních zastupitelstev a do třetiny senátu. Na radnice kandiduje 190 tisíc lidí, to je o 5 tisíc méně než v předchozích volbách v roce 2022. Hlasovací místnosti budou otevřené dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14. Radnice Lysé nad Labem dnes vydává dočasné občanské průkazy do 20 hodin. Úřední dobu vedení radnice prodloužilo právě kvůli komunálním volbám. Bezplatného dokladu totiž volit nelze. Průkaz je platný jen po dobu voleb.
6: Pokud vám doklad propadl, můžete přijít na městský úřad, kde vám úředníci vystaví dočasný občanský průkaz pro volby, vyrobí ho na počkání a zdarma. Úřad v Lysé nad Labem odpoledne a večer nebude volně přístupný. U vchodu najdou zájemci telefonní číslo, na které zavolají a pracovník úřadu je pustí dovnitř. Z Lysé nad Labem Alena Junová, Český rozhlas.
9: Ukrajinská delegace bude dnes a zítra jednat ve Spojených státech. Setká se nejen se zmocněnci amerického prezidenta, ale k rozhovorům se připojí také bezpečnostní poradci z Francie, Německa a Velké Británie i zástupci Evropské unie a NATO. Hlavním tématem je obnovení mírových jednání s Ruskem. Ministerstvo financí chce více chránit živnostníky před věřiteli. Navrhuje změnu zákona, která má omezit sankce při nesplácení úvěrů. Návrh je teď v připomínkovém řízení. Příští týden ho ministerstvo projedná například se zástupci neziskových organizací. Ti varují, že by novela mohla oslabit postavení spotřebitelů. Americký ministr obrany chce vysílat popravu vojáka odsouzeného na smrt živě na internetu. K trestu smrti vojenská porota odsoudila bývalého armádního psychiatra Nidala Hassana. Ten v listopadu 2009 střílel na vojáky, kteří se chystali do Afghánistánu. Na vojenské základně v texaském Fort Hoodu zabil 13 lidí. Americký prezident Donald Trump tento týden popravu schválil a na doporučení ministra obrany Pita Hexeta zvolil zastřelení. Popravčí četa muže usmrtí 3. prosince.
21: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: V Lucemburku se dnes sejdou unijní ministři financí. Budou se snažit dohodnout na balíčku pravidel, který má propojit kapitálové trhy v Evropské unii a zlepšit nad nimi dohled. Podle Evropské komise je to důležité proto, aby Evropská unie obstála v konkurenci Spojených států a Číny. Norský Nobelův výbor dopoledne oznámí nositele Nobelovy ceny za mír. Vybírá z téměř 300 navržených kandidátů. Společnost pro obchodní predikce Polymarket uvádí jako favorita například zakladatele a ředitele organizace Save Ukraine Mikolu Kolebu nebo vdovu po ruském opozičním lídrovi Alexejovi Navalném Julii. Dárce krve většiny skupin aktuálně schání Jihlavská nemocnice. Dostatečnou zásobu má pouze u skupin B+ a AB+. Darovat krev může dospělý zdravý člověk a hlásit se můžou i prvodárci. A v Brně začal komiksový festival Koma. Letos se zaměřuje například na fenomén rychlých šípů nebo komiksy o vztazích. Zastoupení má i slovenská scéna a taky autoři z Polska, Španělska nebo Argentiny. Program v brněnské Káznici potrvá do neděle. Kromě výstav nabízí taky debaty nebo koncerty. Na Plusu teď máme informace pro řidiče na D1 z Prahy do Brna za Domašovem na kilometru 71. Odklízejí následky po havárii dodávky, která na vleku převážela osobní auta, stále leží převrácená přes oba jízdní pruhy, projíždí se pouze odstavným. Kamiony se řadí už za Velkou Bíteší na kilometru 162. Osobní auta zpomalují v okolí sjezdu na 9 křížů na kilometru 168. Zdržení 15 až 20 minut a na hlavní části Pražského okruhu směrem z D1 k letišti pokračuje regulace vjezdu do obou tunelů. Sklonou počítejte od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru, pak zastavíte na Radotínském mostu a kratší zdržení trvá i na vjezdu z Lohkovského tunelu k Barandovu. Přejeme klidnou jízdu. Před víkendem dorazilo ochlazení. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až na 18. A zatímco teď je jasno až polojasno, postupně se od severozápadu zatáhne a večer bude v Čechách místy pršet. To byly zprávy. Teď už má slovo Lucie Vopálenská. Začíná Pro a proti o etické otázce trestu smrti. Upozorním, že tento pořad jsme natáčeli ještě před zveřejněním informace o veřejné popravě amerického armádního psychiatra.
12: Američanka Krista Pajková, která ve svých 18 letech brutálně zavraždila spolužačku a ve státě Tennessee měla být první popravenou ženou po 200 letech, bojuje v Nashvillu o život. Exekuce trestu smrti, na kterou Pajková čekala přes 30 let, se totiž nezdařila. Neusmrtila ji ani druhá injekce pentobarbitalu a lékaři ji teď zachraňují, aby mohla být možná popravena znovu. Guvernér Tennessee totiž výkon absolutního trestu ve státě pouze pozastavil. Mezi Američany se opět zvedla vlna žádostí o milost a opět se otevřela debata o smyslu trestu smrti. Proč mají být nejhorší zločinci zbavováni práva na život? Existuje cosi jako humánní poprava? A co s tyrany, kteří nařizují masakry nevinných? I o tom bude dnešní debata.
13: Pro a proti Lucie Vopálenské.
12: Ve studiu Plusu srdečně vítám publicistu Romana Jocha. Dobrý den.
14: Dobrý den.
12: A bioetika a kněze Marka Orkováchu. Dobrý den.
23: Dobrý den.
12: Pánové, na úvod, je pro vás trest smrti jako takový obhajitelný a ve výjimečných případech spravedlivý, anebo by měl být naopak nejlépe všude po světě zrušen? Pane Vácho.
23: Zrušen, neobhajitelný.
12: Jaký názor má Roman Juch?
14: Trest smrti sám o sobě není zlem pro úmyslné vrahy nebo pro zrádce, kteří se zavážou, že nevyzradí státní tajemství, pak prozradí hodné lidi v zahraničí, ti lidé budou umučeni. Zrádce nemusel pracovat pro stát, on se rozhodl pracovat pro tajné služby a zradil. Takže pro tyto dvě kategorie trest smrti není zlem samým o sobě. Poprava Karla Hermana Franka v Praze na Pankráci v květnu 1946 nebyla zlem, byla aktem spravedlnosti. Možná tou největší spravedlností, kterou on ve svém mizerném životě zažil, ale to neznamená, že trest smrti musíme mít vždy a všude. A já jsem rád, že v této české společnosti nyní trest smrti nemáme.
12: Pane Vácho, nemůže být trest smrti aktem spravedlnosti, jak teď mluvil Roman Juch?
23: No tak to jistě, ty argumenty jsou na to dost silné. Oko za oko, zub za zub a život za život, pochopitelně. Jo? A byl obrovsky zajímavý vývoj, řekněme, posledních takových 60-70 let v katolické církvi, kdy ještě v 95. Karol Wojtyla, když píše tu bioetickou encykliku Evangelium Vitae, tak ho připouští. A ta myšlenka, když tak pan Roman Joch mě opraví, ta myšlenka je taková, že v zásadě jsme v nějaké, řekněme, středoamerické zemi, která je velmi chudá, vězení jsou děravá, mafie vládne všude a my nejsme schopni toho šéfa té mafie udržet udržet v tom vězení. A víme, že on se z toho vězení prostřílí, skorumpuje všechny a bude potom škodit a bude zabíjet. Takže v tuto chvíli jistě ne z důvodu pomsty, ale z důvodu legitimní obrany zbytku národa to můžeme udělat.
15: No, ale tedy v civilizované společnosti byste to neviděl?
23: A papež Jan Pavel II. Tam říká, ale tyto případy se vyskytují velmi zřídka a pokud vůbec. A 2018 papež František v zásadě bouchl do stolu a říkal, to už jako se na této zemi nevyskytuje nikde a zastavil to. Jo? Z pozice víry jistě sicut spiro spero, dum spiro spero, dokud dýchám, doufám, takže vždycky je tam ta možnost toho obrácení, takže tam by, pokud to je minimálně možné, tak ten trest do životí je lepší.
15: Tak tady padlo vlastně několik argumentů, ale víra v obrácení, pane Jochu, vy jste také křesťan, vy jste tady oba křesťani. Tak jak jde dohromady trest smrti s křesťanstvím?
14: Všichni velcí myslitelé křesťanství, filozofové i svědci připouštěli trest smrti. Svatý Pavel, svatý Augustin, svatý Tomáš, takový nekatoličtí velcí myslitelé jako Immanuel Kant například, státníci jako Tomáš Garrigue Masaryk, sám podepsal několik trestů smrti. Charles de Gaulle, mohl bych pokračovat. Trest smrti pro vrahy a ty nejtěžší zločince, vědomé zločince, ne psychicky nemocné lidi, považovali za správný. A z křesťanského hlediska, když člověk ví, že bude popraven, tak smrt koncentruje jeho mysl a má silnou motivaci olitovat svých hříchů, protože mu stále v mysli straší v uvozovkách. Vidina, že půjde před Boží soud.
15: Co když olitoval během trestu a křesťanství, přece evangelia mluví celkem jasně o tom, že i ten nejzoufalejší, nejhorší z nejhorších má prostě možnost být zachráněn.
14: Spasen, ano, přesně tak, je ten největší zločinec, který olituje svůj hřích, může jít po smrti z křesťanského hlediska do nebe, do ráje. To je možné, ale to může stejně tak popravený vrah, anebo člověk, který žije ve vězení po vraždě, dejme tomu 40 dalších let, a může se obrátit a jít do nebe. Takže trest smrti nebo doživotní vězení ani jedno, ani druhé negarantuje ani spásu, ani peklo. To záleží na tom člověku, jak lituje svých hříchů.
15: Pane Bácho, tady padají docela silné argumenty.

0: člověku vzít svobodu, ale nemůžeme, nebo neměli bychom mu brát budoucnost.
1: A jo, proč bychom mu neměli brát budoucnost a neměli bychom mu brát tedy život, protože no tak, vy jste proti trestu smrti.
0: Kdybychom teda měli argumentovat biblicky, no tak i Kain tam zabije Abela a pán Bůh ho nezabije.
1: Ale nemusíme biblicky. Jo, jo, jo. Pojďme si uvědomit, že jsme tady v roce 2026. Krista Pike je v Tennessee ve vězení. Ona teda, ten její případ zvednul velkou vlnu debat, ale proč tedy by se neměli vlastně zbavovat života lidé, jako jsou masoví vrazi, tyrani a tak dále?
0: V zásadě ty důvody jsou čtyři. Tak první, co nás napadne, je ta možnost justičního omylu. Jo, to je, pokud nám někde běhá tady po zemi těžký zločinec, který jasně ještě není ve vězení, tak je to napravitelný omyl. Pokud naopak popravíme nevinného, tak je to nenapravitelný
1: justiční
0: omyl.
1: Omyl. A ty další, kdybyste zmínili?
0: Ta možnost obrácení, to je mezi tím člověkem a Bohem, takže my bychom mu neměli brát ten čas. Dokud on tady žije a my musíme schopni zajistit to doživotí, tak on má přece jenom jako delší možnost se sebou něco udělat. Ale nebudu to já, kdo mu ten život bude zkracovat. Jo?
1: A jenom v rychlosti dva, anebo já nechám reagovat, jasně, Romana jasně, Jocha. No? Tak tady je velice silný argument justičních omylů. Tím, že trest smrti je nevratný, připustíme, když se tedy exekuce v uvozovkách povede, nebo když se povede i bez uvozovek, tak je to nevratný krok. Neberete tento argument?
2: Beru vážně, ano. A kde je ta nejmenší pochybnost o vině, tak by trest smrti rozhodně neměl být vynášet, protože pokud nemáme jistotu, ne 99%, ale 99,99, tak bychom to neměli dělat.
1: A tu v dnešní době jakoby máme tedy?
2: V mnoha případech ano. Víme, že Reinhard Heydrich byl vinný vraždami a mučením. Karl Hermann Frank rovněž. Josef Stalin taky. Neměli jsme možnost ho popravit, bohužel. Krista Pajková se k tomu přiznala, byli tam svědkové, nepopírala svoji vinu. To jí slouží ke cti. A myslím si, že Hospodin na ní bude alespoň částečně mírně pohlížet, právě protože toho teď lituje a přiznává to, nezapírá, nezatlouká.
1: A jak s tím časem na obrácení, že to není vlastně naše starost, že bychom to měli nechat mezi tím viníkem a Pánem Bohem?
2: Vědomí blízké smrti je motiv pro obrácení, ale tady je ještě jedna osoba vypuštěná a to je ten zavražděný nebo zavražděná. Taky nedostala čas litovat nějaké své hříchy. Neznala datum své vraždy. Kdyby znala datum své smrti ta osoba, možná by se na to psychicky, mentálně, duchovně připravila. Vrah, vražetkyně této osobě nevinné tento čas vzala. A proto si myslím, že je nutné zohlednit i práva zavražděných, myslím, teď už ne lidská práva, protože jsou mrtví, ale jejich morální práva.
1: Rozumím vám. V tom se asi určitě shodnete, ale povězte mi...
0: No, úplně ne, jo, protože místo jedné mrtvoly máte dvě. Jo, ano, to se stalo, stala se strašná věc, jako hrozná věc. Nikdo jistě na světě neříká, nebo nějak to nebagatelizuje. Ta vražda byla příšerná a ty okolnosti, které člověk čte o tom, tak je ani jako nechce radši číst, protože tam se děli fakt jako hrozný věci. Takže tohle jako nikdo nespochybňuje, ale otázka zní, když už tady tuhle hrůzu máme za sebou, tak jestli teda ještě máme pokračovat dál, tak jak to říkají někteří myslitelé, že místo jedné mrtvoly máte dvě.
1: Tak to je také silný argument. Pane Jochu, co ukázal ten případ Kristy Spike, že jde o, řekněme, politování hodnou chybu vězeňského systému, anebo v podstatě o dalšího mrtvého člověka, o nepřijatelné zacházení s člověkem?
2: Už ve středověké Evropě platila zásada, že když se poprava nepovede, tak je to tehdy lidé věřili boží znamení a ten odsouzenec už nemá být popravován po druhé. A já velice doufám, že ať už tento guvernér, který bude do konce roku v úřadu, guvernér státu Tennessee, nebo guvernérka, dvě ženy kandidují za obě strany, takže bude to žena guvernérka, která bude zvolena v listopadových volbách v Americe a nastoupí v novém roce, že využijí svoji pravomoc a Christě Pajkové změní trest smrti na doživotí.
1: Na doživotí.
2: A myslím si, že když stát neumí rychle, efektivně a bezbolestně popravit vrahy, tak nemá popravovat žádné lidi. A tento výkon popravy nepovedený nebyl nekrutý, nebyl bezbolestný. A to je ten podle mě hlavní důvod, proč by Christa Pajková měla dostat milost. Ne propuštěna z vězení, ale trest smrti změněn na doživotí.
1: Tady se budete asi shodovat, no, ale ono nejde jenom o Christu Pajk, protože nepodařených anebo spackaných poprav se ve Spojených státech v posledních letech a dekádách vyskytla celá řada, jenom za posledních 5 let. Jich bylo prý 11 ze 148. Ptám se, co to dosvědčuje, že by měly Spojené státy změnit způsoby provádění exekucí, anebo by možná měli ten absolutní trest i úplně zrušit, protože zkrátka je to zcela nehumánní a možná i hraničící se sadismem. A mimochodem slovo sadismus zmínil na Facebooku pan Kosatík, proto se na to ptám.
0: Jo. Toto je spíš otázka na Romana Jocha, protože různé státy mají, pokud je mi známo, jako různé výkony toho trestu smrti. Já si opravdu myslím, že ta doba toho svatého Augustina, tady těchto církevních učitelů, samozřejmě byl středověk, byla úplně jiná situace. Dneska, když jsme tak bohatí, že jsme schopni to do životí zajistit, tak si myslím, že opravdu už je to anachronismus z minulosti. Ale na ty způsoby trestu smrti, to je spíš otázka na pana Romana Jocha.
1: Ne, ale já ještě vás se budu ptát, aby to bylo vyvážené. Jak rozumíte tomu, že v Americe spousta odsouzených na smrt čeká na výkon tohoto trestu 20-30, ale jsou případy, kdy i 40 let.
0: Ano.
1: Jak si tohle vysvětlujete?
0: Je mi známo, že třeba v Kalifornii trest smrti je, ale snad se tam jako nedělá, že prostě tam nechají, dokud zemřou. Ještě řeknu jednu poznámku, možná zajímavou z mé profese. Když se sekvenoval genom člověka, tak Eric Lander založil ten takzvaný Innocence Project, kdy se používají testy DNA, vlastně dneska jako naprosto jako už precizní, které dokázaly dostat z vězení celou řadu odsouzených a naopak tu a tam dostat do vězení nějakého, kdo běhal venku, a pokud je mi známo, tak se v několika případech jim podařilo prokázat i nevinu těch lidí odsouzených na smrt. Takže ta nová forenzní genetika najednou jako do toho udělala jako docela zajímavý průlom. Ne, že by to byla spasitelná metoda, ona má samozřejmě spoustu svých jako negativ, ale funguje to docela slušně.
1: Tak pane Jochu, i kdyby to byl jeden jediný případ justičního omylu, tak pro vás je pořád přijatelné, že v uvozovkách, když se kácí les, létají třísky, že když, přeháním, že když prostě trest smrti by podle vás měl mít možnost existovat i za těch okolností, že jsou případy, kdy jsou popravováni nevinní?
2: Ne, v žádném případě. Jak jsem říkal, pokud je minimální pochybnost o vině, nemá být člověk popraven. V prvním století tohoto našeho letopočtu rabín Akiva, velká postava judaismu, říkal, že trest smrti má být jednou za 100 let. To říkal před 2000 lety. Ano. A myslím si, že měl pravdu. Ano. Takže toto by byla podle mě adekvátní míra. A já například nechci trest smrti v této naší společnosti, moderní evropské, protože my jsme ztratili jako společnost rozlišování mezi vinným a nevinným životem. Takže například se hodně diskutuje, nevím, jak to dopadne, legalizace eutanázie. Ano, na vlastní žádost, nevylečitelně nemocní, trpící v bolestech, ale nevidíme problém zabít nevinného, tak jak můžeme být za trest smrti? A takhle já chápu poslední papeže Jana Pavla II., Benedikta, Františka, myslím si, že i Lva, kteří osobně jsou proti trestu smrti. František dokonce velice ostře říká, že nejsou důvody v tomto světě pro trest smrti. V tom nesouhlasím. Jsou země, kde jsou důvody pro trest smrti. Není to naše, protože my jsme ztratili toto rozlišení mezi nevinným a vinným člověkem. Takže já nechci, aby český stát, který připouští, nebo možná připustí zabíjení nevinných eutanázií, aby popravoval někoho.
1: Eutanázie, nechme to na jiný pořad, ale dobře, tak na jednu stranu, jako nechcete to v České republice, ano, ale ve Spojených státech vám to nevadí?
2: Uvedu příklad,
1: nebo
2: který
1: jinde,
2: byl
1: jako
2: zmíněn.
1: Dík vlastně to je takové, že popíráte sám sebe, ne, protože já nevím, Eichmann, Hitler, Stalin, no, jo, nebo no, můžeme dneska zmínit Vladimira Putina. Přesně, jsou to tak lidé, kteří mají na rukou krev.
2: Přesně. A trest smrti na nich vynesený řádným soudem by mi vůbec nevadil. Země Mexiko, drogové kartely, jeden z těch vůdců El Chapo byl ve vězení a z vězení nařizoval vraždy. Kdyby byl popraven včas, určitě by už žádnou vraždu nenařídil.
1: Pane Vácho, co s takovými tyrany, vlastně lidmi, kteří mají opravdu ruce až po lokty od krve a mají na svém svědomí třeba i 100 000 lidí nebo dokonce miliony? Co s nimi?
0: Podle mého názoru to doživotí. Jo? Nepopírá nikdo ty strašné viny, pochopitelně se tady děli hrozný věci, Vladimír Putina a další. Avšak já bych teda hlasoval za doživotí. Jo, ale to teda nepopírám.
1: A proč? Protože ten život jako takový toho člověka má nějakou nescizitelnou cenu, myslíte?
0: Taky protože fakt jako vidím člověka z toho křesťanského úhlu pohledu, to znamená, že křesťanství tam jako odlišuje osobu a hřích a vždycky...
1: A to se dá?
0: To se dá. Jo,
1: u takovýchto lidí, o kterých
0: víte,
1: mluvím.
0: Já o tomto chci mluvit jako velmi, velmi opatrně, protože mě nikdo v životě neublížil. Nějak významně. Studoval jsem s Dorsi Rugambou, jehož tatínek byl poradce prezidenta v Rwandě a Dorsi viděl, jak toho tatínka a maminku rozsekali mačetami a 6 dalších sourozenců. A to potom jako jsou úplně jiné příběhy a to opravdu není tak, že bychom se chytli za ramena a řekli si, no tak jako odpusti nebo tak. To tak vůbec není. Takže tady se dostáváme opravdu těch jako hlubších věcí.
1: A teď mi řekněte, protože vy vlastně připouštíte, nebo aspoň já si to tak beru, vaší argumentaci, že na úrovni jednotlivců, na úrovni obětí, příbuzných obětí a tak dále, že je to jiná situace než z pozice státu. Čili z vašeho pohledu by trest smrti neměl existovat prostě v vůbec. Civilizovaných společnostech ano. vůbec, ano. ale řadoví lidé by měli mít právo na pomstu.
0: Ne, já se chci jenom vymezit vůči tomu, že bych řekl, že se vlastně nic nestalo a že vlastně ten člověk třeba vliv prostředí genu a tak dále. Nestalo se. Opravdu ti lidi, jak jste správně řekla, mají polokty ruce v krvi a jsou za nimi nejenom tisíce, ale jako statisíce jako lidí. Ten Vladimír Putin je toho příklad. Takže odmítám to, že bych bagatelizoval tu vinu a chápu, že člověk, když je součástí toho příběhu, tam máte svoje členy rodiny a podobně, tak je to hrozný. Nicméně bych se přece jenom přimlouval, aby ten nejvyšší trest byl ten trest do životí.
1: No a k čemu ten čas, než ten tyran zemře?
0: Je ta šance patrně malá, protože jak víme všichni tři tady ve studiu, strom typicky padne tam, kam se celý život naklání. To tak je. Ale aspoň ta teoretická šance, že ten člověk nějak může aspoň zalitovat, tady je. A katolická církev udělala jednu obrovsky moudrou věc, že má ten panteon těch svatých, ten svatý Petr, svatý Pavel, ale nemá zrcadlový panteon zavržených. Že nikdo nikdy o nikom netroufal říct, že určitě v pekle, protože co my víme, co bude po smrti, co my víme o Boží milosrdenství, etc. Takže ani Jidáš, ani Brutus.
1: Není to relativizace toho, že neumíme pojmenovat.
0: Právě proto to říkám, že oni mají opravdu lokty v krvi, jsou to zlí lidé, opravdu jsou zlí lidé a udělali strašné věci, jako nikdo nepochybuje o Stalinovi, nikdo nepochybuje o Husajnovi, nikdo nepochybuje o všech tady těch masových vrazí Beriovi a Eichmannovi tady a všem, to jsou lidi, kteří opravdu jsou zlí. Na druhé straně, opakuji myšlenku, pro mě jako nejvyšší trest je doživotí.
1: Není doživotí svým způsobem větším trestem než trest smrti?
2: Těžko říct, jak to kdo vnímá. Jsou lidé, kteří by raději, když už spáchají tu vraždu, preferovali své doživotí a mít možnost číst, poslouchat hudbu, než být popraveni. A jsou lidé, kteří si preferují vlastní popravu, než doživotí. Vnímají to jako méně kruté. Co například s vrahem, který se přizná k vraždě, je odsouzen na doživotí a požaduje vlastní popravu. Nemáme mu vyhovět? No pokud máme zakázaný trest smrti, nesmíme mu vyhovět, pochopitelně. Takže to je těžké, jak kdo vnímá.
0: Já tady teda doplňuji ještě to, že právě u toho vzpomínaného K.H. Franka, no tak tam možná to doživotí by bylo pro něho mnohem horší. Protože najednou by mohl opravdu začít jako přemýšlet o tom, co se dělo v jeho životě. Jo, to možná by byl pro něho mnohem přísnější trest, než takhle poprava.
2: To je možné. Například Rudolf Hess, jiný nacistický zločinec, nakonec dožil, myslím, že to bylo nakonec v západu berlínské věznici, dostal do životí a dožil.
1: Mě zajímá jedna věc. Tady už několikrát padlo slovo vina, zejména z úst Romana Jocha. Co to vlastně ale znamená být vinný, byť to je také na delší debatu, když verdikt soudu nemusí být objektivní měřítko, že mě to zajímá proto, že vy jste vystudovaný lékař, vy jste bioetik, biolog a neurovědné výzkumy z posledních let jako významně zpochybňují třeba otázku svobodné vůle. A když se obloukem vrátím ke Kristě Spajkové, tak ona byla v dětství opakovaně znásilňována a jestliže zavraždila brutálně, nikdo to nepopírá, ani ona sama svou spolužačku v 18 letech, tak samozřejmě, že to bylo zlo, to je jasné, ale je otázkou, jestli ona opravdu jednala z pohledu svobodné vůle. Pane Jochu, není toto argument vlastně docela zásadní proti trestu smrti?
2: Jakákoliv psychická nemoc je rozhodující argument nejenom proti trestu smrti, ale i proti kriminální vině a na snadě je psychiatrické léčení. Obhajoba dokonce tvrdí něco ještě zásadnějšího, že trpí takzvanou bipolární poruchou, při které se střídají fáze manické a depresivní. A člověk pak není odpovědný za své konání. Ale pokud je to pravda, neměla být odsouzena do vězení k trestu smrti, měla být odsouzena, nebo nařízena jí měla být doživotní léčba, psychiatrické léčebně, kde by nemohla ublížit jiným lidem.
1: A proč doživotní léčba? Proč ne léčba a propustit na svobodu? Neměla by kdyby ona dostat milost třeba už teď hned, co nejdříve?
2: Kdyby ta léčba byla úspěšná, tak ano, ale my nevíme, jak by byla úspěšná. U některých případů není úspěšná.
0: No tak tohle je můj obor jako genetika. Takže tady je to je dvoubřitý argument. Tak ten člověk má sníženou svéprávnost. A tak co, dáte mu vyšší trest, anebo mu dáte nižší trest? Dáte mu nižší trest a on to udělá znovu, protože má sníženou svéprávnost. No, to není takhle. Takže jistě.
2: No a proto izolace.
0: Takže genetika samozřejmě k tomu to má co říct. Ten první soudní proces v Americe byl 2001, to byla ta kauza Mobley, kdy obhajoba poukazovala na špatné geny. V Evropě první proces byl 2007, Abdelmalek Bayout, spojené s genem MAO A+. Ale Amerika, řekněme to nahlas, má jednu důležitou věc, říká, člověk je svobodný, je odpovědný za své jednání, takže máme trest smrti, já jsem udělal něco špatného a proto si nesu následky svých činů. Jo? V Evropě říkáme do životí.
1: Bioetik a kněz Marek Orkovácha a publicista Roman Joch byli hosty dnešního Pro a proti. Pánové, děkuji vám. Děkuji, nasledanou. Od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
3: Interview Plus. Česko je čestným hostem právě probíhajícího knižního veletrhu v německém Frankfurtu. Dostávají čeští nakladatelé a spisovatelé absolutní podporu, jak je ujišťoval ministr kultury Otto Klempíř? Petr Vizina se zeptá spisovatelky Kateřiny Tučkové, která se frankfurtského veletrhu účastní. Interview Plus. Dnes po 11:30 dopoledne na Plusu. Festival PRI Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival PRI Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
4: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Kambodža zadržela dva české občany se 6 kilogramy kokainu. Odpoledne odstartují komunální volby. Třetina obvodů zvolí i senátory. Ukrajinská delegace začne ve Spojených státech další kolo jednání o míru. Hezké dopoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Úřady v Kambodži zadržely dva české občany, muže a ženu. Na konci září na mezinárodním letišti v Phnom Penhu našla policie v jejich kufru 6 kilogramů kokainu a informaci už Českému rozhlasu potvrdilo ministerstvo zahraničí.
5: Česká diplomacie je s nimi v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. S ohledem na probíhající řízení nebudeme poskytovat další podrobnosti.
6: Vysvětluje mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle internetové platformy Cambodia Expats Online byli oba Češi zadrženi v příletové hale letišního terminálu, ale jiné zdroje tvrdí, že se tak stalo při odletu. Muž, který tvrdí, že je příbuzným jednoho ze zadržených, na sociálních sítích napsal, že o odvoz kufru do Evropy požádal oba české občany neznámý cizinec a oni souhlasili, ale tuto informaci zatím nikdo nepotvrdil. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
4: Ve 14 hodin začnou komunální volby. Kromě zastupitelů měst a obcí budou voliči ve třetině okrsků vybírat i senátory. Volební místnosti budou otevřené dnes do 10 večer, znovu pak zítra od 8 do 14 hodin. Volební lístky měli voliči dostat do schránek, případně si je můžou vzít ve volební místnosti. Ostravský magistrát vytvořil volební aplikaci. Lidé se tam podle adresy dozví, kde mají volit a jak si domluvit hlasování do přenosné urny. Podle mluvčí ostravského magistrátu Gabriely Pokorné voliči najdou v aplikaci také potřebné kontakty.
7: Součástí zobrazených informací bude také telefonní kontakt přímo do volební místnosti. Ocení to zejména občané, kteří ze zdravotních či jiných závažných důvodů nemohou navštívit volební místnost osobně a potřebují si domluvit hlasování do přenosné volební urny.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Do Spojených států odjela delegace ukrajinských vyjednavačů. Ve Washingtonu budou jednat o obnovení mírových rozhovorů s Ruskem.
8: Ukrajinskou delegaci vede šéf prezidentské kanceláře Kirilo Budanov a jejím členem je i šéf rozvědky Rustem Umerov. Ve Spojených státech budou jednat nejen se zmocněnci prezidenta Donalda Trumpa. K dvoudenním rozhovorům se připojí také bezpečnostní poradci z Francie, Německa a Velké Británie, i zástupci Evropské unie a NATO. Jednat budou o novém společném mírovém návrhu, který má podle Bílého domu zahrnout všechny aspekty války. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Stát chce posílit ochranu živnostníků před vysokými sankcemi při nesplácení úvěru. Ministerstvo financí proto připravilo novelu zákona. Jeho mluvčí Gabriela Krušinová vysvětluje.
9: Ministerstvo financí chce zabránit tomu, aby se potíže se splácením změnily v neřešitelnou dluhovou spirálu. Pokud věřitel při prodlení požaduje okamžité splacení celého úvěru, nově by nemohl chtít zároveň současně s jistinou zaplatit také všechny budoucí úroky.
4: Návrh je teď v připomínkovém řízení a příští týden o něm bude ministerstvo jednat například se zástupci neziskových organizací. Podle nich by totiž novinka při současném znění mohla paradoxně oslabit postavení spotřebitelů, protože by jejich ochranu před věřiteli ze speciálního zákona přesunula do pravomocí vlády. Od nového roku bude v celém Polsku platit noční zákaz prodeje alkoholu mezi 22. a 6. hodinou. Zákaz se nevztahuje na gastronomické podniky. Rozhodl o tom Sejm, ponechal zároveň samosprávám možnost noční prohibici prodloužit. Zákon také úplně zakazuje jakoukoliv reklamu a propagaci alkoholu. Zavádí omezení pro obaly tzv. Třetinkových alkoholických nápojů, které můžou být vyrobené pouze ze skla nebo kovu. Zároveň zvyšuje ceny tzv. Koncese, tedy povolení prodeje alkoholu. Za porušení zákazu nočního prodeje alkoholu bude v Polsku hrozit pokuta v přepočtu ve výši 160 tisíc až 5 milionů korun. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Pardubický okresní soud prodloužil vazbu i poslednímu z 8 obviněných ze žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Celkem policie v souvislosti s březnovým požárem zadržela 11 lidí, 8 v Česku a 3 v Polsku. Všichni jsou podezřelí z teroristického útoku a napojení na teroristickou skupinu. Požár způsobil škodu za stovky milionů korun. Bezpečnostní složky prověřují také možnost, že přihlášení údajné pro palestinské skupiny k útoku bylo pouze zástěrkou pro jiné pachatele. Před Národním technickým muzeem v Praze můžou lidé dnes i zítra odevzdat staré elektrospotřebiče. Akci Recyklační víkend pořádá muzeum letos po 12. jako oslavu Mezinárodního dne elektroodpadu. Ten připadá na středu. Cílem akce je získat do sbírky muzea nové exponáty, říká mluvčí Národního technického muzea Jana Dobysíková.
10: Objevují se záležitosti starší i mladší. Může to být věc, která třeba má nějakou zajímavou historii. Ideálně přines i třeba s obalovým materiálem, návodem, fakturací za nákup. To všechno pro nás má cenu.
4: Ty přístroje, o které muzeum mít zájem nebude, můžou lidé na místě nechat firmě Elektrovin, která sbírku spolupořádá. Ta je později ekologicky zlikviduje. Teď míříme na silnice na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna za Domašovem. Na kilometru 171 pokračují s odklízením následků po nehodě. Dodávky s vlekem stále se jede pouze odstavným pruhem. Kolona od Velké Bíteše z kilometru 163 je na 15 až 20 minut. Na D1 na trase z Vyškova do Brna před Rousínovem na kilometru 216 pracují silničáři, uzavřeli pravý pruh. Kolona z kilometru 219 popojíždí čtvrt hodiny. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy stále popojíždí kamiony od Rudné ze 6. kilometru. V Praze před Vypichem popojíždí fronty v Bělohorské, tradičně ve směru z centra od Kláštera na 5 až 10 minut, od Bílé hory zdržení do 5 minut a Nuselský most do centra zůstává plný zhruba z poloviny 10 minut zabere cesta přes omezení do Legerovy ke křížení s Vencikovou. Dobře dojeďte. 9. říjen přináší ochlazení a postupně hodně oblačnosti, teď je ještě jasno až polojasno, postupně se má zatahovat a večer se v Čechách místy čeká déšť, odpolední teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů, na jihu Moravy bude až 18. Tolik zprávy a teď už je připravená poslední epizoda z pravodajského podcastu Vinohradská 12.
11: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
12: Prezident Petr Pavel nepůjde o víkendu volit v komunálních volbách.
13: Hlasování do zastupitelstva obce Černouček se hlava státu nezúčastní kvůli soukromé zahraniční cestě.
14: Prezidenta podle Hradu chyba v plánování mrzí.
15: K jeho neúčasti mají výhrady politici vládních i opozičních stran.
16: Prezidenta se zastala první dáma Eva Pavlová.
13: Kritizovala, že stát neumožnil lidem volit ze zahraničí nebo jiného místa v Česku.
17: Pavel se rozhodl nevolit a strhla se mela. Máme právo to po prezidentovi požadovat? Jaký signál to veřejnosti vysílá? A chystá se vůbec kandidovat znovu? Ptám se našeho vnitropolitického komentátora Petra Hartmana. Dnes je pátek, 9. října. Dobrý den, Petře. Díky, že jste dorazil do Vinohradské 12, takhle v předvolebním čase.
18: Dobrý den.
17: Prezident Petr Pavel se tento týden objevil na fotce s automobilovým jezdcem Martinem Prokopem s tím tedy, že navštívil marockou rally v poušti. Na volby se nechystá, podle deníku N je na dovolené na motocyklech. Řeší se to hodně. Je to bouře ve sklenici vody nebo je to vážný přešlap hlavy státu?
18: Já bych řekl, že to není ani bouře, ani vážný přešlap, ale že to je chyba prezidenta republiky, že když jste v čele státu, tak jste vnímán jako určitá autorita a k té autoritě patří také to, že lidé to mohou vnímat, jak třeba se hlava státu chová jako určitý příklad. A když se to týká voleb a my opakovaně se potýkáme s tím, že se často hovoří o nízké účasti, třeba u těch komunálních voleb je pod 50%, což je poměrně překvapivé, tak politici apelují na to, aby ten mandát byl legitimní, aby ta účast byla co nejvyšší, tak vyzývají lidi, aby šli volit a když prezident volit nejde, tak to samozřejmě...
17: Jaký to dává signál?
18: No dává to signál takový, že když máte nějakou věc, která není životně důležitá, ale je to třeba váš koníček, nebo se vám něco líbí, tak nemusíte chodit k těm volbám. I když zas na druhou stranu je potřeba k tomu dodat, že lidé, kteří jsou rozhodnuti chodit k volbám, tak nečekají na to, až je k tomu vyzvou politici a ti, kteří nechodí k volbám a nechtějí chodit k volbám, tak ani výzvy politiku s tím nehnou. Spíše je to možná trošku alibi pro některé lidi, kteří nejsou úplně přesvědčeni a říkají si, mám jít, nemám jít. Pak si řeknou, tak když prezident nešel k volbám,
17: proč bych měl
18: chodit, tak já taky nepůjdu a zdůvodní si sami, proč tam nejdou, ale je to jenom taková berlička, protože skutečně nežijeme v zemi, kde když politik zavelí, že se musí jít k volbám, tak se k volbám jde. Byť třeba v minulosti jsme byli svědky toho, že Miloš Zeman opakovaně horoval za povinnou volební účast, že kdybyste se nedostavil k volbám a neměl nějaký vážný důvod, tak byste byl sankcionován, no, tak teoreticky by se to týkalo Petra Pavla.
17: Kdyby a Miloše Zemana taky ne, protože ten taky nebyl od druhého kola vlastně.
18: Ale tam zase by do hry vstupovala jejich imunita, to, že vlastně nejsou postižitelní, takže by to bylo asi složité.
17: Někteří Pavlovi poradci jsou teď z toho ale v hysterii, přiznal Hospodářským novinám jeden ze zdrojů z blízkého okolí prezidenta a Seznam zprávy doplňují, že pana prezidenta tým od cesty zrazoval, on se ale přesvědčit nenechal. Takže si postavil hlavu.
18: No, rozhodl se sám a za to své rozhodnutí sám také nese a ponese různé důsledky tohoto kroku a možná, kdybych to chtěl trochu zlehčit, tak tím prezident alespoň dal názorný důkaz toho, že není loutkou v rukách svých poradců, protože tak to někdy je označováno, je mu to podsouváno, že zkrátka dělá to, co se mu řekne a na slovo poslouchá, tak se ukazuje, že tomu tak není, že to je svébytný člověk a že se nějak rozhodl. Podle mého názoru se rozhodl špatně, myslí si to i někteří poradci a on si myslí, že se rozhodl správně a že důsledky tohoto kroku ustojí a sám si je zodpoví.
17: Podle Seznam zpráv si chce odpočinout po náročném roce, tak na druhou stranu nemá na to právo, protože ten rok asi nebyl úplně jednoduchý. Není to prostě tak, že se nezboří svět, když najednou pan prezident nepřijede do obce, ve které už prakticky stejně roky nežije, do Černoučku, který má 300 obyvatel, má tam dvě kandidátky.
18: Svět se nezboří, ale bylo by zajímavé, kdyby třeba volby v Černoučku dopadly velmi těsně, že by rozhodoval jeden nebo dva hlasy a že by zrovna ti, kteří třeba jsou názorově naklonění prezidentovi a on by je třeba teoreticky podpořil, tak by zrovna prohráli. Tak by možná svět v Černoučku se kvůli tomu zbořil, ale celkově z hlediska České republiky to, zda prezident odevzdá svůj hlas nebo nikoli, tak není úplně rozhodující, ale skutečně je to spíš ta symbolická rovina, že když apelujete na občany, aby chodili k volbám, tak sám když nejdete a je to věc výjimečná. Ostatně uvědomme si, že vždy, když se konají volby, tak jsme svědky takového zvláštního fenoménu. Mám tím na mysli média, že na adresy naše chodí upozornění, kde který politik bude volit. To znamená, že politici to berou vážně v tom slova smyslu, že chtějí být vidět, že jdou k volbám, aby vyslali ten signál
17: tak,
18: veřejnosti.
17: Přijdou se nechat vyfotit, natočit tak, že jo, a podobně. No, server Echo teď mimochodem připomněl Echo 24 Pavlova slova z roku 22, kdy ještě nebyl prezidentem, byl tehdy kandidát na hlavu státu, kdy pro ČTK uvedl, že to jsou nejpřirozenější volby pro občany, ten komunál jako takový, a teď k ním sám nejde a hrát to zdůvodňuje chybou v plánování.
19: V pracovním programu bude pokračovat v pondělí 19. října 2026 přijetím velvyslanců. Prezidenta chyba v plánování mrzí.
18: No, já si myslím, že Hrad v této věci nezvládl úplně dobře tu komunikaci, protože když už takovéto chybě došlo, tak by bylo dobré podat nějaké věrohodné vysvětlení. Zároveň si nemyslím, že je úplně šťastné, když jeho poradci se s tou chtějí vyvinit, by tě chápu, protože když měli jiný názor, tak asi nechtějí být ti, kteří tomu asistovali a přitakávali, chtějí dát najevo, že se chovali jinak, ale myslím si, že toto by mělo zůstat za zdmi prezidentské kanceláře, to, co probíral prezident s poradci a i ta komunikace následná, proč tedy prezident chybí, tak svádět to na chybu v plánování, tak to není zrovna nejchytřejší argument.
17: Řekněme, pardon, ten termín je pevně daný zákony, novelou volebního zákona a ústavního zákona, to sám pan prezident podepsal už v březnu 2024.
18: Ano, takže od té doby minimálně věděl, kdy se volby budou konat a když plánovali, tak mohli plánovat s ohledem na to, kdy se ty volby konají, takže by bylo spíše zajímavé zjistit, z jakého důvodu za každou cenu musel prezident jet zrovna v tomto termínu. Zda to bylo dáno tím, že zkrátka jindy to nebylo možné, anebo zda buď to lidé z jeho okolí přehlídli ten termín, nebo ho zkrátka ignorovali, ale chyba v plánování, že by byli překvapeni z toho, kdy se konají volby, to být nemůže, protože skutečně máme ten termín pevně stanovený a pokud někdo si chce z politiku naplánovat nějaké cesty za 4 roky v době komunálních voleb, tak se může podívat do kalendáře a může zjistit, kdy se ty volby budou konat. To už je naprosto jasně dané.
17: Stejně tak si říkám, ale jestli přeci jenom neukazuje na Vy jste říkal, že to není bouře ve sklenici vody, ale jestli neukazuje na to, že to není zas tak závažný problém i to, že teď ho za to neplísní pan premiér Andrej Babiš z ANO, se kterým ale dlouhodobě má jakýsi konflikt?
18: Oni konflikt mají, ale zároveň v poslední době si uvědomili, že z toho konfliktu nemůže vytěžit ani jedna strana nějaké zásadní plusové body, tak se snažili tu situaci uklidnit, snažili se nalézt způsob komunikace o těch důležitých věcech, tak jak by to mělo být, že zkrátka jsou to vysocí ústavní činitelé České republiky a že spolu komunikovat musí, ať už se to týká zahraniční bezpečnostní politiky, ale vůbec i dění v České republice. Takže já si myslím, že Andrej Babiš si vyhodnotil, že nyní nemá smysl přilévat olej do ohně, že ten oheň už hoří docela dobře, protože prezidenta kritizují jak představitelé vládní koalice, tak také opozice a zkrátka si vyhodnotil, že by pro něj nebylo přínosné se v tuto chvíli zbytečně přidávat, že by z toho nemohl nic moc vytěžit a může třeba pak později to postavit tak, že to bylo určité schovývavé gesto vůči prezidentovi a že pak může očekávat, že prezident bude stejně schovývavý v nějakém jiném případu, který se bude týkat Andreje Babiše.
17: Šéf motoristů Petr Macinka, šéf české diplomacie, který mimochodem ve volbách kandiduje teď v komunálních volbách, tak prohlásil, že ho Pavlova neúčast velmi mrzí, ale pokud by stejně nevolil v Černoučku kandidátku, která je podporovaná motoristy, tak mu přeje klidný odpočinek. Považujete to za první závažnou chybu v očích kritiků pana prezidenta Petra Pavla?
18: Já si myslím, že v očích kritiků prezidenta Petra Pavla to není první závažná chyba. Oni ho kritizovali hned v momentu, kdy se jednalo o sestavení vlády. Jednak ho kritizovali za to, jakým způsobem vyžadoval na Andrej Babišovi, aby se nějak postavil ke střetu zájmu, jakým způsobem tím podmiňoval jmenování jeho premiérem. Pak mu samozřejmě dlouhodobě vyčítali a kritizovali ho za to, že nevyhověl návrhu premiéra a nejmenoval Filipa Turka ministrem. Takže z hlediska kritiků Petra Pavla ty výtky na jeho adresu a to, že dělá chyby, tak ty už byly opakovaně. Týkalo se to i toho sporu o to, kdo se zúčastní summitu NATO v Turecku, kdo povede tu delegaci. Dodnes to tedy řeší ústavní soud a tak dál. Takže tam si myslím, že z tohoto úhlu pohledu to není první závažná chyba, ale když se podíváme na opačnou stranu politického spektra, tak tam dá se říci, že je to první závažná chyba, protože i představitelé opozice prezidenta de facto všichni kritizují.
20: U takto vysoce postavení politiků to je chyba.
21: Já jsem teda svoji soukromou dlouhodobě plánovanou akci zrušil. Když
17: dobrá, ale tohle je chyba. No vy jste sám říkal, že to považujete za chybu Petra Pavla.
22: Viděl, jak už ho seřvali asi úplně všichni, včetně.
17: A lec, kteří by s vámi souhlasili, určitě i v koalici.
23: Měl by být příkladem, já.
24: Protože každé volby jsou důležitým atributem demokratické společnosti.
17: A překvapilo vás nebo nepřekvapilo, že přichází právě v oblasti domácí politiky?
18: Mě to nepřekvapuje. Já si myslím, že on se velmi živě a intenzivně zajímá o zahraniční politiku, o bezpečnostní politiku, o dění kolem armády a pak je velkým fanouškem motorsportu, což dává opakovaně najevo a dává to najevo nejenom tím, že se zúčastňuje některých akcí, že jezdí na motorce, ale že třeba se také stal členem klubu sportovních novinářů a vystupuje jako fotograf právě na motoristických akcích, takže si myslím, že to je určitá vášeň a že rozhodně mezi koníčky nebo vášně nepatří domácí politika, že to je takové nutné zlo, které zkrátka k výkonu prezidentské funkce patří a že tedy Petr Pavel se s tím musí nějak vyrovnávat.
17: No, do celého toho sporu vstoupila i jeho žena Eva Pavlová a velká většina těch reakcí, ať už od vlády nebo od opozice, míří právě na to, co řekla. Ona v prohlášení uveřejněném na sociálních sítích napsala, že stát stanovil napevno termín voleb a zároveň neudělal nic, aby umožnil lidem volit flexibilněji.
25: Pokud chceme po lidech, aby se voleb účastnili, měli bychom jim zároveň proto vytvořit podmínky.
17: Jak taková slova od první dámy vnímáte?
18: No, nejde o ta slova, ale o to načasování, když to prohlašujete v momentu, kdy...
17: Zastala se svého manžela, váš manžel, to je asi lidsky pochopitelné.
18: Přesně, když váš manžel je v zahraničí, tak to lze vnímat spíše tak, že se nesnaží otevřít diskusi o nějakém problému, ale snaží se hájit svého manžela a vzhledem k těm okolnostem, o kterých jsme hovořili, to není obhajoba zrovna účinná. tím spíš, že se objevily v médiích i informace o tom, že i ona se asi těch voleb nezúčastní, no, že by měla být rovněž v zahraničí.
0: Na Kanárských ostrovech podle
18: iDNES. To trošku ty argumenty nabourává, ale kdybychom se na to podívali s odstupem, tak je legitimní diskutovat o tom, jakým způsobem by měl být nastaven ten volební systém, aby lidé měli možnost více se těch voleb zúčastnit. Když už jsem hovořil o tom, že ta účast je pod 50%, tak možná ne z velké části, ale z části se na tom podílí také to, že vy skutečně musíte volit pouze v místě trvalého bydliště a někteří lidé žijí jinde nebo zrovna v tu dobu třeba jsou nemocní, někde hospitalizovaní nebo zkrátka jsou také někde na dovolené nebo pryč a nemohou se do svého bydliště dostat a pak mají tedy smůlu, i kdyby chtěli volit, tak nemohou. Takže je legitimní do budoucna diskutovat o tom, zda nějak zpříjemnit, dá se říci, ty podmínky pro lidi, kteří z nějakých důvodů a třeba i daleko závažnějších, než je nějaká dovolená, zkrátka v těch obecních volbách nemohou volit a může se hledat inspirace v zahraničí, kde třeba nějaká forma korespondenční volby i pro komunální volby je umožněná. Týká se to například Německa nebo Rakouska a podobně.
0: No ale k tomu třeba exministryně obrany Jana Černochová z ODSky říká, že ty výtky Evy Pavlové míří úplně mimo, protože to je na změnu celého volebního systému. A třeba ministr vnitra z ANO Lubomír Metnar k tomu dodává, že jen kvůli Hradu by se ale volební systém měnit neměl. Tak je samozřejmě otázkou, jestli tohle někdo vezme jako téma k diskuzi, nebo to budou všichni brát jenom, jakože si Hrad poroučí.
18: No, tak myslím si, že kvůli přání Hradu by se volební systém měnit neměl, ale nejde o přání Hradu, jde skutečně o to, že žijeme v 21. století a že se může vést legitimní diskuse o tom, jak vylepšit třeba komfort lidí k tomu, aby se účastnili voleb a pomoc tomu, aby měli lepší podmínky těm volbám chodit, účastnit se jich, aby ta účast byla vyšší, aby zkrátka pak ti zvolení představitelé měli silnější, legitimnější mandát. Na tom není nic špatného. Myslím si, že třeba z hlediska elektronické volby to zvedají opakovaně Piráti, ale tam je třeba dodat, že plně elektronicky ve všech typech voleb mohou všichni občané volit pouze v Estonsku a v ostatních státech Evropské unie to není. Někde dokonce to bylo zrušeno a to z toho důvodu, že byly obavy jednak z manipulace s těmi softwary a jednak, že pak ta zpětná kontrola je daleko obtížnější než u těch klasických voleb, takže si myslím, že úplně to téma elektronické volby v tuto chvíli asi na stole nebude, ale když jsme byli svědky těch různých peripetií kolem korespondenční volby, jak se horko těžko prosazovala, no, alespoň pro občany České republiky dlouhodobě pobývající v zahraničí a že se týká pouze omezeného typu voleb, tak si lze představit, že třeba další krok k tomu, aby korespondenční volba nějakým způsobem se týkala i voleb komunálních, takže to bude velmi obtížný krok a dlouhá cesta asi úplně v dohledné době nebude úspěšná.
0: Ale to, že to Pavlová zvedla to téma, tak vstoupila tím do toho politického zápolení? Protože ona normálně se stranila spíš politického života.
18: Já bych to bral spíše tak, že nevstoupila do politického zápolení, ale že se snažila nějakým způsobem hájit neúčast svého manžela u komunálních voleb. Takže si myslím, že by bylo velké překvapení, kdyby to téma dále držela, kdyby nějak skutečně chtěla aktivně vystupovat a lobovat za to, aby politici začali přemýšlet a nejenom přemýšlet, ale třeba i konat a měnili ty komunální volby.
0: Pavla to prý mrzí, tvrdí jeho tým, že na těch volbách nebude. Máme vůbec právo to po něm požadovat? A v ústavě to nikde není napsané, že by nejvyšší ústavní činitel musel být u urny a hlasovat.
18: No, jak už jsme o tom hovořili, tak nemáme volební povinnost, máme volební právo a každý s ním může naložit tak, jak uzná za vhodné, ale pokud to pana prezidenta mrzí, tak dalo by se to brát vážně v momentu, kdyby o to mrzelo, že třeba musel mimořádně odcestovat na nějaký summit NATO nebo něco takového, že zkrátka to vyžaduje bezpečnostní situace a že byl
0: Tak co my víme, třeba je to celé zástěrka, ten motocyklový výlet.
18: Tak bylo by to hezké do nějakého špionážního filmu, ale myslím si, že reálně to tak nebude, že skutečně je zatím spíše vášeň prezidenta pro motoristický sport než cokoliv jiného, ale právě tím narážím na to, že by se dalo pochopit a omluvit, kdyby ty důvody, proč se prezident té volby nezúčastní, byly nějaké zásadní, ale myslím si, že skutečně cesta do Maroka tak zásadní není, aby nevyvolal tento krok právě tu bouři, ať už ve sklenici vody nebo něco jiného.
0: No tak ještě má čas se vrátit. Podle informací, které jsem zaznamenal v článku Seznam zpráv, tak část jeho týmu ho přesvědčuje nebo usiluje o to, aby ještě změnil
17: plán, jiná část už na to prý rezignovala, tak třeba ještě přijede.
18: Pokud bych chtěl přijet na motorce, tak nevím, jestli by to stihl, nejsem odborník na logistiku, zda se z Maroka dá dostat, ale snad jo.
17: Ale myslím, že ne tak rychle.
18: Ale je otázka, zda si to nakonec rozmyslí. Já si myslím, že i kdyby si to rozmyslel, tak už to, co ta jeho cesta, to původní rozhodnutí vyvolali, takže už by na tom nic zásadního nezměnilo, kdyby se vrátil. Možná, že někdo...
17: I kdyby jel non-stop, to by možná stihl.
18: Možná, že by někdo to ocenil, že si tedy uvědomil svoji chybu a že ji tak to napravil, ale myslím si, že ti kritici by stejně pokračovali v tom, že by na to upozorňovali a že možná by to částečně zmírnilo tu kritiku, ale určitě by nezmizela, je otázka...
17: No co u jeho podporovatelů ale... Jestli u nich, protože i ti se ozývají, že s tím moc úplně nesouhlasí, jak se rozhodl, tak jestli se to pak nemůže odrazit třeba na výsledku příštích prezidentských voleb, do kterých teda ještě nevíme, jestli pan prezident, současný prezident půjde.
18: Já si myslím, že je spíše pravděpodobné, že pan prezident obhajovat mandát bude a samozřejmě ta kampaň se povede tak zhruba za rok a volby budou až v lednu roku 2028, takže do té doby se může stát milion dalších věcí, o kterých se bude mluvit daleko více. Pokud by Petr Pavel udělal nějaké daleko ještě zásadnější chyby, tak by to případně jeho šance na znovu zvolení mohlo ohrozit, ale myslím si, že to, že se nezúčastnil komunálních voleb, tak to jeho šance nějak výrazně na obhájení mandátu nesníží, byť lze očekávat, že při každé vhodné příležitosti to bude proti němu používáno a pokud bude používáno jenom toto, tak to bude svědčit o tom, že nakonec přece jenom si prezident v té funkci vede dobře, když nebudou mít kritici na něj nabito jiným způsobem, než tím, že jel na motorce do Maroka a nejel na motorce do Černoučku, aby tam volil.
17: Petře, moc díky, že jste přišel, že jsme to mohli probrat.
18: Rádo se stalo, pěkný den.
17: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Petr Hartmann, náš vnitropolitický komentátor. A bavili jsme se společně o rozhodnutí Petra Pavla nevolit v letošních komunálních volbách. Ty senátní se u něj v Černoučku letos ani nekonají. Každopádně tenhle krok vyvolal vášnivé reakce a já jsem se ptal, proč a jestli oprávněně. Závěrem ještě jedna informace, která se toho týká. Deník N přišel ve čtvrtek odpoledne se zprávou, že Pavel s přáteli odletěl na svou dovolenou letadlem miliardáře Pavla Hubáčka, který ovládá banku Creditas. Podle Hradu se Hubáček s Pavlem ale neznají. Výprava si stroj pronajala od firmy zprostředkovávající privátní lety. Tolik k Pavlovi. V neděli si nezapomeňte pustit náš speciální díl. Dáme se do výsledků voleb. Naslyšenou o víkendu.
1: Ondřej Soukup,
2: Josef Pazderka, míříme na východ.
1: Do Srbska odjela minimálně 100 000 Rusů, kteří se rozhodli emigrovat po začátku velké války na Ukrajině.
2: To současné Srbsko je pořád takový pomyslný ruský ostrůvek uprostřed Evropy.
3: Jugoslávie byla tak nějak mezi západem a východem. A tady tohoto dědictví Srbsko si udržuje do dneška, protože to je pro něj zkrátka výhodné.
2: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
5: Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
6: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden dva metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
5: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu.
4: Pěkné dopoledne, je 10:30.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Dnes začneme vybírat své nové obecní zastupitele a ve třetině obvodů i senátory. Volební místnosti budou otevřené od 14 do 22 hodin, zítra od 8 do 14. Současně se koná 37 místních referend. 20 se týká výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších se můžou obyvatelé vyjádřit většinou k různým stavbám plánovaným v katastru obcí, třeba k výstavbě spalovny, prodejny, obchvatu nebo bytových domů. V ukrajinském Kramatorsku je den smutku za 35 obětí včerejších ruských útoků na civilisty. Údery na Ukrajinu pokračovaly i dnes v noci. V Záporoží zahynul nejméně jeden člověk, zraněných je 5. Rusové podle serveru Ukrajinská pravda na Záporoží svrhli letecké pumy. Jeden člověk po ruském útoku zemřel také v západoukrajinském Ivano-Frankivsku. U Kyjeva ruská armáda zasáhla sklad. V Česku je dlouhodobý nedostatek klinických psychologů. Ministerstvo zdravotnictví proto navrhuje zkrácení jejich povinné praxe po vysoké škole. Nově by místo 4 let měl stačit 1 rok. Proti návrhu jsou vysoké školy i profesní organizace. Podle nich není roční praxe dostatečná a navrhované změny by vedly k nižší kvalitě péče. Agent amerického úřadu pro imigraci ACLA postřelil v New Yorku 28-letého muže z Dominikánské republiky, informovala o tom agentura AP. Stalo se to, když muž parkoval se svým autem. Ve vozidle byl taky 5-letý chlapec. Muž přežil a skončil v nemocnici. Chlapec zraněný nebyl. Podle amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti to byla cílená policejní akce, při které agenti měli za úkol muže zatknout. Ministerstvo ho označilo jako ilegálního cizince a kriminálního. Sedmiměsíční podmíněný trest, pokutu 150 tisíc korun a zákaz řízení drážních vozidel na 5 let uložil okresní soud v Přerově strojvedoucímu, který řídil v květnu opilý osobní vlak na trase mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou. V krvi měl téměř 3 promile alkoholu. Policii na chování strojvedoucího upozornili cestující. My se přesouváme na silnice na D1. Zvyškova do Brna popojíždí kolona z kilometru 220, na 219. řeší nehodu v levém pruhu, následně se pokračuje zhruba 20 minut k omezení před Roustínovem na kilometru 216. Silničáři uzavřeli pravý pruh. Na D1 z Prahy do Brna se krátce zpomaluje před omezením na Šmejkalce. Fronta nesouvislé popojíždí ze 17. kilometru, ztratíte v ní zhruba 10 minut. Přejeme šťastnou cestu. Dnes máme jasno až polojasno, od severozápadu se má ale postupně zatahovat a večer se v Čechách místy přidá déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě bude až 18. To byly zprávy a teď už je tu Světlana Vitovská a Osobnost Plus.
7: Vláda Andreje Babiše vejde do dějin jako ta, která zničila lidskoprávní agendu, napsala právnička Andrea Procházková z katedry ústavního práva a státovědy na právnické fakultě v Praze po rozdělení agendy ochrany lidských práv mezi jednotlivé rezorty. Andrea Procházková se teď stala součástí poradního týmu zástupce veřejné ochránkyně práv a dnes je hostem Osobnosti Plus. Kdo patří mezi nejzranitelnější skupiny lidí v Česku a je kritika nových členů Rady vlády pro lidská práva oprávněná? Dobrý den.
8: Dobrý den. Díky za pozvání.
7: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
9: Osobnost Plus.
7: Kde je podle vás v českém právním řádu největší slabina, pokud jde o práva lidí s postižením? Co byste chtěla pomoct změnit?
8: To je docela náročná otázka. Na začátek těch slabin je hodně a proto ty poradní orgány existují, aby vlastně zvedaly ta témata, na které politici nedohlídnou logicky, protože vlastně v těch poradních orgánech jsou lidé z neziskového sektoru, experti, jsou tam lidé, kteří se týká ta problematika. Já jsem teda součástí poradního orgánu pro práva lidí s postižením. Jsem tam proto, protože mimo jiné se v rámci advokacie věnuju tomuto tématu. A těch témat je tam teda jako spousta k řešení. Ta nejpalčivější je, a vlastně bylo to součástí toho pohovoru, který jsem dělala do toho poradního orgánu, to, jak se starat o lidi s nejtěžšími formami postižení. Typicky Česká republika je už několik let napomínána mezinárodními lidskoprávními organizacemi, včetně OSN, že tady je ústavní péče státní politikou, v případě péče lidí se postižením a máme velký nedostatky, pokud jde o budování komunitních služeb. Co si pod tím jak představit? Asi trochu tušíme, jak všichni, jak vypadají ústavní péče a ústavy. Je to z dobrých důvodů kritizované, protože jsou podfinancované, dějí se tam excesy, o kterých vlastně i mimo jiné ombudsman dlouhodobě mluví i ve svých šetřeních. A právě proto, že část té péče o lidi s nejtěžšími formami postižení nelze provádět doma z logických důvodů, buď protože vlastně ty projevy té diagnózy jsou velmi extrémní, agrese a tak dále, a taky protože ty pečující, typicky rodiče, typicky ženy, což vyplývá i z průzkumu PAK Research, kdy 80% té péče právě o lidi s nejtěžšími formami postižení zastávají ženy doma, tak vlastně je potřeba to nějakým způsobem řešit a ty komunitní služby mají jít tímhle směrem. Jsou to pobytové služby, kde vlastně ten člověk si vytvoří svoje zázemí a svoje nové doma a kde jsou experti, kteří se o něj starají.
10: A v čem je problém, že stát se nechce vzdát té svojí úlohy v té ústavní péči nebo že nejsou peníze na to, abychom podporovali komunitní péči o postižené lidi nebo... Co je ten kámen úrazu?
8: No začíná to tím, že my nevíme, kolik těch služeb potřebujeme, protože nikdo nemapuje a tady v tomhle případě ze zákona ta povinnost patří krajům, který dostávají peníze od státu na to, aby budovali i ty komunitní služby, tak my nemáme žádné údaje o tom, kolik v každém kraji je lidí, kteří budou potřebovat v budoucnu takovouhle komunitní službu. Ono nevždy ta služba je potřeba úplně od začátku, má být vlastně jako postupně budována nějaká samostatnost toho člověka s postižením a právě v nějaký moment ve chvíli, kdy už se ta rodina třeba nebude zvládat starat o toho člověka nebo se stane nebo že něco tragického v té rodině a nebude nikdo, kdo se bude moct starat o toho člověka, tak by měli mít někde to místo. A kraje nemapují dostatečně většina z nich tu poptávku a do toho vedle toho máme tu velkou nedostatečnost těch služeb už teď. Takže my vlastně nemáme nejen jako zmapováno, co je potřeba do budoucna dělat, ale my už dneska jsme hodně pozadu s tím, co je vlastně dostupné.
10: Když to srovnáte s tím, jak je to jinde v zemích Evropské unie, jsme na tom výrazně hůř než jinde.
8: Já neznám úplně to, jak vypadá praxe v jednotlivých zemích v rámci Evropy, ale vycházím z toho, že jsme jako napomínáni těmi mezinárodními institucemi, takže ta situace není dobrá. Dokonce teď vlastně na Radě Evropy je stížnost proti České republice na nedostatek komunitních služeb, do kterých se zapojilo vlastně několik neziskovek a příběhů jako konkrétních rodin. Já to vlastně v praxi taky potkávám, že jestli je nějaký problém, který mají většina těch rodin, který se starají o děti nebo dospělé s postižením, s těmi nejtěžšími formami společného, tak to, že v nějaký moment budou potřeba službu, která není.
10: Vy jste se teď dostala do týmu zástupce ombudsmanky. Jaká bude vaše úloha?
8: Je to poradní orgán, takže my jsme se měli scházet dvakrát, třikrát do roka a vždycky se pobavit o nějakém konkrétním tématu. Předpokládám, že zástupce ombudsmana v tomhle případě bude mít nějaká témata, která bude chtít řešit. Tím, jak je to úzce vymezené, tak vlastně se předpokládá, že se to bude řešit pouze z tohohle ranku témat. A já jsem sama zvědavá, zrovna tenhle poradní orgán je něco, co už funguje nějakou dobu oproti tomu druhému orgánu, který teď je nově zřízen, poradní orgán pro lidská práva přímo pod ombudsmankou, kde teda jsem stálou hostkou, což znamená, že nemám hlasovací práva oproti tomu předchozímu. A to je třeba novinka, protože ombudsman se stal, vlastně říká se tomu National Human Rights Institution, což znamená, že je to jedním jako nezávislá instituce státní, státem financovaná, která má prosazovat lidská práva. Díky tomu se ombudsmanka rozhodla zřídit i tenhle poradní orgán.
10: Vy jste v červnu napsala, že volba expertky z finanční správy Evy Kostolanské do čela úřadu ombudsmanky budí skepsy. Teprve její první kroky ve funkci a střet s vládou ukážou, jestli bude skutečnou zastánkyní zranitelných nebo jen pohodlnou volbou pro politiky. Už ombudsmanka pro vás ukázala, jestli je skutečnou zastánkyní práv zranitelných nebo pohodlnou volbou pro politiky.
8: Já si myslím, že to ještě nemůžeme takhle přesně říct, že je v tom úřadu vážně jenom chvíli. A zároveň ale mám pocit, že byla jedna z nich, jedna z těch hlasů, které kritizovaly ty změny na úřadu vlády ohledně lidskoprávní agendy docela hlasitě i spolu vlastně se zástupcem ombudsmana, což mě samozřejmě jako dodalo nějakou naději toho, že vlastně to, jak tu volbu formulovali ty političtí zástupci, a to je jediné, co nám bylo zprostředkováno, jako nějaký kompromis mezi tím nějakým progresivistickým člověkem, který bude hnát tu lidskoprávní agendu do nějakých úplně extrémních výšin, jak to někteří z nich takhle formulovali, a vedle někoho, kdo jako nebude nic dělat, takže ona je nějakým kompromisním hráčem, tak uvidíme vlastně, kdo měl z těchto politických táborů nakonec pravdu, ale mně to zatím se zdá, že ty kroky ukazují spíše tím, že chce vlastně naplňovat tu roli ombudsmanky.
10: Kdo patří podle vás v Česku mezi nejzranitelnější skupiny lidí? Na čí práva by měla ombudsmanka v první řadě dohlížet podle vás?
8: To je opět složitá otázka. Myslím si, že ty nejzranitelnější skupiny jsou ty, které se nedokážou ozvat, nemají vlastně třeba tu možnost, a mimo jiné teda jsou to ty osoby s postižením, lidé s postižením, protože část z nich třeba těch, se kterými se já setkávám, tak jsou neverbální a je za ně rozhodováno celý život a vlastně nemají vůbec žádnou možnost. Před soudy není úplně zvykem, že se lidí s postižením ptáme na to, co chtějí, a to i vlastně pokud jde třeba o lehké mentální postižení. Já se setkávám vážně s lidmi, kteří mají takzvaný PAS plus, což je poruch autistického spektra v kombinaci jako s těžšími formami mentálního postižení a náročným chováním. A i oni vlastně by měli mít nějaký způsob, jak projevovat to, co chtějí a co jsou jejich potřeby. A nikdo se jich neptá. My, Česká republika, respektive justice, velmi omezuje své právnost do takových absurdních momentů, že zakazuje

0: jste rozdělení agendy ochrany lidských práv mezi jednotlivé rezorty nazvala tím, že je to projev toho, že vláda vejde do dějin jako ta, která zničila lidskoprávní agendu na několik minimálně budoucích let. Proč myslíte?
1: No, protože jsme tady dokázali vybudovat systém, který byl nadrezortní, který dokázal přilákat spoustu expertů, kteří tu práci dělali zadarmo, bez nároku na honoráře, od kterých zešly změny, které jsme dokázali implementovat a vlastně bez ohledu na to, jaká vláda tam zrovna byla. Jo? A zmocněnkyně pro lidská práva na vládní úrovni byla považována za poměrně jako silného aktéra. Mimo jiné vlastně v tom, jak komunikovala ty věci. To je taky jako důležitá složka těch věcí, pojmenovávat se za problémy, ale i tím, že vlastně byla schopná prosadit některé věci, na kterých se pak shodla, dejme tomu, jako část poslanců, který byli z různých politických stran. A tím, co se teď děje, tím, že se přesunuli ty agendy na jednotlivá ministerstva, ubrali se lidi, kteří vlastně zajišťovali tu administrativu okolo toho, což je tak jako důležité, jak zpracovat to, co se tam jako probere. Zároveň díky tomu, že to nebylo dostatečně komunikováno, jediný důvodem byly úspory na základě analýzy, která byla vytvořena pravděpodobně umělou inteligencí a nikdy jsme se vlastně jako nedozvěděli, teda v čem ty úspory mají spočívat.
0: To si myslíte nebo víte, že to bylo?
1: No, to bylo to, co vznášeli ty aktéři těch poradních orgánů a to, co pak psali média. Já jsem to neviděla, tu analýzu, ale jako nemám důvod tomu úplně nevěřit. Myslím, že to nikdo z té vládní úrovně úplně nepopřel. Tím, že vlastně to odůvodnění bylo takhle nedostatečné, tak si nelze jako myslet něco jiného, než to, že ten důvod nejsou ty úspory, ale něco jiného a to, že pro nás ta agenda není důležitá.
0: Takže vy, když jste napsala, že teď nemůže být pochyb, že koaliční politici lidská práva nejenže nepovažují za důležitá, ale rozhodli se omezit řešení témat jako sociální vyloučení práva dětí, vězeňství, ústavní péče, duševní zdraví nebo práva lidí s postižením, tak si myslíte, že opravdu to takhle je, že tahle vláda se tím nechce zabývat?
1: No, já jim do hlavy nevidím, ale fakticky tenhle krok, tenhle důsledek má, protože tím, že to přesunete na ty jednotlivá ministerstva, tak zbavíte ten proces té efektivnosti, který měl. Protože když to bylo na úřadu vlády, tak úřad vlády má možnost ze své pozice úkolovat jednotlivá ministerstva, ale ministerstva se navzájem úkolovat nemůžou.
0: Nevidíte to moc černě, protože vláda tvrdí, že to je technikálie. Mm-hmm.
1: No, to je otázka. Já si myslím, že to technikálie není. Stejně jako to, že teď se připravují ty statuty rad právě tyhle oblasti, lidskoprávní oblasti a mimo jiné jedním z tím bodem má být to, že ty výstupy jednotlivých rad a poradních orgánů mají v souladu s programem prohlášením vlády. Což samozřejmě trochu zbavuje ten proces nějakého jako vnějšího vstupu a pohledu ven. A mně to přijde, že to právě zajistí to, aby se tam vlastně jako nedělaly věci, které vycházejí právě z toho neziskového sektoru, z praxe. A tím, že tam ty odborníci dneska zároveň ani nejsou, rezignovalo vlastně několik desítek odborníků, tak vlastně pak to doplňujeme nějakými jinými lidmi, o kterých se možná tady budeme bavit a který vzbuzují další otázky.
0: Vláda tvrdí, že díky tomu bude mít agenda lidských práv lepší strategickou koordinaci, odstraní to duplicitu a ukotví realizaci opatření na jednotlivých ministerstvech. To vám smysl nedává? Nebude jasnější, kdo má co dělat, kdo je za co zodpovědný?
1: No jenže ty problémy, respektive ta lidskoprávní tématika, není úkol jednoho rezortu. Jo, pojďme si to ukázat na duševním zdraví klidně. Duševní zdraví samozřejmě souvisí s ministerstvem zdravotnictví, ale vedle toho taky souvisí jako s dalším věcmi, se vzděláváním, souvisí to prostě s nějakou jako sociální politikou a tak dále. A to stejný, že protidrogová agenda tam byla vlastně také komunikována. Opět je to vlastně téma, který souvisí se spoustu dalšíma oblastma, nejenom pouze s jedním rezortem. A ve chvíli, kdy vy to dáte na ten jeden rezort, do toho ještě to musí projít přes toho ministra, což předtím nic takového nebylo, že tam byla ta filtrace tím šéfem kabinetu, tak to zbavujete právě podle mě té efektivnosti a toho, že tam bude reálná síla něco prosadit.
0: Podle vás tenhle krok paralyzuje pomoc nejzranitelnějším skupinám obyvatel. Co myslíte, že se bude dít? Nebo spíš možná nebude dít?
1: No, já si myslím, že to bude probíhat tak, že ty poradní orgány, výbory, rady budou zasedat, bude se tam mluvit o věcech, klidně i o věcech, které jako považuji za důležité a zapotřebné je řešit, ale není ten nástroj toho, jak to dostat do té praxe, protože vlastně vládní zmocněnkyně pro lidská práva dneska pravděpodobně asi nebude plnit tu roli toho připomínkového místa, jako plnila doposud, že vlastně dávala schromažďovala ty všechny připomínky ohledně té potřeby nových jako změn v legislativě a protože na to nemá aparát, který byl sebrán a do toho se díváme prostě na ty problémy stále pořád jako pohledem nějakých rezortů a ne pohledem nějaký jako širší komplexní tématiky.
0: Vlna kritiky se teď snesla na 3 nové členy Rady vlády pro lidská práva, kde zasedlo 7 nováčků. Některé neziskové organizace chtějí, aby premiér jejich jmenování zrušil. Konkrétně jde o Daniela Bleka, Taťánu Kuchařovou a Jakuba Kříže. Jsou podle vás obavy o omezení lidských práv a výtky vůči těm 3 jmenovaným oprávněné?
1: Asi bych řekla, já nikoho z nich jako osobně neznám a neznám jejich tak detailně tu profesní kariéru, ale musím říct, že především u těch prvních 2 jmenovaných, to je Jakub Kříž, advokát, a pak Daniel Black, ty orgány lidskoprávní agendy jsou postavený na tom, že mají prosazovat a chránit lidská práva a zranitelné skupiny. A oba dva jsou vlastně spojený, respektive především pan Kříž je spojený s hnutím pro život, který naopak vlastně směřuje k tomu a netají se tím, že chce omezovat lidská práva určité skupiny lidí, to znamená v tomhle případě reprodukční práva, přístup k interrupcím. Takže vlastně mě nedává moc smysl, proč tam jmenujeme lidi, kteří vlastně jako jsou spojeni s těmito typami subjektů, který chtějí naopak dělat přesný opak, než to mají ty poradní orgány dělat. Jsem jako přemýšlela, jestli to je tím, že když máme zmocněnce pro Green Deal, který jako kritizuje Green Deal, jestli to je nějaká nová logika toho, jak obsazujeme ty úřady. A u pana Blacka mám zase problém s tím, že není jasné, co je jeho profesní kvalifikace a co je jeho zkušenost a proč by vlastně tam měl sedět a proč tam nemá sedět někdo jiný, kdo má třeba jiné profesní zázemí a zkušenosti.
0: Zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá za ANO výběr respektuje a říká, že v poradním orgánu tak bude názorová pluralita. Nemůže to být nakonec k něčemu dobré?
1: Já vlastně asi nemám problém s názorovou pluralitou. Podle mě, pokud teda těmahle kandidátama vláda mířila někam do konzervativnějších vod, tak já bych řekla, že tady máme spoustu expertů, který mají dostatečné zkušenosti a z praxe jsou experty, ať už třeba z akademického sektoru nebo z toho neziskového sektoru, kteří mají reálné zázemí a můžou tam přinášet ty zkušenosti a vedle toho nejsou spojeny s organizacemi, které chtějí jako omezovat lidská práva některých skupin. Takže já asi nemám nic proti tomu, aby tam zaznívaly různé názory. Myslím si, že to je jako dobře, ale otázkou je, jestli ty názory můžou být od kohokoliv, kdo s nám zrovna jako ladí do nějakého jako politického přemýšlení, ale nekoukáme na to, jestli má nějaký profesní background, který by opravňoval toho tam, aby tam byl.
0: Říká právnička Andrea Procházková, která je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: V jednom z vašich komentářů pro Deník N píšete o ostře sledovaném případu v Americe, ve kterém je obžalovaná mladá žena z vraždy svých 3 dětí. Její právníci původně tvrdili, že byla v době činu nepříčetná, protože trpěla poporodní psychózou. Média o tom psala jako o příležitosti konečně debatovat nahlas o duševním zdraví matek, ale podle vás to osvětě nepomůže. Proč myslíte, že ne?
1: Protože to je příliš extrémní případ, kde se jedná o vraždu 3 dětí. Do toho je to, jako přichází to z amerického kontextu, který je postaven na tom, že o jejím osudu rozhodne porota. Samozřejmě u nás by to ten proces vypadal velmi jinak. Mám pocit, že spoustu informací, které zaznívají ve veřejném prostoru, především na sociálních sítích, jsou hodně stavěny podle toho, na čí straně zrovna jste. Já vlastně mám pocit, že to téma poporodní psychózy, deprese a vlastně všeho spojeného se zdravím, s perinatálním zdravím žen je důležité, ale mám vždycky jako trochu leknu toho, když se to spojuje s takhle extrémním případy, protože mám pocit, že to nutí lidi postavit se na jednu stranu a nevidí to téma jako samo o sobě důležité, ale jenom spojené s tou vraždou těch tří dětí.
0: Vidíte tady v Česku nějakou debatu, která by právě mířila na duševní zdraví maminek?
1: No, já si myslím, že se o tom média snaží. Myslím si, že dobrou práci dělá i NUD, Národní ústav duševního zdraví, kde mají přímo tohle speciální.

0: že mají přímo vlastně jako specializovanou sekci na toto téma. Existují neziskovky jako Úsměv mámy, kde je vlastně jako možnost zajít ve chvíli, kdy vás něco takového trápí, ještě třeba před porodem. A to téma jako se zvedá. Doufám, že se zvedá i dostatečně, že vlastně ta informovanost třeba je v té populaci, ale chápu, že asi je to méně výrazné, než když je to spojené s takhle jako závažným případem, který budí emoce, ať už si myslíte, že Lindsay Clancy měla poporodní psychózu nebo ne.
1: Další případ, který budí emoce a obletěl svět, je nepovedená poprava na smrt odsouzené Američanky Christy Pajkové, která v 18 letech brutálně zavraždila svou sokyni a teď je v nemocnici, poté co přežila dvě smrtící injekce. Máte nějaké vysvětlení pro to, jak se může něco takového stát?
0: No, myslím si, že důvod, proč my v Evropě, včetně České republiky, trest smrti nemáme, protože se ukazuje, že ačkoliv třeba Spojené státy už několik desítek let hledají nějaký humánní způsob, jak teda tenhle trest smrti vykonávat, tak nic zatím jako nedošlo k tomu, že bychom měli pocit, že to je humánní, zvlášť když jako koukáme na to, že to opakovaně se nedaří. Ono se to neděje ve Spojených státech příliš často. Já si myslím, že právě ona měla být jako po... ten trest smrti byl naposled vykonaný v tom státě před nějaký 50 lety nebo takhle, takže to jako není tak časté. Ale to, že se vlastně nedojde k tomu zdarnému konci, ačkoliv se na to ta odsouzená připravuje a musí si projít takovýmhle vlastně de facto mučením. A ještě se to nepoví, se ještě být teď nejistotě toho, jestli náhodou jí to nebude čekat znova.
1: No a to je právě věc, která je taky dost diskutabilní, protože se objevují informace, že už tam nějaký precedent je, že už jednou se poprava nepovedla a že ten člověk nakonec popraven stejně byl, že výkon té popravy byl odložen o jeden rok. Jaký smysl dává potom člověka, který nepřežije popravu, udržovat při životě v nemocnici, když je v kritickém stavu? Ona teď teda komunikuje se svými právníky, ale dává vám to nějaký smysl?
0: No ne, v nemocnici a lékaři mají odpovědnost za to, aby ji udržovali při životě, takže tam asi není otázka toho, jako co si o tom myslí právo, ale spíš, že mají lékaři povinnost ji udržovat při životě. A říkala jste, že je ten precedens, ono je to otázka. Já myslím, že ten její obhájci teď momentálně snaží právě kvůli tomu, jak moc nehumánní to bylo ten pokus, tak aby nakonec jí to bylo zmírněno na to, že bude mít doživotí a ne trest smrti.
1: Trest smrti v Československu byl až do roku 1990. Posledním popraveným v Československu byl v červnu 1989 recidivista Štefan Svitek, který vyvraždil vlastní rodinu. V zemích EU je trest smrti zakázaný. Co říkáte lidem, kteří jsou přesvědčeni, že ve výjimečných případech by měl být absolutní trest nepřípustný?
0: No já s tím...
1: Teda přípustný, že říkají, že by měl být přípustný a my ho máme nepřípustný.
0: Já si myslím, že jsme se zavázali k tomu, že právo na život nemůže stát odebrat. Je to díky tomu, že jsme vstoupili do Rady Evropy a poté do Evropské unie. Byla to vlastně podmínka toho, takže všechny ty státy zrušily trest smrti. A jako je asi důležité se kouknout, proč jsme to udělali. Jo? Zaprvé jsme se poučili jako v poválečné době z toho, že tehdy se trest smrti používal k odstraňování politických jako nepřátel, kdybych použila tohle slovo. A pak také proto, že jako neexistuje ten humánní a důstojný způsob. A otázkou je, jestli jako ten trest doživotí není jako dostatečný a musíme tady jako dovolovat státu, ještě v době, kdy víme, že to trestní řízení může mít nějaké chyby a vady a můžeme na to dojít, můžeme na to přijít až později, jako aby stát rozhodl o to, kdo má žít a kdo nemá.
1: Soud v americkém Utahu nařídil minulý týden propustit 71letého muže, který strávil v celé smrti 40 let a na svobodu mu pomohl test DNA, který se neshodoval vzorkem z místa činu a na rukojeti vražedného nože. Nový proces soud nařídil kvůli pochybením vyšetřovatelů. Dá se takový omyl vůbec odčinit?
0: No nedá, no. Myslím si, že samozřejmě ten pán bude žádat nějaké odškodnění, ale to vám prostě nevrátí to, že sedíte tak dlouho v takzvané celé smrti. A právě proto ty omyly jsou jako tak zásadní, protože už je nelze vrátit zpátky. A teda jako je mi, to je ještě důležité v tom kontextu říct, že tam šlo o manipulaci svědků, který vlastně označili, já teď nepamatuju přesně to jméno, myslím, že to byl Carter, označili Cartera za toho pachatele, pak se ukázalo, že to tak vůbec nebylo.
1: Vy teď učíte na právnické fakultě, ale už jako studentka jste začala psát do Respektu, kde jste strávila několik let. Z povahy profese novinářky jste musela některé věci zjednodušovat. Jak moc to bolelo Andreu Procházkovou, právničku?
0: No, ono to je dobrý, že já jsem začala v době, kdy jsem to studovala, takže jsem tomu tolik nerozuměla a nevadilo mi tolik zjednodušovat. A zároveň já mám pocit, že ta právní komunita je ráda za to, že se dostanu alespoň nějaké myšlenky do toho veřejného prostoru, protože právě, a já tam mimo jiné učím mediální přípravu pro právníky, kde se studenty řešíme, jak komunikovat ty věci srozumitelně. A ono někdy to zjednodušení je důležité, protože před sebou máte klienta, který tomu prostě nerozumí. A to, že na něj budete mluvit částečně latinsky, rozhodně jako nevyřeší to, že on pochopí, o co jde. A já mám pocit, že je potřeba hledat nějaký jako střed v tom podávat ty věci srozumitelně a zároveň neskreslovat příliš moc. Takže mě to nebolelo v tu dobu. Samozřejmě jsem občas slýchala nějaké poznámky i třeba od vyučující, že třeba příliš jako zjednodušuju. A teď zpětně, občas, když jsem v té druhé pozici, právě v roli té právní expertky, tak občas, když si čtu nějaký
1: článek,
0: tak si taky říkám, aha, no, tak takhle jsem možná taky psala. A zároveň já si myslím, že je důležitý ten cíl. Jo, že mně přijde, že novináři jsou nějaký překladači té složitosti právní řeči a je dobře, že existuje, se snaží ten jazyk překládat a myslím si, že už nejsme v tom období, kdy se zaměňovala obžaloba za žalobu a já nevím, výpověď dohodou, taky ty typické věci, na které jsou podle mě vystudovaní právníci
1: alergičtí,
0: přesně tak.
1: Říká právnička Andrea Procházková, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
0: Já tak děkuji.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Osobnost Plus.
1: Pro mě je u Václava Havla podstatná myšlenka interakce svobodných lidí. To, že vzniká něco nového a životaschopného mezi lidmi v určitých chvílích, ve kterých se přestanou bát. Začnou se starat o ty druhé a vytvářet veřejný prostor, ve kterém je každý součástí něčeho, co ho přesahuje. Říká o prvním českém prezidentovi politolog Pavel Barša. Jak chápe Havlovu nepolitickou politiku a co dnes znamená žít v pravdě?
2: Osobnost Plus Světlany Vitovské zítra po 10:30 dopoledne na Plusu.
3: Pěkné dopoledne, je 11 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Polská policie po dvou útocích nožem na školách zadržela další mladistvé kvůli výhrůžkám na internetu. Dohledový úřad řeší stovky podnětů kvůli předvolebním kampaním. Hurikán Isaias zesílil a blíží se k jihovýchodnímu pobřeží Spojených států. U pátečních zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Polská policie zadržela v Mazovském vojvodství další čtyři mladistvé, kteří na sociálních sítích zveřejnili výhrůžky zabíjením lidí. Po dvou útocích na školách tento týden se na internetu šíří nepodložené zprávy, že jde o organizovanou operaci a útoků má přibývat. Policie vyzývá obyvatele, aby zachovali klid a vyhnuli se hysterii.
4: Ve středu 19-letý student napadl nožem několik lidí v areálu odborných škol v Ostrolence. V batohu měl také po domácku vyrobenou výbušninu. Zranil 9 lidí. Ve čtvrtek 15-letý bývalý student napadl nožem 3 zaměstnance základní školy v Leščidolu Novinách. Jedna z napadených zraněním podlehla.
5: Zvýšíme počet policejních hlídek v okolí škol. Hlídky by nejméně jednou denně měly zacházet i přímo do škol.
4: Řekl premiér Donald Tusk v reakci s tím, že stát musí předejít případným případům následování. Připomněl také legislativní práce na zákazu závadného obsahu na sociálních sítích, včetně nebezpečných výzev nebo šikany pomocí deepfakeu. Tyto hotové zákony ale prezident vetoval. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
3: Dnes ve 14 hodin začínají komunální volby. Kromě zastupitelů měst a obcí lidé zvolí taky obsazení třetiny Senátu. Volební místnosti budou otevřené dnes do 10 do večera a znovu zítra od 8 do 14 hodin. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí řeší stovky podnětů v souvislosti s letošní předvolební kampaní. O lidí jich chodí desítky denně. Další případy zjišťují úředníci při monitoringu v terénu. Převažují v nich podezření třeba na využívání peněz z obecních rozpočtů k vlastní propagaci, upřesňuje předseda úřadu František Sivera.
6: Protože obyčejně kandidát starosta sedí v současné době v obci a může docházet k tomu, že využívá prostředky obce k tomu, že dělá nějakou propagaci. Ten zákon dneska jednoznačně říká, že bezúplatné využívání lidských, finančních, materiálních a nemateriálních zdrojů státu je zakázáno.
3: Prošetřování většiny podnětů úřad ukončí po komunálních a senátních volbách. Ty opodstatněné skončí ve správním řízení. Za porušení pravidel hrozí pokuty.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Na letišti v kambodžském Phnom Penhu zadrželi policisté dva české občany. Šlo o muže a ženu. Kambodžská policie v jejich kufru našla 6 kilogramů kokainu. Informaci Českému rozhlasu potvrdilo ministerstvo zahraničí. Podle mluvčího Adama Čergého ministerstvo Čechům poskytuje standardní konzulární asistenci. V Kambodži jim nehrozí trest smrti, který naopak sousední Vietnam a Thajsko za drogové zločiny uplatňují. Hurikán Isaias míří k jihovýchodnímu pobřeží Spojených států. Na pevninu dorazí dnes večer nebo v noci. Podle amerického střediska pro hurikány zesílil na druhou z 5 kategorií. Lidi kvůli hurikánu skupují zásoby benzinu a nafty. Úřady vyzvaly turisty k opuštění pláží. Meteorologové varují, že bouře by mohla napáchat značné škody hlavně v amerických státech Alabama, Florida a Mississippi. Floridské úřady mobilizují 5 000 členů Národní gardy. Délka povinné praxe klinických psychologů by se mohla zkrátit ze současných 4 let na 1 rok. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví, které tak chce rychleji zlepšit dlouhodobý nedostatek klinických psychologů. Vysoké školy a profesní organizace ale se změnami nesouhlasí. Obávají se horší kvality péče a ohrožení bezpečnosti pacientů. Ministerstvo slíbilo, že se bude výtkami ještě zabývat, říká Renata Povolná z tiskového oddělení.
7: Cílem navrhovaných změn není snižování odborné úrovně klinické psychologie, ale hledání způsobu, jak podpořit dostupnost odborníků v systému zdravotních služeb, protože potřeba psychologické péče roste.
3: Kliničtí psychologové diagnostikují psychické poruchy nebo můžou vést osobní a skupinové psychoterapie. Ještě pohled na silnice. Na D1 z Vyškova do Brna trvá zdržení před omezením u Rousínova. Kolona z kilometru 219 se sune 15 minut na 216. kilometr. Tam zůstává neprůjezdný pravý pruh. Na D1 z Prahy do Brna se zpomaluje za sjezdem na Popovice na 17. kilometru. Čtvrt hodiny zabere trasa do zúžení na Šmejkalce. A na příjezdu do metropole ústeckou dálnicí D8 čekejte zdržení v Cínovecké. Brzdí se kousek za Zdiby a více než 20 minut se popojíždí do Kbelské ke sjezdu na Prosek. Je to důsledek dřívější nehody před Novopatskou. Její následky už se podařilo odklidit. Přejeme klidnou jízdu. Pátek začal jasnou až polojasnou oblohou. Během dne bude od severozápadu přibývat oblačnosti a večer se v Čechách místy přidá déšť. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 11 a 15 stupni. Na jihu Moravy bude až 18, na horách kolem 6. Tolik zprávy a teď už začíná pořad Online Plus.
8: Právo na nedigitální život, problematické dotace do startupů, AI agenti na Wikipedii a další matematické rebusy vyřešené umělou inteligencí. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
2: Online Plus.
8: U mikrofonu vítám samozřejmě našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N, Petra Koupského. Ahoj Petře.
9: Ahoj Davide.
8: Umělá inteligence řeší jeden matematický problém za druhým. Americká OpenAI zveřejnila sadu více než 370 dosud nevyřešených matematických rébusů, jejichž řešení našel zatím neveřejný AI model firmy. Společnost tak navázala na nedávné oznámení, že se jejímu modelu podařilo vyřešit tzv. Navier-Stokesův problém, který patří mezi tzv. Problémy tisíciletí. Tehdy oznámení přineslo kontroverzi, když matematik Tristan Buckmaster prohlásil, že OpenAI nejspíš vycházela i z jeho práce a odmítla mu přiznat zásluhy. Firma teď říká, že se poučila. Začala spolupracovat s nezávislou poradní komisí složenou ze známých matematiků, kteří mají AI firmám radit, jak při řešení matematických rébusů postupovat odpovědně a podle vědeckých pravidel. Nové výsledky tak OpenAI například zveřejnila, včetně odkazů na zdroje, ze kterých modely čerpaly. Petře, vypadá to, že opravdu matematici skoro přijdou o práci, že všechny dosud nevyřešené matematické rovnice a problémy za ně vyřeší AI modely. Myslíš, že to takhle opravdu bude, že ta umělá inteligence to svou velkou silou výpočetní, že prostě je schopná rozlousknout matematice všechna zbývající tajemství?
9: Myslím, že by to tak být mohlo. Všechno to je samozřejmě hodně silné slovo, Ale zdá se, že by jich mohlo být opravdu hodně, že hodně těch problémů, které se dosud pokládaly za obtížně řešitelné, je možné zvládnout odlišnou technikou, než kterou na to jdou lidé, čili nikoli logickou úvahou, postupnou konstrukcí jedněch výroků, které vyplývají z jiných, ale hrubou výpočetní silou, která vyzkouší všechny možnosti, ať dávají smysl nebo ne, a jedna z nich možná často zapadne na své místo a je řešením toho problému.
8: My jsme o tomhle problému vlastně a o tom, jak tedy AI v matematice a i v dalších vědeckých oborech pomáhá nebo někdy možná trošku škodí, tak my jsme o tom mluvili minulý týden, tak pokud chtějí naši posluchači si tu debatu poslechnout vlastně detailněji, tam jsme šli do většího detailu, mnohem většího detailu, tak doporučuji najít si minulé vydání Online Plus třeba v archivu Českého rozhlasu na internetu a poslechnout si. Ale tady vlastně mě přišlo zajímavé to, že OpenAI tedy po tom původním trošku průšvihu s panem Buckmasterem, tak řekla, že se tedy poučila, že začala pracovat s poradní komisí matematiků, že postupuje odpovědně. Nevím, jestli jsi měl příležitost projít si vlastně všechny ty vyřešené problémy, nebo je částečně vyřešené, protože údajně ta sbírka není úplně vlastně plná jenom vyřešených problémů, ale jsou tam i některé otevřené ještě otázky. Tak nevím, nakolik jsi měl možnost si to prostudovat nebo prohlédnout, ale vypadá to, že se OpenAI tedy poučila podle tebe a že začala třeba přistupovat k tomu řešení matematických rovnic a problémů nějak zodpovědněji, že více uvádí zdroje, odkazuje na třeba právě matematiky, z nichž nebo z jejich práce ty modely vycházely a podobně?
9: To asi ano, ale to není ten hlavní problém vlastně. Hlavní problém spočívá v tom, že v matematice velmi často nejde ani tak o ten samotný výsledek, ale o cestu k němu. A je důležité říct, že to není proto, že by matematici si chtěli užít tu krásu hledání odpovědi na těžkou otázku, i když to taky samozřejmě. Ale to by nebyl postačující důvod. Důvod, proč k tomuhle být skeptický, opatrný, spočívá v tom, že když se budou problémy řešit tou cestou přeskoků, kterou je schopna poskytovat umělá inteligence, tak přestaneme rozumět té budované cestě. Vlastně se nám ztratí. To, co potřebujeme, je kontinuita, souvislost těch matematických myšlenek, nikoli izolované odpovědi na problémy. To pak vypadá velmi efektně, že ty problémy se vyřešily, ale nepřináší to ten druh poznání, který je typický pro tvůrčí matematiku a který je potom základem logického uvažování v mnoha jiných vědních oborech.
10: Já teď použil jeden pojem a mně přijde, že to vlastně možná vyjadřuje tenhle ten rozpor poznání versus ta hotová řešení. Vlastně tady asi nejde úplně o to samé a chápu matematiky, že se v tomhle tom vlastně trošku obávají toho, co ta umělá inteligence vlastně přináší. Mimochodem, ta poradní komise nezávislá ve svém stanovisku řekla, že to řešení matematických problémů pomocí umělé inteligence nepodporuje a že žádá AI firmy, aby přestaly své modely testovat na těch matematických problémech, aby vlastně ty matematické rebusy přestaly využívat jako určitý benchmark, nějaký test prostě výkonu těch modelů. Ale přesto ta komise říká, že se prostě musí smířit s tím faktem, že to takto je a že radši, než by vlastně jenom třeba na to nadávala nebo byla nějak negativní, tak se pokusí nějakým způsobem přispět k tomu, aby když už se ty modely testují na těch matematických problémech, tak aby to k něčemu bylo. Co říkáš na tohle stanovisko?
9: Já myslím, že je to smíření s realitou. Nedá se příliš předpokládat, že vedoucí AI firmy se na dobro zřeknou toho, aby svým modelům předhazovali složité matematické problémy a dívali se, jakým způsobem si s nimi poradí. Na to je to příliš lákavá a příliš důležitá výzva. Takže asi nezbyde nic jiného, než najít nějaký kompromis mezi tím, jak by se matematika měla vyvíjet podle matematiků a mezi všemi těmi novými impulzy, které do toho vnáší umělá inteligence. Konec konců sami tvůrčí matematici, a to bylo vidět i v tom případě kolem Navier-Stokesovy rovnice, dneska umělou inteligenci používají jako jeden z nástrojů, který jim pomáhá ta tvůrčí řešení najít, hlavně u tak komplikovaných problémů, které odolávaly desetiletí, možná staletí.
2: Posloucháte Online Plus, aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: AI agenti OpenAI se pokoušejí používat Wikipedii. Nadace, která online encyklopedii provozuje, zveřejnila výsledky svého šetření o aktivitách AI agentů firmy OpenAI na svých stránkách. Zjistila tři různé dopady AI modelů na Wikipedii. Agenti se podle ní pokoušeli zapisovat informace do stránek. Nešlo ale o stránky, které jsou veřejně dostupné, nýbrž stránky v takzvaném pískovišti, tedy v testovacím rozhraní, ve kterém si kdokoliv může zkoušet, jak psaní hesel pro Wikipedii funguje. AI modely se na Wikipedii také snažili zneužít službu Etherpad, která slouží k psaní poznámek a jejich sdílení, a do třetice stahovali obsah milionů stránek online encyklopedie. Podle nadace přitom nadměrně zatížili servery, což patrně přispělo mimo jiné k problémům s nedostupností Wikipedie letos na jaře. Wikipedii trápí zejména nárůst agentického provozu, který Wikipedii zvyšuje náklady. AI firmy nedělají dost pro zabezpečení svých systémů a ochranu veřejnosti před škodami, které působí, kritizuje nadace. Petře, to je vlastně taková prověrka, kterou si myslím už udělal skoro snad každý větší provozovatel nějakých online služeb, jestli mu tam AI agenti nějakým způsobem nepronikli, jestli ty modely se nepokoušely nějakam vniknout do jeho systému nebo je použít k něčemu jinému, protože tahle vlna se spustila samozřejmě potom dnes už velmi asi proslulém problému nabourání služby Hugging Face. A i Wikipedie tedy našla nějaké stopy agentického provozu. Prověřovala tedy opravdu pouze agenty firmy OpenAI, ale řekl bych, že další ty velké firmy na tom budou velmi podobně. Když se vrátím k těm třem vlastně způsobům využívání Wikipedie prostřednictvím tedy nějakých agentů, tak byly tam nějaké pokusy o zapisování informací do stránek, ale jenom do těch testovacích stránek, což mi přišlo zajímavé. Říkal jsem si, že opravdu agenti by byli možná dost dobře použitelní pro to, aby se snažili nějakým způsobem manipulovat třeba obsah Wikipedie, ale zdá se, tedy alespoň podle Wikimedia Foundation, že to nedělají. Překvapilo tě to, že to nedělají, že zkouší to pískoviště, k čemu jim to vlastně může být?
9: Nevím. Ono hledat v činnosti těch agentů nějakou cílenou lidskou logiku je často zavádějící. Nemusí to z našeho pohledu dávat žádný dobrý smysl. Podle mě je to osahávání terénu, zkoumání možností. Ale nepřekvapilo mě, že zatím k těm průnikům nedošlo, protože přece jenom i ty modely, které volně se toulají internetem, kde by neměly, tak pořád ještě mají v sobě zabudované nějaké meze, nějaké ochrany, guardrails, jak se tomu říká. Očividně ale nedostatečné. Mně celá ta situace začíná připomínat špatně vychovaného psa, který si volně pobíhá parkem, strká nos a tlapky kamkoliv se mu zlíbí a jeho majitel tam chodí dokola, ubezpečuje, že pejsek je hodný a že se ho nemáme bát a že nám nemá vadit, když nám občas umaže kabát. A to není dobrá situace, není to rozhodně stav, ve kterém by to mělo zůstat.
11: No, to máš pravdu. Já jsem právě přemýšlel o tom, že těch různých právě případů, kdy AI modely dělali něco, co se nepředpokládalo, kdy někam pronikli, něco použili jinak a podobně, tak těch případů samozřejmě přibývá, jak se na ně postupem času přichází. A všechny ty velké firmy vždycky říkají, ano, to se stalo, my to prošetříme, přijmeme nějaká opatření a podobně, ale mně přijde, že za to vlastně nějak jako neberou odpovědnost úplně, že neodškodňují například ty provozovatele těch webů nebo služeb, že vlastně se úplně vyhýbají tomuto tématu, protože asi by to pro ně bylo docela velké riziko, že by po nich pak každý chtěl třeba nějaké odškodnění. Ale ta odpovědnost mi přijde, že se tak jako jaksi zamazává někam do ztracená. Přitom mi přijde, že by tu odpovědnost ty AI firmy za chování, zase používáme tedy termín, který se používá pro člověka, ale dejme tomu, takže za chování těch AI agentů, AI modelů by prostě tu odpovědnost podle mě mít měli. Co myslíš?
9: No on to po těch AI firmách taky zatím nikdo moc nechtěl. Není nikde na ně vyvíjen příliš velký tlak, aby proti tomu něco dělali. Ve Spojených státech by patrně podle dosavadních historických zkušeností to bylo formou žaloby a soudního procesu, v Evropě pravděpodobně spíš stanovení nějaké obecné právní normy, která by to vymezovala a zakazovala. Neděje se to ale ani na jedné ze stran Atlantiku. Nejspíš proto, že by je to všechno velice nové a že na to ještě nikdo nestihl rozsáhleji reagovat. Ale mělo by k tomu dojít, protože ten pes volně si pobíhající internetem je příliš velký, ťape všude a dříve či později způsobí nějakou velkou škodu.
11: No a kdyby ty firmy někdo volal opravdu k odpovědnosti, ať už třeba tou soudní cestou, nějakou žalobou na náhradu škody nebo něco podobného, nebo regulační, tak by asi tedy byly nuceny přitvrdit v těch svých bezpečnostních opatřeních a třeba bychom se z tolika případy jaksi volně se potulujících AI agentů nesetkávali tolik. Tak jsem zvědavý, jestli k tomuhle opravdu dojde, protože ta současná situace vypadá, že není úplně udržitelná. No, uvidíme.
2: Online Plus Davida Slíška.
11: Český stát v uplynulých několika letech investoval do podpory startupů přes 900 milionů korun. Nekontroloval ale, jak byly tyto peníze využity. Ve své zprávě to konstatoval Nejvyšší kontrolní úřad. Prověřoval podporu startupů ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu, které jim v letech 2021 až 2025 posílalo peníze přes agenturu Czech Invest. Peníze měly podle NKÚ přispět k zakládání nových firem, jejich růstu, vstupu na zahraniční trhy, k rozvoji inovací nebo k testování nových technologií. Ministerstvo ale u většiny podpořených projektů nesledovalo, jestli vytyčené cíle splnili. Stát k tomu neměl ani potřebná data. Řada startupů je totiž navzdory podmínkám dotací nedodala a Czech Invest po firmách plnění povinností ani nevymáhal, říká NKÚ. Ministerstvo průmyslu ve své reakci na toto zjištění přiznalo, že si je vědomo určitých nedostatků v nastavení podpory startupů v minulosti. Tak Petře, samozřejmě tohle je taky trošku technologické téma, byť se týká více financí a podpory právě nějakých těch mladých technologických firm v České republice. Mě na tom vlastně poměrně fascinuje, že se tady vynaložilo nějakých více než 900 milionů korun z různých zdrojů, jak tedy z českých peněz, tak z různých programů Evropské unie. A nikdo moc nekontroloval, jestli se teda využili k něčemu pořádnému nebo nevyužili, ani nechtěl od těch firm žádné informace. To mně přijde opravdu dost neuvěřitelná věc. Ale když se podíváme na to, jakým způsobem tedy český stát podporuje české startupy, víc takto obecně, myslíš, že ta dotační cesta je správná nebo že by ta podpora třeba mohla probíhat nějakým jiným způsobem?
9: Ta dotační cesta má ten problém, že velmi často vede přesně k tomuto typu výsledku, o kterém tady mluvíme. Efektivní vynaložení těch poskytnutých peněz se dá těžko sledovat a ještě hůře vymáhat. Ten případ, o kterém mluvíme, zřejmě má nedostatky i v té formální stránce, že chybí výkazy, ale i kdyby nechyběly, i kdyby to papírově všechno bylo v pořádku, tak pořád by to ještě mohlo znamenat, že ty peníze nebyly vynaloženy rozumně, jenom že si někdo dal trochu více práce s tím, aby ty papíry napsal tak, jak se napsat mají. Čili to není sama o sobě žádná záruka. A máš pochopitelně pravdu, že stát by mohl podporovat startupy různými jinými způsoby, daňovými úlevami třeba, zjednodušením byrokracie, zavedením nějakého nového režimu začínající společnosti, u které se počítá s tím, že nemá účetní a nemá lidi na vykazování všeho možného, vytvořit pro ně prostě nějaký zjednodušený model úředního fungování. To není moje fantazie, takové metody se používají v mnoha evropských zemích. Stačilo by je odtamtud obsat a převzít.
12: No, drobnou nadějí je v současnosti projednávaný tedy návrh startupového zákona, nebo chystaný spíš tedy návrh startupového zákona, který by právě některé z těchto možností měl přinést. Uvidíme, v jaké formě nakonec v Česku tedy projde a co z něj tedy nakonec bude. Už máme informace o tom, že některé ty poměrně zajímavé věci, které v něm původně byly, tak možná neprojdou a je proti ním nějaká opozice a podobně, tak ale to necháme na politicích. Budeme doufat, že tedy ta podpora bude nejenom peněžní a pokud bude peněžní, tak ji bude tedy někdo i trošku kontrolovat.
2: Online Plus Davida Slíška.
12: Každý má právo na život nezávislý na digitálních službách. Nikdo nesmí být veřejnou mocí nucen k využívání elektronické komunikace, a to bez jakékoliv újmy. Tak zní věta, kterou chce skupina českých senátorů doplnit do Listiny základních práv a svobod, která je součástí českých ústavních zákonů. Příslušný návrh zákona prošel prvním čtením a Senát jej poslal k projednávání do ústavně právního výboru. Na prodebatování ve výborech také schválil lhůtu 120 dnů. Navrhovatelé zákona argumentují, že stát nemá svým občanům přikazovat, jakou formou s ním musí komunikovat, a má nechat tuto volbu na nich. Kritizují například povinné zřizování datových schránek pro podnikající fyzické osoby. Máme výzkumy, které říkají, že 20% obyvatel všech věkových kategorií digitálně žít nechce, říkají také. Nejde přitom jen o to, že by digitální nástroje neměli lidé používat. Někteří nechtějí zanechávat digitální stopu nebo chtějí mít svá data bezpečí, zní další argument navrhovatelů. Petře, tohle je vlastně teď senátní tedy aktivita. Je to návrh zákona, který má před sebou ještě samozřejmě dalekou cestu a možná technicky připomenu, že změny ústavy a ústavních zákonů vždycky se tedy schvalují tou větší většinou v českém parlamentu, takže najít tam tu schodu je obvykle velice těžké a není to jednoduché prosadit. Ale tohle je poměrně jednoduchý zákon asi a tedy má vkládat jednu větu do Listiny základních práv a svobod. Co na ten návrh říkáš? Myslíš, že je potřeba tohleto stanovit a dát to vlastně opravdu do ústavního pořádku České republiky?
9: Já bych to rád trochu rozlišil. Myslím si, že požadavek, aby občané měli právo používat služby, které jsou nedigitální, komunikovat nedigitálně se státem, pokud si to přejí, je oprávněný a že by se měla taková věc zachovat, ať už z respektu k těm, kteří z jakéhokoliv důvodu si to tak přejí, tak i z nějakých bezpečnostních důvodů ukotvení fungování státu v souvislosti s dosavadní minulostí. Všechno překlopit do digitální podoby má svoje rizika. Ale nejsem si jist, a to je to rozdělení, o kterém jsem mluvil, jestli dává dobrý smysl tohle nastavit jako ústavní zákon, zasahovat kvůli tomu do listiny základních práv a svobod, která taky představuje nějakou historickou kontinuitu s minulostí. Mám za to, že právní norma na úrovni obyčejného zákona by to mohla vyřešit taky a nevím vlastně, jestli náhodou už něco takového nemáme, takže trochu mi to připadá jako hra o politické body.
13: No tak ono, kdyby to byl normální zákon, tak se dá mnohem jednodušeji případně měnit, doplňovat, aktualizovat nebo nějakým způsobem vlastně nahradit jiným zákonem, takže já to čtu tak, že vlastně ti navrhovatelé chtějí, aby právě nebylo tak jednoduché případně vlastně změnit tenhle ten návrh a změnit třeba právě ta pravidla a zase je třeba zrušit nebo něco podobného, ale chápu vlastně i to, co říkáš, že by to možná nemuselo se dávat právě do listiny základních práv a svobod. Co říkáš vlastně na ty argumenty, které používají ti navrhovatelé, že tedy myslíš opravdu, že stát nemá říkat lidem, jakým způsobem s ním mají komunikovat, protože zase při digitalizaci těch státních služeb se hodně argumentuje tím, že když se zruší to papírové posílání, tak se ušetří spousta peněz, všechno je pak jednodušší. Všichni stejně už skoro, nebo skoro všichni už mají nějaké chytré telefony nebo připojení k internetu, počítače a podobně, tak proč to neudělat povinné? Myslíš, že tohle to neobstojí tenhle argument?
9: Myslím si, že stát má plné právo říct lidem, jakou formu komunikace preferuje a doporučuje. Ale řekl bych, že v současné době ještě není vhodná chvíle na to, aby se nedigitální způsoby komunikace se státem zrušily. To se může stát někdy v budoucnu, prostě proto, že zájem o ně se zcela vytratí. Možná ano, možná ne, ale je na to brzy a v tuhle chvíli lidé, kteří z nejrůznějších důvodů o tohle nestojí, představují docela výraznou skupinu a nebylo by asi dobré jim to nutit proti jejich vůli.
13: Ty jsi říkal, že stát by mohl říct občanům, jaký způsob komunikace preferuje. Mimochodem vlastně ta druhá část, nebo ta druhá věta v rámci toho návrhu, tedy nikdo nesmí být veřejnou mocí nucen k využívání elektronické komunikace a to bez jakékoliv újmy, tak podle navrhovatelů míří třeba na to, že stát řekne, když budete podávat nějaká podání elektronicky, tak budete platit třeba méně za to podání, za nějaké kolky nebo něco podobného. Takže vlastně oni jdou i proti tomu nějakému zvýhodňování elektronické komunikace na úkor vlastně té papírové nebo jiné tedy komunikace se státem. Myslíš, že i tohle to je tedy dobré?
9: To neumím posoudit a je klidně možné, že takovouhle otázku bude nakonec řešit třeba ústavní soud.
13: Dobře, to je možné, že ten zákon tedy na své dlouhé pouti, která určitě ještě před ním je, tak dojde až k tomu ústavnímu soudu. Konec konců je to ústavní zákon, takže by to asi
9: i kdyby
13: dávalo
9: nebyl.
13: Logiku. I kdyby nebyl, to je pravda. Ale dávalo by to možná logiku, aby někdo posoudil, jestli prostě tohle to má co v českém ústavním pořádku dělat. No, jsem na tu debatu hodně zvědavý kolem tohoto zákona. Původně se mluvilo i o uzákonění používání hotovosti a o tom, že se uzákoní v ústavě i česká koruna, tak tyhle věci, pokud vím, tak aspoň zatím z toho senátního návrhu tedy vypadly, ale zůstal pouze tento život nezávislý na digitálních službách. Myslím, že kolem něj bude velká debata, že o něm ještě uslyšíme. Petře, každopádně tobě pro dnešek děkuju za tvoje komentáře a postřehy, tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se těším zase za týden naslyšenou.
9: Naschledanou.
13: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
3: Dobré dopoledne, je 11:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Nobelovu cenu míru získala jihoafričanka indického původu Navanetem Navipilajová za snahu prosazovat mír a mezinárodní právo. V minulosti působila jako vysoká komisařka pro lidská práva a dnes je soudkyní Mezinárodního trestního soudu a předsedkyní Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu, který vyšetřuje genocidu v této africké zemi. Ministerstvo vnitra vymáhá 3 miliony po bývalém zaměstnanci rozvědky. Předchozí soud ho přitom ve stejné kauze z pronevěry pravomocně očistil, zjistil to server i rozhlas. Případ se týká faktur bývalého šéfa kybernetického odboru Martina Uhra, které byly podle rezortu podvodné. Ministerstvo svůj postup hájí tím, že ho na další jednání v občanskoprávní rovině odkázali trestní soudy. Podle právníka žalovaného muže je ale nový proces plýtváním veřejnými penězi. Kyjevská doprava po ruských útocích kolabuje. Tramvaje a trolejbusy stojí bez napájení v několika městských obvodech ukrajinské metropole a s výpadky elektřiny se potýká i kyjevské metro. Právě energetické příměří s Ruskem má být jedním z témat, o kterém bude dnes a zítra jednat ukrajinská delegace v Miami ve Spojených státech se zmocněnci amerického prezidenta Donalda Trumpa. V celém Polsku bude od nového roku platit noční zákaz prodeje alkoholu mezi 22. a 6. hodinou. Zákaz se nevztahuje na gastronomické podniky, rozhodl o tom Sejm. Ponechal zároveň samosprávám možnost noční prohibici prodloužit. Za porušení zákazu nočního prodeje alkoholu bude v Polsku hrozit pokuta v přepočtu až 5 milionů korun. 30-letého muže ve dvoře Králové nad Labem zabilo podle policie dítě, k činu se přiznalo. Prozatím je ve výchovném zařízení, soud ale bude řešit nařízení ochranné výchovy. Muž zemřel na následky zranění v noci z úterý na středu. Dítě je mladší 15 let a proto není trestně odpovědné. Kvůli jeho nezletilosti taky policie nebude podávat další informace. Ještě pohled na dopravu. Na D1 z Prahy do Brna narůstá zdržení před omezením na Šmejkalce. Kolona vzniká kousek za sjezdem na Popovice na 15. kilometru. Do zúžení se jede zhruba 20 minut. Na D1 z Brna do Prahy za nájezdem od Koberovic mezi kilometry 73,5 a 72,5 pracují silničáři. Je uzavřený levý pruh. Fronta ze 75. kilometru je až na 10 minut. A na D8 z Prahy do Ústí pozor před Roudnicí na 24. kilometru blokuje pravý pruh nehoda a na 25. v levém bourala dvě auta. Fronta ze 23. kilometru popojíždí 10 minut. Dobře dojeďte. Zatímco teď je jasno až polojasno, postupně se od severozápadu zatáhne a večer bude v Čechách místy pršet. Zítra už bude většinou zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Teploty po oba dny vystoupí na 11 až 15, na jižní Moravě až na 18 stupňů. Ze zprávy to vše a začíná Interview Plus.
14: Česko je letošním čestným hostem největší literární akce na světě, knižního veletrhu v německém Frankfurtu. Vystupují zástupci tuzemské literatury a kultury na této významné události odpovídajícím způsobem a o čem svědčí konflikt prominentní české spisovatelky s ministrem kultury hned v úvodu veletrhu. Začíná páteční Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
2: Interview Plus.
14: Hostem interview je spisovatelka Kateřina Tučková, kterou zdravím do Frankfurtu. Dobrý den.
15: Dobrý den, děkuji za pozvání.
14: Na své sociální sítě jste napsala, že to, co se odehrálo na zahájení frankfurtského knižního veletrhu, bylo mimořádně ekl, tedy odpudivé. Co přesně tím myslíte?
15: No, slova pana ministra samozřejmě, která adresoval celému sálu, ve kterém se sešly stovky, ba bych řekla tisíce lidí nebo tisícovka lidí, bylo to obrovské auditorium, a ve které se zazněly proslovy jeho předřečníků, které pojmenovávaly problémy současného světa, vlastně nevěnovali se jenom knižnímu oboru, knižní kultuře, ale pojmenovávali problémy, jako je úpadek čtenářské gramotnosti, neochota lidí číst, neporozumění dlouhým textům a tím pádem jakési zkratkovité myšlení, hrozba AI, omezování svobody slova v některých státech, to, že upadá rozmanitost literatury a tím pádem není tady nabídka dostatku témat pro všechny jako možné čtenáře. Zkrátka byly tam proslovy, které velmi dobře pojmenovávaly stav současného světa. A pak vystoupil pan ministr s proslovem, který nás vracel do dob minulých a upozorňoval tedy na to, jaké štěstí měli čeští exiloví autoři, kteří mohli najít nový domov v Německu. A to samozřejmě vedlo k povstání nebo jako povyku v řadách českých posluchačů, protože to říkal právě on, který má tu minulost, kterou má, a navíc se zcela vyhnul vlastně problémům, které tahle sektor umění v současnosti řeší a které, ke kterým se mohl stáhnout v případě svých předřečníků, a to je spíš to, co potom provokovalo ještě další následné diskuze a navozuje na to, co se v současnosti teda děje, čeho jsme svědky na té české kulturní scéně, a to je tedy ta neschopnost dialogu a výjití s celou kulturní obcí a nedobrá péče o její stav.
16: Čili když se k tomu vrátím, vám připadalo nepřípadné, že se ministr kultury vrací k minulosti, která v jeho případě je problematická, je to tak? To vám připadalo tedy odpudivé?
15: Ano.
16: Jak na ta jeho slova, nebo dá se říct, že projev Radky Denemarkové, čili té prominentní české spisovatelky, byl nějak reakcí na projev našeho ministra Klempíře?
15: No, reakcí byl ten velmi spontánní věta, vlastně jediná, se kterou vystřídala pana Klempíře na pódiu a ve které tedy řekla, že ministři kultury, kteří ničí českou kulturní scénu, přicházejí a odcházejí, kdežto literatura zůstává. Za to sklidila tedy velký aplaus, a to byla velmi spontánní tedy poznámka, která i ostatnímu publiku, které třeba dobře vidělo do toho, co se u nás děje, vysvětlila teda celou situaci. No ale posléze její text, který myslím, že teď už můžou číst, nebo její projev, který teď už můžou číst i čeští čtenáři na některých serverech, tak vlastně jako komentoval celkovou situaci v hnědnoucí, používám radši na slova, v hnědnoucí Evropě a hrozbu, která tím pádem pro kulturu vzniká.
16: A ta spontánní věta, že ministři kultury, kteří ničí českou kulturu, přicházejí a odcházejí, ta si měl brát ministr Klempíř osobně od Radky Denemarkové. Rozumím tomu dobře?
15: Nebudu mluvit tedy za Radku, ale tak to bylo pochopeno.
16: Ministr kultury Klempíř na výtky Radky Denemarkové odpověděl ve smyslu, že on na rozdíl od spisovatelky před rokem 1989 trpěl, když ho STB přinutila ke spolupráci. Vy sama jste v románech jako Žítkovské bohyně nebo Bílá voda portrétovala lidi pronásledované komunisty. Co říkáte argumentu pana Klempíře?
15: No, ono se to tady i v diskuzích, které potom sleduju, ale je pravda, že tady ve Frankfurtu nemáme příliš času sledovat nějakou diskuzi, protože všichni jsme nasazovaní na množství pořadů a ten provoz je teda skutečně náročný, ale když sleduju některé diskuze, všimla jsem si, že se to velmi točí kolem téhle části celého toho problému, a to je tedy minulost pana ministra kultury, která je samozřejmě věcí k diskuzi, ale byla by mnohem méně věcí k diskuzi, kdyby pan ministr pečoval o kulturní scénu jako dobrý hospodář a dobrý pečovatel a nepokoušel se jí omezovat a ničit v podobě kroků, které už od nástupu do své funkce udělal. Takže myslím, že by bylo dobré přesunout vlastně jako pozornost tedy k tomu, že na pódiu vystoupil někdo, kdo má sice takovouhle minulost, ale kdo zároveň především nepodporuje současné kulturní kruhy nebo současnou kulturní scénu.
16: To jsem se vás chtěl zeptat, jestli podle vás je hlavní problém Klempířova minulost, nebo spíš to, co jako ministr kultury dělá dnes. Jinými slovy, jestli ty historie roku 1985, jestli nám nepřekáží v tom, abychom řešili to, co je aktuální.
15: Ne, ta pozornost asi by měla být upřena spíš na to, co je aktuální. To, co se dělo v minulosti, tomu tedy nepřekáží, ale navazuje to na to, protože autoritativní kroky pana Klempíře, se kterými tedy ovlivňuje chod kulturní scény, jako by navazovaly na to, co se děli v minulosti, a děláme krok zpět anebo krok bokem, inspirování tedy na vládě slovenskou cestou, vlastně podobným způsobem začínají zacházet i s kulturní scénou. Takže všecko to má vlastně nějakou souvislost, ale znova opakuju, teď je pro nás podstatnější mnohem to, co se děje nyní na kulturní scéně, vyhlášení nové státní kulturní politiky, přičemž ta předchozí, na které se shodly nejrůznější spektra, nejrůznější oborové organizace napříč kulturní scénou, byla shozena ze stolu a v těchto dnech je představena nová státní kulturní politika.
16: Jaké gesto, když to otočím, nebo slova byste od českého ministra kultury ve Frankfurtu naopak ocenila?
15: Ocenila bych, kdyby se věnoval opravdu těm současným problémům, o kterých jsem mluvila na začátku, o kterých mluvili všichni jeho předřečníci, protože to je něco, co nás zajímá. Budování vztahů se čtenářskou obcí, která dává přednost jiným médiím na svůj vlastní úkor snižování čtenářské gramotnosti, která má přímou souvislost s tím, že lidé nejsou ochotni porozumět komplikovanějším textům a myšlenkám, čili vlastně kultura plus vzdělání a jakým způsobem se k tomuhle problému dnes vztahovat, protože to bude právě tohle, co bude ovlivňovat současnou nejmladší generaci i nás vlastně do budoucnosti. Takže to jsou témata, která nás nezajímají.
16: A já se omlouvám, že se ještě zdržím s vámi na tom úvodním večeru, který jste sledovala, využiju toho, že jste svědek z první ruky. Dá se to taky vykládat tak, že si patrně nejpřekládanější česká autorka současnosti vyřizuje účty s momentální politickou reprezentací. Není to tak?
15: Na mě to působilo tak, jak už jsem říkala, věci, které pojmenovávala v tom textu, který už je jako veřejně dostupný i u nás, tak se věnují jako obecným otázkám střetu moci a autoritativního jednání. Měla tam krásné výrazy o partě bohatých kluků, kteří si rozdali moc, a to není vůbec český problém, jenom to je problém nadnárodní. Vyjmenovávala tam země, konflikty, ve kterých jednotlivci ovlivňují život ostatních, a spojovalo tenhle ten jako politický, tohle politické hledisko samozřejmě s kulturou, protože to jsou její slova, se kterými, myslím, souzní většina kulturní obce. Politiku a kulturu nelze oddělovat, je to jedno a to též.
16: A ještě mi řekněte, ono

0: jako není tady úplně porozumění tomu, jak ta kulturní sféra, celý ten ekosystém, který je nesmírně složitý, ale zároveň velmi provázaný, ať už teda, když se bavíme o literatuře, tak ať už se bavíme o autorech, který píší, o nakladatelech v Čechách, o nakladatelech v jiných zemích, bohemistech, překladatelích, kteří potřebují určitý typ podpory a obezřetného zacházení, protože pakliže nebudeme dávat příspěvky jako Česká republika na překlady třeba knih, ztratí práci bohemisté, kterých je vlastně nedostatek, stále tenhle ten obor upadá, přitom jsou to naše hlásné trouby do zahraničí, které budují vztahy s Českou republikou, takže ten jako přínos třeba překladů literárních děl je těžce spočitatelný, ale úplně nedozírný, protože může oslovovat širokou skupinu lidí v zahraničí. Tak celý tenhle ten ekosystém, který je velmi jako specifický, vypadá, že není úplně dostatečně srozumitelný pro lidi na Ministerstvu kultury, kteří dnes tedy o nás rozhodují.
1: Hostem Interview Plus je spisovatelka Kateřina Tučková.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Vy už jste to dvakrát zmínila. Ministerstvo kultury pod Klempířovým vedením připravilo návrh státní kulturní politiky do roku 2029. Vláda návrh schválila a ten návrh je kritizovaný i vámi za to, že se o něm Klempíř nebavil s odbornou veřejností. Já předpokládám, že k té kritice byste se přidala.
0: K té kritice bych se přidala, ale zároveň ten nová státní kulturní politika byla zveřejněna, pokud to mám správné informace, den po zahájení frankfurtského veletrhu, kdy my jsme opravdu v obrovské pernamenci, tady stále prostě s někým mluvíme a vystupujeme, takže myslím, že nikdo tady z literární obce neměl ještě úplně čas se vším projít. Nicméně to, že ty hrozby, které se nad novou státní kulturní politikou stahovaly nebo nad námi stahovali, tak se pravděpodobně v ní projevili, tak o tom se tady diskutuje. No ale hlavně ten, nebo hlavně jako jeden z dalších jako momentů je taky třeba v mém případě mě taky dost ovlivňuje například předvolební video, které pan Klempíř svým hlasem namluvil a zveřejnil krátce před Frankfurtem, které je velmi děsivé a velmi tedy ovlivňující nebo velmi jako naznačující, jakým směrem se bude on i vůbec tedy celá partaj motoristů ubírat. V tom videu, nevím, jestli ho diváci viděli, ale přichází mladí lidé žádat něco na úřad a tito mladí lidé jsou úředníci povaleni na stůl s obrovským razítkem, poznamenání násilně na čelo a potom vyhození s oknem. A tohle je taková metafora, s jakou já osobně teda mám pocit, že nejen na Ministerstvu kultury, ale vůbec se k kultuře teď přistupuje, kdy jsou umělci označováni za parazity a pijavice, které nějak jako týjí ze státního rozpočtu, přičemž realita je absolutně jiná. My všichni máme většinou civilní povolání, ze kterého se živíme, poctivě odvádíme daně a kulturní nebo literární, anebo vůbec prostě naše umělecké tvorby jsou něco, co děláme, protože musíme, ale rozhodně ne proto, abychom uživili rodiny, ale jsme stavěni do světla jako lidé nepohodlní, kteří se něčeho dožadují a kteří nemají pro společnost téměř žádný užitek, což je obrovsky dehonestující a pak se vede hrozně těžko dialog, o kterém tedy se z vlády stále ozývá, že tedy budeme vést dialog, ale s takovouhle pozicí vyjednávací se ty velmi těžce vede dialog.
1: Česko na své čestné hostování na frankfurtském veletrhu vynaložilo bezmála 200 milionů korun z veřejných prostředků. Nejspíš na to narážel ministr kultury, když se hájil tím, že čeští spisovatelé a nakladatelé mají od ministerstva absolutní podporu. To jsou slova ministra Klempíře. Vnímáte to tak?
0: No, tady bych zdůraznila, že příprava frankfurtské prezentace, české prezentace ve Frankfurtu trvá několik let a největší díl práce v ní tedy udělal minulý pan ministr Martin Baxa se spoustou profesní, jako našich odborníků, profesionálů, kteří budovali roky most, aby jsme vůbec do Frankfurtu mohli přijít a se zde prezentovat a ta práce prostě je několika letá celé kulturní obce nebo literární obce, která se na to připravuje, takže vlastně dnes může sklízet plody vody pan ministr Klempíř, ale v podstatě je nesklízí úplně dobře, protože zase celou literární obec znejišťuje tím, že nepokračuje vlastně v tom, co bylo přislíbeno literární akci, nad čím se diskutovalo jako nad podstatnou součástí toho, že tady vystoupíme, a to je třeba podpora překladů, která byla vlastně až teprve včera, tady bylo řečeno, že podpora překladů bude, ale v podstatě granty, všechny možné jako příležitosti a programy jsou vyhlášovány s obrovským zpožděním. Myslím, že pro část literární obce ještě ani vyhlášeny nebyly, a to jsou třeba festivaly, literární časopisy a tak dále. Takže vlastně ta podpora, kterou tedy jako demonstruje, není ovšem jako prakticky provozována, protože my nemůžeme spoléhat na nějaké slovo, které padne random někde na festivalu, protože zde pan, nebo na veletrhu, protože zde pan ministr čelí té kulturní obci. My potřebujeme samozřejmě plánovat, jinak je budoucnost mnoha periodik, festivalů, domluvených překladů nejistá, to nejde prostě koordinovat ze dne na den.
1: A to zpoždění, které, jak říkáte, je pro vás ohrožující třeba ve věci překladů, tak to jde za ministerstvem, rozumím tomu správně?
0: Tak tomu rozumím také. Hmm.
1: Na veletrhu ve Frankfurtu nás zastupují autorky a autoři, kteří mají aktuální překlad do německého jazyka. Proč to tak je?
0: No tak je to asi i velká obchodní příležitost. Frankfurtský knižní veletrh je zaměřen na prezentaci nejen teda především knih, které jsou na trhu, knih, které se můžou čtenáři přijít koupit, ne sice sem, ale do knihkupectví. Tady se spíš debatuje nad novinkami, prodávají se autorská práva. Frankfurt je taková trampolína i do jiných jazyků, protože se sem sjíždí skutečně světové publikum, světoví profesionálové, z řad nakladatelů, literárních agentů a tak dále. A ty knihy, které jsou tedy k mání, jsou tady potom diskutované, obzvláště tedy ta pozornost vždycky upřena na hlavní hostující zemi. Hmm.
1: A s těmi zahraničními překlady, o kterých se bavíme, je metou spisovatelů a spisovatelek překlad do jednoho z velkých světových jazyků, což třeba je i němčina?
0: Tak meta to samozřejmě je. Ve chvíli, kdy ta kniha vyjde, tak samozřejmě to, že dosáhne pozornosti domácího publika, je skvělé. Další nějakou metou jsou překlady, a většinou to tak je, že českou literaturu nejvíce reflektují okolní státy ze střední Evropy, a pakliže se dostane do němčiny, angličtiny, francouzštiny, španělštiny, tak skrze tyto jazyky pak může jít i na trhy, které jsou nám úplně minimálně dostupné třeba, takže ano, je to určitý turning point.
1: A my slyšíme velmi často z Frankfurtu, že veletrh může pomoci českým autorkám a autorům takzvaně do světa. Děje se to, a je k tomu tedy znovu zapotřebí ministerstva, aby nějakým způsobem tomu pomáhalo?
0: No, to jestli se to děje, tak to asi budeme moci říct až po skončení festivalu veletrhu a poté, co naši nakladatelé a literární agenti přinesou vlastně ty výsledky, protože oni tady neustále s někým hovoří, že jo, snaží se také jako prodávat autorská práva, informovat o novinkách, o chystaných novinkách. Ten dopad budeme vědět asi až několik týdnů, spíš měsíců po konání veletrhu. Nejvíce potřeba je k tomu ten fungující ekosystém, který jsme tedy budovali dlouhé roky, České literární centrum, které vzniklo před pár lety, jako udělalo obrovský kus práce a dovedlo nás opravdu sem na to mezinárodní pódium. Autoři jsou podle mě připraveni přivést sem delegaci 75 autorů. To je samozřejmě nákladná záležitost, která ovšem, a to bych docela zdůraznila, protože si nejsem jistá, jestli se o tom dostatečně debatuje, která se vrátí v podobě těžko vypočitatelné, ale podle mě poměrně velké, protože my tady neprezentujeme naše knihy, my tady vystupujeme v nejrůznějších debatních fórech představující Českou republiku, českou kulturu. Jsou tady pouštěny pořady, jako je například literární místopis, ve kterém Jaroslav Rudíš provází provází diváka po nejrůznějších koutech České republiky, takže to bude mít obrovský dopad na turistický průmysl. Jsou tady různé gastroakce k těm kulturním zpět, když se vrátím. Jsou tady výstavy českého umění, české knižní kultury, hudební vystoupení a tak dále. Čili ten dopad na českou kulturu a nebo na české, na, do českého prostředí bude podle mě velký a budeme ho zase jako moc počítat nebo nějak zhodnotit až spíš roky potom, po té naší účasti tady.
1: Čili berete to jako rozumnou a dlouhodobou investici do Česka jako takového?
0: Bez pochyby, bez pochyby. Já si myslím, že se to v podobě jako většího přílivu německých turistů určitě brzy zúročí i lidem na nejrůznějších místech České republiky.
1: Hostem Interview Plus je spisovatelka Kateřina Tučková. Abychom nezapomněli, já se bavím se spisovatelkou, která je ve Frankfurtu a bavím se s velmi úspěšnou českou spisovatelkou a opravte mě, jestli se mýlím, otevřené zdroje uvádějí, že vašich knih se v Česku prodalo zhruba 450 tisíc výtisků nebo přes 400 tisíc, je to tak?
0: No, mělo by to tak být, protože toto zprávy vypouští moje nakladatelství. Ne, moje nakladatelství, takže oni to asi spočítané mají a já to vlastně neumím potvrdit, protože dostávám svodky každý rok a pak už si to nepamatuju, ale mělo by to snad tak být.
1: Já se teď chci na chvíli vrátit k tomu, co jste parafrázovala jako dost nešťastný obraz literatury, který jde jenom o prebendy a o granty a tak dál. K čemu vy, jako úspěšná spisovatelka a kriticky ceně, vlastně potřebujete Ministerstvo kultury?
0: No, já asi neumím jako přemýšlet jako v konceptu já. Já funguji taky v nějaké kulturní obci, na literární scéně, která je velmi úzce provázaná. Já jako cítím jakýsi soucit a sounáležitost s lidmi, kteří se ocitají v nejistotě, kteří jsou v časopisech, organizátoři festivalů, organizátoři malých kulturních akcí, které povznášejí místa na nejrůznějších, v nejrůznějších oblastech České republiky, se kterými se pravidelně na té literární platformě vídáme a všecko se vším souvisí. To nejde prostě jako nepodporovat celou literární scénu a říkat si, tak dobrý, já jsem vždycky měla nějakou práci, kterou jsem se živila, pak se mi tedy jako podařilo se začít živit i literaturou, díky i třeba divadlům, které hrají moje hry a tak dále, ale to vůbec neznamená, že bych dokázala fungovat bez celého tady toho ekosystému, který prostě spolu souvisí.
1: Vy se kromě literatury věnujete tématům, jako je třeba poválečné vyhnání Němců. Dlouho jste organizovala festival Meeting Brno. Souhlasíte s tím, co zaznělo v úvodu veletrhu od Radky Denemarkové, že není možné oddělovat literaturu od politiky, že literatura není jen nějaká kratochvíle pro zábavu?
0: No rozhodně, to je, myslím, to jsou slova, se kterými souzní, myslím, celá delegace, minimálně delegace, nebo většina z delegace autorů, takže v tomhle Radka mluvila i za nás, za všechny a jasně, i osobní je politické, jak my feministky, které se zabýváme emancipací ženskou, víme prostě všechno, i to nejmenší souvisí s tím největším a pokud nebude možno o tom volně diskutovat, volně o tom psát a volně šířit a diskutovat o takových myšlenkách, no tak se ocitneme v izolaci. A tady bych vlastně jako docela vypíchla i projev, který možná vedle toho Radčina zapadá, projev Marie Iljašenko, která uhranula, opravdu oslnila to mezinárodní publikum jednak svou básní a jednak i krásným projevem, který měla a říkala, literatura může být nepohodlná, ale musí zůstat svobodná. A to zase přesně demonstruje stav, ve kterém se nějak nacházíme. My přeci nemůžeme být omezováni v nějakých tématech a když se vrátím zpět k té státní kulturní politice, ve které visela určitá hrozba, že nebudou podporována díla, která se tváří nebo jsou nějak politická, že pouze apolitické umění tedy dostane nějakou podporu, tak to už je výhruška, kterou vlastně jako, která se bude dát použít jakkoliv a kterou nikdo z nás nebude moci ovlivnit a povede to jedině k autocenzuře anebo prostě odklonu různých umělců od toho, aby to vůbec zkoušeli a nepovede to prostě správným směrem.
1: My jsme začali tím úvodním dnem a tou krátkou roztržkou. Měla ona mezi, ta roztržka mezi českou literaturou a politikou podle vás takový zahraniční ohlas, který nějakým způsobem převáží to pozitivní, co chcete na veletrhu vykonat konečně jako autorka Česko ve Frankfurtu zastupujete?
0: Já myslím, že ne. Já myslím si, že vlastně jako naopak, že se tady sešlo, nebo prostě je to literární veletrh, tady se scházejí lidé sečtělí, kteří dokáží přemýšlet v širších kontextech, než je prostě vnitřní politika jedné země. A protože všichni vidíme, jsme si vědomi toho, že se takovýhle tlak na kulturu anebo vůbec to tady to omezování svobodné společnosti děje v mnoha státech evropských, takže to byl takový určitý statement a večer, ve kterém jsme se ocitli všichni ve shodě a že to mezinárodní publikum té naší, tomu našemu výkřiku vlastně porozumělo. A i díky tomu jsme partneři do diskuze. My se neobracíme jenom ke svým vlastním problémům. My jsme si vědomi tím, čím prochází současná Evropa, současný svět a z téhle pozice můžeme debatovat naše témata s ostatními, kteří mají na to třeba podobný pohled. Takže spíš naopak, myslím, že se to všechno, je to všechno provázané.
1: Hostem Interview Plus byla spisovatelka Kateřina Tučková, které děkuji do Frankfurtu. Mějte se moc hezky.
0: Děkuju, mějte se taky, nashledanou.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
3: Miloš Havel už předtím měl německý spolupracovníky a uměl německy, bylo to prostředí, který mu nebylo cizí, tak on se s nima potom začíná vlastně víc a víc zaplétat.
2: Hlasy paměti, podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
4: On strašně lidem pomohl, on fakticky nad nima držel ochranou ruku.
2: Tentokrát o českém filmovém magnátovi Miloši Havlovi. Hlasy paměti poslouchejte v sobotu ve vysílání Českého rozhlasu Plus a už v pátek ve všech podcastových aplikacích.
5: 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Ve volebních místnostech komisaři dokončují poslední přípravy na komunální a senátní volby.
7: Nástěny, velký urny, malá přenosná urna.
6: Nobelovu cenu míru dostala soudkyně Mezinárodního trestního tribunálu Navi Pillayová.
8: Letošní laureátka je klíčovým hráčem v tom, že jsou válečné zločiny, genocida a zločiny proti lidskosti stíhány před soudem.
6: Lídři fotbalové ligy z pražské Slavie odehrají zápas na hřišti posledního Zlína. Kolona popojíždí na dálnici D1 za Prahou směrem do Brna a bude oblačno i zataženo. Večer v Čechách místy déšť, teploty do 16 stupňů. Je pátek 9. října. Hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Couserisová.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Za 2 hodiny se po celém Česku otevřou volební místnosti. Začnou komunální a senátní volby. Do zastupitelstev letos kandiduje o 5 000 lidí méně než před 4 lety. Některá města mají teď taky méně okrsků. Počty se měnily třeba v Děčíně, Plzni a nebo Jihlavě.
9: V Jihlavě zaniklo letos 23 volebních místností, uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
10: Jsou to hlavně okrsky v okrajových částech nebo v příměstských částech města, kde bylo často hodně málo voličů a hodně členů volebních komisí, takže je to z ekonomických důvodů.
9: Lidé z místních částí, kde letos volební místnosti nebudou, můžou v sobotu využít speciální bezplatný autobus, který je doveze k volbám, počká na ně a odveze je zase domů. František Jirků, Radiožurnál.
6: Někteří voliči z Moldavy na Teplicku se už obrátili na Ústecký krajský soud. Starosta některé obyvatele totiž vyškrtl z volebního seznamu.
11: To je 17 navrhovatelů.
12: Říká mluvčí krajského soudu Gabriela Nedělková-Pařízková. Starosta Moldavy David Leitermann z ODS, který opět kandiduje, vyškrtl několik desítek voličů.
13: Poslal jsem jim doporučený dopisy a oni na základě těch doporučených dopisů, že jsou vyškrtlí, musí do 2 dnů udělat obranu.
12: Podle starosty se před volbami účelově přihlásili k trvalému pobytu. Z Moldavy Jana Vitásková, Radiožurnál.
6: Ve 38 obcích se zároveň s komunálními volbami konají i referenda. Například obyvatelé Temelína na Českobudějovicku se můžou vyjádřit k plánované stavbě spalovny nebezpečných odpadů. Záměr už odmítli zastupitelé obce a v petici i obyvatelé blízkého okolí.
14: Naše území už je zatíženo dostavbou elektrárny malého moduláru a snahou vybudování hlubinného úložiště. Do toho ještě spalovnu mě prostě připadá moc.
15: Vysvětluje nezávislý starosta Temelína Josef Váca, který kandiduje v nadcházejících nadcházejících komunálních volbách. Podle mluvčí společnosti Quail Kristýny Jakubcové má mít spalovna kapacitu až 20 000 tun odpadu ročně.
16: Spalovna průmyslových odpadů na Hůrce je koncipována především jako regionální zařízení. Dle možného zájmu o službu ale není výhradně omezena jen pro jeho český kraj.
15: Aby bylo referendum platné a závazné, musí v něm hlasovat alespoň 35% voličů. Z Temelína Michal Bělský, Radiožurnál.
6: Letošní nositelkou Nobelovy ceny míru je jihoafrická právnička Navi Pillayová. Byla předsedkyní Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu a soudkyní Mezinárodního trestního tribunálu v Hágu. 6 let také působila jako vysoká komisařka OSN pro lidská práva.
17: Norský Nobelův výbor ocenil Navi Pillayovou jako osobnost, která se s mimořádnou odvahou a vytrvalostí snažila budovat pevnější právní řád ve světovém měřítku.
18: Navi Pillay's commitment to universal legal principles.
17: Oddanost Navi Pillayové univerzálním právním principům a její morální zásady byly pevnou součástí její kariéry, uvedl Nobelův výbor v odůvodnění udělení ceny. Navi Pillayová se narodila v jihoafrickém Durbanu, rodičům z Indie a jako nebělošská studentka a právnička čelila diskriminaci. Obhajovala bojovníky proti apartheidu, včetně pozdějšího jihoafrického prezidenta Nelsona Mandely. Dnes pracuje jako soudkyně Mezinárodního soudního dvora v Hágu na případu genocidy Rohingů v Myanmaru. Pavel Novák, Radiožurnál.
5: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
6: Úřady v Kambodži zadržely 2 Čechy. Na konci září na mezinárodním letišti v Phnom Penhu našla policie v jejich kufru 6 kilogramů kokainu. Informaci Českému rozhlasu potvrdilo ministerstvo zahraničí.
19: Česká diplomacie je s nimi v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. S ohledem na probíhající řízení nebudeme poskytovat další podrobnosti.
20: Vysvětluje mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle internetové platformy Cambodia Expats Online byli oba Češi zadrženi v příletové hale letišního terminálu, ale jiné zdroje tvrdí, že se tak stalo při odletu. Muž, který tvrdí, že je příbuzným jednoho ze zadržených, na sociálních sítích napsal, že o odvoz kufru do Evropy požádal oba české občany neznámý cizinec a oni souhlasili, ale tuto informaci zatím nikdo nepotvrdil. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
6: Polská policie zadržela v Mazovském vojvodství další 4 mladistvé kvůli výhruškám zabíjením. Zveřejnili je na sociálních sítích. Polská policie tento týden zasahovala už proti 2 útočníkům.
21: Ve středu 19-letý student napadl nožem několik lidí v areálu odborných škol v Ostrolence. V batohu měl také po domácku vyrobenou výbušninu. Zranil 9 lidí. Ve čtvrtek 15-letý bývalý student napadl nožem 3 zaměstnance základní školy v Leščidolu Novinách. Jedna z napadených zraněním podlehla.
22: Zvýšíme počet policejních hlídek v okolí škol. Hlídky by nejméně jednou denně měly zacházet i přímo do škol.
21: Řekl premiér Donald Tusk v reakci s tím, že stát musí předejít případným případům následování. Připomněl také legislativní práce na zákazu závadného obsahu na sociálních sítích, včetně nebezpečných výzev nebo šikany pomocí deepfakeu. Tyto hotové zákony ale prezident vetoval. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
6: Poprava armádního psychiatra Nedala Hasana bude podle amerického ministra obrany Pita Hexeta veřejná. V roce 2009 zastřelil Hasan na vojenské základně v texaském Fort Hoodu 13 lidí. Muže odsouzeného vojenským soudem k trestu smrti má 3. prosince zastřelit popravčí četa. Vykonání trestu smrti chce ministerstvo přenášet živě na internetu.
23: Lidé budou podle šéfa Pentagonu popravu moct sledovat, aby pochopili, jaké následky takové činy mají. Bývalý armádní psychiatr Nidal Hasan totiž v listopadu 2009 střílel na vojáky, kteří se chystali do Afghánistánu. V srpnu 2013 ho vojenská porota, složená ze 13 důstojníků, uznala vinným. Tatáž porota ho pak odsoudila k trestu smrti. U vojenských soudů ale musí popravu schválit prezident. Donald Trump to teď udělal a na Hexetovo doporučení zvolil zastřelení. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Před Národním technickým muzeem v Praze můžou lidé dnes i zítra odevzdávat staré elektrospotřebiče. Cílem recyklačního víkendu je získat nové přístroje do sbírek muzea i vzdělávat lidi o ekologické likvidaci. Před budovou muzea je reportérka Františka Rohlíčková.
0: Od rána ke stánku chodili zatím jen děti, které byly v muzeu se školou. Vybrat se proto ještě zatím žádný spotřebič nepodařilo. Ani teď u stánku nikdo nestojí. Zástupci z firmy Elektrovin, která bude nechtěné předměty ekologicky likvidovat, říkali, že čekají někoho spíš odpoledne. Cílem recyklačního víkendu je navíc doplnění sbírek Národního technického muzea. V loňském roce se takto podařilo získat třeba elektrický kávovar Velox, vyrobený v roce 1925. Chodit sem k budově v Praze na Letné můžou lidé dnes až do 17 hodin, zítra pak od 9:30 znovu do 5. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Fotbalisti pražské Slavie nastoupí po reprezentační pauze k zápasu 10. kola šance ligy ve Zlíně. Souboj prvního s posledním týmem tabulky začne v 18 hodin. Hokejisti Třince budou v souboji s Hradcem Králové hájit neporazitelnost v tomto ročníku typ Sport Extraligy. Na programu bude i duel Kladno Mladá Boleslav, ve kterém za hosty po 9 letech nastoupí útočník Tomáš Hika.
3: Boleslav vnímám jako klub, který mě vychoval k dospělému hokeji a jsem za to strašně rád a chci jim to vrátit zpátky a proto je ten důvod, proč jsem se vrátil.
1: Páteční hokejový program odstartuje v 17 hodin. Hrát se budou i utkání Litvínov Olomouc, Vítkovice Pardubice a Liberec Karlovy Vary. České fotbalistky v 19 hodin rozehrají první kolo baráže o postup na mistrovství světa. Nastoupí proti Skotkám. Radiožurnál Sport přiblíží fotbalové i hokejové zápasy v pořadu s mikrofonem za sportem. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. A čeští fotbalisté do 21 let se v baráži o postup na Euro v příštím roce utkají v listopadu s Tureckem.
4: Kolony na D1 u Koberovic a taky před Šmejkalkou. Na D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona za Koberovicemi. Na 74. kilometru zavřený levý pruh a popojíždět budete asi 10 minut. Na D1 frontaj ve směru z Prahy do Brna popojíždí před omezením u Šmejkalky. Úsek od sjezdu na Velké Popovice na 24. kilometr pojedete 20 minut. A na D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem čekejte kolony za Novou Vsí. Na 25. kilometru nehoda a postojíte 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Bude oblačno, je zataženo na jihu a na východě, místy zmenšená oblačnost, večer v Čechách občas déšť nebo přehánky. Teploty do 16 stupňů, na jižní Moravě kolem 18. Tolik zprávy. A posloucháte Publicistiku s Věrou Štechrovou.
24: Jak se zatím osvědčila místní referenda a proč jich je letos víc než obvykle? Proč se americké ministerstvo obrany rozhodlo pro veřejnou vojenskou popravu armádního psychiatra Nidala Hasana? A z jakých důvodů Nobelův výbor udělil cenu míru jihoafrické právničce Navanej Tým Pillayové? O tom všem budeme mluvit. 38 obcí v republice se rozhodlo, že letošní komunální volby spojí s místním referendem. Jejich tématem bude hlavně výstavba v obcích. Celkem v 21 z nich budou lidé řešit větrné a solární elektrárny. Například obec Temelín chce odpověď na otázku, jestli stavět nebo nestavět spalovnu nebezpečného odpadu. V Hrádku u Nechanic rozhodnou zase lidé o případném převzetí kostela svatého Jiří od římskokatolické církve do správy obce. Aby bylo referendum platné, musí se vyjádřit aspoň 35% lidí a alespoň čtvrtina se musí hlasovat pro vítěznou možnost. U telefonu je teď politolog Jakub Čapek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
25: Dobrý den.
24: Těch místních referend je letos výrazně víc než při komunálních volbách v minulých letech. Čím to podle vás je?
25: Já si myslím, vy jste to už říkala, to způsobují hlavně ty větrníky, kdy víc než polovina těch referend, které se budou letos konat, tak je jakoby rozhoduje o stavbě či nestavbě větrníků. A to je podle mě ten hlavní důvod. Druhý důvod je i ten, že to referendum tady už máme delší dobu. Před nějakými 18 lety proběhla novela, kdy už pro to, aby se to referendum vůbec mohlo konat, respektive pro to, aby bylo platné, tak nepotřebujete 50% místních obyvatel, ale jenom 35%, čímž se ta referenda taky zpřístupnila. A v kombinaci s těmito faktory a s tím, že letošní volby se hodně řeší stavba těch větrných elektráren, tak tady najednou máme víc referend, než na co jsme byli zvyklí.
24: No, to je možná otázka, proč jsou to právě větrné elektrárny, co zvedá místní ze židlí?
25: Obecně místní zežidlí, což víme z údajů o těch minulých referendech, tak zvedá přesně to, že se v jejich blízkosti má něco stavět a jakoby něco, co třeba jim úplně nevyhovuje, co buď může jezdit krajinu, jako se řeší u větrných elektráren, nebo místním přijde, že je to nějakým způsobem ohrožuje. To je typicky u těch spaloven, teďka se to řeší v Temelíně, minulý rok se to řešilo například v Písku, to je taky velké téma. Takže obecně, abych to shrnul, my tady máme ten koncept NIMBY, Not in my neighborhood, což znamená, že lidé by chtěli, aby se jako stavěly věci, ale nechtějí, aby se jim stavěly věci za barákem, případně v té jejich obci nebo v tom jejich městě. A tím, že z minulosti a z jiných případů, tak už se voliči naučili, že to referendum může být poměrně zajímavý prvek, jak i kdyby to referendum nedopadlo tak, že bude jeho výsledek závazný pro obec, tak minimálně to posiluje tu debatu a jakoby napomáhá to té věci těch voličů, kterým se to nelíbí.
24: Když jste zmínil ten Temelín, tak tam má tu spalovnu stavět soukromá firma místo skládky odpadu. Tak jaký reálný dopad má tedy výsledek referenda na rozhodování, pokud jde právě o výstavbu, kterou plánuje soukromá firma?
25: To je dost komplikované, protože to referendum může zavázat obec, to referendum zavazuje jenom obec, nemůže zavázat soukromou firmu. A v takovýchhle případech tak většinou dojde k tomu, že je to tlak na tu obec, aby nějakým způsobem jako podpořila ten dialog s tou soukromou firmou a buď se domluvila, že od té stavby ustoupí, a nebo třeba donutila tu soukromou firmu, aby se zavázala k tomu, že plácnu zainvestuje do té obce, nebo že přijme nějaká další opatření, aby ten dopad na tu obec nebyl tak velký. Ale výsledek referenda tak nezavazuje soukromou firmu, zavazuje pouze obecní zastupitelstvo a orgány obce.
24: Vy už jste zmiňoval tu změnu, kdy proto, aby bylo referendum platné, stačí vyjádření jen 35% místních. Před rokem 2008 to musela být polovina. Jsou ale teď ta referenda dostatečně vypovídající o tom, co občané té obce chtějí?
25: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že ta referenda dřív, když jste potřebovali, aby se vyjádřila aspoň polovina místních, velmi často se to nenaplňovalo, stávalo se, že třeba ty obce schválně vypsaly referendum a ještě v nějaký čas, kdy to třeba nevyhovovalo tolik těm voličům nebo nevyhovovalo tolik zastánců té věci, o které se rozhodovalo v referendum, takže se pak nenaplnila ta volební účast. My víme, že i třeba v těch komunálních volbách tak nemáme volební účast ani těch 50% obyvatel a referendum není často zas tak důležité, zas tak závazné. My máme kor ve větších městech, tak máme hodně obyvatel, kteří tam třeba mají trvalé bydliště, ale reálně bydlí jinde, typicky u lidí, kteří dojíždějí do Prahy za prací nebo třeba tráví týden v Praze a vrací se jenom na víkend, někdy ani ne do těch svých měst a obcí. Takže víme, že není vůbec jednoduché sehnat aspoň 50% oprávněných voličů v té obci a z tohohle hlediska si myslím, že ta změna na 35% byla rozumná. Pořád je dost obtížné mít dostatečný počet voličů na to, oprávněných voličů na to, aby to referendum bylo závazné, protože pořád potřebujete, aby v tom referendum se více jak polovina lidí vyjádřila pro tu věc, a musí to být pořád aspoň 25% oprávněných voličů v obci, což znamená, že sice minimální účast pro to referendum je 35%, ale reálně z toho, když by byla účast jenom 35%, tak 2/3 by se museli vyjádřit pro tu věc, aby to bylo závazné. Takže myslím si, že je to takhle nastaveno relativně dobře.
24: Možná teď nějaký posluchač říká, že si říká, že by se mu referendum hodilo, tak kdy obec musí to referendum vyhlásit? Co musí být splněno?
25: Obec musí to referendum vyhlásit, když se sezbírá petice, pod kterou se podepíše dostatek oprávněných voličů. Případně obec může to referendum vyhlásit sama za sebe, k čemuž také často dochází, protože ten počet minimální podíl podpisů oprávněných voličů je docela vysoký. Myslím, že v menších obcích je to 30%. A tady mluvíme o tom, že ta obec má třeba 2500 obyvatel, teď jenom 1800 z toho jsou oprávnění voliči, ale
2: musí se nazbírat 30% z těch 2500, takže prostě je to dost komplikované. U větších měst už je to jednodušší, ale pořád, když si vezmeme nějaké středně velké české město, myslím, že nad 20 000 obyvatel, tak musíte mít pořád 10% podpisů oprávněných voličů, což pořád není úplně sranda se sbírat.
24: Jakub Čapek z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuju, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
24: Soudný den pro Hassana konečně nastal. Tímto prohlášením doplnil mluvčí amerického ministerstva obrany oznámení, že Nidala Hassana, odsouzeného k trestu smrti za teroristický útok, zastřelí 3. prosince popravčí četa. A veřejnost bude moct jeho popravu sledovat online. Vykonání trestu už schválil americký prezident Donald Trump. Armádní psychiatr Nidal Hassan zastřelil na vojenské základně v Texasu v roce 2009 13 lidí a dalších 32 zranil. U telefonu je teď Tomáš Klvaňa, amerikanista, který působí na New York University Prague. Dobrý den.
7: Dobrý den.
24: Tak demokratický senátor Chris Murphy označil v televizi CNN veřejné popravy za středověké. I současná Trumpova administrativa konec konců kritizuje vládnoucí režim v Iránu, že takto popravuje svoje odpůrce. Proč tedy teď ministr obrany Pete Hegseth přišel s takovým plánem?
7: Tak možná, že to není středověký zvyk, protože Spojené státy naposledy veřejně jako popravili zhruba před 90 lety. Myslím, že v roce 1936, ale je jasné, že ta doba veřejných poprav minimálně ve vyspělém světě je už dávno pryč. A tady ten pokus ministra obrany Petea Hegsetha je opravdu velmi nezvyklý, ale zapadá do jeho koncepce budování té armády Spojených států na základě takových těch tradičních válečných a tvrdých kritérií, které on dnes prosazuje, což je trošku v rozporu vlastně s tím, kam se vůbec vojenství v posledních letech ubírá. Ono se ubírá spíše k sofistikovaným zbraňovým systémům, které jsou třeba řízeny autonomně nebo přes umělou inteligenci, kdežto Hegseth se vrací k takovým těm starým tradičním metodám, které se týkají vysokého testosteronu a vojáků, kteří mají vypadat určitým způsobem a podobně. Je to čistě iniciativa Petea Hegsetha a myslím si, že Trump na to přistoupil z toho důvodu, že ví, že to rozbouří zase diskuse, které odvedou pozornost od témat, jako je třeba slabá ekonomika nebo neúspěch v Iránu.
24: No je zajímavé, že při pohledu do amerických médií se zatím úplně nezdá, že by to budilo velkou pozornost. Nedávno se ale o trestu smrti začalo v USA znovu diskutovat právě s nezdařenou popravou Kristy Pajkové, která přežila 2 smrtící injekce. Tak je to podle vás něco, co může skutečně rozbouřit nebo rozdělit americkou veřejnost?
7: Určitě. Ty popravy ve Spojených státech je, když to sledujete, tak jich ubývá dokonce i ve státech, kde jsou povolené. A ta nezdařená poprava Kristy Pajkové zase jako velmi rozbouřila debatu o tom, jestli je tedy v dnešním světě, v dnešní civilizaci vůbec přípustné, aby stát tímto způsobem zabíjel své občany. Ještě jsem chtěla podotknout tomu problému přímo toho teroristy, který má být tedy popraven zastřelením někdy v začátkem prosince ve Spojených státech. Téměř jistě k tomu nedojde, protože on se velmi pravděpodobně odvolá, nebo jeho právníci se odvolají. A to odvolávání vždycky trvá velmi dlouho. Je dokonce možné, že to odvolání nebude vyřešené do konce této Trumpovy administrativy. Takže já sám bych byl překvapen, kdyby k té popravě, než kvůli veřejné popravě, opravdu došlo. Ale myslím si, že to ví také Pete Hegseth, ví to velmi dobře Donald Trump, takže to považuji spíš za další takovou provokaci a jakýsi granát vržený rétoricky do té už takhle rozjitřené atmosféry ve Spojených státech.
24: Můžeme si ještě připomenout, čeho se odsouzený Nidal Hassan dopustil v roce 2009 a co se za těch 13 let zjistilo o jeho motivaci a případném propojení s nějakou větší skupinou?
7: Tak je to člověk, který podle rozhodnutí soudu vojenského, tedy připomeně, že jde opravdu o vojenský soud, je to prostě psycholog, který působil v rámci ozbrojených sil Spojených států a on před těmi 16 lety na té základně Fort Hood v Texasu zastřelil 13 svých kolegů vojáků ozbrojených sil armády Spojených států právě na té základně a byl to teroristický čin, který on zdůvodnil tak, že je to jakási pomsta za angažma vojenské Spojených států v Afghánistánu a v Iráku. Nebyla to žádná organizovaná skupina, Hasan jednal sám za sebe a trvalo tedy nějakých, řekněme, 17 let, než došlo k tomu rozhodnutí ho popravit veřejně právě. A to právě velmi, velmi rozbouřilo celou tu diskusi ve Spojených státech o tom, jak zacházet s lidmi tohoto typu.
24: Vy jste i zmínil to, že ta poprava má se dokonce konat veřejně. Bylo něco takového tady už právě před tímto případem, že ty popravy opravdu byly veřejné? Ono to už trošku člověka napadají, jestli takovýhle terorista nemá nějaká lidská práva.
7: Tak samozřejmě, že má, samozřejmě, že je to totální skandál, že něco takového vůbec může civilizovaná vláda dneska zavádět, zejména s ohledem na to, když pak kritizuje iránskou vládu, která veřejně popravuje například politické vězně. Je to, jak jsem říkal, naposledy Spojené státy veřejně popravili někoho v roce 1936. A naposledy někoho popravili tímto způsobem, tedy zastřelením před vojenskou jednotkou, tuším na konci druhé světové války. Takže se tady vracíme opravdu velmi hluboko do minulosti, do jiných kulturních zvyků, do jiné civilizační atmosféry. A je to opravdu něco, kde být nechceme. A to je problém celé té Trumpovy administrativy, že ona nerespektuje některé danosti naší civilizace. Někdy jde záměrně proti nim. Někdy se to týká institucí vládnoucích, někdy se to týká kulturních a jiných zvyků. Ale je to prostě revoluční vláda, která nemá s konzervatismem nic společného. A používá tyhle ty metody k tomu, aby odváděla pozornost, aby případně rozjitřovala ještě dále tu poměrně kritickou situaci dneska ve Spojených státech, protože připomeňme, že za 3 týdny jsou ve Spojených státech velmi důležité volby a Donald Trump a republikánská strana se velmi oprávněně obávají, že v nich velmi ztratí.
24: Tomáš Klovaňa, amerikanista z New York University Prague. Děkuji, naslyšenou.
7: Hezký den.
24: Nobelovy ceny míru letos získala jihoafrická právnička, lidskoprávní aktivistka Navanej Tým Navi Pillayová. Jako obhajkyně zastupovala oběti apartheidu, aktivisty a politické vězně. Zasazovala se o práva žen a menšin. V roce 1998 byla valným shromážděním OSN zvolená soudkyní Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu. Pak byla předsedkyní Mezinárodní nezávislé komise pro vyšetřování na okupovaných palestinských územích. Nobelovu cenu míru zatím obdrželo 106 lidí a byly roky, kdy také vůbec udělená nebyla. Já teď vítám ve vysílání Milana Slezáka, analytika, spolupracovníka Českého rozhlasu. Dobrý den, Milane.
8: Dobrý den.
24: Tak jak Nobelův výbor letos odůvodnil ten svůj výběr?
8: Stručně řečeno řekl, že paní Pillayová si to zasloužila za prosazování práva a lidských práv a prosazování míru, což je mimochodem velice důležité, to prosazování míru, alespoň, že se to zmíní takto, protože v posledních letech se příliš často stává, že Nobelova cena je udělena v rozporu s přáním Alfreda Nobela, který jasně stanovil, že tu cenu má dostat jedinec či organizace, která se za A zasadí buď to o ukončení válečných konfliktů, nebo za B o uspořádání mírových kongresů, a nebo za C o snižování početního stavu armád. Ale většina těch lidí, kteří Nobelovu cenu míru v posledních letech dostala, dostala tu cenu vlastně za něco úplně jiného, to znamená zejména za obhajování lidských práv.
24: Navanej Tým Pillayové je 85 let, takže ta její profesní kariéra a lidskoprávní aktivity jsou určitě mnohem širší než to, co jsem zmínila.
8: Ano, samozřejmě, ale to bychom tady byli dlouho, kdybychom všechno měli vypočítávat. Já bych snad ještě přidal to, že byla vysokou komisařskou OSN pro lidská práva, nebo že byla také soudkyní Mezinárodního soudního dvora, nejen tedy toho Mezinárodního trestního tribunálu. A nesmíme zapomenout na její praxi právničky v rodné Jihoafrické republice.
9: Tuším, že to byla první právnička v její provincii Nebílé pleti.
8: Přesně tak, ano, ano, přesně tak. V provincii Natal byla to první žena, která si zřídila soukromou advokátní praxi a pak ještě byla také členkou Nejvyššího soudu Jihoafrické republiky, ale to bylo až po pádu apartheidu, proti kterému se Pillayová vymezovala.
9: No z čeho pramenil ten její zájem o lidská práva? Předpokládám, že to mělo něco společného s tím, že vyrůstala v Jihoafrické republice právě za časů apartheidu.
8: No, to je jedna věc a samozřejmě už jsem řekl, že se proti apartheidu stavěla, takže měla i její rodina jisté potíže, ale ono to také souvisí s jejím dětstvím, protože to bylo krušné. Ona pocházela z rodin tamilských přistěhovalců z Indie, její prarodiči ještě dřeli na plantáži s cukrovou třtinou, její tatínek už v uvozovkách byl řidičem autobusu, ale ona vystudovala, můžeme říci, zasloužila se o to vlastní pílí, protože těch peněz doma příliš nebylo. Takže ta dráha je nepochybně, její dráha profesní i lidská je nepochybně obdivuhodná. To ale neznamená, že nemůžeme mít o některých názorech paní Pillayové jisté pochybnosti.
9: Můžeš některé z nich zmínit, protože ona je aktivní v současnosti, byla od minulého roku třeba předsedkyní nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území, tak to bylo třeba téma, které bylo diskutováno?
8: Tak velice, ano, velice krátce k té komisi, ta má trošičku tendenci dívat se na ty věci, které se tam stanou a mohou to být zločiny, nebo i přehmaty jenom v uvozovkách, jenom jednou optikou, to jest těch, kterým se to bezpráví děje. Ale občas, a platí to i pro paní Pillayovou, se zapomíná na to, že každá věc má své příčiny, že to je zkrátka nekonečný řetězec příčin a následků. A když zůstaneme u války v Gaze, no tak paní Pillayová nikdy neřekla, že Izrael měl právo bránit se, například. Nebo pokud se týče Zimbabwe, tam, jak si posluchači možná vzpomenou, vládl dlouho diktátor Mugabe, jehož režim opravdu nebyl nic hezkého a paní Pillayová volala potom, aby se raději ty sankce, které byly na něj uvaleny a z dobrých důvodů byly ukončeny.
9: O tom, kdo letos získal Nobelovu cenu míru, jsme mluvili s Milanem Slezákem, analytikem, spolupracovníkem Českého rozhlasu. Milane, díky, hezké odpoledne.
8: Také děkuji, hezký den.
9: Taková byla polední publicistika, teď už to budou aktuální zprávy. Večerní hlavní zprávy, rozhovory, komentáře přineseme v 18 hodin 10 minut. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem, Věra Štechrová přeje dobré odpoledne.
10: Tady je Plus v půl jedné.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Za hodinu a půl se po celém Česku otevřou volební místnosti. Začnou komunální a senátní volby. Do zastupitelstev letos kandiduje o 5 000 lidí míně než před 4 lety. Některá města mají teď taky méně okrsků, počty se měnily třeba v Děčíně, Plzni anebo Jihlavě. Kyjevská doprava po ruských útocích kolabuje. Tramvaje a trolejbusy stojí bez napájení v několika městských obvodech ukrajinské metropole. Z výpadky elektřiny se potýká taky kyjevské metro. Ruský útok na ukrajinské Záporoží nepřežil nejméně jeden člověk. Na Rusko naopak útočila Ukrajina. Úřady v Belgorodské oblasti na západě Ruska informovaly o 2 obětech. Zranění jsou 4. Letošní nositelkou Nobelovy ceny za mír se stala jihoafrická právnička Nabi Pillayová. Byla předsedkyní Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu a taky soudkyní Mezinárodního trestního tribunálu v Hágu. 6 let působila jako vysoká komisařka OSN pro lidská práva. Úřady v Kambodži zadržely dva české občany, muže a ženu. Na konci září na mezinárodním letišti v Phnom Penhu našla policie v jejich kufru 6 kilogramů kokainu. Informaci už Českému rozhlasu potvrdilo ministerstvo zahraničí. Délka povinné praxe klinických psychologů v Česku by se mohla zkrátit ze současných 4 let na 1 rok. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví. Chce tak rychleji zlepšit dlouhodobý nedostatek klinických psychologů. Vysoké školy a profesní organizace ale se změnami nesouhlasí. Obávají se horší kvality péče. Přesně 2 minuty po půl jedné pro vás máme taky čerstvé dopravní informace. Začínáme na dálnici D1, konkrétně směrem z Brna na Prahu. Tam pracují silničáři za sjezdem na Koberovice na 74. kilometru. Projíždí se jenom jedním pruhem, v koloně ze 76. kilometru se teď zdržíte asi 10 minut. Na D1 směrem z Prahy na Brno jedete do kolony před sjezdem na Velké Popovice na 14. kilometru. Pomalu se pak jede až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometru. Celý úsek pojedete až půl hodiny. Zdržíte se teď odpoledne i na Pražském okruhu ve směru na D1. Z konce dálnice D5 pojedete k Ořechu asi 10 minut. A pomalu se teď jede ještě v Kbelské ulici v Praze směrem do Hloubětína. Od Cínovecké je nesouvislá kolona k Novopatské ulici. Celý úsek pojedete kolem 10 minut. Dobře dojďte. Je oblačno a je zataženo, na jihu a východě území převládá zmenšená oblačnost, večer pak čekáme v Čechách od severozápadu místy občasný déšť anebo přehánky. Teploty dnes přes den 11 až 16, na jižní Moravě až 18 stupňů. A zítra bude převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm anebo přehánkami. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v Čechách i oblačnost ubývat. Teploty zítra 11 až 16, na jižní Moravě až 18 stupňů. A na horách většinou kolem 7. To byly zprávy na Plusu, teď už vysíláme páteční názory a argumenty.
11: Komunální volby a volby do třetiny Senátu, ceny pohonných hmot před volebním boji ve Spojených státech či letošní Nobelova cena za literaturu. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
5: Názory a argumenty.
11: Dnešek a zítřek jsou pro Česko velmi důležitými dny. Koná se to, co bývá nazýváno svátkem demokracie, tedy volby. Letos volby komunální a do třetiny Senátu. A o tom teď budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
12: Dobrý den.
11: Začněme komunálními volbami. Přestože je to hlasování, které přímo ovlivňuje to, co se děje v bezprostřední blízkosti každého voliče jeho obci, oproti volbám sněmovním či prezidentským v nich bývá účast výrazně nižší. Proč?
12: Je to překvapení, možná lidé nevnímají důležitost těch voleb, myslí si, že se stejně nic nezmění, možná někde je to dáno tím, že v některých obcích to jsou sice volby, ale nejsou to volby v pravém slova smyslu, kdy se dá horko těžko dohromady jedna kandidátka. Určitou roli také může hrát to, že lidé, když chtějí volit v komunálních volbách, tak musí volit v místě svého trvalého bydliště, nikde jinde to nelze, nemohou tedy využít voličský průkaz, ale nemohou také využít nějakou formu hlasování na dálku, ať už se to týká třeba nějakého způsobu korespondenční volby, což třeba je běžné u našich sousedů, dejme tomu v Německu nebo v Rakousku i pro tento typ voleb, to znamená voleb komunálních. Možná je to dáno také tím, že v těch větších městech, kdy kandiduje hodně kandidátů a hodně různých uskupení, tak to jsou obrovské plachty, protože je to dáno i volebním systémem, kdy vy můžete vybírat buď to konkrétní kandidátku, anebo i na těch dalších kandidátkách si vybírat další lidi. Bylo to původně koncipováno tak, aby lidé měli pocit, že skutečně mohou sami rozhodnout o tom, jak bude vypadat to konkrétní zastupitelstvo, že nebude záležet na těch kandidujících uskupeních, ale pouze na občanech, a rozrostlo se to do těch měřítek, že zkrátka na jedné plachtě je spousta různých uskupení a různých kandidátů a není to úplně přehledné, takže to možná také může někoho odrazovat a možná to také odrazuje někoho od účasti v těch volebních komisích, protože pak počítat takovéto výsledky není úplně jednoduché a platí to tedy o těch velkých městech a například před 4 lety ty definitivní výsledky v hlavním městě byly známy až 6 hodin ráno.
11: Ještě k volbám do třetiny Senátu. Letos nastala zatím neobvyklá situace. Už nyní je v podstatě jisté, že v jednom z volebních obvodů bude volba jen jednokolová a k druhému kolu vůbec nedojde. To se sice občas stává, ale nikdy s takovou jistotou. Jak tomu došlo?
12: Došlo k tomu tak, že skutečně v jednom obvodu nebyl zájem kandidátu takový, aby se našlo víc než dva, takže volby to jsou, ale je to souboj mezi dvěma a těch volebních pravidlech je, že v prvním kole může zvítězit ten, kdo získá nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů a vzhledem k tomu, že jsou jenom dva kandidáti, tak tam se to nemůže rozdrobit mezi více, takže je prakticky jisté, že jeden z nich tu nadpoloviční většinu získá a tudíž získá mandát senátora už v prvním kole a lidé nebudou muset chodit ke kolu druhému, i když existuje velmi málo pravděpodobná varianta, že by oba dva získali úplně přesně stejný počet hlasů a pak by se muselo konat kolo druhé. Tak uvidíme, zda někdy k takovéto kuriozní situaci dojde.
11: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
12: Naslyšenou.
11: Ujíždí nám vlak, obává se dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Proč, to vysvětlí v následujícím komentáři.
13: Václav Havel by se divil. Jeho nedožité devadesátiny si po celé zemi připomínají lidé nejen v těchto dnech. Výstavy, debaty, koncerty, divadelní představení a vzpomínkové večery na jeho počest začaly už v září a konat se budou až do konce roku. Až se zdá, že je v tom pořádný kus nostalgie po časech, kdy jsme sice před sebou měli trnitou, ale přece jenom otevřenou cestu k lepším zítřkům. Teď to vypadá, že nám ujíždí vlak. Kreml přitom zkouší znovu a znovu, co si může dovolit. Hybridní válka, kterou Rusko rozpoutalo proti Západu už před řadou let, se stupňuje. Ruský dron, přednedávnem objevený na letišti v Lipsku u ukrajinského letadla, nesl poprvé od dosavadních dronových přeletů nad západními strategickými objekty výbušninu. Na Černém moři napadly drony s vysokou pravděpodobností z Ruska, nedaleko od rumunského a bulharského pobřeží, jen od počátku října 3 nákladní lodě. V Německu sice podle průzkumů veřejného mínění roste podpora posílit obranu země, ale současně sílí mezi mladými lidmi odpor k povinnosti jít na vojnu. Jen od ledna do srpna letošního roku dostaly německé úřady 3x víc žádostí o odmítnutí vojenské služby z důvodu svědomí než za celý loňský rok. Stejně jako Německo patří i Česká republika k většině unijních států, které povinnou vojenskou službu v minulosti zrušily nebo pozastavily. Jen 10 států Evropské unie je zachovalo anebo v nedávné minulosti obnovilo. Je to 30 let, co Václav Havel pronesl v Cáchách u příležitosti udělení Mezinárodní ceny Karla Velikého projev Evropa jako úkol, který zní dneska jako proroctví. Evropská unie má podle jeho slov historickou šanci stát se politicky integrovaným útvarem založeným na mírové spolupráci. Promarní-li tuto šanci, doplatí na to jako celek. Otevře tím totiž dveře všem, kteří mají raději konfrontaci než dialog a raději se vymezují proti jiným než vedle nich. Čili nevybudují-li zavčas vnitřní strukturu Evropy jako jediné politické entity demokraté, začnou ji budovat jiní a demokratům pak zbydou jen oči pro pláč. Démoni, kteří tak neblaze poznamenali dosavadní evropské dějiny a nejhůř ve 20. století, čekají na svou chvíli. Zapomenout na ně kvůli nějakým fondům, kvótám a tarifům by byla tragická chyba. Tolik Václav Havel. Doufejme, že ještě není pozdě.
11: uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Již za měsíc čekají Spojené státy takzvané midterms, důležité volby v polovině prezidentského volebního období. O jednom z klíčových bodů, který může zásadně ovlivnit rozhodování amerických voličů, hovoří Matěj Schneider ze serveru Voxpot.
14: Málo co může velkou část Američanů nakrknout víc než zdražující pohonné hmoty. Donald Trump se sice od návratu do Bílého domu na veřejné mínění moc neohlíží, ale s blížícími se volbami do kongresu ho nespokojenost spoluobčanů s ekonomikou, zejména s cenami energií, přece jen trochu zajímat musí. Problém je, že hlavní příčinou současných vysokých cen pohonných hmot je Trumpem lehkomyslně rozpoutaná válka s Íránem. Tu americký prezident není schopný ukončit. Tak hledá jiné cestičky, jak z předvolební šlamastiky ven. Samozřejmě to není první energetický šok během této dekády. Svoje udělala i ruská invaze na Ukrajinu a pozdější útoky na ruské rafinérie. Na ty teď Trump poukazuje velmi rád. Chtěl by, aby si Američané vysoké ceny na pumpách spojovali s čímkoliv jiným, než právě s válkou s Íránem. Moc mu to ovšem nevychází. V posledních týdnech Trump žongluje s různými návrhy dočasných úlev. Jedním z nich byl zákaz exportu americké nafty. Analytici ovšem varovali, že by pomohlo jen v některých regionech. A ceny jiných pohonných hmot by naopak mohl zvýšit. Od zemí G7 si ale Trump touto pohrůžkou vymohl uvolnění až 100 milionů barelů ropy a ropných produktů, přednostně nafty, ze zásob během následujících 4 měsíců. Ani to není zázračné řešení a pro evropské státy může být před nadcházející zimou politicky riskantní. I proto teď Trump dál koketuje s federálními daňovými úlevami na naftu. Ani ty nejsou žádným zázrakem. Mohou ušetřit okolo 25 centů na galon nafty, která za poslední 2 roky zdražila přibližně o 10násobek této částky, z ceny pod 4 dolary na nedávný vrchol okolo 6,5 dolarů. Úleva ale není trvalá. Dekret placení daně pouze odkládá a její definitivní zrušení by vyžadovalo právní krok další

0: PFF schvalují jen asi 4 z 10 venkovských voličů. A z toho se k uzlením s drobnými daněmi a rezervami G7 během pár týdnů nevyhrabe.
1: Slyšeli jste komentář Matěje Schneidera ze serveru Voxpot.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Před 2 lety podepsal ruský vůdce Vladimír Putin dekret číslo 702, který umožňuje cizincům přestěhovat se do Ruska, pokud sdílejí takzvané tradiční ruské duchovní a morální hodnoty a odmítají, cituji, destruktivní neoliberální ideologické postoje svých domovských států. Ruská vláda pak schválila seznam 47 západních zemí, včetně Česka, jejichž občané si o toto vízum mohou požádat. Co čekalo a čeká ty, kteří Putinovu výzvu vyslyšeli a do Ruska se stěhují, přiblíží na osudu jednoho z nich Alexandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz.
3: Aaron Feenstra byl farmářem v kanadském Saskatchewanu. V roce 2024 prodal hospodářství a přestěhoval se do ruské nižněnovgorodské oblasti s manželkou a 8 z 9 dětí. Byl proti liberálním pravidlům života ve své zemi, neměl rád LGBT+, a obecně nesouhlasil se směřováním Kanady. Rusko mu připadalo jako tradiční země, kde by jeho rodina mohla najít druhý domov. Zjednodušený přechodný pobyt bez zkoušky z ruského jazyka byl této rodině udělen na základě výnosu o podpoře cizinců sdílejících tradiční ruské duchovně-morální hodnoty. Byla to první cizinecká rodina v oblasti, která získala přechodný pobyt na 3 roky podle tohoto schématu. Gubernátor Gleb Nikitin informoval, že doklad umožňuje zaregistrovat farmářské hospodářství a sjednat povinné zdravotní pojištění. Feenstra začal hospodařit. V říjnu 2026 však ve svém videu uvedl, že změnit přechodný pobyt na trvalý pobyt je možné pouze po podpisu kontraktu s ruským ministerstvem obrany. Řekl však, že nepřijel proto, aby podepisoval takový kontrakt. Doma prý má 8 malých dětí a farmu. Odjet na rok a více nemůže. Pokud je postaven před volbu mezi kontraktem a návratem, raději to prý zase riskne v Kanadě, i když ani tam se mu život nelíbí. Co tedy tato kanadská rodina doporučuje případným zájemcům o přestěhování do Ruska? Pravidla se mění, cesta vpřed neexistuje. Podle údajů šéfa konzulárního odboru ruského ministerstva zahraničí Alexeje Klimova bylo v roce 2025 v rámci programu tradičních hodnot vydáno 1112 víz. Cizinců, kteří přijíždějí do Ruska, není málo. Část přijala sama kvůli práci, studiu, anebo i tradičním hodnotám. Část byla přivezena pod příslibem civilní práce. Ne všichni cizinci v ruské armádě jsou obětmi donucení. Válčí i dobrovolníci kvůli penězům nebo příslibu ruského občanství. Podle údajů ukrajinského koordinačního štábu pro válečné zajatce bylo do dubna 2026 identifikováno přibližně 28 400 cizinců ze 136 zemí, kteří bojovali nebo bojují v řadách armády Ruské federace bez pravidelných jednotek Korejské lidově demokratické republiky. Ukrajinský projekt Chci žít do května 2026 napočítal 12 919 občanů zemí Střední Asie s kontrakty s ruským ministerstvem obrany. šéf ruského vyšetřovacího výboru Alexander Bastrykin v květnu 2025 hovořil o nejméně 20 tisících naturalizovaných rodácích ze Střední Asie na frontě a dalších přibližně 10 tisících na zákopových pracích. Nezávislá úplná statistika neexistuje. Putinův výnos z listopadu 2025 nařídil, že cizinci mužského pohlaví ve věku 18 až 65 let musí při změně z přechodného pobytu na trvalý pobyt nebo při získání občanství podepsat kontrakt s armádou nebo ministerstvem pro mimořádné situace minimálně na jeden rok, nebo prokázat zdravotní neschopnost, a nebo mít ze sebou předchozí službu na základě uvedených důvodů. Výjimkou jsou občané Běloruska. Opatření zasáhlo i ty cizince, kteří již v Rusku žili.
1: To bylo tradiční okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. Letošní Nobelovu cenu za literaturu včera získala 76-letá kanadská básnířka a esejistka Anne Carsonová. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
4: Víme, co je poezie, tak dobře, že ji neumíme definovat jinými slovy, stejně jako neumíme definovat chuť kávy, červenou či žlutou barvu, nebo význam hněvu, lásky, nenávisti, východu slunce nebo naší lásky k vlasti. Tyto věci jsou tak hluboko v nás, že se dají vyjádřit pouze těmi běžnými symboly, které sdílíme. K čemu bychom potřebovali nová slova? A každý ví, kde poezii najít. A když poezie přijde, cítí člověk její jazyk, to zvláštní chvění poezie. Napsal před lety argentinský a světově proslulý spisovatel, především mistr povídky, ale i básník Jorge Luis Borges, nominovaný skoro 40krát na Nobelovu cenu za literaturu, kterou ale nikdy nedostal. Tento mimo jiné velký znalec a ctitel starořeckého písemnictví by si ovšem asi rozuměl s letošní nobelistkou kanaďankou Anne Carsonovou, která je původem klasická filoložka, vlastní literaturu začala publikovat až před půlí života, dnes její 670, a pro kterou byla desetiletí strávená překlady a výklady antických tragédií a výukou starořečtiny na řadě prestižních severoamerických univerzit, cituji, naprostou radostí. A k tomu se váže i její zřejmě nejoceňovanější kniha Autobiografie Rudé s podtitulem Román ve verších, pocházející z roku 1998, od loňska prvé dílo Carsonové v češtině, vydané nakladatelstvím Argo v převodu básníka a esejisty Tomáše Gabriela. A to dílo překvapivé z více důvodů. Nejen proto, že jde o hybrid mezi prózou a poezií, ale asi hlavně proto, že autorka vychází z mýtu o řeckém hrdinovi Heraklovi, který se při plnění svých slavných úkolů také na ostrově Erytheia utkal s tříhlavým okřídleným obrem Gerionem, celým rudým, zabil ho a zmocnil se jeho ohromných stád dobytka, jak si přáli olympští bohové. O čemž napsal zřejmě rozsáhlý epos Lyric Stesichoros, dochovaly se ale jen fragmenty. Jenomže u Carsonové je Gerionem dospívající citově zmatený chlapec z našich časů a Herakles jeho o něco starší prvá láska. Dá se říct, že s četbou Carsonové je to trochu podobné jako s laickým prvním poslechem moderní vážné hudby. Je třeba se nenechat odradit a případně se i k dílu vracet, než to začne působit. A nevšední útvary jsou pro autorku charakteristické, například v díle nazvaném The Creation, něco jako zrušení tvorby, spojila poezii, eseje a dokonce operu. Předseda Nobelovu výboru pro literaturu Anders Olsson také vyzdvihl, že Carsonová se odpoutala od lyrické poezie vázané na vyprávějící já a inspirovala nové formy současné literatury. Tento způsob psaní vede k hravým a ironickým dílům, která se pohybují nejen mezi klasickou a moderní poezií, ale také mezi různými žánry a uměleckými formami. Konec citátu. Ona sama pak před časem na otázku, proč mnohdy přechází z jedné formy na jinou, odpověděla s příznačným humorem, že nejspíš z nudy, neklidu z toho, že existuje spousta forem, které se dají vyzkoušet. A rovněž sebe ironicky dodala, že právě kvůli tomu se ale její dílo často rozpadá a stává se příliš podivným, než aby ho chtěl někdo číst. Jenomže Carsonová čtenáře má po celém světě, ať už je jímu podmanivému, zároveň přitom až avantgardnímu stylu propadly i hned, nebo osvědčili onu zmíněnou trpělivost, přinášející příslovečné růže. Což se týká také autobiografie Rudé, kterou by určitě ocenil i v úvodu citovaný Jorge Luis Borges, nejen kvůli tomu, že se podle Švédské akademie téměř celá tvorba čerstvé laureátky soustředí, cituji, na průnik mezi filologovou posedlostí slovy a touhou po nových významech, že jde o odkaz na starořeckou literaturu a že se dokonce část knihy odehrává v Borgesově Buenos Aires. Ale především proto, že by mu magická síla osobitého psaní N. Carsonové nemohla uniknout. Tady je na závěr její malá ukázka. Heráklovo rodné město Hades leží na druhé straně ostrova, asi 4 hodiny autem, město menší velikosti a malého významu, až na jednu věc. Už jsi někdy viděl sopku, řekl Herákles. Geryon se na něj podíval a ucítil, jak se mu v boku hýbe jeho duše. Potom Geryon napsal vzkaz plný lží pro svou matku a přicvaknul jej na lednici. Sedli do Heraklova auta a vyrazili směrem na západ. Chladná, zelená letní noc.
1: O letošní držitelce Nobelovy ceny za literaturu N. Carsonové hovořil komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád. Poslouchat víno. Tak nazvala dnešní závěrečnou glosu její autorka, hudebnice a publicistka Eva Turnová.
5: Vyrazila jsem na své autorské čtení a hraní do krásné galerie v Kobylí. Její majitel, pan Jaroslav, je velmi pozoruhodný muž. Má vlastní vinohrad, hraje na housle, zpívá. A ve věku, kdy se většina lidí rozmýšlí, jestli vyjde do 3. patra bez výtahu, vylezl na Matterhorn, novozélandský Mount Cook a Kanchenjingu. Skoro. Hned po příjezdu mě mocně objal a nalil mi sklenku silvánského zeleného, jaké jsem ještě nepila. Během hraní mi odešel aparát, pan Jaroslav hbitě omotal konektor tejpou, jednou rukou ho přidržoval a druhou celé vystoupení natáčel. Tento muž snů mě po skončení pozval ještě s několika dalšími ženami do sklípku. Ochutnávali jsme burčák, bílé i červené víno a on nám vyprávěl, jak ho vyrábí. Na necelém hektaru má 6 000 keřů. Víno nesíří, nedoslazuje, ani ničím nedochucuje. Hrozny pomele nechá je 48 hodin ležet ve vaně a potom je přečerpá do sudů. Tam víno kvasí na vlastních kvasinkách. No největší bohatství je ve slupkách, já neodkaluju. Protože v kalech a kvasinkách je to nejcennější. A kdo stříká chemii, musí pak tohle bohatství vylít. Já to víno prostě jenom poslouchám, řekl pan Jaroslav něžně. Já už jsem v té chvíli poslouchala vlastně hlavně víno. Po několika skleničkách jsem vyrazila ven na vzduch. Kam pak nám utíkáte? Ale trochu se odkalit. Když jsem se vrátila, rozhovor byl v plném proudu. Snad jsem o nic nepřišla, řekla jsem. Ale ne, to už jsou jen takové perličky, řekl Jaroslav a pokračoval v přednášce. No a nám se to prostě vůbec, ale vůbec nedařilo naškrobit. Vůbec to nedrželo tvar. Přidávat do vína škrob? Jaroslav přece tvrdil, že do něj nepřidává nic. A ten škrob to dáváte rovnou do vany nebo až do sudů? Zeptala jsem se nesměle. Do vany, do sudu ne, to bych se tam nedostal vařečkou. Jo, a ještě přidat špetku soli. Cože? Vyjekla jsem. No, jinak by se dělaly žmolky. Aha, a necháváte to tam teda těch 48 hodin? Proboha, ne, to by nám všechno stvrdlo. Jasně, a potom to hned stáčíte. Ne, potom to žehlíme. Žehlíte. A nezničí se tím ty kvasinky? Jaké kvasinky, paní Evo? Vy jste byla dlouho pryč, ale my se teď bavíme o škrobení krojů. Nalili jsme si další sklenici, zakrojili trochu klobásy a pak už jsme jen poslouchali víno.
1: To byla závěrečná glosa hudebnice a publicistky Evy Turnové. Páteční názory a argumenty končí. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
2: Věda Plus. Pohled pod mikroskopy biologů, do laboratoří chemiků, na operační sály lékařů nebo rýsovací prkna konstruktérů. Půl hodinu ze světa vědy a techniky poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. A najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Polská policie zatýká kvůli výhruškám násilí na školách další lidi. Povinná praxe klinických psychologů v Česku by se mohla výrazně zkrátit. IT oddělení slovenského nejvyššího správního soudu podalo hromadnou výpověď. Zprávy Plusu a Ondřej Látal. Polská policie zadržela několik dalších mladistvých, kteří na sociálních sítích zveřejnili výhrušky útokem na školu a spolužáky. V Čechanově dva autory takových příspěvků přivezli na policejní stanici jejich rodiče.
7: Na internetu se objevila zpráva, že středeční a čtvrteční útoky nožem, které spáchaly dva mladiství, jsou součástí výzvy na internetu, která podněcuje k útokům na školách. Polská policie tyto informace vyvrací s tím, že zatím nic nenaznačuje, že by útoky byly takto koordinované.
8: Reagujeme na každý signál, který dostaneme a který vyvolává jen potenciální ohrožení nebo znepokojení v lokální komunitě, hlavně komunitě žáků a studentů.
7: Řekl televizi TVN mluvčí policie v Olštině Tomáš Markovsky v souvislosti se zatčením 16-letého mladíka, který na sociálních sítích vyhrožoval útokem na školu. Následně vypověděl, že to měl být vtip. Policie v Polsku zadržela kvůli podobným příspěvkům během včerejška a dneška několik lidí. Provedla také 10 000 kontrol škol. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
6: Ministerstvo zdravotnictví chystá změny ve vzdělávání klinických psychologů. Jejich povinnou praxi po vysoké škole chce zkrátit ze současných 4 let na 1 rok. Cílem je zlepšit dostupnost psychologické péče. Asociace klinických psychologů ale se změnou nesouhlasí. Podle její prezidentky Hany Jánové není možné praktickou přípravu za 1 rok stihnout.
9: Musí mít splněné takzvané výkony u pacientů, jak v rámci psychiatrické péče, tak psychoterapeutické péče, v rámci diagnostiky, skupinové psychoterapie. Musí mít opravdu přes 100 výkonů splněných a všechny ty výkony musí mít splněné vlastně pod odborným dohledem toho školitele, toho zkušeného klinického psychologa.
6: Na Slovensku podalo hromadnou výpověď celé IT oddělení nejvyššího správního soudu. Informovalo o tom opoziční hnutí Progresivní Slovensko, podle kterého za odchodem zaměstnanců stojí nestandardní postupy nového vedení. Varuje proto před ohrožením bezpečnosti spisů i systému, který přiděluje případy. Soud obavy odmítá jako nepodložené spekulace.
10: Hromadný odchod IT pracovníků potvrdila i nová vedoucí kanceláře soudu. Důvody ale podle poslankyně Progresivního Slovenska Zuzany Števulové nevysvětlila.
11: Tyto samotní zaměstnanci IT oddělenia vysvětlili svůj hromadný odchod tým a že začali dostávat příkazy ústně, zprostředkovaně cez další osoby alebo mimo zavedených evidenčních mechanismů.
10: Vedení nejvyššího správního soudu zdůrazňuje, že odchod zaměstnanců automaticky neznamená ohrožení jeho fungování. Zároveň ujišťuje, že zajistí bezpečnost informačních systémů i nepřerušený provoz. Kritiku opozice soud označuje za politické zasahování do nezávislosti justice. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
6: Na D1 směrem z Brna na Prahu ukončují silničáři omezení za sjezdem na Koberovice na 74. kilometru. Kolona, která má necelé 2 kilometry, se tak postupně zkracuje zdržení do 10 minut. Zdržíte se na Pražském okruhu směrem na D1 z konce D5. Pojedete k Ořechu asi 10 minut. V Radlické ulici směrem do centra Prahy se zdržíte od stanice metra Radlická k Dobřížské, je to asi na 15 minut. A pomalu pojedete ještě v Kebelské ulici směrem do Hloubětina. Dobře dojďte. Je oblačno až zataženo, večer čecháme v Čechách od severozápadu místy občasný déšť a teploty až 16 stupňů. Tolik zprávy.
12: Dobrý den, vítám vás u poslechu pravidelné reflexe dění kolem nás. Tento týden si připomínáme nedožité devadesátiny Václava Havla a to je příležitost ohlédnout se za jeho érou. Podíváme se na to očima socioložky Pauliny Tabery z Centra pro výzkum veřejného mínění a očima průzkumu, které osobnost prvního polistopadového prezidenta reflektují. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: Zeptám se vás například na to, jak Češi vnímali prezidentství Václava Havla. Jak o něm smýšleli občané v okolních zemích? Které historické osobnosti si Češi nejvíce cení a proč? A co lidé vůbec očekávají od hlavy státu? Zita Senková přeje nerušený poslech.
14: Jak to vidí?
12: Václav Havel, očima průzkumu veřejného mínění, to je téma dnešního rozhovoru s Paulínou Tabery. Jak paní Tabery lidé v průzkumech hodnotili Václava Havla jako státníka? Výkon funkce hlavy státu, jak si podle respondentů četných průzkumů vedl jako prezident?
13: Je důležité říct, že Václav Havel byl velmi dlouho činnou veřejnou osobností a i poté se jako prezident, tedy významná veřejná figura, vlastně zapsal do povědomí a i do dějin Čechů. Takže veřejnost ho reflektuje dvěma způsoby. Jeden je ten, jelikož sbíráme data dlouhodobě, už více než 30 let, tak jeden je ten, kdy lidé bezprostředně hodnotili osobu Václava Havla jako prezidenta v době, kdy ji vykonával. A potom jsme se na něj samozřejmě ptali i nějakým způsobem retrospektivně, což je úplně jiný pohled. To je pohled jakoby zpět na jeho roli a na jeho osobnost. Takže to jsou takové dvě roviny, které v těch výzkumech lze najít. A pokud bychom začali teda tou funkcí, kdy ji vykonával, tak to byl prezident, který byl prezidentem ještě Československa, takže ho hodnotili vlastně jak Češi, tak Slováci a potom byl prezident, prvním prezidentem České republiky a to dvakrát po sobě. A to, co vidíme, je, že my ho můžeme hodnotit vlastně dvěma způsobama. Jeden takový ten jednoduchý způsob je, že my se lidi ptáme na důvěru ústavním činitelům a prezident je jeden z ústavních činitelů a tam ze začátku, to mluvíme o začátku vlastně ještě o Společné federativní republice, ta důvěra byla velmi vysoká, byla vždycky vyšší o něco na české straně než na té slovenské, ale byla velmi vysoká. A postupně do té druhé poloviny 90. let jemně klesala, což se dá samozřejmě vysvětlit nějakou tou demokratickou praxí. Potom vidíme takový jako zlom, kde nastal nějaký větší pád se důvěře v roce 1998. My tam vidíme nějaký propad důvěry u všech těch institucí a je to taková první větší krize důvěry institucím těch optimistických, řekněme, 90. let nebo těch demokratických, když se budovala ta demokracie, tak tady vidíme takový první větší pád důvěry, ale pořád převažovala důvěra nad nedůvěrou, ale bylo to velmi významné. Už se to nikdy nevracelo na nějakých, řekněme, vyše 80%, než kterých by bylo na začátku 90. let. A potom jsme samozřejmě Václava Havla měřili ještě nějak jakoby podrobněji, respektive funkci prezidenta. Nebyl to Václav Havel, byl to, jak prezident vykonává svou funkci, ale jak je to jedna osoba, tak my přesně víme, jaká osoba to je. A tam jsme se více zabývali jednotlivými aspekty výkonu funkce, to znamená, jak nás reprezentuje v zahraničí, jestli dbá na důstojnost úřadu, jak je blízko, řekněme, lidem a tak dále. A tam je vidět, že Václav Havel je vlastně velmi oceňovaný v tom zahraničně politickém směru, to znamená, tam si většina lidí myslí, že, nebo myslela, protože jsou to 90. léta a začátek je to kolem roku 2000, tak tam většina lidí oceňovala tuto jeho roli. Také to, že by dbal třeba i na tu důstojnost úřadu, nějaká zakulisání tam byly ohledně vykonávání ústavní funkce, ale pořád většina lidí vlastně měla pocit, že dbá na ústavu a vykonává to v souladu s ústavou, tu svou funkci. A to, co vidíme takový jako poměrně větší pokles, a možná to souvisí potom i s tou důvěrou, je, že si lidé myslí, že vlastně nereflektuje problémy nebo potřeby každodenních jakoby obyčejných lidí. A tam to také kleslo poměrně dost. A tady je potřeba říct, že vlastně podobný pocit potom nastával u všech prezidentů, že jsou o něco více odtržení od lidí, ale u toho Václava Havla to vidíme takový skok vlastně při vykonávání toho druhého mandátu.
12: Čeho si tedy respondenti těch četných průzkumů v minulosti, paní Tabery, nejvíce cenili na Václavu Havlovi?
13: Když to vezmeme zcela tak nějak globálně, bez ohledu na to, kdy ty výzkumy byly prováděny, tak je to zejména ta zahraničně politická reprezentativní funkce, to je jednoznačné. Potom je tam i taková ta důstojnost nebo zavedení toho úřadu jako úřadu prezidenta. Opět je to reprezentativní funkce. Vlastně ty reprezentativní funkce, možná, že je to nějak zaveden s Václavem Havlem, nebo možná je to už od masarykovských let, že to jsou ty funkce, které ta reprezentace a ta důstojnost je to, co si s tím prezidentským úřadem spojujeme, a Havel to nějakým způsobem tomu vtisknul a dál pokračoval v tomto duchu. No a potom samozřejmě je tam i nějaký rozměr lidskoprávní, s tím si ho lidé hodně spojují, a nějaký jako morální, čímž opět si myslím, že tak nějak vtisknul tomu prezidentství opět nějakou roli, že ta morálka nebo nějaký morální aspekt je to, co teď od prezidentu také očekáváme.
12: Řekla byste, paní Tabery, že Václav Havel pozitivně v tomto případě ovlivnil právě pohled respondentů na výkon této nejvyšší ústavní funkce?
13: V některých aspektech určitě ano, v některých aspektech ne. My jsme viděli v 90. letech, že pokud se jednalo o nějaké konkrétní, dejme tomu, politické roztržky nebo politické akce, které se tam děly, toto bylo spíš jako ta konkrétní, už zřejmě, řekněme, taková ta nižší výkonná funkce, která souvisela s jednáním s politickými stranami a tak dále, tak ta byla vnímána mnohem kontroverzněji než ty reprezentativní funkce. Takže rozhodně pozitivně ji ovlivnil v tom, jak má úřad prezidenta reprezentovat, a samozřejmě, kde byl vnímán kontroverzněji, tak to jsou ty vlastně konkrétní politické kroky nebo kroky, které vedly jednání se stranami a nějaká konkrétní jakoby rozhodnutí.
12: Zjišťovali jste také, jak Václav Havel přistupoval k politice, jaké hodnoty vyznával, nebo jak to vnímali respondenti těch průzkumů, čím se vyznačoval jako státník?
13: My jsme to takto dopodrobna nezjišťovali. My víme, že si ho spojovali s lidskými právy a s nějakým jako morálním aspektem proto, protože jsme v roce 2012 na začátku, vlastně asi měsíc po jeho smrti, prováděli průzkum v zemích Vyšegrádské čtyřky. A tam jsme se ptali, řekněme, velmi obecněji, protože jsme se ptali ještě v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku, kde jsme předpokládali, že ta znalost nebo ta spjatost s politikem jedné země není tak úzká, tak jsme se ptali tak jako šířeji, jestli byl dobrým prezidentem své země, jestli tam vidí ten lidskoprávní rozměr, jestli ho vnímají, že se svým jako postojem za komunismu nějak přispěl i řešení situace v jejich zemi, to znamená v Polsku, v Maďarsku a tak dále. A brali jsme to tak, řekněme, komplexněji, bylo to obecné otázky, aby na to mohli odpovídat i občané jiných zemí. A tam jsme viděli, že si ho velmi spojují s nějakým tím zásadovým postojem, nějakými morálními hodnotami, které vnášel do toho komunistického a potom postkomunistického prostoru. A ten lidskoprávní aspekt je u něj velmi silný. S tím si ho spojovali i v Polsku.
12: No a nakolik byl tedy Václav Havel významný pro region střední Evropy?
13: Významný, zejména když soudíme podle odpovědí lidí ze střední Evropy, tak významný, protože my jsme se ptali, zda je významným politikem pro střední Evropu i pro svět. A tyto dvě otázky spolu velmi úzce souvisí, a v té době, v roce 2012, byli lidé přesvědčeni, že je významným politikem jak pro středoevropský prostor, tak ale i pro světovou politiku. A to je rovněž něco, s čím byl Václav Havel vlastně spojován a proč ta jeho role jako v zahraniční politice je tak silně vnímána, protože on zejména v první polovině, ale vůbec i v tom druhém mandátu, ale zejména v první polovině 90. let velmi významně přispěl svými návštěvami Spojených států, ale i zahraničí, potom konání summitu a tak dále, k zahraničně politickému obrazu celé České republiky a potom k zapojení do vlastně euroatlantických struktur.
12: Ovlivnil podle respondentů průzkumu právě v těch dalších středoevropských zemích, ostatně v regionu V4, můžeme říct v Polsku, v Maďarsku a na Slovensku, také boj proti komunistickému režimu?
13: To je zajímavé, tak co se týče Slovenska, tam to není překvapivé. To bylo Československo, takže tam ty odpovědi, že ovlivnil vlastně boj jako za svobodu v její zemi, to není tak překvapivé.
14: Vlastně ještě jako disident.
13: Ještě jako tak, disident, abych... přesně tak. Zajímavé je, že si to mysleli i Poláci. To znamená, tam je nějaká jako velmi významná vazba mezi polským a vlastně československým nebo českým disentem. Na co bych možná jenom upozornila, pokud by si posluchači hledali výsledky tohoto průzkumu, tak že je tam vidět, že zatímco Polsko a Slovensko vlastně k těm českým reáliím má blízko, v Maďarsku 44% respondentů říkalo, že vlastně nezná osobnost Václava Havla. A ty výsledky je podle toho potřeba interpretovat. Na Slovensku to byly snad jenom 3%, v Polsku to bylo nižší procenta do 10%. Takže jenom tam vidíme, že mluvíme o prostoru V4, ale že ty národy k sobě nemají stejně blízko a nejsou pro sebe stejně významné. Tam ta linka samozřejmě na Slovensko, ale potom i do Polska je mnohem, mnohem silnější.
12: Vysvětluje Pavlína Tabery, socioložka Centra pro výzkum veřejného mínění.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
12: V dnešním vydání pořadu Jak to vidí se věnujeme ohlédnutí za prezidentstvím Václava Havla, tak jak to zaznamenali výzkumy agentur. Paní Tabery, jak v průzkumech dopadlo srovnání výkonu funkce prezidentství v podání Václava Havla, ale také Václava Klause a Miloše Zemana?
13: My se na to ptáme sadou otázek, které jsem tady zmiňovala, to znamená u toho prezidentství rozebíráme jednotlivé aspekty, teda zahraničně politické angažmá, jak je blízko lidem, jestli dbá na ústavu, jestli dbá na důstojnost a vážnost toho úřadu a tak dále. A tam je vidět, že ti prezidenti byli osobnostně jiní. Václav Havel měl zdaleka vlastně největší vliv nebo největší pozitivní hodnocení v té vážnosti úřadu, ale i v té zahraniční politice. Podobně to měl i Václav Klaus, opět vlastně nějaká ta orientace na to zahraničí a vlastně na tu důstojnost úřadu, i když to potom jako s časem klesalo, tam byla. U Miloše Zemana vlastně tyto dokonce ani to dbaní na ústavní funkce nebyly vysoce hodnocené. Miloš Zeman měl vysoké hodnocení, nebo lidé se vyjadřovali k tomu, že u něj vnímali, že se víc napojuje na obyčejné lidi a že jim více rozumí. To u Václava Havla časem pokleslo a u Václava Klause tato charakteristika také nebyla lidmi vnímána jako ta klíčová toho úřadu. Takže ty prezidenti byli v tomto jako rozdílní.
12: Zahrnuli jste už do těch průzkumů i aktuálního prezidenta Petra Pavla?
13: My máme data ze začátku roku 2026, kde už jsme se na tyto charakteristiky ptali. A vlastně v lednu byl Petr Pavel hodnocen z tohoto hlediska velmi dobře. To znamená, že reprezentuje, že nějakým způsobem dbá na vážnost úřadu. A co je tam zajímavé, je, že má jedno z poměrně vysokých hodnocení i v tom, že se přibližuje těm obyčejným lidem. Myslí si to více než polovina lidí. Takže je to vlastně překvapivé, protože většinou, pokud ten prezident, co jsme viděli v minulosti u Václava Havla i Václava Klause, pokud plnil ty funkce reprezentativní, tak většinou lidi měli pocit, že je od nich tak jako více odtržený. Tady to zatím neplatí.
12: Viděli respondenti průzkumu v české politice třeba pokračovatele politiky, možná filozofie Václava Havla?
13: My jsme se na toto neptali, takže my nevíme, kdo to je.
12: A co vy si myslíte?
13: Co si myslíte? No, já na to vlastně neumím odpovědět, jestli takový politik je. A myslím, že je to spíš otázka asi na politologa, jestli některý z politiků vyloženě má ambici nebo nějakým způsobem se vyjadruje, že by k tomu chtěl jako přispět nebo chtěl by na to navázat. My jsme se na to přímo takto neptali. My už, když jsme se ptali potom v pozdější letech na Václava Havla, tak to, co vidíme, je, že nastává nějaký přechod od Havla politika nebo výkonného politika k historické osobnosti.
12: Tam se zařadil vlastně po své smrti, což bylo 18. prosince 2011. Tak paní Tabery, možná spíše váš opět osobnější názor, které myšlenky, ideje podle vás přetrvaly dodnes, když mluvíme o Václavu Havlovi, který by se dožil 90.
13: Myslím si, že kdybychom chtěli pouze vycházet z těch průzkumů, tak my zatím novější průzkumy nemáme, ale my víme, že nějaká ta morálnost v politice a možná i nějaký idealismus je zajímavé. My jsme se ptali totiž v tom výzkumu po jeho smrti v rámci Vyšegrádské čtyřky, jestli byl příliš velký idealistou. Takhle zněl ten výrok. Václav byl v politice příliš velký idealistou. A respondenti ve všech zemích měli tendenci s tím souhlasit, ale vlastně se nedá říct, že by to nutně byl výrok, který je jako negativní. Prostě to brali tak, že měli nějaký ideál, který se snažil naplňovat a možná to bylo jakoby příliš idealistické. Ale my víme, že s nějakým morálním aspektem a s nějakým jako morálním postojem nebo pevným postojem si ho respondenti tak to obecně spojují.
12: Co vůbec očekáváme od hlavy státu?
13: Když se ptáme, co obecně, velmi obecně lidi, co očekávají od politiků a od hlavy státu, tak je to především nějaká morálnost a čestnost. Přičemž to jsou velmi obecné vlastnosti. Když se potom ptáme, jak má být funkce hlavy státu vykonávána, my jsme se na to taky naposled ptali vlastně teď v lednu 2026, tak opět to, jak si tu funkci představujeme, je, že ta funkce je reprezentativní, vnáší do toho nějaký důstojnost a vnáší do toho i nějaký vyšší morální aspekt nad každodenní politiku. A zajímavé je, že jsme se i lidi ptali, jak to má být jako osobnost ve smyslu politickém. Naprosto většina lidí říká, že to je jedno, jestli to je nebo není politik, ale zároveň nám říkají, že nechtějí někoho zcela mimo politiku, ale nechtějí i někoho vysoce angažovaného jako předsedu politické strany. Takže je to taková
12: takový mix.
13: Znamená to, že chceme někoho, kdo má zkušenost s politikou, ale není spjat s tou stranickou politikou výkonnou jako příliš, není to předseda strany, není to někdo, kdo jako příliš jako je spjatý jenom s tou politikou. Takže není to rozhodně lehké naplnit. A zároveň představa je, že ten člověk bude mít zkušenost jako kandidát na prezidenta nebo prezident, bude mít nějakou především politickou zkušenost. A zároveň Češi očekávají ten morální aspekt, očekávají, že se prezident bude věnovat nějakým konkrétním věcem, ale spíše výjimečně a ne, že to bude takový ten každodenní, úplně každodenní jakoby provoz, kde zasahuje do každého rozhodnutí. Takže je tam takový ten skutečně širší morální aspekt, anebo aspekt jako rozlišování, co je vlastně důležitý, nebo co je zásadní v politice. Zajímavé je, že v 90. letech, právě když byl prezidentem Václavem Havlem, tak v polovině 90. let, kdy už začínal ten politický provoz, tak se CVVM ptalo otázku, jestli má prezident nějakým způsobem zasahovat do konfliktu politických stran. A lidé si mysleli, že ano, a dokonce čekali, že je bude jakoby nějakým způsobem mírnit a že bude nějakým způsobem vlastně mediovat konflikty, které jako pokud jsou prudké, tak jakoby takhle nastávají.
12: Teď už jsme se dostali k pravomocem prezidenta.
13: Částečně.
12: Tak jakým vývojem prošli právě od těch, řekněme, 90. let?
13: Myslím si, že ta základní idea je pořád stejná. To znamená, my neočekáváme od prezidenta, že bude konat za vládu, neočekáváme, že bude příliš aktivní v těch běžných věcech. Zároveň od něj očekáváme zahraniční politiku, na to se přímo ptáme, jak má vypadat výkon v prezidentské funkci zahraniční politice. Očekávají, že bude jakoby v rámci té vytyčené nějaké jako linie, ale část lidí si myslí, že může prezident jednat i sám, pokud jako to usoudí. Naprosto minimum si myslí, že by neměl vůbec do zahraniční politiky zasahovat, nebo že by neměl vystupovat. Takže s tím si ho rozhodně spojujeme. Spojujeme si ho s tím, že by měl třeba jmenovat ministry na základě návrhu premiéra, že by to neměl zcela jakoby samovolně vybírat a taková ta výkonná funkce je skutečně přisuzována vládě, ne prezidentovi.
12: Prošli a pokud ano, jakým vývojem vůbec ta očekávání, co chceme od hlavy státu?
13: Myslím si, že ta očekávání jsou pořád stejná, v tom smyslu, že pořád lidé očekávají nějakou tu širší reprezentaci a nějakou tu funkci, která je spojená s nějakým jako ne tou úplně každodenností, ale s nějakým jako morálním kreditem a s nějakým takovým jako širším pohledem na ty politické události, než reagováním na vlastně každou drobnost.
2: Jak to vidí?
12: Se socioložkou Paulínou Tabery z Centra pro výzkum veřejného mínění nahlížíme do průzkumu, které mapovali a reflektovali osobnost i politiku prvního polistopadového prezidenta Václava Havla, který by se dožil 90 let. Už tady zaznělo, paní Tabery, že Václav Havel se zařadil jaksi už mezi historické osobnosti. Tak když se podíváme na nějaký žebříček, tak koho Češi, vycházíme opět z vašich průzkumů, považují za největší osobnosti?
13: My jsme se na to ptali poměrně nedávno, tak je to rok 2019, tak nejsou to úplně čerstvá data, ale nejsou to 90. léta. My jsme se ptali zcela otevřenou otázkou, to znamená, my respondentům nenabízíme vůbec žádné možnosti, prostě se jich zeptáme a oni nám odpovědí, kdo je největší česká osobnost. A není překvapivé, že lidé uváděli Karla IV., Tomáše Garrigua Masaryka a na třetím místě Václava Havla. A je zajímavé, že jak jsme už naťukli to, že Václav Havel se postupně stával tou historickou osobností, tak v roce 2007 vlastně Havla spontánně uvedl 11%, v roce 2013 už jakoby 20%, což se blíží tomu, kolik to bylo v roce 2019. To znamená, on skutečně prošel to proměnou z aktivního politika na historickou osobnost. A my jsme se samozřejmě na ně ještě ptali v roce 2018, to byly takzvané ty osudové osmičky, kdy jsme hodnotili vlastně naše moderní dějiny 20. a 21. století. A i tam byl Václav Havel hodnocen pozitivně. A potom my jsme tam hodnotili události a ono to bylo spjatý s tím, že sametová revoluce je vlastně hodnocená pozitivně. Opět Tomáš Garrigue Masaryk byl hodnocený pozitivně, první Československá republika byla hodnocená pozitivně. Takže Václav Havel vstoupil do nějakého historického vědomí s tím, že je to pozitivní osobnost spjatá právě s nějakou událostí, podobně jako Tomáš Garrigue Masaryk s první republikou, tak Václav Havel s tou sametovou revolucí, byť není to tak, že bychom na základě toho řekli, že přímo zařídil sametovou revoluci, ale je to nějaké propojení těch osobností a těch událostí, s čím si to spojujeme. Je zajímavý rozdíl u těch otevřených otázek generační. My tam vidíme, že Václava Havla jako největší českou osobnost výrazně více jmenují mladší lidé. Starší lidé, třeba nad 60 let, to jsou vlastně lidé, kteří ho zažili jako aktivního politika, mají mnohem, řekněme, ho jako kontroverznější postavu než ti mladší lidé, kteří byli narození vlastně až po sametové revoluce nebo po roce 2000.
12: A co právě generace lidí, kteří se narodili po listopadu 1989, jaké je povědomí o Václavu Havlovi právě v této věkové skupině?
13: Jak jsem říkala, tam je to jedna z osobností, která je vlastně spontánně jmenována jakoby nejvíce. A ta starší generace jmenuje zase více Tomáše Garrigua Masaryka. Tam je vidět, že ty lidé se vztahují jako k jiným událostem a k jiným osobnostem, jako těm, který vnímají více. Takže je to výzkum z roku 2019, takže stálo by za to ho zopakovat, ale vidíme, že tam ten generační rozdíl je. Jako u třeba Karla IV., tam nevidíme generační rozdíl, tam to lidé jmenují zhruba ve stejných podílech v různých věkových kategoriích.
12: A jaké další osobnosti najdeme, řekněme, v první desítce?
13: V roce 2019 se tam zařadil i Karel Gott, ten byl čtvrtý, což je možná dáno právě tou blízkou, jako předtím v těch předešlých výzkumech 2007 a 2013 byl asi 1%, to znamená, tam to bylo ovlivněné nepochybně vlastně jeho smrtí, že se tam zařadil, což se nám občas ve výzkumech stává, že nějaké ty události se do toho takto propíší. Ale jinak obecně vlastně Češi pozitivně hodnotí osobnosti jako teda Tomáš Garrigue Masaryk, Václav Havel, Jan Palach, ale třeba i František Kriegl, když jsme se na něho ptali, tak měl poměrně vysokou neznalost, ale zároveň u těch, kteří ho znali, měl poměrně pozitivní hodnocení. Samozřejmě, když se ptáme zcela otevřenou otázkou, tak dostáváme ta jména jako Karel IV., Tomáš Garrigue Masaryk a tak dále. Když necháme jako ohodnotit jednotlivé osobnosti, třeba Jana Palacha, lidé jako spontánně příliš nezmiňovali. A zároveň je tam velký odstup. My vlastně po těch čtyřech osobnostech, co jsem říkala, u té otevřené otázky, kde je to spontánní, tak už potom zaznamenáváme strašně jakoby nízká procenta. Takže můžeme i nějak říct, že takové to, jako, na co si lidé vzpomenou, jsou tyto čtyři osobnosti. A že se na nich vlastně celkem dost i jako shodnou, že to pořadí možná přikládají některé věkové kategorie jakoby větší důraz těm osobnostem, ale nevnáší se tam někdo úplně jiný, takže to historické vědomí je dáno takovým nějakým kánonem, je celkem pevné.
12: A když se, paní Tabery, podíváme ještě na ty události z dějin 20. potažmo i 21. století, tak které považují lidé za naprosto zásadní pro naši republiku? Vy už jste zmínila vlastně založení Československa, Tomáše Garrigua Masaryka, ale také sametovou revoluci z listopadu 1989, tak co tam najdeme dál?
13: Když se ptáme, my se totiž ptáme na události, nebo ptali jsme se u těch osudových osmiček, jako jestli je dobře, že se to stalo, nebo špatně, že se to stalo. Takže to pozitivní vnímání je jednoznačně první Československá republika a to nám vychází, ať se na to zeptáme jakoukoliv otázkou, tak to tam vlastně vychází vždycky. Podobně je na tom sametová revoluce a když se podíváme na ten žebříček, na ten opačný, tak jednoznačně jako takové to temné období dějin je protektorát, ale také jako 50. léta i 70. léta vlastně. Ten komunismus, ty jsou vnímány jako takové, řekněme, temnější nebo možná problematičtější období. Taková ta velká jednoznačnost je u toho protektorátu, tam se vlastně Češi shodnou, že toto je temné období.
14: Je no něco, a rok
13: 68 je vlastně to postupně to jako slábne, ale u těch, kteří ho zažili, je to taková velmi negativní událost.
14: Které myšlenky, ideje Václava Havla podle vás přetrvaly dodnes?
13: No, já si myslím, že to, co přetrvalo, když se podívám na výzkumy veřejného mínění, tak je nějaký ten pevný postoj a nějaký postoj v politice a práce, která se do té politiky musí vložit. A to si myslím, že je něco, k čemu se lidé jako pořád stahují a aktivita. Vlastně nějakým způsobem občanská společnost. Myslím si, že téma občanské společnosti, a i když jsme se na to lidi, to teda nemám podložené žádným výzkumem, na to jsme se lidi nějak neptali, ale myslím si, že téma občanské společnosti a nějaké vlastně vlastního přispění a vlastní aktivity, že to je nějaký odkaz Václava Havla a nějakého vlastního vlastní činorodosti, říct jako v politice a ve veřejným, jako přispět k tomu, aby to, kde žiju, vypadalo jako lépe pro všechny, nebo se na tom nějakým způsobem aktivně podílet.
14: Říká Paulina Tabery, socioložka z Centra pro výzkum veřejného mínění. Já děkuji za váš čas, za vaše postřehy i data a přeji vše dobré. Mějte se hezky.
13: Děkuji, nashledanou.
14: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
6: Je půl druhé.
15: Český rozhlas Plus.
6: Ve 14 hodin začínají v Česku komunální volby. Kromě zastupitelů měst a obcí lidé volí taky obsazení třetiny Senátu. Volební místnosti budou dnes otevřené do 22 hodin a znovu pak otevřou zítra v 8 ráno. Zavírat pak budou ve 2 odpoledne. Volební lístky měli voliči dostat do schránek, případně je získají ve volební místnosti. Státy Evropské unie schválily úpravu emisního systému ETS2. Cílem je kontrola cen chystaných povolenek pro silniční dopravu a budovy. Nová pravidla zavádějí cenový strop v přepočtu 1100 korun za tunu oxidu uhličitého. Po jeho dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. To má růst cen omezit. Bývalý venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka si v New Yorku vyslechli nová obvinění. Americká prokuratura je viní ze spiknutí s cílem mučit politické odpůrce i americké občany. Soud zároveň zamítl žádost prezidentovy manželky, aby kvůli nemocnému srdci mohla do procesu zůstat v domácím vězení. Oba jsou ve vazbě od ledna, kdy je americká armáda unesla z Caracasu. 30-letého muže ve dvoře Králové nad Labem zabilo podle policie dítě. K činu se přiznalo. Prozatím je ve výchovném zařízení. Soud ale bude řešit nařízení ochranné výchovy. Muž zemřel na následky zranění v noci z úterý na středu. Dítě je mladší 15 let a proto není trestně odpovědné. Kvůli jeho nezletilosti taky policie nebude podávat další informace. Čerstvá doprava na plusu, 2 minuty po půl druhé. Na dálnici D1 z Vyškova na Brno stojí za sjezdem na Slatinu na 198. kilometru v omezení nepojízdné osobní auto. Je v pravém pruhu z 201. kilometru, čekejte teď zdržení až na 20 minut. Na D1 směrem z Prahy na Brno vjedete do kolony už za Pražským okruhem na 12. kilometru. Pomalu se pak jede až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometru. Celý úsek teď pojedete až 3/4 hodiny. Zdržení čekejte na Pražském okruhu směrem na dálnici D1, z konce dálnice D5 pojedete k Ořechu asi 10 minut. V Radlické ulici směrem do centra se zdržíte od stanice metra Radlická k Dobřížské asi 10 minut. A nesouvislá kolona popojíždí taky na jižní spojce směrem na Štěrboholy, od Spořilovské před Průmyslovou ulici pojedete 10 až 15 minut. Dobře dojďte. Dále je oblačno až zataženo na jihu a východě republiky, převládá zmenšená oblačnost. Večer čekáme v Čechách od severozápadu místy občasný déšť a nebo přehánky. Teploty 11 až 16, na jižní Moravě až 18 stupňů, v 1000 metrech na horách dnes většinou kolem 7. A zítra čekáme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť a nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v Čechách i oblačnost ubývat. A teploty zítra podobné těm dnešním 11 až 16, na jižní Moravě až 18 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
15: A teď jsou tady rozhovory o vědeckých tématech, novinky ze světa technologií i společenských věd. Začíná Věda Plus a tady jsou naše dnešní témata. Jsou čeští vědci na stopě nového přípravku, který ochrání včelstva před morem a hnilobou včelího plodu. Jak sloni dokážou uzdravovat sebe i svá mláďata pomocí léčivých bylin? A co říká estonská zkušenost s provozováním a zajišťováním elektronického hlasování ve volbách? Dobrý poslech vám přeje Daniela Vrbová. Věda Plus. Mor nebo hniloba včelího plodu dnes pro včelaře často znamenají likvidaci celého úlu. Vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd spolu se včelařskými a technickými odborníky proto testují nový přípravek, který by tomu mohl zabránit. Zkoušejí ho ve speciální proletové hale v Terezíně. Včely tam mají nasimulované pro ně přirozené venkovní podmínky.
16: Takže budeme vstupovat do zvířetníku, ten je rozdělený na infekční a neinfekční zónu, takže musíte mít příslušný overoly, kombinézy, který si vezmete na sebe, i takový slušivý čepičky na vlasy.
17: My teď přicházíme do proletové haly, vědci tu pracují s patogeny, které se nesmějí dostat ven z areálu. Vysvětluje mi Ladislav Pažout z firmy Dintec, která s vědci na vývoji přípravku spolupracuje.
16: Nacházíme se v prostředí, kde je potlak, aby patogeny, s kterými se tady provádí experimenty, neunikly do vnějšího prostředí a neohrozily lidi, popřípadě zvířata, mimo podnik a mimo Terezín.
17: Před námi je velký síťovaný stan, uvnitř jsou malé úly, každý zhruba s tisícovkou včel a královnou. Jenže tahle hala není jen bezpečná, musí včelám co nejvěrněji nahradit jejich přirozené prostředí, popisuje Petr Malý z Biotechnologického ústavu Akademie věd.
18: Ta proletová hala, to je naprosto unikátní zařízení a pro náš projekt je to naprosto klíčová součást. Protože abychom mohli prokázat účinnost toho vyvíjeného přípravku, tak my nemůžeme infikovat včely ve volné přírodě, protože tam by došlo k nekontrolovanému šíření. Takže tohle, to, co tady vidíme teď, to je velice citlivě vyladěný systém a takových zařízení je opravdu jenom několik v Evropě.
17: Pojďme se do toho stanu přímo podívat. Tak my nad sebou máme takovou speciální folii nebo alobal, vypadá to jako alobal.
18: Ano, to je proto, abychom dokázali připravit včelám přirozené prostředí tím, že se to světlo rozptyluje odrazem, proto vidíme nahoře tu folii.
17: To znamená, že nám to světlo nesvítí zhora, jak by člověk čekal, ale ze spoda a odráží se.
18: Zdroj světla jsou zářivky, které svítí od spoda na vršek a právě od střechy toho zařízení se polarizuje, ono se rozptyluje a tím pádem částečně polarizuje a to je přesně, co ty včely potřebují k tomu, aby vnímali to polarizované světlo, které připomíná světlo jako ve vnějším prostředí.
17: Vědci jim tu pečlivě hlídají i teplotu a vlhkost. A právě v tomhle prostoru teď zkoušejí nový preventivní přípravek proti moru a hnilobě včelího plodu. Do potravy včel podle Petra Malého přidávají speciální protein, který má ničit bakterie napadající larvy.
18: Jsou to v podstatě enzymy, které lizují tu stěnu bakterie. A pomocí potravy tak včely, dělnice, vyrobí mateří kašičku. Oni zmetabolizují ten protein. A potom pomocí krmení larev přenesou ten protein do trávicího ústrojí těch larev a takže ty larvy jsou vybaveny ochranou proti těm bakteriím.
17: Vědci už ověřili, že se protein k larvám dostane. Teď potřebují zjistit, jestli si po celé té cestě přes včelu a mateří kašičku zachová schopnost bakterií ničit.
18: Představa užití toho přípravku je taková, že pokud se objeví ohniska nákazy na určitém území, tak potom, že bychom v těch zónách nasadili tady ten náš profilaktický přípravek, aby ty ty včelstva byly připraveny na to, že se ta infekce může z toho ohniska šířit a tím ochráníme řadu těch úlů, které by jinak byly nuceni být spáleny.
17: Přípravek ale ještě čekají další testy. Je potřeba například zjistit, jestli po něm nezůstávají stopy v medu nebo vosku. Včelaři by ho mohli začít používat do 3 až 4 let. Karolína Burdová, Český rozhlas.
15: A na vývoji tohoto přípravku spolupracují vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd, mimo jiné i s výzkumným ústavem včelařským. Právě jeho odborníci se podílejí na experimentech, které mají ověřit účinnost i bezpečnost tohoto nového přípravku. Co ještě musí vědci prokázat, než se tedy dostane ke včelařům? Na to se teď zeptáme Dalibora Titěry, vedoucího laboratoře výzkumného ústavu včelařského. Dobré odpoledne.
19: Dobré odpoledne.
15: Tak co ještě musíte ověřit, než bude možné dostat ten přípravek do nějaké distribuce mezi včelaře?
19: Tak už to bylo řečeno, že musíme ověřit neškodnost pro včely. To naštěstí můžeme dělat bez těch patogenů, to znamená nejen v proletové hale, ale i venku. Tyto slovy probíhají. A pak je také velice důležité nastavit správné dávkování. To je nakonec i u lidí a u zvířat máme lék, ale musíme stanovit dávkování, aby to nebylo ani málo, ani moc. Ten přípravek nebude úplně levný, takže ladit toto podávání.
15: A jak jste v tom daleko?
19: Jak jsme v tom daleko? Tak teď se vlastně z malinkých kvant, která byla připravena laboratorně, musíme dostat už také do nějaké předběžné poloprovozní výroby, abychom měli toho přípravku více a budeme ho tedy podávat v nejbližších minimálně těch 2-3 sezónách. No a s tím souvisí vlastně kombinace těch laboratorních a těch venkovních pokusů. Naštěstí máme dobrý způsob podávání, to znamená, že by to nebylo složité. Ty včely se vlastně pokropí takovou suspenzí do uliček mezi plásty a sami se oblížou a dostanou tedy ten preparát potom do oběhu ve svém včelstvu.
15: A když vy říkáte, že vlastně nepotřebujete laboratorní prostředí, že část těch experimentů už můžete provádět ve venkovním prostředí, jaké další faktory vám tam vstupují? Co může ty podmínky ještě změnit?
19: No to, co děláme venku, to je teda bez patogena, no a pak bude muset samozřejmě nastoupit ještě řada dalších pokusů. Ale co to může změnit? No tak pochopitelně je to jako i u lidí a u ostatních zvířat. Včelstva trpí dnes viry, ty viry to komplikují, včelstva také mohou mít různou úroveň imunity, bílkovinné výživy, takže musí se to zkusit na větších souborech ve větším počtu opakování. A taky už bylo před chvílí zmíněno, že se musíme zabývat i tím, jak opravdu přesně pohlídat, zda v tom včelstvu a případně ve včelých produktech nejsou nějaká rezidua, zbytky po tom léčení. To je další úkol.
15: Tak představme si, že už jste v závěru svého experimentování a už můžete mluvit se včelaři o tom, že tento přípravek bude k dispozici a co jim budete říkat, jak ho mají používat a v jaké fázi ho mají nasadit?
19: Tak to by bylo každopádně ve spolupráci se státní veterinární správou, respektive příslušnou krajskou veterinární správou, že právě v těch územích, kde by to bylo potřeba, by se přesně vytyčilo v ochranných pásmech, že se ten přípravek nasadí. Naštěstí včelaři jsou registrovaní, i stanoviště včelstev jsou jasně známá, takže by se ve spolupráci s veterinářem tohleto léčení zorganizovalo.
15: A vy jste říkal, že bude poměrně nákladný. Dokážete odhadnout, včelaři si ho budou muset pořizovat na vlastní náklady, kolik by mohl stát?
19: To je samozřejmě otázka další, ale takovéhle preparáty, které jsou založeny na biotechnologických technologiích, tak nejsou úplně levnoučké. Ale zase na druhou stranu, pokud se pálí ohnisko nemoci v chovu včel, no tak tam zase potom se jedná o určité škody, které jsou v desítkách nebo stovkách tisíc. Takže je to bilance mezi vlastně přecházení těm škodám a tou profilaxí, čili tím ochranným přeléčením. Tak tohle to všechno bude se muset všechno zjistit a stanovit.
20: Váš odhad byl několik let, 2 až 3 sezóny. Opravdu si myslíte, že za ty 3 roky už bychom tento přípravek mohli mít k použití, nebo hlavně tady včelaři, nebo to ještě něco může zhatit?
19: No tak můžeme v podstatě při plnění těch registračních požadavků narazit na určitá složitější místa. Nicméně, kdyby to všechno běželo podle plánu, tak potom se může vlastně přistoupit i k už takovým jako větším klinickým pokusům, takže před úplnou registrací se může potom jít s přípravkem už teda i do terénu a pod takovou velkou kontrolou se mohou začít používat ještě před tím faktickým finálním schválením.
20: O novém preventivním přípravku chránícím včely před nákazami jsme mluvili s Daliborem Tičoucím laboratorem.

0: BC News a my teď ve vysílání máme vrchního chovatele slonů zoologické zahrady v Praze, Martina Kristena. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Pro přesnost dodejme tedy, že Zoo Praha v současné době chová pouze slony indické a ta studie, o které tu budeme mluvit, se týká slonů afrických z keňského pohoří Mount Elgon. Nicméně překvapily vás ty závěry, tedy to, že si divocí sloni vybírají určité rostliny, když jsou nemocní?
1: No, samozřejmě mě to vlastně nepřekvapuje. Sloni jsou mimořádně inteligentní zvířata s velmi dobrou pamětí a obrovskou schopností se učit z vlastní zkušeností. Ve volné přírodě navíc konzumují prostě množství různých vlastně rostlin, různých rostlinných druhů a jejich výběr potravy vlastně není vůbec jako náhodný. Oni se cíleně prostě samozřejmě hledají to, co jim chutná. A dokážu si tedy tak dobře představit, že slon na základě nějaké předchozí životní zkušenosti prostě vyhledá rostlinu po jejíž konzumaci minulosti se mu například ulevilo od nějakých zažívacích problémů. Pokud je tam navíc, že ta možnost, že podobné chování předá mezi generacemi, tak to je asi to zásadní na tom vědeckém článku. Víme to samozřejmě, že to děje, protože sociální učení hraje v životě slonů zásadní roli. Asi bych byl trošku opatrný s tím tvrzením, které v tom článku zaznělo, že se sloni vědomě léčí. To, že nemocný slon vlastně vyhledává nějakou určitou rostlinu, ještě automaticky neznamená, že rozumí jejich léčivým účinkům. A tam to asi to bude potřeba řešit dalším jakoby vědomým výzkumem. Nicméně spoustu věcí tam jakoby zaznělo. Zaznělo tam věci, které jakoby známe i z praxe naší zoologické zahradě. Padělofágie, což je vlastně pojídání půdy jílu, tak u nás je plně běžná. Máme třeba slonici šanty, která prostě je ve svém pozdním věku, trpí občas zažívacími problémy a ona cíleně v tomto případě vyhledává právě hlínu a jíl.
0: To znamená, ano, že vám do toho vstoupím, to znamená, že ti sloni si to přenášejí, tuhletu schopnost, tohleto chování, i pokud se narodili nebo pokud žijí dlouhodobě v zajetí, ne ve volné přírodě.
1: Tam je to otázka u toho výzkumu, on ten výzkum je víceméně postavený na bázi právě svědectví těch lidí, kteří se s těmi slony nějakým způsobem setkávají, ať jsou to strážci z národních parků. Není to úplně jako čistě, že by se řešil výzkum samotných dopadů na to pojídání, to tam není. Je to prostě svědectví lidí, tady by bylo opravdu jako trošku obezřetnější, ale třeba u ty šanty, tak prostě ona to dělá. Ona prostě opravdu ve chvíli, když bolí břicho, tak prostě si tu ten jíl si dá. A víme i z naší vlastně lidské medicíny, že když máte prostě průjmové onemocnění bolesti břicha, tak si taky dejte koupit do lékárny smechtu, což je čištěný jíl. Funguje to stejným způsobem. Ale jestli tomu dospěla sama, nebo jestli to někdo naučil, to těžko říct.
0: A potom mě ještě zajímá ten přenos od matky na dítě. Podle výpovědí místních pozorovatelů v Keni, tedy slonice, některé rostliny rozžvíkají a podávají je smíchané s mateřským mlékem i mláďatům. To znamená, ale oni musí vidět, že tomu malému slonovi něco je a musí sáhnout po těch vhodných bylinkách, ne? Nebo jak si to představit?
1: Tady jsem si to právě představil, nedokázal. My to jako jsme to nikdy nepozorovali, že by to sloni jakoby dělali. Samozřejmě žijeme bez poněkud sterilním prostředím zoologické zahrady, ty sloni k tomu nemají takový přístup. Běžně prostě pozorujeme, že ta role matky a ostatních členů stát je opravdu značná při získávání zkušenosti toho mláděte. Ty sloni to jsou zvědavé, zkoumají samozřejmě potravu dospělých zvířat, postávají kolem těch vlastně matek tet a postupně samozřejmě zkoušejí leco, co je vhodné prostě po konzumaci, pokud to žere matka, tak to samozřejmě bude dát i ta sluně. Určitě velkou roli tam vlastně hraje i způsob předávání důležitých látek mezi generacemi v podobě toho, že to malé sluně, pokud ještě si je jen čistě na mléce, tak začne pomalu přijímat trus vlastní matky. A tím nastartuje prostě ty mikroorganismy v rámci vlastně střevní mikroflory a pomáhá tomu přechodu na pevnou stravu. Ale že bychom nikdy pozorovali, že matka cíleně prostě předává rozžvíkanou potravu, nebo bože, ještě nějakým způsobem řeší to i s mlékem, což to mi přijde jako zvláštní. Jo, ale tady bych rád tomu viděl nějaký jakoby větší výzkum, nejen na bázi prostě domněněk nebo svědectví prostě lidí, kteří se kolem těch slonů nějakým způsobem pohybují.
0: Tak to říká vrchní chovatel slonů v zoologické zahradě v Praze Martin Kristen. Děkujeme za váš čas a za přiblížení fascinujícího světa slonů.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: A vy stále posloucháte Vědu plus. Skoro polovina voličů odevzdala svůj hlas elektronicky. Teď ovšem mluvím o Estonsku a o loňských komunálních volbách tam. Volit přes internet v Estonsku můžou už lidé 20 let. Jak to funguje, o tom na pražském summitu informační bezpečnosti mluvil s vědeckým reportérem Martinem Srbem Jan Willemson, výzkumník ze společnosti, která volby v Estonsku zajišťuje.
2: Nejdůležitější je mít elektronický občanský průkaz s čipem a také přístup k počítači, který má čtečku karet. Ten ani nemusí být váš, můžete hlasovat třeba ve veřejné knihovně. Technicky jde o váš elektronický podpis na občance, nebo můžu mít dotyčné kryptografické klíče nahrané v mobilním telefonu.
3: Co když mi někdo průkaz ukradne? Ve volební místnosti by poznali, že to nejsem já, ale co elektronicky?
2: V tomhle systému jsou nejčastější útoky nátlakem. Útočníci budou chtít, abych já volil tak, jak chtějí. Bude mě doma nutit manželka nebo v práci šéf, že mě třeba vyhodí, když nebudu před jeho očima hlasovat pro něj. Kvůli těmto hrozbám máme možnost změnit volbu. Když mám pocit, že jsem hlasoval pod tlakem, můžu se přihlásit později a odevzdat nový hlas. Platná je poslední volba.
3: Nenapovídáme tím pachatelům, aby vás drželi do poslední chvíle?
2: Kdyby vás někdo držel pod tlakem celou dobu, můžete jít do volební místnosti a odevzdat platný hlasovací lístek. Kdyby vám někdo bránil i v tom, tak je to trestný čin a nemá to nic společného s elektronickými volbami. To by se vám stalo i v papírovém hlasování.
3: Jak se v elektronickém hlasování zajišťuje, že volba je tajná? Víme, že pomyslná elektronická volební komise zajistí, že na svůj průkaz odevzdám jeden volební lístek, ale přitom se nesmí dozvědět, pro koho jsem hlasoval.
2: Je to nevyhnutelný konflikt mezi utajením a transparentností. Platí to i pro papírové hlasování. V elektronických volbách lidé často požadují, aby mohli ověřit, že jejich hlas doputoval do závěrečného sčítání. Jenomže to nemáte ani v klasických volbách. Nemůžete říct, že v téhle hromadě milionů hlasovacích lístků je právě ten váš.
3: Jak se tedy zaručí ta anonymita?
2: Elektronické hlasy jsou zašifrované, a to už ve chvíli, kdy odchází z vašeho počítače. Server, který shromažďuje hlasy, je nemůže rozluštit. Klíč k rozšifrování je rozdělený mezi několik důvěryhodných lidí. V Estonsku jich je 9 a k rozšifrování stačí, aby se jich sešlo 5. Musí se fyzicky sejít, aby odemkli kterýkoliv hlas.
3: To mi připomíná odemykání korunovačních klenotů. U nás máme dveře se 7 zámky.
2: Je to přesně tak. Potřebujete, aby se držitelé klíčů sešli dohromady.
3: Volby jsou založené na důvěře a vzájemné kontrole. Třeba volební komise jsou složené z příznivců různých stran. Jak se buduje taková důvěra a kontrola ve virtuálním prostoru?
2: Jakožto kryptograf bych vám rád odpověděl, že dáte dohromady spoustu šifrování. Ve skutečnosti to ale bohužel takhle nefunguje. Důvěra je složitá společenská záležitost. V jedné letošní disertační práci na univerzitě v Tartu se píše, že důvěra ve volební systém úzce souvisí s důvěrou ve stát. Nestačí vám skvělá kryptografie. Když nebude státní systém důvěryhodný, tak vám zmanipuluje i papírové volby. Dobře víme, jak zacházejí s volebními urnami v Rusku.
3: Zaznamenali jste v Estonsku nějaké kybernetické útoky na volby?
2: Moje práce je zajistit, aby útok na elektronické volby nebyl tou nejjednodušší možností, jak zaútočit na naši společnost. Kdybyste jako útočník chtěl ovlivnit výsledky voleb, tak bude jistější investovat do politiků a jejich kampaní. Sociální média, uměle generovaný obsah, to je snazší způsob útoku.
3: Nejslabším článkem voleb je totiž lidský faktor, dodává Jan Willemson, výzkumník a bezpečnostní expert z estonské společnosti Kybernetika, která se zabývá digitalizací státu. Martin Srb, Český rozhlas.
0: A na závěr dnešní Vědy plus si připomeneme ženu, která dostala lidstvo na měsíc. Ve věku 90 let zemřela americká softwarová inženýrka Margaret Hamiltonová. Massachusettský technologický institut včera oznámil, že k úmrtí došlo již na konci září. Hamiltonová zavedla v kosmonautice některé dodnes platné zásady a na její odkaz teď zavzpomínáme s publicistou Tomášem Přibylem z Brněnské hvězdárny. Dobré odpoledne.
4: Krásný dobrý den.
0: Jak se Margaret Hamiltonová tedy konkrétně podílela na cestě prvního člověka na měsíc?
4: Ona byla vedoucím týmu, který připravoval software, čili počítačový program pro Apollo, pro jak mateřskou loď, tak lunární modul, a zavedla tam vlastně techniky a technologie a praktiky, které nám dnes přijdou samozřejmé, ale tenkrát samozřejmé nebyly. Například to byla prioritizace úkolů nebo schopnost počítače si přiznat vlastní chybu. Tohle to na Zemi vůbec nebylo potřeba. Prostě tady, když počítač fungoval a najednou nefungoval a spadl, tak se chtěl znovu. No ale z logiky věci je samozřejmě jasné, že když letíte, jste o měsíce, máte zapnutý motor a odpočítáváte poslední sekundy do přistání, tak něco podobného není možné. A ten počítač musí pracovat i s, řekněme, nepravděpodobnými scénáři.
0: A jak obvyklé před více než 60 lety bylo, že se žena zabývala vesmírným programováním, že působila úspěšně v tomto oboru?
4: Ku podivu to bylo velmi obvyklé a je to možná velmi překvapivé, ale vemte si, že v té době bylo programování obecně bráno jako rutinní počítání, čili bylo to bráno na úrovni účetnictví nebo jiné administrativy, což byla dlouho doména žen, že? Hlavní technický problém tehdy byl podle většiny postavit počítač, to železo, no a nějaký program, ten se na to upytlíkuje vždycky. No a jak jsem říkal, už tohle mohla být pravda tady na Zemi, ale ve vesmíru, vesmír vám neodpouští chybu. Tam bylo potřeba přidat i ty různé nové metody a techniky.
0: Počítače jsou od té doby výrazně výkonnější a také mnohem menší. Jak s touhletou změnou velikosti a výkonu vlastně pracovala Margaret Hamiltonová v průběhu své kariéry?
4: Co se týká těch prvních počítačů, tak samozřejmě tady jsme se bavili o těch sálových, možná si vzpomenete z filmu Apollo 13, kdy se tam dokonce hovořilo, představte si počítač, který se vám vejde do jedné jediné místnosti, že my se nad ním pousmějeme, ale samozřejmě s tím, jak se počítače zmenšovaly a rostl jejich výkon, tak jste měli mnohem více možností. Ti vlastně první programátoři a ti první tvůrci programu museli bojovat s omezenou výpočetní kapacitou, s omezenými možnostmi, s omezenými příkazy, vůbec neměli takovéto krásné grafické rozhraní, jako máme dnes na mobilech, na monitorech, na serverech a tak dále. Třeba i astronauti v Apollo, když potřebovali změnit nějakou sekvenci nebo logiku v počítači, tak to vlastně byla snůška čísel, kterou jim někdo diktoval, to bylo jak čísla do loterie, který někdo diktoval ze země, a oni je tam vlastně vkládali ve stanoveném pořadí a často vůbec netušili, co tam vlastně vkládají.
0: A co musel umět ten software po přistání na měsíci prvního člověka?
4: Ten software byl specifický právě v tom, že musel zpracovávat třeba na tom lunárním modulu informace o poloze, rychlosti lunárního modulu, musel počítat údaje pro stabilizaci činnosti hlavního motoru, to znamená, on přijímal data z mnoha senzorů a zároveň vytvářel souběžně data pro mnoho jiných činností. To do té doby prostě bylo nepředstavitelné, že by jeden program řešil několik věcí najednou. No a samozřejmě musel pak s těmi daty pracovat, určovat priority. Občas mu to nějaké čidlo hodilo chybu. V tu chvíli nešel vyprout motor, nebo nešlo říct, zítra to zkusíme znovu, tak přistaneme na měsíci pozítří. To bylo něco absolutně nového, tady tahle ta logika, že ten počítačový program vlastně se musel vypořádat s mnohem větším proudem dat souběžně a ještě pořád počítat s tím, že tam někde může být něco špatně a i tohle to zvládnout.
0: No a šlo vše hladce při prvním přistání lidské posádky na měsíci, nebo Margaret Hamiltonová musela být na příjmu a takové to známé Houston, nemáme problém, musela nějak operativně zasahovat?
4: Hladce rozhodně nešlo. Zrovna největší problém byl právě s počítačem, který řídil přistání na měsíci, opakovaně vyhlašoval poplachy, ale vzhledem ke komplikovanosti vytváření softwaru v té době, tak nebylo možné ten program okamžitě změnit. Tým Margaret Hamiltonové poskytoval podporu a konzultace, vysvětloval okamžitě v reálném čase, proč se počítač chová takto, nebo proč se chová úplně jinak, nebo doporučoval další postup, ale zásahy nebyly možné. možné. Nicméně právě Margaret Hamiltonová jako vedoucí toho týmu a jako člověk, který prosazoval, jak už jsem říkal, tu logiku, že počítačový program se musí vypořádat s nečekanou situací a s různými chybami, tak vlastně zachránila celou misi. Počítač přiznal chybu a byl schopen s tou chybou pracovat. A ano. Pod tímhletím byla podepsaná Margaret Hamiltonová.
0: A zavzpomínal na ní Tomáš Přibyl, spolupracovník Hvězdárny v Brně. Děkujeme za to. A taková byla dnešní Věda plus. Ve 14 hodin teď začíná živé vysílání odpoledního plusu dnes s Danielou Vrbovou.
5: Český rozhlas plus.
0: A co vám nabídneme v následující půl hodině? Právě v těchto chvílích začínají komunální volby a doplňovací volby do Senátu a v téměř 40 obcích také místní referenda, o čem v nich lidé hlasují. Polskem otřásá série útoků noži. Pachatelé jsou dospívající chlapci. Co dalšího útoky může podle policie spojovat? A s jakými problémy se v Česku potýkají malé a střední firmy? Nejdřív pro vás má ale připravené zprávy Ondřej Látal.
6: A přeju hezký pátek. Úderem 14. hodiny začaly v Česku komunální volby. Kromě zastupitelů města obcí budou voliči ve třetině okrsků vybírat taky senátory. K urnám dnes můžou lidé chodit do 22 hodin. A předvolební místností v Píšti na Pelhřimovsku sleduje začátek voleb reportér Milan Soldán.
7: I tady už cvakl zámek a otevřely se dveře, nicméně zatím nikdo nepřichází, nikdo tady nestojí ve frontě. V Píšti se totiž nebudou konat komunální volby, lidé tady můžou volit pouze do Senátu. Tady totiž byla sestavená pouze jedna jediná kandidátka a z 8 kandidátů se jich 5 kandidatury na poslední chvíli asi před týdnem nebo necelými 2 týdny vzdalo. Nebylo by tedy možné splnit potřebný počet zastupitelů a obec si tak převzal státní správce, který povede až do dalších voleb, pokud se podaří sestavit kandidátku. Ty by mohly být někdy na přelomu ledna a února. Z Píště na Pelhřimovsku Milan Soldán, Český rozhlas.
6: A v celkem 38 obcích jsou dnes taky místní referenda, jak to vypadá třeba v Horním Benešově na Bruntálsku, řekneme v odpoledním plusu. Hned po zprávách. Emisní povolenky pro vytápění a dopravu budou podléhat měkkému cenovému stropu. Změnu systému dnes finálně schválily státy Evropské unie. Cílem je zabránit prudkým cenovým výkyvům, které by dopadaly na domácnosti. Evropská unie má systém ETS 2 spustit od roku 2028.
8: Nová pravidla zavádějí cenový strop ve výši 45 eur, což je v přepočtu asi 1100 korun za tunu oxidu uhličitého. Po jeho dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. To má další růst cen omezit. Podle Rady Evropské unie změna přispívá k zajištění stabilního a předvídatelného trhu s povolenkami před plným spuštěním systému ETS 2 v roce 2028. Evropský parlament už úpravu finálně odsouhlasil v polovině září. Cílem povolenek je motivovat firmy a spotřebitele ke snižování emisí CO2. Z Lucemburku Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
6: Kyjevská doprava po ruských útocích kolabuje. Tramvaje a trolejbusy stojí bez napájení v několika městských obvodech ukrajinské metropole. A z výpadky elektřiny se potýká i kyjevské metro.
9: Elektrárenská distribuční společnost DTEK oznámila, že obyvatelé pravého břehu Dněpru v Kyjevě musí počítat s rozsáhlými havarijními odstávkami proudu. Levobřežní část Kyjeva zatím funguje podle harmonogramu plánovaného odpojení elektřiny. Tramvaje a trolejbusy nejezdí ve 3 městských částech a metro funguje v omezeném režimu. Energetické příměří s Ruskem má být jedním z témat, o kterém bude dnes a zítra jednat ukrajinská delegace v Miami ve Spojených státech se zmocněnci amerického prezidenta Donalda Trumpa. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
6: Letošní nositelkou Nobelovy ceny za mír se stala jihoafrická právnička Navi Pillayová. Byla předsedkyní Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu a také soudkyní Mezinárodního trestního tribunálu v Hágu. 6 let taky působila jako vysoká komisařka OSN pro lidská práva.
10: Norský Nobelův výbor ocenil Navi Pillayovou jako osobnost, která se s mimořádnou odvahou a vytrvalostí snažila budovat pevnější právní řád ve světovém měřítku.
11: Navi Pillay's commitment
10: Oddanost na Vypělajové univerzálním právním principům a její morální zásady byly pevnou součástí její kariéry, uvedl Nobelův výbor v odůvodnění udělení ceny. Na Vypělajová se narodila v jihoafrickém Durbanu, rodičům z Indie a jako nebělošská studentka a právnička čelila diskriminaci. Obhajovala bojovníky proti apartheidu, včetně pozdějšího jihoafrického prezidenta Nelsona Mandely. Dnes pracuje jako soudkyně Mezinárodního soudního dvora v Hágu na případu genocidy Rohingů v Myanmaru. Pavel Novák, Český rozhlas.
6: Úřady v Kambodži zadržely dva české občany, muže a ženu. Na konci září na mezinárodním letišti v Phnom Penhu našla policie v jejich kufru 6 kilogramů kokainu. A informaci už Českému rozhlasu potvrdilo ministerstvo zahraničí.
11: Česká diplomacie je s nimi v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. S ohledem na probíhající řízení nebudeme poskytovat další podrobnosti.
12: Vysvětluje mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle internetové platformy Cambodia Expats Online byli oba Češi zadrženi v příletové hale letišního terminálu, ale jiné zdroje tvrdí, že se tak stalo při odletu. Muž, který tvrdí, že je příbuzným jednoho ze zadržených, na sociálních sítích napsal, že o odvoz kufru do Evropy požádal oba české občany neznámý cizinec a oni souhlasili, ale tuto informaci zatím nikdo nepotvrdil. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
6: Hurikán Isaias míří k jihovýchodnímu pobřeží Spojených států. Na pevninu dorazí dnes večer anebo v noci. Podle amerického střediska pro hurikány zesílil na druhou z 5 kategorií. Lidi kvůli hurikánu skupují zásoby benzínu a nafty. Úřady vyzvaly turisty k opuštění pláží. Meteorologové varují, že bouře by mohla napáchat značné škody hlavně v amerických státech Alabama, Florida a Mississippi. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Dobíjecí stanice elektromobilů zabudované do pouliční lampy chtějí teplárny Brno a technické sítě Brno nainstalovat na další místa ve městě. Dosud funguje jen jedna, a to na sídlišti v Brně Lesné. Podle představitelů společností se pilotní projekt osvědčil a měl by se rozšířit do dalších 10 lokalit. Konkrétní místa oznámí v příštím roce. Podle čeho vybírají umístění těchto nabíječek, vysvětluje vedoucí odboru elektromobility tepláren Brno Petr Benek.
13: Ta dobíjecí stanice nevyužívá elektřiny, která je v lampě, má svůj vlastní. Vždycky, když vytipujeme nějakou vhodnou lokalitu pro umístění této pomalé dobíjecí stanice a je tam rekonstrukce veřejného osvětlení, tak se snažíme tuto dobíjecí stanici tam umístit.
6: Ve zprávách pátečního odpoledního plusu taky dopravní informace. Na D1 směrem z Vyškova na Brno stojí za sjezdem na Slatinu na 198. kilometru. V omezení nepojízdné osobní auto je v pravém pruhu z 200. kilometru. Čekejte zdržení okolo 20 minut. Na D1 směrem z Prahy na Brno čekejte kolonu od Pražského okruhu z 11. kilometru až do omezení za Mirošovicemi na mostě Šmejkalka na 23. kilometru. Celý úsek vás zdrží asi 3/4 hodiny. Zdržíte se teď na Pražském okruhu směrem na dálnici D1. Od D5 pojedete k Ořechu 10 až 15 minut. A po pojíždí se na jižní spojce směrem na Štěrboholy od sjezdu na Bršovice pojedete až za Průmyslovou ulici, kde brání provozu dopravní nehoda přes oba pruhy. Zdržení až 30 minut. Dobře dojeďte. Zítra má být převážně zataženo, na většině území občasný déšť anebo přehánky, později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v Čechách i oblačnost ubývat. Teploty 11 až 16, na jižní Moravě až 18 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
5: Posloucháte Odpolední Plus.
0: A dobrý poslech vám přeje Daniela Vrbová. Máme 14 hodin a 8 minut a právě před 8 minutami přesně v celém Česku otevřely volební místnosti. Začaly komunální volby a doplňovací volby do Senátu. A celkem v 38 obcích také místní referenda. V Horním Benešově na Bruntálsku je náš reportér Martin Knitl. Dobré dopoledne, dobré odpoledne.
14: Hezký den. Hned na dvě Ano. Hned na dvě otázky tady můžou voliči v referendu odpovědět. Jedna se týká větrných elektráren. Místní radnice chce vědět, co si o tom lidé myslí, protože město předpokládá, že se nějaký investor objeví. Tato oblast je vytipovaná jako vhodná pro větrníky. Je to podle radnice otázka času, kdy někdo přijde s plánem elektrárnu postavit. A taky je tady otázka, která se týká stavby splyňovací jednotky odpadů, další případné investici. Hlasování začalo a vedení města samozřejmě čeká, jak to dopadne, jestli bude referendum platné a závazné. Já jsem u jedné z volebních místností a lidé sem chodí jeden za druhým.
0: Jaké další problémy nebo témata řeší referenda kromě větrných elektráren?
14: No, jsou tady i další témata místních referend, třeba těžba kamene v Litultovicích na Opavsku, pokud tedy zůstanu na území Moravskoslezského kraje. Městy z Litultovice s více než 900 obyvateli se brání záměru majitele lomu prodloužit těžbu o dalších 10 let. Radnice připouští pouze vytěžení přibližně asi 50 tisíc tun ze současného nestabilního svahu. Už předtím se obec bránila zavezení lomu stavebním odpadem. Majitel zase argumentuje oporou v zákoně, jak říká, všechno je v souladu s právem a legislativou. Takže lidé v referendu rozhodnou, jestli se má obec dál účinně nějak bránit. V Sedlnicích na Novojičínsku je zase ožehavým tématem stavba fotovoltaické elektrárny a šesté místní referendum v Kunčicích pod Ondřejníkem zase řeší výstavbu prodejny potravin, jestli ano nebo ne, včetně změny územního plánu. Je to opravdu rekordní počet místních referend. Pokud jsem mluvil o těch větrnících, tak vlastně další podobné referendum je v Zátoru na Bruntálsku například.
0: Ale nejvíc referend, tedy po celé republice, je právě o těch větrných elektrárnách. Na jakých místech v Moravskoslezském kraji se o nich bavíme?
14: No, bavíme se o celkem třech místech, co se týče referend, takže to je Horní Benešov, kde jsem právě teď, potom zmiňovaný Zátor a taky staré Hřminovy. V tomto Horním Benešově a ve starých Hřminovech je to zvláštní v tom, že vlastně obec se tak nějak dopředu snaží připravit na to, jak by reagovala, pokud se nějaký investor objeví. V tom Zátoru je to trošičku jinak, tam už obec smlouvu s firmou ČES má, tam jde o vybudování 700 metrových konstrukcí, jsou tam už vyřešené pozemky, do toho se ale vložila petice obyvatel a skončilo to právě vyhlášením referenda.
0: Tolik náš reportér Martin Knitl. Děkujeme.
14: Naslyšenou.
0: My se samozřejmě do volebních místností po celém Česku budeme vydávat v průběhu celého odpoledního vysílání. Teď ale pojďme do zahraničí. Polská policie vyvrací nepravdivé informace na internetu, že útoky nožem na zaměstnance a žáky školy jsou koordinovanou operací. Podle policie zatím nic nenasvědčuje tomu, že by na sociálních sítích existovala virtuální výzva vybízející k útokům na školách. Nepodložené informace o takzvaném krvavém pátku se na polském internetu šíří středečním a čtvrtečním útoku mladistvých ve školních areálech. A to už je téma pro naši zpravodajku v Polsku Kateřinu Havlíkovou. Dobré odpoledne.
15: Dobrý den.
0: Katko, můžeš krátce shrnout ty dva případy?
15: Ve středu 19-letý student zaútočil nožem na několik lidí v areálu odborných škol v Ostrolence, zranil 8 lidí, navíc měl u sebe v batohu po domácku vyrobenou výbušninu, která ale neexplodovala. Včera zase 15-letý bývalý student zaútočil nožem v základní škole v Leščedulu Novinách, zranil 3 lidi, jedna z obětí zranění nepřežila. Pachatel si útok natáčel na kameru, kterou měl na helmě na hlavě.
0: Od včerejška do dneška běží policejní akce, která je spojená s prevencí dalších podobných útoků. Jak to vypadá?
15: Ona dost možná bude pokračovat i v následujících dnech, protože od středy se na internetu objevují různá videa, ale také příspěvky, ve kterých další a další většinou mladiství vyhrožují plánovanými útoky na další školy. A jen během včerejška polská policie zadržela 4 mladistvé spojené s těmi výhruškami. Dnes to zatýkání pokračuje poměrně ve velkém měřítku. Televizi TVN mluvčí policie v Olštíně Tomáš Markovský popsal, jak ta situace aktuálně vypadá.
16: Pracovnice vzdělávací instituce informovala policii o tom, že zjistila, že mezi studenty koluje video, pravděpodobně nahrané jedním ze studentů, který v něm mluví o tom, že je naplánovaný útok na žáky té školy. V tom videu padla konkrétní jména a konkrétní název školy. To ji znepokojilo v kontextu posledních událostí. My jsme díky tomu mohli rychle najít autora té nahrávky. Po několika hodinách jsme 16-letého studenta zadrželi.
15: To je tedy popsaný jeden z těch případů, který skončil vlastně zadržením mladíka, který potom na policejní stanici vypověděl, že to byl vtip. I tak se tím bude dál zabývat policie a státní zastupitelství. Dnes se také objevily případy, kdy sami rodiče odhalili, že jejich děti takové výhrušky zveřejňují a přivezli je na policejní stanice, aby se sami šli udat. O tom informuje třeba zpravodajský web Polsat News. Ty příspěvky obecně vedly k nárůstu obav z bezpečnosti na školách. Mnoho rodičů dnes svoje děti proto neposlalo do škol. Několik škol také zůstalo z preventivních důvodů dnes zavřených. Na internetu se totiž objevovaly nepodložené zprávy, že ty útoky mají dnes kulminovat, že na dnešek připadá krvavý pátek, kdy může být až 60 obětí. Policie tyto informace vyhodnocuje jako zprávy, co mají vyvolat paniku a chaos a vyzývají lidi, aby je nešířili.
0: Katko, jedná se tedy o širší problém, jak zareagovala polská vláda?
15: Například premiér Donald Tusk už včera svolal mimořádné jednání vlády, kde se probírala zpřísněná bezpečnostní opatření. Kolem škol jsou teď posílené bezpečnostní hlídky, které zacházejí přímo i do škol, do vlastně interiéru. Posílené budou taky pravomoce týmů sledujících kyberprostor, aby mohli sledovat závadný obsah a případně proti němu zakročit, případně ho předat i dalším orgánům, které vlastně můžou postihovat jejich autory. Ale tady narážíme na určité legislativní vzduchoprázdno, co do kontroly digitálního prostoru v Polsku, protože polská vláda už několikrát prosadila v parlamentu zákon reagující na unijní akt o digitálních službách. Ten zákon měl upravovat a vlastně moderovat obsah na internetu, ale prezident ten zákon vždy vetoval, pokračuje premiér Donald Tusk.
17: Chtěli jsme umožnit zablokovat podněcování a nabízení odměn za vraždu. Chtěli jsme blokovat podněcování k sebevraždě. Bohužel častý jev na internetu. Chtěli jsme blokovat nabádání k násilí, všemožné nebezpečné internetové výzvy, které mohou vést k poškození zdraví. Chtěli jsme blokovat obsah vedoucí k obchodu s lidmi zobrazující poškozeného. Nemohli jsme, protože máme prezidentské veto ve jménu svobody slova.
15: Vládní politici také upozorňují na to, že ve veřejném prostoru se stalo normou používat agresivní a vulgární slovník a normalizují ho také někteří politici stran populárních u mladých lidí.
0: Aktuální dění v Polsku přiblížila naše tamní zpravodajka Kateřina Havlíková. Děkujeme za to.
15: Naslyšenou.
0: A vy posloucháte Odpolední plus, a to ve 14 hodin a 16 minut. Diagnostikují psychické poruchy, můžou vést osobní i skupinové terapie. Kliničtí psychologové jsou potřeba čím dál víc, přitom v Česku dlouhodobě chybí. Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost péče a k tomu by mělo vést i to, že se povinná praxe klinických psychologů má zkrátit ze 4 let na 1 rok. Proti tomuto nápadu jsou ale vysoké školy, profesní organizace i někteří mladí psychologové.
18: Ten obor je tak komplexní, že se tomu dá jako rozumět, že je to takhle náročný. Nějak jako, že by to mělo být kratší. Neumím si to vůbec představit, jak by tohle bylo možné poskládat.
19: Říká Pavla Frej z Prahy, která se právě připravuje na atestaci z klinické psychologie.
18: Řekla bych, že hlavní díl té přípravy spočívá v dobré diagnostické práci. To není něco, co se dá vyčíst z knih, to je opravdu potřeba zažít v té praxi, učit se od starších kolegů. Další kus té práce je v krizové intervenci a v psychoterapii.
19: Pavla Frej má za sebou několik let praxe. Jejím budoucím kolegům by ale mohl stačit pouze 1 rok. Vysoké školy a profesní organizace varují před horší kvalitou péče a ohrožením bezpečnosti pacientů. Vedoucí katedry psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Tomáš Nikolaj navíc pochybuje, že kratší doba vzdělávání nedostatek klinických psychologů vyřeší. Podle něj spíš zájem o obor klesne.
20: Příprava také zároveň znamená, že ten obor je přitažlivý pro naše absolventy, že dodává, řekněme, jistou prestiž a jistou jakoby možnost kariérního růstu. Laická představa často bývá obrácená, že vlastně atestační příprava je jakousi bariérou, ale ve skutečnosti se můžeme podívat, že tam, kde ta bariéra není, tak tam vlastně je ještě větší nedostatek psychologů.
19: Ukazuje to podle něj třeba školní psychologie. Spolu s Asociací klinických psychologů navrhuje jiné změny. Například to, aby mladí psychologové mohli už při praxi samostatně dělat jednodušší úkony. Pokračuje prezidentka Asociace klinických psychologů Hana Jánová.
21: Aby nemusel vše konzultovat s tím zkušeným školitelem, klinickým psychologem. To by nám přišlo rozhodně praktičtější a pro poskytování té klinicko-psychologické péče bezpečnější z ohledu toho pacienta.
19: Naopak podle Spolku klinických psychologů s názvem Iniciativa 2023 je v Česku vzdělávání v tomto oboru jedno z nejdelších v Evropě.
22: V té přípravě jsou jako velmi někdy dlouho, nejenom 4 roky. Pro ty lidi jako je někdy těžký plnit ty povinnosti toho vzdělávání právě nějak jako pružně a v souladu s prací jinou a nebo s tím osobním životem.
19: Popisuje předsedkyně spolku Iniciativa 2023 Julie Lipská. 1 rok praxe ale taky nepovažuje za dostatečný. Ministerstvo zdravotnictví se výtkami bude ještě zabývat, pokračuje Renata Povolná z tiskového oddělení.
23: Cílem navrhovaného
1: plánovaných změn není snižování odborné úrovně klinické psychologie, ale hledání způsobu, jak podpořit dostupnost odborníků.
19: Předloni v Česku podle posledních údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky fungovalo 1600 klinických psychologů. Za 15 let jich přibylo asi 500. Kvůli rostoucímu počtu pacientů ale mají čím dál tím víc práce. Problém sehnat klinického psychologa mají přitom i lidé z Prahy. Mezi ně patří třeba Martina, která akutně potřebovala pomoc pro svého syna.
2: Já jsem teda jela k dětský doktorce s ním, co mám dělat, a ona mi dala seznam psychologů, psychiatrů, ale všichni mě odmítli. To bylo září a mě říkali třeba nejbližší termín, mi řekli leden.
19: Právě zvlášť u dětí je dostupnost psychologické péče špatná. Podle ředitelky neziskové organizace Nevypusť duši Barbory Pšenicové se taky výrazně mění problémy, které psychologové s dětmi řeší.
3: U těch dětí a mladých je to, že se hodně často zabývají svojí sebehodnotou. Hodně zajímá, kým jsou, kým vlastně budou, kam budou směřovat, ta obava z toho, že ten svět se nějak proměňuje a oni na to vlastně taky ještě nemají úplně vliv. A pak samozřejmě přichází témata, jako je genderová identita, témata, které se taky týkají dost často šikany.
19: Za péčí ale podle ní pacienti musí často dojíždět i několik hodin. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: 14 hodin, 20 minut, tohle je Odpolední plus a otevíráme ekonomická témata nejprve krátkými zprávami. Emisní povolenky pro vytápění a dopravu, takzvané ETS2, budou podléhat měkkému cenovému stropu. Změnu systému dnes finálně schválily státy Evropské unie. Nová pravidla zavádějí strop 45 eur za tunu oxidu uhličitého. Po dosažení této hodnoty se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. To má další růst cen omezit. Vlaky za první pololetí přepravily skoro 97 milionů cestujících, meziročně o 5 milionů a 210 tisíc lidí více. První i druhé čtvrtletí tak zaznamenaly meziroční nárůst o 2,6 milionů cestujících. Vyplývá to z předběžných statistik zveřejněných ministerstvem dopravy. A letiště Praha zadalo od roku 2022 do letošního července bez soutěže 267 zakázek v hodnotě zhruba 780 milionů korun. U dalších zakázek v souhrnné hodnotě 3,37 miliard korun se přihlásil jeden uchazeč, nebo letiště oslovilo konkrétního dodavatele. Vyplývá to z prezentace dílčích výsledků externího auditu. Podpora lokálních podniků a živnostníků, to je hlavním cílem akce Velký týden malých firem, která je v Česku tento týden až do neděle. Podle organizátorů tvoří malé a střední firmy drtivou většinu všech českých podniků a zaměstnávají zhruba polovinu lidí. Jak se těmto firmám v dnešní době daří, na to se zeptáme předsedy představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josefa Jaroše. Dobrý den.
23: Dobré odpoledne.
0: Tak organizátoři Velkého týdne malých firem vyzývají veřejnost, aby víc podpořila drobné podnikatele v okolí. Proč je to podle vás třeba?
23: Tak je to nasnadně i z toho, co padlo v tom úvodním komentáři. Malé a střední podniky tvoří páteř ekonomiky nejen v České republice, ale i v Evropě, je jich asi 25 milionů. Takže pochopitelně cílem je upozornit na význam těchto firem, že nemusí to být jen firmy s miliardovými obraty a s mezinárodní působností, ale i lokální, opravdu malé firmy mají své místo, svoji nezastupitelnou úlohu a to chceme tím nejen touto akcí, tím týdnem malých firem ukázat a upozornit na to a řekněme neustále opakovat veřejnosti tu nezastupitelnou roli drobných podnikatelů malých firem.
0: To znamená, nebyla to nějaká akutní výzva v souvislosti se změnami, které malé a střední firmy tento rok potkaly a ještě je čekají i v dalším roce?
23: Ne, akutní určitě ne, jednak ta akce už má nějakou historii, ale je to spíš trvalá iniciativa a popravdě řečeno od těch covidových let není rok, co by nebyla nějaká situace, která by na podnikatele nějakým způsobem negativně dopadla, takže nechci říct, že jsou na to podnikatelé zvyklí, to asi jako nechce nikdo si zvykat, ale pochopitelně už jsou do jisté míry obrněni a spíš by bylo divné, kdyby byl rok klid.
0: No pojďme se podívat na to, co malé podniky čeká od příštího roku. Bude tam několik zásadních změn, jednou z nich je obnovení elektronické evidence tržeb. Jak to tedy hodnotíte z pohledu malých firm?
23: Tak zrovna tahle oblast je specifická, protože alespoň z naší členské základny byla většina podnikatelů pro znovu zavedení EET, takže my to nevnímáme jako něco, co by komplikovalo situaci. Naopak my se k tomu stavíme jako k nástroji, který, řekněme, pomůže k férovějšímu prostředí. My úplně neřešíme, jestli stát vybere 5, 10 nebo 15 miliard nad rámec, to není naše role, ale vítáme to z tohohle toho hlediska a pochopitelně taky pozitivně hodnotíme fakt, že uplynulo 10 let od toho, řekněme, prvního zavedení, od toho EET 1 a technologicky se ta doba významně posunula, takže to nevnímáme ani jako nějakou zásadní, řekněme, administrativní překážku.
0: A co jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů, které od příštího roku bude požadovat po firmách nově jinak zadávat a vykazovat určité údaje o zaměstnancích, změní se podoba mzdových a personálních programů, to více administrativy nepřinese?
23: To je specifická situace. Zase ten záměr, to jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů, zase napříč podnikatelskými svazy jsme v zásadě podpořili. Je to konec konců aktivita už minulé vlády, tahle v tom pokračuje. Zavedení bylo hrůzostrašné, tam si nemá cenu nic jaksi lakovat, to opravdu bylo mimořádně nezdařené. Nicméně, troufám si říct, že to nejhorší máme už za sebou a v lednu, ano, dojde k nějakému, řekněme, rozšíření JMHZ, ale to už nevnímáme nějak zásadně negativně. Na druhou stranu, ať se využívá, když už je. A je to spíš na straně dodavatelů softwaru, aby to upravili, než na straně těch uživatelů. A úplně zásadní problém nečekáme. V tuhle chvíli, co máme informace, tak i většinově ty podnikatelé nejhorším si prošli. Opravdu to bylo jako mimořádně nepříjemné, ale teď už to berme, maličko to zjednoduším, jako každoroční novelizaci, řekněme, účetního softwaru, který také potřebujete průběžně aktualizovat. To znamená, větší část té agendy rozšíří dodavatel toho příslušného softwaru. Ano. Což ale neznamená, že se podnikatel by neměl seznámit s těmi novinkami a vědět, o co jde. No.
0: Tak to říká Josef Jaroš z Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Děkujeme za rozhovor.
23: Já děkuji, naslyšenou.
0: A vy stále posloucháte Ranní plus. Teď nás čeká ještě jedno téma. Pokud máte doma staré elektrospotřebiče do domácností, mixéry, luxy nebo třeba žehličky, může o ně mít zájem Národní technické muzeum. Dnes a zítra pořádá recyklační víkend. Lidé můžou takové přístroje odevzdat do stánku společnosti ElectroTwin u budovy muzea v Praze na Letné. Některé se možná dostanou i do sbírek. Na místě je teď naše reportérka Františka Rohlíčková. Dobrý den, Františku.
4: Dobrý den. Stánek najdou lidé přímo před budovou muzea v Praze na Letné, kde dnes až do 17 hodin a zítra od 9.30 znovu do 5 můžou spotřebiče odevzdávat. Za dopoledne tu lidé odevzdali například nástroj k ostření nožů, ikonický mixer Pragomix nebo mlýnek na kávu. Pokračuje kurátorka sbírek Technika v domácnosti a textilní průmysl Lucie Střechová.
7: Mlýnek na kávu z 50. let. Je to poměrně zajímavý kousek, který se nedochovává často, ale má hodně nepůvodních komponentů a nám se ho zcela původní, v původním provedení a v původním obalu podařilo doplnit právě touto výběrovou akcí asi před 2 lety.
4: Ani jeden z těchto 3 spotřebičů proto do sbírky Lucie Střechová nevybere. Co jim nejvíce chybí, jsou předměty z 80. a 90. let.
7: Protože to byla doba, kdy se spotřebiče velmi rychle v domácnostech měnily s příchodem do té doby nedostupné západní produkce a nikoho nenapadlo, že by takové věci mohly jednou dokumentovat to období v muzejních sbírkách. Takže to se právě těmito výběrovými akcemi snažíme doplnit.
4: Dodám, že třeba v loňském roce takto do sbírek díky akci Recyklační víkend přibyl elektrický kávovar Velox z roku 1925.
0: Takže pokud chci něco do muzea přinést, na co nesmím zapomenout?
4: Pokud o spotřebiči majitel zná informace, jako třeba kdy a kde ho někdo koupil nebo kdo ho používal, i to kurátoři ocení, doplňuje mluvčí Národního technického muzea Jana Dobisíková.
8: Ideálně přinést i třeba s obalovým materiálem, návodem, fakturací za nákup, to všechno pro nás má cenu.
4: Třeba jeden ze 3 předmětů, o kterých jsem mluvila, přístroj k ostření nožů, přinesl původní majitel v originální krabici.
0: A co když o předmět muzeum mít zájem nebude?
4: V takovém případě ho lze prostě odevzdat ve stánku firmě Elektrovin, která akci spolu pořádá. Ta spotřebič později ekologicky zlikviduje. Recyklační víkend pořádají muzeum s firmou letos už po 12. A to při příležitosti Mezinárodního dne elektroodpadu, který letos připadá na středu 14. října.
0: Františko, kdyby měl někdo zájem takový předmět muzeu darovat, ale nemůže dnes ani zítra na akci dorazit, má nějakou další možnost?
4: Ano, má. Od července letošního roku to jde vlastně kdykoliv. Slouží k tomu online formulář na webových stránkách Národního technického muzea. V něm majitel popíše nabízený spotřebič a kurátoři sbírek se pak sami ozvou, jestli se jim předmět hodí. Tímhle způsobem dnes Lucie Střechová vybrala třeba prvorepublikový Lux EFA z konce 30. let. Prý je na Olomoucku, majitel ho má v původním dřevěném kufříku a je velmi dochovaný.
0: Tak tolik reportérka Františka Rohlíčková, která je před Národním technickým muzeem v Praze na Letné. Děkujeme, hezké odpoledne.
4: Hezký den, naslyšenou.
0: A na Plusu vám za chvíli už po zprávách nabídneme reprízu pořadu Proti s otázkou: patří trest smrti do civilizovaného světa? Nejdřív tu jsou ale zprávy s Ondřejem Látalem, bylo 14:30.
5: Český rozhlas Plus.
6: V Česku se otevřely volební místnosti. V komunálních a senátních volbách dnes můžou voliči hlasovat do 10 hodin večer, zítra pak od 8 do 14. Výsledky z menších obcí by lidé mohli znát v sobotu večer. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb pravděpodobně až v neděli nad ránem. Senátory vybírá třetina volebních obvodů. Polská policie zadržela několik dalších mladistvých, kteří na sociálních sítích zveřejnili výhrušky útokem na školu a spolužáky. V Čechanově dokonce dva autory takových příspěvků přivezli na policejní stanici jejich rodiče. Policie taky vyzývá společnost, aby nešířila na internetu neověřené informace.
15: Na internetu se objevila zpráva, že středeční a čtvrteční útoky nožem, které spáchaly dva mladiství, jsou součástí výzvy na internetu, která podněcuje k útokům na školách. Polská policie tyto informace vyvrací s tím, že zatím nic nenaznačuje, že by útoky byly takto koordinované.
9: Reagujeme na každý signál, který dostaneme a který vyvolává jen potenciální ohrožení nebo znepokojení v lokální komunitě, hlavně komunitě žáků a studentů.
15: Řekl televizi TVN mluvčí policie v Olštině Tomáš Markovský v souvislosti se zatčením 16-letého mladíka, který na sociálních sítích vyhrožoval útokem na školu. Následně vypověděl, že to měl být vtip. Policie v Polsku zadržela kvůli podobným příspěvkům během včerejška a dneška několik lidí. Provedla také 10 000 kontrol škol. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
6: Útok Husíů na mezinárodní letiště v saudsko-arabském Riádu nepřežili 3 lidé. Všichni pocházeli ze Saudské Arábie. Několik dalších lidí bylo zraněných. Husíové zaútočili na jedno z letadel a letištní infrastrukturu. Jemenští povstalci uvedli, že na letiště v Riádu poslali 2 střely s plochou dráhou letu. Francouzská policie objevila 2 Renoirovy obrazy ukradené v září. Informovala o tom francouzská televize BFM. Zloději ukradli obrazy slavného impresionistického malíře z muzea na jihu Francie v noci na začátku září. Policie v souvislosti s krádeží děl za stovky milionů korun zadržela 5 lidí.
10: Zloději původně ukradli 4 Renoirovy obrazy za asi 9 milionů eur, to je více než 200 milionů korun. 2 díla ale pohodili v zahradě při útěku z muzea ve městě Cagnes-sur-Mer. Podle deníku Nismatam vyšetřovatelé nepoškozené obrazy objevili v jiném departmánu při zatýkání podezřelých. Muzeum Augusta Renoira sídlí v domě na Azurovém pobřeží, kde impresionistický malíř strávil poslední roky života. Krádež ve Francii vyvolala debatu o zabezpečení kulturních institucí. Před rokem jiní zloději ukradli šperky z Louvru za více než 2 miliardy korun. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
6: Tady jsou taky dopravní informace Českého rozhlasu plus 3 minuty po 14:30. Na D1 směrem z Vyškova na Brno za sjezdem na Slatinu na 198. kilometru se už v omezení podařilo odtáhnout nepojízdné auto. Projíždí se už oběma pruhy, kolona ze 199. kilometru se postupně rozjíždí, zdržení teď 10 minut. Na D1 směrem z Prahy na Brno čekejte kolonu od Pražského okruhu z 11. kilometru až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. Celý úsek vás zdrží zhruba 50 minut. V Praze se řeší nehoda na Štěrboholské spojce směrem na Černý most. Za Europarkem se srazila dodávka s osobním autem. Neprůjezdný je levý pruh, kolona z jižní spojky od sjezdu na Bršovice je až na 45 minut. Bouralo se taky na jižní spojce směrem na Smíchov před sjezdem na Modřany. V levém pruhu se srazila 3 auta, kolona od Vídeňské je až na 15 hodiny. A Vídeňská ulice v pražské Krči je už průjezdná bez omezení, policie to uvedla na síti X. Ulice byla uzavřená kvůli zaklíněnému kamionu pod mostem. Hasiči ho včera vyprošťovali celý den za pomoci několika speciálních tanků. Ráno obnovili provoz v jednom pruhu, podle policie je předběžná škoda několik desítek milionů korun a příčinu zjišťují. Zítra má být převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm anebo přehánkami, později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v Čechách i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty podle Českého hydrometeorologického ústavu zítra 11 až 16, na jižní Moravě naměří až 18 stupňů a vát má mírný severozápadní vítr. To byly zprávy na Plusu, vysíláme reprízu Pro a proti.
11: Američanka Krista Pajková, která ve svých 18 letech brutálně zavraždila spolužačku a ve státě Tennessee měla být první popravenou ženou po 200 letech, bojuje v Nashvillu o život. Exekuce trestu smrti, na kterou Pajková čekala přes 30 let, se totiž nezdařila. Neusmrtila ji ani druhá injekce pentobarbitalu a lékaři ji teď zachraňují, aby mohla být možná popravena znovu. Guvernér Tennessee totiž výkon absolutního trestu ve státě pouze pozastavil. Mezi Američany se opět zvedla vlna žádostí o milost a opět se otevřela debata o smyslu trestu smrti. Proč mají být nejhorší zločinci zbavováni práva na život? Existuje cosi jako humánní poprava? A co s tyrany, kteří nařizují masakry nevinných? I o tom bude dnešní debata.
5: Pro a proti Lucie Vopálenské.
11: Ve studiu Plusu srdečně vítám publicistu Romana Jocha, dobrý den.
12: Dobrý den.
11: A bioetika a kněze Marka Orkováchu, dobrý den.
13: Dobrý den.
11: Pánové, na úvod, je pro vás trest smrti jako takový obhajitelný a ve výjimečných případech spravedlivý, anebo by měl být naopak nejlépe všude po světě zrušen? Pane Vácho.
13: Zrušen, neobhajitelný.
11: Jaký názor má Roman Juch?
12: Trest smrti sám o sobě není zlem pro úmyslné vrahy nebo pro zrádce, kteří se zavážou, že nevyzradí státní tajemství, pak prozradí hodné lidi v zahraničí, ti lidé budou umučeni. Zrádce nemusel pracovat pro stát, on se rozhodl pracovat pro tajné služby a zradil. Takže pro tyto dvě kategorie trest smrti není zlem samým o sobě. Poprava Karla Hermana Franka v Praze na Pankráci v květnu 1946 nebyla zlem, byla aktem spravedlnosti. Možná tou největší spravedlností, kterou on ve svém mizerném životě zažil, ale to neznamená, že trest smrti musíme mít vždy a všude. A já jsem rád, že v této české společnosti nyní trest smrti nemáme.
11: Pane Vácho, nemůže být trest smrti aktem spravedlnosti, jak teď mluvil Roman Juch?
13: No tak to jistě, ty argumenty jsou na to dost silné. Oko za oko, zub za zub a život za život, pochopitelně. Jo? A byl obrovsky zajímavý vývoj, řekněme, posledních takových 60-70 let v katolické církvi, kdy ještě v 95. Karol Wojtyla, když píše tu bioetickou encykliku Evangelium Vitae, tak ho připouští. A ta myšlenka, když tak pan Roman Joch mě opraví, ta myšlenka je taková, že v zásadě jsme v nějaké, řekněme, středoamerické zemi, která je velmi chudá, vězení jsou děravá, mafie vládne všude a my nejsme schopni toho šéfa té mafie udržet v tom vězení. A víme, že on se z toho vězení prostřílí, skorumpuje všechny a bude potom škodit a bude zabíjet, takže v tuto chvíli jistě ne z důvodu pomsty, ale z důvodu legitimní obrany zbytku národa to můžeme udělat.
11: Ale tedy v civilizované společnosti
13: byste papež
11: to neviděl?
13: Jan Pavel II. Tam říká, ale tyto případy se vyskytují velmi zřídka a pokud vůbec. A 2018 papež František v zásadě bouchl do stolu a říkal, to už jako se na této zemi nevyskytuje nikde a zastavil to. Jo? Z pozice víry jistě si kud spíro spero, dum spíro spero, dokud dýchám, doufám, takže vždycky je tam ta možnost toho obrácení, takže tam by, pokud to je minimálně možné, tak ten trest do životí je lepší.
14: Tak tady padlo vlastně několik argumentů, ale víra v obrácení, pane Jochu, vy jste také křesťan, vy jste tady oba křesťani. Tak jak jde dohromady trest smrti s křesťanstvím?
12: Všichni velcí myslitelé křesťanství, filozofové i svědci připouštěli trest smrti. Svatý Pavel, svatý Augustin, svatý Tomáš, takový nekatoličtí velcí myslitelé jako Immanuel Kant například, státníci jako Tomáš Garrigue Masaryk sám podepsal několik trestů smrti. Charles de Gaulle, mohl bych pokračovat. Trest smrti pro vrahy a ty nejtěžší zločince, vědomé zločince, ne psychicky nemocné lidi, považovali za správný. A z křesťanského hlediska, když člověk ví, že bude popraven, tak smrt koncentruje jeho mysl a má silnou motivaci olitovat svých hříchů, protože mu stále v mysli straší v uvozovkách. Vidina, že půjde před Boží soud.
14: Co když olitoval během trestu a křesťanství, přece evangelia mluví celkem jasně o tom, že i ten nejzoufalejší, nejhorší z nejhorších má prostě možnost být zachráněn.
12: Spasen, ano, přesně tak, je ten největší zločinec, který olituje svůj hřích, může jít po smrti z křesťanského hlediska do nebe, do ráje, to je možné, ale to může stejně tak popravený vrah, anebo člověk, který žije ve vězení po vraždě, dejme tomu 40 dalších let, a může se obrátit a jít do nebe. Takže trest smrti nebo doživotní vězení ani jedno, ani druhé negarantuje ani spásu, ani peklo, to záleží na tom člověku, jak lituje svých hříchů. Hmm.
14: Pane Bácho, tady padají docela silné argumenty. Nemá pravdu pan Joch?
13: No, tak argumenty jsou na obou stranách. Kdybychom měli teda zhrnout, tak proč bychom to měli dělat? No, tak ještě ta proporcionalita. Oko za oko, život za život. Pak je tam ten argument té definitivní ochrany společnosti. Prostě fakt je to těžký zločin.
14: Ale my jsme teď, kdybyste mohl navázat třeba ohledně té spásy a ohledně toho, jestli je nebo není možné obrácení.
13: No, to je naprostá pravda, co říká pan Roman Joch, protože samozřejmě obrácení člověka, to, že litují svých kterých hříchů, kdybychom byli, jak si v tom náboženském kontextu, tak není zaručeno ani doživotím, ani trestem smrti. To je zaručeno tím, že ten člověk opravdu to... Ale to není moje starost. Moje starost je, že ano, můžeme tomu člověku vzít svobodu, ale nemůžeme, nebo neměli bychom mu brát budoucnost.
14: A jo, proč bychom mu neměli brát budoucnost a neměli bychom mu brát tedy život, protože vy jste proti
13: tak,
14: trestu smrti?
13: Kdybychom teda měli argumentovat biblicky, tak i Kain tam zabije Abela, a pán Bůh ho nezabije.
14: Ale nemusíme biblicky. Pojďme si uvědomit, že jsme tady v roce 2026. Krista Pike je v Tennessee ve vězení. Ona teda, ten její případ zvednul velkou vlnu debat. Ale proč tedy by se neměli vlastně zbavovat života lidé, jako jsou masoví vrazi, tyrani a tak dále?
13: V zásadě ty důvody jsou čtyři. Tak první, co nás napadne, je ta možnost justičního omylu. Jo, to je, pokud nám někde běhá tady po zemi těžký zločinec, který ještě není ve vězení, tak je to napravitelný omyl. Pokud naopak popravíme nevinného, tak je to nenapravitelný omyl.
14: Justiční omyl. A ty další, kdybyste
13: druhé,
14: zmínili.
13: Ta možnost obrácení, to je mezi tím člověkem a Bohem, takže my bychom mu neměli brát ten čas. Dokud on tady žije a my musíme schopni zajistit to do životí, tak on má přece jenom jako delší možnost se sebou něco udělat. Ale nebudu to já, kdo mu ten život bude zkracovat. Jo?
14: A jenom v rychlosti dva, anebo já nechám reagovat Romana Jocha. No? Tak tady je velice silný argument justičních omylů. Tím, že trest smrti je nevratný, připustme, když se tedy exekuce v uvozovkách povede, nebo když se povede i bez uvozovek, tak je to nevratný krok. Neberete tento argument?
12: Beru vážně, ano. A kde je ta nejmenší pochybnost o vině, tak by trest smrti rozhodně neměl být vynášet, protože pokud nemáme jistotu ne 99%, ale 99,99%, tak bychom to neměli dělat.
14: A to v dnešní době případě, jakoby máme tedy?
12: V mnoha případech ano. Víme, že Reinhard Heydrich byl vinný vraždami a mučením. Karl Hermann Frank rovněž. Josef Stalin taky. Neměli jsme možnost ho popravit, bohužel. Krista Pajková se k tomu přiznala, byli tam svědkové, nepopírala svoji vinu. To jí slouží ke cti a myslím si, že Hospodin na ní bude alespoň částečně mírně pohlížet, právě protože toho teď lituje a přiznává to, nezapírá, nezatlouká.
14: A jak s tím časem na obrácení, že to není vlastně naše starost, že bychom to měli nechat mezi tím viníkem a Pánem Bohem?
12: Vědomí blízké smrti je motiv pro obrácení, ale tady je ještě jedna osoba vypuštěná a to je ten zavražděný nebo zavražděná. Taky nedostala čas litovat nějaké své hříchy. Neznala datum své vraždy. Kdyby znala datum své smrti ta osoba, možná by se na to psychicky, mentálně, duchovně připravila. Vražetkyně této osobě nevinné tento čas vzala. A proto si myslím, že je nutné zohlednit i práva zavražděných, myslím, teď už ne lidská práva, protože jsou mrtví, ale jejich morální práva.
14: Rozumím vám. V tom se asi určitě shodnete, ale povězte mi...
13: No, úplně ne, jo, protože ne? Místo jedné mrtvoly máte dvě, jo, ano, to se stalo, stala se strašná věc, jako hrozná věc. Nikdo jistě na světě neříká, nebo nějak to nebagatelizuje. Ta vražda byla příšerná a ty okolnosti, které člověk čte o tom, tak je ani jako nechce radši číst, protože tam se děly fakt jako hrozný věci. Takže tohle jako nikdo nespochybňuje, ale

0: guvernér státu Tennessee, nebo guvernérka, dvě ženy kandidují za obě strany, takže bude to žena guvernérka, která bude zvolená v listopadových volbách v Americe a nastoupí v novém roce, že využijí svoji pravomoc a Christie Pajkové změní trest smrti na doživotí.
1: Na doživotí.
0: A myslím si, že když stát neumí rychle, efektivně a bezbolestně popravit vrahy, tak nemá popravovat žádné lidi. A tento výkon popravy nepovedený nebyl nekrutý, nebyl bezbolestný. A to je ten podle mě hlavní důvod, proč by Christa Pajková měla dostat milost. Ne propuštěna z vězení, ale trest smrti změněn na doživotí. Hmm.
1: Tady se budete asi shodovat, no ale ono nejde jenom o Christu Pajk, protože nepodařených anebo spackaných poprav se ve Spojených státech v posledních letech a dekádách vyskytla celá řada, jenom za posledních 5 let jich bylo prý 11 ze 148. Ptám se, co to dosvědčuje, že by měly Spojené státy změnit způsoby provádění exekucí, anebo by možná měli ten absolutní trest i úplně zrušit, protože zkrátka je to zcela nehumánní a možná i hraničící se sadismem. A mimochodem slovo sadismus zmínil na Facebooku pan Kosatík, proto se na to ptám.
2: Jo. Toto je spíš otázka na Romana Jocha, protože různé státy mají, pokud je mi známe, jako různé výkony toho trestu smrti. Já si opravdu myslím, že ta doba toho svatého Augustina, tady těchhle církevních učitelů, samozřejmě byl středověk, byla úplně jiná situace. Dneska, když jsme tak bohatí, že jsme schopni to do životí zajistit, tak si myslím, že opravdu už je to anachronismus z minulosti. Ale na ty způsoby trestu smrti, to je spíš otázka na pana Romana Jocha.
1: Ne, ale já ještě vás se budu ptát, aby to bylo tak nějak vyvážené. Jak rozumíte tomu, že v Americe spousta odsouzených na smrt čeká na výkon tohoto trestu 20, 30, ano. Ale jsou případy, kdy i 40 let.
2: Ano.
1: Jak si tohle vysvětlujete?
2: Je mi známo, že třeba v Kalifornii trest smrti je, ale snad se tam jako nedělá, že prostě tam nechají, dokud zemřou. Ještě řeknu jednu poznámku, možná zajímavou z mé profese. Když se sekvenoval genom člověka, tak Eric Lander založil ten takzvaný Innocence Project, kdy se používají testy DNA, vlastně dneska jako naprosto jako už precizní, které dokázaly dostat z vězení celou řadu odsouzených a naopak tu a tam dostat do vězení nějakého, kdo běhal venku, a pokud je mi známo, tak se v několika případech jim podařilo prokázat i nevinu těch lidí odsouzených na smrt. Takže ta nová forenzní genetika najednou jako do toho udělala jako docela zajímavý průlom. Ne, že by to byla spasitelná metoda, ona má samozřejmě spoustu svých jako negativ, ale funguje to docela slušně.
1: Tak pane Jochu, i kdyby to byl jeden jediný případ justičního omylu, tak pro vás je pořád přijatelné, že v uvozovkách, když se kácí les, létají třísky, že když přeháním, že když prostě trest smrti by podle vás měl mít možnost existovat i za těch okolností, že jsou případy, kdy jsou popravováni nevinní?
0: Ne, v žádném případě. Jak jsem říkal, pokud je minimální pochybnost o vině, nemá být člověk popraven. V prvním století tohoto našeho letopočtu rabín Akiva, velká postava judaismu, říkal, že trest smrti má být jednou za 100 let. To říkal před 2000 lety.
2: Ano.
0: A myslím si, že měl pravdu. Ano. Takže toto by byla podle mě adekvátní míra. A já například nechci trest smrti v této naší společnosti, moderní evropské, protože my jsme ztratili jako společnost rozlišování mezi vinným a nevinným životem. Takže například se hodně diskutuje, nevím, jak to dopadne, legalizace eutanázie. Ano, na vlastní žádost, nevyléčitelně nemocní, trpící v bolestech, ale nevidíme problém zabít nevinného, tak jak můžeme být za trest smrti? A takhle já chápu poslední papeže Jana Pavla II., Benedikta, Františka, myslím si, že i Lva, kteří osobně jsou proti trestu smrti. František dokonce velice ostře říká, že nejsou důvody v tomto světě pro trest smrti. V tom nesouhlasím. Jsou země, kde jsou důvody pro trest smrti. Není to naše, protože my jsme ztratili toto rozlišení mezi nevinným a vinným člověkem. Takže já nechci, aby český stát, který připouští, nebo možná připustí zabíjení nevinných eutanázií, aby popravoval někoho.
1: Eutanázie, nechme to na jiný pořad, ale Dobře, tak na jednu stranu jako nechcete to v České republice, ano. Ale ve Spojených státech vám to nevadí?
0: Uvedu příklad,
1: nebo jinde, jako dík vlastně to je takové, že popíráte sám sebe, ne. Protože já nevím, Eichmann, Hitler, Stalin, jo, nebo no, můžeme dneska zmínit Vladimíra Putina. Přesně jsou to tak. Lidé, kteří mají na rukou krev.
0: Přesně. A trest smrti na nich vynesený řádným soudem by mi vůbec nevadil. Země Mexiko, drogové kartely, jeden z těch vůdců El Chapo byl ve vězení a z vězení nařizoval vraždy. Kdyby byl popraven včas, určitě by už žádnou vraždu nenařídil.
1: Pane Bácho, co s takovými tyrany, vlastně lidmi, kteří mají opravdu ruce až po lokty od krve a mají na svém svědomí třeba i 100 000 lidí nebo dokonce miliony? Co s nimi?
2: Podle mého názoru to doživotí. Jo? A nepopírá nikdo ty strašné viny, pochopitelně jste viděli hrozný věci Vladimír Putina a další. Avšak já bych teda hlasoval za doživotí. Jo, ale to teda nepopírám.
1: A proč? Protože ten život jako takový toho člověka má nějakou nescizitelnou jo, jsem, cenu, myslíte?
2: Taky protože fakt jako vidím člověka z toho křesťanského úhlu pohledu, to znamená, že křesťanství tam jako odlišuje osobu a hřích. A vždycky...
1: A to se dá?
2: To se dá, no, tak to se dá. Jo,
1: u takovýchto lidí, o kterých
2: víte,
1: mluvím.
2: Já tomu, o tomto chci mluvit jako velmi, velmi opatrně, protože mě nikdo v životě neublížil. Nějak významně. Studoval jsem s Dorsey Rugambou, jehož tatínek byl poradce prezidenta v Rwandě a Dorsey viděl, jak toho tatínka a maminku rozsekali mačetami a 6 dalších sourozenců a to potom jako jsou úplně jiné příběhy a to opravdu není tak, že bychom se chytli za ramena a řekli si, no tak jako odpusti nebo tak. To tak vůbec není. Takže tady se dostáváme opravdu do těch hlubších věcí.
1: A teď mi řekněte, protože vy vlastně připouštíte, nebo aspoň já si to tak beru, vaší argumentaci, že na úrovni jednotlivců, na úrovni obětí, příbuzných obětí a tak dále, že je to jiná situace než z pozice státu. Čili z vašeho pohledu by trest smrti neměl existovat prostě v vůbec. Civilizovaných společnostech ano. vůbec, ano. ale řadoví lidé by měli mít právo
2: ne,
1: na postu.
2: Já se chci jenom vymezit vůči tomu, že bych řekl, že se vlastně nic nestalo a že vlastně ten člověk třeba vliv prostředí genu a tak dále. Nestalo se. Opravdu ti lidi, jak jste správně řekla, mají polokty ruce v krvi a jsou za nimi nejenom tisíce, ale jako 100 000 jako lidí. Ten Vladimír Putin je toho příklad. Takže odmítám to, že bych bagatelizoval tu vinu a chápu, že člověk, když je součástí toho příběhu, to máte svoje členy rodiny a podobně, tak je to hrozný. Nicméně bych se přece jenom přimlouval, aby ten nejvyšší trest byl ten trest doživotí.
1: No a k čemu ten čas, než ten tyran zemře?
2: Je ta šance patrně malá, protože jak víme všichni tři tady ve studiu, strom typicky padne tam, kam se celý život naklání. To tak je. Ale aspoň ta teoretická šance, že ten člověk nějak může aspoň zalitovat, tady je. A katolická církev udělala jednu obrovsky moudrou věc, že má ten panteon těch svatých, ten svatý Petr, svatý Pavel, ale nemá zrcadlový panteon zavržených. Se nikdo nikdy o nikom netroufal říct, že určitě v pekle, protože co my víme, co bude po smrti, co my víme o boží milosrdenství, etc. Takže ani Jidáš, ani Brutus.
1: Není to relativizace toho, že neumíme pojmenovat
2: právě slovo? Proto to říkám, že oni mají opravdu lokty v krvi, jsou to zlí lidé, opravdu jsou zlí lidé a udělali strašné věci, jako nikdo nepochybuje o Stalinovi, nikdo nepochybuje Husajnovi, nikdo nepochybuje o všech tady těch masových vrazí Beriovi a Eichmannovi tady a všem, to jsou lidi, kteří opravdu jsou zlí. Na druhé straně, opakuji myšlenku, pro mě jako nejvyšší trest je doživotí.
1: Není doživotí svým způsobem větším trestem než trest smrti?
0: Těžko říct, jak to kdo vnímá. Jsou lidé, kteří by raději, když už spáchají tu vraždu, preferovali své doživotí a mít možnost číst, poslouchat hudbu, než být popraveni. A jsou lidé, kteří si preferují vlastní popravu, než doživotí. Vnímají to jako méně kruté. Co například s vrahem, který se přizná k vraždě, je odsouzen na doživotí a požaduje vlastní popravu. nemáme mu vyhovět. No, pokud máme zakázaný trest smrti, nesmíme mu vyhovět, pochopitelně. Takže to je těžké, jak kdo vnímá.
2: Já tady teda doplňuji ještě to, že právě u toho vzpomínaného K.H. Franka, no tak tam možná to doživotí by bylo pro něho mnohem horší, protože najednou by mohl opravdu začít jako přemýšlet o tom, co se dělo v jeho životě. Jo, to možná by byl pro něho mnohem přísnější trest, než takhle poprava.
0: To je možné. Například Rudolf Hess, jiný nacistický zločinec, nakonec dožil, myslím, že to bylo nakonec v západu berlínské věznici, dostal do životí a dožil.
1: Mě zajímá jedna věc. Tady už několikrát padlo slovo vina, zejména z úst Romana Jocha. Co to vlastně ale znamená být vinný? Byť to je také na delší debatu, když verdikt soudu nemusí být objektivní měřítko, že mě to zajímá proto, že vy jste vystudovaný lékař, vy jste bioetik, biolog a neurovědné výzkumy z posledních let jako významně zpochybňují třeba otázku svobodné vůle. A když se obloukem vrátím ke Kristě Spajkové, tak ona byla v dětství opakovaně znásilňována a jestliže zavraždila brutálně, nikdo to nepopírá, ani ona sama svou spolužačku v 18 letech, tak samozřejmě, že to bylo zlo, to je jasné, ale je otázkou, jestli ona opravdu jednala z pohledu svobodné vůle. Pane Jochu, není toto argument vlastně docela zásadní proti trestu smrti?
0: Jakákoliv psychická nemoc je rozhodující argument nejenom proti trestu smrti, ale i proti kriminální vině a na snadě je psychiatrické léčení. Obhajoba dokonce tvrdí něco ještě zásadnějšího, že trpí takzvanou bipolární poruchou, při které se střídají fáze manické a depresivní. A člověk pak není odpovědný za své konání. Ale pokud je to pravda, neměla být odsouzena do vězení trestu smrti, měla být odsouzena, nebo nařízena jí měla být doživotní léčba, psychiatrické léčebně, kde by nemohla ublížit jiným lidem.
1: A proč doživotní léčba? Proč ne léčba a propustit na svobodu? Neměla by kdyby ona dostat milost třeba už teď hned, co nejdříve?
0: Kdyby ta léčba byla úspěšná, tak ano, ale my nevíme, jak by byla úspěšná. U některých případů není úspěšná.
2: No tak tohle je můj obor jako genetika. Takže tady je dvoubřitý argument. Tak ten člověk má sníženou svéprávnost. A tak co, dáte mu vyšší trest, anebo mu dáte nižší trest? Dáte mu nižší trest a on to udělá znovu, protože má sníženou svéprávnost. No, to není takhle. Takže jistě.
0: No a proto izolace.
2: Takže genetika samozřejmě k tomu to má co říct. Ten první soudní proces v Americe byl 2001, to byla ta kauza Mobley, kdy obhajoba poukazovala na špatné geny. V Evropě první proces byl 2007, Abdelmalek Bayout, spojené s genem MAO A+. Ale Amerika, řekněme to nahlas, má jednu důležitou věc, říká, člověk je svobodný, je odpovědný za své jednání, takže máme trest smrti, já jsem udělal něco špatného a proto si nesu následky svých činů. Jo? V Evropě říkáme doživotí.
1: Bioetik a kněz Marek Orkovácha a publicista Roman Joch byli hosty dnešního Pro a proti, pánové. Děkuji vám. Děkuji, nashledanou. Od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
3: Únosy Čechů a Čechoslováků v zahraničí mapuje říjnová série Tématu Plus. Popíše únosy, zatčení a věznění, které museli v historii řešit diplomaté i policejní vyjednávači. Vypráví příběh historicky největšího hromadného únosu Čechoslováků v Angole roku 1983. Zatčení Ivana Pilipa a Jana Bubeníka na Kubě v roce 2001. Popíše únos dvou českých turistek v roce 2013 v jihozápadní pákistánské provincii Balúčistán. A vrátí se k zatčení dvou českých entomologů v Indii roku 2008. Sérii Tématu Plus Slavné únosy poslouchejte v říjnu každou sobotu po 8 hodině večer a v neděli po 11 dopoledne na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací. Osobnost Plus.
4: Pro mě je u Václava Havla podstatná myšlenka interakce svobodných lidí. To, že vzniká něco nového a životaschopného mezi lidmi v určitých chvílích, ve kterých se přestanou bát. Začnou se starat o ty druhé a vytvářet veřejný prostor, ve kterém je každý součástí něčeho, co ho přesahuje. Říká o prvním českém prezidentovi politolog Pavel Barša. Jak chápe Havlovu nepolitickou politiku a co dnes znamená žít v pravdě?
3: Osobnost Plus Světlany Vitovské, zítra po 10:30 dopoledne na Plusu.
5: 15 hodin a v pátek 9. října se vrací živé vysílání Odpoledního plusu. Dobrý poslech vám přeje Daniela Vrbová.
3: Český rozhlas Plus.
5: Prezident Pavel odevzdal hlas v komunálních volbách v Černoučku na Litoměřicku. Jak to vypadá ve volebních místnostech na dalších místech Česka? Má Česko funkční dlouhodobý plán, jak v krajině lépe zachytávat vodu? A kvůli čemu zadržela kambodžská policie dva Čechy? To vše probereme, nejdřív tu jsou ale zprávy s Ondřejem Látalem.
6: Dobré odpoledne. Češi vybírají nové vedení měst a obcí. K volebním urnám můžou voliči dorazit dnes až do 22 hodin, zítra pak od 8 ráno do 14 hodin. Způsoby, jak si zaplentou své zástupce vybrat, jsou celkem tři, říká vedoucí odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
7: Ten nejjednodušší, že volí přímo konkrétní volební stranu. Provede křížek v tom velkém čtverečku před názvem volební strany. Může mít ještě druhou variantu, že si řekne, znám tady 20 lidí, u jejich jmen na příštími sloupci udělám 20 křížků. No a pak je třetí varianta, to je kombinace obého. To znamená, já můžu jedné straně volební dát velký křížek a pak si řeknu, tady mě zajímá ještě 10 kandidátů u jiných volebních stran, zkusím je podpořit malým křížkem.
6: Ve třetině volebních okrsků lidé hlasují taky pro kandidáty do Senátu. Prezident Petr Pavel přijel do svého bydliště v Černoučku na Litoměřicku hlasovat ve volbách do místního zastupitelstva. Prezident se kvůli soukromé zahraniční cestě původně neplánoval letošních komunálních voleb zúčastnit. Za toho kritizovali koaliční i opoziční politici. Kancelář prezidenta situaci se zahraniční cestou označila za chybu v plánování, která Pavla mrzí. Maximální povolené prodejní ceny pohonných hmot v Česku o víkendu a v pondělí vzrostou. U nafty se cenový strop proti dnešku zvýší o 38 haléřů. Celkem tak litr bude stát nejvýš 47 korun a 67 haléřů. Rozhodlo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 640 korun a 48 haléřů. Je to o 17 haléřů víc než dnes. Regulace se nevztahuje na prémiová paliva.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Slovensko je podle parlamentní opozice jediným státem Evropské unie, který se nepřipojil k výzvě požadující návrat ukrajinských dětí z Ruska. Tvrdí to poslankyně za stranu Sloboda a Solidarita Vladimíra Marcinková a bývalý diplomat Ivan Novotný. Výzvu, kterou iniciovala Kanada společně s Ukrajinou, podpořilo přes 50 států. Podle Novotného jejím odmítnutím Slovensko překročilo červenou linii.
8: Toto se volá kolaborácia. Absentuje tu záujem Slovenskej republiky. Na toto sa nedá nič povedať. Toto je kolaborácia s Kremlom.
6: Rusko podle Ukrajiny uneslo z okupovaných oblastí přes 20 tisíc ukrajinských dětí. Vrátit se podařilo zhruba 2,5 tisíce z nich. Mezinárodní trestní soud v Hágu za nucené deportace vydala zatykač mimo jiné na ruského prezidenta Vladimira Putina. Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič jedná v Číně. Hned na úvod dvoudenních jednání prohlásil, že obchodní deficit Unie vůči Číně je neudržitelný, ale cílem Bruselu je odvrátit případnou obchodní válku s Pekingem. Chinese counterparts,
9: that was the result of... Podle Bruselu vyvezla Čína v loňském roce každý den do Evropské unie zboží a služby v hodnotě přibližně o miliardu eur vyšší, než kolik směřovalo opačným směrem. Evropská unie tvrdí, že čínská měna je úmyslně podhodnocena až o 30%, což čínské zboží dlouhodobě na světovém trhu zvýhodňuje a prohlubuje hospodářský deficit evropské 27. Peking kritiku odmítá a tvrdí, že čínské firmy jen dobře čtou světové trendy, nepotřebují státní protekci a pružně reagují na pohyblivé kurzy světových měn. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
6: Za březnovým pokusem o útok na pobočku Bank of America v Paříži stojí proíránské milice. Podle deníku Le Monde to tvrdí americké tajné služby. Muže podezřelého z plánování teroristického útoku zatkli agenti Spojených států v Turecku.
10: Dva nezletilí Francouzi se na konci března pokusili odpálit improvizované výbušné zařízení před kancelářemi americké banky v centru Paříže. Teenagery chytila policejní hlídka a útok překazila. Vyšetřovatelům řekli, že jim prostředník za odpálení bomby nabídl několik stovek eur. Americká FBI zjistila, že útok plánoval muž irácké národnosti napojený na proíránské milice. Muž, kterého deník Le Monde označuje jako Mohameda, je údajně zodpovědný taky za několik žhářských útoků na synagogy a židovské školy v Evropě. Jeho motivem byla msta za americko-izraelské útoky na Irán. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
6: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ministerstvo financí připravuje zákon, který má živnostníky lépe chránit při nesplácení dluhů za úvěry. Některým by ale mohl paradoxně zkomplikovat přístup k potřebným půjčkám, říká šéf Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš.
11: Každá ochrana něco stojí, to znamená, pokud by měla být za cenu toho, že se, řekněme, nějaké financování úvěry stanou hůře dostupné, ať už z důvodu ceny nebo nároků, tak to samozřejmě není ten efekt, který asi navrhovatelé očekávali.
6: Výhrady k novele mají i některé neziskové organizace. Vadí jim třeba to, že by se přesné parametry ochrany nejen podnikatelů, ale všech spotřebitelů měly nově stanovovat nařízením vlády. Návrh je teď v připomínkovém řízení a ministerstvo připouští změny. Novela má začít platit až od 1. ledna 2028. Doprava Českého rozhlasu Plus. Na D5 směrem z Rozvadova na Prahu čekejte kolonu před omezením mezi Istým a 95. kilometrem. Zdržení teď asi 20 minut. Na D1 ve směru z Prahy na Brno popojíždí kolona z 11. kilometru od Pražského okruhu až za Mirošovice do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometru. Celý úsek je až na 50 minut. V Praze se řeší nehoda na Štěrboholské spojce směrem na Černý most. Za Europarkem se srazila dodávka s osobním autem. Neprůjezdný je levý pruh, kolona z jižní spojky od sjezdu na Pršovice je až na 45 minut. Na jižní spojce popojíždí kolona před Barandovským mostem. Od podjezdu magistrály se zdržíte kolem 15:45. A zdržení je taky na Pražském okruhu směrem na dálnici D1 z konce dálnice D5. Pojedete k Ořechu až 20 minut. Dobře dojďte. Noc bude většinou zatažená, místy se vyskytne občasný déšť, teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, v tisíci metrech na horách bude kolem 6 nad nulou. Vát má mírný jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, v západní polovině Čech a ve Slezsku postupně vítr místy až čerstvý 4 až 8 metrů za sekundu. A zítra bude převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm anebo přeháňkami, později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v Čechách i oblačnost ubývat. Teploty 11 až 16, na jižní Moravě až 18 stupňů, v tisíce metrech na horách kolem 7. Mírný jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu bude k večeru slábnout. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
3: Posloucháte Odpolední Plus.
12: A dobrý poslech vám z něj přeje Daniela Vrbová. Máme 15 hodin a 8 minut. Lidé v Česku už více než hodinu volí v komunálních volbách a krátce před třetí oproti původnímu očekávání odevzdal svůj hlas i prezident Petr Pavel. Kromě zastupitelů měst a obcí voliči ve třetině okrsků vybírají také senátory a 38 obcí spojilo volby i s místními referendy. Třeba obyvatelé Soběhrad na Benešovsku se vyjadřují k akcelerační zóně a z místa už se hlásí naše reportérka Věra Hájková. Dobré odpoledne.
13: Pěkné odpoledne. Zájem o volby i rozhodování v referendu je obrovský. Hned od 14. hodiny se začaly ve volební místnosti, která je v budově obecního úřadu v knihovně, tvořit fronty. Podle předsedkyně komise je tady o komunální volby tradičně velký zájem. Při těch minulých přišlo přes 71% voličů.
12: Kolik těch elektráren by mělo být v té akcelerační zóně a jak vlastně zní ta otázka v referendu?
13: Tak elektráren by zde mohlo být 8. Akcelerační zóna se dotýká taky sousedních obcí Petroupimi a Teplíšovic a i tam mohou lidé vyjádřit svůj názor v referendech. Podle stávajících vedení obcí je zóna navržená nevhodně. Do kopcovité krajiny navíc nejbližší domy jsou od elektráren 500 metrů, některé chaty jsou dokonce přímo v té zóně. Otázka v referendu v Soběhrdech zní, jestli lidé souhlasí, aby obec činila veškeré kroky, které jí právní předpisy umožňují, aby na území obce Soběhrady a přilehlých katastrálních územích nebyly vymezeny akcelerační oblasti pro větrné elektrárny, ani umístěny, povoleny nebo realizovány větrné elektrárny.
12: V Soběhrdech mají referenda dokonce dvě, tak čeho se týká to druhé?
13: To se týká záměru majitele místního farmaparku. Ten chce totiž ve svém areálu vybudovat apartmány s kapacitou 261 lůžek. Obyvatel samotných Soběhrd je přitom 280. V referendu se lidé vyjadřují k tomu, jestli má obec činit kroky proti povolení apartmánů ve farmaparku a podobných ubytovacích kapacit, které překročí 20% počtu trvale žijících obyvatel daného sídla. Stávající vedení obce má obavy ze zvýšení dopravy, ze změny rázu vesnice, z pohybu lidí a taky ze znečištění obecních studní. Pro apartmány má totiž vzniknout kořenová čistička, která by byla v jejich blízkosti.
12: Tak tolik ze Soběhrad reportérka Věra Hájková. Děkujeme.
13: Naslyšenou.
12: A my situaci ve volebních místnostech po celém Česku budeme sledovat v Odpoledním plusu i nadále. Jedním z témat, které lidé ve volbách také řeší, je možný nedostatek vody. Srážky z posledních týdnů málo nasytily povrchovou vrstvu půdy. Uvádí to projekt Intersucho, do nějž sbírají data experti z Ústavu globální změny při Akademii věd České republiky. Experti z institucí, které se suchem zabývají, se shodují na tom, že srážky očekávané pro příští dny a předpoví dané meteorologi nemusí stačit k tomu, aby se obnovily průtoky v řekách a zvýšily tak hladiny vodních nádrží. V situaci, kdy se Husinecká přehrada a povodí Vltavy dostaly na nejnižší provozní hladinu a můžou vypouštět jen to, co do ní nateče, svolal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na pondělí jednání Národní koalice pro boj se suchem. Kolegyně Martina Mašková se zeptala Jakuba Hrušky ze zmiňovaného Ústavu globální změny, co lze pro lepší péči o krajinu udělat v krátkém časovém horizontu.
14: Ta současná situace se v nejbližším časovém horizontu prakticky nijak řešit nedá. Ta situace se dá řešit stejně jako naši předkové 150 let krajinu odvodňovali, tak my musíme začít znova měnit strukturu české krajiny tak, abychom vodu zadrželi ten déšť na těch místech, kde napadne. To znamená nikoli v přehradách, ale prostě přímo na místě, kde ta voda se dostala na ten zemský povrch. Přesně tohle jsme za posledních 150 let, jako nechci říkat znemožnili, ale naši předkové krajinu odvodňovali, aby měli produkční půdu a my bychom dneska celý tady ten systém měli otočit zpátky. To znamená, měli bychom revitalizovat velké řeky i menší řeky, měli bychom změnit strukturu z těch velkých lánů prostě na daleko menší strukturované pole, mezi kterými bude možnost vodu zadržet prostě na nějakých travnatých průzích a na nějakých mezích, aby prostě tak rychle z té krajiny neodtékala, protože problémem současnosti je, že jednak se nám ty srážky poněkud přesouvají do takových jako extrémnějších situací, jo, prostě ubývá takového toho jemného frontálního zalévacího deště na úkor toho, že přicházejí třeba i krátkodobě přívalové deště, které ta dnešní krajina prostě není schopná zadržet, oni natečou do těch meliorací a odtečou pryč. To je ten zásadní problém a to není řešitelné v krátkodobém horizontu, to prostě s tím za rok nic neuděláme, ani za dva, ani za deset. To je prostě otázka na dlouhodobou cílenou přestavbu české krajiny.
15: Sucho, jak víme, řeší jiné evropské země. Třeba Dunaj měl nejnižší denní průtok od roku 1900 dokonce, kdy tedy se ještě měří úplně jinak než v současné době. Jsou nějaké nástroje, nápady, nějaká synergie s jinými evropskými zeměmi, kterou byste považoval za dobrou zmínit v tomhle kontextu?
14: No, to si myslím, že Tento problém si uvědomují v mnoha evropských zemích, ale čím jdeme víc na jih, tak tam ten problém samozřejmě je větší, protože tam to množství těch srážek klesá a ty teploty rostou. Jo? Já bych se s dovolením v tomto případě soustředil hlavně tady na tu střední Evropu, kterou známe a kde víme, co máme udělat. Jižní státy prostě mají jiné problémy a řekl bych v uvozovkách, ne, že si je musí řešit sami, ale že ty recepty nejsou úplně totožné.
15: Sucho.
14: A co se týče toho Dunaje, tak samozřejmě tak je problém například ten, že prostě významně tají alpské ledovce a že se prostě snižují ty dříve hojné zásoby pro letní do doplňování těchto velkých řek, které prostě protékají nebo pramení v této oblasti. Jo. Takže, což je zase problém, který u nás v uvozovkách nemáme. Naše řeky nejsou sice ledovci, ale za to prostě jsou neustále drenovány tou odvodněnou krajinou zbytečně.
15: Jak daleko jsme podle vás od krizových scénářů a jak jsme připraveni případně omezovat spotřebu?
14: Krizový scénář je relativní věc. Množství vody, které máme dnes k dispozici tady ve střední Evropě, samozřejmě je ve skutečnosti mnohem vyšší, než mají k dispozici ty jižní státy. Jo, i taky s poměrně rozsáhlým obyvatelstvem. A je to všechno na našem uvážení, kdy jako řekneme dost a kdy řekneme, že třeba nějakým způsobem budeme regulovat odběry pitné vody. Já bych tady chtěl zmínit, že takhle, co to je ten krizový scénář, jo? Kdy já si třeba považuji vlastně za docela tuto chvíli neadekvátní, že Vltavská kaskáda pořád vypouští spoustu vody pro to, aby v Praze a na dolnějším toku prostě tekl nějaký výrazně vyšší průtok, než který by tam tekl za přírodních podmínek. Proto se ty přehrady vyprazňují. Proto je Orlík prázdný, Slapy poloprázdné, jo, protože se tady udržují ty sanační průtoky vlastně relativně vysoké. A udržují se vysoké proto, že například pořád náš systém čištění odpadních vod jako má rezervy. Kdybychom ty odpadní vody čistili lépe než dosud, nemuseli bychom třeba tolik tu Vltavu ředit odtokem z těch přehrad. Je to velmi, nechci říkat složitý, ale je to komplikovaný systém, který má mnoho proměnných, kde se různě do něj dá intervenovat, aby se ta situace zlepšila.
15: A jak hodnotíte ten záměr, který vznikl už vlastně po srpnovém jednání Národní koalice pro boj se suchem, tu myšlenku toho, že tedy ministerstva a hydrometeorologové sestaví mapu těch problémových míst a podle toho se vlastně bude určovat jméno míst, kde tedy voda mizí nejrychle a podle toho se bude určovat, v jakých programech pro boj se suchem pokračovat?
14: To asi je nápad dobrý a to jsou přesně ta místa, kde bychom teda měli začít s tou změnou struktury krajiny, aby se tam udržela ta voda přirozeně a aby ji ty meliorace neodváděly pryč.
15: Je tedy z vašeho pohledu ta strategie státu, která se týká boje se suchem, pro začátek nastavená jako relativně prakticky pružně?
14: Tak je to nastaveno evidentně krátkodobě. A jak jsem řekl, tady chybí ta dlouhodobá koncepce, která prostě na ty desetiletí uvolní peníze a řekne, jakým způsobem přeměníme tu krajinu tak, aby vodu zadržovala lépe. Jo? Tady to je něco ad hoc, ale není to dlouhodobý systematický plán. Ten jako zatím neudělala žádná vláda a bohužel o problému s vysycháním střední Evropy víme určitě 15 let, ale bohužel moc se v tom zatím neudělalo, ten problém vždycky skončí s prvním větším deštěm.
12: Řekl v Ranním plusu Jakub Hruška z Ústavu výzkumu globální změny při Akademii věd a také z České geologické služby. A my už do vysílání odpoledního plusu zveme ředitele povodí Vltavy Petra Kubalu. Dobré odpoledne.
16: Dobré odpoledne.
12: Jakub Hruška upozornil na to, že Vltavská kaskáda vypouští spoustu vody kvůli nedokonalému způsobu čištění odpadních vod. Souhlasíte s tím odůvodněním? Je to významný problém?
16: Já si pana kolegy Jakuba Hrušky velmi vážím v mnoha věcech, ale tady absolutně neměl pravdu. Takže nemohu souhlasit s tím výrokem, který řekl. Možná to vychází z toho, že nemá k dispozici dostatečné informace. Ale nadlepšování průtoku z Vltavské kaskády je nikoliv dáno zejména z toho, aby jsme nařeďovali vyčištěné odpadní vody, protože nám nečiští ty čistírny dobře, tak jak uvedl, ale těch důvodů je vícero. Jeden z těch důvodů a ten hlavní je, že ten minimální odtok z profilu vrané byl nastaven na to, aby to byl průtok, který je ještě vhodný a ideální pro vodní a na vodu vázaný ekosystém.
12: Co to znamená v praxi?
16: To jsou vodní rostliny, živočichové, vodní ryby a tak dále. To je, myslím, přesně i to, co kolega Hruška podporuje. Souvisí to, jakoby řeknu, s tou přírodou, s tou biodiverzitou a s tímhle s tím. Pak je to samozřejmě to, že ať na celém dolním toku Vltavy i Labe se realizují odběry vody. Realizují se tam odběry vody jak pro zásobování pitnou vodou, tak pro určité jiné účely, kterými může být chlazení. Může to být i pro energetické využití a tak dále. Samozřejmě, že to nařeďování vypouštěných, vyčištěných odpadních vod je také jedním z důvodů, ale není to ten hlavní, a tady třeba uvedu rovnou příklad, protože největším zdrojem, řeknu, tohoto znečištění je ústřední čistina odpadních vod v Praze. Ústřední čistina odpadních vod v Praze vybudovala novou linku čištění, která ukončila zkušební provoz a od června nebo července letošního roku zahájila trvalý provoz a ty hodnoty, ty limity hodnot přípustného znečištění na koncovém tom při vypouštění jsou výrazně lepší kolikrát, než by museli mít. Takže paradoxně 3 metry krychlové za sekundu, které se vypouští z této čistiny, k nám pomáhají nadlepšovat ten vodní tok.
12: Pane Kubalo, ano.
16: To je jenom...
12: Dobře.
16: Ale myslím,
12: trochu se nám ztrácí spojení, jestli si můžete dát telefon blíže ústům, protože některé věty nám skoro vypadávají, a možná pohovořit o té současné situaci, které úseky v povodí Vltavy jsou momentálně nejvíc zasažené těmi nízkými hladinami.
16: Doufám, že je to lepší.
12: Ano, teď je to lepší, děkujeme.
16: Takže samozřejmě nejvíc zasažené jsou Lipenská nádrž, Orlická nádrž a Slabská nádrž, tak jak tady zaznělo. Ale je to tím zasažen z toho důvodu, že se jedná o soustavy vodních děl Vltavské kaskády a tyto nádrže mají vymezeny zásobní prostory, které nám právě slouží k hospodařením s tou vodou. Takže hlavním účelem celé Vltavské kaskády v období sucha je nadlepšování toho průtoku na dolním toku Vltavy a Labe. To nevím teda, jestli bylo dobře slyšet v mém předchozím vyjádření, ale jak jsem říkal, není to jenom z toho důvodu, že by nám měly špatně fungovat čistiny odpadních vod, ale je to zejména z toho, že to podporuje vodní a na vodu vázaný ekosystém, zajišťují se odběry vody a samozřejmě i to nařeďování. Jedná se o cílené snižování hladin, které samozřejmě jdou podle konkrétních principů a mechanismů manipulačního řádu. Možná by bylo vhodné i říci, ještě pardon, a tady se asi shodneme s panem kolegou, že ten minimální otok je stanoven 40 metrů krychlových za sekundu a byl stanoven za nějakých hydrologických podmínek dlouhodobých. Ta situace z hlediska špatné a nepříznivé hydrologické situace, kterou tady máme už od roku 2005 a 2026, teď beru v tom povodí Vltavy, jak se nám propaguje, tak nám dává samozřejmě jednu velkou příležitost k tomu, že až to období sucha skončí, tak se to bude vyhodnocovat, přehodnocovat a jsem přesvědčen o tom, že se dotkne právě i té velikosti toho minimálního zůstatkového odtoku, který určitě bude znovu přešetřován, může být potvrzen, může být stanoven jinak, ale to je v dané chvíli teďka těžko předjímat, protože my zdaleka vůbec nevidíme a nemáme žádné světýlko na konci tunelu k tomu, abychom byli schopni říct, že už jsou nějaké srážky v dohlednu, které by nám vůbec dokázaly obnovit ty vodní zdroje.
12: Ještě jenom jedna rychlá otázka, prosím vás o stručnou odpověď, nemáme už tolik času, ale budete, nebo za jakých okolností by mohlo dojít k omezení odběru vody? Uvažuje se o takové možnosti?
16: Zatím tomu nic nenasvědčuje, protože právě proto, jak postupně snižujeme i ten odtok z Vltavské kaskády ze 40 kubíků vteřinových na 35, dnešního dne byl snížen na 28, máme předjednáno i na další.
12: Takže to nehrozí, když to shrnu.
16: Nepředpokládáme, nehrozí a vodárenské nádrže jsou naplněny natolik, že nehrozí ani přerušení dodávky povrchové vody na úpravu na vodu pitnou.
12: Děkuju, to byl Petr Kubala, ředitel povodí Vltavy. Děkujeme za váš čas.
16: Děkuji a omlouvám se za špatné spojení. Naschledanou, hezký den.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
12: Neúspěšný březnový útok na pobočku Bank of America v Paříži údajně plánoval muž napojený na proíránské milice. Napsal to francouzský deník Le Monde, podle kterého to zjistili americké tajné služby. Muž se taky přihlásil k několika útokům namířeným proti židovské komunitě v Evropě. Detaily už přidá z Paříže náš zpravodaj Marcel Faltis. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne.
12: Marceli, kdo je tedy ten muž, který plánoval útok na americkou banku v Paříži?
10: Deník Le Monde, který informaci přinesl, ho označuje jako Mohameda AS. Tento muž irácké národnosti je podle amerických vyšetřovatelů prominentním členem pro iránské milice Kataib Hizballah, která působí v Iráku. Organizace, která je ve Spojených státech zařazena na seznamu teroristických organizací, má blízko k iránským revolučním gardám. Muž skrze prostředníka naverboval dva francouzské teenagery, kteří chtěli na konci března odpálit improvizovanou výbušninu před kancelářemi americké Bank of America v Paříži. Prostředník jim za to dal několik stovek eur. Než se jim to ale podařilo, tak je odhalila policie. Já chodím kolem této banky téměř každý den a doteď jsou na místě přísná bezpečnostní opatření. Před budovou jsou policejní dodávky, vchody hlídá policie a to nepřetržitě 24 hodin 7 dní v týdnu.
12: A co bylo motivem toho chystaného útoku?
10: Odpálit výbušninu chtěli útočníci na konci března, tedy asi měsíc po americko-izraelských útocích na Irán, při kterých zemřel iránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chamenejí. Teroristické buňky, kterých je muž členem a které zosnovaly nebo plánovaly útoky po celé Evropě, měly podle deníku Le Monde destabilizovat západní země, které by se mohly zapojit do války na Blízkém východě proti Iránu. Francouzský prezident Emmanuel Macron přitom Spojené státy za válku kritizoval a Paříž se do bojů i přes opakované výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa odmítla zapojit. Zároveň ale Paříž ostře kritizuje iránský režim a vojensky pomáhá svým spojencům v regionu bránit se iránským raketám a dronům.
12: A my už jsme řekli, že ten muž stál i za několika dalšími útoky namířenými proti dalším cílům a skupinám, tak můžeš to už jenom krátce přiblížit?
10: Americké úřady mu připisují odpovědnost za 18 žářských a jiných útoků a pokusů o ně. Jejich terčem byly třeba v březnu banka, synagogy a židovská škola v Belgii a Nizozemsku, anebo taky útok nožem v londýnské židovské čtvrti.
12: Tolik náš zpravodaj ve Francii, Marcel Faltis. Marcel, děkujeme, hezké odpoledne.
10: Díky, hezký den, naslyšenou.
12: Posloucháte Odpolední plus a to v 15 hodin 26 minut a tady je ještě jedno téma. Kambodža zadržela dva české občany, u kterých na mezinárodním letišti v Phnom Penhu objevila v kufru více než 6 kilogramů kokainu. Případ se stal už 22. září a Radiožurnálu to dnes potvrdilo ministerstvo zahraničí, které se zadrženými Čechy v kontaktu a to skrze české velvyslanectví v Phnom Penhu. A případ sleduje také náš zpravodaj v Asii David Jakš. Davide, dobré odpoledne pražského času.
17: Hezké odpoledne.
12: Co zatím tady o případu víme?
17: Podle zatím dostupných informací bylo 6 kilogramů kokainu zabaleno v několika balíčkách a uloženo v kufru, který měli oba Češi, muž a žena, u sebe. Na sociální síti Facebook jeden z uživatelů, který tedy tvrdí, že je příbuzným zadrženého muže, popisuje, že kambodžské úřady provedly po zadržení test na přítomnost drog, který byl prý pozitivní, nicméně s výsledkem testu český občan nesouhlasil. Také se tam objevuje informace, že o odvoz kufru měl muže a ženu požádat v Kambodži známý cizinec a oni s tím souhlasili, ale opakuji, že je to neověřená informace, jedna z mnoha na sociálních sítích a ani kambodžské úřady, ani česká diplomacie tuto verzi nezmiňují a ministerstvo zahraničí Českému rozhlasu dnes řeklo, že s ohledem na rodinu zadržených nebude poskytovat více informací. Ona je to navíc běžná praxe, protože je příliš velká publicita v těchto zemích většinou zadrženým cizincům, respektive jejich případům, ne nepomáhá, ale naopak může i uškodit.
12: Státy jihovýchodní Asie všeobecně postupují proti obchodu s drogami velmi tvrdě. Jak je to konkrétně v Kambodži?
17: Kambodža nemá ve svém trestním řádu trest smrti, nicméně sazby za přechovávání nebo obchodování s drogami jsou tam velmi vysoké, často v řádu několika desítek roků. Na druhou stranu hodně záleží na soudci i obhájcích a není tajemstvím, že v minulosti se cizinci po složení velké částky peněz vyhnuli vysokým trestům nebo dokonce po nějaké době dosáhli i propuštění a odjezdu ze země, ale je to případ od případu, nedá se na to v žádném případě spoléhat. Já jenom připomenu, že v minulosti už se čeští občané v kambodžském vězení objevili a kromě drogových deliktů to byly třeba i delikty mravnostní. Na druhou stranu, Kambodža má ze všech zemí jihovýchodní Asie ty trestní sazby za trestné činy spojené s drogami v podstatě nejmírnější, protože třeba Thajsko, Vietnam, Malajzie, Indonésie a speciálně Singapur, tak tam by zadrženým při prokázání viny hrozil trest smrti.
12: Kambodžská mezinárodní letiště jsou v posledních týdnech poměrně častým místem, kde úřady najdou drogy. Můžeme připomenout ty nejaktuálnější případy. Máme poslední minutku, tak už jenom stručněji.
17: Na zbrusunovém letišti Tako v Phnom Penhu a také na mezinárodním letišti v Siam Repu zadrželi celníci minulý měsíc dva cizince z 97 balíčky marihuany o celkové váze 50 kilogramů. Téhle dvojici cizinců teď hrozí trest v rozmezí 10 až 30 let. O pár dnů dříve znovu letiště Siam Rep cizinec se 3 kilogramy heroinu, ale naprostými rekordmany tedy jsou Kambodžané, 5 lidí, kteří na konci loňského roku zkoušeli ze země vyvést 400 kilogramů metamfetaminu, ketaminu a heroinu.
12: Tak to připomíná zpravodaj Českého rozhlasu v Asii David Jakš. Davide, děkujeme, měj se dobře.
17: Hezký den, naslyšenou.
12: A za chvíli už vám v Odpoledním plusu nabídneme reprízu pořadu Interview plus, kterého se dneska zúčastnila Kateřina Tučková, spisovatelka. Nejdřív tu jsou ale zprávy. S Ondřejem Látalem, bylo 15:30.
3: Český rozhlas plus.
6: Prezident Petr Pavel odvolil v komunálních volbách v obci Černouček na Litoměřicku. Do Česka se vrátil z dovolené. Svůj hlas vhodil do volební urny krátce před 15. hodinou. Pražský hrad původně oznámil, že se Pavel voleb kvůli soukromé zahraniční cestě nezúčastní. Zatočilil kritice koaličních i opozičních politiků. I prezident to po odchodu z volební místnosti označil za chybu. Státy Evropské unie schválily úpravu emisního systému ETS2. Cílem je kontrola cen chystaných povolenek pro silniční dopravu a budovy. Nová pravidla zavádějí cenový strop v přepočtu 1100 korun za tunu oxidu uhličitého. Po jeho dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. To má růst cen omezit. Poprava armádního psychiatra Nidala Hassana, který v roce 2009 zastřelil na vojenské základně v texaském Fort Hoodu 13 lidí, bude podle amerického ministra obrany Pita Hexeta veřejná. Muže odsouzeného vojenským soudem k trestu smrti má 3. prosince zastřelit popravčí četa. Vykonání trestu smrti chce ministerstvo přenášet živě na internetu. Ochránit včelstva před morem a hnilobou včelího plodu by mohl do budoucna nový přípravek. V unikátní proletové hale v Terezíně ho spolu s včelařskými a technickými odborníky testují vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd. V dokonale uzavřeném prostoru, ze kterého nemůže infekce uniknout, jsou schopní nasimulovat přirozené prostředí pro včely. Po půl hodině další čerstvé dopravní informace v Odpoledním plusu. Na D1 směrem z Prahy na Brno vjedete do kolony na 11. kilometru u Pražského okruhu. Popojíždět budete až za Mirošovice do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometru. Celý úsek je stále asi na 50 minut. Zdržíte se i na Pražském okruhu směrem na D1. Z konce dálnice D5 pojedete k Ořechu asi 20 minut. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Černý most se za Europarkem už podařilo dořešit nehody dvou aut. Nic nebrání provozu. Kolona z jižní spojky od sjezdu na Vršovice se postupně dává do pohybu, k Průmyslové ale stále pojedete asi půl hodiny. Na jižní spojce popojíždí kolona taky směrem na Smíchov. Od podjezdu magistrály se jede pomalu až za Barandovský most do Dobříšské před tunel Mrázovka. Je to na 25 až 30 minut. Pomalu teď pojedete i přes tunel Blanka směrem Stroje. Kolona z Liberecké od sjezdu na Prosek k tunelu na 25 minut. A výrazné kolony čekejte také v Plzeňské a nebo Radlické směrem do centra Prahy. Zdržení 15 až 20 minut. Dobře dojeďte.
17: V noci bude většinou zataženo, místy s občasným deštěm, teploty klesnou na 11 až 7, na horách až na 6 stupňů, vát má mírný jihozápadní vítr. Zítra pak čekáme převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm anebo přeháňkami. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v Čechách i oblačnost ubývat. Teploty 11 až 16, na jižní Moravě až 18 stupňů, na horách naměří většinou kolem 7. To byly zprávy, tady je repríza dopoledního Interview Plus.
18: Česko je letošním čestným hostem největší literární akce na světě, knižního veletrhu v německém Frankfurtu. Vystupují zástupci tuzemské literatury a kultury na této významné události odpovídajícím způsobem, a o čem svědčí konflikt prominentní české spisovatelky s ministrem kultury hned v úvodu veletrhu. Začíná páteční Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
19: Interview Plus.
18: Hostem Interview je spisovatelka Kateřina Tučková, kterou zdravím do Frankfurtu. Dobrý den.
20: Dobrý den, děkuji za pozvání.
18: Na své sociální sítě jste napsala, že to, co se odehrálo na zahájení frankfurtského knižního veletrhu, bylo mimořádně ekl, tedy odpudivé. Co přesně tím myslíte?
20: No, slova pana ministra samozřejmě, která adresoval celému sálu, ve kterém se sešly stovky, ba bych řekla tisíce lidí nebo tisícovka lidí, je to bylo to obrovské auditorium, a ve které se zazněly proslovy jeho předřečníků, které pojmenovávaly problémy současného světa, vlastně nevěnovali se jenom knižnímu oboru, knižní kultuře, ale pojmenovávali problémy, jako je úpadek čtenářské gramotnosti, neochota lidí číst, neporozumění dlouhým textům a tím pádem jakési zkratkovité myšlení, hrozba AI, omezování svobody slova v některých státech, to, že upadá rozmanitost literatury a tím pádem není tady nabídka dostatku témat pro všechny jako možné čtenáře. Zkrátka byly tam proslovy, které velmi dobře pojmenovávaly stav současného světa. A pak vystoupil pan ministr s proslovem, který nás vracel do dob minulých a upozorňoval tedy na to, jaké štěstí měli čeští exiloví autoři, kteří mohli najít nový domov v Německu. A to samozřejmě vedlo povstání nebo jako povyku v řadách českých posluchačů, protože to říkal právě on, který má tu minulost, kterou má, a navíc se zcela vyhnul vlastně problémům, které tahle sektor umění v současnosti řeší a ke kterým se mohl vztáhnout v případě svých předřečníků, a to je spíš to, co potom provokovalo ještě další následné diskuze a navozuje na to, co se v současnosti teda děje, čeho jsme svědky na té české kulturní scéně, a to je tedy ta neschopnost dialogu a výjití s celou kulturní obcí a nedobrá péče o její stav.
18: Čili když se k tomu vrátím, vám připadalo nepřípadné, že se ministr kultury vrací k minulosti, která v jeho případě je problematická, je to tak? To vám připadalo tedy odpudivé?
20: Ano.
18: Jak na ta jeho slova, nebo dá se říct, že projev Radky Denemarkové, čili té prominentní české spisovatelky, byl nějak reakcí na projev našeho ministra Klempíře?
20: No, reakcí byl ten velmi spontánní věta, vlastně jediná, se kterou vystřídala pana Klempíře na pódiu a ve které tedy řekla, že ministři kultury, kteří ničí českou kulturní scénu, přicházejí a odcházejí, kdežto literatura zůstává. Za to sklidila tedy velký aplaus, a to byla velmi spontánní tedy poznámka, která i ostatnímu publiku, které třeba ne dobře vidělo do toho, co se u nás děje, vysvětlila teda celou situaci. No ale posléze její text, který myslím, že teď už můžou číst, nebo její projev, který teď už můžou číst i čeští čtenáři na některých serverech, tak vlastně jako komentoval celkovou situaci v hnědnoucí, používám radši na slova, v hnědnoucí Evropě a hrozbu, která tím pádem pro kulturu vzniká.
18: A ta spontánní věta, že ministři kultury, kteří ničí českou kulturu, přicházejí a odcházejí, ta si měl brát ministr Klempíř osobně od Radky Denemarkové. Rozumím tomu dobře.
20: Nebudu mluvit tedy za Radku, ale tak to bylo pochopeno.
18: Ministr kultury Klempíř na výtky Radky Denemarkové odpověděl ve smyslu, že on na rozdíl od spisovatelky před rokem 1989 trpěl, když ho STB přinutila ke spolupráci. Vy sama jste v románech jako Žítkovské bohyně nebo Bílá voda portrétovala lidi pronásledované komunisty. Co říkáte argumentu pana Klempíře?
20: No, ono se to tady i v diskuzích, které potom sleduju, ale je pravda, že tady ve Frankfurtu nemáme příliš času sledovat nějakou diskuzi, protože všichni jsme nasazovaní na množství pořadů a ten provoz je teda skutečně náročný, ale když sleduju některé diskuze, všimla jsem si, že se to velmi točí kolem téhle části celého toho problému a to je tedy minulost pana ministra kultury, která je samozřejmě věcí k diskuzi, ale byla by mnohem méně věcí k diskuzi, kdyby pan ministr pečoval o kulturní scénu jako dobrý hospodář a dobrý pečovatel a nepokoušel se ji omezovat a ničit v podobě kroků, které už od nástupu do své funkce udělal. Takže myslím, že by bylo dobré přesunout vlastně jako pozornost tedy k tomu, že na pódiu vystoupil někdo, kdo má sice takovouhle minulost, ale kdo zároveň především nepodporuje současné kulturní kruhy nebo současnou kulturní scénu.
18: To jsem se vás chtěl zeptat, jestli podle vás je hlavní problém Klempířova minulost nebo spíš to, co jako ministr kultury dělá dnes. Jinými slovy, jestli ty historie roku 1985, jestli nám nepřekáží v tom, abychom řešili to, co je aktuální.
20: Ne, ta pozornost asi by měla být upřena spíš na to, co je aktuální. To, co se dělo v minulosti, tomu tedy nepřekáží, ale navazuje to na to, protože autoritativní kroky pana Klempíře, se kterými tedy ovlivňuje chod kulturní scény, jako by navazovaly na to, co se děli v minulosti a děláme krok zpět anebo krok bokem inspirování, tedy na vládě slovenskou cestou vlastně podobným způsobem začínají zacházet i s kulturní scénou. Takže všecko to má vlastně nějakou souvislost, ale znova opakuju, teď je pro nás podstatnější mnohem to, co se děje nyní na kulturní scéně, vyhlášení nové státní kulturní politiky, přičemž ta předchozí, na které se shodly nejrůznější spektra z nejrůznější oborové organizace napříč kulturní scénou byla schozena ze stolu a v těchto dnech je představena nová státní kulturní politika.
18: Jaké gesto, když to otočím, nebo slova byste od českého ministra kultury ve Frankfurtu naopak ocenila?
20: Ocenila bych, kdyby se věnoval opravdu těm současným problémům, o kterých jsem mluvila na začátku, o kterých mluvili všichni jeho předřečníci, protože to je něco, co nás zajímá. Budování vztahu se čtenářskou obcí, která dává přednost jiným médiím na svůj vlastní úkor snižování čtenářské gramotnosti, která má přímou souvislost s tím, že lidé nejsou ochotni porozumět komplikovanějším textům a myšlenkám, čili vlastně kultura plus vzdělání a jakým způsobem se k tomuhle problému dnes vztahovat, protože to bude právě tohle, co bude ovlivňovat současnou nejmladší generaci i nás vlastně do budoucnosti. Takže to jsou témata, která nás nezajímají.
18: A já se omlouvám, že se ještě zdržím s vámi na tom úvodním večeru, který jste sledovala, využiju toho, že jste svědek z první ruky. Dá se to taky vykládat tak, že si patrně nejpřekládanější česká autorka současnosti vyřizuje účty s momentální politickou reprezentací. Není to tak?
20: Na mě to působilo tak, jak už jsem říkala, věci, které pojmenovávala v tom textu, který už je jako veřejně dostupný i u nás, tak se věnují jako obecným otázkám střetu moci a autoritativního jednání. Měla tam krásné výrazy o partě bohatých kluků, kteří si rozdali moc a to není vůbec český problém, jenom to je problém nadnárodní. Vyjmenovávala tam země, konflikty, ve kterých jednotlivci ovlivňují život ostatních a spojovalo tenhle ten jako politický, tohle politické hledisko samozřejmě s kulturou, protože to jsou její slova, se kterými, myslím, souzní většina kulturní obce. Politiku a kulturu nelze oddělovat, je to jedno a to též.
18: A ještě mi řekněte, ono to není úplně nezvyklé, to napětí mezi kulturní obcí a ministerstvem. Připomeňme si protesty proti ministrině Aleně Hanákové za TOP 09 a za starosty ve vládě Petra Nečase, anebo proti ministru kultury Antonínu Antonínu Staňkovi z tehdejší ČSSD za druhé Babišovy vlády. Oběma kulturní veřejnost vyčítala nekompetenci. Podobá se to podle vás nějak dnešní situaci?
20: O nekompetentním jednání a péči o celou oblast kultury samozřejmě tady mluvíme, protože ten odvržený a posléze nově, nebo spíš ten nově prezentovaný návrh státní kulturní politiky vykazoval tedy velké nedostatky, které byly jak nějak jako řekněme formální, tak i takové, že jako není tady úplně porozumění tomu, jak ta kulturní sféra, celý ten ekosystém, který je nesmírně složitý, ale zároveň velmi provázaný, ať už teda, když se bavíme o literatuře, tak ať už se bavíme o autorech, který píší, o nakladatelech v Čechách, o nakladatelech v jiných zemích, bohemistech, překladatelích, kteří potřebují určitý typ podpory a obezřetného zacházení, protože pakliže nebudeme dávat příspěvky jako Česká republika na překlady třeba knih, ztratí práci bohemisté, kterých je vlastně nedostatek, stále tenhle ten obor upadá, přitom jsou to naše hlásné trouby do zahraničí, které budují vztahy s Českou republikou, takže ten jako přínos třeba překladů literárních děl je těžce spočítatelný, ale úplně nedozírný, protože může oslovovat širokou skupinu lidí v zahraničí. Tak celý tenhle ten ekosystém, který je velmi jako specifický, vypadá, že není úplně dostatečně srozumitelný pro lidi na Ministerstvu kultury, kteří dnes tedy o nás rozhodují.
18: Hostem Interview Plus je spisovatelka Kateřina Tučková.
19: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
18: Vy už jste to dvakrát zmínila. Ministerstvo kultury pod Klempířovým vedením připravilo návrh státní kulturní politiky do roku 2029. Vláda návrh schválila a ten návrh je kritizovaný i vámi za to, že se o něm Klempíř nebavil s odbornou veřejností. Já předpokládám, že k té kritice byste se přidala.
20: K té kritice bych se přidala, ale zároveň ten nová státní kulturní politika byla zveřejněna, pokud to mám správné informace, den po zahájení frankfurtského veletrhu, kdy my jsme opravdu v obrovské pernamenci, tady stále prostě s někým mluvíme a vystupujeme, takže myslím, že nikdo tady z literární obce neměl ještě úplně čas se vším projít. Nicméně to, že ty hrozby, které se nad

0: Ani násilně na čelo a potom vyhození s oknem. A tohle je taková metafora, s jakou já osobně teda mám pocit, že nejen na ministerstvu kultury, ale vůbec se k kultuře teď přistupuje, kdy jsou umělci označováni za parazity a pijavice, které nějak jako tíjí ze státního rozpočtu, přičemž realita je absolutně jiná. My všichni máme většinou civilní povolání, ze kterého se živíme, poctivě odvádíme daně a kulturní nebo literární, anebo vůbec prostě naše umělecké tvorby jsou něco, co děláme, protože musíme, ale rozhodně ne proto, abychom uživili rodiny, ale jsme stavěni do světla jako lidé nepohodlní, kteří se něčeho dožadují a kteří nemají pro společnost téměř žádný užitek, což je obrovsky dehonestující a pak se vede hrozně těžko dialog, o kterém tedy se z vlády stále ozývá, že tedy budeme vést dialog, ale s takovouhle pozicí vyjednávací se ty velmi těžce vede dialog.
1: Česko na své čestné hostování na frankfurtském veletrhu vynaložilo bezmála 200 milionů korun z veřejných prostředků. Nejspíš na to narážel ministr kultury, když se hájil tím, že čeští spisovatelé a nakladatelé mají od ministerstva absolutní podporu. To jsou slova ministra Klempíře. Vnímá to tak?
0: No, tady bych zdůraznila, že příprava frankfurtské prezentace, české prezentace ve Frankfurtu trvá několik let a největší díl práce v ní tedy udělal minulý pan ministr Martin Baxa se spoustou profesní, jako našich odborníků, profesionálů, kteří budovali roky most, aby jsme vůbec do Frankfurtu mohli přijít a se zde prezentovat a ta práce prostě je několika leta celé kulturní obce nebo literární obce, která se na to připravuje, takže vlastně dnes může sklízet plody pan ministr Klempíř, ale v podstatě je nesklízí úplně dobře, protože zase celou literární obec znejišťuje tím, že nepokračuje vlastně v tom, co bylo přislíbeno literární obci, nad čím se diskutovalo jako nad podstatnou součástí toho, že tady vystoupíme. A to je třeba podpora překladů, která byla vlastně až teprve včera. Tady bylo řečeno, že podpora překladů bude, ale v podstatě granty, všechny možné jako příležitosti a programy jsou vyhlášovány s obrovským zpožděním. Myslím, že pro část literární obce ještě ani vyhlášeny nebyly, a to jsou třeba festivaly, literární časopisy a tak dále. Takže vlastně ta podpora, kterou tedy jako demonstruje, není ovšem jako prakticky provozována, protože my nemůžeme spoléhat na nějaké slovo, které padne random někde na festivalu, protože zde pan, nebo na veletrhu, protože zde pan ministr čelí té kulturní obci. My potřebujeme samozřejmě plánovat, jinak je budoucnost mnoha periodik festivalů, domluvených překladů nejistá, to nejde prostě koordinovat ze dne na den.
1: A to zpoždění, které, jak říkáte, je pro vás ohrožující třeba ve věci překladů, tak to jde za ministerstvem, rozumím tomu správně?
0: Tak tomu rozumím také.
1: Na veletrhu ve Frankfurtu nás zastupují autorky a autoři, kteří mají aktuální překlad do německého jazyka. Proč to tak je?
0: No tak je to asi i velká obchodní příležitost. Frankfurtský knižní veletrh je zaměřen na prezentaci nejen teda především knih, které jsou na trhu, knih, které se můžou čtenáři přijít koupit, ne sice sem, ale do knihkupectví. Tady se spíš debatuje nad novinkami, prodávají se autorská práva. Frankfurt je taková trampolína i do jiných jazyků, protože se sem sjíždí skutečně světové publikum, světoví profesionálové, z řad nakladatelů, literárních agentů a tak dále. A ty knihy, které jsou tedy k mání, jsou tady potom diskutované, obzvláště tedy ta pozornost vždycky upřena na hlavní hostující zemi.
1: A s těmi zahraničními překlady, o kterých se bavíme, je metou spisovatelů a spisovatelek překlad do jednoho z velkých světových jazyků, což třeba je i němčina?
0: Tak meta to samozřejmě je. Ve chvíli, kdy ta kniha vyjde, tak samozřejmě to, že dosáhne pozornosti domácího publika, je skvělé. Další nějakou metou jsou překlady a většinou to tak je, že českou literaturu nejvíce reflektují okolní státy ze střední Evropy a pakliže se dostane do němčiny, angličtiny, francouzštiny, španělštiny, tak skrze tyto jazyky pak může jít i na trhy, které jsou nám úplně minimálně dostupné třeba, takže ano, je to určitý turning point.
1: A my slyšíme velmi často z Frankfurtu, že veletrh může pomoci českým autorkám a autorům takzvaně do světa. Děje se to a je k tomu tedy znovu zapotřebí ministerstva, aby nějakým způsobem tomu pomáhalo?
0: No, to jestli se to děje, tak to asi budeme moci říct až po skončení festivalu veletrhu a poté, co naši nakladatelé a literární agenti přinesou vlastně ty výsledky, protože oni tady jako neustále s někým hovoří, že jo, snaží se také jako prodávat autorská práva, informovat o novinkách, o chystaných novinkách. Ten dopad budeme vědět asi až několik týdnů, spíš měsíců po konání veletrhu. Nejvíce potřeba je k tomu ten fungující ekosystém, který jsme tedy budovali dlouhé roky, České literární centrum, které vzniklo před pár lety, jako udělalo obrovský kus práce a dovedlo nás opravdu sem na to mezinárodní pódium. Autoři jsou podle mě připraveni přivést sem delegaci 75 autorů. To je samozřejmě nákladná záležitost, která ovšem, a to bych docela zdůraznila, protože si nejsem jistá, jestli se o tom dostatečně debatuje, která se vrátí v podobě těžko vypočítatelné, ale podle mě poměrně velké, protože my tady neprezentujeme naše knihy, my tady vystupujeme v nejrůznějších debatních fórech představující Českou republiku, českou kulturu. Jsou tady pouštěny pořady, jako je například Literární místopis, ve kterém Jaroslav Rudiš provádí diváka po nejrůznějších koutech České republiky, takže to bude mít obrovský dopad na turistický průmysl. Jsou tady různé gastroakce k těm kulturním zpět, když se vrátím. Jsou tady výstavy českého umění, české knižní kultury, hudební vystoupení a tak dále. Čili ten dopad na českou kulturu a nebo do českého prostředí bude podle mě velký a budeme ho zase jako moc počítat nebo nějak zhodnotit až spíš roky po té naší účasti tady.
1: Čili berete to jako rozumnou a dlouhodobou investici do Česka jako takového?
0: Bez pochyby. Já si myslím, že se to v podobě jako většího přílivu německých turistů určitě brzy zúročí i lidem na nejrůznějších místech České republiky.
1: Hostem Interview Plus je spisovatelka Kateřina Tučková. Abychom nezapomněli, já se bavím se spisovatelkou, která je ve Frankfurtu a bavím se s velmi úspěšnou českou spisovatelkou a opravte mě, jestli se mýlím, otevřené zdroje uvádí, že vašich knih se v Česku prodalo zhruba 450 tisíc výtisků nebo přes 400 tisíc, je to tak?
0: No, mělo by to tak být, protože toto zprávy vypouští moje nakladatelství. Ne, moje nakladatelství, takže oni to asi spočítané mají a já to vlastně neumím potvrdit, protože dostávám svodky každý rok a pak už si to nepamatuju, ale mělo by to snad tak být.
1: Já se teď chci na chvíli vrátit k tomu, co jste parafrázovala jako dost nešťastný obraz literatury, který jde jenom o prebendy a o granty a tak dál. K čemu vy, jako úspěšná spisovatelka a kriticky cení vlastně potřebujete ministerstvo kultury?
0: No, já asi neumím jako přemýšlet jako v konceptu já. Já funguji taky v nějaké kulturní obci, na literární scéně, která je velmi úzce provázaná. Já jako cítím jakýsi soucit a sounáležitost s lidmi, kteří se ocitají v nejistotě, kteří jsou v časopisech, organizátoři festivalů, organizátoři malých kulturních akcí, které povznášejí místa na nejrůznějších, v nejrůznějších oblastech České republiky, se kterými se pravidelně na té literární platformě vídáme a všecko se vším souvisí. To nejde prostě jako nepodporovat celou literární cenu a říkat si, tak dobrý, já jsem vždycky měla nějakou práci, kterou jsem se živila, pak se mi tedy jako podařilo se začít živit i literaturou, díky i třeba divadlům, které hrají moje hry a tak dále, ale to vůbec neznamená, že bych dokázala fungovat bez celého tady toho ekosystému, který prostě spolu souvisí.
1: Vy se kromě literatury věnujete tématům, jako je třeba poválečné vyhnání Němců. Dlouho jste organizovala festival Meeting Brno. Souhlasíte s tím, co zaznělo v úvodu veletrhu od Radky Denemarkové, že není možné oddělovat literaturu od politiky, že literatura není jen nějaká kratochvíle pro zábavu?
0: No rozhodně to je, myslím, to jsou slova, se kterými souzní, myslím, celá delegace, minimálně delegace, nebo většina z delegace autorů, takže v tomhle Radka mluvila i za nás, za všechny a jasně, i osobní je politické, jak my feministky, které se zabýváme emancipací ženskou, víme prostě všechno, i to nejmenší souvisí s tím největším a pokud nebude možno o tom volně diskutovat, volně o tom psát a volně šířit a diskutovat o takových myšlenkách, no tak se ocitneme v izolaci. A tady bych vlastně jako docela vypíchla i projev, který možná vedle toho Radčina zapadá, projev Marie Iljašenko, která uhranula, opravdu oslnila to mezinárodní publikum, jednak svou básní a jednak i krásným projevem, který měla a říkala, literatura může být nepohodlná, ale musí zůstat svobodná. A to zase přesně demonstruje stav, ve kterém se nějak nacházíme. My přeci nemůžeme být omezováni v nějakých tématech a když se vrátím zpět k té státní kulturní politice, ve které visela určitá hrozba, že nebudou podporována díla, která se tváří nebo jsou nějak politická, že pouze apolitické umění tedy dostane nějakou podporu, tak to už je výhruška, kterou vlastně jako, která se bude dát použít jakkoliv a kterou nikdo z nás nebude moci ovlivnit a povede to jedině k autocenzuře anebo prostě odklonu různých umělců od toho, aby to vůbec zkoušeli a nepovede to prostě správným směrem.
1: My jsme začali tím úvodním dnem a tou krátkou roztržkou. Měla ona mezi, ta roztržka mezi českou literaturou a politikou podle vás takový zahraniční ohlas, který nějakým způsobem převáží to pozitivní, co chcete na veletrhu vykonat konečně jako autorka Česko ve Frankfurtu zastupujete?
0: Já myslím, že ne. Já myslím si, že vlastně jako naopak, že se tady sešlo, nebo prostě je to literární veletrh, tady se scházejí lidé sečtělí, kteří dokáží přemýšlet v širších kontextech, než je prostě vnitřní politika jedné země. A protože všichni vidíme, jsme si vědomi toho, že se takovýhle tlak na kulturu anebo vůbec to tady to omezování svobodné společnosti děje v mnoha státech evropských, takže to byl takový určitý statement a večer, ve kterém jsme se ocitli všichni ve shodě a že to mezinárodní publikum té naší, tomu našemu výkřiku vlastně porozumělo. A i díky tomu jsme partneři do diskuze. My se neobracíme jenom ke svým vlastním problémům. My jsme si vědomi tím, čím prochází současná Evropa, současný svět a z téhle pozice můžeme debatovat naše témata s ostatními, kteří mají na to třeba podobný pohled. Takže spíš naopak, myslím, že se to všechno, je to všechno provázané.
1: Hostem Interview Plus byla spisovatelka Kateřina Tučková, které děkuji do Frankfurtu. Mějte se moc hezky.
0: Děkuju, mějte se taky, nashledanou.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
3: Bylo 16 hodin a tohle je páteční odpolední plus s datem 9. října. Dobrý poslech vám přeje Daniela Vrbová.
2: Český rozhlas plus.
3: Už 2 hodiny lidé volí po celém Česku v komunálních a někde také v senátních volbách. Jak probíhá hlasování mimo volební místnosti s přenosnou volební schránkou? Jaká je situace v Kyjevě po ruských útocích, které způsobily rozsáhlý výpadek elektřiny a kolaps veřejné dopravy? A s jakou odezvou se v Polsku setkává vydavatelka knih, která tamní publikum seznamuje s českou literaturou? To vše probereme, nejdřív tu jsou ale zprávy a Ondřej Látal.
4: Přeju dobré páteční odpoledne. V Česku před 2 hodinami začaly komunální volby a ve třetině okrsků taky ty senátní. V Praze lidé volí nové zástupce do zastupitelstva hlavního města a zvlášť taky zastupitele jednotlivých městských částí. Volit můžou i pacienti ve fakultní nemocnici Motol a Homolka, odkud se hlásí reportér Mikuláš Vochoska.
5: Tady v nemocnici v pražském Motole se otevřely pro hospitalizované pacienty i sloužící personál dveře speciální volební místnosti před hodinou. V Motole se volební místnost nachází v uzlu A a na pracovišti Homolky ji zřídili v pátém patře v prostoru ticha. Volby jsou tady zkrácené, aby navazovaly na konec běžného provozu klinik. Hlasovat do Senátu zde mohou lidé s voličským průkazem i pacienti z Prahy 5 a 13 zapsaní na speciálním seznamu. Za imobilními pacienty na oddělení v obou nemocnicích vyrazí členové volební komise přímo k lůžkům s přenosnou volební schránkou. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
4: Prezident Petr Pavel odvolil v komunálních volbách v obci Černouček na Litoměřicku. Do Česka se vrátil z dovolené. Pražský hrad původně oznámil, že se Pavel voleb kvůli soukromé zahraniční cestě nezúčastní. Za to čelil kritice veřejnosti, ale taky koaličních a opozičních politiků. I prezident to po odchodu z volební místnosti označil za chybu.
6: Když jsem odjel na dovolenou bez toho, abych měl zajištěno, jak budu volit, tak jsem říkal, že mě to trápí a trápilo mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni i prezidenti a já tu věc tímto považuji za uzavřenou.
4: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD řekl, že je dobře, že si prezident své rozhodnutí rozmyslel. Ocenil to taky šéf opozičních starostů Vít Rakušan, podle kterého to bylo jediné správné rozhodnutí.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Útoky nožem na polských školách nebyly koordinovanou akcí, oznámil to ministr vnitra Marcin Kierwiński. Policie analyzovala elektronické nosiče zajištěné během akcí spojených s vyšetřováním útoků. Získaná data podle ministra vnitra ani nepotvrzují, že by dnes mezi mladými lidmi kolovala virtuální výzva k násilí na školách. Letošní nositelkou Nobelovy ceny za mír se stala jihoafrická právnička Nabi Pillayová. Byla předsedkyní Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu a také soudkyní Mezinárodního trestního tribunálu v Hágu. 6 let působila také jako vysoká komisařka OSN pro lidská práva.
7: Norský Nobelův výbor ocenil Nabi Pillayovou jako osobnost, která se s mimořádnou odvahou a vytrvalostí snažila budovat pevnější právní řád ve světovém měřítku. Oddanost Nabi Pillayové univerzálním právním principům a její morální zásady byly pevnou součástí její kariéry, uvedl Nobelův výbor v odůvodnění udělení ceny. Nabi Pillayová se narodila v jihoafrickém Durbanu, rodičům z Indie a jako nebělošská studentka a právnička čelila diskriminaci. Obhajovala bojovníky proti apartheidu, včetně pozdějšího jihoafrického prezidenta Nelsona Mandely. Dnes pracuje jako soudkyně Mezinárodního soudního dvora v Hágu na případu genocidy Rohingů v Myanmaru. Pavel Novák, Český rozhlas.
4: Úřady v Kambodži zadržely 2 české občany, muže a ženu. Na konci září na mezinárodním letišti v Phnom Penhu našla policie v jejich kufru 6 kilogramů kokainu a informaci Českému rozhlasu potvrdilo ministerstvo zahraničí.
8: Česká diplomacie je s nimi v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. S ohledem na probíhající řízení nebudeme poskytovat další podrobnosti.
9: Vysvětluje mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle internetové platformy Cambodia Expats Online byli oba Češi zadrženi v příletové hale letišního terminálu, ale jiné zdroje tvrdí, že se tak stalo při odletu. Muž, který tvrdí, že je příbuzným jednoho ze zadržených, na sociálních sítích napsal, že o odvoz kufru do Evropy požádal oba české občany neznámý cizinec a oni souhlasili, ale tuto informaci zatím nikdo nepotvrdil. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Středečním výbuchem propanbutanové lahve v domě v Bukově na Žďársku se zabývá policie. V nemovitostech jejichž majitel se při výbuchu vážně zranil, byly zbraně a větší množství různého střeliva. Informovala o tom mluvčí policie Michála Lébrová.
10: Dosavadním prověřováním jsme zjistili, že majitel nemovitosti držel část zbraní, na které není nutno mít zbrojní oprávnění. U dalších nalezených zbraní zjišťujeme, komu skutečně patří.
4: Dopravní informace v pátečním odpoledním plusu. Na D1 směrem z Prahy na Brno vjedete do kolony na 11. kilometru u Pražského okruhu. Popojíždět budete až za Mirošovice. Do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometru. Celý úsek je stále asi na 50 minut. Zdržíte se teď odpoledne i na Pražském okruhu směrem na D1. Z konce dálnice D5 pojedete k Ořechu až půl hodiny. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Černý most za sjezdem na Dolní Počernice už se podařilo dát havarovaná auta na stranu. Kolona je ale stále z jižní spojky od sjezdu na Bršovice asi na 40 minut. Na jižní spojce po pojíždí kolona směrem na Smíchov. Od podjezdu magistrály se jede pomalu až za Barandovský most do Dobříšské před tunel Mrázovka. Je to na půl hodiny. Nově se bouralo i v Kbelské směrem do Hloubětína. Před nájezdem na Novopatskou se srazil kamion s osobním autem. Nehoda je v odbočovacím pruhu. Kolona z Cínovecké od sjezdu na Čakovice na 25 minut. A pomalu se jede taky přes tunel Blanka směrem Stroje. Kolona z Liberecké od sjezdu na Prosek k tunelu je na 25 až 30 minut. Dobře dojďte. A zítra bude převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm a nebo přeháňkami, teploty 11 až 16, na jižní Moravě až 18 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
3: A dobrý poslech vám v 16 hodin a 7 minut přeje Daniela Vrbová. Lidé v Česku dnes a zítra vybírají své zástupce do obecních a městských zastupitelstev. A někde lidé volí také svoje senátory. Aby mohli odvolit i handicapovaní nebo méně pohybliví lidé, chodí za nimi členové volební komise s přenosnou volební schránkou. Dnes obcházejí například seniory z Městského centra sociálně rehabilitačních služeb v Domažlicích a sleduje je také naše reportérka Martina Klímová, s níž jsme teď ve spojení. Dobré odpoledne.
11: Pěkné odpoledne. Já jsem právě v penzionu pro seniory, kam členové volební komise chodí pravidelně. Jsou vždycky dva, sebou mají přenosnou volební schránku, úřední obálky a náhradní hlasovací lístky. Tři klientky jsme navštívili na pokojích, ostatní lidé přišli buď sami, nebo s asistentkou, nebo třeba i s chodítkem do společenské místnosti. Je tu i zástěna, aby měli při hlasování soukromí. Lidé z penzionu berou volby jako samozřejmost, někteří jako morální povinnost, no a někteří i jako slavnostní událost, takže se na to hezky oblékli. Dnes tady volí 18 z 28 klientů a podle personálu je zájem o komunální volby vyšší než třeba o ty krajské nebo parlamentní. Nejstarší voličce je tady 87 let. Jinak členky volební komise budou obcházet další voliče v domácnostech ještě zítra. Nahlášené mají dva zájemce.
3: A kdyby někdo chtěl využít hlasování pomocí přenosné volební schránky ještě teď, jak to má udělat? Je to vlastně vůbec ještě možné?
11: Ano, je to možné. O tu službu můžou požádat voliči, kteří jsou nemocní, špatně se pohybují nebo mají nějaké zdravotní či jiné omezení a nemůžou sami přijít do volební místnosti. Důvodem může být třeba i vysoký věk některých seniorů. Nejlepší je požádat na úřadě s předstihem kvůli lepší organizaci, ale kdo to nestihl, tak může požádat i v průběhu voleb. Stačí do volební místnosti se žádostí poslat nějakého příbuzného nebo známého, nebo zavolat přímo na volební okrskovou komisi, kam dotyčný patří. No a volit se bude dnes do 22 a zítra od 8 do 14 hodin.
3: Tak to je reportérka Martina Klímová a její pohled z jižních Čech. Děkujeme za něj.
11: Příjemný den a naslyšenou.
3: A já připomínám, že volební dění můžete průběžně sledovat i na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Teď je 16 hodin a skoro 10 minut a vy posloucháte Odpolední Plus. V Kyjevě dnes od začátku dne zemřeli po ruských útocích 4 lidé, dalších 13 je v péči lékařů. Informoval o tom starosta hlavního ukrajinského města Vitalij Kličko. Včera ruské útoky zasáhly významný objekt energetické infrastruktury. Přestalo kvůli tomu jezdit metro a obyvatelé se i dnes potýkají s rozsáhlými výpadky elektřiny. V některých místech kvůli nim také přestala téct voda. My už situaci víc přiblížíme s Adamem Siberou, dopisovatelem zpravodajského serveru Voxpot. Dobré odpoledne do Kyjeva.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Jaká je tedy teď ve městě situace?
12: No tak vlastně od rána ruské drony, v noci i rakety, ale přes den jsem slyšel jenom několik dronů, nadále vlastně narušují každodenní život v metropoli. To znamená, že my musíme přizpůsobovat práci, přizpůsobuje se doprava, jak jste říkala, vlastně na několik hodin vypadlo i metro, ale tam bych zdůraznil, že pouze s dopravou na levý břeh, kde vlastně metro musí skrze mosty a jelikož jsou mosty také pod útokem, tak to metro zastavuje, ale jinak veřejná doprava funguje.
13: Záběry z včerejšího večera ukazují Kyjev osvícený pouze reflektory automobilů. Jak jsme říkali, to metro měl omezený provoz, vy jste to teď tady upřesnil. Částečně ale nefungovala ani další doprava. Jak to tedy Kyjevané řešili? Jak jste to řešil vy například?
12: Ano, vlastně byl rozsáhlý útok na energetickou infrastrukturu, kdy skutečně, já teď neřeknu přesně od jaké hodiny, ale prakticky celý večer byl Kyjev zahalen do tmy. Já jsem se musím přiznat to nějak víceméně neřešil. Měl jsem doma záložní baterii, na který jsem se rozsvítil a nějak jsem to přečkal. Co se týče podniků, tak ty přeskakují na generátory, tak jak jsou zvyklí z předchozích zim nebo zim z předchozích výpadků elektřiny. Teď je právě ještě dobrý, že to je snesitelné, protože se tady teplota kolem 17-18 stupňů. Takže se do toho ještě ta tvrdá zima, nebo pokud bude tvrdá, nepřidala a víceméně je to jenom osvětlé. Další problém je ve velkých částech nebo v některých čtvrtích Kyjeva je těžký nebo složitý přístup k vodě, což bude rozhodně postupem času představovat větší problém.
13: A jak se Kyjevané přizpůsobí takové situaci a nedá se očekávat, že by Rusko s takovými útoky přestalo, to znamená, jak probíhá plánování nebo nějaké zajišťování zásob, kdyby se útoky opakovaly bezprostředně, nejen v následujících dnech, ale i týdnech a měsících?
12: No, je vidět i chůzí po ulici, že město připravuje záložní zdroje energie, vlastně malé fotovoltaiky, které pro případ, že ta centrální infrastruktura vypadne, tak by na několik hodin mělo nahradit vlastně jenom tu základní energii, kterou člověk potřebuje. Pak, jak jsem říkal, generátory a už se i mluví o krizových opatření, vlastně znovu se budou instalovat takzvané body nezlomnosti, což jsou stany venku, které běží na nějaký větší generátor, který vlastně dodá město a do nich se lidé budou moct chodit nabít telefony, ohřát a velmi často je tam třeba organizace typu Červený kříž, který tam nabízí i jídlo a teplý čaj, ale jak říkám, to jsou vyhlídky na příští měsíc, do příštích měsíců. Teď se zatím jenom funguje v uvozovkách v tom, že lidi musí fungovat bez nějaké hodiny bez světla, ale na to jsou Kyjevané už připravené, tady záložní baterie, baterky z alternativní zdroje malinkého světla, vlastně, které funguje na to, že už čerpá solar, jsou a je to zavedená praxe. Spíš se tak lidi jako rozloučili s tím létem, co bylo pohodlný a připravují se na tohle. No.
13: Vojenská správa Kyjevské oblasti potvrdila, že Rusko zintenzivnilo útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, cílí na elektrické vedení a transformační stanice. Starosta města Vitalij Kličko vyzval obyvatele, aby pokud možno Kyjev opustili. Jak realistická je pro Kyjevany tahle možnost?
12: Já myslím, že tahle ta možnost se hodně bere v potaz od rodiny s dětma, jelikož vlastně při útocích zastavuje i výuka, přesouvají se ty děti do krytů, školky nefungují vůbec. A samozřejmě k tomu, když má, nebo já děti nemám, takže se tak pouze představuji, ale rodina s dětmi tady musí tomu přizpůsobit vlastně celé svoje fungování. No a pro ně se tedy jeví, pokud mají tu možnost, jako lepší najít někde útočiště v regionech nebo u příbuzných mimo Kyjev. Ale co se týče lidí v mojem věku a lidí, co to pracujou, já jsem zatím nezaregistroval, že by byl nějaký extrémní odliv lidí, ale například na nabízení, na stránkách, kde se nabízejí byty k pronájmu, tak je vidět, že od listopadu spousta lidí dělá, takže nějaký záložní plán mají. Já se tady v tom jsem trošku skeptik a myslím si, že Rusové, vlastně když jsme teď nedávno zkoumali jeden útok dronu, který už měl upravenou hlavici, tak aby byla co nejefektivnější právě proti elektrickým vedením, věžím a trafostanicím, tak oni tyhle ty útoky budou, až vlastně se vyřádí na Kyjevu, tak pokračovat i na jiné město.
13: Tolik Adam Sibera, dopisovatel z pravdajského serveru Voxpod o aktuální situaci v Kyjevě. Děkujeme a opatrujte se.
12: Díky za pozvání, hezký den.
13: Ukrajinští zástupci se v čele se šéfem ukrajinské prezidentské kanceláře Kirillem Budanovem zúčastní jednání ve Spojených státech, kde se setkají s americkými vyjednávači Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem a také s představiteli evropských zemí. Cílem jednání je posílení ukrajinské protivzdušné obrany a diskuze o návrzích bezpečnostních záruk, plánu a poválečné prosperity. Ve vysílání už je náš spolupracovník a expert na postsovětský prostor Libor Dvořák. Libore, dobré odpoledne.
14: Danielko, dobré odpoledne tobě i všem posluchačům plus.
13: Ty dvoudenní rozhovory by tedy měly začít dnes, jak bys je popsal podrobněji?
14: Já si myslím, že budou samozřejmě velice obtížné, protože americkému prezidentu Trumpovi a jeho vyjednavačům, k těm se ještě dostanem, jde samozřejmě o to, aby ta válka co nejdříve skončila, protože Trump verbálně ukončuje jednu válku za druhou. Jsou to už stovky případů v nejnovějším případě, tedy je to ta americká válka na Blízkém východě, ale jaksi se to nevede. Další ovšem důležitým aspektem je, že ani ruská, ani ukrajinská strana nechtějí ustoupit ze svých, dejme tomu, nároků nebo ze svých představ. Prezident Putin si představuje, že Ukrajinci bez boje vzdají všechno, oč si řekne. Navíc chce demilitarizovat celou Ukrajinu tak, aby nebyla schopna se bránit tak účinně, jako se brání celého 4,5 roku. A Ukrajinci o tom zase většinou nechtějí o těchto podmínkách ani slyšet. V tom je samozřejmě velká obtíž, i když jsem v posledních dnech zaznamenal, že v ukrajinské společnosti, která je samozřejmě válkou unavená, se začínají zvedat hlasy ve smysl, ale tak už je nechme za každou cenu. To by samozřejmě nebylo dobré a tohle by mělo být i předmětem těch amerických jednání.
13: A co na nich bude znamenat přítomnost Evropanů, pokud tedy skutečně dorazí?
14: To by bylo skutečně velmi dobré a já pevně doufám, že to tak dopadne, protože musíme si uvědomit, že až doposud ta mírová jednání i třístranná si zejména Rusové, tedy Putin, a Američané, tedy Trump, představovali tak, že Evropa tam žádným způsobem přítomna nebude. Teď bych soudil, že americký prezident pochopil, že když Evropa na sebe převzala veškerou tíhu finanční, vojenské, humanitární i jiné pomoci Ukrajině, takže musí mít možnost se takovýchto rozhovorů zúčastnit. Takže jestli se nepletu, měli by se tam objevit zástupci Velké Británie, Francie a Spolkové republiky Německo. Uvidíme už dneska v noci.
13: Teď ještě jedna citace. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner jsou jako Bolek a Lolek. Nelze je brát vážně. Tito lidé nerozumí politice. To prohlásil před měsícem ruský amerikanista Rafael Orduchanyan. Co měl tento odborník na mysli, kromě toho, že ukázal, že zná tento kultovní seriál?
14: No, pan Orduchanyan určitě měl na mysli zejména to, bude to člověk, neznal jsem ho, ale bude to člověk jistě velmi moudrý, navíc jeho příjmení napovídá, že je arménského původu, takže být inteligentním Arménem není nic tak zvláštního. A to, co říká, je svatá pravda. Já jsem se, Danielo, ještě těsně před vysílání podíval na kurikulum vitae jak pana Witkoffa, tak pana Kushnera. Tady připojme obecně známou informaci, že je to Trumpův zeď. Že jsou to lidé, kteří mají k Trumpovi už dlouho velmi blízko, to je pravda, ale jejich hlavním, řekl bych, kolbištěm až do posud, i když oba vstoupili do politiky už, pardon, vstoupili do politiky už před časem, tak ano, pro oba je tou hlavní arenou spíše podnikání. Proto řekl bych ten příkrý příměr s Bolkem a Lolkem. Pravdou je, že do značné míry oba pánové tak chvílemi působí a také to vypadá na to, že jsou vlastně viníky toho, že ta prozatímní jednání nikam nevedou.
13: Tak to byl Libor Dvořák, spolupracovník Českého rozhlasu, který dlouhodobě sleduje dění v postsovětském prostoru a také samozřejmě rusko-ukrajinský konflikt, který pro nás bude sledovat i nadále. Libore, teď děkujeme, přejeme hezké odpoledne.
14: Měj se pěkně, naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
13: A jak už určitě víte z našeho vysílání, na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem je letos Česko čestným hostem a kromě debat nebo autorských čtení přímo s českými spisovateli, básníky a ilustrátory v českém pavilonu debatují i překladatelé a nakladatelé z jiných zemí, kteří českou literaturu přinášejí do svých kultur. Jednou z nich je zakladatelka polského nakladatelství Aféra Julia Růževič. Naše kolegyně Kateřina Svátková se jí zeptala na její cestu k překladatelství a následnému vydávání české literatury v Polsku. Katko, slyšíme se? Dobré odpoledne.
15: Dobré odpoledne.
13: Jak tedy vůbec vypadá ten český pavilon poté, co tam může přijít i veřejnost?
15: Tak k dnešnímu návalu tady na výstavišti se dá říct asi jediné, jestli jsme doteď měli pocit, že jsou tady davy, tak teď zjišťujeme, začít toho loket je tady opravdu neuvěřitelné mraveniště. Od rána jsou všude davy u stánku, kde mají nějaké reklamní předměty, tak se stojí fronty. Odrazilo se to samozřejmě i na návštěvnosti jednotlivých akcí u většiny pódií, kde debatují spisovatelé, autoři, ilustrátoři právě, tak je zaplněné hlediště. To doteď bylo někdy i poloprázdné a úplně stejné je to v českém pavilonu. Velký rozhovor pro německou televizi tu dnes měla Radka Denemarková, tedy ne přímo v pavilonu. Jinak se tady střídají autoři jako Marek Torčík, Lucie Faulerová, Jaroslav Rudiš, Alice Horáčková a to je jen malý výběr z toho, co si tady můžou dnes návštěvníci vybrat. Dnes se tady natáčí mimo jiné i host Radiožurnálu. Já jsem po jednom z rozhovorů odchytila Jaroslava Rudiše, populárního spisovatele i tady. Jeho novinka Wo die Toten sprechen, kde mrtví promlouvají, zatím vyšla tedy jenom německy, tak Jaroslav Rudiš už tady s ní slaví poměrně velký úspěch. Já jsem se ho ale zeptala, jak vnímá vlastně celkově tu českou účast na veletrhu.
16: Myslím, že to je obrovská reklama pro českou literaturu, českou kulturu a myslím si, že to opravdu zafungovalo, když se člověk listuje stránkami německých novin nebo se podívá na vysílání německé televize, nebo se podívá, co všechno vysílali různé kulturní rozhlasové stanice, nejen z Německa, ale z Rakouska nebo ze Švýcarska. Samozřejmě ten frankfurtský veletrh má velký přesah. Jsou tady i mezinárodní novináři, kteří o české literatuře píšou. A já si myslím, že by bylo skvělé, kdybychom u toho zůstali a tu kulturu podporovali, protože za kulturu se cestuje. Já to znám na svých knížkách. Kolik lidí vyráží za mými knížkami na ta místa, kde se odehrávají, třeba právě do Českého ráje, odkud pocházím, do Jeseníku za Aloisem Néblem a myslím si, že stojí za to literaturu, kulturu podporovat.
15: No, těžko navázat na slovní kulomet Jaroslava Rudiše, ale pokusila se o to Alice Horáčková, která s ním souhlasí.
17: Já už jako novinářka před 20 lety jsem psala o tom, jak by to bylo nádherný, kdyby jsme jednou tou zemí byli. A tehdy to byla hrozně daleká budoucnost. Nebyly na to finance, nebyla na to politická vůle. Teď se to přihodilo, konečně se to stalo. Bohužel zase v době, kdy teda ta vláda je taková, sklízí za to vavříny někdo jiný, než kdo to připravil. Ale mně se ta prezentace líbí. Líbí se teda i, co jsem mluvila vlastně s německým nakladatelem nebo německými vlastně návštěvníky, ale trošku jim jenom uniká teda to moře. To vlastně se nikdo nepochopil.
15: Já jen dovysvětlím tu souvislost s mořem. Ano, Danielo.
13: Ano, pokračuj. To jsem se chtěla zeptat na tom moře právě.
15: Slyšela jsem, že se nadechla, proto jsem nechtěla hned spustit, ale ona tady česká účast má vlastně takové motto a kdo poslouchá naší knihu dne, a já to opakuji po 150. určitě, ale letos máme motto Česko, země na pobřeží. Ve chvíli, kdy projekt sledujeme opravdu dlouhé roky, tak je to dovysvětlené, že je to hra s jedním citátem ze Shakespearea. Akorát pokud to nevíme, tak to je trošičku vlastně zavádějící, protože Česko opravdu žádné moře nemá. Ale já jsem se byla podívat právě na debatě Alice Horáčkové, mluvila o svém románu Rozdělený dům. A zájem publika je enormní. Diváci přišli cíleně právě na ní. To odpovídám částečně i na to, jaký je zájem toho té veřejnosti vlastně o české autory. Řekla bych, že tady určitě pomohlo i to, že německý překlad Rozděleného domu se v Rakousku letos, tento měsíc stal knihou měsíce října, a to je marketingová akce založená na přísném výběru literárních děl a určitě se projevila i tady.
13: Katko, už jenom krátce, dnešní den je kromě literatury spojený i s filmem a hostem byla jedna z legend německé kinematografie. O koho šlo?
15: Byl to režisér Volker Schlöndorff, ten tady převzal cenu za nejlepší adaptaci literárního díla a večer tady bude mít mezinárodní premiéru film, dokumentární film o Radce Denemarkové.
13: Aktuální postřehy z mezinárodního knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem jsme dostali od naší zpravodajky Kateřiny Svátkové. Děkujeme za to, zdravíme.
15: Díky, hezké odpoledne.
13: Posloucháte Odpolední plus, ještě jedno téma stihneme 3 minuty před 16:30. Na slovenském nejvyšším správním soudu možná brzy nebude mít kdo spravovat počítačové systémy. Podle opozice totiž podalo výpověď celé IT oddělení a jeho zaměstnanci měli odejít kvůli nestandardním pokynům nového vedení. Opoziční hnutí Progresivní Slovensko varuje před ohrožením citlivých soudních spisů. Soud ale tvrdí, že provoz se zajistí a obavy odmítá jako nepodložené spekulace. Více už ví zpravodajka v Bratislavě Bára Vránová. Dobré odpoledne.
18: Dobrý den.
13: Co se tedy o okolnostech hromadného odchodu zatím podařilo zjistit?
18: Celá ta věc se dostala na veřejnost díky opozičnímu Progresivnímu Slovensku a jeho poslanci se na odchod informatiků ptali nové vedoucí kanceláře soudu při jednání parlamentního výboru. Ta podle nich hromadné výpovědi potvrdila, nedokázala ale už vysvětlit jejich důvody. Poslankyně Progresivního Slovenska Zuzana Števulová tvrdí, že zaměstnanci měli výhrady k tomu, jak s nimi nové vedení komunikovalo a jak jim zadávalo práci.
19: Podľa našich informácií, okrem toho sa títo samotní zamestnanci IT oddelenia vysvetlili svoj hromadný odchod tým, a že začali dostávať príkazy ústne, sprostredkovane cez ďalšie osoby alebo mimo zavedených evidenčných mechanizmov.
18: To jsou ale zatím informace pouze opozice, samotní zaměstnanci se veřejně nevyjádřili. Vedení soudu tvrzení poslankyně Števulové odmítá a označuje je za politické interpretace vnitřních záležitostí a také za hrubé zasahování do nezávislosti justice.
13: Jak velký problém může odchod informatiků pro soud představovat?
18: Ono nejde jen o údržbu počítačů. IT pracovníci zajišťují také fungování systémů, ve kterých soud pracuje se spisy nebo přiděluje jednotlivé případy soudcům. Opozice se podle poslankyně Števulové obává, že bez nich, bez těch ITčkářů, může být ohrožená bezpečnost citlivých údajů.
19: Z toho, čo nám súčasná kancelárka povedala, vyplynulo, že tieto základné otázky týkajúce sa ďalšieho smerovania a bezpečnosti IT oddelenia nemajú vôbec momentálne posúdené, nevedia ako ďalej, rozmýšľajú dokonca nad znížením počtu IT zamestnancov, nemajú za nich náhradu.
18: Soud obavy odmítá a ve stanovisku pro Slovenskou tiskovou agenturu uvedl, že odchod zaměstnanců automaticky neznamená ohrožení fungování. Slibuje, že zajistí provoz i bezpečnost systémů, nicméně kdo informatiky nahradí, to zatím neupřesnil.
13: Tohle ale nejsou jediné personální změny na soudu. Co dalšího se tam v poslední době odehrálo? Pár větami.
18: Na konci srpna nastoupila nová předsedkyně soudu Valašiková a ta v zápětí vyměnila vedoucí své kanceláře. Tato vedoucí pak zaměstnala bývalého vysokého úředníka Ivana Soleje, který čelí obžalobě kvůli údajnému zneužívání služebního bytu. Letos v dubnu ho soud nepravomocně osvobodil. Solej teď té nové vedoucí kanceláře poskytuje konzultace, ale není jasné, co přesně dělá. No a i jeho přijetí vyvolalo kritiku opozice.
13: Tak tolik Bára Vránová z Bratislavy, děkujeme.
18: Naslyšenou.
13: A na řadě jsou teď zprávy s Ondřejem Látalem, bylo 16:30.
2: Český rozhlas plus.
4: Česku se otevřely volební místnosti. V komunálních a senátních volbách dnes můžou voliči hlasovat do 10 hodin večer, zítra pak od 8 do 14. Výsledky z menších obcí by lidé mohli znát v sobotu večer, kompletní výsledky komunálních i senátních voleb pravděpodobně až v neděli nad ránem. A jak zatím hlasování v Česku pokračuje, řekneme podrobně v odpoledním plusu po zprávách. Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost psychologické péče. Plánuje proto změny ve vzdělávání klinických psychologů. Jejich nedostatek chce řešit zkrácením odborné praxe po vysoké škole. Ta by nově mohla trvat pouze rok místo aktuálních 4. Profesní organizace a vysoké školy s návrhem ale nesouhlasí. Varují, že by mohlo dojít ke zhoršení kvality péče. První hurikán sezóny v Atlantiku Isaias zesílil na 3. z 5 kategorií a přes Mexický záliv míří k jihovýchodnímu pobřeží Spojených států. Oznámilo to americké národní středisko pro hurikány. Na pevninu Isaias dorazí dnes pozdě večer anebo v noci na sobotu místního času. Francouzská policie objevila dva Renoirovy obrazy ukradené v září. Informovala o tom francouzská televize BFM. Zloději ukradli obrazy slavného impresionistického malíře z muzea na jihu Francie na začátku září. Policie v souvislosti s krádeží děl za stovky milionů korun zadržela 5 lidí. Tady jsou taky čerstvé dopravní informace v pátečním odpoledním plusu. Na D1 směrem z Prahy na Brno popojíždí kolona z 11. kilometru od Pražského okruhu až na 23. kilometr do omezení na mostě Šmejkalka. V koloně se navíc řeší nehoda na 16. kilometru v levém pruhu. Celý úsek je stále asi na 50 minut. Zdržíte se teď na Pražském okruhu směrem na D1. Z konce dálnice D5 pojedete k Ořechu až půl hodiny. Výraznou kolonu čekejte na jižní spojce směrem na Černý most. Auta zastavují před sjezdem na Vršovice. Pomalu se jede až na Štěrboholskou spojku za nájezd od Dolních Počernic. Je to až na 40 minut. Na jižní spojce popojíždí kolona taky směrem na Smíchov. Od Vídeňské se jede pomalu až za Barandovský most do Dobříšské před tunel Mrázovka. I tam je to až na půl hodiny. Nově se bouralo v Kbelské ulici směrem do Hloubětína. Před nájezdem na Novopatskou se srazil kamion s osobním autem. V odbočovacím pruhu kolona z Cínovecké od sjezdu na Čakovice je na 25 minut. A pomalu teď pojedete taky přes tunel před tunelem Blanka směrem Stroje. Kolona z Liberecké od sjezdu na Prosek k tunelu je na 25 až 30 minut. Dobře dojeďte. V noci bude většinou zataženo, místy s občasným deštěm, teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 6, mírný jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. A zítra očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť anebo přehánky, později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v Čechách i oblačnost ubývat. Teploty zítra 11 až 16, na jižní Moravě naměří v sobotu až 18 stupňů. Zprávy plusu Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední plus.
13: A to v 16 hodin a 33 minut. Dobrý poslech vám přeje Daniela Vrbová. Prezident Petr Pavel přiletěl zpátky do České republiky a odvolil v komunálních volbách. V Černoučku na Litoměřicku vhodil svůj hlas do volební urny krátce před 15. hodinou. Původně přitom avizoval, že v době voleb bude na soukromé zahraniční cestě. Proč se nakonec rozhodl kvůli volbám přiletět a jak zatím hlasování v Česku pokračuje, to už probereme s Davidem Šálkem z domácí redakce. Dobré odpoledne.
20: Dobré odpoledne.
13: Pojďme nejdřív k prezidentu Petru Pavlovi. Co k celé situaci řekl?
20: Petr Pavel označil to své původní rozhodnutí nepřijít k volbám za chybu a dodal, že by jako prezident měl jít příkladem.
6: Když jsem odjel na dovolenou bez toho, abych měl zajištěno, jak budu volit, tak jsem říkal, že mě to trápí a trápilo mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti, a já tu věc tímto považuji za uzavřenou.
20: Prezidenta za odjezd v době voleb kritizovali zástupci koalice i opozice. Ti teď naopak uvítali, že nakonec k hlasování dorazil. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD řekl, že je dobře, že si to prezident rozmyslel. Ocenil to šéf opoziční ODS Martin Kupka i předseda starostů Vít Rakušan, podle kterého to bylo jediné správné rozhodnutí.
13: Davide, ve 14 hodin se dnes otevřelo skoro 15 000 volebních místností po celém Česku. Pojďme říct, jak správně v komunálních volbách hlasovat.
20: Tak u komunálních voleb jsou všechny strany a kandidáti na jednom velkém lístku, který může být i oboustranný. Na šedém lístku můžete křížkovat hned třemi způsoby. Můžete označit třeba jen jednu volební stranu. Druhou možností je vybrat jednotlivé kandidáty napříč stranami. Jen tedy pozor, křížku nesmí být víc, než kolik se volí zastupitelů. Jinak je váš hlas neplatný. A nebo můžete oba tyhle způsoby zkombinovat. Většinou platí, že do jedné obálky patří jeden lístek. Výjimkou jsou ale třeba některá velká města, kde lidé volí i do městských částí nebo obvodů. Popisuje to ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
0: Tady je třeba poznamenat, že v případě komunálních voleb, i když mám územně členěné statutární město, tak volím jak velké zastupitelstvo, tak to v uvozovkách malé zastupitelstvo do jedné úřední obálky.
13: Třetina země zároveň volí i senátory. Jak se tato volba prakticky liší od té komunální?
20: Tak tady je to hlasování přeci jen jednodušší. Stačí jen vložit žlutý lístek se jménem senátora do žluté obálky. Není potřeba nic zaškrtnout ani kroužkovat. Dejte ale pozor, aby se k sobě nepřilepilo víc hlasovacích lístků. A kandidátky nijak netrhejte ani nestříhejte. Ve všech případech by totiž váš hlas propadl. Pokud jste si zažádali o voličský průkaz, tak můžete na senátní volby dorazit do jiné volební místnosti. Musíte ale zůstat ve svém volebním obvodu. Na druhé straně republiky vám to nepomůže.
13: A připomeňme ještě, co je potřeba si vzít do volební místnosti sebou.
20: Tak lidé se musí prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Třeba s řidičským průkazem odvolit nejde. I letos se dá volit taky s elektronickým občanským průkazem. Ten se zobrazuje v aplikaci e-doklady, kterou si můžete stáhnout do vašeho mobilu. Je ale potřeba si ověřit, jestli máte v telefonu poslední verzi té aplikace. Digitální doklad v ní je možné aktualizovat 48 hodin před návštěvou volební místnosti. Nemusíte tak aktualizaci dělat až na místě. Pokud jste nemocní nebo třeba nezvládnete vyjít k urně do patra, můžete se s komisí domluvit na tom, aby k vám vyslala komisaře s přenosnou volební schránkou. Číslo na komisi najdete na webu vašeho obecního úřadu.
13: To byl David Šalek a připomínáme, že volební místnosti dnes budou otevřené do 10 večer a zítra se otevřou v 8 ráno a můžete volit až do 2 hodin odpoledne. Davide, děkujeme za tento souhrn. Naslyšenou.
20: Naslyšenou.
13: Posloucháte Odpolední plus v 16 hodin a 37 minut. Navanethem Pillayová, zkráceně taky Navi. To je jméno letošní nositelky Nobelovy ceny za mír. Jeho africká právnička s indickými předky dostala za snahu prosazovat mír a mezinárodní právo. Bývala totiž předsedkyní Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu a také soudkyní Mezinárodního trestního tribunálu v Hágu. Nobelův výbor ocenil odvahu Navi Pillayové a pevnost jejich morálních zásad při prosazování mezinárodního práva v celé její kariéře. A novou laureátku Nobelovy ceny míru přišel do studia představit Pavel Novák ze zahraniční redakce. Vítej. Jaké byly právnické začátky Navi Pillayové v Jihoafrické republice?
21: Navi Pillayová nastoupila do praxe po dokončení studií na Univerzitě provincie Natal v roce 1965, to znamená v době, kdy se plně uplatňovala politika rasové segregace a ona byla dcera indických přistěhovalců, tedy nebíloška, a proto poznala důsledky rasismu na vlastní kůži.
22: Pillay became a lawyer.
21: Nobelův výbor v odůvodnění udělení ceny Pillayové uvedl, že byla průkopníkem v právní praxi, čelila přitom hluboké diskriminaci, segregaci a vyloučení a její pevné morální zásady jsou společným jmenovatelem od počátku právnické praxe, kdy obhajovala bojovníky proti apartheidu a také třeba pozdějšího prezidenta Jihoafrické republiky Nelsona Mandelu až do pozdějších posuzování zásadních případů u mezinárodních soudů.
13: A jak se Navi Pillayová dostala mezi mezinárodní právnickou elitu?
21: Ona se nejdříve po zrušení apartheidu stala soudkyní nejvyššího soudu Jihoafrické republiky, zase první nebíloška. Odtamtud ji prezident Mandela spolu s ministrem spravedlnosti nominovali do nově vzniklého Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu. Tam se dokonce stala předsedkyní toho tribunálu. V roce 2003 ji členské země signatáři smlouvy o Mezinárodním trestním tribunálu v Hágu vybrali jako soudkyni jedné z odvolacích komor tohoto mezinárodního soudu. Tam potom po 5 letech letech ji generální tajemník OSN požádal a jmenoval vysokou komisařkou pro lidská práva a dnes už je 85 let a stále je soudkyní Mezinárodního soudního dvora v Hágu, to je ten, který posuzuje žaloby mezi jednotlivými státy. Ona tam není v nějakém stálém soudním sboru, ale je tam jako soudce ad hoc, soudce pro jeden případ a soudí spor mezi státy Gambie a Myanmar. Tam jde o obvinění Myanmaru z genocidy etnika Rohingů. Její zatím poslední rozhodnutí v právním případu bylo, když předsedala komisi OSN pro vyšetřování na okupovaných palestinských územích a loni ta komise vydala závěry, které říkají, že Izrael se dopustil na území pásma Gazy genocidy. Tehdy to Izrael odmítl a obvinil tu komisi, že se snaží šířit škodlivý obraz Izraele s cílem jej demonizovat a také dnes ministerstvo zahraničí Izraele napsalo na sítě, že kdyby byla cena za lži a nenávist, tak paní Navi Pillayová by byla jejím favoritem. V podobném duchu píší také izraelské noviny, tam veškeré zprávy o výběru Pillayové za letošní nositelku Nobelovy ceny, tam vždycky připomínají, že ona byla hlavou té komise, která obvinila Izrael z genocidy.
13: A jak na oznámení o tom, že jí byla udělena Nobelova cena míru, reagovala sama Navi Pillayová?
21: Tak jak to bývá, tak sami ti laureáti to nikdy nečekají. Většinou se jim snaží Nobelův výbor dovolat, ale tady to jaksi nešlo. Ona byla na konferenci Norimberské forum v Německu, asi měla vypnutý mobil, takže nebylo možné se jí dovolat a ona se to dozvěděla mezi kolegy na konferenci, kteří jí začali gratulovat a bouřlivě tleskat. So my question is it true? Nejdříve se ptala, jestli je to pravda, protože jako právnička a soudkyně si všechno musí ověřovat. A když jí všichni ujistili, že dostala Nobelovu cenu a ten potlesk neustával, tak ještě žertovala. Řekla, že kdyby jí tleskali ještě trošku víc, tak možná by se o cenu podělila i s Donaldem Trumpem. Ona narážela na to, že ta loňská laureátka, lídrině venezuelské opozice Maria Corina Machadová, odevzdala svoji pozlacenou medaili a také diplom americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za to, že zbavil její zemi diktátora Nicolase Madura. To asi Navi Pillayová neudělá, nenapodobí toto gesto, protože Spojené státy uvalují sankce na soudce Mezinárodního trestního tribunálu, protože ti zase vydali mezinárodní zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahu, a takže ta historie z minulého roku se rozhodně letos opakovat nebude.
13: Velice čerstvé reakce na rozhodnutí Nobelova výboru o tom, kdo dostane letošní Nobelovu cenu míru, přinesl do studia Pavel Novák ze zahraniční redakce. Děkujeme za to.
21: Naslyšenou.
13: A v našem vysílání už je teď Robert Fremr, bývalý soudce Mezinárodního trestního soudu a dnes místopředseda Vrchního soudu v Praze. Dobrý den.
1: Dobrý den.
13: Vy jste působil částečně také v instituci, kde před vámi, jak vy jste zdůraznil, už Navi Pillayová působila. Můžete tedy říct, jaké problematice se věnovala? Hlavně byl to tedy princip nebo důraz na princip právního řádu, spravedlnost, lidskou důstojnost, co bylo to její hlavní téma?
1: Tak já bych začal tím, že jsem skutečně kráčel v jejich stopách, ale bohužel jsem vždycky přišel na ten soud o několik let až po té, co paní Pillé opustila. Ale k té první otázce, já si myslím, že ona od počátku své kariéry, a tady už to zaznělo, že ona začínala svoji kariéru jako obhájkyně Nelsona Mandely v době apartheidu, čili už od začátku byla velice odvážná a prosazovala spravedlnost i za cenu velkých rizik pro ní samu. A v tomhle pak pokračovala i v těch dalších působištích, protože mě teda aspoň z mého dojmu připravilo na ní velice pěkné to, že ona a někteří soudci v mezinárodních tribunálech k tomu mají tendenci, že trošku postupují spíš jako diplomati, ale to ona nikdy nebyla. Ona opravdu razila zásadu, jak to má být, že všichni jsme si před soudem a před právem rovni a obdobně tento přístup zaujímala i ve vztahu ke státům. Já jsem bohužel osobně zažil, že třeba někteří mý kolegové, když se jednalo o možnost kritizovat nějaký mocný stát nebo pachatele z nějakého mocného státu, takže byli mnohem, mnohem opatrnější a volili takový diplomatický jazyk, ale to ona nikdy ne. Ona byla právě vždycky naprosto otevřená a opravdu hodnotila věci tak, jak byly prokázány. A proto taky i dneska paradoxně je ze strany některých těch mocností i v této souvislosti kritizována, dokonce označována za lhář, což mi připadá teda absurdní, protože jestli něco byla, tak rozhodně ne lhářka.
13: To tedy narážíte na reakci Izraele. Ostatně ale bych připojila i reakci českého ministra zahraničí Petra Macinky, který o Navi Pillayové prohlásil, že se pohybuje ve světě institucí, ale ne v terénu. O čem to svědčí a když to rozvedete trošku více obecněji, tak mají politici Navi Pillayovou rádi?
1: Já si myslím, že nemají, a to je právě důkaz toho, že si počínalo opravdu spravedlivě a že prostě přistupovat těm věcem padni komu padni. Pokud je o reakci našeho pana ministra zahraničí, ta je prostě ovlivněná naším přístupem aktuálně k ICC, k Mezinárodnímu trestnímu soudu, který, a já jsem si sám to teda velice špatně pocítil, když začaly první sankce prezidenta Trumpa proti tomuto soudu, kdy vlastně nejdříve uvalil sankce na prokurátorku soudu a jeho prvního náměstka a posléze v dnešní době 8 soudců pod sankcemi. Jedna se sankční seznamu stejně jako drogoví bosové a další osoby a všichni, kdo by s nimi chtěli nějakým způsobem spolupracovat, riskují, že se na tom seznam osnou také. A bohužel v době, kdy tohle teda se stalo a kdy já jsem členem předsednictva soudu a byl jsem také sám v takém ohrožení, tak tehdejší vláda, ale dnešní vláda v tom naprosto pokračuje, zaujímala velice opatrný vztah a bála se nějak se zastat soudu.
13: A v roce 2010, kdy byla Pillayová vysokou komisařkou OSN pro lidská práva, kritizovala situaci Romů v Česku a na Slovensku, kde podle ní čelili zhoršující se diskriminaci. Pomohla ta kritika ze strany tak vysokého představitele? Zlepšila se podle vás situace v té době? Pomohlo to?

0: byl o odkazu nebo o čerstvé držitelce Nobelovy ceny míru Navi Pillayové. Děkujeme za to, hezké odpoledne.
1: Vám také, děkuji.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
0: Rada Evropské unie schválila český plán, jak v příštích letech udržet pod kontrolou státní výdaje a dluh. Po jednání unijních ministrů financí v Lucemburku to oznámila česká šéfka rezortu financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Plán na roky 2027 až 2030 je podle Schillerové ambiciózní. Prohlásila, že vláda premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO si je toho vědomá a je připravena plán dodržet. A to už je téma pro naší zpravodajku Zdeňku Trachtovou, která schůzku ministrů financí v Lucemburku sleduje. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Jak ministryně Schillerová rozhodnutí rady komentovala?
3: Ministryně to rozhodnutí uvítala, prohlásila, že to je velmi dobrá zpráva. Schválení českého plánu doporučila členským zemím Evropská komise už v červenci a já připomínám, že ten plán počítá s postupným snižováním schodku veřejných financí z 2,8% HDP v roce 2027 postupně v dalších letech až na 1,2% v roce 2030. Vláda chce taky využít výjimku z evropských rozpočtových pravidel, která státům umožňuje více utrácet za obranu, aniž by tím porušili běžné limity pro hospodaření. V roce 2027 chce takto díky této výjimce získat prostor pro výdaje zhruba ve výši 70 miliard korun. Pokračuje Alena Schillerová.
4: Ten schodek se nelíbí nikomu z nás, mohu vás ubezpečit, že mě také ne, ale Evropská komise nám uvěřila dneska i Rada ECOFIN, že skutečně musíme začít s vyšším schodkem vzhledem k obrovské investiční aktivitě. Já jsem o tom dneska mluvila i ve svém vystoupení infrastruktury. Problémy ve zdravotnictví, které jsme museli dostat zpět z červených do černých čísel.
0: Ministři dnes jednali také o možnostech, jak posílit volný pohyb kapitálu a investic napříč hranicemi Evropské unie, k čemu dospěli.
3: Ministři dnes schválili společnou pozici k balíčku pro integraci kapitálových trhů a dohledu nad nimi. Jinými slovy, tak podpořili pravidla, která mají odstranit překážky mezi finančními trhy jednotlivých členských států a zjednodušit tak obchodování například s akciemi. Evropa totiž disponuje velkými úsporami. Tyto peníze ale často místo investic do evropských podniků zůstávají ležet na bankovních účtech anebo míří mimo Evropskou unii, což mají právě tato nová připravovaná pravidla změnit. Součástí toho návrhu je například i přesun dohledu nad některými bankami a dalšími finančními institucemi z národních úřadů na společný evropský orgán. Na konečné podobě těchto pravidel se ale ještě členské státy musí dohodnout s Evropským parlamentem.
0: A evropští ministři financí také formálně schválili finálně částečné zmírnění chystaného systému emisních povolenek pro vytápění a dopravu. My o tom budeme ještě v našem vysílání mluvit, takže ve třech bodech, o čem to je?
3: Ano, je to měkký cenový strop, který má bránit prudkým cenovým výkyvům, které by dopadaly na domácnosti. Ten strop má být ve výši 45 eur, což je v přepočtu asi 1100 korun za tunu oxidu uhličitého a po jeho dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. Jen dodávám ještě a zdůrazňuji, že ten systém ETS 2 zatím neplatí a má začít fungovat v roce 2028.
0: Z Lucemburku se přihlásila naše evropská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Děkujeme za to.
3: Naslyšenou.
0: Posloucháte Odpolední plus v 16 hodin a 51 minut. Popravu bývalého armádního psychiatra, který v roce 2009 zastřelil na základně v americkém Texasu 13 lidí, bude podle Pentagonu možné sledovat živě. Odsouzeného má 3. prosince zastřelit četa vojáků, a to přímo na místě, kde on sám v roce 2009 útočil. Veřejnou popravu Spojené státy naposledy zažili v roce 1936, živě vysílanou ale nikdy. Co na plán ministerstva obrany říkají Američané a na další podrobnosti přidá také naše washingtonská zpravodajka Jana Cíglerová. Jano, hezký den.
5: Dobrý den.
0: Tak Pentagon potvrdil, že se poprava bude vysílat živě. Co dalšího o tom víme?
5: Ještě teda neřekl, kde a jak, jen že to bude naživo a že to bude veřejně. Víme také, kdy to bude, to znamená 3. prosince, a to ve 13 hodin místního času v té texaské základně Fort Hood ho má zastřelit Nidala Hasana, četa vojáků. Podle ministra obrany to je stejná hodina, kdy on v tom roce 2009 začal střílet. A armádní předpisy počítají s tím, že u popravy mohou být nejméně dvě média. Ale postupný, podrobný postup pro to zastřelení armáda nemá, protože to bude první vojenská poprava za víc než 65 let a první veřejná poprava za 90 let.
0: A živé vysílání popravy by bylo tedy v Americe bezprecedentní. Co na to říkají Američané?
5: Američané jsou z toho velmi v rozpacích, abych tak řekla. Kritika přichází i z obou stran politického spektra, tak třeba za republikány senátor Tom Tillis, ten říká, že to je odporné a nechutné. Za demokraty zase senátor Chris Murphy říká, že to je středověk, že to je jak popravy v islámského státu. I ten Hassanův advokát mluví o politickém divadle. Ale je tady přece jenom část veřejnosti, která to uvítala a mezi nimi je třeba odborníci na trest smrti Debora Denová z Fordhamovy univerzity. Ta říká, že by ten přenos ukázal, co vlastně trest smrti doopravdy znamená. Musím ještě říct, trest smrti podporuje asi polovina Američanů, ale dívat se na něj chce málo kdo.
0: Ministr obrany Hexet tvrdí, že lidé musí vidět, jaké následky takový čin, rozumějme tedy ten útok, má. Ale proč se poprava koná až teď, tedy on útočil v roce 2009, teď máme 2026?
5: Přesně tak. U vojenských soudů totiž musí trest smrti podepsat prezident a roky ty trvala ta odvolání. Pete Hexet už vloni řekl, že je stoprocentně odhodlaný Hassana popravit a až letos v říjnu, teď nedávno, Donald Trump podepsal to rozhodnutí. Hexet říká, že to je čin radikálního islamisty ve vojenské uniformě a že tu veřejnou popravu on chápe jako odstrašení. Nicméně celkově to vlastně zapadá do takového širšího kurzu Trumpovy vlády, protože ministerstvo spravedlnosti v dubnu obnovilo zastřelení i u federálních trestů smrti. A kritici přitom připomínají, že Donald Trump sám dřív odsuzoval veřejné popravy v Iránu.
0: Jano, ještě na závěr připomeň, kdo byl vlastně ten armádní psychiatra, proč střílel?
5: On byl major, narodil se ve Virginii palestinským rodičům. V tom listopadu 2009 ho čekalo nasazení v Afghánistánu. On přišel do střediska, tam vojáci tehdy procházeli lékařskými prohlídkami a on prostě do nich začal střílet. Zabil na místě 13 lidí, dalších 32 zranil a potom ho vlastně zastavila policistka, která ho postřelila a on je od té doby ochrnutý od pasu dolů.
0: Tak tolik Jana Ciglerová, americká zpravodajka Českého rozhlasu. Mluvili jsme o veřejné popravě, kterou by ministerstvo obrany chtělo vysílat v prosinci živě. Jano, děkujeme a zdravíme tě.
5: Přes Atlantik, pěkný den.
0: Posloucháte Odpolední plus, ne tedy podcast Přes Atlantik. Máme 16 hodin a 55 minut. Pět minut před, podíváme se teď ještě do Londýna. V britské metropoli totiž v polovině týdne odstartoval filmový festival, který každoročně pořádá Britský filmový institut. A já už na dálku zdravím naši kolegyni z webu iRozhlas.cz Kristýnu Roháčkovou, která patří k jeho pravidelným návštěvnicím a výjimku tedy neudělala ani letos. Kristýno, hezký den do Londýna.
6: Hezký den do Prahy.
0: Letošní ročník londýnského festivalu zahájilo britské drama Elsinore a krátce po premiéře se o něm mluví už jako o horkém Oscarovém kandidátovi. Proč?
6: Tak zahraniční kritika ty Oscarové naděje přisuzuje hlavnímu představiteli irskému herci Andrewovi Scottovi. Toho mohou posluchači znát třeba jako Moriartyho ze seriálu Sherlock nebo jako titulního antihrdinu z nejnovější adaptace románu Talentovaný pan Ripley. Elsinoru si Scott zahrál anglického herce Iana Charlestona, představitele jedné z titulních rolí v dramatu Ohnivé vozy, nebo to posluchači můžou znát jako Chariots of Fire. Zobrazuje ho jako trochu rozbrzelého z toho, že si všichni z toho filmu pamatují akorát soundtrack a že sám jako herec nedobyl Hollywood, jak si vysnil. Pak se mu ale dostane do rukou obrovská příležitost a to je zahrát si Hamleta v Britském národním divadle. Charleston si věří, že to zvládne, i když u něj právě propuká AIDS. Měla jsem obavy z toho filmu kvůli prvním festivalovým reakcím, které o Elsinoru mluvily jako o šablonovitém AIDS dramatu. Já jsem z toho takový pocit neměla, na emoce ten film sice hodně tlačí, ale zároveň nabízí velkou lidskost a sympatický humor. Až osudově tu působí to propletení lidského osudu s dějem Shakespeareovy tragédie, kterou v Elsinoru doslova nazývají příběhem o tom, jak být naživu a stát se mrtvým. Občas tu Scotta hrají jeho opravdu výrazně modré kontaktní čočky, které v určitých detailech kamery působí až komicky. Já jsem ochotná to přehlédnout, tak uvidíme, jestli stejnou ochotu projeví i akademici.
0: A nebo diváci budou mít možnost vidět film Elsinor i v českých kinech?
6: Já se vždycky cítím trošku hloupě, když reportuji z festivalu o filmech, které u nás nikdo nemá šanci vidět, aspoň v blízké době. Tady mám ale naštěstí dobré zprávy, protože Elsinor už má českého distributora. Drama s excelujícím Andrewem Scottem by se mělo v českých kinech objevit už z kraje příštího roku. Zvláštního uvedení by se ale mělo dočkat ještě dříve, možná dokonce ještě v listopadu.
0: A Kristýno, jaké další filmy už stihly nabídnout první dny festivalu v Londýně?
6: Těm největším a nejočekávanějším premiérám se tu říká galas, tak své gala už měl například horký Oscarový aspirant španělské drama La Bola Negra, které je takovou poetickou a filmařsky velmi jímavou mozaikou životů tří gay mužů napříč generacemi, časem i fantazí. Režisérské duo Javier Ambrosi a Javier Calvo si z Cannes odvezli Zlatou palmu za režii. Tam je zajímavostí, že Javierové byli asi 13 let v partnerském vztahu a během natáčení filmu La Bola Negra se rozešli a přesto společně vytvořili snímek, na který teda aspoň já osobně budu ještě hodně dlouho myslet a ráda se jim nechám opakovaně zlomit srdce. Přijde mi to jako docela inspirativní historka, která ale zároveň docela humorně zapadá do tématu jejich filmu. No a teprve před chvílí jsem se vrátila z projekce amerického dramatu The Liberation, tedy Osvobození, a mám z něj velmi čerstvý, nepříjemný zážitek, což není myšleno nutně jako hodnocení toho filmu, ale prožitku z něj, z toho, o čem vyprávěl. Režisér Guy Nativ se totiž inspiroval osudy své babičky Rity Cooper, což byla přeživší holokaustu, která se ale později ve svém životě stala obětí ženského kultu. Hlavní roli tu má skvělá Carrie Coon.
0: A jsou na programu festivalu i nějaké české filmy?
6: Tak z premiér tu najdeme akorát českou koprodukci, ale za to neméně kvalitní. Jde totiž o myanmarské drama Padlé ovoce, které si přivezlo z Karlových Varů hlavní cenu Křišťálový Globus, takže to už k němu pochopitelně přitahuje zájem festivalových návštěvníků i filmových profesionálů. Z retrospektiv je pak na programu jedna generacemi prověřená a přesto stále aktuální sídlišní komedie Věry Chytilové, čímž pochopitelně myslím panel story a neb Jak se rodí sídliště.
0: Z Londýna se přihlásila filmová publicistka webu iRozhlas.cz Kristýna Roháčková. Kristýno, děkujeme.
6: Já taky děkuju.
0: A touto filmovou pozvánkou také uzavíráme dnešní Odpolední plus. Přejeme vám hezký poslech našeho dalšího vysílání.
7: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas plus.
7: Prezident Pavel se vrátil do Česka, politici oceňují jeho účast ve volbách. Aplikace e-doklady zatím funguje během voleb bez větších potíží. Kyjev se po ruských útocích potýká s nedostatkem elektřiny. V pátek 9. října posloucháte Plus a zprávy. Klidný závěr pracovního týdne vám přeje Ondřej Látal. Každý vysoký ústavní činitel by se měl podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD voleb účastnit. Reagoval tak na to, že prezident Petr Pavel kvůli volbám přerušil dovolenou. Hrad přitom původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě volit nepůjde. Do Česka se nakonec vrátil a v Černoučku na Litoměřicku odvolil krátce před 15:00 odpoledne. Podle Okamury je rozhodnutí prezidenta správné.
8: Je svým způsobem dobře, když i pan prezident, který původně nechtěl volit, tak si to rozmyslel po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitelé volí.
7: Rozhodnutí prezidenta Pavla volit vítají taky opoziční politici. Třeba předseda hnutí STAN Vít Rakušan řekl, že je rád, že jde prezident lidem příkladem. Aplikace e-doklady, která slouží k prokazování totožnosti, zatím funguje bez větších problémů. Informoval o tom mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata. Od začátku voleb agentura zaznamenala jen několik potíží. Ty se podařilo vyřešit. Aplikace funguje jako digitální alternativa občanského průkazu. Voliči se jí můžou prokázat u volebních komisí.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Ukrajinská elektrická síť je po ruských útocích poškozená. Část Kyjeva se potýká s výpadky elektřiny. V některých kyjevských obvodech už úřady otevřely stanové stanice nezdolnosti, kde se lidé můžou například dobít mobilní telefony a počítače. Problémy s havarijním vypínáním dodávek proudu netrápí jen odběratele v ukrajinském hlavním městě, ale taky v dalších regionech.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na pravidelné poradě kritizoval kyjevskou městskou radu, která podle něj neudělala téměř nic pro zajištění energetické bezpečnosti obyvatelstva. Starosta města Vitalij Kličko tato obvinění odmítá. Prezident Zelenský na sociálních sítích také potvrdil, že ukrajinské drony zasáhly dvě ruské rafinérie v Omsku a Uchtě, 1900 kilometrů od ukrajinské hranice. Podle záběrů z ruských sociálních sítí obě rafinérie hoří. Ukrajinské drony také silně poškodily už druhé velké datové centrum, patřící pravděpodobně opět korporaci Yandex. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
7: Krajně pravicový kandidát Flávio Bolsonaro vede v průzkumech před druhým kolem prezidentských voleb v Brazílii. Vyplývá to z průzkumu agentury Datafolia, který přisuzuje Bolsonarovi 49% hlasů. Jeho soupeř Lula da Silva má podle prognóz o 4% body méně. Příští hlavu státu si Brazilci zvolí v neděli 25. října. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ochránit včelstva před morem a hnilobou včelího plodu by mohl do budoucna nový přípravek. V unikátní proletové hale v Terezíně ho spolu s včelařskými a technickými odborníky testují vědci z Biotechnického ústavu Akademie věd. V dokonale uzavřeném prostoru, ze kterého nemůže infekce uniknout, jsou schopni nasimulovat přirozené prostředí pro včely.
10: Ta proletová hala, to je naprosto unikátní zařízení. To je velice citlivě vyladěný systém a takových zařízení je opravdu jenom několik v Evropě.
11: Přípravek je založený na speciálním proteinu, který má ničit bakterie způsobující nákazu, vysvětluje Petr Malý z Biotechnologického ústavu Akademie věd.
10: Můžeme přispět nejenom k obraně před pálením těch včelích úlů, čili chránit jednotlivé včelaře a jejich úly, ale pomoct vlastně i ekologii, protože zůstane větší množství včel v přírodě.
11: Přípravek ještě čekají další testy. Včelaři by ho mohli začít používat do 3 až 4 let. Karolína Burdová, Český rozhlas.
7: Na D1 směrem z Prahy na Brno začíná kolona za Pražským okruhem na 12. kilometru, popojíždí se až na 23. kilometr do omezení na Šmejkalce, zdržení kolem 45 minut. Nehoda se řeší ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov. V levém pruhu se srazila 3 auta, výrazně se proto regulují vjezdy do tunelu jak z Patočkovy ulice, tak od Troji. Před vjezdy do tunelu čekejte zdržení až 30 minut. A dobře dojeďte. Zítra bude převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm anebo přeháňkami. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky ubývat a oblačnosti taky. Teploty 11 až 16 stupňů. To byly zprávy, teď 20 minut Radiožurnálu.
12: Housinecká přehrada v jižních Čechách téměř vyschla. Jak důležitá zpráva to je? Jak by měla reagovat Národní koalice pro boj se suchem, kterou na pondělí svolal premiér? Jak jsou na tom další přehrady v Česku? Je rozumné postavit v Česku nové nádrže? A je šance, že v dohledné době situaci zlepší větší deště nebo sněžení? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je klimatolog, ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd Czech Globe, zakladatel a koordinátor projektu Intersucho, profesor Miroslav Trnka. Dobrý den, zdravím vás přes internet.
13: Pěkný den z Brna.
12: Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš na pondělí svolal jednání Národní koalice pro boj se suchem. S čím tam půjdete? Co by měly být aktuální závěry a nejbližší kroky, které vyjdou z toho pondělního jednání?
13: Tak já si myslím, že za nás je důležité připomínat neustále to, že za prvé sucho nezná jaksi úplně omezení v čase, není to akutní problém, který se dá vyřešit z týdne na týden. Samozřejmě některá operativní rozhodnutí mohou pomoci to zmírnit, ale celkově je to o připravenosti a dlouhodobých investicích, jak do té technické infrastruktury, tak také do výzkumu a předpovědí. Takže to je jedna věc. A druhá věc, která je podle nás v rámci našeho týmu důležitá, že sucho by mělo být jako apolitickou záležitostí, protože je strategickou věcí České republiky a to, jestli voda teče v kohoutku a je výsledkem práce prostě generací vodohospodářů a tomu by jakákoliv vláda měla napomáhat. Takže to je naše role připomínat ty, řekněme, odborné aspekty současného sucha, ale také to specifikum, protože letošní sucho je zase jiné, než byla ta sucha v minulosti.
12: Pan premiér svolání Národní koalice pro boj se suchem oznámil krátce poté, kdy médii prošla zpráva o tom, že nádrž Husinec nedaleko Prachatic v jižních Čechách fakticky přestala zadržovat vodu. Ta přehrada nebo tou přehradou voda jenom protéká. Hladina je o 7 metrů níž, než bývala normálně. Nádrž je naplněná z necelého 1,5%. Je tohle, co se stalo v nádrži Husinec, nějaký zlom, pokud jde o hydrologickou situaci v Česku, na který je potřeba bezprostředně reagovat?
13: Já si myslím, že to je prostě signál, který jasně říká, že i vodárenská infrastruktura, přestože byla, je robustní a byla budovaná s nějakou dostatečnou rezervou, tak v současném klimatu nemusí stačit. A ten je to vlastně první příklad, naštěstí zatím malé nádrže, ale je to komplikace samozřejmě pro vodohospodáře. Je to něco, čeho se obáváme, že může být problémem v budoucnu na větších nádržích, které zásobují větší počet obyvatel, než je to u Husince. A myslím si, že je to zlom v tom, že doposud jsme si mohli říkat dobře, tak zatím vždycky jsme měli sucho, ale vodárenská infrastruktura to zvládla. Tohle je případ, kdy nemůžeme říct, že by vodohospodářská infrastruktura selhala, ale ukazuje se, že prostě nikdy během té konstrukce nádrže se úplně nepočítalo, že bychom ji vyčerpali doma.
12: Ředitel pro hydrologii v Českém hydrometeorologickém ústavu Jan Daňhelka včera v polední publicistice Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus řekl, že podobně jako Husinec na tom jsou nebo velmi brzy budou další nádrže, mluvil o Klabavě nebo o Březové na Teple. Bude tedy takových nádrží, kudy vlastně bude jenom na dně protékat původní řeka, přibývat?
13: Pokud se dál budou naplňovat prognozy, které už vlastně dvě desetiletí připravují klimatologové a posledních 15 let i náš ústav na Akademii věd, tak ano, bohužel ty klimatické prognozy říkají, že na našem území se budou častěji objevovat epizody sucha, které budou delší a nebude to jenom zemědělské a půdní, ale bohužel čím dál častěji i se nám bude projevovat a propisovat do hydrologické situace. A tohle není první sucho, kde zažíváme významná omezení v odběrech vody. Zatím se to ale netýkalo vodárenských nádrží, ale bylo jen otázkou času, kdy k tomu dojde.
12: Už mnoho týdnů přitahuje pozornost stav vody ve Vltavské kaskádě. Sociální sítě jsou plné fotografií obnažených břehů z Orlíku, teď i ze Slap, protože právě Slapy začalo povodí Vltavy poprvé v historii využívat pro zajištění průtoku Vltavy v Praze a směrem do Labe. Ty snímky vypadají dost apokalypticky. Je důvod k obavám, že v dohledné době vysknou i velké vltavské přehrady?
13: Tak to je přesně důvod, proč byla Vltavská kaskáda postavena, aby zabránila tomu, že taková situace nenastane v Praze a vlastně v níže po proudu, mimo jiné proto, že by to mělo zásadní dopad na kvalitu vody a na kvalitu života v blízkosti řek. Nejenom co se týče množství odebírané vody pro třeba technologické účely, ale i pro samotný vlastně hydrologický a biologický život a samozřejmě život lidí v okolí. Takže proto byla postavena se značným nákladem Vltavská kaskáda, tím nákladem nemyslím jenom finanční, ale i na té krajině. A ta kaskáda slouží, byla vlastně kalkulována tak, aby zvládla skutečně extrémní sucho, ale pořád musíme vycházet z toho, že naši předkové ji projektovali na podle klimatických poměrů, které nebrali v úvahu klimatickou změnu. A to, co nás dobíhá, je fakt, že máme situaci, kdy teplota je o 1,8 až skoro 2 stupně Celsia vyšší, než byl dlouhodobý průměr na konci 19. století nebo počátku 20., z kterého ty kalkulace vycházely a srážky zůstaly stejné. A tím se nám dramaticky prodloužila vegetační doba i v horních částech povodí, včetně Šumavy, a zkrátka vegetace potřebuje více vody, nepustí do těch vodních toků, a když se k tomu přidá výrazná srážková anomálie, tak máme prostě, a to sucho zůstane delší dobu vázáno na geograficky relativně malé území, jako teď vidíme, zejména v horní části Vltavy, tak máme propsané sucho nejenom ze sucha půdního, které postihuje následně vegetaci, ale propisuje se nám to do vodních toků, a to způsobem, který si naši předkové vlastně úplně neuměli představit.
12: Server Seznam zprávy včera vydal detailní analýzu, jak jsou naplněné jednotlivé nádrže Vltavské kaskády. Když se člověk dívá na procenta u jednotlivých nádrží, tak to možná na první pohled nevypadá tak hrozně. Některé jsou naplněné z více než 80%. Na druhé straně to jsou spíš ty menší nádrže. Na straně druhé Orlík je naplněný z 19%. Jaká je ta celková situace? Optimisticky se dá na to podívat?
13: Dá se na to podívat optimisticky z toho pohledu, že vlastně úkolem těchto nádrží je skutečně udržovat co nejdelší dobu průtok na té střední a dolní části Vltavy na, řekněme, přijatelných hodnotách. Byť s tou vodou začíná povodí Vltavy jako šetřit, a samozřejmě s ní šetřilo i předtím, a postupuje podle předem promyšlených manipulačních řádů, které počítají s nějakou pravděpodobností srážek, zejména zlepšení stavu průběhu zimy. Optimisticky se dá na to podívat tak, že třeba klíčové vodárenské nádrže, jako na Českomoravské vrchovině, jako je třeba Žilivka nebo Vír 1, tak mají relativně dobré nasycení, byť i tam dochází k záklesům hladin, který je poměrně značný. Ale v tuhle chvíli prostě ta klíčová část, ta páteřní vodárenská infrastruktura, pořád má ještě rezervy dostatečné na to, aby to pokračování sucha vlastně zvládla. To, co není tak optimistické, to, když se podíváme na porovnání, řekněme, s tou předchozí suchou epizodou, která tady u nás nás trápila někdy od roku 2012 na Moravě a posléze zasáhla celou Českou republiku a skončila až vlastně v průběhu roku 2019. Z toho pohledu ta současná epizoda začíná velmi jaksi podobně a nejsme ještě ani v půlce. Můžeme vidět jakoby první známky takového sucha někdy v roce 2024, těsně před těmi zářijovými povodněmi, pak se situace trochu uklidnila, přiblížila normálu, ale v letošním roce, a z části v roce minulém, ale hlavně letos jsme zažili prudkou intenzifikaci. A to, co pro to letošní sucho je jako příznačné, je to, že je geograficky omezeno do oblasti, řekněme, jižních Čech, Šumavy a z části západních Čech a Českomoravskou vrchovinu, kde o něco jaksi ustoupilo v těch posledních týdnech, ale bohužel v oblasti Šumavy a řekněme horní části Vltavy, tak to sucho stále přetrvává, řekněme naposledy, kdy tam byla dostatek vody nebo nebyla tam nějaká výraznější anomálie, tak to bylo v listopadu loňského roku a to se prostě na těch vodních tocích musí projevit a projevuje se.
12: Jak dlouho minimálně může trvat, než se na Vltavské kaskádě dostane do nádrží tolik vody, kolik bývalo běžné?
13: To je skvělá otázka. Kdybychom měli normální na zimu bohatou, a teda normální zimu, která bude chladnější, ale bohatá na srážky, zvláště ty sněhové, a potom přijde ideálně několikrát jaksi tání, které nejdřív doplní půdní profil a potom vodní nádrže, tak by se dalo říct, že možná za zimu jsme skoro na svém, ale v průběhu zim v posledních letech jako vidíme, že ani na Šumavě nemusí být zima bohatá na sníh, a že to je něco, na co se nemůže vsadit. A to je, proč jsem říkal, že ano, je tady důvod mírný optimismus, to znamená, ta klíčová infrastruktura je zatím relativně dobře připravená na pokračující sucho, ale současně, a to je ta špatná nebo ta horší zpráva, my nevidíme tak daleko dopředu, abychom dokázali říci, jak bude za 3, za 4 měsíce. Můžeme pouze říci, že je pořád jako relativně málo pravděpodobné nebo méně pravděpodobné, že přijdou v horizontu třeba příštích 2 měsíců srážky dostatečné na to, aby nás dostali do nějakého normálního nebo lepšího než normálního stavu. A to je ta horší zpráva, protože teprve tehdy se začnou ty nádrže zpátky plnit. My nevidíme žádné, nedokážeme předpovědět, kdy přijdou třeba plně povodňové situace, které by ten stav mohly jako zásadně zlepšit. A samozřejmě nikdo si povodně nepřeje, ale z pohledu naplnění nádrže je to relativně nejrychlejší způsob, jak se dostat zpátky na objemy vody, které potřebujeme. A tady ještě potřeba připomenout jednu důležitou věc. Zima a podzim, a pak zvláště zima, patří v Čechách i na Moravě mezi ty srážkově chudší období. A nemůžeme většinou zde povodňové situace nečekáme. To, co by situaci opravdu pomohlo, by byla zima s dostatkem sněhu, který by potom na jaře postupně odtál a pomohl nám ty nádrže naplnit. Naopak černým scénářem by byla teplá zima s menším množstvím srážek, které by navíc vypadávaly v podobě deště, vypařovaly by se a v té krajině by odtékaly. Určitě nějaké množství vody zadržíme, ale ten optimální, k tomu optimálnímu scénáři to má daleko. A tam tak daleko bohužel nevidíme, jenom můžeme říci, že v současných klimatických podmínkách je pravděpodobnější ten průběh jaksi teplejší zimy a o charakteru srážek, o tom se budeme bavit, řekněme, na začátku listopadu a prosince.
14: V téhle situaci bylo by rozumné třeba už teď upouštět preventivně ze slap méně vody, než se upouští?
13: Ono je to vždycky jako vážený nebo nějaký kalkulovaný risk, který musí ten správce povodí a vodního toku přijmout. Na jedné straně ano, mohli bychom říct, tak teď by bylo asi rozumné nepouštět vůbec nic nebo úplné minimum, ale to by znamenalo dramatické zhoršení kvality vody v dolních částech toku a to by byl bezprostřední dopad, který by mohl mít i do konsekvence nejenom pro život v těch vodních tocích, ale potenciálně by to mohlo zvyšovat třeba jako riziko šíření nemocí těch zvířat, které tam v těch vodních tocích žijí, nebo nějakých ekologických avárií a typu nadměrného úhynu ryb a podobných situací. Takže to je něco, čemu ten správce vodního toku se snaží předcházet tím, že má dopředu promyšlený plán, jak postupovat a ten plán mimo jiné vychází jako z velmi pečlivé analýzy klimatických dat. A na druhou stranu je potřeba říct, že žádný plán není dokonalý a to, co nám situaci výrazně komplikuje, je situace, kdy klimatické poměry v Česku se změnily oproti době, kdy ty plány byly připravovány. Jistě byly aktualizovány, ale ani naše prognózy budoucího klimatu neobsahují pravděpodobně nebo nemohou obsahovat jaksi ty největší extrémy. Prostě každý model, každá projekce počítá s nějakou nejistotou. My víme, co je, řekněme, únosné riziko, na které má smysl se připravovat a pak jsou scénáře, které jsou extrémní a na ty by byla příprava extrémně drahá. My víme, že jsou možné, ale říkáme, že jsou málo pravděpodobné. A to, co zažíváme teď, to sucho, extrémní sucho v volním povodí Vltavy dříve nebo později skončí, doufujeme, že dříve, ale jenom připomenu, když jsme měli to poslední sucho mezi lety 2012 až 2019, tak skoro 7 let bylo suchem téměř soustavně sužováno území, řekněme, v oblasti východu Českomoravské vrchoviny na Třebíčsku. A tam, přestože se jednalo o Českomoravskou vrchovinu, jinak na vodu relativně bohatou oblast, tak se potýkaly ty obce a zemědělské podniky a všichni, kdo v té krajině žijí, s dlouhodobým nedostatkem vody, který prostě trval nezvykle dlouho. Přestože třeba v jiných částech republiky pršelo. Takže v tom je ta nevyzpytatelnost a zajímavost klimatického systému, že ano, průměr a statistika je jedna věc a potom ta realita konkrétní epizody je úplně jiná. A tady vidíme, že prostě v horní části Vltavy zcela netypicky zažíváme nasycení půdy, které je jinak představitelné v Polabí nebo na Jižní Moravě v tuhle část.
14: Ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky Czech Globe, profesor Miroslav Trnka je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. V dnešním ranním vysílání Českého rozhlasu Plus mě zaujala myšlenka vašeho kolegy, profesora Jakuba Hrušky, který se věnoval tomu, že v Praze díky upouštění ze slap je hladina Vltavy vlastně normální. On se nad tím pozastavil, mluvil o tom, že to může vyvolávat právě v místě, kde sídlí centrální úřady, dojem, že se vlastně nic vážného neděje. Může to mít tenhle ten efekt? Nebylo by i z toho hlediska rozumnější upouštět třeba ze slap méně?
13: Já si myslím, že právě já rozumím naprosto to, co Jakub měl na mysli. Bohužel, my společnost se řídí něco, čemu my říkáme v naší branži hydronelogický cyklus. To je termín, s kterým přišel můj kolega profesor Donald Wilhite ve Spojených státech na konci 80. let a jasně vystihuje, že vlastně to naše rozhodování jako společnosti v době sucha je volá po rychlých opatřeních, po jako dramatické změně. Ale to je zrovna doba, kdy žádné to opatření nebude účinné, protože když v době sucha postavíme nádrž nebo začneme budovat nový vodní zdroj, no tak v té dané epizodě sucha nám nepomůže. A sucho, bohužel, na rozdíl od povodní, jako nesvědčí ani těm operativním akcím typu mobilních bariér nebo hrází z písku, kde můžou obyvatelé tím svým úsilím výrazně přispět třeba ke zmírnění dopadů té extrémní události. Tady u sucha, tím, že má takový nejasný konec, nejasný začátek, tak se nejvíc cení dlouhodobá práce a prevence. Já si myslím, že rozumím tomu, že by bylo možná dobré naznačit i v dolní části toku, že nahoře na Vltavě je situace skutečně zásadní a zásadně špatná. Na druhou stranu to, že o tom mluvíme v hlavní vlastně zpravodajské relaci, tak také lecos naznačuje. Já si nemyslím, že potřebujeme říkat obyvatelům Prahy, že na severu, respektive na jihu Čech, je nedostatek vláhy, protože oni to vědí a myslím si, že to vnímají.
14: Vy jste před chvílí říkal, že samozřejmě opatření proti suchu nemají okamžitý efekt. Na druhé straně před dvěma týdny v rozhovoru pro ČTK jste také řekl, že chce-li Česko zachovat současnou úroveň spotřeby vody a její kvalitu, neobejde se bez stavby nových údolních nádrží na horních partiích vodních toků. Kolik takových nádrží by se mělo začít připravovat?
13: To je skvělá otázka. Česko má jako v zásobníku v úzkách míst, která drží v rezervě pro právě tyto účely už po desítky let téměř stovku potenciálních profilů. Já se s kolegy domnívám, že většina velkých oblastí těch povodí, ať se bavíme o povodí Dyje, povodí Moravy, ale také povodí Vltavy nebo povodí Ohře, tak bude vyžadovat prostě posílení té zásobní části infrastruktury spolu s investicemi do zlepšení retenční schopnosti krajiny. Bychom měli a musíme, zdůrazňujeme to, dělat obě dvě opatření. Ale to současné sucho zcela jako mimo podle mě pochybnost ukazuje hodnotu zadržené vody ve vodárenských nádržích, ale také i v těch nádržích, které nadlepšují průtoky. Protože umožňují vlastně zachovat relativně jako normální život pro klíčové oblasti z pohledu ekonomiky země. Kdyby v Praze neodtékala nebo protékalo minimum vody a znamenalo to třeba nutnost zasahovat do odtoků, do chodu průmyslových podniků, bylo by to něco, co by zasahovalo ekonomiku jako celek daleko víc, než to, že jsme ty nádrže udržovali a nějakým způsobem platili za ně cenu nejenom finanční, ale i třeba v tom, že je v té krajině strpíme.
14: Já se omlouvám, že vám do toho skáču, když se přece jenom vrátím k té původní otázce, tak vy uvažujete v tomto směru o jednotkách nádrží nebo o desítkách nádrží v rámci Česka?
13: Naše analýzy třeba v povodí Dyje, které je citlivé, tak uvažovaly variantně, řekněme, s dvěmi až třemi nádržemi, s tím, že v kombinaci s těmi přírodě blízkými opatřeními to byla ideální varianta. Ale říkám, to je modelový odhad, který řeší nějakých 8000 kilometrů povodí, které je sice z pohledu sucha a nedostatku vody nejohroženější v Česku, takže z toho si můžeme udělat představu, že se jedná spíš o jednotky nebo kolem desítky nádrží, které by z pohledu několika příštích desetiletí pomohly stabilizovat tu situaci.
14: Na druhé straně neukazuje ten čerstvý případ Husinecké nádrže, že ani nové přehrady nemusí být tím funkčním řešením?
13: No, já si vždycky kladu otázku, a co je tím funkčním řešením. Z mého pohledu, jako člověka, který se věnuje globální klimatické změně, tak zásadní je zmírnit emise a otočit ten klimatický trend nebo ho stabilizovat. Současně ale my musíme žít s realitou, kterou máme teďka, což je teplota o 2 stupně vyšší a stejné srážky. A bez dostatku vody se neobejde. Máme dvě možnosti. Buď budeme posilovat akumulaci, nebo a snížíme spotřebu vody. A ta rovnice nemá žádné jiné řešení a ta voda, která vlastně je člověkem nějakým způsobem spotřebována, se dá použít. V podstatě vždycky ta voda je jenom jedna, takže pokud ji použijí rostliny ve volné krajině, tak ji nebude k dispozici pro lidi. Pokud ji zadržím buď v půdě, v hlubších vrstvách, tak aby nemohla být k dispozici pro rostliny a postupně sytí vodní toky, anebo ve vodárenských nebo jiných nádržích, tak mám nad tou vodou jistou kontrolu a za mě je klíčové kombinovat ta opatření. Ale říkat, že mám v ruce něco lepšího, proto abych se adaptoval na změnu klimatu, já se ptám, co to je, co je tím zázračným řešením, které vyřeší nedostatek vody, protože zase podívejme se na to upřímně. To sucho postihuje Šumavu, což je relativně jedna z nejzachovalejších oblastí, které v Česku máme, co se týče přírodních procesů, byť samozřejmě o tom můžeme vést polemiku. Zasahuje Alpy, tedy zase oblast, kde můžeme říct, že místní obyvatelé nezažili komunistický režim a hospodaří relativně udržitelně po celou dobu. Takže sucho, pokud zasáhne to území, tak v podstatě ti obyvatelé mají dvě možnosti. Buď na to sucho jsou připraveni a mají dostatečné zdroje, anebo trpí.
14: V téhle situaci, tak jak ji popisujete, měli by politici zahájit nějaké kampaně, abychom víc šetřili vodou?
13: Já si myslím, že politici by měli jako daleko víc vysvětlovat obyvatelům, jaké mají v roce řešení, a také napříč politickým spektrem se na těch opatřeních, na kterých se shodnou, tak jako tu shodu si nějak materializovat. Třeba v podobě dlouhodobých programů podpory opatřením, o nich není sporu. A potom vlastně tam, kde třeba ta shoda není, tak iniciovat nějakou odbornou diskuzi, která by vlastně zvážila opatření pro a proti a vlastně zase vedla k nějakému národnímu konsenzu. Protože já říkám, sucho si nevybírá, kterou vládu zasáhne, ta vláda si nevybírá, jestli bude žít v suchu nebo v povodňových situacích, a klimatická změna bude přinášet oba dva extrémy. A musíme říct, že připravenost na sucho z velké části znamená, že jsme připraveni na ten opačný extrém. A takže není to jednak jedné, ale ty dva extrémy vyžadují dost podobnou adaptaci v krajině.
14: Zástupci vlády mluvili o tom, že kabinet dá 4 miliardy korun na boj proti suchu, že tyto peníze mají umožnit propojování vodohospodářských sítí, zadržování vody v krajině, výstavbu drobných vodních nádrží, rybníků a závlahových opatření. Mohou 4 miliardy v dohledné době stačit?
13: Nabízí se taková si paralela, je to kapka v moři. Současně je potřeba říct, že stát podobnou řádově podobné prostředky vynakládal v minulosti dlouhodobě, takže po tom suchu, které následovalo v období 2015-2018, tak vlastně část té současné politické reprezentace, pětně strany ANO, tak jako přišla s opatřeními a prostředky, které investovala do připravenosti na sucho, a v tom pokračovala i ta následující vláda. Takže já si nemyslím, že tady je jako zásadní zvýšení těch prostředků. Ano, jsme v nějaké rozpočtové situaci, asi v tuhle chvíli není možné bavit se o tom, že by ty prostředky byly řádově větší. Na druhou stranu uvědomme si, že tohle je jenom ochutnávka pravděpodobně toho, co nás čeká v budoucnosti, a budeme ty zdroje muset najít, anebo zkrátka se smířit s tím, že nebudeme mít dostatek vody pro to, čemu moji kolegové říkají vodní blahobyt.
14: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky CzechGlobe, zakladatel a koordinátor projektu InterSucho, profesor Miroslav Trnka. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
13: Já moc děkuji za pozvání a přeju vám, posluchačům, hezký den a co nejdřív trochu deště.
14: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Ry Bohemia Radio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Pod mě po celou dobu festivalu. Více na prybohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
7: Půl šesté.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Prezident Petr Pavel odvolil v komunálních volbách v obci Černouček na Litoměřicku. Do Česka se vrátil z dovolené. Svůj hlas vhodil do volební urny krátce před 15. hodinou. Pražský hrad původně oznámil, že se Pavel voleb kvůli soukromé zahraniční cestě nezúčastní. Za to čelil kritice koaličních i opozičních politiků. Státy Evropské unie schválily úpravu emisního systému ETS2. Cílem je kontrola cen chystaných povolenek pro silniční dopravu a budovy. Nová pravidla zavádějí cenový strop v přepočtu 1100 korun za tunu oxidu uhličitého. Po jeho dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. To má růst cen omezit. Maximální povolené prodejní ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. U nafty se cenový strop proti dnešku zvýší o 38 haléřů. Celkem tak litr bude stát na nejvýš 47 korun a 67 haléřů. Rozhodlo to ministerstvo financí. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun a 48 haléřů. Je to o 17 haléřů víc než dnes. Polští poslanci schválili omezení nočního prodeje alkoholu mezi 10. hodinou večer a 6. ráno. Zákon ještě projedná Senát. Nařízení se týká večerek a čerpacích stanic, neplatí pro bary a restaurace. Poslanci se taky dohodli na zákazu reklamy na pivo. Před Národním technickým muzeem v Praze můžou lidé i zítra odevzdávat své staré elektrospotřebiče. Akci Recyklační víkend na oslavu Mezinárodního dne elektroodpadu muzeum letos pořádá po 12. Cílem akce je získat nové exponáty do muzejní sbírky. Zbylé elektrospotřebiče ekologicky zrecykluje specializovaná firma. Doprava na plusu. Na D1 směrem z Prahy na Brno začíná kolona za Pražským okruhem na 12. kilometru. Popojíždí se až na 23. kilometr do omezení na mostě Šmejkalka. Celkové zdržení kolem 3/4 hodiny. Zdržíte se teď i na Pražském okruhu směrem na D1. Z 2. kilometru dálnice D5 pojedete k Ořechu asi 30 minut. Dlouhá kolona je na jižní spojce směrem na Černý most. Provoz zastavuje za podjezdem magistrály a pomalu se jede až na Štěrboholskou spojku za nájezd od Dolních Počernic. Je to na 35 až 40 minut. Pomalu se jede taky před tunelem Blanka v směru Stroje. Kolona z Liberecké od sjezdu na Prosek k tunelu je na 30 minut. Podobné zdržení čekejte i v Povltavské ulici od Čuprovy před tunelem. A provoz vázne i v Cínovecké, kde začíná kolona za sjezdem na Zdiby a do Kbelské před Novopatskou ulici. Je to na víc než 30 minut. Dobře dojeďte. Zítra bude převážně zataženo, na většině území občasný déšť a nebo přehánky, teploty 11 až 16 stupňů. To byly zprávy a tady je repríza Osobnosti Plus.
11: Vláda Andreje Babiše vejde do dějin jako ta, která zničila lidskoprávní agendu, napsala právnička Andrea Procházková z katedry ústavního práva a státovědy na Právnické fakultě v Praze po rozdělení agendy ochrany lidských práv mezi jednotlivé rezorty. Andrea Procházková se teď stala součástí poradního týmu zástupce veřejné ochránkyně práv a dnes je hostem Osobnosti Plus. Kdo patří mezi nejzranitelnější skupiny lidí v Česku a je kritika nových členů Rady vlády pro lidská práva oprávněná? Dobrý den.
15: Dobrý den. Díky za pozvání.
11: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
2: Osobnost Plus.
11: Kde je podle vás v českém právním řádu největší slabina, pokud jde o práva lidí s postižením? Co byste chtěla pomoct změnit?
15: To je docela náročná otázka na začátek. Těch slabin je hodně a proto ty poradní orgány existují, aby vlastně zvedaly ta témata, na které politici nedohlídnou logicky, protože vlastně v těch poradních orgánech jsou lidé z neziskového sektoru, experti, jsou tam lidé, kteří se týká ta problematika. Já jsem teda součástí poradního orgánu pro práva lidí s postižením. Jsem tam proto, protože mimo jiné se v rámci advokacie věnuju tomuto tématu. A těch témat je tam teda jako spousta k řešení. Ta nejpalčivější je, a vlastně bylo to součástí toho pohovoru, který jsem dělala do toho poradního orgánu, to, jak se starat o lidi s nejtěžšími formami postižení. Typicky Česká republika je už několik let napomínána mezinárodními lidskoprávními organizacemi, včetně OSN, že tady je ústavní péče státní politikou v případě péče lidí se postižením a máme velký nedostatky, pokud jde o budování komunitních služeb. Co si potím jak představit? Asi trochu tušíme, jak vypadají ústavní péče a ústavy. Je to z dobrých důvodů kritizované, protože jsou podfinancované, dějí se tam excesy, o kterých vlastně i mimo jiné ombudsman dlouhodobě mluví i ve svých šetřeních. A právě proto, že část té péče o lidi s nejtěžšími formami postižení nelze provádět doma z logických důvodů, buď protože vlastně ty projevy té diagnózy jsou velmi extrémní, agrese a tak dále, a taky protože ty pečující, typicky rodiče, typicky ženy, což vyplývá i z průzkumu PAK Research, kdy 80% té péče právě o lidi s nejtěžšími formami postižení zastávají ženy doma, tak vlastně je potřeba to nějakým způsobem řešit a ty komunitní služby mají jít tímhle směrem. Jsou to pobytové služby, kde vlastně ten člověk si vytvoří svoje zázemí a svoje nové doma a kde jsou experti, kteří se o něj starají.
16: A v čem je problém, že stát se nechce vzdát té svojí úlohy v té ústavní péči nebo že nejsou peníze na to, abychom podporovali komunitní péči o postižené lidi nebo co je ten kámen úrazu?
15: No začíná to tím, že my nevíme, kolik těch služeb potřebujeme, protože nikdo nemapuje a tady v tomhle případě ze zákona ta povinnost patří krajům, který dostávají peníze od státu na to, aby budovali i ty komunitní služby, tak my nemáme žádné údaje o tom, kolik v každém kraji je lidí, kteří budou potřebovat v budoucnu takovouhle komunitní službu. Ono nevždy ta služba je potřeba úplně od začátku, má být vlastně jako postupně budována nějaká samostatnost toho člověka s postižením a právě v nějaký moment ve chvíli, kdy už se ta rodina třeba nebude zvládat, starat o toho člověka, nebo se stane nebo že něco tragického v té rodině a nebude nikdo, kdo se bude moct starat o toho člověka, tak by měli mít někde to místo. A kraje nemapují dostatečně většina z nich tu poptávku a do toho vedle toho máme tu velkou nedostatečnost těch služeb už teď. Takže my vlastně nemáme nejen jako zmapováno, co je potřeba do budoucna dělat, ale my už dneska jsme hodně pozadu s tím, co je vlastně dostupné.
16: Když to srovnáte s tím, jak je to jinde v zemích Evropské unie, jsme na tom výrazně hůř než jinde.
15: Já neznám úplně to, jak vypadá praxe v jednotlivých zemích v rámci Evropy, ale vycházím z toho, že jsme jako napomínáni těmi mezinárodními institucemi, takže ta situace není dobrá. Dokonce teď vlastně na Radě Evropy je stížnost proti České republice na nedostatek komunitních služeb, do kterých se zapojilo vlastně několik neziskovek a příběhů jako konkrétních rodin. Já to vlastně v praxi taky potkávám, že jestli je nějaký problém, který mají většina těch rodin, který se starají o děti nebo dospělé s postižením, s těmi nejtěžšími formami společného, tak to, že v nějaký moment budou potřeba službu, která není.
16: Vy jste se teď dostala do týmu zástupce ombudsmanky. Jaká bude vaše úloha?
15: Je to poradní orgán, takže my jsme se měli scházet dvakrát, třikrát do roka a vždycky se pobavit o nějakém konkrétním tématu. Předpokládám, že zástupce ombudsmana v tomhle případě bude mít nějaká témata, která bude chtít řešit. Tím, jak je to úzce vymezené, tak vlastně se předpokládá, že se to bude řešit pouze z tohohle ranku témat. A já jsem sama zvědavá, zrovna tenhle poradní orgán je něco, co už funguje nějakou dobu oproti tomu druhému orgánu, který teď je nově zřízen, poradní orgán pro lidská práva přímo pod ombudsmankou, kde teda jsem stálou hostkou, což znamená, že nemám hlasovací práva oproti tomu předchozímu. A to je třeba novinka, protože ombudsman se stal, vlastně říká se tomu National Human Rights Institution, což znamená, že je to jedním jako nezávislá instituce státní, státem financovaná, která má prosazovat lidská práva. Díky tomu se ombudsmanka rozhodla zřídit i tenhle poradní orgán.
16: Vy jste v červnu napsala, že volba expertky z finanční správy Evy Kostolanské do čela úřadu ombudsmanky budí skepsy. Teprve její první kroky ve funkci a střet s vládou ukážou, jestli bude skutečnou zastánkyní zranitelných nebo jen pohodlnou volbou pro politiky. Už ombudsmanka pro vás ukázala, jestli je skutečnou zastánkyní práv zranitelných nebo pohodlnou volbou pro politiky.
15: Já si myslím, že to ještě nemůžeme takhle přesně říct, že je v tom úřadu vážně jenom chvíli. A zároveň ale mám pocit, že byla jedna z nich, jedna z těch hlasů, které kritizovaly ty změny na úřadu vlády ohledně lidskoprávní agendy docela hlasitě i spolu vlastně se zástupcem ombudsmana, což mě samozřejmě jako dodalo nějakou naději toho, že vlastně to, jak tu volbu formulovali ty političtí zástupci, a to je jediné, co nám bylo zprostředkováno, jako nějaký kompromis mezi tím nějakým progresivistickým člověkem, který bude hnát tu lidskoprávní agendu do nějakých úplně extrémních výšin, jak to někteří z nich takhle formulovali, a vedle někoho, kdo jako nebude nic dělat, takže ona je nějakým kompromisním hráčem, tak uvidíme vlastně, kdo měl z těchto politických táborů nakonec pravdu, ale mně to zatím se zdá, že ty kroky ukazují spíše tím, že chce vlastně naplňovat tu roli ombudsmanky.
16: Kdo patří podle vás v Česku mezi nejzranitelnější skupiny lidí? Na čí práva by měla ombudsmanka v první řadě dohlížet podle vás?
15: To je opět složitá otázka. Myslím si, že ty nejzranitelnější skupiny jsou ty, které se nedokážou ozvat, nemají vlastně třeba tu možnost a mimo jiné teda jsou to ty osoby s postižením, lidé s postižením, protože část z nich třeba těch, se kterými se já setkávám, tak jsou neverbální a je za ně rozhodováno celý život a vlastně nemají vůbec žádnou možnost. Před soudy není úplně zvykem, že se lidí s postižením ptáme na to, co chtějí, a to i vlastně pokud jde třeba o lehké mentální postižení. Já se setkávám vážně s lidmi, kteří mají takzvaný PAS plus, což je poruch autistického spektra v kombinaci jako s těžšími formami mentálního postižení a náročným chováním. A i oni vlastně by měli mít nějaký způsob, jak projevovat to, co chtějí a co jejich potřeby. A nikdo se jich neptá. My, Česká republika, respektive justice, velmi omezuje své právnost do takových absurdních momentů, že zakazuje lidem s postižením, aby uzavírali sňatky, nebo my vlastně patříme mezi jedny z mála států v Evropě, který zakazují pasivní volební právo. Oni můžou aktivně volit už teď nově, je to teda taky novinka, protože tam jsme ještě taky nějakou dobu nedokázali dojít, ale nemůžou být voleni a já vlastně nechápu, co je důvodem, protože nemůže být někdo s postižením volen, protože komu tím uškodí. Sobě očividně ne. A vlastně tohle je nějaký přístup, který tady máme, místo toho, aby jsme se snažili odstraňovat bariéry a přemýšlet nad tím, jak co nejvíc zapojit lidi s postižením do té míry, do které jsou schopné do normálního života, tak naopak tady vlastně za ně rozhodujeme a říkáme, co je nejlepší a máme pocit, že to víme líp než oni.
16: Já už jsem na začátku říkala, že vy jste rozdělení agendy ochrany lidských práv mezi jednotlivé rezorty nazvala tím, že je to projev toho, že vláda vejde do dějin jako ta, která zničila lidskoprávní agendu na několik minimálně budoucích let. Proč myslíte?
15: No, protože jsme tady dokázali vybudovat systém, který byl nadrezortní, který dokázal přilákat spoustu expertů, kteří tu práci dělali zadarmo, bez nároku na honoráře, od kterých zešly změny, které jsme dokázali implementovat a vlastně bez ohledu na to, jaká vláda tam zrovna byla. Jo? A zmocněnkyně pro lidská práva na vládní úrovni byla považována za poměrně jako silného aktéra. Mimo jiné vlastně v tom, jak komunikovala ty věci. To je taky jako důležitá složka těch věcí, pojmenovávat se za problémy, ale i tím, že vlastně byla schopná prosadit některé věci, na kterých se pak shodla, dejme tomu, jako část poslanců, který byli z různých politických stran. A tím, co se teď děje, tím, že se přesunuli ty agendy na jednotlivá ministerstva, ubrali se lidi, kteří vlastně zajišťovali tu administrativu okolo toho, což je taky jako důležité, jak zpracovat to, co se tam jako probere. Zároveň díky tomu, že to nebylo dostatečně komunikováno, jediný důvodem byly úspory na základě analýzy, která byla vytvořena pravděpodobně umělou inteligencí a nikdy jsme se vlastně jako nedozvěděli, teda v čem ty úspory mají spočívat.
16: To si myslíte nebo víte, že to bylo
15: No, to bylo to, co vznášeli ty aktéři těch poradních orgánů a to, co pak psali média. Já jsem to neviděla, tu analýzu, ale jako nemám důvod tomu úplně nevěřit. Myslím, že to nikdo z té vládní úrovně úplně nepopřel. Tím, že vlastně to odůvodnění bylo takhle nedostatečné, tak si nelze jako myslet něco jiného, než to, že ten důvod nejsou ty úspory, ale něco jiného a to, že pro nás ta agenda není důležitá.
16: Takže vy, když jste napsala, že teď nemůže být pochyb, že koaliční politici lidská práva nejenže nepovažují za důležitá, ale rozhodli se omezit řešení témat jako sociální vyloučení práva dětí, vězeňství, ústavní péče, duševní zdraví nebo práva lidí s postižením, tak si myslíte, že opravdu to takhle je, že tahle vláda se tím nechce zabývat?
15: No, já jim do hlavy nevidím, ale fakticky tenhle krok, tenhle důsledek má, protože tím, že to přesunete na ty jednotlivá ministerstva, tak zbavíte ten proces té efektivnosti, který měl. Protože když to bylo na úřadu vlády, tak úřad vlády má možnost ze své pozice úkolovat jednotlivá ministerstva, ale ministerstva se navzájem úkolovat nemůžou.
16: Nevidíte to moc černě, protože vláda tvrdí, že to je technikálie. Mm-hmm.
15: No, to je otázka. Já si myslím, že to technikálie není. Stejně jako to, že teď se připravují ty statuty rad právě těhle oblasti, lidskoprávní oblasti a mimo jiné jedním z tím bodem má být to, že ty výstupy jednotlivých rad a poradních orgánů mají v souladu s programem prohlášením vlády. což samozřejmě trochu zbavuje ten proces nějakého jako vnějšího vstupu a pohledu ven. A mně to přijde, že to právě zajistí to, aby se tam vlastně jako nedělaly věci, které vycházejí právě z toho neziskového sektoru, z praxe. A tím, že tam ty odborníci dneska zároveň ani nejsou, rezignovalo vlastně několik desítek odborníků, tak vlastně pak to doplňujeme nějakými jinými lidmi, o kterých se možná tady budeme bavit a kteří vzbuzují další otázky.
16: Vláda tvrdí, že díky tomu bude mít agenda lidských práv lepší strategickou koordinaci, odstraní to duplicitu a ukotví realizaci opatření na jednotlivých ministerstvech. To vám smysl nedává? Nebude jasnější, kdo má co dělat, kdo je za co zodpovědný?
15: No jenže ty problémy, respektive ta lidskoprávní tématika, není úkol jednoho rezortu. Jo, pojďme si to ukázat na duševním zdraví klidně. Duševní zdraví samozřejmě souvisí s ministerstvem zdravotnictví, ale vedle toho taky souvisí jako s dalším věcmi, se vzděláváním, souvisí to prostě s nějakou jako sociální politikou a tak dále. A to stejný, že protidrogová agenda tam byla vlastně také komunikována. Opět je to vlastně téma, který souvisí se spoustu dalšíma oblastma, nejenom pouze s jedním rezortem. A ve chvíli, kdy vy to dáte na ten jeden rezort, do toho ještě to musí projít přes toho ministra, což předtím nic takového nebylo, že tam byla ta filtrace tím šéfem kabinetu, tak to zbavujete právě podle mě té efektivnosti a toho, že tam bude reálná síla něco prosadit.
16: Podle vás tenhle krok paralyzuje pomoc nejzranitelnějším skupinám obyvatel. Co myslíte, že se bude dít? Nebo spíš možná nebude dít?
15: No já si myslím, že to bude probíhat tak, že

0: kritiky?
1: Vlna kritiky se teď snesla na 3 nové členy Rady vlády pro lidská práva, kde zasedlo 7 nováčků. Některé neziskové organizace chtějí, aby premiér jejich jmenování zrušil. Konkrétně jde o Daniela Bleka, Tatianu Kuchařovou a Jakuba Kříže. Jsou podle vás obavy o omezení lidských práv a výtky vůči těm třem jmenovaným oprávněné?
2: Asi bych řekla, já nikoho z nich jako osobně neznám a neznám jejich tak detailně tu profesní kariéru, ale musím říct, že především u těch prvních dvou jmenovaných, to je Jakub Kříž, advokát, a pak Daniel Black, ty orgány lidskoprávní agendy jsou postavený na tom, že mají prosazovat a chránit lidská práva a zranitelné skupiny. A oba dva jsou vlastně spojený, respektive především pan Kříž je spojený s hnutím pro život, který naopak vlastně směřuje k tomu a netají se tím, že chce omezovat lidská práva určité skupiny lidí, to znamená v tomhle případě reprodukční práva, přístup k interrupcím. Takže vlastně mě nedává moc smysl, proč tam jmenujeme lidi, kteří vlastně jako jsou spojeni s těmito typami subjektů, který chtějí naopak dělat přesný opak, než to mají ty poradní orgány dělat. Jsem jako přemýšlela, jestli to je tím, že když máme zmocněnce pro Green Deal, který jako kritizuje Green Deal, jestli to je nějaká nová logika toho, jak obsazujeme ty úřady. A u pana Blacka mám zase problém s tím, že není jasné, co je jeho profesní kvalifikace a co je jeho zkušenost a proč by vlastně tam měl sedět a proč tam nemá sedět někdo jiný, kdo má třeba jiné profesní zázemí a zkušenosti.
1: Zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá za ANO výběr respektuje a říká, že v poradním orgánu tak bude názorová pluralita. Nemůže to být nakonec k něčemu dobré?
2: Já vlastně asi nemám problém s názorovou pluralitou. Podle mě, pokud teda těmahle kandidátama vláda mířila někam do konzervativnějších vod, tak já bych řekla, že tady máme spoustu expertů, kteří mají dostatečné zkušenosti a z praxe a jsou experti, ať už třeba z akademického sektoru nebo z toho neziskového sektoru, kteří mají reálné zázemí a můžou tam přinášet ty zkušenosti a vedle toho nejsou spojeny s organizacemi, které chtějí jako omezovat lidská práva některých skupin. Takže já asi nemám nic proti tomu, aby tam zaznívaly různé názory. Myslím si, že to je jako dobře, ale otázkou je, jestli ty názory můžou být od kohokoliv, kdo s nám zrovna jako ladí do nějakého jako politického přemýšlení, ale nekoukáme na to, jestli má nějaký profesní background, který by opravňoval toho tam, aby tam byl.
1: Říká právnička Andrea Procházková, která je hostem Osobnosti Plus.
3: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V jednom z vašich komentářů pro Deník N píšete o ostře sledovaném případu v Americe, ve kterém je obžalovaná mladá žena z vraždy svých 3 dětí. Její právníci původně tvrdili, že byla v době činu nepříčetná, protože trpěla poporodní psychózou. Média o tom psala jako o příležitosti konečně debatovat nahlas o duševním zdraví matek, ale podle vás to osvětě nepomůže. Proč myslíte, že ne?
2: Protože to je příliš extrémní případ, kde se jedná o vraždu 3 dětí. Do toho je to, jako přichází to z amerického kontextu, který je postaven na tom, že o jejím osudu rozhodne porota. Samozřejmě u nás by to ten proces vypadal velmi jinak. Mám pocit, že spoustu informací, které zaznívají ve veřejném prostoru a především na sociálních sítích, jsou hodně stavěny podle toho, na čí straně zrovna jste. Já vlastně mám pocit, že to téma poporodní psychózy, deprese a vlastně všeho spojeného se zdravím, s prenatálním zdravím žen je důležité, ale mám vždycky jako trochu leknu toho, když se to spojuje s takhle extrémním případy, protože mám pocit, že to nutí lidi postavit se na jednu stranu a nevidí to téma jako samo o sobě důležité, ale jenom spojené s tou vraždou těch 3 dětí.
1: Vidíte tady v Česku nějakou debatu, která by právě mířila na duševní zdraví maminek?
2: No, já si myslím, že se o tom média snaží. Myslím si, že dobrou práci dělá i NUTS, Národní ústav duševního zdraví, kde mají přímo kde mají přímo vlastně jako specializovanou sekci na toto téma. Existují neziskovky jako Úsměv mámy, kde je vlastně jako možnost zajít ve chvíli, kdy vás něco takového trápí, ještě třeba před porodem. A to téma jako se zvedá. Doufám, že se zvedá i dostatečně, že vlastně ta informovanost třeba je v té populaci, ale chápu, že asi je to méně výrazné, než když je to spojené s takhle jako závažným případem, který budí emoce.

0: ať už si myslíte, že Lindsay Clancy měla poporodní psychózu nebo ne.
1: Další případ, který budí emoce a obletěl svět, je nepovedená poprava na smrt odsouzené Američanky Christy Pikeové, která v 18 letech brutálně zavraždila svou sukyni a teď je v nemocnici, poté co přežila dvě smrtící injekce. Máte nějaké vysvětlení pro to, jak se může něco takového stát?
0: No, myslím si, že důvod, proč my v Evropě, včetně České republiky, trest smrti nemáme, protože se ukazuje, že ačkoliv třeba Spojené státy už několik desítek let hledají nějaký humánní způsob, jak teda tenhle trest smrti vykonávat, tak nic zatím jako nedošlo k tomu, že bychom měli pocit, že to je humánní, zvlášť když jako koukáme na to, že to opakovaně se nedaří. Ono se to neděje ve Spojených státech příliš často. Já si myslím, že právě ona měla být jako ten trest smrti byl naposled vykonaný v tom státě před nějaký 50 lety nebo takhle, takže to jako není tak časté, ale to, že se vlastně nedojde k tomu zdarnému konci, ačkoliv se na to ta odsouzená připravuje a musí si projít takovýmhle vlastně de facto mučením. A ještě se to nepoví, se ještě být teď nejistotě toho, jestli náhodou jí to nebude čekat znova.
1: No a to je právě věc, která je taky dost diskutabilní, protože se objevují informace, že už tam nějaký precedent je, že už jednou se poprava nepovedla a že ten člověk nakonec popraven stejně byl, že výkon té popravy byl odložen o jeden rok. Jaký smysl dává potom člověka, který nepřežije popravu, udržovat při životě v nemocnici, když je v kritickém stavu? Ona teď teda komunikuje se svým právníky, ale dává vám to nějaký smysl?
0: No ne, v nemocnici a lékaři mají odpovědnost za to, aby ji udržovali při životě. Takže tam asi není otázka toho, jako co si o tom myslí právo, ale spíš, že mají lékaři povinnost ji udržovat při životě. A říkala jste, že je ten precedens, ono je to otázka. Já myslím, že ten její obhájci se teď momentálně snaží právě kvůli tomu, jak moc nehumánní to bylo, ten pokus, tak aby nakonec jí to bylo zmírněno na to, že bude mít doživotí a ne trest smrti.
1: Trest smrti v Československu byl až do roku 1990. Posledním popraveným v Československu byl v červnu 1989 recidivista Štefan Svitek, který vyvraždil vlastní rodinu. V zemích EU je trest smrti zakázaný. Co říkáte lidem, kteří jsou přesvědčeni, že ve výjimečných případech by měl být absolutní trest nepřípustný?
0: No já s tím...
1: Teda přípustný, že říkají, že by měl být přípustný a my ho máme nepřípustný.
0: Já si myslím, že jsme se zavázali k tomu, že právo na život nemůže stát odebrat. Je to díky tomu, že jsme vstoupili do Rady Evropy a poté do Evropské unie. Byla to vlastně podmínka toho, takže všechny ty státy zrušily trest smrti. A jako je asi důležité se kouknout, proč jsme to udělali. Jo? Zaprvé jsme se poučili jako v poválečné době z toho, že tehdy se trest smrti používal k odstraňování politických jako nepřátel, kdybych použila tohle slovo. A pak také proto, že jako neexistuje ten humánní a důstojný způsob. A otázkou je, jestli jako ten trest doživotí není jako dostatečný a musíme tady jako dovolovat státu, ještě v době, kdy víme, že to trestní řízení může mít nějaké chyby a vady a můžeme na to dojít, můžeme na to přijít až později, jako aby stát rozhodl o to, kdo má žít a kdo nemá.
1: Soud v americkém Utahu nařídil minulý týden propustit 71-letého muže, který strávil v celé smrti 40 let a na svobodu mu pomohl test DNA, který se neshodoval vzorkem z místa činu a na rukojeti vražedného nože. Nový proces soud nařídil kvůli pochybením vyšetřovatelů. Dá se takový omyl vůbec odčinit?
0: No nedá, no. Myslím si, že samozřejmě ten pán bude žádat nějaké odškodnění, ale to vám prostě nevrátí to, že sedíte tak dlouho v takzvané celé smrti. A právě proto ty omyly jsou jako tak zásadní, protože už je nelze vrátit zpátky. A teda ještě důležité v tom kontextu říct, že tam šlo o manipulaci svědků, který vlastně označili, já teď nepamatuju přesně to jméno, myslím, že to byl Carter, označili Cartera za toho pachatele, ale pak se ukázalo, že to tak vůbec nebylo.
1: Hmm. Vy teď učíte na právnické fakultě, ale už jako studentka jste začala psát do Respektu, kde jste strávila několik let. Z povahy profese novinářky jste musela některé věci zjednodušovat. Jak moc to bolelo Andreu Procházkovou právničku?
0: No, ono to je dobrý, že já jsem začala v době, kdy jsem to studovala, takže jsem tomu tolik nerozuměla a nevadilo mi tolik zjednodušovat. A zároveň já mám pocit, že ta právní komunita je ráda za to, že se dostanu alespoň nějaké myšlenky do toho veřejného prostoru, protože právě, a já tam mimo jiné učím i mediální přípravu pro právníky, kde se studenty řešíme, jak komunikovat ty věci srozumitelně. A ono někdy to zjednodušení je důležité, protože před sebou máte klienta, který tomu prostě nerozumí. A to, že na něj budete mluvit částečně latinsky, rozhodně jako nevyřeší to, že on pochopí, o co jde. A já mám pocit, že je potřeba hledat nějaký jako střed v tom podávat ty věci srozumitelně a zároveň neskreslovat příliš moc. A, takže mě to nebolelo v tu dobu. Samozřejmě jsem občas slýchala nějaké poznámky i třeba od vyučující, že třeba příliš jako zjednodušuju. A teď zpětně, občas, když jsem v té druhé pozici, právě v roli té právní expertky, tak občas, když si čtu nějaký článek, tak si taky říkám, aha, no, tak takhle jsem možná taky psala. A zároveň já si myslím, že je důležitý ten cíl. Jo, že mně přijde, že novináři jsou nějaký překladači té složitosti právní řeči a je dobře, že existují, se snaží ten jazyk překládat a myslím si, že už nejsme v tom období, kdy se zaměňovala obžaloba za žalobu a já nevím, výpověď dohodou, taky ty typické věci, na které jsou podle mě vystudovaní právníci
1: alergičtí,
0: přesně tak.
1: Říká právnička Andrea Procházková, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
0: Já tak děkuji.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Laboratoř. V jakém psychickém stavu jsou za války děti? Odkud se v lidech, kteří prožili trauma, třeba právě válečné, bere odolnost? A co s námi válka dělá?
3: Válka nám bere nějakou jistotu, může nám brát naší naději nebo důvěru v něco, o čem jsme si mysleli, že je trvalé.
4: I ve válce je důležité, aby lidé, kteří jsou to válkou postiženi, se navzájem podporovali.
5: Válka nás může traumatizovat, což má dlouhodobé dopady na duševní zdraví a otázka zní, jak to udělat, aby k tomu nedocházelo.
2: Laboratoř Martiny Maškové. Zítra dopoledne po 10:00 na Plusu. 18 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Prezident Petr Pavel přiletěl z Maroka a hlasoval v komunálních volbách.
7: Jsem rád, že se mohli k volbám dát těm občanům najevo, že by měli taky.
6: V Moldavě na Teplicku byla u voleb policie. Voliči vyškrtnutí ze seznamu chtěli hlasovat.
8: Poslal jsem jim doporučený dopisy a oni na základě těch doporučených dopisů, že jsou vyškrtnutí, museli do 2 dnů udělat obranu.
6: Po reprezentační přestávce se vrátil prvoligový fotbal. Slavia hraje ve Zlíně. Na dálnici D1 před Brnem u Popůvek vzniká kolona po nehodě. A počasí zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm. Později se začne vyjasňovat, teploty do 18 stupňů. Je pátek 9. října. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: V prvních hodinách komunálních a senátních voleb přišlo hlasovat odhadem komisařů zhruba 10% voličů. Byl mezi nimi i prezident Petr Pavel, který odvolil v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě hlasovat nebude.
9: Pavel kvůli avizované neúčasti u voleb čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. Po odchodu z volební místnosti přiznal, že udělal chybu.
7: Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni i prezidenti.
9: Že prezident přerušil dovolenou, uvítal předseda poslanecké sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura.
10: Po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitelé volí.
9: A prezidentův krok ocenil i šéf opoziční ODS Martin Kupka.
11: Tím vzkazuje i všem lidem České republice, aby určitě k volbám přišli.
9: Svůj hlas už kromě Pavla a Okamury odevzdal i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. David Šalek, Radiožurnál.
6: Volební místnosti budou dnes otevřené do 22 hodin, zítra pak od 8 do 14 hodin. Zájem voličů o komunální volby v Rokycanech sleduje reportér Lukáš Milota.
12: Ze 12 volebních okrsků v Rokycanech 3 jsou tady v budově gymnázia a střední odborné školy v ulici Mládežníků. Voliči mají na výběr 8 kandidátních listin a na každé vždy 21 kandidátů. Cestou do volebních místností procházejí kolem velkých akvárií a terárií a zastavují se u nich a prohlížejí si ryby. Jeden starší pán mi řekl, že vybírali podle programu. Jeden tatínek naopak řekl, že vybíral kandidáta přesně toho, kterého zná, kterému věří. Volební Účast ve všech třech místnostech se zatím blíží 20%. Z Rokycan Lukáš Milota, Radiožurnál.
6: V Moldavě na Teplicku byla krátce po otevření volební místnosti policie. Komise totiž odmítla nechat hlasovat voliče, kteří nebyli zapsaní na seznamu. Předsedkyně volební komise Jana Svitáková vysvětlila, že do seznamu voličů obec uvedla jen ty, kteří se v místě aktivně zdržují.
13: Což vedení obce naznalo, že se tak neděje, a zároveň ústavní soud argumentuje tím, že vlastně tam ta mezera v tom zákoně v podstatě je a je tady takhle ještě zvláště na takto malých obcích v jejich kompetenci to, aby se dokázali samostatně zhodnotit.
6: Regulárnost voleb v Moldavě na Teplicku posoudí Ústecký krajský soud. Některým voličům v centru Ostravy se nepodařilo prokázat se volební komisi elektronickým občanským průkazem. Problém zřejmě způsobilo slabé internetové připojení.
14: Prostě mě nemohli ověřit, paní to zkoušela několikrát a byl jsem požádán, abych se domů stavil pro plastovou občanku a zkusil to potom znova. No.
15: Zážitek Michala Paděry. Problém byl podle mluvčího digitální a informační agentury Jakuba Palaty v internetovém připojení. Jiní voliči s e-občankou by ale podle Palaty mohli mít problém s aktualizacemi.
16: Většina lidí má sice zapnuté automatické aktualizace, ale někdo třeba ne a je potřeba to zkontrolovat ručně.
15: Digitální agentura naposledy e-občanku ve velkém aktualizovala v létě, aby byla připravená na komunální volby. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
17: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
6: Státy Evropské unie finálně schválily zmírnění systému emisních povolenek pro vytápění a dopravu. Nová pravidla mají zabránit prudkému růstu cen. Evropská unie má systém ETS 2 spustit od roku 2028.
18: Nová pravidla zavádějí cenový strop ve výši 45 eur, což je v přepočtu asi 1100 korun za tunu oxidu uhličitého. Po jeho dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. To má další růst cen omezit. Podle Rady Evropské unie změna přispívá k zajištění stabilního a předvídatelného trhu s povolenkami před plným spuštěním systému ETS 2 v roce 2028. Evropský parlament už úpravu finálně odsouhlasil v polovině září. Cílem povolenek je motivovat firmy a spotřebitele ke snižování emisí CO2. Z Lucemburku Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
6: Nobelovu cenu míru letos převezme jihoafrická právnička a soudkyně Mezinárodního soudního dvora v Hágu Navi Pillayová. Norský Nobelův výbor vysvětlil, že tak chce upozornit na důležitou roli dodržování práva, které je základem míru.
19: Navi Pillayová se o udělení ceny dozvěděla na konferenci Norimberské fórum v Německu a zprvu nechtěla zprávě věřit. Zažertovala dokonce, že kdyby jí kolegové tleskali ještě víc, možná by se i podělila o cenu s Donaldem Trumpem. Navi Pillayová byla předsedkyní Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu. Byla vysokou komisařkou OSN pro lidská práva. Předsedala vyšetřovací komisi OSN pro palestinská okupovaná území, která došla k závěru, že Izrael spáchal genocidu v pásmu Gazy. Izraelské ministerstvo zahraničí odsoudilo její ocenění a obvinilo ji z neustálé a politicky motivované demonizace země. Pavel Novák, Radiožurnál.
6: Několik hodin po ocenění Navi Pillayové uvalily Spojené státy na Mezinárodní trestní soud sankce. Evropská komise v reakci oznámila, že bude s Mezinárodním trestním soudem spolupracovat, aby zajistila jeho účinné fungování. Francouzská policie objevila dva Renoirovy obrazy ukradené v září v muzeu na Azurovém pobřeží. Zadržela taky pravděpodobné pachatele.
20: Zloději původně ukradli čtyři Renoirovy obrazy za asi 9 milionů eur, to je více než 200 milionů korun. Dvě díla ale pohodili v zahradě při útěku z muzea ve městě Cagnes-sur-Mer. Podle deníku Nismatam vyšetřovatelé nepoškozené obrazy objevili v jiném departmánu při zatýkání podezřelých. Muzeum Augusta Renoira sídlí v domě na Azurovém pobřeží, kde impresionistický malíř strávil poslední roky života. Krádež ve Francii vyvolala debatu o zabezpečení kulturních institucí. Před rokem jiní zloději ukradli šperky z Louvru za více než 2 miliardy korun. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
21: Fotbalisté vedoucí Slávie hrají v šancelize po reprezentační přestávce ve Zlíně. Stav a čas zná reportér David Nekvinda.
0: Sedmá minuta utkání, Zlín, Slávia Praha 0-0. Ze Zlína David Nekvinda, Radiožurnál.
21: České fotbalistky rozehrají za necelou hodinu baráž o postup na mistrovství světa. V Pardubicích přivítají Skotky. Odveta je na programu v úterý. Postupující se utká o účast na šampionátu s vítězem duelu Litva-Švédsko. A hokejisté Třince bojují o prodloužení neporazitelnosti v Tipsport Extralize, a to na domácím ledě s Hradcem Králové. Je u toho David Procházka.
1: 31. minuta, Třinec, Hradec Králové 2-1, teď Vítkovice, Pardubice a Lukáš Kaleta.
22: Poslední minuta první třetiny je srovnáno 1-1, gól hostů posvětilo video. Litvínov Olomouc a David Kalvas.
23: 20 sekund do konce úvodní části, Litvínov Olomouc 0-0, zápas Liberec Karlovy Vary a Pavel Petr.
24: Začíná 6. minuta, stav je nerozhodný 0-0, Kladno Mladá Boleslav, Tadeáš Skalický.
25: 5. minuta úvodní třetiny, Kladno hraje s Mladou Boleslaví 0-0. Skladna, Tadáš Skalický, Radiožurnál.
21: Fotbal i hokej dál vysílá Radiožurnál Sport v pořadu s mikrofonem za sportem. Na Radiožurnálu nabízíme reportážní vstupy.
26: Na dálnici D1 za Prahou směrem do Brna se vleče kolona za okruhem ze 13. kilometru, stále až 40 minut do zúžení na Šmejkalce. Na D1 před Brnem směrem z Prahy opatrně dojíždějte do kolony u exitu 178 Rosice, sune se zatím 25 minut za sjezd na Popůvky, na 184. kilometru se tam v levém pruhu srazila 3 auta. Na Brně venkov je uzavřená silnice 379 z Bíteše na Tišnov mezi Deblínem a Čížkami, i tam havarovala 3 auta. V Praze ještě kolony mimo jiné na okruhu od D5 k Ořechu na čtvrt hodiny, před okruhem je plná ulice k Barandovu od bazénu a třeba před tunely na městském okruhu stále dlouhé kolony, nejdelší v Patočkově od Kláštera je to i navíc jak půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
17: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra čekáme převážně zataženo na většině území občasný déšť nebo přeháňky, později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 7. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
27: Prezident Pavel odvolil v obci Černouček, proč se nakonec vrátil na volby ze zahraničí. Jak zatím probíhají komunální a senátní volby? Proč kritizuje izraelská vláda Nobelovu cenu míru pro jihoafrickou právničku a bojovnici za lidská práva Navi Pillayovou? A jak se stalo, že letošní velkou pardubickou poběží jen 10 koní? To jsou naše témata. Některé chyby se napravují relativně snadno, jiné hůř, a některé se nedají napravit vůbec. Chybu v plánování lze naštěstí napravit změnou plánu, napsal prezident Petr Pavel na oficiální sítě potom, co nakonec v komunálních volbách hodil svůj hlas do urny v obci Černouček. Původně Pražský hrad oznámil, že se hlava státu voleb nezúčastní, protože je na soukromé zahraniční cestě. Za to byl prezident kritizován koalicí i opozicí. Prezident uznal, že to byla chyba.
7: Když jsem odjel na dovolenou bez toho, abych měl zajištěno, jak budu volit, tak jsem říkal, že mě to trápí a trápil mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. Já jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti. A já tu věc tímto považuji za uzavřenou. Jsem rád, že jsem to takhle mohl udělat a jsem rád, že jsem mohl i kolobám a dát tím občanům najevo, že by měli taky.
27: Po volbách Petr Pavel odjel zpět do Maroka, kde tráví dovolenou na motorkách. Ve vysílání je teď politický komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
28: Dobrý den.
27: Prezident má od svého zvolení, Petře, nadpoloviční důvěru společnosti. Ta důvěra se pohybuje podle průzkumu mezi 54 až 63%. Mohla neúčast v komunálních volbách tuhle důvěru nějak zásadně narušit?
28: Zásadně asi ne, ale částečně mohla. Byla to chyba prezidenta, on ji uznal, a nebyla to chyba v plánování, ale chyba v úsudku, protože to plánování bylo jasně dané, protože o termínu voleb se vědělo 2 roky dopředu, takže lze pochybovat o tom, že tuto cestu prezident připravoval 2 roky nebo ještě více s předstihem. To, že se nakonec vrátil, tak mu pomůže především u lidí, kteří nepatří výhradně k jeho odpůrcům, ani výhradně k jeho kritiku, k jeho zastáncům. Pardon. Takže ti, kteří jsou mezi tím, tak mohou to vnímat tak, že tedy prezident si nakonec vyhodnotil to, že když někoho vyzývá, mám tím na mysli veřejnost, aby něco dělala, a on dělá pak pravý opak, že to není správně, a že zkrátka si to vyhodnotil tak, že bude přece jenom lepší alespoň na otočku se k těm volbám dostavit, byť samozřejmě na výsledek volební v obci Černouček to nemá žádný zásadní dopad.
27: No a jak podle tebe prezident zvládl tím svým příjezdem zmírnit ty škody po tom prohlášení, že nepůjde volit?
28: No to se ukáže v následujících týdnech a měsících, a co se týče těch, kteří jsou, dá se říci, kovanými odpůrci a kritiky prezidenta Pavla, tak samozřejmě chyba byla učiněna, a i když byla buď to zmírněna nebo napravena, to záleží na pohledu každého člověka, tak oni samozřejmě budou vyčítat prezidentovi, že odjel, že kdyby nebyl pod tlakem těch reakcí, které byly a byly i ze strany jeho příznivců, tak by se asi nevrátil. Ti, kteří ho kritizovali a byli předtím jeho příznivci, tak to asi berou s povděkem, že přece jenom se na otočku vrátil, a určitě se v nedaleké budoucnosti nevyhneme tomu, že se bude různě spekulovat o tom, co bylo tou hlavní motivací, aby se prezident vrátil, a jakou roli v tom hrálo nebo nehrálo to, že při té cestě došlo ke zranění jednoho účastníka té expedice, který se pak vracel zpátky k lékařskému ošetření do Čech, tak zda to náhodou hrálo nebo nehrálo také nějakou roli při rozhodování prezidenta.
27: No, prezident řekl, že udělal chybu a že původně nebyl způsob, jak by mohl z dovolené volit, ale že je rád, že řešení se nakonec našlo, byť bylo technicky náročné. Tak jak podle tebe vyzněla ta jeho omluva?
28: No, z dovolené se volit nedá, protože jsme u komunálních voleb, a u komunálních voleb musíte volit v místě trvalého bydliště. Nemůžete mít nějaký voličský průkaz, že byste volil někde jinde, a dejme tomu i v zahraničí. Neexistuje forma korespondenční volby, takže skutečně pokud prezident chtěl dostát tomu, jak v minulosti vyzýval občany k tomu, že volby jsou důležité, že se nesmí podceňovat a že se k volbám by mělo chodit, tak mu nezbylo nic jiného, než tedy přehodnotit svůj úsudek a nalézt způsob, jak se vrátit alespoň na otočku do České republiky a zúčastnit se těch voleb.
27: No, veřejnost dokáže prezidentům, jak se v minulosti ukázalo, odpustit i mnohem závažnější prohřešky, možná nejen prezidentům, ale politikům obecně. Tak napadá tě v minulosti něco srovnatelného, co všechno veřejnost dokázala, jak si přejít, odpustit jiným politikům?
28: No tak samozřejmě záleží na tom, jaká veřejnost. Když jste podporovatel nějakého politika, tak mu odpouštíte mnohé. Ostatně se o to můžeme přesvědčovat i třeba ve sněmovních volbách na osobě Andreje Babiše, který dlouhá léta čelil nebo čelí vlastně problémům kolem Čapího hnízda a podobně, a podporovatelům to nevadí, jeho odpůrcům to samozřejmě vadí, opakovaně to kritizují, ale v tom konečném výsledku u voleb se ukazuje, že zkrátka se najde dost těch, kterým to nevadí, takže takovéto případy existují a existovaly v minulosti, a dá se říci, že čím více posouváme časem ne do minulosti, ale naopak do přítomnosti, tak politikům prochází daleko víc věcí, co by v minulosti neprošlo, a pochopitelně prezident udělal chybu, která mu bude připomínána při mnoha příležitostech, a nemyslím si ale, že by to nějakým zásadním způsobem ovlivnilo jeho příznivce, pokud tedy se rozhodne obhajovat svůj mandát a bude kandidovat.
27: Petr Hartmann, politický komentátor Českého rozhlasu. Díky, naslyšenou.
28: Naslyšenou.
27: Své zástupce si v komunálních volbách dnes a zítra může vybrat víc než 8 milionů voličů a někteří z nich volí v prvním kole také třetinu senátorů. Volební místnosti budou dnes otevřeny do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. O složení zastupitelstva je v podstatě předem rozhodnuto v šestině menších obcí, kde se podařilo dát dohromady jen tolik kandidátů, kolik je zastupitelů. Ve třetině obcí pak mají na výběr jen jednu kandidátní listinu. Komunální volby se neuskuteční v pěti obcích, kde se nepřihlásil dostatek kandidátů. My teď máme ve vysílání ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce. Dobrý den.
2: Dobrý podvečer.
27: Tak v minulých komunálních volbách přišla hlasovat necelá polovina voličů. Tak kolik lidí zatím dnes odhlasovalo? Jaké máte poslední číslo?
2: Tak samozřejmě v průběhu těch voleb my ani jako ministerstvo vnitra, ani nikdo jiný nedisponuje žádným jako online počítačem volební účasti. Ta se sčítá definitivně až po volbách, ale samozřejmě máme informace jak z mediálního pokrytí toho prostoru, tak některé komise obvoláváme sami. Je to ale různé, prostě jsou to komunální volby, to znamená nejsou do jednoho orgánu celorepublikově, takže v každé té obci to může být jinak, kvůli třeba tomu té situaci v té obci, ale pohybujeme se prostě kolem těch 20% průměrně v tuhle chvíli.
27: A jak zatím probíhají volby? Máte hlášené nějaké nesrovnalosti?
2: Tak já zodpovídám zejména za to zajištění organizačně technické u voleb. Z tohohle hlediska jsem rád, že samozřejmě všechny volební místnosti se otevřely, jsou tam okrskové volební komise, to znamená, voliči mají možnost do té své místnosti přijít. Tady chci poděkovat všem členům komisí za tu jejich práci. A všechny komise mají k dispozici nějakou rezervu hlasovacích lístků. Voliči je taky dostali s nějakými minimálními problémy, se to podařilo všechno distribuovat. Takže z tohohle hlediska nevidím nějaký zásadní problém v té organizaci voleb. Co asi zaznamenáváme, tak nějak to souvisí s určitou náladou ve společnosti, citlivosti na určité projevy volební kampaně v den hlasování, kdy policie obdrží nějaké podněty tvrzeného protiprávního jednání, třeba ve vztahu k agitaci ve volební místnosti nebo v jejím okolí, ale na to už existuje poměrně bohatá judikatura i správních soudů, takže se to bude řešit.
27: No, policie byla třeba i u voleb v Moldavě na Teplicku, tam starosta vyškrtl ze seznamu několik voličů, kteří se domáhali možnosti hlasovat. Komise je hlasovat nenechala. Byl ten postup správný?
2: Ministerstvo vnitra se trvale zastává právní názor, že starost nebo obecní úřad vede seznam voličů jako organizačně technickou pomůcku pro hladký průběh hlasování ve volebních místnostech, protože právě dává výpisy ze seznamu voličů okrskovým volebním komisím, takže aby tam nedocházelo k nějakým zdržením. A ten seznam voličů vychází z toho, kdo má právo volit. A to je občan s trvalým pobytem v obci. My máme za to, že volební orgán, obecní úřad nemá žádný právní základ pro vyškrtávání voličů ze seznamu a rozhodnou to definitivně soudy.
27: V minulých volbách byl také problém s elektronickými občanskými průkazy. Dnes se objevily nějaké takové problémy?
2: Tak já jsem rád, že Digitální informační agentura i v nějaké intenzivní komunikaci s ministerstvem vnitra učinila nějaká opatření, aby nedocházelo k problémům jako v minulých volbách, a zatím se jeví, že ta aplikace funguje bezproblémově. Samozřejmě řeší se nějaká dílčí drobná metodická podpora třeba komisím v určitých situacích, ale systémově se jeví, že ten největší nápor na aplikaci byl mezi tou druhou a čtvrtou hodinou odpolední. Teď už to klesá, což asi odpovídá i tomu, že teď jsme v té fázi nějakého snižování té volební účasti nebo těch příchodů voličů, ale nezaznamenáváme, aspoň podle informací o Digitální informační agentury, žádné problémy.
27: A volby pokračují i zítra, a to do 14 hodin. Ve vysílání byl ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec. Děkuji vám, naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
27: Je to podsta všem, kteří usilují o obranu mezinárodního práva, napsal generální tajemník OSN Antonio Guterres o rozhodnutí udělit letošní Nobelovu cenu míru jeho africké právničce Navy Pillayové. Ta byla v minulosti mimo jiné soudkyní Mezinárodního trestního tribunálu, vysokou komisařkou OSN pro lidská práva a taky šéfkou vyšetřovací komise pro okupovaná území. Komise dospěla k závěru, že Izrael se v pásmu Gazy dopouští genocidy. Podle izraelské vlády Nobelova cena pro Pillayovou legitimizuje nenávist vůči židovskému státu. A my jsme teď ve spojení s afrikanistkou Lindou Picknerovou. Dobrý den.
3: Pěkný podvečer.
27: Já přidám ještě jednu reakci. Český ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů sobě řekl, že Navy Pillayová se podle něho pohybuje ve vysokém světě institucí, nikoli reálně v terénu. Ona má za sebou opravdu působivou kariéru v mnoha vysokých funkcích. Dá se tedy říct, že už je odtržená od reálného života?
3: To já bych si asi úplně nedokázala představit a asi bych si to nedovolila soudit. Je to právnička, která získala navzdory svému původu, protože ona je etnicky Indka, tak získala velmi dobré vzdělání. Už ta její celá profesní kariéra jaksi směřovala k tomu, co ona aktuálně dělá, to znamená tématika lidských práv, ochrany menšin, velmi výrazně se věnovala třeba tématice genocidy v souvislosti s genocidou v Rwandě v polovině 90. let. Já si myslím, že to, že právě ona získala Nobelovu cenu za mír, tak je vlastně vnímáno jako kontroverzní vzhledem k mezinárodnímu kontextu. Kdyby ten kontext byl trošku jiný. I možná třeba, kdyby si Donald Trump nedělal takové naděje na to, že tím laureátem bude on, tak bychom to vnímali jaksi mnohem, mnohem střízlivěji a s trošku větším odstupem.
27: Tak pojďme se podívat na její dvě velmi zásadní věci, na kterých se podílela. Ona byla po pádu apartheidu nominovaná do Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu, který rozplétal, jak jste říkala, to hromadné vyvražďování Tutsiů na počátku 90. let. Jak důležitá tam byla ta její role?
3: Naprosto zásadní, právě protože ten mezinárodní tribunál byl unikátní svého druhu a i vzhledem k tomu, jaký rozsah celé té katastrofy byl. A také proto, že mezinárodní společenství té situaci ve Rwandě nevěnovalo příliš velkou pozornost v době, kdy to vyvražďování probíhalo. A ona jako žena pocházející z Afriky, mající zkušenost s apartheidním režimem, tak byla vnímána jako někdo, kdo k tomu tématu má jaksi co říci, a ona opravdu jako velmi významným způsobem řešila celý ten systém vlastně genocidy, nastavení judikatury, nastavení vlastně jako proměny třeba právního řádu ve Rwandě, protože to, že ve Rwandě proběhla genocida a z velké části zemřeli muži a v tom systému zůstaly ženy, tak mělo jako důsledky na fungování té společnosti, například v tom směru, že ženy nesměly do té doby nic moc vlastnit. A ona se zasazovala o to, aby se řešila vlastnická práva žen, které jsou vlastně pozůstalými po těch mužích. Čili ten její příspěvek v těch 90. letech je opravdu jako významný, značný. A ono jí to potom jako předurčilo k tomu, aby zůstávala dál v tom systému v rámci OSN. A jak už zaznělo, tak ona potom byla i zmocněnkyní OSN pro lidská práva.
27: No a tak je stála v čele nezávislé vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území, a tahle komise v roce tuším 2025 dospěla k závěru, že Izrael páchá v pásmu Gazy genocidu a že premiér Benjamin Netanyahu a další politici k tomu podněcovali. Podobně ale vyhodnotila i počínání Hamásu. Tak dá se ta Nobelova cena míru hodnotit jako určité politické gesto, že se vyjadřuje k vlastně té současné situaci mezi Izraelem a Gazou?
3: Určitě. A já bych se vrátila právě zpátky k Donaldu Trumpovi, který je považován za člověka, který je velmi vstřícný vůči bílým Jihoafričanům, kteří argumentují tím, že v Jihoafrické republice oni trpí v současné době jaksi rasismem a že jim uděluje na území Spojených států amerických politický azyl. A to, že ta Nobelova cena míru je dána ženě indického původu z Jihoafrické republiky, tak je určitý jako políček do tváře Donalda Trumpa. Současně Jihoafrická republika má velmi kulantně řečeno napjaté vztahy s Izraelem v současné době. Je to jeden z nejhlasitějších kritiků právě izraelského počínání. Takže i v tomto kontextu vlastně to udělení Nobelovy ceny míru bychom mohli vnímat. Nicméně, myslím, že by bylo dobré si vlastně uvědomit, že já bych tu Nobelovu cenu míru nehodnotila tak kontroverzně nebo tak, jak si přepjatě, jak se možná v současné době jeví. Když se podíváme na jednoho z nobelistů, současného premiéra Etiopie, Abiho, který získal v roce 2019, tak já si troufnu tvrdit, že tomu bychom tu Nobelovu cenu za mír v současné době rozhodně nedali. Za tou současnou nositelkou je prostě celoživotní práce v nějaké oblasti, v nějakém konkrétním segmentu. A to, jestli se nám líbí nebo nelíbí třeba její politické názory, tak je samozřejmě věc jiná.
27: A nedá se vytrhávat jednotlivosti z celého kontextu. Ano. Afrikanistka Linda Picknerová, děkuji, naslyšenou.
3: Pěkný večer.
27: Velkou Pardubickou poběží v neděli 11. října jen 10 koní. Kvalifikační podmínky jich přitom splnilo 26. Jejich majitele je ale nakonec nepřihlásili. Méně účastníků měla slavná Steeplechase naposledy v roce 1993, kdy byla na pokraji bankrotu. Slavný dostih měří 6900 metrů a účastníci se utkají o podíly z dotace 5 milionů korun. Více řekneme se správcem Pardubické závodní dráhy Václavem Žižkou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
27: Tak proč nakonec startuje jen 10 koní, když je jinak Pardubická v dobré finanční kondici?
4: Tak asi je potřeba se podívat na celý průběh sezóny, kdy přece jenom ty vysoké teploty a vlna veder tak úplně neumožnili optimální trénink některým koním, protože přece jenom ty tréninkové dráhy měly stejný problém jako profesionální závodiště, a to nedostatek vody a vláhy. Myslím si, že je správně, že se někteří majitelé a trenéři rozhodli, že tak těžký závod, jako je Velká Pardubická, že s ne úplně na 100% připravenými koňmi nepoběží, a zvolili variantu třeba cenu Labe nebo cenu Vltavy, což si myslím, že je správně.
27: No, ta vedra se mohou klidně opakovat, je to velmi pravděpodobné, tak dá se s tím do budoucna nějak pracovat, například starat se o tu dráhu jinak a podobně?
4: Tak musím říct, že letošní rok a letošní sezona byla opravdu výzva v té udržbě dráhy. Ano, my se snažíme samozřejmě reagovat na to, měnit postupy té udržby dostihové dráhy, ale samozřejmě bez deště a bez přírodních srážek to prostě úplně nejde, a vlastně největším problémem jsou ty příliš vysoké teploty. Pokud atakují 40 stupňů Celsia, tak ta příroda už se s tím velmi, velmi špatně vypořádává. Samozřejmě dostihová dráha není nic jiného než příroda.
27: Startovné je 50 tisíc, dotace pro závod je 5 milionů. To jsou, když se podíváme do zahraničí, srovnatelné částky.
4: A tak co se týče dotace, tak si myslím, že v současné době je 5milionová dotace optimální. Samozřejmě máte pravdu, že v zahraničí se běhá o částky o něco vyšší, ale myslím si, že jaksi Jockey Club se snaží každý rok, a samozřejmě i Pardubické závodiště, ty dotace u dostihů, a nejenom samozřejmě u Velké Pardubické, i ostatních dostihů, prostě postupně navyšovat.
27: Jak prestižní závod je dnes Velká Pardubická v zahraničí?
4: Musím se přiznat, že kdykoliv se objevím v zahraničí na dostihové dráze, třeba ve Francii, nebo jsme teď byli na Velké národní v Liverpoolu, tak musím říct, že když řeknete, že jste z Pardubic, z pardubického dostihového závodiště, tak všichni vědí, kde to je, a mají k pardubickému závodišti velký respekt. Musím říct, že jsem sám byl překvapen, jak velký zvuk má pardubická dostihová dráha.
27: Tak ať se letošní závod vydaří a je hlavně bez zranění. To byl Václav Žižka, správce dráhy dostihového závodiště Pardubice. Díky, naslyšenou.
4: Děkuju, naslyšenou.
27: To byla dnešní podvečerní publicistika. Vy se k ní můžete vrátit i v podcastových aplikacích, třeba i v aplikaci Můj rozhlas.cz. Hezký podvečer přeje Věra Štechrová. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: V Česku ve 2 hodiny odpoledne začaly celorepublikové komunální volby, 9. od vzniku samostatného státu. Volí se taky 1/3 senátorů. Horní komora se takto proměňuje každé 2 roky, letos to bude po 15. Volební místnosti se otevřely rok po loňských sněmovních volbách. V příštím roce žádné celostátní volby plánované nejsou. Asi 30 tisíc lidí se dnes zúčastnilo v Bruselu demonstrace proti úsporné vládní politice. V okolí hlavního nádraží a v centru města vypukly střety mezi některými protestujícími a bezpečnostními složkami. Konala se taky stávka, která podle agentury Reuters narušila veřejnou dopravu i letecký provoz a zasáhla taky řadu škol. První hurikán sezóny v Atlantiku Isaias zesílil na 3. z 5 kategorií a přes Mexický záliv míří k jihovýchodnímu pobřeží USA. Oznámilo to americké národní středisko pro hurikány. Isaias dorazí na pevninu dnes pozdě večer nebo v noci na sobotu místního času. Lidi v regionu před příchodem hurikánu ve velkém nakupují zásoby pohonných hmot. Turisty úřady vyzvali k opuštění pláží. A na Šumavě a v německém Bavorském lese žilo loni nejméně 43 vlků. Údaj vychází z monitoringu v projektu, na kterém se podíleli vědci a zástupci národních parků Šumava a Bavorský les. Počet vlků v regionu stále stoupá, oznámil to mluvčí Šumavského národního parku Jan Dvořák. České fotbalistky už za půl hodiny přivítají v Pardubicích Skotky, se kterými rozehrají baráž o postup na mistrovství světa. Odveta je na programu v úterý ve Skotsku. Vítězky dvojzápasu čeká v boji o postup na šampionát buď Litva nebo Švédsko. Zápas uslyšíte na radiožurnálu Sport. A na radiožurnálu hned po zprávách nabídneme informace z fotbalové šance ligy a hokejové tip Sport Extraligy.
26: Na D1 kolony před Šmejkalkou a sklidnění před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se stále plní úsek od Pražského okruhu nebo kousek za ním ze 13. kilometru na 24. neopravovaný most na Šmejkalce, to pořád je kolem 40 minut. Na D1 před Brnem směrem z Prahy teď obezřetně kus za sjezdem na Domašov kolem 176. kilometru začíná kolona, ale ta už se postupně rozjíždí, za sjezdem na Rosice už to jede vcelku plynulé, protože za sjezdem na Popůvky už po nehodě na 184. kilometru uvolnili levý pruh. Na Brně venkov zůstává uzavřená silnice 379 z Velké Bíteše do Tišnova v obou směrech mezi Deblínem a Číškami po havárii tří aut. V Praze v tunelu Blanka směr Smíchov opatrně za vjezdem z Davids, stojí tam v připojovacím pruhu porouchané auto, u něj policejní hlídka, jede se pomalu od výjezdu na Letnou. A taky ještě v Blance silný provoz v opačném směru na výjezdu do Troji, proto regulují vjezdy do tunelu, a v Patočkově zůstává kolona před Kajetánkou k Pyramidě na 20 minut, taky od Střešovické se popouždí na Prašný most, fronta je i ze spoda z jugoslávských partizánů od Zelené před Kulaťákem. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déště nebo přehánky, později začnou srážky a místy i ta oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Komunální volby a volby do třetiny Senátu, ceny pohonných hmot před volebním boji ve Spojených státech či letošní Nobelova cena za literaturu. Nejenom tato témat rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
9: Názory a argumenty.
11: Dnešek a zítřek jsou pro Česko velmi důležitými dny. Koná se to, co bývá nazýváno svátkem demokracie, tedy volby. Letos volby komunální a do třetiny senátu. A o tom teď budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
12: Dobrý den.
11: Začněme komunálními volbami. Přestože je to hlasování, které přímo ovlivňuje to, co se děje v bezprostřední blízkosti každého voliče jeho obci, oproti volbám sněmovním či prezidentským v nich bývá účast výrazně nižší. Proč?
12: Je to překvapení, možná lidé nevnímají důležitost těch voleb, myslí si, že se stejně nic nezmění, možná někde je to dáno tím, že v některých obcích to jsou sice volby, ale nejsou to volby v pravém slova smyslu, kdy se dá horko těžko dohromady jedna kandidátka. Určitou roli také může hrát to, že lidé, když chtějí volit v komunálních volbách, tak musí volit v místě svého trvalého bydliště, nikde jinde to nelze, nemohou tedy využít voličský průkaz, ale nemohou také využít nějakou formu hlasování na dálku, ať už se to týká třeba nějakého způsobu korespondenční volby, což třeba je běžné u našich sousedů, dejme tomu v Německu nebo v Rakousku, i pro tento typ voleb, to znamená voleb komunálních. Možná je to dáno také tím, že v těch větších městech, kdy kandiduje hodně kandidátů a hodně různých uskupení, tak to jsou obrovské plachty, protože je to dáno i volebním systémem, kdy vy můžete vybírat buď to konkrétní kandidátku, anebo i na těch dalších kandidátkách si vybírat další lidi. Bylo to původně koncipováno tak, aby lidé měli pocit, že skutečně mohou sami rozhodnout o tom, jak bude vypadat to konkrétní zastupitelstvo, že nebude záležet na těch kandidujících uskupeních, ale pouze na občanech, a rozrostlo se to do těch měřítek, že zkrátka na jedné plachtě je spousta různých uskupení a různých kandidátů a není to úplně přehledné, takže to možná také může někoho odrazovat a možná to také odrazuje někoho od účasti v těch volebních komisích, protože pak počítat takovéto výsledky není úplně jednoduché a platí to tedy o těch velkých městech a například před 4 lety ty definitivní výsledky v hlavním městě byly známy až 6 hodin ráno.
11: Ještě k volbám do třetiny Senátu. Letos nastala zatím neobvyklá situace. Už nyní je v podstatě jisté, že v jednom z volebních obvodů bude volba jen jednokolová a k druhému kolu vůbec nedojde. To se sice občas stává, ale nikdy s takovou jistotou. Jak tomu došlo?
28: Došlo k tomu tak, že skutečně v jednom obvodu nebyl zájem kandidátu takový, aby se našlo víc než dva, takže volby to jsou, ale je to souboj mezi dvěma a těch volebních pravidlech je, že v prvním kole může zvítězit ten, kdo získá nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů a vzhledem k tomu, že jsou jenom dva kandidáti, tak tam se to nemůže rozdrobit mezi více, takže je prakticky jisté, že jeden z nich tu nadpoloviční většinu získá a tudíž získá mandát senátora už v prvním kole a lidé nebudou muset chodit ke kolu druhému, i když existuje velmi málo pravděpodobná varianta, že by oba dva získali úplně přesně stejný počet hlasů a pak by se muselo konat kolo druhé. Tak uvidíme, zda někdy k takovéto kuriozní situaci dojde.
11: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
28: Naslyšenou.
11: Ujíždí nám vlak, obává se dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Proč, to vysvětlí v následujícím komentáři.
0: Václav Havel by se divil. Jeho nedožité devadesátiny si po celé zemi připomínají lidé nejen v těchto dnech. Výstavy, debaty, koncerty, divadelní představení a vzpomínkové večery na jeho počest začaly už v září a konat se budou až do konce roku. Až se zdá, že je v tom pořádný kus nostalgie po časech, kdy jsme sice před sebou měli trnitou, ale přece jenom otevřenou cestu k lepším zítřkům. Teď to vypadá, že nám ujíždí vlak. Kreml přitom zkouší znovu a znovu, co si může dovolit. Hybridní válka, kterou Rusko rozpoutalo proti Západu už před řadou let, se stupňuje. Ruský dron, přednedávnem objevený na letišti v Lipsku u ukrajinského letadla, nesl poprvé od dosavadních dronových přeletů nad západními strategickými objekty výbušninu. Na Černém moři napadly drony s vysokou pravděpodobností z Ruska, nedaleko od rumunského a bulharského pobřeží, jen od počátku října 3 nákladní lodě. V Německu sice podle průzkumů veřejného mínění roste podpora posílit obranu země, ale současně sílí mezi mladými lidmi odpor k povinnosti jít na vojnu. Jen od ledna do srpna letošního roku dostaly německé úřady 3x víc žádostí o odmítnutí vojenské služby z důvodů svědomí než za celý loňský rok. Stejně jako Německo patří i Česká republika k většině unijních států, které povinnou vojenskou službu v minulosti zrušily nebo pozastavily. Jen 10 států Evropské unie je zachovalo anebo v nedávné minulosti obnovilo. Je to 30 let, co Václav Havel pronesl v Cáchách u příležitosti udělení Mezinárodní ceny Karla Velikého projev Evropa jako úkol, který zní dneska jako proroctví. Evropská unie má podle jeho slov historickou šanci stát se politicky integrovaným útvarem založeným na mírové spolupráci. Promarní-li tuto šanci, doplatí na to jako celek. Otevře tím totiž dveře všem, kteří mají raději konfrontaci než dialog a raději se vymezují proti jiným než vedle nich, čili nevybudují-li zavčas vnitřní strukturu Evropy jako jediné politické entity demokraté, začnou ji budovat jiní a demokratům pak zbydou jen oči pro pláč. Démoni, kteří tak neblaze poznamenali dosavadní evropské dějiny a nejhůř ve 20. století, čekají na svou chvíli. Zapomenout na ně kvůli nějakým fondům, kvótám a tarifům by byla tragická chyba. Tolik Václav Havel. Doufejme, že ještě není pozdě.
11: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Již za měsíc čekají Spojené státy takzvané midterms, důležité volby v polovině prezidentského volebního období. O jednom z klíčových bodů, který může zásadně ovlivnit rozhodování amerických voličů, hovoří Matěj Schneider ze serveru Voxpot.
1: Málo co může velkou část Američanů nakrknout víc než zdražující pohonné hmoty. Donald Trump se sice od návratu do Bílého domu na veřejné mínění moc neohlíží, ale s blížícími se volbami do kongresu ho nespokojenost spoluobčanů s ekonomikou, zejména s cenami energií, přece jen trochu zajímat musí. Problém je, že hlavní příčinou současných vysokých cen pohonných hmot je Trumpem lehkomyslně rozpoutaná válka s Íránem. Tu americký prezident není schopný ukončit. Tak hledá jiné cestičky, jak z předvolební šlamastiky ven. Samozřejmě to není první energetický šok během této dekády. Svoje udělala i ruská invaze na Ukrajinu a pozdější útoky na ruské rafinérie. Na ty teď Trump poukazuje velmi rád. Chtěl by, aby si Američané vysoké ceny na pumpách spojovali s čímkoliv jiným, než právě s válkou s Íránem. Moc mu to ovšem nevychází. V posledních týdnech Trump žongluje s různými návrhy dočasných úlev. Jedním z nich byl zákaz exportu americké nafty. Analytici ovšem varovali, že by pomohl jen v některých regionech. A ceny jiných pohonných hmot by naopak mohl zvýšit. Od zemí G7 si ale Trump touto pohrůžkou vymohl uvolnění až 100 milionů barelů ropy a ropných produktů, přednostně nafty, ze zásob během následujících 4 měsíců. Ani to není zázračné řešení a pro evropské státy může být před nadcházející zimou politicky riskantní. I proto teď Trump dál koketuje s federálními daňovými úlevami na naftu. Ani ty nejsou žádným zázrakem. Mohou ušetřit okolo 25 centů na galon nafty, která za poslední 2 roky zdražila přibližně o 10x této částky, z ceny pod 4 dolary na nedávný vrchol okolo 6,5 dolarů. Úleva ale není trvalá. Dekret placení daně pouze odkládá a její definitivní zrušení by vyžadovalo další právní krok, například schválení kongresem. Prodejcům tak hrozí, že budou muset daň později doplatit. Otázkou proto je, kolik z úlevy vůbec pocítí koncový zákazník. Trumpův nejnovější manévr přitom otvírá silničním vozidlům přístup k takzvané červené naftě, běžně určené pro zemědělské a další mimosilniční stroje a proto osvobozené od federální silniční daně. To je riskantní krok v momentě, kdy jsou to právě středozápadní farmáři, kteří před nadcházejícími volbami svou dřívější podporu pro Trumpa přehodnocují. Pro Trumpa je to přesto určitý posun k lepšímu. Před několika měsíci bez okolků říkal, že na finanční situaci Američanů během války s Íránem nemyslí vůbec. Jeho počínání v ekonomice teď podle nedávného průzkumu AP a KFF schvalují jen asi 4 z 10 venkovských voličů. A z toho se kůzlením s drobnými daněmi a rezervami G7 během pár týdnů nevyhrabe.
11: Slyšeli jste komentář Matěje Schneidera ze serveru Voxpot.
13: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Před 2 lety podepsal ruský vůdce Vladimir Putin dekret číslo 702, který umožňuje cizincům přestěhovat se do Ruska, pokud sdílejí takzvané tradiční ruské duchovní a morální hodnoty a odmítají, cituji, destruktivní neoliberální ideologické postoje svých domovských států. Ruská vláda pak schválila seznam 47 západních zemí, včetně Česka, jejíž občané si o toto vízum mohou požádat. Co čekalo a čeká ty, kteří Putinovu výzvu vyslyšeli a do Ruska se stěhují, přiblíží na osudu jednoho z nich Aleksandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz.
14: Arend Finstra byl farmářem v kanadském Saskatchewanu. V roce 2024 prodal hospodářství a přestěhoval se do ruské nižněnovgorodské oblasti s manželkou a 8 z 9 dětí. Byl proti liberálním pravidlům života ve své zemi, neměl rád LGBT+, a obecně nesouhlasil se směřováním Kanady. Rusko mu připadalo jako tradiční země, kde by jeho rodina mohla najít druhý domov. Zjednodušený přechodný pobyt bez zkoušky z ruského jazyka byl této rodině udělen na základě výnosu o podpoře cizinců sdílejících tradiční ruské duchovně-morální hodnoty. Byla to první cizinecká rodina v oblasti, která získala přechodný pobyt na 3 roky podle tohoto schématu. Gubernátor Gleb Nikitin informoval, že doklad umožňuje zaregistrovat farmářské hospodářství a sjednat povinné zdravotní pojištění. Finstra začal hospodařit. V říjnu 2026 však ve svém videu uvedl, že změnit přechodný pobyt na trvalý pobyt je možné pouze po podpisu kontraktu s ruským ministerstvem obrany. Řekl však, že nepřijel proto, aby podepisoval takový kontrakt. Doma prý má 8 malých dětí a farmu. Odjet na rok a více nemůže. Pokud je postaven před volbu mezi kontraktem a návratem, raději to prý zase riskne v Kanadě, i když ani tam se mu život nelíbí. Co tedy tato kanadská rodina doporučuje případným zájemcům o přestěhování do Ruska? Pravidla se mění, cesta vpřed neexistuje.

0: koordinačního štábu pro válečné zajatce bylo do dubna 2026 identifikováno přibližně 28 400 cizinců ze 136 zemí, kteří bojovali nebo bojují v řadách armády Ruské federace bez pravidelných jednotek Korejské lidově demokratické republiky. Ukrajinský projekt Chci žít do května 2026 napočítal 12 919 občanů zemí Střední Asie s kontrakty s ruským ministerstvem obrany. Šéf ruského vyšetřovacího výboru Alexander Bastrykin v květnu 2025 hovořil o nejméně 20 tisících naturalizovaných rodácích ze Střední Asie na frontě a dalších přibližně 10 tisících na zákopových pracích. Nezávislá úplná statistika neexistuje. Putinův výnos z listopadu 2025 nařídil, že cizinci mužského pohlaví ve věku 18 až 65 let musí při změně z přechodného pobytu na trvalý pobyt nebo při získání občanství podepsat kontrakt s armádou nebo ministerstvem pro mimořádné situace minimálně na jeden rok, nebo prokázat zdravotní neschopnost, anebo mít ze sebou předchozí službu na základě uvedených důvodů. Výjimkou jsou občané Běloruska. Opatření zasáhlo i ty cizince, kteří již v Rusku žili.
1: To bylo tradiční okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. Letošní Nobelovu cenu za literaturu včera získala 76-letá kanadská básnířka a esejistka Anne Carsonová. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
2: Víme, co je poezie, tak dobře, že ji neumíme definovat jinými slovy, stejně jako neumíme definovat chuť kávy, červenou či žlutou barvu, nebo význam hněvu, lásky, nenávisti, východu slunce nebo naší lásky k vlasti. Tyto věci jsou tak hluboko v nás, že se dají vyjádřit pouze těmi běžnými symboly, které sdílíme. K čemu bychom potřebovali nová slova? A každý ví, kde poezii najít. A když poezie přijde, cítí člověk její jazyk, to zvláštní chvění poezie. Napsal před lety argentinský a světově proslulý spisovatel, především mistr povídky, ale i básník Jorge Luis Borges, nominovaný skoro 40krát na Nobelovu cenu za literaturu, kterou ale nikdy nedostal. Tento mimo jiné velký znalec a ctitel starořeckého písemnictví by si ovšem asi rozuměl s letošní nobelistkou kanaďankou Anne Carsonovou, která je původem klasická filoložka, vlastně literaturu začala publikovat až před půlí života, dnes je jí 670, a pro kterou byla desetiletí strávená překlady a výklady antických tragédií a výukou starořečtiny na řadě prestižních severoamerických univerzit, cituji, naprostou radostí. A k tomu se váže i její zřejmě nejoceňovanější kniha Autobiografie Rudé s podtitulem Román ve verších, pocházející z roku 1998 od loňska prvé dílo Carsonové v češtině, vydané nakladatelstvím Argo v převodu básníka a esejisty Tomáše Gabriela. A to dílo překvapivé z více důvodů. Nejen proto, že jde o hybrid mezi prózou a poezií, ale asi hlavně proto, že autorka vychází z mýtu o řeckém hrdinovi Heraklovi, který se při plnění svých slavných úkolů také na ostrově Erytheia utkal s tříhlavým okříleným obrem Gerionem, celým rudým, zabil ho a zmocnil se jeho ohromných stád dobytka, jak si přáli olympští bohové. O čemž napsal zřejmě rozsáhlý epos lyrik Stésichoros, dochovaly se ale jen fragmenty. Jenomže u Carsonové je Gerionem dospívající citově zmatený chlapec z našich časů a Herakles jeho o něco starší prvá láska. Dá se říct, že s četbou Carsonové je to trochu podobné jako s laickým prvním poslechem moderní vážné hudby. Je třeba se nenechat odradit a případně se i k dílu vracet, než to začne působit. A nevšední útvary jsou pro autorku charakteristické, například v díle nazvaném The Creation, něco jako zrušení tvorby, spojila poezii, eseje a dokonce operu. Předseda Nobelovu výboru pro literaturu Anders Olsson také vyzdvihl, že Carsonová se odpoutala od lyrické poezie vázané na vyprávějící já a inspirovala nové formy současné literatury. Tento způsob psaní vede k hravým a ironickým dílům, která se pohybují nejen mezi klasickou a moderní poezií, ale také mezi různými žánry a uměleckými formami. Konec citátu. Ona sama pak před časem na otázku, proč mnohdy přechází z jedné formy na jinou, odpověděla s příznačným humorem, že nejspíš z nudy, neklidu z toho, že existuje spousta forem, které se dají vyzkoušet. A rovněž sebeironicky dodala, že právě kvůli tomu se ale její dílo často rozpadá a stává se příliš podivným, než aby ho chtěl někdo číst. Jenomže Carsonová čtenáře má po celém světě, ať už jejímu podmanivému, zároveň přitom až avantgardnímu stylu propadly i hned, nebo osvědčili onu zmíněnou trpělivost, přinášející příslovečné růže. Což se týká také autobiografie Rudé, kterou by určitě ocenil i v úvodu citovaný Jorge Luis Borges. Nejen kvůli tomu, že se podle Švédské akademie téměř celá tvorba čerstvé laureátky soustředí, cituji, na průnik mezi filologovou posedlostí slovy a touhou po nových významech, že jde o odkaz na starořeckou literaturu a že se dokonce část knihy odhrává v Borgesově Buenos Aires. Ale především proto, že by mu magická síla osobitého psaní N. Carsonové nemohla uniknout. Tady je na závěr její malá ukázka. Heráklovo rodné město Hades leží na druhé straně ostrova, asi 4 hodiny autem, město menší velikosti a malého významu, až na jednu věc. Už jsi někdy viděl sopku? Řekl Herákles. Geryon se na něj podíval a ucítil, jak se mu v boku hýbe jeho duše. Potom Geryon napsal vzkaz plný lží pro svou matku a přicvaknul jej na lednici. Sedli do Heraklova auta a vyrazili směrem na západ. Chladná, zelená letní noc.
1: O letošní držitelce Nobelovy ceny za literaturu N. Carsonové hovořil komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád. Poslouchat víno. Tak nazvala dnešní závěrečnou glosu její autorka, hudebnice a publicistka Eva Turnová.
3: Vyrazila jsem na své autorské čtení a hraní do krásné galerie v Kobylí. Její majitel, pan Jaroslav, je velmi pozoruhodný muž. Má vlastní vinohrad, hraje na housle, zpívá a ve věku, kdy se většina lidí rozmýšlí, jestli vyjde do 3. patra bez výtahu, vylezl na Matterhorn, novozélandský Mount Cook a Kanchenjingu. Skoro. Hned po příjezdu mě mocně objal a nalil mi sklenku silvánského zeleného, jaké jsem ještě nepila. Během hraní mi odešel aparát, pan Jaroslav hbitě omotal konektor tejpou, jednou rukou ho přidržoval a druhou celé vystoupení natáčel. Tento muž snů mě po skončení pozval ještě s několika dalšími ženami do sklípku. Ochutnávali jsme burčák, bílé i červené víno a on nám vyprávěl, jak ho vyrábí. Na necelém hektaru má 6 000 keřů. Víno nesíří, nedoslazuje, ani ničím nedochucuje. Hrozny pomele nechá je 48 hodin ležet ve vaně a potom je přečerpá do sudů. Tam víno kvasí na vlastních kvasinkách. No, největší bohatství je ve slupkách, já neodkaluju. Protože v kalech a kvasinkách je to nejcennější. A kdo stříká chemii, musí pak tohle bohatství vylít. Já to víno prostě jenom poslouchám, řekl pan Jaroslav něžně. Já už jsem v té chvíli poslouchala vlastně hlavně víno. Po několika skleničkách jsem vyrazila ven na vzduch. Kam pak nám utíkáte, ale trochu se odkalit. Když jsem se vrátila, rozhovor byl v plném proudu. Snad jsem o nic nepřišla, řekla jsem. Ale ne, to už jsou jen takové perličky, řekl Jaroslav a pokračoval v přednášce. No a nám se to prostě vůbec, ale vůbec nedařilo naškrobit. Vůbec to nedrželo tvar. Přidávat do vína škrob? Jaroslav přece tvrdil, že do něj nepřidává nic. A ten škrob to dáváte rovnou do vany nebo až do sudu? Zeptala jsem se nesměle. Do vany, do sudu ne, to bych se tam nedostal vařečkou. Jo, a ještě přidat špetku soli. Cože? Vyjekla jsem. No, jinak by se dělaly žmolky. Aha, a necháváte to tam teda těch 48 hodin? Pro boha ne, to by nám všechno stvrdlo. Jasně, a potom to hned stáčíte. Ne, potom to žehlíme. Žehlíte. A nezničí se tím ty kvasinky? Jaké kvasinky, paní Evo? Vy jste byla dlouho pryč, ale my se teď bavíme o škrobení krojů. Nalili jsme si další sklenici, zakrojili trochu klobásy a pak už jsme jen poslouchali víno.
1: To byla závěrečná glosa hudebnice a publicistky Evy Turnové. Páteční názory a argumenty končí. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: V Česku pokračují volby do místních zastupitelstev a třetiny senátu. Spojené státy uvalily sankce na Mezinárodní trestní soud. Fotbalisti Slavie hrají v lize ve Zlíně. Na dálnici D1 z Prahy do Brna před Šmejkalkou zůstává kolona. A počasí zítra bude převážně zataženo většinou s deštěm. Později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Už 5 hodin lidi v Česku volí zástupce do obecních a městských zastupitelstev, ve třetině okrsků taky do senátu. Zájem voličů v obci Sosnová na Českolipsku sleduje reportér Jiří Jelínek.
6: Tady v Sosnové už odvolilo přes 40% voličů, zájem je velký. V jednu chvíli tady lidé čekali na odevzdání hlasu až na vstupních schodech. Obec v uplynulých letech vedly v poměrně vyhrocené atmosféře 4 starostové a starostky. 2 z nich stojí v čele svých uskupení, 3. ze 4 uskupení pak vede starostka z předchozího období. Na Českolipsku volíme také senátora. Zdejší obvod sahá až k Hrádku nad Nisou na Liberecku a ke Mšenu na Mělnicku. V Ralsku na Českolipsku a v Bystré nad Jizerou na Semilsku se hlasuje i v referendech, v Ralsku o solární, v Bystré o větrné elektrárně. Ze Sosnové Jiří Jelínek, Radiožurnál.
5: Prezident Petr Pavel odvolil v komunálních volbách v Černoučku na Litoměřicku. Původně se neplánoval hlasování zúčastnit kvůli soukromé zahraniční cestě. Po návratu do Česka a odevzdání hlasu Pavel své předešlé rozhodnutí označil za chybu. Řekl, že jako prezident by měl jít příkladem. Jeho návrat ze zahraničí kvůli volbám ocenili koaliční i opoziční poslanci, například předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
7: Já si myslím, že v téhle chvíli to bylo jediné správné rozhodnutí. Já to velmi oceňuji. Já jsem rád, že pan prezident jde příkladem i ostatním lidem a doufám, že volební účast bude co nejvyšší.
5: Prezidentovu účast ve volbách kvitoval i šéf vládní SPD Tomio Okamura. Spojené státy uvalily na Mezinárodní trestní soud sankce, které zakazují jakékoliv finanční transakce s touto institucí, oznámil to americký ministr zahraničí Marco Rubio. Rozhodnutí americké vlády přichází jen pár hodin poté, co jihoafrická právnička a bývalá soudkyně Mezinárodního trestního soudu Navi Pillayová získala Nobelovu cenu míru. Instituce v reakci na to uvedla, že sankce jsou útokem na vládu práva. Povodí Vltavy dnes začalo snižovat minimální odtok z vodního díla Vrané na Vltavské kaskádě. Krok povolila Středočeská komise pro sucho, která na řece vyhlásila stav nedostatku vody. Opatření má zpomalit pokles hladiny na Slapské a případně taky Orlické přehradě. Pokračuje ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
8: Od dnešního dne je odtok z Vltavské kaskády v profilu Vrané 28 metrů krychlových za sekundu. Nebude-li pršet, tak bychom k tomu přikročili, že bychom mohli snížit zase o několik kubíků odtok na nejnižší úroveň, což je 20 metrů krychlových za sekundu.
9: Fotbalisté Slávie hrají v šancelize ve Zlíně. Stav a čas prozradí David Nekvinda.
10: Začal druhý poločas v první minutě Zlín, Slavia Praha 0-1. Ze Zlína David Nekvinda, Radiožurnál.
9: České fotbalistky začaly boj o postup z baráže na mistrovství světa. V Pardubicích přivítali Skotsko. Krátké informace má reportér Ota Gutwirth.
11: Hraje se čtvrtá minuta utkání a zatím jsme šanci neviděli. Česko-Skotsko 0-0. Spardubic, Otaku Tvěrt, Radiožurnál.
9: Odveta čeká Češky v úterý ve Skotsku. Hokejisté Třince hrají v Tipsport Extralize s Hradcem Králové. Stav a čas zná David Procházka.
12: Necelých pět minut před koncem třetí třetiny vede Třinec nad Hradcem Králové 5-2. Teď je zápas Vítkovice, Pardubice a Lukáš Kaleta.
13: 40. minuta, Vítkovice, Pardubice 2-3. Jak v Litvínově, kde je Olomouc, Davide Kalvasi?
14: Litvínov vede po dvou třetinách nad Olomoucí 2-0. Utkání Liberec Karlovy Vary a Pavel Petr.
15: 7. minuta druhé třetiny, domácí vedou přesvědčivě 4-0. Tadeáš Skalický sleduje utkání Kladno Mladá Boleslav.
16: 28. minuta zápasu, Kladno hraje nerozhodně s Mladou Boleslaví 1-1. Z Kladna Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
9: Všechna fotbalová i hokejová utkání dál vysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu nabízíme vstupy.
17: Na D1 kolona před Šmejkalkou a překážky za sjezdy na Vlašim a Domašov. Na dálnici D1 za Prahou směr Brno neubývá aut. Kolona do omezení na 24. se stále sune ze 13. kilometru. Opatrně dojíždějte za okruhem, pořád to trvá až 40 minut za Šmejkalku. Na dálnici D1 dál směrem z Prahy do Brna pozorně za sjezdem na Vlašim na 53. kilometru. Ve stoupacím pruhu stojí nepojízdné nákladní auto. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy dvě překážky. Sice už bez delších kolon, ale opatrně za sjezdem na Domašov. Nejdřív na kilometru 175, tam se srazila dvě osobní auta v levém pruhu, už je u nich policejní hlídka. Pak se moc nerozjíždějte, jen o kousek dál na 177. stojí v levém pruhu nepojízdné osobní auto a to je zatím označené jenom trojúhelníkem a blinkry. Na Brně venkov na silnici 379 z Velké Bíteše do Tišnova neprojedete úsek mezi Deblínem a Číškami, obousměrně uzavřený je po srážce tří aut. A na silnici 24 Suchdol Třeboň komplikace v Majdaleně. Při nehodě tam osobní auto zničilo semafor před omezením, takže panují trochu zmatky s kyvadlovým provozem.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. To nejlepší z hovorů.
18: Václav Havel je jméno, které slýchala celé dětství. Její otec byl poradcem prvního polistopadového prezidenta. A tak se možná dá očekávat, že i ona bude mít Václava Havla za vzor. A nebo taky ne, možná jen obdivuje Havův literární talent. Hostem dnešních hovorů Českého rozhlasu Plus je spisovatelka, autorka divadelních her, hudebnice a zakladatelka Radio Free America Natálie Kocábová. Ahoj Natálie.
19: Ahoj, ahoj.
18: U mikrofonu je Renata Kalenská.
4: Hovory.
18: Natálie, kdo je pro tebe Václav Havel, jehož nedožité devadesátiny slaví půlka země? Ptám se v kontextu toho, že v listopadu 1989 ti bylo 5 let, nicméně i tam už jsou nějaké vzpomínky.
19: Jo, tak Havel byl v první řadě někdo, kdo byl součástí naší rodiny, ať už tam fyzicky byl nebo nebyl, protože kolem něj se skutečně točilo, nechci říct všechno, ale mnohé. Tak to je jako jedna rovina. Ale pro mě je druhá rovina důležitější a to je, že já Havla znovu objevuju. Jak jsem začala sama se založením rádia Radio Free America s Alexandrou Alvarovou, což je jakoby čistě prodemokratická platforma. Lidi to nemají rádi, ale já se to nestydím přiznat, to je prostě aktivistický projekt, který se jako snaží lidem osvětlit to, co se děje. No a v rámci toho já velmi často přemýšlím o disidentech. Minimálně proto, že o nich mluvíme a děláme s nimi rozhovory z různých zemí. No a v rámci toho já prostě toho Havla jako znova objevuju to, co to asi muselo být tehdy, kolik to stálo sil, emocí, jaký strašný vyčerpání to disidentství sebou neslo. Člověk se musí neustále přesvědčovat o naději. Takže pro mě Havel je znovu nalezený apel ve společnosti a já si myslím, že se nemýlím, když řeknu, že to takhle má hodně lidí a že Havel opravdu znovu ožívá v těchto dnech.
18: Nakolik je to důležité a proč zrovna teď souvisí to s vývojem v naší zemi? A nebo v celém světě?
19: Určitě celý geopolitický shift, napětí, hrozby hybridních válek, ani ne hrozby, prostě hybridní války, informační chaos, algoritmy sociálních sítí, to všechno teď eskaluje ve velmi těžko čitelnou situaci, která je v každý té zemi ale si taky dost podobná. Takže lidi tuší, že nastupuje nějaký nový typ režimu a zase to vrací prostě k těm kořenům, no, Havla.
20: Já si myslím, že tahle otázka se ti líbit nebude, protože je taková hodně, je to vlastně klišé už, ale mě to fakt zajímá, co podle tebe by dneska Václav Havel na tu situaci říkal, jak by to hodnotil, jak by to analyzoval, jestli by tam byl ten optimismus, o kterým jsi mluvila včera. Hmm. Já teda jenom zmíním, že jsme včera spolu byli v divadle Husa na provázku v Brně, kde jsem moderovala s tebou Jindřichem Šídlem a s Tandou Billerem debatu právě o Václavu Havlovi a ty jsi tam mluvila o tom optimismu.
19: Já jsem ještě shodou okolností před tím státu měla v Pardubicích přednášku a on řekl, což jsem tam zmínila včera, že Havel by byl ve velký depresi. Jo? Kdyby byl dneska, já nevím, kdyby mu bylo kolem 70 let, tak by to údajně jako nedal. Myslím si, že je to shodný prvek všech bývalých disidentů. Když se jich vždycky ptám, jak se cítí, jak to vnímají, tak jejich reakce je víceméně stejná. Dost jako depresivní, no.
20: Ale Havel tam to očekával.
19: Prosím?
20: Havel to očekával, protože
19: on to očekával.
20: Ty jsi mluvila
19: to
20: o tom, že on s depresemi odcházel z tohohle světa.
19: Jo, on neodcházel. Já nechci říct šťasten a nechci mluvit za někoho, kdo tam u toho jako byl, ale táta prostě říkal, že odcházel velmi zneklidněn. Jo? A to vlastně si pamatuju od té chvíle, že jsme to řešili. Ale ještě chci říct dvě věci. Já si myslím, že málo hrdinů odchází nadšeno. Že vždycky jako, že prostě logicky... No,
20: zamnuli dojde. Ruce, jak to všechno zvládli.
19: No, ne, to k tomu příběhu hrdinství nepatří. A pro mě je to daleko důležitější detail, že stejně tak dle mýho prostě po nějakém studiu Milady Horákový, když jsem psala o ní scénář, tak jsem přesvědčená, že jako jít na smrt s hlavou vztyčenou je něco, co se píše do dopisů, jo, ale ty lidi jsou zlomený v tu chvíli. A je to tak podle mě správně, oni opravdu tu práci a tu krev a ten pot odevzdají. Takže podle mě tohle není depresivní nějaká poznámka. Jo, ale jedna věc. Já si myslím, trošku něco ještě jiného. On byl spisovatel, autor divadelních her.
20: Což byl pro tebe ten základ u něj. No. Dlouhá léta, nevím jak dneska, ale říkala si, já ho beru hlavně jako geniálního literáta.
19: No a pro literáta sledovat, co dneska se děje. Já jsem se o tom bavila teď s Arpádem Šoltézem. Vy nemůžete nebýt naprosto fascinováni. To je prostě situace, která násobně předčí jakoukoliv fikci. Víceméně každý den mě napadne, že nějakou událost kolem americké administrativy, ale vlastně celý té geopolitické situace bych já nevymyslela ani včera, jo, i kdybych to chtěla hodně přehnat. Takže tenhle ten aspekt, že sledovat současnou geopolitiku pro spisovatele je mimořádně fascinující zážitek.
20: Kdy ti do toho skočím, protože já jsem se o tom bavila s Honzou Hřebejkem, s režisérem, a ten vlastně mluvil stejně, říkal, dneska natočit film o současnosti znamená pokusit se to tempo toho vývoje dostihnout, ale vlastně to nejde.
19: Ne.
20: Jde to u dokumentů, nejde to u hraného filmu.
19: Hele, ani u dokumentů, ale ono to ani nejde v novinách. To je ta absurdita. Já napíšu nějaký článek, za pár hodin už bych ho musela jako předělat. A ne v detailech, opravdu v obrovských, nebo třeba v celém tom příběhovém jako oblouku. Jo. Takže když člověk odstoupí od svých emocí, tak si to lze, když to řeknu hodně dekadentně, užít. Ale musíš mít ráda příběhy, no.
20: Totiž, ale já jsem to před chvílí z tvých úst tak trošku chápala, že vlastně ono to volá po zpracování a je tam takový ten prvek toho užití si.
19: Mě to umělecky naplňuje. Bohužel mi to bere jakýkoliv čas na psaní her, což mi začíná extra chybět. A jako fakt doufám, že velmi brzo už něco napíšu.
20: A to je škoda, ne? Protože divadelní hra o tom, co se dneska děje, to taky...
19: Já už mám několik variant připravených.
20: Řekni něco.
19: Ale...
20: O čem?
19: No tak jedna z těch variant je, jakým způsobem se přesouvá nebo posouvá předávka informací. Jo? Jak se mění mediální prostor a jak se bude muset změnit dle mýho vůbec celý nastavení novináře. Protože dneska, jak to jede takzvanou flood the zone taktikou, čili opravdu každých 10 minut je tam nová bomba, tak člověk musí nejenom reportovat v tom čase, ale on musí umět přečíst v tom čase, co z toho návalu je opravdu důležitý a co k čemu potom povede. A to potom sleduje v těch různých jiných jako rovinách. Jo? Pak se nám tady otevřel celý prostor mezinárodního organizovaného zločinu, o kterém jsme se tak jako jenom tak tiše povídali předtím. Brali jsme to jako jenom nějakou oblast drog a prostě obchodu s bílým masem a najednou vidíme, že to je součást vlád, jako jo, nebo minimálně v Americe tenhle ten problém je.
20: Je to součást vládní agendy.
19: No. No, tak jako, no to je docela drsný říct, ale jo, kdybychom seděli na pivu, tak bych to takhle řekla, no. Jako, to jsou prostě, ty oligarchové nejsou už jenom oligarchové, to jsou kriminálníci, jo. A najednou se dostáváš do crime noir a teď připadáš si, že jsi úplně zbláznila k večeru. Ráno vstaneš a jdeš znova, jako jo. Ale...
20: Takhle, kdyby někdo slyšel naše, toto jsou hovory, tento pořad se jmenuje hovory, ale kdyby někdo slyšel naše hovory včera v autě, tak by si myslel, že jsme i s Jindřichem Šídlem parta naprosto paranoidních, vyhořelých lidí. Možná ne vyhořelých, ale naprosto paranoidních.
19: No a ale já jenom pro kontext, já jsem jenom převyprávěla, co je v Epstein Files, jo. A já už jsem na to zvykla, ale ty si malem dvakrát nabourala.
20: Ano.
19: To je velká Jindřík pravda. Mlčel. A já jsem si říkala, dobře, tak to by stačilo pro dnešek. Ale já se fakt držím striktně těch spisů, u kterých vždycky řeknu, jestli je to teda výslech nebo nahlášení nebo tohle. Ale ta věc je, a ty jsi se ptala, proč to tady jako nevychází. No ale pak, když jsem ti převyprávěla, co v tom je, tak...
20: Špatně se ti to vyslovovalo. Jsou to zrůdnosti. Ale no. Natalie, já to vrátím k tomu Václavu Havlovi. Proč ty bys o něm netroufla napsat divadelní hru?
19: O něm ne, protože si myslím, že je nesmírně těžký psát biografii. Člověk musí dozadu nesnažit se tam... I kdybych se snažila tam nemít to tak velký autorský rukopis, tak to jsem člověče zarazila, to mě nikdy nenapadlo.
20: No tak o Miladě Horákové tam problém nemáš, ale u Václava
19: Ale mě to
20: Havla,
19: nešlo, jo, já jsem nedořekla, já jsem udělala obrovskou teda rešerši, fakt jako důslednou, dávno, to jsem byla ve druháku na FAMU. Jsem opravdu chodila do archivu a držela jsem Slánskýho pouta a byl to zážitek. Tak potom ale psaní toho scénáře, který jsem sice dopsala, tak tam jsem si definitivně ověřila, že tohle já neumím prostě.
0: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
20: Posloucháte Hovory Českého rozhlasu Plus se spisovatelkou Natálí Kocábovou. Proč bys nechtěla nebo nedokázala napsat o Václavu Havlovi divadelní hru? To je téma, o kterém se bavíme. Je pro tebe Václav Havel těžko uchopitelný?
19: Teď, jak o tom mluvíš, já bych jenom chtěla připomenout, že mě to nikdy nenapadlo, takže teď budu říkat to, co mě napadá. Jako...
20: Ale řekla jsi, že by si to nedokázala, to jsem si vyrešeršovala.
19: No, to si tak myslím, jenomže teď, jak o tom přemýšlím, tak je věčná disputace, jestli lepší biografie píšou, a teď se bavíme v různých formách, já třeba spíš vidím film, jo, ale že jestli jsou lepší ty rigidní, vypravěčský postupy, kde opravdu se napojíš na tu osobnost a dodržíš co nejvíc prostě ten sižet a ten příběh, a nebo tam naopak dáš ten umělecký rukopis.
20: No já si myslím,
19: a nemálo
20: že krát Havlovi...
19: můžeš přiblížit vlastně víc k tomu.
20: O Václavu Havlovi by měla přece vzniknout nějaké absurdní drama.
19: Jo, to je pravda, ale to sně úplně to.
20: Zavařila jsem ti mozek.
19: No muselo by se to, kdybych to dělala já, tak bych to musela přesně udělat v nějakým jako absurdním světě, no. To bych asi dovedla.
20: Je to tenký led?
19: Havel? Ne, já si myslím, že žádný led už dneska neexistují. To je takový shitstorm, že doby, kdy jsme mohli vést dlouhý debaty o tom, jak kdo umělecky koho uchopil, si myslím, že jsou velmi, velmi pryč, jo. Takže ne, to bych se nebála. Já bych se bála, že bych já nepodala maximální výkon. Nebo že bych nebyla spokojená s tím, co jsem napsala, ale...
20: Ale zrodila se v tobě pocit, že máš novou výzvu teď.
19: No, hele, já jsem nikdy nebyla, když to řeknu krutě, jako Havlovec. My jsme vždycky chodili na ty jeho akce, nebo on chodil k nám a já jsem ho vnímala jako součást rodiny, jo. Ale kdykoliv jsme byli s ním ve veřejném prostoru, tak k němu chodili davy a davy... Já chci říct vlez do prdáků, ale on byl prostě jak Jesus Christ, jo, když někam přišel. A já jsem tenhle ten typ nebyla. Já prostě, když přijdu ke známé, já se nerada bavím ve společnosti se známýma lidma nebo tak, já tam mám panický, nebo spíš nějaký autistický jako přetlaky. Takže
20: se s ním bavila u vás doma?
19: No, nebo jsme byli třeba na Hradě, nebo
20: Jaké s ním byly debaty?
19: No, to jsme taky řešili s tátou. No tak já byla dítě, že jo? No a pak jsem byla teenager, takže...
20: Pak ti bylo 15.
19: Pak mě bylo 15, máš ráda tyhle ty historiku, že jsem vždycky nucená převyprávět. Nezábavnou historiku, že jsem se tady v společnosti pana prezidenta poprvé opila. Velmi nepěkným způsobem a fernetem, a od té doby jsem teda fernet jako nedala do pusy, ten nenávidím.
20: Ale on byl potěuchlý.
19: On se tím bavil, myslím, že na rozdíl od Dáši se tím pobavil, no, ale to není něco, na co bych byla extra pyšná. I když jako kdo to má, viď?
20: Přesně, první zážitek ve společnosti Václava Havla, kdy jsi popletla velikost panáka, jo, a dvoudecku, nebo jak
19: ne,
20: to
19: ne,
20: bylo?
19: Ne, to byla trojka.
20: Trojka.
19: Já jsem si dala několik trojek ferneta.
20: Tak jsme rádi, že jsi to přežila.
19: No, to přežití vypadalo velmi dramaticky. No, tak to je přesně hovořtina.
20: Takže já to teda, ano, přesně tak, tak já to zvážním a zeptám se tě, existuje, protože ty jsi říkala, neexistují tenké ledy, existuje něco jako odkaz Václava Havla?
19: Jo, já jsem vlastně se tomu chtěla dostat, že já jsem nikdy nebyla nějaký extra rešeršista v tomhle směru, ale jak dělám teď Radio Free America s Alex, neboli Radio Svobodná Amerika, a zabýváme se hlavně teda tou geopolitikou kolem Ameriky, tak jsme si všimli jevu, každá komunikujeme s různýma skupinama v té Americe, a v jednu chvíli jsme se shodli na tom, že ty skupiny začínají znovu objevovat takzvaného Václava Havla. Mm-hmm. A začínají se k němu vracet, začínají číst moc bezmocných, od profesorů prostě přes aktivisty, přes, oni to jsou často jako umělci nebo spisovatelé. Václav Havel tam opravdu ožívá, ale jako bez nadsázky, jo. Což bych dala do zajímavé souvislosti s tím, že tady evidentně kolem jeho knihovny je vidět snaha opačná, jo. Takže Václav Havel neožívá z retro důvodů, on ožívá z nesmírné aktuality, nebo z nesmírně aktuálních důvodů.
20: A z nějaké nutkavé potřeby najít pozitivní vzor a držet se ho?
19: Já nevím, jestli bych řekla jako vyloženě pozitivní, spíš jako vzor, který to prostě dal, jo, který odtrpěl, trpěl by dál, kdyby musel, o tom nepochybuju, a který dokázal a dokazuje nám, že lze zvítězit, jo, a že můžeme mluvit takhle ve velkém, že my můžeme porazit ten technofašistický prostě režim tady, nebo celý... To přeskládání geopolitického, to je komplikovaný teda, ale že se nemusíme stydět za to, být vlastně patetický, protože co jiného nám teď jako zbývá, jo. Tady se fakt jako dějou velký věc. No.
20: Ano, takže ptala jsem se na ten odkaz,
19: no.
20: A umíš ho teda nějak formulovat klidně i za použití patosu?
19: Jo, já poprvé v životě jsem pochopila, proč pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Protože to, co jde z administrativy Donalda Trumpa, to, co jde z Ruska, to, co jde od Netanyahua, to fakt jako je zlo. A já jsem nikdy nedocenila význam dobra a lásky ve smyslu politického nástroje, který bych, jak jsem včera nazvala, tak bych trvala na termínu, že je vyloženě agresivní a že to je jediný způsob, jakým lze bojovat s autokratickýma režimama. A je to mimo jiné i konkrétní a v tom, že je takhle se podařilo porazit Orbána, že prostě vznikalo 10 000 malých lokálních buňak, kde ty lidi se spolu spojili, začali prostě, přišli do kontaktu, žádný, jako mě nezajímá soused, ne, mě zajímá soused, já jdu za sousedem, jestli něco jako potřebuje. Soused si postěžuje, že má jako deprese z geopolitiky, já taky si postěžuju, jdeme udělat prostě nějakou dobrou věc pro tu vesnici. A tohleto je regulární prostě způsob jako rezistence, a které je paradoxně skoro ještě důležitější než ty městský centra. Jo.
20: Protože v tom je totiž ta moc bezmocných,
19: ano.
20: V tom, co teď popisuješ.
19: No.
20: A kdo jsou podle tebe ti dnešní zelenáři? Je to v podstatě většina společnosti? A vedle jsou ty ostrůvky, o kterých mluvíš?
19: Zelenáři jako ve smyslu jakým?
20: Ten zelenář, o němž Václav Havel píše v Moci bezmocný, no. Který si myslí svoje, ale
19: no,
20: na to vitrínu si napíše proletáři všech zemí, spojte se a má klid.
19: Jasně, no.
20: A tím ten systém udržuje.
19: Tyjo, tohle je nadlouho. Tohle to je, ale co mě rozčiluje nejvíc. A to je, když lidi nechtějí vzít v potaz, že bojovat za lepší zítřky pro svý děti, ale tady máme i klimatickou změnu, že jo, všechno. A řešit jako AI, tak ono to něco stojí.
20: No, a že čím to dál přes, víc dokonce.
19: A stojí to, nemusí tomu všichni dát všechno, to je jasný. Každý je v jiný životní situaci, ale každý by měl dát to, co je schopen a ochoten. A mělo by to trošku bolet. Já nechci být jako...
20: No já ti úplně rozumím. Ale, A myslím si, že většina lidí by tohle nechtěla slyšet. Protože lidi nemají rádi diskomfort.
19: No ono se to nezachrání samo. Ta demokracie je daleko křehčí, než jsme si mysleli. Hmm. Jako, a zejména já, jo, já tady kážu, ale já jsem se probrala dva roky zpátky. A já jsem v šoku z toho, jak ignorantská jsem byla. Jo, jak prostě jsem nechtěla ty informace si zjišťovat, nechtěla jsem vidět věci, nechtěla jsem řešit klimatickou změnu a dneska netvrdím, že to všechno řeším nějak víc než ostatní, ale já to potřebuji dělat, abych já prostě před těma dětma se za sebe nestyděla. No.
20: A nutno říct, že aniž bychom byli teda konkrétní, že jsi pod obrovským tlakem různých vnějších vlivů.
19: Samno.
20: Nemáš tam nějaké pochybnosti? Vlastně tím i navazuju na to, že Václav Havel byl člověk plný pochybností.
19: Ne, ta situace bych řekla hodně jiná, než byla ta jeho. Hmm. Situace, ve které jsme dneska, když spojíš AI, sílu Silicon Valley, když spojíš napojení různých vlád, různých zemí, já neříkám všech, na opravdu organizovaný zločin, tak je to boj snad, já nevím, něco jako na divokém západě, nebo je to nepřehledný a je to nebezpečný. Jo? Ty aktivisti v Americe jsou v nemalém nebezpečí. A je to jiný typ nebezpečí. Tam prostě mizejí lidi. Když se podíváš, na kolik lidí zmizelo kolem Epstein Falls, tak je to každý 2-3 týdny někdo jako páchá takzvaně sebevraždu. Jo. Takže i když ty spisy máš, a to jenom připodobním, tak jako vylíst s nima a říct to, co jsem ti včera řekla, že v nich je. A že když ti řeknu číslo, tak si to sama stáhneš. Ale říct to potom v sociálních sítích, když to jako částečně dělám, no tak to je održku. No.
20: Nebo to říct ve veřejnoprávním rozhlase.
19: To nemůžu. Nebo můžu? Ne.
20: Nechám to na tobě.
19: Hele, já to mám už, já se to připravuju, už mám ty spisy vybraný, který řeknu, ale jenom bych řekla, že je to plný prostě sadismu, neuvěřitelný mezinárodní korupce, ale fakt jako úplně zcela zásadní. A vražd, no, je, to není jenom o nějakých orgích.
20: Tak udělám velký skok, která stranou potřebujeme dnes. Václavy Havly a víme to? Uvědomujeme si to případně?
19: Co?
20: Že potřebujeme Václavy Havly? Potřebujeme hrdiny dneska?
19: Já si myslím, že jednoznačně. Já bych ty lidi nepodceňovala. Já nemám ráda, když se podceňují lidi, zejména Češi. Takže já pořád opravuju někoho v tomhle smyslu. Já jsem to alergická. Pro mě jsou Češi skvělej národ, jsou inspirací. A Češi jsou Havel. To je ta věc, že ty Američani neoddělujou Havla od Čechů.
20: Vážně?
19: Jo, já si fakt nedělám srandu. A mě
20: ale
19: to
20: ale ta mezinárodní reputace nám velice klesla ve chvíli, kdy Václav Havel opustil prezidentský úřad.
19: Oni ví, první otázka Čence, ten můj kamarád v Americe, když jsme spolu začali bavit, to je tak rok a půl zpátky, on říkal, prosím tě, řekni mi, jak jste to vyřešili, jak jste nad tím jako zvítězili, co nás čeká? Takže oni nás berou jako zem, která je ve stejných trablech. Já jim tam teda živě reportuju. Ale zároveň nás berou jako zem, která už to jednou porazila. No? A že my máme ten know-how. I když jsme malá zem, což jim imponuje ještě víc.
20: Tak to by mě zajímalo, co jim odpovídáš.
19: No záleží na jakou z těch otázek. Jak jsme to dali?
20: Uh-huh. A co bude následovat?
19: No, to je něco, co jim nejde. Já říkám, všechno je o rezistenci a o schopnosti nebrat odboj jako část života, ale jako lifestyle. Ty prostě musíš bojovat furt. Ne vždycky naplno, ne vždycky prostě na smrt, má to různý fáze, může to, já jim vždycky říkám, může to trvat dekády, ale jednoho dne to skončí. A skončí to daleko rychleji, co si představíte, protože zlo je strašně energeticky náročný. Hmm. To je fakt. Bejt zlej a bejt sráč je fakt náročný. A to dobro si vždycky najde cestu prostě. Takže vydržet.
20: Zároveň je méně náročné to zlo nechat být a tvářit se, že neexistuje, ale tím se stáváš
19: no,
20: součástí.
19: No to nejde dlouhodobě, ono to dorazí. Ono to dorazí a člověk čím dřív si uvědomí, že to stejně dorazí a že lepší se na to připravit, o tom jsou, že jo, teď ty předváleční debaty, tak lze si na to zvyknout. To je ještě poslední věc, kterou bych chtěla říct, že ono si lze zvyknout na strach.
20: Ty jsi na něj zvykla?
19: Jo.
20: Protože
19: já neříkám,
20: žiješ.
19: Že jsem úplně nejvíc stable člověk, mám jednou za čas mám panický prostě ataky. ale už vím, jak s nima pracovat a vždycky si řeknu, je to OK se bát, člověk se zbudí, přečteš si knihu, je to, a takhle to měl Havel 100%. Já včera jsem to viděla na té hře Husy na provázku, nádherná věc, že on měl furt šum v té hlavě. On nemohl být šťastný celý ty dekády, ale uměl si ten život prostě užít a přijmout to, že tohle to je ten život.
20: Vnímala jsi někdy u něj únavu z toho všeho?
19: No to já jsem vnímala, to máš dobrou otázku, já jsem vnímala hlavně to. Jako vlastně, kdybych měla nějak zjednodušit svůj dojem z něj, tak v těch Pardubicích, když jsem byla s tátou, tak jsem řekla něco, co táta uznal, ačkoliv to nenapadlo, že já jsem z něj cítila trvalej dojemnej smutek. Jenomže já má dítě, jo. Tohle to je můj věc, já nevím, jestli to je pravda, ale vždycky jsem to také vnímala.
20: Tak asi to je pravda, když táta to uznal.
19: No, jo, no.
20: Tak to je takový trochu smutný konec našich dnešních hovorů.
19: No to jsem nechtěla, ale to byl největší rock'n'rollista.
20: Tak to je lepší tečka. Hostem dnešních hovorů Českého rozhlasu Plus byla spisovatelka, autorka divadelních her, hudebnice Natálie Kocábová. Děkuji, že jsi přišla.
19: Já děkuji a zdravím všechny.
20: Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
21: Voliči dnes ve 14 hodin začali rozhodovat, kdo bude vládnout v jejich obcích další 4 roky. Vybírají také kandidáty v prvním kole senátních voleb. V prvních hodinách přišlo průměrně 10-15% voličů. Vyšší účast byla v Plzeňském a také Olomouckém kraji, kde se místy přibližovala 20%. Dnes je možné hlasovat do 22 hodin, zítra pak od 8 do 14. Všechna 4 letiště v Moskvě musela omezit provoz kvůli vzdušným útokům. Podle ukrajinské agentury Unian lidi hlásili exploze na jihu a jihovýchodě ruského hlavního města. Omezení leteckého provozu údajně způsobily kromě dronů i malé balóny. Podle starosty Moskvy Sergeje Sobjanina protivzdušná obrana sestřelila nejméně 15 bezpilotních letounů. Telegramový kanál Baza, spojený s ruskými bezpečnostními složkami, píše, že jsou v Moskvě spožděné stovky letů a několik desítek jich je zrušených. Ministerstvo vnitra vymáhá 3 miliony po bývalém zaměstnanci rozvědky. Předchozí soud ho přitom ve stejné kauze z pronevěry pravomocně očistil. Zjistil to server i rozhlas. Případ se týká faktur bývalého šéfa kybernetického odboru Martina Uhra, které byly podle rezortu podvodné. Ministerstvo svůj postup hájí tím, že ho na další jednání v občanskoprávní rovině odkázali trestní soudy. Podle právníka žalovaného muže je ale nový proces plýtváním veřejnými penězi. A křišťálové poleno, tedy cenu za mimořádný přínos světovému designu, letos na festivalu Design Block obdržel nizozemský produktový a interiérový designer Marcel Wanders. Cenu Grand Prix za mimořádný počin pak dostali všichni studenti, kteří se letošního 28. ročníku účastní. Ocenění má podobu březového polínka, které odkazuje jak na dřevo jako na základní surovinu, tak na sounáležitost a soudržnost. Česká tenistka Linda Nosková, letošní vítězka Wimbledonu, si poprvé v kariéře zahraje na turnaji mistryň. Dnes to oznámila asociace WTA. Finále sezony bude od 8. listopadu hostit Indian Wells. Česko by na něm mohlo mít až 3 zástupkyně. Jistotu startu v kalifornské poušti už má ve 4 hře světová jednička Kateřina Siniaková. Ve 2 hře se může objevit wimbledonská finalistka Karolína Muchová. A hned po zprávách uslyšíte na radiožurnálu aktuální výsledky nejvyšší fotbalové a hokejové ligy.
17: Na D1 zdržení před Šmejkalkou a stále překážky za sjezdy na Vlašem a Domašov. Na dálnici D1 za Prahou směr Brno se vytrvale tvoří kolona už krátce za okruhem ze 13. kilometru. Do omezení u Šmejkalky se jede stále 40 minut. Na D1 dál z Prahy na Brno za sjezdem na Vlašem na 53. kilometru čekejte blokovaný vpravo stoupací pruh, stojí tam porouchaný kamion. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Domašov na kilometru 175 došetřují nehodu, už zabírají jenom vpravo připojovací pruh ze služebního nájezdu a potom o kousek dál na Brno na 177. je zabraný levý pruh před nepojízdným osobním autem, už je tam světelná šipka. Na Brně venkov zůstává uzavřená silnice 379.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: A teď jsou tady rozhovory o vědeckých tématech, novinky ze světa technologií i společenských věd. Začíná Věda Plus a tady jsou naše dnešní témata. Jsou čeští vědci na stopě nového přípravku, který ochrání včelstva před morem a hnilobou včelího plodu. Jak sloni dokážou uzdravovat sebe i svá mláďata pomocí léčivých bylin? A co říká estonská zkušenost s provozováním a zajišťováním elektronického hlasování ve volbách? Dobrý poslech vám přeje Daniela Vrbová.
1: Věda Plus.
18: Mor nebo hniloba včelího plodu dnes pro včelaře často znamenají likvidaci celého úlu. Vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd spolu se včelařskými a technickými odborníky proto testují nový přípravek, který by tomu mohl zabránit. Zkoušejí ho ve speciální proletové hale v Terezíně. Včely tam mají nasimulované pro ně přirozené venkovní podmínky.
3: Takže budeme vstupovat do zvířetníků, ten je rozdělej na infekční a neinfekční zónu, takže musíte mít příslušný overoly, kombinézy, který si vezmete na sebe, i takový slušivý čepičky na vlasy.
22: My teď přicházíme do proletové haly, vědci tu pracují s patogeny, které se nesmějí dostat ven z areálu, vysvětluje mi Ladislav Pažout z firmy Dintec, která s vědci na vývoji přípravku spolupracuje.
3: Nacházíme se v prostředí, kde je potlak, aby patogeny, s kterými se tady provádí experimenty, neunikly do vnějšího prostředí a neohrozily lidi, popřípadě zvířata, mimo podnik a mimo Terezín.
22: Před námi je velký síťovaný stan, uvnitř jsou malé úly, každý zhruba s tisícovkou včel a královnou. Jenže tahle hala není jen bezpečná, musí včelám co nejvěrněji nahradit jejich přirozené prostředí, popisuje Petr Malý z Biotechnologického ústavu Akademie věd.
23: Ta proletová hala, to je naprosto unikátní zařízení a pro náš projekt je to naprosto klíčová součást. Protože abychom mohli prokázat účinnost toho vyvíjeného přípravku, tak my nemůžeme infikovat včely ve volné přírodě, protože tam by došlo k nekontrolovanému šíření. Takže tohle, to, co tady vidíme teď, to je velice citlivě vyladěný systém a takových zařízení je opravdu jenom několik v Evropě.
22: Pojďme se do toho stanu přímo podívat. Tak my nad sebou máme takovou speciální folii nebo alobal, vypadá to jako alobal.
23: Ano, to je proto, abychom dokázali připravit včelám přirozený prostředí tím, že se to světlo rozptiluje odrazem, proto vidíme nahoře tu folii.
22: To znamená, že nám to světlo nesvítí zhora, jak by člověk čekal, ale ze spoda a odráží se.
23: Zdroj světla jsou zářivky, které svítí od spoda na vršek a právě od střechy toho zařízení se polarizuje, ono se rozptiluje a tím pádem částečně polarizuje a to je přesně, co ty včely potřebují k tomu, aby vnímali to polarizované světlo, které připomíná světlo jako ve vnějším prostředí.
22: Vědci jim tu pečlivě hlídají i teplotu a vlhkost. A právě v tomhle prostoru teď zkoušejí nový preventivní přípravek proti moru a hnilobě včelího plodu. Do potravy včel podle Petra Malého přidávají speciální protein, který má ničit bakterie napadající larvy.
23: Jsou to v podstatě enzymy, které lizují tu stěnu bakterie. A pomocí potravy tak včely dělnice vyrobí mateří kašičku. Oni zmetabolizují ten protein a potom pomocí krmení larev přenesou ten protein do trávicího ústrojí těch larev a takže ty larvy jsou vybaveny ochranou proti těm bakteriím.
22: Vědci už ověřili, že se protein k larvám dostane. Teď potřebují zjistit, jestli si po celé té cestě přes včelu a mateří kašičku zachová schopnost bakterií ničit.
23: Představa užití toho přípravku je taková, že pokud se objeví ohniska nákazy na určitém území, tak potom, že bychom v těch zónách nasadili tady ten náš profilaktický přípravek, aby ty včelstva byly připraveny na to, že se ta infekce může z toho ohniska šířit a tím ochráníme řadu těch úlů, které by jinak byly nuceni být spáleny.
22: Přípravek ale ještě čekají další testy. Je potřeba například zjistit, jestli po něm nezůstávají stopy v medu nebo vosku. Včelaři by ho mohli začít používat do 3 až 4 let. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: A na vývoji tohoto přípravku spolupracují vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd, mimo jiné i s výzkumným ústavem včelařským. Právě jeho odborníci se podílejí na experimentech, které mají ověřit účinnost i bezpečnost tohoto nového přípravku. Co ještě musí vědci prokázat, než se tedy dostane ke včelařům? Na to se teď zeptáme Dalibora Titěry, vedoucího laboratoře výzkumného ústavu včelařského. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne.
5: Tak co ještě musíte ověřit, než bude možné dostat ten přípravek do nějaké distribuce mezi včelaře?
6: Tak už to bylo řečeno, že musíme ověřit neškodnost pro včely. To naštěstí můžeme dělat bez těch patogenů, to znamená nejen v proletové hale, ale i venku. Tyto slovy probíhají. A pak je také velice důležité nastavit správné dávkování. To je nakonec i u lidí a u zvířat máme lék, ale musíme stanovit dávkování, aby to nebylo ani málo, ani moc. Ten přípravek nebude úplně levný, takže ladit toto podávání.
5: A jak jste v tom daleko?
6: Jak jsme v tom daleko? Tak teď se vlastně z malinkých kvant, která byla připravena laboratorně, musíme dostat už také do nějaké předběžné poloprovozní výroby, abychom měli toho přípravku více a budeme ho tedy podávat v nejbližších minimálně těch 2-3 sezónách. No a s tím souvisí vlastně kombinace těch laboratorních a těch venkovních pokusů. Naštěstí máme dobrý způsob podávání, to znamená, že by to nebylo složité. Ty včely se vlastně pokropí takovou suspenzí do uliček mezi plásty a sami se oblížou a dostanou tedy ten preparát potom do oběhu ve svém včelstvu.
5: A když vy říkáte, že vlastně nepotřebujete laboratorní prostředí, že část těch experimentů už můžete provádět ve venkovním prostředí, jaké další faktory vám tam vstupují? Co může ty podmínky ještě změnit?
6: No to, co děláme venku, to je teda bezpatogená, no a pak bude muset samozřejmě nastoupit ještě řada dalších pokusů. Ale co to může změnit? No tak pochopitelně je to jako i u lidí a u ostatních zvířat. Včelstva trpí dnes viry, ty viry to komplikují, včelstva také mohou mít různou úroveň imunity, bílkovinné výživy, takže musí se to zkusit na větších souborech ve větším počtu opakování. A taky už bylo před chvílí zmíněno, že se musíme zabývat i tím, jak opravdu přesně pohlídat, zda v tom včelstvu a případně ve včelých produktech nejsou nějaká rezidua, zbytky po tom léčení. To je další úkol.
5: Tak představme si, že už jste v závěru svého experimentování a už můžete mluvit se včelaři o tom, že tento přípravek bude k dispozici a co jim budete říkat, jak ho mají používat a v jaké fázi ho mají nasadit?
6: Tak to by bylo každopádně ve spolupráci se státní veterinární správou, respektive příslušnou krajskou veterinární správou, že právě v těch územích, kde by to bylo potřeba, by se přesně vytyčilo v ochranných pásmech, že se ten přípravek nasadí. Naštěstí včelaři jsou registrovaní, i stanoviště včelstev jsou jasně známá, takže by se ve spolupráci s veterinářem tohleto léčení zorganizovalo.
5: A vy jste říkal, že bude poměrně nákladný. Dokážete odhadnout, včelaři si ho budou muset pořizovat na vlastní náklady, kolik by mohl stát?
6: To je samozřejmě otázka další, ale takovéhle preparáty, které jsou založeny na biotechnologických technologiích, tak nejsou úplně levňoučké. Ale zase na druhou stranu, pokud se pálí ohnisko nemoci v chovu včel, no tak tam zase potom se jedná o určité škody, které jsou v desítkách nebo stovkách tisíc. Takže je to bilance mezi vlastně přecházení těm škodám a tou profilaxí, čili tím ochranným přeléčením. Tak tohle to všechno bude se muset všechno zjistit a stanovit.
5: Váš odhad byl několik let, 2-3 sezóny.
20: Opravdu si myslíte, že za ty 3 roky už bychom tento přípravek mohli mít k použití, nebo hlavně tady včelaři, nebo to ještě něco může zhatit?
6: No tak můžeme v podstatě při plnění těch registračních požadavků narazit na určitá složitější místa. Nicméně, kdyby to všechno běželo podle plánu, tak potom se může vlastně přistoupit i k už takovým jako větším klinickým pokusům, takže před úplnou registračním

0: registrací se může potom jít s přípravkem už teda i do terénu a pod takovou velkou kontrolou se mohou začít používat ještě před tím faktickým finálním schválením.
1: O novém preventivním přípravku chránícím včely před nákazami jsme mluvili s Daliborem Titěrou, vedoucím laboratoře Výzkumného ústavu včelařského. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
0: Taky děkuji. Naslyšenou.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A v říši zvířat zůstáváme ve Vědě Plus i nadále. Afričtí sloni využívají desítky různých léčivých rostlin k léčbě sebe samotných i dalších členů svých stád. K tomuto závěru dospěla studie, kterou vypracovali vědci s pomocí místních obyvatel, žijících a pracujících po boku slonů v oblasti kolem hory Elgon v Keni. Zprávu přinesl server BBC News a my teď ve vysílání máme vrchního chovatele slonů zoologické zahrady v Praze, Martina Kristena. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
1: Pro přesnost dodejme tedy, že Zoo Praha v současné době chová pouze slony indické a ta studie, o které tu budeme mluvit, se týká slonů afrických z keňského pohoří Mount Elgon. Nicméně překvapily vás ty závěry, tedy to, že si divocí sloni vybírají určité rostliny, když jsou nemocní?
3: No, samozřejmě mě to vlastně nepřekvapuje, sloni jsou mimořádně inteligentní zvířata s velmi dobrou pamětí a obrovskou schopností se učit vlastní zkušeností. Ve volné přírodě navíc konzumují obrovské množství různých vlastně rostlin, různých rostlinných druhů a jejich výběr potravy vlastně není vůbec jako náhodný, oni se cíleně prostě samozřejmě hledají to, co jim chutná. A dokážu si tak dobře představit, že slon na základě nějaké předchozí životní zkušenosti prostě vyhledá rostlinu, po jejíž konzumaci minulosti se mu například ulevilo od nějakých zažívacích problémů. Pokud je tam navíc, že to možnost, že podobné chování předává mezi generacemi, tak to je asi to zásadní na tom vědeckém článku. Víme to samozřejmě, že to děje, protože sociální učení hraje v životě slonu zásadní roli. Asi bych byl trošku opatrný s tím tvrzením, v tom článku zaznělo, že se sloni vědomě léčí. To, že nemocný slon vlastně hledává nějakou určitou rostlinu, ještě automaticky neznamená, že rozumí jejich léčivým účinkům. A tam to bude potřeba řešit dalším jakoby vědomým výzkumem. Nicméně spousta věcí tam jakoby zaznělo. Zaznělo tam věci, které jakoby známe i z praxe v naší zoologické zahradě. Ta geofágie, což je vlastně pojídání půdy jílu, tak u nás je plně běžná. Máme třeba slonici šanty, která prostě je ve svém pozdním věku trpí občas zažívat na cíleně. V tomto případě vyhledává právě hlínu a jíl.
1: To znamená, ano, že vám do toho vstoupím, to znamená, že ti sloni si to přenášejí, tuhletu schopnost, tohleto chování, i pokud se narodili nebo pokud žijí dlouhodobě v zajetí, ne ve volné přírodě.
3: Tam je to otázka u toho výzkumu. On ten výzkum je víceméně postavený na bázi právě svědectví těch lidí, kteří se s těmi slony nějakým způsobem setkávají, a jsou to strážci z národních parků. Není to úplně jako čistě, že by se řešil výzkum samotných dopadů na to pojídání, to tam není. Je to prostě svědectví lidí, tady by bylo opravdu jako trošku obezřetnější, ale třeba u ty šanty, tak prostě ona to dělá. Ona prostě opravdu ve chvíli, když bolí břicho, tak prostě si tu ten jíl si dá. A víme i z naší vlastně lidské medicíny, že když máte prostě průjmové onemocnění bolesti břicha, tak si taky jdete koupit do lékárny smechtu, což je čištěný jíl. Funguje to stejným způsobem. Ale jestli tomu dospěla sama, nebo jestli to někdo naučil, to těžko říct.
1: A potom mě ještě zajímá ten přenos od matky na dítě. Podle výpovědí místních pozorovatelů v Keni, tedy slonice, některé rostliny rozžvíkají a podávají je smíchané s mateřským mlékem i mláďatům. To znamená, ale oni musí vidět, že tomu malému slonovi něco je a musí sáhnout po těch vhodných bylinkách, ne? Nebo jak si to představit?
3: Tady jsem si to právě představil, že nedokázal. My to jako jsme to nikdy nepozorovali, že by to sloni jakoby dělali. Samozřejmě žijeme ve poněkud sterilním prostředí zoologické zahrady, ty sloni tomu nemají takový přístup. Běžně prostě pozorujeme, že ta role matky a ostatních členů stát je opravdu značná při získávání zkušenosti toho mláděte. Ty sloni to jsou zvědavé, zkoumají samozřejmě potravu, dospělý zvířat, postávají kolem těch vlastně matek tet a postupně samozřejmě zkoušejí leco, co je vhodné prostě po konzumaci. Pokud to žere matka, tak to samozřejmě bude dělat i ta slumat u ně.

0: vědecký výzkum nejen na bázi prostě domněnek nebo svědectví prostě lidí, kteří se kolem těch slonů nějakým způsobem pohybují.
1: Tak to říká vrchní chovatel slonů v zoologické zahradě v Praze Martin Kristen. Děkujeme za váš čas a za přiblížení fascinujícího světa slonů.
0: Také děkuji, já naslyšenou.
1: A vy stále posloucháte Vědu Plus. Skoro polovina voličů odevzdala svůj hlas elektronicky. Teď ovšem mluvím o Estonsku a o loňských komunálních volbách tam. Volit přes internet v Estonsku můžou už lidé 20 let. Jak to funguje, o tom na pražském summitu informační bezpečnosti mluvil s vědeckým reportérem Martinem Srbem Jan Willemson, výzkumník ze společnosti, která volby v Estonsku zajišťuje.
2: Nejdůležitější je mít elektronický občanský průkaz s čipem a také přístup k počítači, který má čtečku karet. Ten ani nemusí být váš, můžete hlasovat třeba ve veřejné knihovně. Technicky jde o váš elektronický podpis na občance nebo můžu mít dotyčné kryptografické klíče nahrané v mobilním telefonu.
3: Co když mi někdo průkaz ukradne? Ve volební místnosti by poznali, že to nejsem já, ale co elektronicky?
2: V tomhle systému jsou nejčastější útoky nátlakem. Útočníci budou chtít, abych já volil tak, jak chtějí. Bude mě doma nutit manželka nebo v práci šéf, že mě třeba vyhodí, když nebudu před jeho očima hlasovat pro něj. Kvůli těmto hrozbám máme možnost změnit volbu. Když mám pocit, že jsem hlasoval pod tlakem, můžu se přihlásit později a odevzdat nový hlas. Platná je poslední volba.
3: Nenapovídáme tím pachatelům, aby vás drželi do poslední chvíle?
2: Kdyby vás někdo držel pod tlakem celou dobu, můžete jít do volební místnosti a odevzdat platný hlasovací lístek. Kdyby vám někdo bránil i v tom, tak je to trestný čin a nemá to nic společného s elektronickými volbami. To by se vám stalo i v papírovém hlasování.
3: Jak se v elektronickém hlasování zajišťuje, že volba je tajná? Víme, že pomyslná elektronická volební komise zajistí, že na svůj průkaz odevzdám jeden volební lístek, ale přitom se nesmí dozvědět, pro koho jsem hlasoval.
2: Je to nevyhnutelný konflikt mezi utajením a transparentností. Platí to i pro papírové hlasování. V elektronických volbách lidé často požadují, aby mohli ověřit, že jejich hlas doputoval do závěrečného sčítání. Jenomže to nemáte ani v klasických volbách. Nemůžete říct, že v téhle hromadě milionů hlasovacích lístků je právě ten váš.
3: Jak se tedy zaručí ta anonymita?
2: Elektronické hlasy jsou zašifrované a to už ve chvíli, kdy odchází z vašeho počítače. Server, který shromažďuje hlasy, je nemůže rozluštit. Klíč k rozšifrování je rozdělený mezi několik důvěryhodných lidí. V Estonsku jich je 9 a k rozšifrování stačí, aby se jich sešlo 5. Musí se fyzicky sejít, aby odemkli kterýkoliv hlas.
3: To mi připomíná odemykání korunovačních klenotů. U nás máme dveře se 7 zámky.
2: Je to přesně tak. Potřebujete, aby se držitelé klíčů sešli dohromady.
3: Volby jsou založené na důvěře a vzájemné kontrole. Třeba volební komise jsou složené z příznivců různých stran. Jak se buduje taková důvěra a kontrola ve virtuálním prostoru?
2: Jakožto kryptograf bych vám rád odpověděl, že dáte dohromady spoustu šifrování. Ve skutečnosti to ale bohužel takhle nefunguje. Důvěra je složitá společenská záležitost. V jedné letošní disertační práci na univerzitě v Tartu se píše, že důvěra ve volební systém úzce souvisí s důvěrou ve stát. Nestačí vám skvělá kryptografie. Když nebude státní systém důvěryhodný, tak vám zmanipuluje i papírové volby. Dobře víme, jak zacházejí s volebními urnami v Rusku.
3: Zaznamenali jste v Estonsku nějaké kybernetické útoky na volby?
2: Moje práce je zajistit, aby útok na elektronické volby nebyl tou nejjednodušší možností, jak zaútočit na naši společnost. Kdybyste jako útočník chtěl ovlivnit výsledky voleb, tak bude jistější investovat do politiků a jejich kampaní. Sociální média, uměle generovaný obsah, to je snažší způsob útoku.
3: Nejslabším článkem voleb je totiž lidský faktor, dodává Jan Willemson, výzkumník a bezpečnostní expert z estonské společnosti Kybernetika, která se zabývá digitalizací státu. Martin Srb, Český rozhlas.
1: A na závěr dnešní Vědy plus si připomeneme ženu, která dostala lidstvo na měsíc. Ve věku 90 let zemřela americká softwarová inženýrka Margaret Hamiltonová. Massachusettský technologický institut včera oznámil, že k úmrtí došlo již na konci září. Hamiltonová zavedla v kosmonautice některé dodnes platné zásady a na její odkaz teď zavzpomínáme s publicistou Tomášem Přibylem z Brněnské hvězdárny. Dobré odpoledne.
4: Krásný dobrý den.
1: Jak se Margaret Hamiltonová tedy konkrétně podílela na cestě prvního člověka na měsíc?
4: Ona byla vedoucím týmu, který připravoval software, čili počítačový program pro Apollo, pro jak mateřskou loď, tak lunární modul, a zavedla tam vlastně techniky a technologie a praktiky, které nám dnes přijdou samozřejmé, ale tenkrát samozřejmé nebyly. Například to byla prioritizace úkolů nebo schopnost počítače si přiznat vlastní chybu. Tohle to na Zemi vůbec nebylo potřeba. Prostě tady, když počítač fungoval a najednou nefungoval a spadl, tak se postěl znovu. No ale z logiky věci je samozřejmě jasné, že když letíte, jste u měsíce, máte zapnutý motor a odpočítáváte poslední sekundy do přistání, tak něco podobného není možné. Ten počítač musí pracovat i s, řekněme, nepravděpodobnými scénáři.
1: A jak obvyklé před více než 60 lety bylo, že se žena zabývala vesmírným programováním, že působila úspěšně v tomto oboru?
4: Ku podivu to bylo velmi obvyklé a je to možná velmi překvapivé, ale vemte si, že v té době bylo programování obecně bráno jako rutinní počítání, čili bylo to bráno na úrovni účetnictví nebo jiné administrativy, což byla dlouho doména žen, že hlavní technický problém tehdy byl podle většiny postavit počítač, to železo. No a nějaký program, ten se na to upytlíkuje vždycky. No a jak jsem říkal, už tohle mohla být pravda tady na Zemi, ale ve vesmíru, vesmír vám neodpouští chybu. Tam bylo potřeba přidat i ty různé nové metody a techniky.
1: Počítače jsou od té doby výrazně výkonnější a také mnohem menší. Jak s touhletou změnou velikosti a výkonu vlastně pracovala Margaret Hamiltonová v průběhu své kariéry?
4: Co se týká těch prvních počítačů, tak samozřejmě tady jsme se bavili o těch sálových, možná si vzpomenete z filmu Apollo 13, kdy se tam dokonce hovořilo, představte si počítač, který se vám vejde do jedné jediné místnosti, že my se nad ním pousmějeme, ale samozřejmě s tím, jak se počítače zmenšovaly a rostl jejich výkon, tak jste měli mnohem více možností. Ti vlastně první programátoři a ti první tvůrci programu museli bojovat s omezenou výpočetní kapacitou, s omezenými možnostmi, s omezenými příkazy, vůbec neměli takovéto krásné grafické rozhraní, jako máme dnes na mobilech, na monitorech, na serverech a tak dále. Třeba i astronauti v Apollo, když potřebovali změnit nějakou sekvenci nebo logiku v počítači, tak to vlastně byla snůška čísel, kterou jim někdo diktoval, to bylo jak čísla do loterie, který někdo diktoval ze země, a oni je tam vlastně vkládali ve stanoveném pořadí a často vůbec netušili, co tam vlastně vkládají.
1: A co musel umět ten software po přistání na měsíci prvního člověka?
4: Ten software byl specifický právě v tom, že musel zpracovávat třeba na tom lunárním modulu informace o poloze, rychlosti lunárního modulu, musel počítat údaje pro stabilizaci činnosti hlavního motoru, to znamená, on přijímal data z mnoha senzorů a zároveň vytvářel souběžně data pro mnoho jiných činností. To do té doby prostě bylo nepředstavitelné, že by jeden program řešil několik věcí najednou. No a samozřejmě musel pak s těmi daty pracovat, určovat priority. Občas mu to nějaké čidlo hodilo chybu. V tu chvíli nešel vyprout motor, nebo nešlo říct, zítra to zkusíme znovu, tak přistaneme na měsíci pozítří. To bylo něco absolutně nového, tady tahle ta logika, že ten počítačový program vlastně se musel vypořádat s mnohem větším proudem dat souběžně a ještě předpokládat pořád počítat s tím, že tam někde může být něco špatně a i tohle to zvládnout.
1: No a šlo vše hladce při prvním přistání lidské posádky na měsíci, nebo Margaret Hamiltonová musela být na příjmu a takové to známé Houston, nemáme problém, musela nějak operativně zasahovat?
4: Hladce rozhodně nešlo. Zrovna největší problém byl právě s počítačem, který řídil přistání na měsíci, opakovaně vyhlašoval poplachy, ale vzhledem ke komplikovanosti vytváření softwaru v té době, tak nebylo možné ten program okamžitě změnit. Tým Margaret Hamiltonové poskytoval podporu a konzultace, vysvětloval okamžitě v reálném čase, proč se počítač chová takto nebo proč se chová úplně jinak, nebo doporučoval další postup, ale zásahy nebyly možné. Nicméně právě Margaret Hamiltonová jako vedoucí toho týmu a jako člověk, který prosazoval, jak už jsem říkal, tu logiku, že počítačový program se musí vypořádat s nečekanou situací a s různými chybami, tak vlastně zachránila celou misi. Počítač přiznal chybu a byl schopen s tou chybou pracovat. A ano. Pod tímhletím byla podepsaná Margaret Hamiltonová.
1: A zavzpomínal na ní Tomáš Přibyl, spolupracovník Hvězdárny v Brně. Děkujeme za to. A taková byla dnešní Věda plus.
5: Hodin. Český rozhlas plus zprávy.
6: Lidi dnes volí nové zastupitele měst a obcí. Návrat prezidenta ze zahraničí oceňuje opozice i koalice. Hokejisti Třince jsou dál v extralize neporaženi. Vyhráli nad Hradcem Králové a počasí zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm, později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů.
5: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
6: V Česku pokračují komunální volby. Kromě zastupitelů měst a obcí vybírají voliči ve třetině okrsků taky senátory. Dnes je možné hlasovat ještě 2 hodiny. Zájem voličů v Děbolíně, místní části Jindřichova Hradce, sleduje reportérka Eva Marvanová.
7: V Děbolíně u Jindřichova Hradce už dnes odvolilo skoro 70 lidí z necelých 190 oprávněných voličů a téměř všichni odevzdali hlas také v senátních volbách. Podle zapisovatele volební komise Jaroslava Krátkého jde o vzorný volební okrsek, k urnám tady často přicházejí celé rodiny. Zatímco dřív lidé hlasovali v zázemí tenisového klubu, letos poprvé volí v novém spolkovém domě. Ten ještě voní novotou a mnozí voliči proto využívají příležitost prohlédnout si jeho interiér. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Radiožurnál.
6: Prezident Petr Pavel kvůli volbám přerušil dovolenou. Hrad přitom původně oznámil, že prezident bude na soukromé zahraniční cestě a volit nepůjde. Do Česka se nakonec vrátil a v Černoučku na Litoměřicku odvolil krátce před 15:00 odpoledne. Rozhodnutí prezidenta Pavla volit vítají opoziční i koaliční politici. Například předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
8: Je svým způsobem dobře, když i pan prezident, který původně nechtěl volit, tak si to rozmyslel po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitelé volí.
6: Polská policie zadržela několik dalších mladistvých, kteří na sociálních sítích zveřejnili výhrůžky útokem na školu a spolužáky. Rodiče, dva z nich dokonce sami, přivezli na policejní stanici. Policie vyzývá společnost, aby na internetu nešířila neověřené informace.
9: Na internetu se objevila zpráva, že středeční a čtvrteční útoky nožem, které spáchali dva mladiství, jsou součástí výzvy na internetu, která podněcuje k útokům na školách. Polská policie tyto informace vyvrací s tím, že zatím nic nenaznačuje, že by útoky byly takto koordinované.
10: Reagujeme na každý signál, který dostaneme a který vyvolává i jen potenciální ohrožení nebo znepokojení v lokální komunitě, hlavně komunitě žáků a studentů.
9: Řekl televizi TVN mluvčí policie v Olštině Tomáš Markovsky v souvislosti se zatčením 16-letého mladíka, který na sociálních sítích vyhrožoval útokem na školu. Následně vypověděl, že to měl být vtip. Policie v Polsku zadržela kvůli podobným příspěvkům během včerejška a dneška několik lidí. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
6: Provoz pražského metra A je v úseku mezi stanicemi Želivského a Dejvická až do odvolání zastavený. Ve stanici Náměstí míru spadl člověk do kolejiště, informoval o tom pražský dopravní podnik. Cestující můžou v úseku využít povrchovou dopravu. Například autobusové linky 107 a 147 jsou z Dejvické prodloužené až na Staroměstskou. Tramvajová linka 4 jede mimořádně přes Náměstí míru a Floru.
11: Fotbalisté Slávie vstoupili do šance ligy po reprezentační přestávce výhrou ve Zlíně 1-0. V prvním poločase rozhodl Ayaosi. České fotbalistky bojují v úvodním zápase prvního kola baráže o mistrovství světa se Skotskem. Z Pardubic pokračuje Otta Gutwirth.
12: Začal druhý poločas, hraje se 47. minuta a stále je to bez branek Česko-Skotsko 0-0. Z Pardubic, Otta Gutwirth, Radiožurnál.
11: Odveta je na programu v úterý ve Skotsku. Hokejisté Třince i po devátém kole Tipsport Extraligy drží 100% bilanci. Tentokrát vyhráli nad Hradcem Králové 5-2. Vítkovice podlehli Pardubicím 2-3 a Litvínov porazil Olomouc 3-1. Liberec hostí Karlovy Vary a je u toho Pavel Petr.
13: 53. minuta, domácí kráčí za tříbodovým ziskem, vedou 5-0. O utkání Kladno Mladá Boleslav informuje Tadeáš Skalický.
14: 46. minuta zápasu, Kladno vede nad Mladou Boleslaví 4-2. Z Kladna Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
11: Všechny zápasy vysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu dál posloucháte reportážní vstupy.
15: Nehoda na D35 za Unčovicemi a kolona na D1 za Pražským okruhem. Na dálnici D35 Olomouce do Mohelnice pozor na nehodu za náměstí na Hané. Na kilometru 250 osobní auto skončilo mimo vozovku. Na místo přijíždějí záchranáři a zpomaluje se. Na D1 z Prahy do Brna stále poměrně dlouhá kolona před omezením u mostu Šmejkalka. Brzdí se na 13. kilometru a až za zúžení na 25. kilometr je to asi na 40 minut. Na D1 z Prahy do Brna pozor na překážku za sjezdem na Domašov. Na kilometru 177 porouchané osobní auto v levém pruhu. Místo je označené šipkou, kolona nevzniká. V Beskydech na silnici 56 pozor na překážku za Bílou ve směru na Bumbálku. V lesním úseku leží na vozovce sražený jelen. A silnice 379 z Velké Bíteše do Tišnova je za Deblínem opět průjezdná. Provoz ale dále omezují následky vážné nehody. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Disident, novinář, spisovatel a několikanásobný vězeň komunistického režimu. To byl Jiří Lederer, jedna z klíčových osobností české žurnalistiky roku 1968. Byl ale také kronikářem normalizace a později v exilu i nepřehlédnutelnou osobností exilové publicistiky. Málo známé nahrávky s jeho hlasem pro vás vybral a dobrý poslech následujícího pořadu přeje David Hertl.
5: Archiv Plus.
17: Já jsem vyrostl v rodině levicového intelektuála. Odešel jsem na střední školu, to byl rok 68-69, a to jsem začal vnímat, jak si ten život takovým tím radikálním způsobem, všecko jsem odmítal, že jo, vzdoroval jsem, a no, víme, o čem jde v pubertě. Do toho přišla teda ta okupace a otec jakožto levicový novinář, redaktor, prosazoval určitý reformní kurz, na kterém se spolu podílel a který významně ovlivňoval a který byl vlastně tím vstupem těch sovětských vojsk byl vlastně poražen. Pochopitelně v očích tohoto dítěte, teda mě, 15-letého, nesmírně otec vyrostl v mých očích jaksi do hrdiny a do nositele něčeho nesmírně pozitivního a pokrokového a tak dále a tak dále. Tam došlo k jakýmusi zauzlení. Já jsem se dostal do určité slepé uličky, jaksi názorově, myšlenkově, protože v několika následujících letech jsem v tomto shledával tu správnou orientaci, to správné východisko, to, jak by to mělo být, jak by ten svět měl vypadat. Slepá ulička tomu říkám proto, protože jsem to dneska schopen, nebo dneska už to nazírám jinak, ten reformní komunismus. Aha. Proto to, samozřejmě tehdy jsem to tak neviděl.
16: Takhle mluvil o Jiřím Ledererovi jeho syn Aleš, publicista, nakladatel, producent. Šlo o záznam jeho rozhovoru s Ottou Nutzem. Přiblížit složitou osobnost Jiřího Lederera během několika minut je téměř nemožné. Jaro roku 68 jej zastihlo coby redaktora slavných literárních listů a snad ještě slavnějšího reportéra. Jenže přišel 21. srpen 68 a všechno bylo jinak. Právě z 21. srpna pochází i záznam hlasu Jiřího Lederera z vysílání Československé televize. Jen dodám, že nejprve uslyšíte moderátora, potom Jiřího Ruml a nakonec Jiřího Lederera.
18: Přátelé, jsou tu další telegramy, ale právě v této chvíli ještě mezi nás přišli členové předsednictva Ústředního výboru Svazu československých novinářů, soudruh Jiří Ruml a soudruh Jiří Lederer. Prosím vás, jejich stručné prohlášení, neboť se hlásí o slovo Brno.
19: Dnes ráno se sešlo v Praze předsednictvo Svazu českých novinářů, vládě, legálnímu prezidentovi, legálnímu vedení Komunistické strany Československa. Nikomu jinému sloužit nechceme a nebudeme, přesvědčení, že nás podporuje většina československého obyvatelstva. V této chvíli vycházejí v Praze zvláštní vydání deníků. Nejen Svobodné slovo, ale také Mladá fronta a v této chvíli také Zemědělské noviny.
18: Před půl hodinou se sešel koordinační výbor tvůrčích svazů. Zástupci novinářů, spisovatelů, filmových a televizních umělců a ostatních. Na této schůzce jsme se dohodli na této výzvě, kterou se obracíme na každého občana Československé republiky, na všechny vrstvy, na obyvatele každého věku, ve všech krajích, ve všech obcích. Výzva zní: lidé Československé socialistické republiky, my zástupci podepsaných svazů a organizací vás vyzýváme, abyste úderem 12. hodiny zastavili na 2 minuty práci, zastavili dopravu, přestali prodávat, přestali obsluhovat, aby se na tyto 2 minuty zastavil pohyb v ulicích. Rozezvučte sirény, rozezvučte klaxony, manifestujte v těchto 2 minutách proti neslýchanému aktu, jehož jsme ve své zemi svědky.
16: Jiří Lederer zůstal celý život věrný myšlence socialismu jako pokusu o sociálně spravedlivou společnost, samozřejmě bez vedoucí úlohy jakékoliv politické strany. Pro takové úvahy ale po dubnu 69, tedy po nástupu Gustáva Husáka do čela komunistické strany, nebyl ve veřejné debatě prostor. Rok 69 byl také nadlouho posledním, kdy se Jiří Lederer mohl svobodně podívat na západ. Rozepsal se o tom v jednom z fejetonů, který v roce 82 osobně namluvil pro rádio Svobodná Evropa.
20: Stáli jsme před přepichovým hotelem Ermitáž, žena, dcerka a já. Žena pravila dcerce: tady jsme bydlívali, když jsme sem jezdívali ještě z domova, z Československa. Naposledy jsme tu byli v 69. Tehdy tady žena poprvé zjistila, že nosí v sobě zárodek dítěte, naší dcerky, která je tu dnes už s námi. Ale tentokrát jsme nepřijeli z Československa, nýbrž z Německa, jako emigranti. Před lety jsme do Monte Carla jezdívali na mezinárodní televizní festivaly jako novináři, ona jako polská novinářka, já jako český. Bývali jsme hosty knížete Reniera a jeho ženy Grace. Přijížděli jsme a v kapse jsme mívali pár franků jako kapesné. Byli jsme tady ke všemu zaopatření. Dostali jsme taky průkaz do všech veřejných budov knížecích. I do kasina, i do botanické zahrady, i do krytých lázní. Na pobyt v Monte Carlu jsme se vždycky těšívali několik měsíců. Bylo to zcela mimořádné povýražení. Z mnoha důvodů. Říkávali jsme, jdeme se zas na jih nadýchat vzduchu, abychom to potom opět celý rok vydrželi pod vodou. Už to, že jsme odjížděli ze sichravé zamračené střední Evropy zimních měsíců do oblasti slunečné a poměrně teplé riviéry, bylo okouzlující. Potom ten přepich, příjemná společnost ze všech konců světa a i z domova bývala společnost k pohledání. Jan Werich, taky tu byl Jiří Trnka a potom naši exiloví přátelé. Julius Firth, Miloš Havel, strýc Václava, dramatika, Jaroslav Pecháček, Jiří Planer a mnozí jiní. Rádi jsme sedávali v Café de Paris hned vedle kasína a drbali jsme všechno možné i všechny. A v sobě jsme měli zvláštní pocit. Horečnací pocit uvolnění, domácí starosti byly daleko za námi. Ale přece jen někde hluboko v duši tkvělo vědomí, že tohle všechno je jen na chvíli, že to rychle přejde a opět nastane potopení.
16: Jako mnozí další byl i Jiří Lederer počátkem roku 69 otřesen smrtí Jana Palacha. Jeho čin se mu stal námětem pro sepsání knihy, jejíhož vydání se ale nedočkal. Vyšla poprvé v roce 1990 v Praze. A je k neuvěření, jakým způsobem Jiří Lederer Palachův příběh uchopil a především pečlivá práce, s níž se do psaní pustil. V době, kdy nebyl internet, kdy dohledat články ve starých novinách znamenalo nekonečnou práci v knihovnách, v době, kdy najít svědky a dohodnout si setkání nebylo otázkou několika mailů, ale několika týdnů či měsíců dopisování, tedy v této době objevil Jiří Lederer neskutečné množství nových informací. Takhle třeba popisoval poslední hodiny před Palachovým činem.
0: Od hlavní pošty odešel Jan do Opletalovy ulice, to je nedaleko. Až na konci Opletalovy ulice je studentská menza, do ní Jan vstoupil sám. Ještě zbývají 3 hodiny. Znám jen zlomky z těch zbývajících 3 hodin. Že si Jan koupil bílý kbelík z umělé hmoty, který byl opatřen víkem, pravděpodobně v bílé labuti. Do tohoto kbelíku potom kupoval několik litrů benzínu, pravděpodobně u velké pumpy v Opletalově ulici. A od benzinové pumpy zřejmě šel tam, k rampě Národního muzea. Na místě otevřel víko kbelíku a nadnesl kbelík nahoru, nad hlavu. Lidé šli dál za svými starostmi. A Jan vylil celý obsah kbelíku na hlavu a tělo. Učinil to velmi rychle. Vzal do ruky zápalky a škrtl. Všechno se na něm vznělo. A potom běžel přes frekventovanou ulici směrem k domu potravin. Lidé se zděsili.
16: Pasáže ze své knihy načetl sám Jiří Lederer v 80. letech pro rádio Svobodná Evropa. Nabízím ještě jednu ukázku, neméně dramatickou. Jak se matka Jana Palacha dozvěděla, k čemu se její syn odhodlal.

0: Ještě na nádraží zahlédla inženýra Bartoníčka ze Všetat. Když nastoupila do vlaku, sedla si do kupé, kde byli lidé, které neznala. Svítila tam slabá žárovka. Proti ní se usadil muž středního věku. Když se trochu rozehřál, vytáhl z kapsy noviny a zabořil se do jejich četby. Maminka přemýšlela, co všechno bude v Praze zařizovat. Muž převrátil noviny, když si prohlédl první stránku. Začal číst poslední sportovní stránku. Před očima Janovy maminky se objevila první strana novin. Dívala se na tu stránku bezděčně. Náhle spozorněla. Zdálo se jí, že na té stránce vidí fotografii svého Jeníka. Proti pravidlům slušného chování se naklonila a tváří se dostala do bezprostřední blízkosti novin. Muž přestal číst, nic neříkal, jen se na ní nechápavě díval. V jejich očích se objevila hrůza, která jí dala zapomenout na všechno, na to, co se má, co nemá, na slušné chování. Vytrhla muži noviny z rukou a běžela vagonem. Nevěděla, co činí. Srdce bylo sevřeno strašnou bolestí. Hledala nějakou známou tvář a náhle dopadla s novinami v ruce do klína paní Brůškové. Padla a nic, jen hlasitě lkala. A podávala noviny paní Brůškové jako na vysvětlenou. Paní Brůšková byla v rozpacích, nevěděla, co se děje. Ptala se maminky, co se jí stalo. A přitom hledala odpověď v novinách. Odpověď našla. Potom se už neptala nic.
1: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
2: Na začátku pořadu jsem Jiřího Lederera označil za kronikáře normalizace. Stačí se začíst do druhého dílu jeho vzpomínek, které pod názvem Touhy a iluze vyšly u Škvoreckých v Torontu v roce 1988, tedy opět několik let po Ledererově smrti. Autor se smyslem pro detail líčí život svůj a svých přátel po roce 69. To postupné propadání se do určité disidentské uzavřenosti, doplněné v Ledererově případě hned třikrát pobytem ve vězení. Lederer své vzpomínky načetl pro rádio Svobodná Evropa, které je vysílalo na pokračování a na přání posluchačů i několikrát opakovalo.
3: Takřka nepozorovaně náš život ztrácel onu barvu, kterou získal v 68. roce. Ty proměny si člověk uvědomí, když začne srovnávat, když se na chvíli, kterou zrovna prožívá, podívá jako na bod ležící na dlouhé časové čáře. Měnily se projevy vládců i obyčejných občanů. V prvních dnech a týdnech po nastoupení k moci Husákovi projevy byly útočné. Někdy byly i sprosté, ale byly živé, měly šťávu, obsahovaly určitou dramatičnost. Prostě pořád ještě byly zajímavé, dali se poslouchat. Často mluvil bez papíru nebo se odchyloval od napsaného textu. Vzbuzovali zájem ve veřejnosti, dokonce se o nich mluvilo. Někteří z nás vyhozených, zejména bývalí pracovníci stranického nebo státního aparátu, tyto projevy analyzovali a podle nich odhadovali, jaké jsou Husákovi záměry a jaká je jeho pozice. Při svých úvahách tito bývalí experti vycházeli z faktu, že Husák je do jisté míry osamocen. Patříval do značné míry k bouřlivákům 68. roku, i když k bouřlivákům obezřetným a opatrným. A nyní ti bouřliváci byli likvidováni. Husák nemohl mít oporu ve stranickém aparátě, protože v něm pracovali už dávno jiní lidé, než ti, s nimiž byli v kontaktu před svým zatčením na počátku 50. let. V policejním aparátu, zvláště ve státní bezpečnosti, vzbuzoval nejen nedůvěru, ale i vyslovený odpor, dokonce mnohdy i hlasitě projevovaný. Musel hledat nové spojence, Biláka, Korčáka, Kapka, Hofmana, lidi, s nimiž dosud neměl nikdy nic společného. Ale protože Husák je člověkem mimořádně ambiciózním a protože ho nesla myšlenka, že jen on je schopen se domluvit s moskevskými pány a tím uklidnit jejich obavy, spojoval se Husák s kdekým, aby dosáhl svého. A popravdě třeba říct, že se mu to navzdory mnoha různým předpovědím podařilo.
2: Jak už jsem říkal, Jiří Lederer byl vězněn třikrát v roce 1970 a dále v letech 72 až 73 a 1977 až 1980. Ten třetí, nejdelší pobyt ve vězení souvisel s podpisem Charty 77. Na druhé věznění vzpomínal mimo jiné takto.
3: Koncem října 72 byla dokončena přestavba 5. oddělení Borské věznice. V letě jsme opustili toto oddělení, rozhodili nás po celé věznici. Od té doby bylo 5. oddělení zahaleno tajemstvím. Snažili jsme se získat zprávy, co se tam děje. Jen vybraní vězni na této přestavbě pracovali. Pověsti byly různé. Že z toho bude oddělení pro ženy, nebo že to bude oddělení pro duševně nemocné. A taky se říkalo, že se tam připravuje speciální uzavřené oddělení jen pro politické vězně. Fantazie vězňů, zejména je-li krmena aspoň drobty zpráv, nezná hranic. Nakonec jsme se dočkali. Byl jsem mezi těmi, kteří opět byli převedeni na 5. oddělení. Tak přece jen z toho bylo politické oddělení. Zavedli mne do cely v prvním poschodí. A ke mně dali ještě dva další, mladší. Z nich jednou jsem znal od prvního dne pobytu na Borech. Byli jsme jak uvíjeveni. Všechno se blýskalo. Postele renovované, podlahy nalakované, stěny vybílené. My tři jsme obývali dvě cely. Nevídaný přepich. Ještě nedávno nás ve stejném prostoru bylo 8. A kromě záchodu tam bylo umyvadlo a nad ním zrcadlo. Nevycházeli jsme z údivu. Brzy jsme se dověděli, že jedna cela je dílnou a druhá ložnicí. A vlastně, že toto je prostor, v němž budeme stále zavřeni. Už nebudeme moci vycházet na návštěvy do jiných cel. Izolovali nás. Už nepoznáme jiné vězně. My tři budeme odkázáni jen na sebe.
2: Z Ledererových vzpomínek z první poloviny 70. let ještě jedna ukázka. Popisuje dobu, kdy se mnozí disidenti stěhovali z Prahy na venkovské chalupy. Také Ledererovi se rozhodli si chalupu koupit. Je to k neuvěření, ale prodal jim ji náměstek generálního ředitele jednoho z největších národních podniků.
3: Zcela náhodou jsme se dověděli, že náměstek ředitele mladoboleslavské automobilky prodává venkovskou chalupu. Ihned jsem mu zavolal, vylíčil mi, kam máme přijet. Vesnice se jmenovala Doubravička a byla blízko Bezna. Když jsme projížděli krajinou okolo Bezna, nedělalo to na nás nejlepší dojem. Krajina v sobě nenesla žádný půvab. Byla fádní, rovinatá, skoro depresivní. Doubravička to bylo pár rozhozených chalup. K chalupě pana náměstka se jelo úzkou cestou mezi zahradami. První zeď, kterou jsme z chalupy viděli, byla díratá. Okolo nepořádek, všechno zarostlé, skoro metr vysoké kopřivy. Na dvorku hora škváry. Chalupa vlastně měla jen jednu místnost normální. Ještě tam byla malá cimerka s dlaždicovou podlahou zakrytou několika vrstvami linolea. Neutěšený pohled. Panu náměstkovi, který jsem přijel se služebním autem a šoférem, jsme pověděli, že mu dáme vědět do 3 dnů, jak jsme se rozhodli. A začala dlouhá diskuze s Eluš. Cena byla výhodná, jen 30 000 i se značným množstvím stavebního i palivového dřeva. Já jsem se jako vždy nemohl rozhodnout. Nic mě nenadchlo natolik, abych pověděl jednoznačně ano. Ale Eluš něco na chalupě neustále přitahovalo. Nejen přijatelná cena, nejen výhodná vzdálenost od Prahy pouhých 50 kilometrů, ale ještě něco víc. Sama chalupa, její okolí, celá vesnice, která tvořila výjimku v rovinaté krajině, byla vsazena na počátek takového malého údolí, které vypadalo jako miniaturní Kokořín, ovšem bez řeky. Eluš si možná dovedla představit, co by se z toho všeho dalo udělat. Proto byla rozhodnutá mnohem dřív než já.
2: Po propuštění Jiřího Lederera z vězení v roce 1980 byla rodina zařazena státní bezpečností do akce Asanace. A když Ledererově manželce Elzbětě jako občance Polské lidové republiky hrozilo, že jí nebude prodloužen pobyt v Československu, rozhodla se rodina pod nátlakem vystěhovat do Německa. Lederer tam působil jako novinář a publicista. V archivu Rádia Svobodná Evropa se dochoval jeho projev z roku 1981 na dvoudenním sympóziu k 25 letům trvání exilového časopisu Svědectví.
4: My se musíme naučit ctít hodnoty, my je musíme se naučit, ctít hodnoty vytvářené, zrozené v exilu. A ctít je bez ohledu na to, v jaké dílně vznikly. Ať je to třeba dílna, ke které já nenáležím, ať je to kterákoliv skupina, když je to hodnota, je jí třeba ctít a vážit si a hovořit jí o ní. Prostě vážit si hodnot bez ohledu na parciální zájmy. Podle mého soudu nás všechny, i když jsme zdánlivě nepatrná skupina, která se zde sešla, nás všechny spojuje něco velkého a významného. A já se v souvislosti s těmito otázkami, o kterých hovoříme a budeme hovořit v těchto dvou dnech vlastně, já se nebojím nadneseného slova v tomto případě. Spojuje nás služba. Opakuju, služba domovu, naší zemi, zemi, z níž pocházíme a k níž náležíme, služba lidem, nám blízkým, lidem nejen a ne pouze našeho jazyka, ale především našich tradic duchovních, lidem, kteří tvoří náš národy.
2: Na zdravotním stavu Jiřího Lederera se podepsala období věznění i léta psychického nátlaku, kterému byl od roku 69 vystaven ze strany státní bezpečnosti. Pravidelní posluchači Svobodné Evropy tak mohli koncem června 83 zaslechnout po odvysílání dalšího dílu Ledererových vzpomínek následující poznámku redaktora Pavla Kóna.
5: To byla další část vzpomínkového seriálu Jiřího Lederera na 70. léta. Slyšeli jste ji ze zvukového pásku. Jiří Lederer několik částí svých vzpomínek natočil předem. Dnes by u našeho mikrofonu ani nemohl být, je totiž v nemocnici se srdečním infarktem. A my mu asi i vaším jménem přejeme, aby se z téhle vážné nemoce brzo dostal.
2: Jiří Lederer zemřel v říjnu 1983 v Německu. Zprávy o jeho úmrtí se objevily v předních denících v Německu, Francii a Rakousku. Svobodná Evropa odvysílala nekrolog z pera Ledererova kolegy Slávy Volného.
6: Psát o příteli, o kterém víme, že už ho nikdy neuvidíme, je obyčejně těžké. Co říci na závěr života, který byl vlastně plný neuvěřitelného optimismu a také trpky ranami, které mu uštědřovala bezohledná státní moc. Jiří Lederer si totiž neuměl život zjednodušovat a taky to ani nechtěl.
2: Osobnost Jiřího Lederera vám v dnešním pořadu z cyklu Archiv Plus přiblížil a nashledanou zase příště se od mikrofonu těší David Hertl.
7: Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Aplikace e-doklady, která slouží k prokazování totožnosti, zatím funguje bez větších problémů, informoval o tom mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata. Od začátku voleb agentura zaznamenala jen několik potíží a ty se podařilo vyřešit. Aplikace funguje jako digitální alternativa občanského průkazu. Voliči se s ní můžou prokázat u volebních komisí. Pražská burza druhý týden v řadě oslabovala. Index PX odepsal 1,5% a uzavřel týdenní obchodování na hodnotě 2576,77 bodu. Nejvýrazněji ztrácela bankovní skupina Erste. Naopak největší růst zaznamenaly akcie Primoco. Vyplývá to z údajů burzovního webu. V minulém týdnu pražská burza oslabila o téměř 3,9%. Čína a Evropská unie dospěly k dohodě, na základě které by mohl klesnout vývoz čínských hybridních automobilů do EU o víc než polovinu. Oznámil to evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič po rozhovorech s čínským ministrem obchodu Wangem Wenthaem v Pekingu. Německý svaz automobilového průmyslu označil dohodu za pozitivní signál. A zlínská zoologická zahrada se zítra naposledy v letošním roce otevře návštěvníkům i ve večerních hodinách. Areál osvětlí louče a lampiony a zájemci se budou moct vydat na dvouhodinovou prohlídku s průvodcem. Večerní prohlídky nabídne i zámek Lešná, kde se návštěvníci přenesou do roku 1920 a zapojí se do pátrání po ztracených diamantových přívěšcích. České fotbalistky hrají první duel úvodního kola baráže o mistrovství světa se Skotskem. Stav a čas řekne z Pardubic Otagu Tvirt.
9: 75. minuta zápasu a Česko prohrává se Skotskem 0-2. Z Pardubic Otagu Tvirt, Radiožurnál.
8: Hokejisti Třince porazili v Tipsport Extralize Hradec Králové 5-2, Litvínov vyhrál nad Olomoucí 3-1, Liberec nad Karlovými Vary 5-0 a Vítkovice podlehly Pardubicím 2-3. Teď zápas Kladno Mladá Boleslav a stav a čas zná Tadeáš Skalický.
10: 19 sekund zbývá do konce třetí třetiny, Kladno vede nad Mladou Boleslaví 4-3. Zbytek zápasu na Radiožurnálu Sport z Kladna, Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
11: Kolona na D1 za Popovicemi a nehoda na D35 za Unčovicemi. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále kolona před mostem Šmejkalka. Teď se brzdí na 15. kilometru. Od Popovic se popojíždí až na konec omezení na 25. kilometr, zdržení přes půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna pozor také na překážku za sjezdem na Domašov. Na kilometru 177 je zablokovaný levý pruh kvůli porouchanému vozidlu. Na dálnici D35 Olomouce do Mohelnice zasahují záchranáři za odbočkou do náměstí na Hané. Na kilometru 250 se převrátilo auto, je mimo vozovku, projíždí se pomaleji. Na pražském okruhu čekáme uzavírku tunelu Cholupice a Lochkov. Silničáři tam stavějí dopravní značení a průjezd tunely pak budou omezený průjezd po celý víkend kvůli údržbě a provoz se má zastavit kolem 8:45, asi na čtvrt hodiny. A na silnici 28 Zloun do Mostu pozor na nehodu na rovince před Ranou. Srazila se tam dvě auta, průjezdné je to Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Právo na nedigitální život, problematické dotace do startupů, AI agenti na Wikipedii a další matematické rebusy vyřešené umělou inteligencí. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
7: Online Plus.
12: U mikrofonu vítám samozřejmě našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N, Petra Koupského. Ahoj Petře.
13: Ahoj Davide.
12: Umělá inteligence řeší jeden matematický problém za druhým. Americká OpenAI zveřejnila sadu více než 370 dosud nevyřešených matematických rébusů, jejichž řešení našel zatím neveřejný AI model firmy. Společnost tak navázala na nedávné oznámení, že se jejímu modelu podařilo vyřešit tzv. Navier-Stokesův problém, který patří mezi tzv. Problémy tisíciletí. Tehdy oznámení přineslo kontroverzi, když matematik Tristan Buckmaster prohlásil, že OpenAI nejspíš vycházela i z jeho práce a odmítla mu přiznat zásluhy. Firma teď říká, že se poučila. Začala spolupracovat s nezávislou poradní komisí složenou ze známých matematiků, kteří mají AI firmám radit, jak při řešení matematických rébusů postupovat odpovědně a podle vědeckých pravidel. Nové výsledky tak OpenAI například zveřejnila, včetně odkazů na zdroje, ze kterých modely čerpaly. Petře, vypadá to, že opravdu matematici skoro přijdou o práci, že všechny dosud nevyřešené matematické rovnice a problémy za ně vyřeší AI modely. Myslíš, že to takhle opravdu bude, že ta umělá inteligence to svou velkou silou výpočetní, že prostě je schopná rozglousknout matematice všechna zbývající tajemství?
13: Myslím, že by to tak být mohlo. Všechno to je samozřejmě hodně silné slovo, jasně, ale zdá se, že by jich mohlo být opravdu hodně, že hodně těch problémů, které se dosud pokládaly za obtížně řešitelné, je možné zvládnout odlišnou technikou, než kterou na to jdou lidé, čili nikoli logickou úvahou, postupnou konstrukcí jedněch výroků, které vyplývají z jiných, ale hrubou výpočetní silou, která vyzkouší všechny možnosti, ať dávají smysl nebo ne, a jedna z nich možná často zapadne na své místo a je řešením toho problému.
12: My jsme o tomhle problému vlastně a o tom, jak tedy AI v matematice a i v dalších vědeckých oborech pomáhá nebo někdy možná trošku škodí, tak my jsme o tom mluvili minulý týden, tak pokud chtějí naši posluchači si tu debatu poslechnout vlastně detailněji, tam jsme šli do většího detailu, mnohem většího detailu, tak doporučuji najít si minulé vydání Online Plus třeba v archivu Českého rozhlasu na internetu a poslechnout si. Ale tady vlastně mě přišlo zajímavé to, že OpenAI tedy po tom původním trošku průšvihu s panem Buckmasterem, tak řekla, že se tedy poučila, že začala pracovat s poradní komisí matematiků, že postupuje odpovědně. Nevím, jestli jsi měl příležitost projít si vlastně všechny ty vyřešené problémy, nebo je částečně vyřešené, protože údajně ta sbírka není úplně vlastně plná jenom vyřešených problémů, ale jsou tam i některé otevřené ještě otázky. Tak nevím, nakolik jsi měl možnost si to prostudovat nebo prohlédnout, ale vypadá to, že se OpenAI tedy poučila podle tebe a že začala třeba přistupovat k tomu řešení matematických rovnic a problémů nějak zodpovědněji, že více uvádí zdroje, odkazuje na třeba právě matematiky, z nichž nebo z jejich práce ty modely vycházely a podobně?
13: To asi ano, ale to není ten hlavní problém vlastně. Hlavní problém spočívá v tom, že v matematice velmi často nejde ani tak o ten samotný výsledek, ale o cestu k němu. A je důležité říct, že to není proto, že by matematici si chtěli užít tu krásu hledání odpovědi na těžkou otázku, i když to taky samozřejmě. Ale to by nebyl postačující důvod. Důvod, proč k tomuhle být skeptický, opatrný, spočívá v tom, že když se budou problémy řešit tou cestou přeskoků, kterou je schopna poskytovat umělá inteligence, tak přestaneme rozumět té budované cestě. Vlastně se nám ztratí. To, co potřebujeme, je kontinuita, souvislost těch matematických myšlenek, nikoli izolované odpovědi na problémy. To pak vypadá velmi efektně, že ty problémy se vyřešily, ale nepřináší to ten druh poznání, který je typický pro tvůrčí matematiku a který je potom základem logického uvažování v mnoha jiných vědních oborech.
12: Já teď použil jeden pojem a mně přijde, že to vlastně možná vyjadřuje tenhle ten rozpor poznání versus ta hotová řešení. Vlastně tady asi nejde úplně o to samé a chápu matematiky, že se v tomhle tom vlastně trošku obávají toho, co ta umělá inteligence vlastně přináší. Mimochodem, ta poradní komise nezávislá ve svém stanovisku řekla, že to řešení matematických problémů pomocí umělé inteligence nepodporuje a že žádá AI firmy, aby přestali své modely testovat na těch matematických problémech, aby vlastně ty matematické rebusy přestali využívat jako určitý benchmark, nějaký test prostě výkonu těch modelů. Ale přesto ta komise říká, že se prostě musí smířit s tím faktem, že to takto je a že radši, než by vlastně jenom třeba na to nadávala nebo byla nějak negativní, tak se pokusí nějakým způsobem přispět k tomu, aby když už se ty modely testují na těch matematických problémech, tak aby to k něčemu bylo. Co říkáš na tohle stanovisko?
13: Já myslím, že je to smíření s realitou. Nedá se příliš předpokládat, že vedoucí AI firmy se na dobro zřeknou toho, aby svým modelům předhazovali složité matematické problémy a dívali se, jakým způsobem si s nimi poradí. Na to je to příliš lákavá a příliš důležitá výzva. Takže asi nezbyde nic jiného, než najít nějaký kompromis mezi tím, jak by se matematika měla vyvíjet podle matematiků a mezi všemi těmi novými impulzy, které do toho vnáší umělá inteligence. Konec konců sami tvůrčí matematici, a to bylo vidět i v tom případě kolem Navier-Stokesovy rovnice, dneska umělou inteligenci používají jako jeden z nástrojů, který jim pomáhá ta tvůrčí řešení najít, hlavně u tak komplikovaných problémů, které odolávaly desetiletí, možná staletí.
7: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: AI agenti OpenAI se pokoušejí používat Wikipedii. Nadace, která online encyklopedii provozuje, zveřejnila výsledky svého šetření o aktivitách AI agentů firmy OpenAI na svých stránkách. Zjistila tři různé dopady AI modelů na Wikipedii. Agenti se podle ní pokoušeli zapisovat informace do stránek. Nešlo ale o stránky, které jsou veřejně dostupné, nýbrž stránky v takzvaném pískovišti, tedy v testovacím rozhraní, ve kterém si kdokoliv může zkoušet, jak psaní hesel pro Wikipedii funguje. AI modely se na Wikipedii také snažili zneužít službu Etherpad, která slouží k psaní poznámek a jejich sdílení, a do třetice stahovali obsah milionů stránek online encyklopedie. Podle nadace přitom nadměrně zatížili servery, což patrně přispělo mimo jiné k problémům s nedostupností Wikipedie letos na jaře. Wikipedii trápí zejména nárůst agentického provozu, který Wikipedii zvyšuje náklady. AI firmy nedělají dost pro zabezpečení svých systémů a ochranu veřejnosti před škodami, které působí, kritizuje nadace. Petře, to je vlastně taková prověrka, kterou si myslím už udělal skoro snad každý větší provozovatel nějakých online služeb, jestli mu tam AI agenti nějakým způsobem nepronikli, jestli ty modely se nepokoušely nějakam vniknout do jeho systému nebo je použít k něčemu jinému, protože tahle vlna se spustila samozřejmě potom dnes už velmi asi proslulém problému nabourání služby Hugging Face. A i Wikipedie tedy našla nějaké stopy agentického provozu. Prověřovala tedy opravdu pouze agenty firmy OpenAI, ale řekl bych, že další ty velké firmy na tom budou velmi podobně. Když se vrátím k těm třem vlastně způsobům využívání Wikipedie prostřednictvím tedy nějakých agentů, tak byly tam nějaké pokusy o zapisování informací do stránek, ale jenom do těch testovacích stránek, což mi přišlo zajímavé. Říkal jsem si, že opravdu agenti by byli možná dost dobře použitelní pro to, aby se snažili nějakým způsobem manipulovat třeba obsah Wikipedie, ale zdá se, tedy alespoň podle Wikimedia Foundation, že to nedělají. Překvapilo tě to, že to nedělají, že zkouší to pískoviště, k čemu jim to vlastně může být?
13: Nevím. Ono hledat v činnosti těch agentů nějakou cílenou lidskou logiku je často zavádějící. Nemusí to z našeho pohledu dávat žádný dobrý smysl. Podle mě je to osahávání terénu, zkoumání možností. Ale nepřekvapilo mě, že zatím k těm průnikům nedošlo, protože přece jenom i ty modely, které volně se toulají internetem, kde by neměly, tak pořád ještě mají v sobě zabudované nějaké meze, nějaké ochrany, guardrails, jak se tomu říká. Očividně ale nedostatečné. Mně celá ta situace začíná připomínat špatně vychovaného psa, který si volně pobíhá parkem, strká nos a tlapky kamkoliv se mu zlíbí a jeho majitel tam chodí dokola a ubezpečuje, že pejsek je hodný a že se ho nemáme bát a že nám nemá vadit, když nám občas umaže kabát. A to není dobrá situace, není to rozhodně stav, ve kterém by to mělo zůstat.
12: No, to máš pravdu. Já jsem právě přemýšlel o tom, že těch různých právě případů, kdy AI modely dělali něco, co se nepředpokládalo, kdy někam pronikli, něco použili jinak a podobně, tak těch případů samozřejmě přibývá, jak se na ně postupem času přichází. A všechny ty velké firmy vždycky říkají, ano, to se stalo, my to prošetříme, přijmeme nějaká opatření a podobně, ale mně přijde, že za to vlastně nějak jako neberou odpovědnost úplně, že neodškodňují například ty provozovatele těch webů nebo služeb, že vlastně se úplně vyhýbají tomuto tématu, protože asi by to pro ně bylo docela velké riziko, že by po nich pak každý chtěl třeba nějaké odškodnění. Ale ta odpovědnost mi přijde, že se tak jako jaksi zamazává někam dostracená. Přitom mi přijde, že by tu odpovědnost ty AI firmy za chování, zase používáme tedy termín, který se používá pro člověka, ale dejme tomu, takže za chování těch AI agentů, AI modelů by prostě tu odpovědnost podle mě mít měli. Co myslíš?
13: No on to po těch AI firmách taky zatím nikdo moc nechtěl. Mm-hmm. Není nikde na ně vyvíjen příliš velký tlak, aby proti tomu něco dělali. Ve Spojených státech by patrně podle dosavadních historických zkušeností to bylo formou žaloby a soudního procesu, v Evropě pravděpodobně spíš stanovení nějaké obecné právní normy, která by to vymezovala a zakazovala. Neděje se to ale ani na jedné ze stran Atlantiku. Nejspíš proto, že by je to všechno velice nové a že na to ještě nikdo nestihl rozsáhleji reagovat. Ale mělo by k tomu dojít, protože ten pes volně si pobíhající internetem je příliš velký, ťape všude a dříve či později způsobí nějakou velkou škodu.
12: No a kdyby ty firmy někdo volal opravdu k odpovědnosti, ať už třeba tou soudní cestou, nějakou žalobou na náhradu škody nebo něco podobného, nebo regulační, tak by asi tedy byly nuceny přitvrdit v těch svých bezpečnostních opatřeních a třeba bychom se z tolika případy jaksi volně se potulujících AI agentů nesetkávali tolik. Tak jsem zvědavý, jestli k tomuhle opravdu dojde, protože ta současná situace vypadá, že není úplně udržitelná. No, uvidíme.
7: Online Plus Davida Slíška.
12: Český stát v uplynulých několika letech investoval do podpory startupů přes 900 milionů korun. Nekontroloval ale, jak byly tyto peníze využity. Ve své zprávě to konstatoval Nejvyšší kontrolní úřad. Prověřoval podporu startupů ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu, které jim v letech 2021 až 2025 posílalo peníze přes agenturu Czech Invest. Peníze měly podle NKÚ přispět k zakládání nových firem, jejich růstu, vstupu na zahraniční trhy, k rozvoji inovací nebo k testování nových technologií. Ministerstvo ale u většiny podpořených projektů nesledovalo, jestli vytyčené cíle splnili. Stát k tomu neměl ani potřebná data. Řada startupů je totiž navzdory podmínkám dotací nedodala a Czech Invest po firmách plnění povinností ani nevymáhal, říká NKÚ. Ministerstvo průmyslu ve své reakci na toto zjištění přiznalo, že si je vědomo určitých nedostatků v nastavení podpory startupů v minulosti. Tak Petře, samozřejmě tohle je taky trošku technologické téma, byť se týká více financí a podpory právě nějakých těch mladých technologických firm v České republice. Mě na tom vlastně poměrně fascinuje, že se tady vynaložilo nějakých více než 900 milionů korun z různých zdrojů, jak tedy z českých peněz, tak z různých programů Evropské unie. A nikdo moc nekontroloval, jestli se teda využili k něčemu pořádnému nebo nevyužili, ani nechtěl od těch firm žádné jaksi informace. To mně přijde opravdu dost neuvěřitelná věc. Ale když se podíváme na to, jakým způsobem tedy český stát podporuje české startupy, víc takto obecně, myslíš, že ta dotační cesta je správná nebo že by ta podpora třeba mohla probíhat nějakým jiným způsobem?
13: Ta dotační cesta má ten problém, že velmi často vede přesně k tomuto typu výsledku, o kterém tady mluvíme.

0: byrokracie, zavedením nějakého nového režimu začínající společnosti, u které se počítá s tím, že nemá účetní a nemá lidi na vykazování všeho možného, vytvořit pro ně prostě nějaký zjednodušený model úředního fungování. To není moje fantazie, takové metody se používají v mnoha evropských zemích, stačilo by je odtamtud obsat a převzít.
1: No, drobnou nadějí je v současnosti projednávaný tedy návrh startupového zákona, nebo chystaný spíš tedy návrh startupového zákona, který by právě některé z těchto možností měl přinést. Uvidíme, v jaké formě nakonec v Česku tedy projde a co z něj tedy nakonec bude. Už máme informace o tom, že některé ty poměrně zajímavé věci, které v něm původně byly, tak možná neprojdou a je proti ním nějaká opozice a podobně, tak ale to necháme na politicích. Budeme doufat, že tedy ta podpora bude nejenom peněžní a pokud bude peněžní, tak ji bude tedy někdo i trošku kontrolovat.
2: Online Plus Davida Slíška.
1: Každý má právo na život nezávislý na digitálních službách. Nikdo nesmí být veřejnou mocí nucen k využívání elektronické komunikace, a to bez jakékoliv újmy. Tak zní věta, kterou chce skupina českých senátorů doplnit do Listiny základních práv a svobod, která je součástí českých ústavních zákonů. Příslušný návrh zákona prošel prvním čtením a Senát jej poslal k projednávání do ústavně právního výboru. Na prodebatování ve výborech také schválil lhůtu 120 dnů. Navrhovatelé zákona argumentují, že stát nemá svým občanům přikazovat, jakou formou s ním musí komunikovat, a má nechat tuto volbu na nich. Kritizují například povinné zřizování datových schránek pro podnikající fyzické osoby. Máme výzkumy, které říkají, že 20% obyvatel všech věkových kategorií digitálně žít nechce, říkají také. Nejde přitom jen o to, že by digitální nástroje neměli lidé používat. Někteří nechtějí zanechávat digitální stopu nebo chtějí mít svá data bezpečí, zní další argument navrhovatelů. Petře, tohle je vlastně teď senátní tedy aktivita. Je to návrh zákona, který má před sebou ještě samozřejmě dalekou cestu a možná technicky připomenu, že změny ústavy a ústavních zákonů vždycky se tedy schvalují tou větší většinou v českém parlamentu, takže najít tam tu schodu je obvykle velice těžké a není to jednoduché prosadit. Ale tohle je poměrně jednoduchý zákon asi a tedy má vkládat jednu větu do Listiny základních práv a svobod. Co na ten návrh říkáš? Myslíš, že je potřeba tohleto stanovit a dát to vlastně opravdu do ústavního pořádku České republiky?
0: Já bych to rád trochu rozlišil. Myslím si, že požadavek, aby občané měli právo používat služby, které jsou nedigitální, komunikovat nedigitálně se státem, pokud si to přejí, je oprávněný a že by se měla taková věc zachovat, ať už z respektu k těm, kteří z jakéhokoliv důvodu si to tak přejí, tak i z nějakých bezpečnostních důvodů ukotvení fungování státu v souvislosti s dosavadní minulostí. Všechno překlopit do digitální podoby má svoje rizika. Ale nejsem si jist, a to je to rozdělení, o kterém jsem mluvil, jestli dává dobrý smysl tohle nastavit jako ústavní zákon, zasahovat kvůli tomu do Listiny základních práv a svobod, která taky představuje nějakou historickou kontinuitu s minulostí. Mám za to, že právní norma na úrovni obyčejného zákona by to mohla vyřešit taky a nevím vlastně, jestli náhodou už něco takového nemá. Máme, takže trochu mi to připadá jako hra o politické body.
1: No tak ono, kdyby to byl normální zákon, tak se dá mnohem jednodušeji případně měnit, doplňovat, aktualizovat nebo nějakým způsobem vlastně nahradit jiným zákonem, takže já to čtu tak, že vlastně ti navrhovatelé chtějí, aby právě nebylo tak jednoduché případně vlastně změnit tenhle ten návrh a změnit třeba právě ta pravidla a zase je třeba zrušit nebo něco podobného, ale chápu vlastně i to, co říkáš, že by to možná nemuselo se dávat právě do Listiny základních práv a svobod. Co říkáš vlastně na ty argumenty, které používají ti navrhovatelé, že tedy myslíš opravdu, že stát nemá říkat lidem, jakým

0: způsobem s ním mají komunikovat, protože zase při digitalizaci těch státních služeb se hodně argumentuje tím, že když se zruší to papírové posílání, tak se ušetří spousta peněz, všechno je pak jednodušší. Všichni stejně už skoro, nebo skoro všichni už mají nějaké chytré telefony nebo připojení k internetu, počítače a podobně, tak proč to neudělat povinné? Myslím, že tohle to neobstojí, tenhle argument.
1: Myslím si, že stát má plné právo říct lidem, jakou formu komunikace preferuje a doporučuje. Ale řekl bych, že v současné době ještě není vhodná chvíle na to, aby se nedigitální způsoby komunikace se státem zrušily. To se může stát někdy v budoucnu, prostě proto, že zájem o ně se zcela vytratí. Možná ano, možná ne, ale je na to brzy a v tuhle chvíli lidé, kteří z nejrůznějších důvodů o tohle nestojí, představují docela výraznou skupinu a nebylo by asi dobré jim to nutit proti jejich vůli.
0: Ty jsi říkal, že stát by mohl říct občanům, jaký způsob komunikace preferuje. Mimochodem vlastně ta druhá část, nebo ta druhá věta v rámci toho návrhu, tedy nikdo nesmí být veřejnou mocí nucen k využívání elektronické komunikace, a to bez jakékoliv újmy, tak podle navrhovatelů míří třeba na to, že stát řekne, když budete podávat nějaká podání elektronicky, tak budete platit třeba méně za to podání, za nějaké kolky nebo něco podobného. Takže vlastně oni jdou i proti tomu nějakému zvýhodňování elektronické komunikace na úkor vlastně té papírové nebo jiné tedy komunikace se státem. Myslíš, že i tohleto je tady dobré?
1: To neumím posoudit a je klidně možné, že takovouhle otázku bude nakonec řešit třeba ústavní soud.
0: Dobře, to je možné, že ten zákon tedy na své dlouhé pouti, která určitě ještě před ním je, tak dojde až k tomu ústavnímu soudu. Konec konců je to ústavní zákon, takže by to asi i kdyby nebyl, to je pravda. Ale dávalo by to možná logiku, aby někdo posoudil, jestli prostě tohle to má co v českém ústavním pořádku dělat. No, jsem na tu debatu hodně zvědavý kolem tohoto zákona. Původně se mluvilo i o uzákonění používání hotovosti a o tom, že se uzákoní v ústavě i česká koruna, tak tyhle věci, pokud vím, tak aspoň zatím z toho senátního návrhu tedy vypadly, ale zůstal pouze tento život nezávislý na digitálních službách. Myslím, že kolem něj bude velká debata, že o něm ještě uslyšíme. Petře, každopádně tobě pro dnešek děkuji za tvoje komentáře a postřehy, tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor Deníku N. Petr Koupský, s kterým se těším zase za týden naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
2: O penězích jasně, srozumitelně a v souvislosti. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý po 11. dopoledne Peníze a vliv Jany Klímové a nic osobního, prostě biznis. A ve čtvrtek Řečí peněz. K poslechu vás zvou autoři Jana Klímová, Petr Šimůnek a Václav Pešička. Všechny pořady najdete na webu Plusu, v audioportálu Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět.
3: Nejvyšší patra americké politiky.
4: This is only the dawn of the golden age of America.
3: A její dopad na každodenní život ve Spojených státech i na celý svět.
5: And I know Trump doesn't give a damn about black people.
6: To vše probírají v novém podcastu Přes Atlantik zpravodajka Českého rozhlasu Jana Cinglerová.
7: Ceny benzínu ve Spojených státech od začátku války s Íránem vzrostly víc než...
3: A někdejší americký zpravodaj Jan Kaliba.
8: Všichni, se kterými tu mluvím, si myslí, že Donald Trump je skvělý prezident.
6: Přes Atlantik. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
2: Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás non-stop. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Za hodinu se uzavřou volební místnosti, vybírat nové zastupitele a třetinu senátu bude možné i zítra. Spojené státy uvalily sankce na celý mezinárodní trestní soud v Hágu. Fotbalisti Slávie vyhráli v lize ve Zlíně 1-0 a počasí zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm, později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Ještě hodinu je dnes možné volit do zastupitelstev měst a obcí a taky do třetiny senátu. Volební místnosti se opět otevřou zítra v 8 ráno. Zájem o volby v Brně sleduje reportér Šimon Franc.
10: Ve volební místnosti tady v Arnoldově vile v městské části Brno-Sever zájem o hlasování už pomalu ustává. I podle volební komise byl největší nápor hned po otevření místností. To se tady tvořily i drobné fronty před místnostmi, teď už lidé chodí spíš jednotlivě. Účast je tady podobná jako v předchozích volbách, zatím se tady všechno odehrává v poklidu. Problém podle volební komise nebyl ani s elektronickými doklady, těch tady ale lidi příliš nevyužívali. Lidé tady můžou volit celkem třikrát, tedy do zastupitelstva městské části, zastupitelstva města Brna a taky do senátu, stejně jako v dalších 10 městských částech, které jsou v senátním obvodu číslo 60. Z volební místnosti v brněnské Arnoldově vile Šimon Franc, Radiožurnál.
9: Policisti prověřují v Jihomoravském kraji 3 případy možného porušení zákona o volebních kampaních. Ten zakazuje i politickou reklamu v bezprostřední blízkosti volebních místností po začátku hlasování. Policisti se zajímají například o auto s polepy. Další případy se týkají letáků nebo plakátů před volebními místnostmi, popisuje policejní mluvčí Petr Vala.
11: Jedno oznámení přijali policisté obvodního oddělení v Hrušovanech nad Jevišovkou. Další 2 se týkají brněnských městských částí Černovice a Brno-Střed. Všechny případy prověřujeme a vyhodnotíme. Zda nedošlo k porušení zákona.
9: Americká vláda uvalila sankce na Mezinárodní trestní soud v Hágu. Američani a americké firmy s ním teď nesmějí uzavírat žádné finanční transakce. Bílý dům soudu vyčítá, že vyšetřuje Spojené státy a Izrael, ačkoliv ani jedna z obou zemí není jeho členem. Soud vydal mimo jiné zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua.
12: Ministr zahraničí Marco Rubio řekl, že Spojené státy chtějí soudu odříznout peníze a ochromit jeho práci. Zákaz se může týkat bank, technologií i dalších služeb. Washington dosud trestal jednotlivce, mimo jiné 9 z 18 soudců. Zástupkyně žalobce Nazhat Shamin Khanová sankce odsoudila a podle ní soud v práci nepřestane. Sankce přišly ve stejný den, kdy Nobelovu cenu míru získala bývalá soudkyně tohoto soudu, Navi Pilájová. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
9: Maximální povolené prodejní ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. U nafty se cenový strop oproti dnešku zvýší o 38 halířů na maximálně 47,67 za litr. Rozhodlo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 640 korun a 48 halířů. To je oč 17 halířů dráž než dnes.
13: Fotbalová Slavia vstoupila do šance ligy po reprezentační přestávce výhrou na hřišti posledního Zlína 1-0. Jediný gól vstřelil už v 16. minutě Emanuel Ayaosi. Záložníka Pražanů Lukáše Provoda mrzelo, že slávisté nevyužili další příležitosti a nezajistili si klidnější závěr utkání.
14: To jsou situace, které potom nás můžou stát body a naštěstí teď můžou být pozitivní a ty body nás to nestálo, takže musím pochválit kluky vzadu, protože pro ty je to nejtěžší potom těch posledních 20-15 minut, kdy tam ty balony lítají a oni se musí zajišťovat a zvládat to, takže klobouk dolů před nima a díky za to, že to takhle zvládli a vezeme tady 23 body.
13: České fotbalistky prohrály úvodní zápas prvního kola baráže mistrovství světa se Skotskem 0-2. Odveta se bude hrát v úterý na Britských ostrovech. A hokejisté Třince jsou i po 9. kole Tipsport Extraligy 100% vyhráli nad Hradcem Králové 5-2. Litvínov porazil Olomouc 3-1. Vítkovice podlehly Pardubicím 2-3. Kladno zvítězilo nad Mladou Boleslaví 4-3 a Liberec porazil Karlové Vary 3-5-0.
15: Zdržení na D1 za Popovicemi i na Pražském okruhu před tunely. Na D1 z Prahy do Brna se zdržíte před omezením u Šmejkalky. Kolona od 17. kilometru až na 25. je na půl hodiny. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice vyšetřují nehodu za odbočkou na náměstí na Hané. Na kilometru 250 se převrátilo osobní auto a skončilo na střeše v příkopu. Uzavřený je pravý pruh a téměř se nezdržíte. Na Pražském okruhu ale počítejte se zdržením ve směru z letiště k dálnici D1. Mezi tunely je provoz svedený do jednoho pruhu a tvoří se kolona. Regulují kvůli tomu i vjezd do tunelu Lochkov ve směru od letiště. V Praze na městském okruhu překáží nehoda ve sjezdu do Modřanské ulice směrem od Černého mostu. Za zatáčkou je zablokovaný pravý pruh, projíždějte opatrně. A na silnici 13 z Teplic do Bíliny pozor na nehodu za odbočkou na Křemíš. Následky překážejí provozu a tvoří se kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Co říkal Václav Havel a jak se mluvil o Václavu Havlovi ještě předtím, než se stal prezidentem? A jaké bylo zákulisí jeho první prezidentské volby v prosinci 1989? Osobnost významného českého spisovatele, dramatika a nakonec i prezidenta, od jehož narození uplynulo 90 let, připomene v následující hodině repríza pořadu Archiv Plus Pavla Hlavatého a Zaostřeno na moderní dějiny Petrušky Šustrové a Josefa Mlejnka.
2: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
17: Svobodné vysílání z roku 1968, divadelní hry, eseje, rozhovory, pomluvy, tedy Václav Havel jako dramatik, občan a politický vězeň. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
2: Archiv Plus.
18: Drama jako první druh umění, nebo divadlo jako celek, a samozřejmě drama v tom musíme počítat, velice opozičně a velice kriticky reagovalo na ty jevy, které dneska nazýváme byrokraticko-policejním systémem nebo které nazýváme deformacemi.
17: Posloucháte ukázku z cyklu 50 let československého divadla 1918 až 68. Tato část obsahuje první dochovanou zmínku v archivu Českého rozhlasu o Václavu Havlovi. Díl je datován 9. července 1968.
18: Že totiž jako jedno z prvních začalo drama postihovat určité omezení člověka, omezení jeho svobody, omezení jeho možností, jeho nezařazení do jistého systému, z něhož není vyváznutí, a tento systém člověka drtí, ničí, likviduje a přivádí až na pokraj jeho možností. Myslím, že všechno, co následovalo potom, to, co jaksi přejal film a to, co dneska, řekněme, přebírá proza, že to skutečně začalo první drama. To je jedna věc. A druhá věc je, pokud jde o ten tvar, já si myslím, že tady je další významný, že totiž v té chvíli se přece jenom pootevřely dveře do světa a že naše drama velice plodným způsobem začalo přebírat určité typy světové dramatiky, že se vyrovnávalo se světem, a říkám-li plodným způsobem, mám na mysli fakt, že jaksi nejenom nekopírovalo, ale dokonce to rozvíjelo právě na naše specifické české poměry. Když se na to podíváme z tohoto hlediska, řekněme, jedna z těch velkých her jsou nesporně Kunderovi Majitelé klíčů, které pro nás renovují a restaurují typ toho filozofického dramatu sartrovského typu. Ale restaurují ho na typický české problematice malého člověka. Totéž platí o Havlovi, který bere to absurdní drama, ale uplatňuje ho na problematice člověka v byrokratickém systému tak, jak ho nikdy neuplatnilo žádné světové absurdní drama.
17: První záznam hlasu Václava Havla, který máme k dispozici, pochází ze svobodného pookupačního vysílání Československého rozhlasu, konkrétně z vysílače Severní Čechy. Nahrávka pochází z noci z 21. na 22. srpna 1968. Ani Václav Havel se tehdy neubránil emocím a patosu.
19: přátelé, v brzké době se možná objeví ve vašem okolí další, drobnější, krajští, okresní a místní kolaboranti. Budou říkat, že musíme být realističtí, že když oni nepřevezmou funkce, převezmou je horší lidé z řad okupantů, budou se tvářit jako zachránci národa. Zahrňte je svým opovržením, vyvrhněte je ze svého společenství, žádejte jejich stíhání pro vlastizradu. Uvědomte si, že tito lidé svým počínáním schvalují internaci našich legálních představitelů a že jim je lhostejné nebezpečí života, v němž se naši politici ocitají. Je jim lhostejný život Alexandra Dubčeka, je jim lhostejný život ostatních politiků. Tuto zemi nelze zachránit obětováním Dubčeka. Její jedinou šancí je naopak bezvýhradná a důsledná podpora Dubčeka. Možná se budou kolaboranti maskovat tím, že se také budou hlásit k Dubčekovi, tak jako se k němu hlásil a možná ještě hlásí i zrádce Indra. Nenechte se oklamat jejich slovy, ale suďte podle jejich činů. Kdo přijal jakoukoliv funkci z jiných rukou, než z rukou lidu v řádných volbách, je zrádce Dubčeka a zrádce vlasti.
17: To byl Václav Havel ve svobodném vysílání Severočeského rozhlasu v noci z 21. na 22. srpna. Další zmínka o něm pochází z rozhlasových novin z 9. července 1969. Tehdy již nastoupil k moci Gustáv Husák, svobodné názory byly vytlačovány z veřejného prostoru a postupně byl umlčován svobodný tisk.
20: A nyní mi dovolte, abych v poslední zahraničně politické zprávě dnešního večera poněkud suploval rubriku Zrcadla kultury, která v pořadu Svět dnes večer nevystupuje. Rakouské ministerstvo školství udělilo významnému českému dramatikovi Václavu Havlovi státní cenu pro evropskou literaturu. Václav Havel se stal v Rakousku známým svými divadelními hrami Zahradní slavnost, Vyrozumění a Stížená možnost soustředění. Cenu odevzdá autorovi na podzim rakouský ministr školství dr. Alois Mock.
17: Další naše ukázka pochází z 12. prosince 1972. Muž nadjiné povolaný, ideologický tajemník Vasil Bilak, na aktivu komunistů Československého rozhlasu, který se konal na Žofíně, pronesl více než hodinu trvající projev. Václavu Havlovi byla věnována následující část.
21: Něco se rodí v současnosti, protože se nemohlo překonat všetko, co člověk so sebou nese z minulosti. Vezměte si, prosím vás, iba Prahu. Prejděte se hoci po takzvanom pražskom Zlatom kríži, po Václaváku, Přikopami a Národnej třídě. Pozrite se, že každý dom komu si patril, že každý obchod komu si patril, že ty babičky, ty dědečkovia tu žijí, že oni svojich vnukov vodia po ulici, pri najmenšomu rozpráva Jiříčku, Vašičku. Kdyby nebylo tých komunistov a toho socializmu, tak ten obchod by patřil nám. A ty by si celkom jinak vyrástal. Z toho vnuka možná bude velmi poctivý člověk. Ale nějaký ten jed z té minulosti sa ještě očkuje i do tých dětí. Však si nenamýšlejme, že ten spisovatel Havel, který je syn pražského milionára, že on opravdu socialisticky cítí. Nás iba musí mrzeť, že proletársky, robotnický spisovateľ, že sa necítí triedne a že sa s ním zjednocuje často na protisocialistickej platforme. Nás nesmie prekvapovať, že Havel je proti nám. Nás mrzí, ak prekvapuje, že druhý z dobrej, robotnickej, rolnickej, alebo i z rodiny pracujícího inteligenta, že si toto nevie uvedomiť a že podľaha jeho názorom, lebo si myslí, že tým bude väčší, slavnejší, keď sa k takémuto z tak dobrej rodiny sa prída.
17: Václav Havel byl na počátku normalizace vytlačen z veřejného prostoru jako dramatik, esejista i jako občan. Zabýval se psaním divadelních her, které byly inscenovány po hříchu většinou na západě, u nás pouze výjimečně a v undergroundu. Následující nahrávka pochází z 16. března 1986 a jde o poselství Václava Havla zahraničním divákům jeho her v Holandsku.
22: Jednoaktovou hru Audience jsem napsal v roce 1975 z náhlého nápadu, Psala se mi lehce a s radostí a měl jsem ji hotovou za 3 dny. Není to zápis nějaké skutečné příhody, nicméně inspirována byla mou osobní zkušeností. Krátce předtím jsem byl totiž zaměstnán určitý čas v jednom provinčním pivovaře. Původně jsem ji napsal spíš jen pro pobavení přátel. Nebyl jsem si jist, zda poněkud speciální situace zakázaného intelektuála, který pracuje jako dělník, může zajímat širší čtenářskou nebo diváckou obec. Ukázalo se, že jsem se mýlil. Audience se záhy stala velmi populární jak v mé vlasti, a to přesto, že v ní pochopitelně nemohla být uvedena, tak v zahraničí, kde ji hrálo mnoho divadel v různých zemích. Umění je dost tajemná věc a jeho smysl, účinek a rezonance zdaleka nemusí bezprostředně vyplývat z autorových ambic. Mohou za nimi tragicky pokulhávat, i to se mi už stalo, anebo je naopak šťastně přesahovat. V tomto případě jsem měl štěstí. Bezděčně se mi zřejmě podařilo dotknout se v základní situaci hry čehosi podstatného z prostoru a času, v nichž žiji, a skrze to i něčeho obecně lidského a tudíž i v jiných poměrech srozumitelného. Jsem samozřejmě rád, že se to stalo. Tématu cenzury se tato hra a její osud dotýkají hned dvojím způsobem. Ve hře je zpřítomněna situace zakázaného spisovatele a osud hry ukazuje, že za jistých okolností může i divadelní text prolomit bariéru cenzury v tom smyslu, že z populární, aniž byl regulérně nějakým divadlem uveden.
17: Hru Audience máme ve zvukové podobě k dispozici hned ve dvou verzích. První pochází ze Svobodné Evropy, kde vznikla v roce 1976.
0: Jednoaktovka Audience má tuto autorovou poznámku.
1: Na scéně je kancelář Sládka. Nalevo jsou dveře a nad nimi na zdi visí jakýsi zarámovaný diplom. Napravo je skříň a registratura a na nich sbírka lahví od piva s různými vinětami. Na zadní zdi je velká neumělá malba znázorňující Švejka a hostinského palivce. Pod malbou je ozdobný nápis, kde se pivo vaří, tam se dobře daří. V centru scény je kancelářský stůl a 3 židle, na stole je hromada různých listin, několik prázdných lahví od piva a několik skleniček. Vedle stolu stojí na zemi basa piva. Podél zdí a hlavně v rozích místnosti je různé, těžko definovatelné harampádí, jako různé vyřazené ventily, stařičké rádio, rozbitý věšák, stoh starých novin, holinky a podobně. Když se otevře opona, sedí u stolu Sládek v pracovním plášti, hlavu má položenou na stole a hlasitě chrápe. Po chvilce se ozve zaklepání.
4: Dál.
1: Do místnosti vstoupí Vaněk ve vatovaném pracovním úboru a v holinkách.
23: Dobrý den.
4: Pan Vaněk, no jen pojďte dál. Posaďte se.
1: Vaněk nesměle usedne.
4: Dáte si pivo?
23: Ne, děkuju.
4: Proč ne, jen si vemte, člověče.
1: Sládek vytáhne z basy láhev, otevře ji, naleje do 2 sklenek, z nichž jednu přisune před Vaňka a druhou okamžitě vypije.
23: Děkuju.
1: Sládek si nalije další sklenku.
4: Tak co, jak to jde?
23: Děkuju, dobře.
4: Musí to jít, jo?
23: No.
4: A co pak dneska děláte? Koulíte?
23: Přikuluju.
4: No, přikulovat je lepší než koulet, jo?
23: Ano.
4: A kdo pak dneska koulí?
23: Šerkesi.
4: On přišel?
23: Ano, před chvílí.
4: On je ožralej.
23: No, trochu.
4: Člověče, pijte. Proč nepijete?
23: A děkuju, já nejsem na pivo moc zvyklý.
4: Vážně ne? No, však my vás to tady naučíme. Tady si na to zvyknete, tady pijem pivo všichni. To už je taková tradice.
23: Já vím.
4: Jo, a nebuďte smutný.
23: Já nejsem smutný.
4: A co jako jináč?
23: Jak jinak?
4: Tak vůbec.
23: Ale děkuju, ujde to.
4: No, třeba jak se vám tady líbí.
23: Líbí.
4: Mohlo by to být horší, co?
17: Následující ukázka ze slavné Audience pochází z roku 1978. Úvod k ní namluvil Karel Kincl.
3: Natáčet na jediný mikrofon v divadle je těžké, ne-li nemožné. A tak vás, rozhlasové posluchače, připravím o zážitek poslechnout si text Václava Havla v holandštině. Ale možná ještě raději přivítáte citát z české verze audience, jaký natočili v Praze Pavel Landovský v úloze Sládka a sám Václav Havel v úloze zakázaného spisovatele Ferdinanda Vaňka, který si vydělává na živobytí válením sudů v pivovaře. Uslyšíte závěr aktovky, který začíná opivněným komentářem Sládka na to, že mu Vaněk odmítá psát pro STB hlášení sám na sebe.
4: Tak nemůžeš. Ty to nemůžeš. To je výborný. Teď se teda vybarvil. A i se to ukázal. A co já? Mě v tom necháš, viď? A mě se vykašleš. Já můžu být svině. Já se tomu barně můžu patlat, na mě nezáleží, já jsem jen obyčejnskej pivarskej troubále. Pán! En se podílet nemůže. Já se pošpinit můžu, jen když pán zůstane čistý. Pánovi tomu jde o principy. A co ostatní? Na to už se nemyslí, jen když on je hezký. Princip je mu milejší než člověk. No jste celý vy.
23: Kdo my?
4: No vy, inteligenti, páni. To jsou jen samý hladký řečičky. Jenomže vy si to můžete dovolit, protože vám se nic nemůže stát. U vás je vždycky zájem, vy si to vždycky umíte zařídit. Vy jste nahoře, vy jste dole. Zatímco obyčejný člověk se tady plahočí a má z toho prd. A nikdo se nedovolá, každý se na něj vycere a každý si s ním zamete a každý se na něj houkne a život žádný nemá. A nakonec ještě o něm páni řeknou, že nemá principy. A pak flek ve skladu, to bys ode mě vzal. A vzít si taky kousek toho svinstva, kterým se musím denně brodit, to už se ti nechce.
17: To byli Pavel Landovský a Václav Havel sám v ukázce ze hry Audience. Hry Václava Havla byly inscenovány také ve Spojených státech. Blíže o tom Svobodná Evropa.
5: V newyorské Greenwich Village se právě uvádějí 3 jednoaktovky českého spisovatele, dramatika Václava Havla pod názvem A Private View, což se dá přeložit buď jako vernisáž a nebo soukromý názor. Se tu uvádějí Havlovy hry Audience, vernisáž a protest. Představení má úspěch a nemalou zásluhu na tom jistě má paní Věra Blackwellová, to by se říct, že už standardní překladatelka Havlových her. Paní Věro Blackwellová, já vás vítám v našem rozhlasovém studiu v New Yorku a moje první otázka, vás se to také jistě jako významné spolupracovnice týká, jak se vám líbí toto newyorské představení?
7: No, mně se strašně líbí. Já myslím, že to je výborně udělaný. Já mám k tomu jisté výhrady samozřejmě, protože v podstatě, já si pořád nevím jistě, jestli je to správný nebo nesprávný. Prostě, ty hry jsou aktovky, která každá z nich trvá přes hodinu. To znamená, kdyby se to hrálo v jednom představení, tak by to bylo přes 3 hodiny. To je vyloučené. Každá ta aktovka má svůj smysl a když se to dá dohromady, jak to udělali, tak je to výteční představení, ovšem to znamená zkracování. To zkracování...
5: Říkáte zkracovat, Havla, je škoda.
7: Zkracovat cokoliv je škoda, když je to už jednou napsaný, tak člověk ví, každý autor ví, proč to tak napsal. Samozřejmě, na druhé straně ovšem, když je to dělaný pod jedným titulem a je to dělané jako jedno představení a opravdu ty věci do sebe zapadají tak si, tematicky a taky tou hlavní postavou Vaňkem, tak to opravdu je jako jedna hra a nikdo nejde na představení aktovek. Aktovky jaksi vícero méněro už dávno přestali být přitažlivým představením pro lidi. Takže když je to pod jedním titulem, výborný. Samozřejmě to znamenalo zkracování. a to zkracování do jisté míry omezilo celou tu košatost těch postav. A mě osobně fascinovalo na těchto těch třech aktovkách právě to, že Havel poprvé, já myslím, ve své práci vytvořil postavy živý, košatý, ohromně, který měli ohromný background. Že ty postavy byly, jak tady se říká, jak si rounded, že měli celou...
6: Ucelené integrály.
7: Ucelené integrály. No a to tam do jistý míry je omezený.
17: Zmíněná hra Vernisáž má rovněž svou dobovou zvukovou podobu. Odvysílána byla v rámci silvestrovského pořadu Svobodné Evropy v roce 1977.
8: Václav Havel, Vernisáž. Osoby a obsazení, Věra, Rozina Jaderná Pokorná, její manžel Michal, Miroslav Patera, Bedřich, spisovatel, v současné době zaměstnanec pivovaru, Karel Kryl. Režie a průvodní slovo, Milan Horník.
10: Co říkáš, jídelně?
11: Útulna.
10: Že je to hezký nápad. Zařídit ji takhle docela prostě, po selsku.
24: Víš, čeho mám ovšem největší radost?
11: Z čeho?
24: Z téhle gotické Madony. Potřeboval jsem totiž, aby šla přesně do toho výklenku, víš. A všude měli jako na schvál buď větší nebo menší.
11: A to nešlo ten výklenek zvětšit?
24: To jsem právě nechtěl. Zdá se mi, že jedině takhle to má správné dimenze.
10: Vidíš, to je celý on. Než by zvětšil výklenek, radši si nohy uběhá.
24: A co vy? Kdy vy se do toho dáte?
11: Do čeho?
24: No přece do kvartýru.
11: Nevím.
24: Měli byste s tím už konečně něco udělat. Nebudete přece pořád bydlet v tom hrozném provizoriu.
11: Už mi to ani nepřijde.
24: No, když se ti do toho nechce, proč se do toho nepustí Eva? Času má přece dost.
10: Já myslím, že by Eva vyloženě potřebovala něco takového dělat. Mohlo by jí to ohromně postavit na nohy.
24: My bychom jí přece nenechali ve štychu, kdyby si s něčím nevěděla rady.
10: Michal má těch spoustu zkušeností. Poradil by jí, co dělat, jak začít, co schánět.
24: Řekl bych jí, kde co mají, kam a za kým jít.
10: Je to pravda, Bedřichu, proč to vlastně nesvěříš Evě?
11: Eva na tohle moc není.
10: To víme, ale kdyby s ní nějak probudě zájem.
24: No něco s tím kvartírem přece sakra dělat musí.
10: Víš, my si s Michalem myslíme, že člověk žije tak, jak bydlí. Když máš to, čemu my říkáme kvartír s ksichtem, dostává tvůj život najednou, ať chceš nebo ne, taky určitý ksicht. Tak nějak novou dimenzi, jiný rytmus, jiný obsah, jiný řád.
17: Telefonický rozhovor s Karlem Kinclem pro BBC pochází z 27. ledna 1986. My si poslechneme jeho trochu ironický závěr.
3: Já jsem tím chtěl jenom na závěr našeho rozhovoru dát najevo, že Holandsko vám už k 50. pěkný dárek dalo a že by teď mělo být na řadě Československo. STB by vám například mohla dát pokoj a možnost nerušené tvůrčí práce, jenže to bych při vší skromnosti chtěl asi moc.
22: Oni tento náš rozhovor nepochybně slyší a monitorují, tak možná se vaší radou budou řídit, i když si tím nejsem zcela jist.
3: Děkuji vám za rozhovor.
17: Rozhlasový záznam hlasu Václava Havla z posledních let před listopadem 1989 se dochovalo více, byť samozřejmě pocházejí z archivů zahraničních rozhlasových stanic. Vybrali jsme krátkou ukázku z obsáhlého bilančního telefonického rozhovoru pro Svobodnou Evropu, který byl odvysílán 15. července 1989.
25: Já bych v této souvislosti rád bych se možná měl zmínit o jedné trošku komické věci, jak mě nedávno přijeli varovat jako jménem ministerstva vnitra, že jako porušuju podmínky svého propuštění a že mě hrozí vězení a že už příště nepřijedou oni jako takové jako poslední vážné varování, že příště už nepřijedou oni, ale rovnou mě seberou a dají do basy, tak byli takový strašně úřední a vážní a vůbec odmítali odpovědět na nějakou otázku a o něčem debatovat, ale potom přeci jen trošku roztáli a nakonec říkali, kdybyste se taky věnoval jenom divadlu a nechal těch všech občanských aktivit, oni asi použili jiný slovo než občanská aktivita, to by bylo bezvadný, vždyť vy se na ta jeviště přece vrátíte, to je nezadržitelný, a kdybyste se, a tak jsem se musel trochu vnitřně chechtat tomu, že oni mě 20 let říkají, že neexistují a že žádný hry nepíšu a pokud píšu, takže jsou blbí a prostě mě takovým jakýmsi způsobem vymazali z té literatury a teď mě na najednou přemlouvají, abych se věnoval divadlu, že je to taková groteskní situace. No.
17: Symbolicky skončíme dnes ukázkou z článku Václava Havla pro samizdatové Lidové noviny ze 7. října 1989. Svobodná Evropa ho odvysílala 1. listopadu téhož roku.
9: Zdá se, že skončil čas čehosi, co bych pro stručnost, čistě pracovně, nepřesně a ošklivě, nazval klasická disidence. Myslím tím dlouhou dobu, kdy jediným v skutku svobodným občanským hlasem, který tu zazníval, byl hlas onoho poměrně malého a v očích mnoha spoluobčanů poněkud sebevražedného společenství lidí, kteří se rozhodli nahlas říkat pravdu bez ohledu na všechny následky, jež jim to přinášelo. Toto společenství se sice těšilo sympatiím určité části veřejnosti. Byly to však sympatie pečlivě skrývané, protože málo kdo byl ochoten riskovat příchod týchž sankcí, které se rozhodli riskovat disidenti. Bezprostředních, viditelných a ověřitelných politických úspěchů toto nezávislé počínání pochopitelně mnoho nezaznamenalo. Jeho smysl byl, alespoň v mých očích byl, především mravní. Existoval tu jakýsi mravní horizont, jakýsi mezní měřítko hodnot, jakýsi úběžník, k němu se bylo lze vztahovat. Jakýsi tenký drát kontinuity napjatý v temném lese, proto aby přenášel ideu svéprávného občanství ze světlejších mítin minulosti do toužené světlejší mítiny budoucnosti. Nebylo záruk ničeho. Byla jen naděje, že se taková mítina přece jen jednou objeví a že se to donkichotské počínání přece jen zhodnotí. Protože těm, kteří se této mítiny dožijí, umožní na co si navázat, o co si se opřít, z čeho si vyjít. Že zkrátka nebudou nuceni stavět, tak říkajíc, na zelené louce.
17: V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Václav Havel předprezidentský. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
2: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
12: Co zajímavého se v rozhlasovém archivu dochovalo s Václavem Havlem a o Václavu Havlovi ještě předtím, než se stal prezidentem, jsme tedy slyšeli. A teď už jak to bylo s jeho volbou. Připravena je repríza pořadu Zaostřeno na moderní dějiny Petrušky Šustrové a Josefa Mlejnka.
2: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
13: Zaostřeno na moderní dějiny.
14: Historické souvislosti soudobých jevů a událostí hledají Petruška Šustrová
13: a Josef Mlejnek. Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítáme vás u dalšího vydání našeho pořadu. Dnes se zaměříme na událost zdánlivě všeobecně známou. Na zvolení Václava Havla prezidentem 29. prosince 1989. Dalo by se říci, že fotografie z této volby patří k ikonostasu sametové revoluce a nechybí v žádné učebnici dějepisu. Pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí, pronásledovaný disident je zvolen do čela státu na místo normalizačního prezidenta zapomnění Gustáva Husáka.
14: Jenže ve skutečnosti to nebylo tak jednoduché a neproblematické, jak by se na základě učebnicové pohádky mohlo zdát. Listopadová revoluce vystavila Václava Havla do situace, kterou dosud neznal. Musel převzít roli skutečného politika, tedy někoho, kdo oslovuje a vede široké vrstvy obyvatel. Občanské fórum v prvních dnech revoluce nepočítalo s tím, že by jeho představitelé přijímali vládní či parlamentní ústavní funkce. Myslelo, že dosáhne odchodu těch nejvíce zkompromitovaných funkcionářů starého režimu a ty méně zkompromitované, kteří je nahradí, pak bude kontrolovat.
13: Rychlý a dramatický spád událostí však občanské fórum donutil ke změně tohoto postoje. 10. prosince 1989 jmenoval prezident Gustáv Husák novou vládu. Jejím předsedou se sice stal komunista Marián Čalfa, ale většina křesel připadla zástupcům Občanského fóra Slovenské veřejnosti proti násilí a členům satelitních národně frontovních stran, jež se ale rychle obrozovali a odtrhávali od vazeb ke KSČ.
15: Nový premiér se projevil jako obratný a zároveň mimořádně schopný státní úředník, znalý ústavních i jiných, méně viditelných stránek konstrukce starého režimu. Okamžitě přerušil vazby na dosavadního komunistického premiéra Ladislava Adamce a přeorientoval se na vedení Občanského fóra. V situaci, kdy se fórum rozhodlo získat moc prostřednictvím ovládnutí stávajících politických institucí, se Čalfa ukázal jako užitečný spojenec. Havlovu důvěru premiér získal šikovnou zákulisní politikou při prosazování jeho prezidentské kandidatury. Myšlenka na ni se zrodila už na začátku prosince. Nicméně koordinační centrum Občanského fóra nemělo jasnou představu o tom, jak ji úspěšně zařídit.
14: Píše brněnský politolog Lubomír Kopeček ve své knize Éra nevinnosti Česká politika 1989 až 97. Prezidentský post se totiž v prosinci 1989 uvolnil, neboť Gustáv Husák si uvědomil hloubku probíhajících historických změn a krátce po jmenování Čalfovy vlády abdikoval. Avšak federální shromáždění, jež mělo nového prezidenta volit, sestávalo z komunistických poslanců či z poslanců do té doby plně loajálních starému režimu. Začátkem prosince si tedy šlo jen obtížně představit, že by takto složený sbor zvolil Václava Havla, nepřítele komunistického režimu číslo 1, do nejvyšší ústavní funkce.
13: Václav Havel měl také několik konkurentů. O prezidentský post projevil zájem Ladislav Adamec. Jehož kandidaturu podpořila KSČ. Socialistický svaz mládeže podporoval Čestmíra Císaře, reformního komunistu z doby Pražského jara.
14: Ten už na prezidenta vlastně jednou kandidoval v roce 1968, kdy ho navrhovala také část studentů. Jeho tehdejší obliba mezi studenty pramenila z toho, že se jako ministr školství a kultury v letech 1963 až 65 zasadil o uvolnění situace ve školství. Z funkce byl ale odvolán a poté působil jako velvyslanec v Rumunsku. Do vlasti se vrátil právě na jaře 1968.
16: 22. března 1968 za mnou přišla delegace mládeže, že mě navrhli jako svého kandidáta na prezidenta. Nezapomeňte, že v tisku probíhaly všelijaké ankety oblíbenosti politiků, žebříčky a je fakt, že v několika krajích jsem byl na prvním místě. I když jsme s Josefem Smrkovským představovali horké kandidáty, na plénu ústředního výboru KSČ 28. března byl navržen generál Ludvík Svoboda.
14: Vzpomínal Čestmír Císař na svou první prezidentskou kandidaturu v rozhovoru pro týdeník Naše rodina. Tu druhou, k níž došlo o více než 21 let později, pak ve stejném interview líčil následovně.
16: Volal mě Karel Urbánek, který vystřídal Jakeše jakožto prvního tajemníka strany. Soudruh Husák se bude vzdávat prezidentské funkce. Co byste říkal tomu, kdybychom vás kandidovali? Kategoricky jsem to odmítl, že stávajícím parlamentem se po letech perzekuce zvolit nenechám. Celkově mi to bylo trapné, jenže pak přišli svazáci s druhou nabídkou kandidatury. Přiznám se, že jsem si říkal, co když to 2-3 dny nechám běžet, třeba bude legrace. A legrace opravdu nastala. Mládežníci vyrobili letáček, jak bych si představoval volbu prezidenta a vylepili ho všude možně. Občanské fórum se ovšem postaralo, aby leták strhávali nebo zamalovávali. No, byla to ode mne trošku škodolibost.
13: Pokud si dobře vzpomínám, ten letáček byl tehdy docela rozšířený, takže s tím zamalováváním nebo strháváním to nebylo tak horké, jak to Čestmír Císař po letech líčil. Navíc s odstupem se snaží celou věc bagatelizovat. Nicméně jenom z legrace tehdy na svou kandidaturu určitě nepřistoupil. A jeho kandidatura v roce 1989 každopádně nahrávala silám starého režimu, nikoli v těm, kdo usilovali o skutečnou a zásadní změnu. Nejvážnějšího Havlova soupeře však představoval Alexandr Dubček, hlavní postava Pražského jara, v té době mimořádně populární hlavně na Slovensku.
15: Improvizovaný průzkum veřejného mínění uskutečněný 6. prosince v pražských ulicích ukázal, že Dubčeka dokonce i v hlavním městě, kde se dala čekat největší podpora vůdce Občanského fóra, preferovalo 11% respondentů. Adamce, Císaře a Havla shodně asi 1%. Tehdy populárního Valtra Komárka, který ovšem prezidentské ambice neprojevoval, podporovalo necelých 8% dotazovaných. Havel nebyl v prosinci 1989 příliš veřejně známý, zvláště ve srovnání s Dubčekem. Mimo to kvůli předchozí dlouholeté ostouzející kampaň režimních médií nebyl vnímán jednoznačně pozitivně.
14: Uvádí ve své knize Lubomír Kopeček. Tehdy se také na politické scéně poprvé objevil návrh, který z ní vlastně od té doby nikdy nezmizel a o němž se neustále diskutuje. Návrh na přímou volbu prezidenta. Paradoxně první stranou, jež návrh na přímou volbu prezidenta předložila, byla KSČ s podporou Socialistického svazu mládeže. Učinila tak 11. prosince na jednání u kulatého stolu, tedy na jednání tehdejších hlavních politických hnutí a stran.
16: Komunisté sice tehdy disponovali jasnou většinou v parlamentu, ale bylo jim jasné, že kdyby si jí pomocí zvolili prezidentem svého kandidáta, vyvolají tak vlnu nevole, demonstrací a stávek. Proto se uchýlili k taktice prosazení přímé volby, neboť doufali, že by přímá volba mohla hrát ve prospěch jejich kandidáta, Ladislava Adamce. Nikoliv snad v Praze, ale hlavně ve venkovských oblastech. Že by tedy v celkovém součtu mohl Ladislav Adamec porazit kandidáta Občanského fóra. S odstupem se zdá, že komunisté tehdy svůj vliv na venkově či v menších městech přeceňovali. Nicméně obava, že se revoluce těší podpoře hlavně v Praze a ve velkých městech, kdežto venkov zůstává netečný, ba prokomunistický, byla tehdy v řadách Občanského fóra a jeho příznivců hodně rozšířená.
14: Delegace Občanského fóra vedená Petrem Pithartem a podporovaná Československou stranou lidovou a Československou stranou socialistickou tento komunistický návrh odmítla a vyslovila se pro volbu prezidenta federálním shromážděním v souladu s platnou ústavou. 13. prosince však spor o způsob volby prezidenta pokračoval. Komunističtí poslanci, kteří v parlamentu disponovali absolutní většinou, podali návrh zákona o referendu, jehož součástí byla přímá volba.
16: Téhož dne probíhalo další jednání u kulatého stolu, ale ani při něm nedospěly takzvané rozhodující politické síly k dohodě o způsobu volby prezidenta. Občanské fórum se svými spojenci prosazovalo volbu parlamentem. Komunisté a svazáci trvali na přímé volbě. A jak upozorňuje Lubomír Kopeček?
0: Proti tomuto na první pohled demokratizujícímu kroku, svěřujícímu volbu prezidenta z rukou komunisty ovládaného parlamentu do rukou občanů, se Občanskému fóru špatně argumentovalo.
14: Prekérní situaci vyřešil až premiér Marián Čalfa, který inicioval tajnou schůzku s Václavem Havlem, jež se uskutečnila 15. prosince v úřadu vlády. Čalfa nabídl Havlovi spolupráci při prosazování jeho prezidentské kandidatury. Přislíbil, že se postará o to, aby se volba uskutečnila ve federálním shromáždění, aby parlament akceptoval Havla jako jediného prezidentského kandidáta a aby s ohledem na slovenské veřejné mínění zvolil Alexandra Dubčeka předsedou federálního shromáždění. Václav Havel tuto osudovou schůzku v knižním rozhovoru Prosím stručně, vydaném roku 2006, líčí následovně.
0: Bylo to v jedné místnosti na úřadu vlády, o níž měl Čalfa zjištěno, že není odposlouchávána. Právě tam i naplno a bez jakéhokoliv sentimentu či vytáček řekl, že podle jeho mínění komunismus u nás definitivně skončil a je třeba udělat všechno pro hladký přechod moci do demokratických rukou a pro obnovu tržního hospodářství. Nenabídl mi nic jiného než svou pomoc při změně systému a nic ode mne nechtěl, tím méně jakékoliv protislužby. Přišel s ideou pro mne v té době převratnou, že má být zvolen už 29. prosince. Měl to všechno dobře promyšleno. A já také pochopil, proč chtěl se mnou mluvit mezi čtyřma očima. Nejen proto, že Občanské fórum byla velká žvanírna, která by lecos z jeho scénáře mohla pomotat, ale hlavně asi proto, že nechtěl, aby se cokoliv, byť jen vinou naší neopatrnosti, dostalo ke sluchu lidí z druhého tábora, především poslanců. Oni by mohli začít organizovat různé protiakce.
16: Dnes mě napadá, že možná věděl víc než já o spolupracovnících STB mezi námi a nechtěl, aby se to či ono přes ně dostalo k těm, které jsme tehdy nazývali přátelé starých pořádků. Je to legrační, ale byl to spíš Čalfa než já, kdo se tehdy choval jako správný revolucionář.
13: Často se lze setkat s interpretací, že součást dohod mezi Václavem Havlem a Mariánem Čalfou tvořila i jakási tajná doložka o beztrestnosti pro příslušníky starého režimu. To však Václav Havel, a nejenom v citované knize, vždy popíral. A poněvadž se jedná o téma minimálně na samostatný pořad, necháme ho nyní být.
14: Marián Čalfa svým přeběhnutím pochopitelně sledoval pragmatické cíle. Například a asi především ten, že se chtěl udržet ve vysoké politice, což se mu podařilo. Zůstal premiérem až do roku 1922, a to díky podpoře Václava Havla, jež mezi veřejností vyvolávala, diplomaticky řečeno, údiv.
13: A tím, že premiérem byl a měl zůstat Slovák, de facto vypadl ze hry o prezidenta asi nejvážnější Havlův soupeř, Alexandr Dubček. Neboť platilo nepsané pravidlo, že když je předsedou federální vlády Slovák, prezidentem musí být Čech. A naopak. Dubčeka navíc Havel neutralizoval již krátce před dohodou s Mariánem Čalfou.
16: Vzpomínám si, že ho nikdo nedokázal nebo se ani neodvážil přesvědčovat, aby své ambice vzdal. A tak to nakonec padlo na mne. Byl to jeden z nejabsurdnějších úkolů, které jsem v životě měl. Sám kandidát na prezidenta, navíc tak trochu z donucení, měl jsem za úkol někomu jinému vysvětlovat, že se nemá o tuto funkci ucházet. Měl jsem na to téma více důvěrných hovorů s Dubčekem a musím říci, že mi ho bylo velmi líto a že mi tohle poslání bylo příšerně nepříjemné.
14: Svěřil se Václav Havel Karlu Hvíždělovi v knižním rozhovoru, prosím stručně. Alexandra Dubčeka patrně obměkčila i tehdejší Havlova představa, že bude prezidentem pouze dočasně do svobodných voleb. Václav Havel se zprvu zdráhal na prezidenta kandidovat a své politické angažmá tehdy patrně opravdu považoval za přechodné. Že v úřadu československého a později českého prezidenta vydrží s půlroční přestávkou v roce 1992 13 let, s tím tenkrát asi opravdu nepočítal.
13: Nicméně na posunu od předpokládané krátkodobé provizornosti k dlouhodobému působení v úřadu je pěkně vidět, jak jsou postoje politických aktérů ovlivněny měnícími se okolnostmi. Ale je na něm patrná i přitažlivost prestižního prezidentského postu, byť ten silnými ústavními pravomocemi zrovna neoplývá. Sám Václav Havel o něj později hodně stál.
14: Mariánem Čalfou dirigovaná operace Havel na Hrad spěla ve druhé polovině prosince 1989 do finále. 19. prosince premiér Čalfa přednesl ve federálním shromáždění programové prohlášení federální vlády a jménem vlády navrhl Václava Havla do prezidentského úřadu jako jediného kandidáta. Programové prohlášení i Havlovu kandidaturu parlament jednomyslně přijal.
13: A 22. prosince dospěli k dohodě o obsazení úřadu prezidenta republiky a předsedy federálního shromáždění i politické strany a hnutí u kulatého stolu. Jedinými kandidáty na tyto funkce se stali Václav Havel a Alexandr Dubček. Rovněž byl dohodnut klíč k obsazení uvolněných mandátů ve federálním shromáždění a zásady další rekonstrukce zákonodárných sborů.
14: A jak se Mariánu Čalfovi podařilo dosáhnout souhlasu komunistického parlamentu s volbou ztroskotance a samozvance Václava Havla? Moc sdílný na toto téma nikdy nebyl. Utrousil vlastně pouze jednu větu.
16: Byl jsem opravdu hodně brutální, skutečně. Prostě byli poslanci, kterým se muselo domluvit.
14: Není třeba mít kdo ví jak bujnou fantazii, aby si člověk dokázal představit, jak asi taková domluva reálně vypadala.
13: 29. prosince byl na slavnostním zasedání federálního shromáždění na Pražském hradě Václav Havel jednomyslně zvolen československým prezidentem. Marián Čalfa se i v tento den radši pojistil, a to tak, že hlasování poslanců bylo veřejné. Mimochodem, další veřejné hlasování při prezidentské volbě proběhlo až při té zatím poslední v roce 2008. Studenti ukončili stávku, sametová revoluce, alespoň její hlavní fáze, skončila. Podle všech klasických děl o přechodech k demokracii je pro hladký přechod nejlepší aliance umírněné opozice a reformního či pragmatického křídla nedemokratického režimu. Tedy v našem případě svazek Havel-Čalfa.
14: Byť tento svazek plně odpovídá teorii, zůstává po něm doposud pachuť a neustále se vracející otázky. Stálo to za to? Bylo to nutné? Neměla se pozornost občanského fóra napřít spíš k jiným, méně prestižním, ale mocensky reálně významnějším funkcím? Jenže lidé milují symboly. Platí to dodnes. Neboť volba prezidenta českou veřejnost přitahuje rozhodně víc, než třeba obtížně pochopitelné detaily důchodové reformy.
13: Více se nám do našeho pořadu dnes už nevejde. Písní Wind of Change, tedy Vítr změn, německé skupiny Scorpions, inspirovanou událostmi roku 1900.

0: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
1: Poslední prezidentský mandát Václava Havla skončil 2. února 2003. Pravidelný týdenní pořad Hovory v Lánech, ve kterém k posluchačům Českého rozhlasu Václav Havel promlouval od března 1990, skončil ale o něco dřív. Ten poslední díl byl odvysílán 29. dubna 2000. S prezidentem tehdy hovořil Robert Tamchyna. Tak pojďme zavzpomínat.
0: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

0: Pane prezidente, vaše hovory nebo pozdější rozhovory v Lánech patřily 10 let ke stálicím programu Českého rozhlasu. Takže to, že se dnes nad mikrofonem Českého rozhlasu potkáváme naposledy, znamená, že se čas vašich pravidelných vystoupení naplnil?
1: Ne, naprosto ne. Ale stává se občas, že se nějaká forma vyčerpá, naplní, promění trošku ve stereotyp. A já jsem leta letoucí v rádiu měl každou neděli své hovory v Lánech a v jistou chvíli se mi zdálo, že vždycky jen tak komentuji události toho minulého týdne, že se trošku opakuje a hledali jsme jinou formu a pak jsme asi 2 roky vysílali naše rozhovory, jiný program a i ten zdá se mi už jaksi dozrál. Já rozhlasu věrný zůstanu do konce svých dní, já ho mám rád, to jsem říkal ostatně víckrát v těch různých programech našich, já ho mám rád pro to, že u toho rádia lidé poslouchají, co člověk říká a nestudují, kolik má vrásek, či jakou má kravatu a navíc se tam snadně dá i eventuální zakoktání vystříhnout, než třeba v televizním záznamu. To rádio přeci ne takové vzdálenější od člověka, nespřítomňuje ho tak fyzicky, jako televizní obrazovka, to mě osobně velice vyhovuje. Čili, abych to uzavřel, rádiu věrný zůstanu, ale budeme přemýšlet a uvažovat o nějaké nové formě, nové podobě, mimo takové ty běžné aktuální vstupy, ke kterým jsem vždy připraven, budeme uvažovat o nějaké další variantě pravidelného eventuálního programu. Ale nemá podle mého mínění cenu, když člověk vnitřně dozrál k přesvědčení, že něco už přezrálo, tak nemá cenu to za každou cenu zalévat a udržovat při životě, spíš se porozhlednout po něčem novém. Život je změna.
0: Pane prezidente, za všechny, když se na těch hovorech nebo rozhovorech v Lánech s vámi podíleli, vám děkuju a samozřejmě taky za vaše posluchače. Nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
2: To byly dnešní návraty časem, ve kterých jsme si připomněli 90 let od narození Václava Havla. Další pořady věnované Václavu Havlovi najdete také na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. A na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas se můžete vrátit také k cyklu Slyšet Havla, kde najdete i seriál Českého rozhlasu Plus Kosatík rekonstrukce dálkového výslechu nebo speciál Archivu Plus s unikátní nahrávkou rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z roku 1968.
3: Havel se ptá Peroutky.
2: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou. Až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Peroutka se Havlovi přiznal, že návrat ani návštěvu Československa neplánuje.
4: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
2: Příběh nepravděpodobného rozhovoru si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, na audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: V Česku se zavřely volební místnosti. Hlasování bude pokračovat zítra. Kyjev se po ruských útocích potýká s nedostatkem elektřiny. Hokejisti Třince vyhráli i 9. zápas extraligové sezony. Porazili Hradec Králové. A počasí zítra bude převážně zataženo většinou s deštěm. Později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: První den komunálních voleb právě skončil. Lidi od 14 hodin vybírali své zástupce do městských i obecních zastupitelstev a někde taky do Senátu. Znovu budou moct hlasovat zítra od 8 hodin ráno. Volební dění v Olomouci sleduje reportér Michal Poláček.
6: Stojím u volební místnosti na základní škole svaté Voršily v centru Olomouce. Uvnitř se ještě svítí, členové volební komise si balí věci. Samotné hlasování ale jako všude jinde v České republice už skončilo. Volební účast podle předsedy volební komise Pavla Lukaševiče před koncem hlasování přesáhla 20% a hlasovacím během dne přicházeli voliči všech věkových kategorií a průběh voleb byl podle Lukaševiče klidný. Znovu volit budou moci lidé zítra od 8 hodin ráno. Z Olomouce Michal Poláček, Radiožurnál.
5: Prezident Petr Pavel se vrátil ze zahraničí a odvolil ve svém bydlišti v Černoučku na Litoměřicku. Prezidentovo rozhodnutí uvítali koaliční i opoziční politici, třeba předseda ODS Martin Kupka.
7: Ten krok pana prezidenta jednoznačně oceňuju a myslím, že tím vzkazuje i všem lidem v České republice, aby určitě k volbám přišli.
5: Návrat prezidenta ocenil taky předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Podle něj by se každý vysoký ústavní činitel měl voleb jako svátku demokracie účastnit. Ukrajinská elektrická síť je po ruských útocích poškozená. Část Kyjeva se potýká s výpadky elektřiny. V některých kyjevských obvodech už úřady otevřely stanové stanice nezdolnosti, kde se lidi můžou například dobít mobilní telefony a počítače.
8: Prezident Zelenský na sociálních sítích také potvrdil, že ukrajinské drony zasáhly dvě ruské rafinérie v Omsku a Uchtě, 1900 kilometrů od ukrajinské hranice. Podle záběrů z ruských sociálních sítí obě rafinérie hoří. Ukrajinské drony také silně poškodily už druhé velké datové centrum, patřící pravděpodobně opět korporaci Yandex. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: V Hřensku na Děčínsku se na večer zřítilo asi 10 tun pískovcových kamenů. Na místě zasahovali dobrovolní hasiči, kteří část parkoviště u hotelu Praha uzavřeli.
9: Podle mluvčího Národního parku České Švýcarsko Tomáše Salova se balvany uvolnily ze svahu za vysokozátěžovými bariérami, které chrání obec před pádem kamení. Část pískovcových bloků pronikla mezi dvěma bariérami. Jak velké škody napáchaly, budou zaměstnanci parku zjišťovat ráno. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
5: Fotbalisti Slávie vstoupili do šance ligy po reprezentační přestávce výhrou nad domácím Zlínem 1-0. Ševci tak zůstávají poslední v ligové tabulce s jedním bodem. I přesto zlínský trenér Pavel Hoftych svůj tým i chválil.
10: Cením si určitě toho, že celý tým se dokázal vyrovnat Slávii jak v soubojovosti, tak v nasazení a i bych řekl v takový ty energii. To je asi v tuhle chvíli tak maximum, co můžeme nabídnout a věřím, že v dalších zápasech nám to přinese i vlastně větší počet našich šancí a body.
5: Hokejisti Třince porazili Hradec Králové 5-2 a opět vylepšili vlastní extraligový rekord. Vyhráli i 9. extraligový zápas této sezóny. Vítkovice prohráli s Pardubicemi 2-3, Litvínov porazil Olomouc 3-1, Kladno vyhrálo nad Mladou Boleslaví 4-3 a Liberec nad Karlovými Vary 5-0.
11: Kolona na D1 u Mirošovice, nehoda na D35 za Unčovicemi. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále kolona před mostem Šmejkalka. Teď se brzdí u sjezdu na Benešov na 21. kilometru a až za konec omezení na 25. kilometr je na to na necelou čtvrt hodinu. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice zasahují záchranáři za odbočkou do náměšti na Hané. Na kilometru 250 se převrátilo auto, je mimo vozovku. Pravý pruh je uzavřený, projíždí se pomaleji. Na D11 z Hradce Králové do Jaroměře zvyšte pozornost za odbočkou na Velichovky. Na kilometru 109 pojedete kolem porouchaného osobního auta. Na Pražském okruhu počítejte s omezeným provozem v tunelech Lochkov a Cholupice. Kvůli víkendové údržbě je v obou tunelech obousměrný provoz a v každém směru je volný pouze jeden pruh. A v Brně je uzavřený Pisárecký tunel směrem k dálnici D1. Je to kvůli plánované údržbě, potrvá až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra čekáme převážně zataženo na většině území občasný déšť nebo přehánky, později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
12: Snažil jsem se poctivě malovat řadu obrazů, nechť každý pohlíží na obrazy bez předsudků, nehledá v nich nic, co se vymyká tomu výtvarnému, zvláště všechno literární a tendenční, a nechá na sebe působit především hru forem a barev, nechť oblast umění výtvarného jest především forma a barva. To jsou slova akademického malíře Jaroslava Krále, jehož výstavu aktuálně najdete v Prachenském muzeu pod příznačným názvem Písecké návraty. Mými hosty jsou kurátorka výstavy, která potrvá ještě do 1. listopadu, Blanka Frajerová, dobrý den.
13: Dobrý den.
12: A Martina Měřičková, kurátorka Prachenského muzea v Písku, dobrý den.
14: Dobrý den.
12: Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
3: Hovory.
12: Jaroslav Král bývá označován za korunního prince brněnské moderny. Jak byste jeho osobnost přiblížili posluchačům?
13: Jaroslav Král by jistě s tím korunním princem byl velmi spokojený, protože to byl člověk velice skromný a myslím si, že králem, opravdovým králem té brněnské moderny byl Antonín Procházka. A Jaroslav Král začínal daleko později se všemi moderními styly. Jeho současníci s nimi začali dřív. On se nikdy nevzdal toho akademismu, ale později se propracoval k těm všem moderním formám a k těm všem vlivům, které k nám přicházely ze zahraničí. Jeho dílo jako celek působí velice kompaktně, velice esteticky a Jaroslav Král zanechal pozůstalost, která čítá 550 děl. Stačil je namalovat během svého krátkého života, dožil se 59 let. A myslím si, že všechny své současníky tou svojí prací dohnal.
12: Narodil se v Malešově, působil mimo jiné v Mladé Boleslavi, později v Brně. Jaký měl vztah k Písku?
13: Jeho rodiče se přestěhovali do Písku v roce 1905, kdy jeho otec, vzdělaný v oboru zemědělském, František Král, se na Šumavě, kde žila rodina 18 let, nepohodl s baronem Dlouhoveským, od kterého si pronajímal statek. A rodina se přestěhovala do Písku zřejmě proto, protože v té době již působil v Písku pan primář doktor Václav Šťastný, zakladatel písecké nemocnice, také jeden čas starosta města a zřejmě rodina předpokládala, že jim pomůže do začátku. Jaroslav Král, si myslím, že to pro něho bylo šťastné období. On v té době přestupoval z umělecko-průmyslové školy na Akademii výtvarných umění do ateliéru Vojtěcha Hinajse a ve městě se dostával do společnosti, ať už prostřednictvím svého strýce, právě Václava Šťastného, do společnosti, kde mohl portrétovat významné osobnosti Písku. Líbilo se tam i jeho mladším sourozencům, protože jeho sestra Marie byla desetiletá, nejmladší syn, nejmladší bratr Emil, mezi kterým bylo 15-letý rozdíl mezi Jaroslavem a Emilem byl 15-letý rozdíl věkový, tak těm dětem se tam líbilo, že nemuseli chodit pěšky do školy, nebyli na samotě na Šumavě. Pro Františka Krále otce to už bylo trošku složitější, protože tam měl jenom menší hospodářství. Přece jenom z přírody se stěhoval do města, ale Jaroslav zde získal velmi významné zakázky.
12: K tomu se ještě dostaneme. Kdo byl králův strýc Václav Šťastný?
13: Václav Šťastný byl primářem písecké nemocnice, založil zde moderní nemocnici a byl to bratr matky malíře Amálie Šťastné. Oba pocházeli ze Svolšiny za Brnem, že oba rodiče Jaroslava Krále pocházeli z Moravy.
12: Mimochodem, jak byl Jaroslav Král příbuzný s Františkem Halasem?
13: Zase jeho nejmladší bratr Emil si vzal jistou Emílii Rejlovou a ona měla sestru Libuši Rejlovou. Byly to nejkrásnější dvě dívky z Brna a Jaroslav Král podle všech rodinných dokumentů a písemností byl do Libuše zamilovaný, ale ona se potom seznámila s Františkem Halasem a ten asi udolal těmi básničkami a vzala si, tedy Halasi, byla to švagrová jeho bratra.
12: Aha. No, té současné výstavě předcházely dvě, jedna v Klenové a druhá v Karlových Varech. Čím je ta písecká význačná?
13: Písecká je význačná v tom, jednak tady uzavírá tu sérii těch výstav, ale předchozí výstavy byly sestaveny výhradně ze soukromých sbírek. Tady ta také, ano, jsou tam obrazy ze soukromých sbírek, ale zároveň je doplněna o sbírkové fondy z Prachenského muzea a to o soubor karikatur, který dosud nebyl nikdy vystaven.
12: No a jak jste expozici pojali?
14: Jak tady už zaznělo, tak vztah Jaroslava Krále a Písku je důležitý a chtěli jsme tenhle ten vztah akcentovat i ve vestavených dílech.

0: dílech. A proto jsem velmi ráda, že se nám podařilo sehnat některá plátna s motivy písku a okolí, kdy dohromady těch děl mělo být namalováno zhruba 16. My ve výstavě máme 6 takových děl. Zároveň je v další místnosti naznačen nějaké rodinné vztahy v rodině Jaroslava Krále a vztah tedy k Václavu Šťastnému doktorovi, o kterém už taky byla řeč. Zároveň tedy první místnost, do které návštěvník vstoupí, jsme pojali jako průřezovou, kdy začínáme prvním obrazem už ze studií z roku 1906, kde je to ženský akt a ta místnost se vlastně uzavírá kresbou, která vznikla ve vězení 4. února roku 1942, tedy zhruba měsíc a půl předtím, než byl Jaroslav Král tedy v Osvětimi zavražděn. Takže ta první místnost ukazuje průřez tvorbou, kdy je na ní krásně vidět, jak Jaroslav Král dokázal vlastně proplouvat mezi různými uměleckými styly a všechny je vlastně s velkou bravúrou a lehkostí dokázal zvládnout. Ta poslední místnost, což je taková chodba, tak v ní je právě vystaven soubor karikatur ze sbírek Práchnického muzea, tedy nejenom ze sbírek, ale ze soukromých sbírek. Takže vlastně jsou tam 4 takové jako okruhy, kterými může návštěvník projít.
1: A jak se vám podařilo získat zápůjčky ze soukromých sbírek?
2: Já samozřejmě nemohu jmenovat, kdo nám ty obrazy zapůjčil, ale protože se osobností Jaroslava Krále už zabývám od roku 2022, tak jsem se seznámila s jeho širší rodinou. On sám rodinu nezaložil, neměl děti, jak jsem říkala, byl zamilován do Libuše Rihlové, později Halasové, potom ještě do jedné sestry své švagrové, ale oč měl menší úspěch u žen, o to jich víc namaloval, ale ta širší rodina mě napojila na té soukromé sběratele a ti mi tedy ty obrazy zapůjčili, ale myslím si, že to je jedna z posledních příležitostí na delší dobu, kdy jsou vystaveny, protože tam, jak už tady říkala kolegyně Martina, tak jsou tam z roku 1906-1909 a těm obrazům nedělá zrovna dobře to stěhování a navíc jsou ještě v původních rámech všechny.
1: Pro jeho píseckou tvorbu tady byly charakteristické právě ty karikatury?
0: Myslím, že se to nedá takhle říct úplně, protože kresbám karikatur se vlastně věnoval už od svých studií a vlastně je to obrovský soubor prací, kde bychom je všichni chtěli dát dohromady. Ta písecká sbírka je zajímavá tím, že ty postavy nebo ty lidi, kteří jsou portrétováni, tak jsou tam identifikováni, což se u většiny karikatur vlastně nedá spojit s konkrétní osobou.
1: Takže on i portrétoval významné písecké osobnosti, které například?
0: Já myslím, že písek měl to obrovské štěstí, že na začátku toho 20. století byl opravdu jako výrazným kulturním centrem a bydlely tam osobnosti, které rozhodně svým věhlasem překračovaly ty hranice píseckého okresu. A je to například Adolf Hejduk, Otakar Ševčík, jeho houslová škola, Mikoláš Aleš, Karel Ninger a další, takže opravdu výrazné osobnosti.
1: A jak jsem vyrozuměl, tak namaloval i město samotné.
0: Ano, máme, jak jsem říkala, na výstavě 6 pláten s motivy z písku, ale s tím pískem ho pojí vlastně i zakázky portrétní, kde opět ve sbírkách Prachnického muzea máme takové 3 reprezentativní portréty ještě v duchu akademické malby z roku 1909 a je to opět Adolf Hejduk se svojí manželkou Emílí Hejdukovou, který tyto 2 obrazy tedy pochází z památníku Adolfa Hejduka, který je pobočkou Prachnického muzea a dále je to portrét pozdějšího starosty Václava Špíra Hanzla, který tady byl starostou v období první světové války a právě za jeho tady panování v uvozovkách jsme si v písku vyhlásili samostatný československý stát o 14 dní dříve než zbytek naší republiky.
1: A které práce obsahuje sbírkový fond muzea?
0: Jsou to ty 3 zmiňované portréty, pak tam máme opravdu velmi krásný můj oblíbený obraz Pískaři na řece Otavě, což je obraz z roku 1939, který sám autor tedy v tom roce 1939 do Prachnického muzea věnoval a v té době už vlastně pobýval pomalu 15 let, více jak 15 let v Brně, takže přesto vlastně cítil nějaký vztah k tomu městu, i když něm dávno nepobýval. A je to soubor 25 karikatur, které byly už před rokem 1939 věnovány do sbírek panem doktorem Cukrmanem, který pravděpodobně možná měl nějakou návaznost přes pana doktora Šťastného, protože to je opravdu velkorysý dar. Mm-hmm.
2: Jenom bych si ještě dovolila doplnit, že tam, jak jsou obrazy v té druhé místnosti, jak jsou obrazy pohled na písek, tak je tam jeden obraz, kde poprvé můžeme vidět už ten uvolněnější styl od Jaroslava Krále, kdy on trošičku ustupuje od toho akademismu, a to je obraz, který mohl být rozhodně vystaven na výstavě 8 v roce 1907. Mohl tam vystavovat se svými spolužáky, s Emilem Filou, Kubištou, Vilim Novákem, ale on se k ním nikdy nepřidal. Ale mohl tento obraz už být počítán do té moderny a mohl tam být vystaven. Je to takový první projev.
1: V hovorech si povídáme s kurátorkou Prachenského muzea v Písku Martinou Měřičkovou a Blankou Frajerovou, kurátorkou výstavy Jaroslav Král, písecké návraty.
3: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V úterý 13. října pořádáte komentovanou prohlídku výstavy Písecké návraty. Už jí předcházela jedna. Jaký byl zájem a na co se návštěvníci nejčastěji ptají?
2: Zájem byl, byla opravdu plná ta výstavní síň, byla jsem mile překvapená. Přijeli i lidé z Národní galerie z Prahy. Měla jsem z toho trému, musím říct, mám ji pokaždé, protože tím, že o tom hodně vím, nebo minimálně o té rodině a o těch osudech, tak jsem jim chtěla všechno říct, tak nevím, jestli si mě nezahltila, takže už se ani raději na nic neptali. Já si myslím, že je třeba zajímavé to, že řada těch obrazů, které tam jsou vystaveny, tak tu válku doslova přežili ve sklepě, kam je zazdil bratr malíře, bratr Josef. Přestože ta jeho vila i vila malíře, ty jsou na stejném pozemku, tak ji hlídalo celou válku gestapo.
1: Jak se malíř Jaroslav Král dopracoval k lirickému kubismu?
2: Tak on s tím kubismem začínal, jak jsem říkala, později. On v roce 1924 a 1926 podnikl cestu do Itálie a do Francie, kde tedy viděl v uvozovkách naživo kubistická zátiší, ale ten jeho lirický kubismus vychází z jeho duše. Když srovnáme třeba kubistická zátiší Emila Fily, tak tam vidíme ten temperament. Emil Fila byl úplně jiného režení. On řekl, že ho akademismus svazuje a odešel v roce 1906 z akademie. Zatímco Jaroslav Král dostudoval, jednak k tomu tíhnul, k té klasické malbě, jednak by si to asi ani nedovolil vůči rodičům. Takže on se k tomu kubismu propracoval později, ale tam vidíte tu jemnost té duše, ty jemnější tahy, nemá tam ty silné černé čáry, a má tam daleko jemnější barvy. A myslím, že to také byla vzpomínka na zámecký mobiliář, s kterým se setkával už jako dítě na Šumavě, kdy teda je baron Dlouhoveský zval k sobě domů a on v těch zátiších nejvíce používá takové to stolování, to nádobí. Jeho neoslnila ta cena těch servisů, ale prostě ta estetika, ta krása. A je tam třeba zátiší s melounem. V tehdejší domácnosti se těžko našel meloun, to znamená, že ho musel vidět u toho barona Dlouhoveského. Je to prostě už taková ta poetika, kterou on měl v duši. A ta poetika je právě v tom lirickém kubismu.
1: Jaroslav Král, to už zaznělo, studoval u Vojtěcha Hynajze. Jak ten ho po umělecké stránce nejspíš ovlivnil?
2: Já si myslím, že navždy, protože on už na umělecko-průmyslové škole u Jana Preisleda, tak si Jaroslav Král vybral ornamentální kreslení a klasickou malbu a stejně tak si vybral klasickou malbu u Vojtěcha Hynajse. A on se nikdy úplně nevzdal toho akademismu. Jemu se líbila ta klasika a nikdy se nevzdal úplně té hmotné předmětnosti, to, co vidíme. Ale přesto ta jeho kubistická zátiší jsou ceněna i má obrazy s tou geometrickou dixí. No, ale stále tihnul k tomu akademismu a sám si potom vytvořil takový svůj styl, velké figurální postavy, jsou to většinou návraty spole, protože on vzpomínal na ten Hodějov, kde viděl tu dřinu těch lidí, ale vzpomínal i na ten písek, protože to nejsou jenom pohledy na písek a ty portréty, ale třeba pradledy na Otavě namaloval v roce 1938, to znamená, že ten písek i tu Šumavu měl pořád v sobě.
1: No v Hodějově máte pamětní disku na kapličce. Jakou inspirací mu vlastně mohla být právě Šumava, kde prožil mládí?
2: Velkou, protože tam právě viděl tu dřinu těch rolníků a dělníků, tam se velice těžce hospodaří. Nevím, proč jeho otec z Malešova si vybral, v Malešově začínal jeho otec. tak proč si vybral zrovna Šumavu, ale ovlivnil ho i povahově, protože on tam byl odkázán na svého o pár měsíců mladšího bratra Josefa. Oni spolu vyrůstali jako dvojčata, později se potom narodili další tři sourozenci, ale spolu chodili do školy. Závějemi byli na sebe odkázáni a Jaroslav byl velice, velice mírné povahy. Josef za něho všechno vyřizoval. On vlastně nikdy patřil v dobrém slova smyslu k té lepší rodině, tak nikdy neřešil žádné rvačky nebo žádné klukoviny a nenaučil se nikdy bránit a vlastně nikdy neměl, jak říkal Albert Kutal, jeho recenzent, tak se mu nikdy nevyvinuli lokty.
1: A co ho přivedlo k levicovému smýšlení a protifašistické činnosti?
2: Já si myslím, to jeho celkové zaměření, ta mírná povaha, ten zájem o ty sociální problémy, jak říkám, už jako dítě viděl tu hroznou dřinu a na druhé straně prostě jak žila třeba ta šlechtická rodina. A potom ona ta doba tomu také nahrávala, protože z toho Hodějova potom tedy, když se přestěhovali do Písku, tak hrozba první světové války, první světová válka, viděl všechno to neštěstí, po první světové válce hospodářská krize a pak už zase hrozba fašismu. Takže to si myslím, že on to všechno prostě prožíval a hodně maloval ty rodiny, které odpočívají na poli, vracejí se spole, ty udřené dělníky. A potom tedy samozřejmě ta hrozba fašismu tam udělala největší starost a už v době, kdy z toho všichni vycouvali kolem něho ty osobnosti, že cítí, že to je nebezpečné, tak Jaroslav tam zůstal dál a dál bojoval, byl členem Levé fronty, ale to nejenom on, ale ona celá rodina.
1: A jak konkrétně se angažoval v odboji?
2: On byl spoluzakladatelem a členem mnoha kulturních a politických spolků. Zúčastnil se všech debat, rozdával letáky, měl tolik politické literatury, že bratr Josef ji potom raději zakopal na zahradě, ale on se angažoval třeba i jeho bratr František, o tom jsme ještě nemluvili. On žil na Svolšině, odkud pocházela maminka, je to velká samota s mlýnem a tam se právě odbývaly ty schůze, ty levé fronty a byla tam do konce války uschována veškerá literatura a veškeré dokumenty od Bedřicha Václavka.
1: Jaké byly okolnosti toho, že mohl tvořit i ve vězení?
0: Tam byla ta šťastná náhoda vlastně, že spoluvězněm byl amatérský malíř, který se jmenoval Sum a který poskytl Jaroslavu Královi vlastně kreslířské náčiní a papíry, protože on v tom vězení neměl možnost, nebyly mu dávány tyhle ty propriety k tomu, aby mohl tvořit. A k tomu, aby se ty kresby dostávaly z vězení, tak je podepisoval právě ten spoluvězeň, ne Jaroslav Král. A poslední kresba, o které jsem mluvila, kterou máme vystavenou na naší výstavě, tak je právě podepsaná Sum v pravém spodním rohu, což je právě to krytí.
1: A jsou něčím typické, mají něco společného, jsou jiné třeba než ta předchozí tvorba?
0: Na této konkrétní kresbě je matka s dětmi. Je to jako opět sociální téma, kdy v těch obrazech i v těch plátnech je, myslím, jako určitá naléhavost, nějaká osudovost i vlastně v takové jako běžnosti, vteřina věčnosti, taková melancholická linka.
1: A které umělecké polo jsme zatím v tom našem rozhovoru pominuli?
0: Jak jsem říkala, tak ta první místnost, do které návštěvník vstoupí, tak je braná jako průřezová. Takže tam máme plátno, které je v těch intencích akademické malby, ale projdeme tam přes různé polohy, ať už je to neoklasicistní malba, ať už je to právě lyrický kubismus, klasické zátiší, anebo ty pracovní motivy, kdy jsou to, jak už bylo zmiňováno, práce na polích, zmiňovaný obraz pískaře na řece Otavě, anebo opravdu nádherný obraz Pradleny na řece Otavě.
1: Výstava Písecké návraty potrvá do 1. listopadu. Chystáte v souvislosti s dílem Jaroslava Krále nějakou další akci?
2: Jak jsem říkala, já si myslím, že na delší dobu je to poslední příležitost vidět obrazy z těch soukromých sbírek a zejména teď, co byly zazděný ve sklepě. Já si myslím, že teď jsme udělali proto, aby se oživil ten zájem o dílo Jaroslava Krále a o něho jako o člověka, který tady se zapojil do odboje zatím dost, ale plánujeme ještě jednu pamětní desku, která by měla být na domě v Písku, stará se o to patriotka písecká paní Kukrálová. Já doufám, že to dotáhneme do konce. Rodina s tím velice souhlasí a zase by tu pamětní desku vytvořil Prasinovec malíře, pan inženýr architekt Rostislav Žubka se sochařem Václavem Kyselkou.
1: Jak jste se vůbec k Jaroslavu Králi dostala vy sama?
2: To byla taková zvláštní náhoda. Mě požádal o spolupráci pan doktor Štíbr, který je kurátorem v památníku Terezín, a on se velice přátel právě s jedním prasinovcem, který bohužel už nežije, s panem doktorem Janem Galuškou, ředitelem poštovního muzea v Praze. Pan doktor Galuška v té době už byl velice těžce nemocný, byl na paliativní péči a prosil mě, zda bych nesepsala takové ty rodinné vztahy kolem Jaroslava Krále. On se o to celý život zajímal, on sám neměl rodinu a procestoval všechna ta místa. A já jsem to tenkrát chtěla odmítnout, že jsem měla rozdělené jiné projekty, a když jsem viděla, jak je těžce nemocný a říkala mi, že by nemohl v klidu umřít, tak jsem se do té práce pustila. Začalo to tou výstavou, s kterou jsem dělala doktorem Štíbrem v památníku Terezín, pak byla výstava v Liberci, ale to byly pouze kresby, a potom tedy následovala Klenová a Becherova byla v Karlových Varech a teď je v Písku. Pan doktor Galuška se bohužel nedočkal ani té první výstavy, ale dočkal se toho katalogu a já jsem opravdu objela ta místa, kde rodina žila. Navštívila jsem všechny ty domy, kde žili, scháněla jsem pamětníky, samozřejmě ty už jsem nemohla sehnat, ale třeba jsem se dostala k baronu Dlouhoveskému, což je potomek barona Dlouhoveského, který pronajímal ten statek, a ten také zjistil, že ví, kdo byl Jaroslav Král, ale musel se na to upamatovat. A takhle jsem se dostala k té práci, která vlastně pokračuje. Seznámila jsem se s celou širší rodinou a dneska si mám pocit, že jsem trošku jejich člen rodiny.
1: A co vás přimělo, že jste se rozhodli v Práchnickém muzeu v Písku mu věnovat poměrně rozsáhlou výstavu?
0: Já myslím, že pro mě jako pro kurátorku regionálního muzea, v tomto případě tady Práchnického muzea v Písku, je vždycky velkou radostí mít možnost spojit naše město s nějakou výraznou malířskou osobností. Takže to byl určitě ten důvod. Každopádně myslím, že by bylo fajn zmínit, že to nebylo úplně z mojí hlavy a že s tou nabídkou nebo
1: S tím nápadem,
0: přesně tak. Přišla paní Irena Šenehenová, která je návštěvnicí Práchnického muzea, takže mojí zásluhou na tom je, že když už mi někdo vnukne nějakou geniální myšlenku, tak já jsem schopná ji vzít za svou a zrealizovat ji.
2: Bych těm k tomu řekla, že mě hrozně překvapilo, že třeba na zámek Klenová, kde teda měl Jaroslav Král výstavu, tak právě paní Šenehenová přijela, taková ta písecká komunita, ale i pan doktor Prášek, bývalý a dlouholetý ředitel Práchnického muzea, dnes tady v penzi, který mimo jiné ráda bych řekla, že dělá teďka velkou výstavu v Práchnickém muzeu August Sedláček, nejplnější český člověk.
1: Takže navzdory tomu, že Jaroslav Král byl rodák středočeský, tak ho Písečtí beru za svého.
0: Já myslím, že pro mnohé písecké vlastně je trošku objevná tahle ta výstava, protože přece jenom je mnohem známější v Brně, kde je zastoupen ve stále expozici Moravské galerie, tak v Písku až ta osobnost tolik známa nebyla, takže já si troufám tvrdit, že je i trošku objevná.
2: A možná, že je i zajímavé, že Práchnické muzeum je jedno ze dvou státních institucí v této republice, které nejenom, že vlastní práce Jaroslava Krále, ale sídlí i v místech, kde přímo vznikly. To, co teda Práchnické muzeum má u Jaroslava Krále, to on tam přímo namaloval. Tou druhou institucí je Moravská galerie v Brně a Muzeum města Brna, kde Jaroslav Král v Brně prožil největší část svého krátkého života, bylo to 25 let, a tam si ale myslím, že byl i nejšťastnější, protože mu bratři dopomohli k vlastnímu ateliéru, k vlastnímu bydlení a dokonce pracoval jako profesor kreslení na brněnské technice, takže jistou dobu měl i svůj příjem.
1: Kde by měla být umístěna přesně, na kterém domě ta pamětní deska?
2: Měla by být v Písku, je to Gregorova ulice, ten dům se teď opravuje, ale paní Kukrálová je už ve styku snad s majitelem a snad to nějak dopadne.
1: Tak to byla kurátorka Práchnického muzea v Písku Martina Měřičková a kurátorka výstavy akademického malíře Jaroslava Krále Písecké návraty Blanka Frajerová. Oběma děkuji a ať se daří, mějte se hezky, naschledanou.
2: Děkujeme za pozvání, naschledanou.
0: Děkuji, taky tak, naschledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
3: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio, news in English.
4: Voters across Czechia began casting their ballots on Friday in municipal elections and the first round of Senate elections. Nearly 190,000 candidates compete for approximately 62,000 seats on local councils, while 154 candidates contest 27 seats in the upper house of parliament. Hydropower plants on the Vltava River have produced just 40 to 50% of their long-term average electricity output this year due to drought and low water levels, Energy Group CEZ said on Friday. All the plants remain in operation, but reduced river flows have severely limited production. Two Czech nationals have been detained in Cambodia and charged in connection with drug-related offences, Czech Foreign Ministry spokesperson told the Czech news agency on Friday. The Czech diplomatic service is in contact with the two and providing standard consular assistance. Weather. Saturday will be mostly cloudy with rain or showers in most areas. Temperatures will range from 11 to 16 degrees Celsius. Czechs are among the leading nations in Europe when it comes to growing food at home. Indeed, a CVVM survey published this week found that no less than 70% of people in Czechia cultivate their own fruit and veg, 62% in their gardens and 8% on their balconies. But why is this practice so common? Ian Willoughby spoke to Jan Vavra, an academic who does research in this area.
5: It's quite high level. But it's not surprising because it's a tradition. The number was even higher in early 1990s. Then it slowly decreased, and our long-term data say it was about 40%, like, let's say, to 2010, 2015. And since 2020, it's again, like, increasing.
6: But just to rewind for a second, you say it's a tradition. Where does this come from? Is it partly influenced by communism and the fact that many people had their own country cottages because they couldn't really travel?
5: I think it's one of the reasons, but the tradition is even longer. In a rural area, when you have a house and when you have a garden, it's like a 90% chance that you will grow some food, vegetables, fruits, and so on. If you have a cottage, you have more often fruit, but you have vegetables too. If you have allotment garden in a city, there you grow. And the history of allotment gardens is much older than communism. You know, you find them through the whole Europe. It started in the 19th century when the rural people moved into the urban centers to work in factories, in industry. And they were receiving these allotments to grow some food, to spend time outdoor, because, you know, it was all much more polluted than now and a dirty work. And it's true that during the communist era, food self-provisioning, food growing was more apparent in eastern states than the western states. One of the reasons was that people were not allowed to travel, so they spent more time in allotments, in the weekend houses. Another reason was that there was a more limited, offer of the food you can buy in terms of fresh fruits and vegetables and foreign fruits.
6: One thing that surprised me, I must say, was that the survey found that for Prague, even, the number was also high, like 40%. Is that mainly from allotments, or what's the reason that it's also high in Prague?
5: It's a combination. So first, even in Prague, there are family houses with gardens. And as I said, if you have a garden, even in a city, there is a really high chance that you will grow at least something. So that's one reason. The other reason is that in large cities like Prague, many people have weekend houses or cottages outside. So they, as the results say, it was about, I think, 10%, like 10% of people in general grow in their weekend houses. And the third place are the allotments.
4: Jan Vavra talking there to my colleague Ian Willoughby. And that's it from Radio Prague International. You can find more on our website english.radio.cz.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
7: Američanka Krista Pajková, která ve svých 18 letech brutálně zavraždila spolužačku a ve státě Tennessee měla být první popravenou ženou po 200 letech, bojuje v Nashvilleu o život. Exekuce trestu smrti, na kterou Pajková čekala přes 30 let, se totiž nezdařila. Neusmrtila ji ani druhá injekce pentobarbitalu a lékaři ji teď zachraňují, aby mohla být možná popravena znovu. Guvernér Tennessee totiž výkon absolutního trestu ve státě pouze pozastavil. Mezi Američany se opět zvedla vlna žádostí o milost a opět se otevřela debata o smyslu trestu smrti. Proč mají být nejhorší zločinci zbavováni práva na život? Existuje cosi jako humánní poprava? A co s tyrany, kteří nařizují masakry nevinných? I o tom bude dnešní debata.
3: Pro a proti Lucie Vopálenské.
7: Ve Studiu Plusu srdečně vítám publicistu Romana Jocha. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: A bioetika a kněze Marka Orkováchu. Dobrý den.
9: Dobrý den.
7: Pánové, na úvod, je pro vás trest smrti jako takový obhajitelný a ve výjimečných případech spravedlivý, anebo by měl být naopak nejlépe všude po světě zrušen? Pane Vácho.
9: Zrušen, neobhajitelný.
7: Jaký názor má Roman Joch?
8: Trest smrti sám o sobě není zlem pro úmyslné vrahy nebo pro zrádce, kteří se zavážou, že nevyzradí státní tajemství, pak prozradí hodné lidi v zahraničí, ti lidé budou umučeni. Zrádce nemusel pracovat pro stát, on se rozhodl pracovat pro tajné služby a zradil. Takže pro tyto dvě kategorie trest smrti není zlem samým o sobě. Poprava Karla Hermana Franka v Praze na Pankráci v květnu 1946 nebyla zlem, byla aktem spravedlnosti. Možná tou největší spravedlnosti, kterou on ve svém mizerném životě zažil, ale to neznamená, že trest smrti musíme mít vždy a všude. A já jsem rád, že v této české společnosti nyní trest smrti nemáme.
7: Pane Vácho, nemůže být trest smrti aktem spravedlnosti, jak teď mluvil Roman Juch?
9: No tak to jistě, ty argumenty jsou na to dost silné. Oko za oko, zub za zub a život za život, pochopitelně. Jo? A byl obrovsky zajímavý vývoj, řekněme, posledních takových 60-70 let v katolické církvi, kdy ještě v 95. Karol Wojtyla, když píše tu bioetickou encykliku Evangelium Vitae, tak ho připouští. A ta myšlenka, když tak pan Roman Joch mě opraví, ta myšlenka je taková, že v zásadě jsme v nějaké, řekněme, středoamerické zemi, která je velmi chudá, vězení jsou děravá, mafie vládne všude a my nejsme schopni toho šéfa té mafie udržet v tom vězení. A víme, že on se z toho vězení prostřílí, skorumpuje všechny a bude potom škodit a bude zabíjet, takže v tuto chvíli jistě ne z důvodu pomsty, ale z důvodu legitimní obrany zbytku národa to můžeme udělat.
7: No, ale tedy v civilizované společnosti
9: byste papež
7: to neviděl?
9: Jan Pavel II. Tam říká, ale tyto případy se vyskytují velmi zřídka a pokud vůbec. A 2018 papež František v zásadě bouchl do stolu a říkal, to už jako se na této zemi nevyskytuje nikde a zastavil to. Jo? Z pozice víry jistě sicut spiro spero, dum spiro spero, dokud dýchám, doufám, takže vždycky je tam ta možnost toho obrácení, takže tam by, pokud to je minimálně možné, tak ten trest do životí je lepší.
7: Tak tady padlo vlastně několik argumentů, ale víra v obrácení, pane Jochu, vy jste také křesťan, vy jste tady oba křesťani. Tak jak jde dohromady trest smrti s křesťanstvím?
8: Všichni velcí myslitelé křesťanství, filozofové i svědci připouštěli trest smrti. Svatý Pavel, svatý Augustin, svatý Tomáš, takový nekatoličtí velcí myslitelé jako Immanuel Kant například, státníci jako Tomáš Garrigue Masaryk, sám podepsal několik trestů smrti. Charles de Gaulle, mohl bych pokračovat. Trest smrti pro vrahy a ty nejtěžší zločince, vědomé zločince, ne psychicky nemocné lidi, považovali za správný. A z křesťanského hlediska, když člověk ví, že bude popraven, tak smrt koncentruje jeho mysl a má silnou motivaci olitovat svých hříchů, protože mu stále v mysli straší v uvozovkách. Vidina, že půjde před Boží soud.
7: Co když olitoval během trestu a křesťanství, přece evangelia mluví celkem jasně o tom, že i ten nejzoufalejší, nejhorší z nejhorších má prostě možnost být zachráněn.
8: Spasen, ano, přesně tak, je ten největší zločinec, který olituje svůj hřích, může jít po smrti z křesťanského hlediska do nebe, do ráje. To je možné. Ale to může stejně tak popravený vrah, anebo člověk, který žije ve vězení po vraždě, dejme tomu 40 dalších let, a může se obrátit a jít do nebe. Takže trest smrti nebo doživotní vězení ani jedno, ani druhé negarantuje ani spásu, ani peklo. To záleží na tom člověku, jak lituje svých hříchů. Hmm.
7: Pane Bácho, tady padají docela silné argumenty. Nemá pravdu pan Joch?
9: No, tak ty argumenty jsou na obou stranách. Kdybychom měli teda zhrnout, tak proč bychom to měli dělat? No, tak ještě ta proporcionalita. Oko za oko, život za život. Pak je tam ten argument té definitivní ochrany společnosti. Prostě fakt je to těžký zločin.
7: Ne, ale my jsme teď, kdybyste mohl navázat třeba ohledně té spásy a ohledně toho, jestli je nebo není možné obrácení.
9: No, to je naprostá pravda, co říká pan Roman Joch, protože samozřejmě obrácení člověka, to, že lituje svých který hříchů, kdybychom byli, jak si v tom náboženském kontextu, tak není zaručeno ani doživotím, ani trestem smrti. To je zaručeno tím, že ten člověk opravdu to... Ale to není moje starost. Moje starost je, že ano, můžeme tomu člověku vzít svobodu, ale nemůžeme, nebo neměli bychom mu brát budoucnost.
7: A jo, proč bychom mu neměli brát budoucnost a neměli bychom mu brát tedy život, protože no tak, byste proti tak, trestu smrti?
9: Kdybychom teda měli argumentovat biblicky, no tak i Kain tam zabije Abela. A pán Bůh ho nezabije.
7: Ale nemusíme biblicky. Jo. Pojďme si uvědomit, že jsme tady v roce 2026. Krista Pike je v Tennessee ve vězení. Ona teda, ten její případ zvednul velkou vlnu debat. Ale proč tedy by se neměli vlastně zbavovat života lidé, jako jsou masoví vrazi, tyrani a tak dále?
9: V zásadě ty důvody jsou čtyři. Tak první, co nás napadne, je ta možnost justičního omylu. Jo, to je, pokud nám někde běhá tady po zemi těžký zločinec, který ještě není ve vězení, tak je to napravitelný omyl. Pokud naopak popravíme nevinného, tak je to nenapravitelný
7: justiční
9: omyl.
7: A ty další, kdybyste zmínili.
9: Ta možnost obrácení, to je mezi tím člověkem a Bohem, takže my bychom mu neměli brát ten čas. Dokud on tady žije a my musíme schopni zajistit to do životí, tak on má přece jenom jako delší možnost se sebou něco udělat. Ale nebudu to já, kdo mu ten život bude zkracovat. Jo?
7: A jenom v rychlosti dva, nebo já nechám reagovat Romana Jocha. No? Tak tady je velice silný argument justičních omylů. Tím, že trest smrti je nevratný, připustme, když se tedy exekuce v uvozovkách povede, nebo když se povede i bez uvozovek, tak je to nevratný krok. Neberete tento argument?
8: Beru vážně, ano. A kde je ta nejmenší pochybnost o vině, tak by trest smrti rozhodně neměl být vynášet, protože pokud nemáme jistotu, ne 99%, ale 99,99, tak bychom to neměli dělat.
7: A tu v dnešní době případě, jakoby máme tedy?
8: V mnoha případech ano. Víme, že Reinhard Heydrich byl vinný vraždami a mučením. Karl Hermann Frank rovněž. Josef Stalin taky. Neměli jsme možnost ho popravit, bohužel. Krista Pajková se k tomu přiznala, byli tam svědkové, nepopírala svoji vinu. To jí slouží ke cti a myslím si, že Hospodin na ní bude alespoň částečně mírně pohlížet, právě protože toho teď lituje a přiznává to, nezapírá, nezatlouká.
7: A jak s tím časem na obrácení, že to není vlastně naše starost, že bychom to měli nechat mezi tím viníkem a Pánem Bohem?
8: Vědomí blízké smrti je motiv pro obrácení, ale tady je ještě jedna osoba vypuštěná a to je ten zavražděný nebo zavražděná. Taky nedostala čas litovat nějaké své hříchy. Neznala datum své vraždy. Kdyby znala datum své smrti ta osoba, možná by se na to psychicky, mentálně, duchovně připravila. Vrah, vražetkyně této osobě nevinné tento čas vzala. A proto si myslím, že je nutné zohlednit i práva zavražděných, myslím, teď už ne lidská práva, protože jsou mrtví, ale jejich morální práva.
7: Rozumím vám. V tom se asi určitě shodnete, ale povězte mi...
9: No, úplně ne, jo, protože místo jedné mrtvoly máte dvě, jo, ano, to se stalo, stala se strašná věc, jako hrozná věc. Nikdo jistě na světě neříká, nebo nějak to nebagatelizuje. Ta vražda byla příšerná a ty okolnosti, které člověk čte o tom, tak je ani jako nechce radši číst, protože tam se dělali fakt jako hrozný věci. Takže tohle jako nikdo nespochybňuje, ale otázka zní, když už tady tuhle hrůzu máme za sebou, tak jestli teda ještě máme pokračovat dál, tak jak to říkají někteří myslitelé, že místo jedné mrtvoly máte dvě.
7: Tak to je také silný argument. Pane Jocho, co ukázal ten případ Christy Spike, že jde o, řekněme, politování hodnou chybu vězeňského systému, anebo v podstatě o dalšího mrtvého člověka, o nepřijatelné zacházení s člověkem?
8: Už ve středověké Evropě platila zásada, že když se poprava nepovede, tak je to, tehdy lidé věřili boží znamení a ten odsouzenec už nemá být popravován po druhé. A já velice doufám, že ať už tento guvernér, který bude do konce roku v úřadu, guvernér státu Tennessee, nebo guvernérka, dvě ženy kandidují za obě strany, takže bude to žena guvernérka, která bude zvolena v listopadových volbách v Americe a nastoupí v novém roce, že využijí svoji pravomoc a Christě Pajkové změní trest smrti na doživotí.
7: Na doživotí.
8: A myslím si, že když stát neumí rychle, efektivně a bezbolestně popravit vrahy, tak nemá popravovat žádné lidi. A tento výkon popravy nepovedený nebyl nekrutý, nebyl bezbolestný. A to je ten podle mě hlavní důvod, proč by Christa Pajková měla dostat milost. Ne propuštěna z vězení, ale trest smrti změněn na doživotí.
7: Tady se budete asi shodovat, no, ale ono nejde jenom o Christu Pike, protože nepodařených anebo spackaných poprav se ve Spojených státech v posledních letech a dekádách vyskytla celá řada, jenom za posledních 5 let jich bylo prý 11 ze 148. Ptám se, co to dosvědčuje, že by měly Spojené státy změnit způsoby provádění exekucí, anebo by možná měli ten absolutní trest i úplně zrušit, protože zkrátka je to zcela nehumánní a možná i hraničící se sadismem. A mimochodem slovo sadismus zmínil na Facebooku pan Kosatík, proto se na to ptám.
9: Jo. Toto je spíš otázka na Romana Jocha, protože různé státy mají, pokud je mi známe, jako různé výkony toho trestu smrti. Já si opravdu myslím, že ta doba toho svatého Augustina, tady těchhle církevních učitelů, samozřejmě byl středověk, byla úplně jiná situace. Dneska, když jsme tak bohatí, že jsme schopni to do životí zajistit, tak si myslím, že opravdu už je to anachronismus z minulosti. Ale na ty způsoby trestu smrti, to je spíš otázka na pana Romana Jocha.
7: Ne, ale já ještě vás se budu ptát, aby to bylo tak nějak vyvážené. Jak rozumíte tomu, že v Americe spousta odsouzených na smrt čeká na výkon tohoto trestu 20, 30, ano. Ale jsou případy, kdy i 40 let.
9: Ano.
7: Jak si tohle vysvětlujete?
9: Je mi známo, že třeba v Kalifornii trest smrti je, ale snad se tam jako nedělá, že prostě tam nechají, dokud zemřou. Ještě řeknu jednu poznámku, možná zajímavou z mé profese. Když se sekvenoval genom člověka, tak Eric Lander založil ten takzvaný Innocence Project, kdy se používají testy DNA, vlastně dneska jako naprosto jako už precizní, které dokázaly dostat z vězení celou řadu odsouzených a naopak tu a tam dostat do vězení nějakého, kdo běhal venku. A pokud je mi známo, tak se v několika případech jim podařilo prokázat i nevinu těch lidí odsouzených na smrt. Takže ta nová forenzní genetika najednou jako do toho udělala jako docela zajímavý průlom. Ne, že by to byla spasitelná metoda, ona má samozřejmě spoustu svých jako negativ, ale funguje to docela slušně.
7: Tak pane Jochu, i kdyby to byl jeden jediný případ justičního omylu, tak pro vás je pořád přijatelné, že v uvozovkách, když se kácí les, létají třísky, že když přeháním, že když prostě trest smrti by podle vás měl mít možnost existovat i za těch okolností, že jsou případy, kdy jsou popravováni nevinní?
8: Ne, v žádném případě. Jak jsem říkal, pokud je minimální pochybnost o vině, nemá být člověk popraven. V prvním století tohoto našeho letopočtu rabín Akiva, velká postava judaismu, říkal, že trest smrti má být jednou za 100 let. To říkal před 2000 lety.
9: Ano.
8: A myslím si, že měl pravdu. Ano. Takže toto by byla podle mě adekvátní míra. A já například nechci trest smrti v této naší společnosti, moderní evropské, protože my jsme ztratili jako společnost rozlišování mezi vinným a nevinným životem. Takže například se hodně diskutuje, nevím, jak to dopadne, legalizace eutanázie. Ano, na vlastní žádost, nevylečitelně nemocní, trpící v bolestech, ale nevidíme problém zabít nevinného, Tak jak můžeme být za trest smrti? A takhle já chápu poslední papeže Jana Pavla II., Benedikta, Františka, myslím si, že i Lva, kteří osobně jsou proti trestu smrti. František dokonce velice ostře a říká, že nejsou důvody v tomto světě pro trest smrti. A v tom nesouhlasím. Jsou země, kde jsou důvody pro trest smrti. Není to naše, protože my jsme ztratili toto rozlišení mezi nevinným a vinným člověkem. Takže já nechci, aby český stát, který připouští, nebo možná připustí zabíjení nevinných eutanázií, aby popravoval někoho.
7: Eutanázie, nechme to na jiný pořad, ale dobře, tak na jednu stranu, jako nechcete to v České republice, ano. Ale ve Spojených státech vám to nevadí?
8: Uvedu příklad,
7: nebo který jinde, byl jako zmíněn. Vlastně to je takové, že popíráte sám sebe,
8: ne.
7: Protože já nevím, Eichmann, Hitler, Stalin, nebo můžeme dneska zmínit Vladimíra Putina. Přesně jsou to tak. Lidé, kteří mají na rukou krev.
8: Přesně. A trest smrti na nich vynesený řádným soudem by mi vůbec nevadil. Země Mexiko, drogové kartely, jeden z těch vůdců El Chapo byl ve vězení a z vězení nařizoval vraždy. Kdyby byl popraven včas, určitě by už žádnou vraždu nenařídil.
7: Pane Vácho, co s takovými tyrany, vlastně lidmi, kteří mají opravdu ruce až po lokty od krve a mají na svém svědomí třeba i 100 000 lidí nebo dokonce miliony? Co s nimi?
9: Podle mého názoru to doživotí. Jo? A nepopírá nikdo ty strašné viny,

0: zinuté v Rwandě a Dorsey viděl, jak toho tatínka a maminku rozsekali mačetami a 6 dalších sourozenců. A to potom jako jsou úplně jiné příběhy a to opravdu není tak, že bychom se chytli za ramena a řekli si, no tak jako odpusti nebo tak. To tak vůbec není. To tak vůbec to není. Takže tady se dostáváme opravdu do těch hlubších věcí.
1: A teď mi řekněte, jo? Protože vy vlastně připouštíte, nebo aspoň já si to tak beru, vaší argumentaci, že na úrovni jednotlivců, na úrovni obětí, příbuzných obětí a tak dále, že je to jiná situace než z pozice státu. Čili z vašeho pohledu by trest smrti neměl existovat prostě v vůbec. Civilizovaných společnostech vůbec, ale řadoví lidé by měli mít právo
0: ne,
1: na postu.
0: Ne, já se chci jenom vymezit vůči tomu, že bych řekl, že se vlastně nic nestalo a že vlastně ten člověk třeba byl v prostředí genu a tak dále. Nestalo se. Opravdu ti lidi, jak jste správně řekla, mají polokty ruce v krvi a jsou za nimi nejenom tisíce, ale jako statisíce jako lidí. Ten Vladimír Putin je toho příklad. Takže odmítám to, že bych bagatelizoval tu vinu a chápu, že člověk, když je součástí toho příběhu, tam máte svoje členy rodiny a podobně, tak je to hrozný. Nicméně bych se přece jenom přimlouval, aby ten nejvyšší trest byl ten trest doživotí.
1: No a k čemu ten čas, než ten tyran zemře?
0: Je ta šance patrně malá, protože jak víme všichni tři tady ve studiu, strom typicky padne tam, kam se celý život naklání. To tak je. Ale aspoň ta teoretická šance, že ten člověk nějak může aspoň zalitovat, tady je. A katolická církev udělala jednu obrovsky moudrou věc, že má ten panteon těch svatých, ten svatý Petr, svatý Pavel, ale nemá zrcadlový panteon zavržených. Se nikdo nikdy o nikom netroufal říct, že určitě v pekle, protože co my víme, co bude po smrti, co my víme o boží milosrdenství, etc. Takže ani Jidáš, ani Brutus.
1: Není to relativizace. Není to relativizace toho, že neumíme pojmenovat.
0: Právě proto to říkám, že oni mají opravdu lokty v krvi. Jsou to zlí lidé. Opravdu jsou zlí lidé a udělali strašné věci. Jako nikdo nepochybuje o Stalinovi, nikdo nepochybuje Husajnovi, nikdo nepochybuje o všech tady těch masových vrazí Beriovi a Eichmannovi tady a všem. To jsou lidi, kteří opravdu jsou zlí. Na druhé straně, opakuji myšlenku, pro mě jako nejvyšší trest je doživotí.
1: Není doživotí svým způsobem větším trestem než trest smrti?
2: Těžko říct, jak to kdo vnímá. Jsou lidé, kteří by raději, když už spáchají tu vraždu, preferovali své doživotí a mít možnost číst, poslouchat hudbu, než být popraveni. A jsou lidé, kteří si preferují vlastní popravu, než doživotí. Vnímají to jako méně kruté. Co například s vrahem, který se přizná k vraždě, je odsouzen na doživotí a požaduje vlastní popravu. Nemáme mu vyhovět? No pokud máme zakázaný trest smrti, nesmíme mu vyhovět, pochopitelně. Takže to je těžké, jak kdo vnímá.
0: Já tady teda doplňuji ještě to, že právě u toho vzpomínaného K.H. Franka, no tak tam možná to doživotí by bylo pro něho mnohem horší. Protože najednou by mohl opravdu začít jako přemýšlet o tom, co se dělo v jeho životě. Jo, to možná by byl pro něho mnohem přísnější trest než takhle poprava.
2: To je možné. Například Rudolf Hess, jiný nacistický zločinec, nakonec dožil, myslím, že to bylo nakonec v západu berlínské věznici, dostal do životí a dožil.
1: Mě zajímá jedna věc. Tady už několikrát padlo slovo vina, zejména z úst Romana Jocha. Co to vlastně ale znamená být vinný? Byť to je také na delší debatu, když verdikt soudu nemusí být objektivní měřítko, že mě to zajímá proto, že vy jste vystudovaný lékař, vy jste bioetik, biolog a neurovědné výzkumy z posledních let jako významně zpochybňují třeba otázku svobodné vůle. A když se obloukem vrátím ke Kristě Spajkové, tak ona byla v dětství opakovaně znásilňována a jestliže zavraždila brutálně, nikdo to nepopírá, ani ona sama svou spolužačku v 18 letech, tak samozřejmě, že to bylo zlo, to je jasné, ale je otázkou, jestli ona opravdu jednala z pohledu svobodné vůle. Pane Jochu, není toto argument vlastně docela zásadní proti trestu smrti?
2: Jakákoliv psychická nemoc je rozhodující argument nejenom proti trestu smrti, ale i proti kriminální vině a na snadě je psychiatrické léčení. Obhajoba dokonce tvrdí něco ještě zásadnějšího, že trpí takzvanou bipolární poruchou,

0: při které se střídají fáze manické a depresivní. A člověk pak není odpovědný za své konání. Ale pokud je to pravda, neměla být odsouzená do vězení, vůbec. Trestu smrti, měla být odsouzená, nebo nařízená jí měla být doživotní léčba, psychiatrické léčebně, kde by nemohla ublížit jiným lidem.
1: A proč doživotní léčba? Proč ne léčba a propustit na svobodu? Neměla by kdyby ona dostat ta milost třeba už teď hned, co nejdříve?
0: Kdyby ta léčba byla úspěšná, tak ano, ale my nevíme, jak by byla úspěšná. U některých případů není úspěšná.
2: No tak tohle je můj obor jako genetika. Takže tady je to je dvoubřitý argument. Tak ten člověk má sníženou svéprávnost. A tak co, dáte mu vyšší trest, anebo mu dáte nižší trest? Dáte mu nižší trest a on to udělá znovu, protože má sníženou svéprávnost. No, to není takhle. Takže jistě.
0: No a proto izolace.
2: A proto izolace. Takže genetika samozřejmě k tomuto má co říct. Ten první soudní proces v Americe byl 2001, to byla ta kauza Mobley, kdy obhajoba poukazovala na špatné geny. V Evropě první proces byl 2007, Abdelmalek Bayout, spojené s genem MAO A+. Ale Amerika, řekněme to nahlas, má jednu důležitou věc, říká, člověk je svobodný, je odpovědný za své jednání, takže máme trest smrti, já jsem udělal něco špatného a proto si nesu následky svých činů. Jo? V Evropě říkáme do životí.
1: Bioetik a kněz Marek Orkovácha a publicista Roman Joch byli hosty dnešního Pro a proti. Pánové, děkuji vám. Nasledanou. Od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
3: Timothy McVeigh, muž, který se pomstil americkým federálním úřadům odpálením nákladňáku s výbušninou u úřední budovy v Oklahoma City. Zemřelo 168 lidí, včetně 19 dětí.
4: The Oklahoma City bomber was sentenced to death for setting off an explosion which killed 168 people.
5: A man who has never expressed remorse for his killings, sentenced to die by lethal injection this morning.
3: Kdo byl muž, který nikdy nelitoval svého hrůzného činu, vypráví speciál portrétů Terorismus. Najdete ho na webu plus.rozhlas.cz, na audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Ondřej Soukup,
7: Josef Pazderka, míříme na východ.
6: Do Srbska odjela minimálně 100 000 Rusů, kteří se rozhodli emigrovat po začátku velké války na Ukrajině.
7: To současné Srbsko je pořád takový pomyslný ruský ostrůvek uprostřed Evropy.
8: Jugoslávie byla tak nějak mezi západem a východem. A tady tohoto dědictví Srbsko si udržuje do dneška, protože to je pro něj zkrátka výhodné.
7: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.

0: 23 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Ukrajinský prezident se vymezil proti americkému plánu na otevření světových trhů pro ruskou ropu. U voleb na Moldavě byla policie, voliči vyškrtnutí ze seznamu chtěli hlasovat. Třinečtí hokejisté vyhráli za 3 body i 9. zápas v extraligové sezóně. Tentokrát porazili Hradec Králové. A zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm, později se začne vyjasňovat, teploty do 18 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský kritizuje americký plán na dodávky ruské ropy na světový trh. Podle něj tak Kreml získá prostředky na vedení války. Zmírnění sankcí označil za dárek ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který prodlouží konflikt na Ukrajině. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Rusku v říjnu umožní dodat na světový trh přes 300 000 tun nafty. Putin tvrdí, že Moskva je na to připravená navzdory ukrajinským útokům na ruské rafinérie. Trump přitom v září podepsal zákon, který zavedl rozsáhlé sankce na Rusko i na země, které od něj kupují ropu anebo zemní plyn. Policisté v Jihomoravském kraji prověřují 3 případy možného porušení zákona o volebních kampaních. Ten zakazuje i politickou reklamu v bezprostřední blízkosti volebních místností po začátku hlasování. Policisté se zajímají například o auta s polepy. Další případy se týkají letáků nebo plakátů před volebními místnostmi, pokračuje policejní mluvčí Petr Vala.
2: Jedno oznámení přijali policisté obvodního oddělení v Hrušovanech nad Jevišovkou. Další 2 se týkají brněnských městských částí Černovice a Brno Střed. Všechny případy prověřujeme a vyhodnotíme, zda nedošlo k porušení zákona.
1: A u voleb v Moldavě na Teplicku dnes byla policie. Krátce po otevření volební místnosti přivolali lidé, které komise nenechala hlasovat. Starosta David Leitermann z ODS je totiž vyškrtl ze seznamu voličů. Šlo o 22 z přibližně 150 zapsaných lidí. Mezi nimi byl i někdejší starosta obce. Policisté do volebního procesu nezasáhli. Se zasaženými voliči ale sepsali stížnost. Někteří obyvatelé se navíc obrátili na krajský soud v Ústí nad Labem. Volební místnosti budou v Česku otevřené zase zítra, a to od 8 do 14 hodin. Podvodné stavební služby nabízí na Jihlavsku i v okolních regionech 4 mužů ze Slovenska. Se zákazníky se domlouvají vždy ústně a poté po nich vyžadují mnohonásobně vyšší platbu, než je obvyklá a většinou neodpovídá odvedené práci. Upozornila na to krajská policie na Vysočině. Mezi podvedenými je i žena z Jihlavy, kterou podvodníci chtěli za dokončení chodníku obrat o 50 000 korun. Pokračuje mluvčí policie kraje Vysočina Dana Čirtková.
3: Soudila, že je tato částka příliš vysoká, proto se obrátila na svého příbuzného, který na místo pozval policii. Policisté na místě ztotožnili 4 muže a zjistili, že se zřejmě jedná o občanskoprávní spor, nikoli v případ pro policii.
1: Hokejisté Třince zvítězili v 9. kole Tipsport Extraligy nad Hradcem Králové 5-2 a stále v sezóně nestratili ani bod. Východočeši dokázali na začátku druhé části snížit na rozdíl 1 gólu. Na jejím konci ale oceláři vedli o 3 branky. Pokračuje asistent domácího trenéra Žabky Jiří Raška.
4: Čekali jsme jejich rychlý hokej, breaky a nepříjemný forechecking, což se potvrdilo, ale musím říct, že jsme to v celku zvládli a moc těch breaků jsme jim nedali a ta druhá třetina, tam Hradec přidal, měli nějaký tlak a dostali se na dostřed jednoho gólu a bylo důležité, že jsme dokázali odskočit a to utkání nějakým způsobem kontrolovat.
1: Pardubice vyhráli ve Vítkovicích 3-2, Kladno zdolalo Mladou Boleslav 4-3, Litvínov porazil Olomouc 3-1 a Liberec Karlovy Vary 5-0. A fotbalisté Slavie zůstávají v šancilize neporažení. V předehrávce 10. kola zvítězili na stadionu posledního Zlína 1-0.
5: Nehody jsou na D8 za Lovosicemi a taky na D1 u Vyškova. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy čerstvá nehoda za sjezdem na Litoměřice. Na 41. kilometru havarovalo nákladní auto. Je mimo vozovku, v místě se zpomaluje, na místo jedou hasiči a policisté. Na D1 pozor na nehodu u Vyškova ve směru do Brna. U sjezdu na Vyškov západ na kilometru 226 dodávka srazila zvěř. Na vozovce jsou střepy, vozidlo blokuje odbočovací pruh od exitu a ještě není výrazněji označen. Na dálnici D1 z Prahy do Brna spozorněte za odbočkou na Benešov. Na 23. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Jinak D1 před Šmejkalkou už je plynule průjezdná, kolony se rozjely. Na D4 z Prahy do Strakonice čekejte překážku za Kytínem. Na kilometru 23,5 spadl strom. Špičkou zasahuje do vozovky, opatrně. A na D5 z Prahy do Plzně stojí za odbočkou na Mýto na 52. kilometru porouchané osobní auto. I tam zvyšte pozornost. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer začnou srážky a místy oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus. Komunální volby a volby do třetiny Senátu. Ceny pohonných hmot před volebním boji ve Spojených státech či letošní Nobelova cena za literaturu. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc. Názory a argumenty. Dnešek a zítřek jsou pro Česko velmi důležitými dny. Koná se to, co bývá nazýváno svátkem demokracie, tedy volby. Letos volby komunální a do třetiny senátu. A o tom teď budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
6: Dobrý den.
0: Začněme komunálními volbami. Přestože je to hlasování, které přímo ovlivňuje to, co se děje v bezprostřední blízkosti každého voliče jeho obci, oproti volbám sněmovním či prezidentským v nich bývá účast výrazně nižší. Proč?
6: Je to překvapení, možná lidé nevnímají důležitost těch voleb, myslí si, že se stejně nic nezmění, možná někde je to dáno tím, že v některých obcích to jsou sice volby, ale nejsou to volby v pravém slova smyslu, kdy se dá horko těžko dohromady jedna kandidátka. Určitou roli také může hrát to, že lidé, když chtějí volit v komunálních volbách, tak musí volit v místě svého trvalého bydliště. Nikde jinde to nelze. Nemohou tedy využít voličský průkaz, ale nemohou také využít nějakou formu hlasování na dálku, ať už se to týká třeba nějakého způsobu korespondenční volby, což třeba je běžné u našich sousedů, dejme tomu v Německu nebo v Rakousku, i pro tento typ voleb, to znamená voleb komunální. Možná je to dáno také tím, že v těch větších městech, kdy kandiduje hodně kandidátů a hodně různých uskupení, tak to jsou obrovské plachty, protože je to dáno i volebním systémem, kdy vy můžete vybírat buď to konkrétní kandidátku, anebo i na těch dalších kandidátkách si vybírat další lidi. Bylo to původně koncipováno tak, aby lidé měli pocit, že skutečně mohou sami rozhodnout o tom, jak bude vypadat to konkrétní zastupitelstvo, že nebude záležet na těch kandidujících uskupení, ale pouze na občanech a rozrostlo se to do těch měřítek, že zkrátka na jedné plachtě je spousta různých uskupení a různých kandidátů a není to úplně přehledné, takže to možná také může někoho odrazovat a možná to také odrazuje někoho od účasti v těch volebních komisích, protože pak počítat takovéto výsledky není úplně jednoduché a platí to tedy o těch velkých městech a například před 4 lety ty definitivní výsledky v hlavním městě byly známy až 6 hodin ráno.
0: Ještě k volbám do třetiny senátu letos nastala zatím neobvyklá situace. Už nyní je v podstatě jisté, že v jednom z volebních obvodů bude volba jen jednokolová a k druhému kolu vůbec nedojde. To se sice občas stává, ale nikdy s takovou jistotou. Jak tomu došlo?
6: Došlo k tomu tak, že skutečně v jednom obvodu nebyl zájem kandidátu takový, aby se našlo víc než dva, takže volby to jsou, ale je to souboj mezi dvěma a těch volebních pravidlech je, že v prvním kole může zvítězit ten, kdo získá nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů a vzhledem k tomu, že jsou jenom dva kandidáti, tak tam se to nemůže rozdrobit mezi více, takže je prakticky jisté, že jeden z nich tu nadpoloviční většinu získá a tudíž získá mandát senátora už v prvním kole a lidé nebudou muset chodit ke kolu druhému, i když existuje velmi málo pravděpodobná varianta, že by oba dva získali úplně přesně stejný počet hlasů a pak by se muselo konat kolo druhé. Tak uvidíme, zda někdy k takovéto kuriozní situaci dojde.
7: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
6: Naslyšenou.
8: Ujíždí nám vlak, obává se dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Proč, to vysvětlí v následujícím komentáři.
9: Václav Havel by se divil. Jeho nedožité devadesátiny si po celé zemi připomínají lidé nejen v těchto dnech. Výstavy, debaty, koncerty, divadelní představení a vzpomínkové večery na jeho počest začaly už v září a konat se budou až do konce roku. Až se zdá, že je v tom pořádný kus nostalgie po časech, kdy jsme sice před sebou měli trnitou, ale přece jenom otevřenou cestu k lepším zítřkům. Teď to vypadá, že nám ujíždí vlak. Kreml přitom zkouší znovu a znovu, co si může dovolit. Hybridní válka, kterou Rusko rozpoutalo proti Západu už před řadou let, se stupňuje. Ruský dron, přednedávnem objevený na letišti v Lipsku u ukrajinského letadla, nesl poprvé od dosavadních dronových přeletů nad západními strategickými objekty výbušninu. Na Černém moři napadly drony s vysokou pravděpodobností z Ruska, nedaleko od rumunského a bulharského pobřeží, jen od počátku října 3 nákladní lodě. V Německu sice podle průzkumů veřejného mínění roste podpora posílit obranu země, ale současně sílí mezi mladými lidmi odpor k povinnosti jít na vojnu. Jen od ledna do srpna letošního roku dostaly německé úřady 3x víc žádostí o odmítnutí vojenské služby z důvodu svědomí než za celý loňský rok. Stejně jako Německo patří i Česká republika k většině unijních států, které povinnou vojenskou službu v minulosti zrušily nebo pozastavily. Jen 10 států Evropské unie je zachovalo anebo v nedávné minulosti obnovilo. Je to 30 let, co Václav Havel pronesl v Cáchách u příležitosti udělení Mezinárodní ceny Karla Velikého projev Evropa jako úkol, který zní dneska jako proroctví. Evropská unie má podle jeho slov historickou šanci stát se politicky integrovaným útvarem založeným na mírové spolupráci. Promarní-li tuto šanci, doplatí na to jako celek. Otevře tím totiž dveře všem, kteří mají raději konfrontaci než dialog a raději se vymezují proti jiným než vedle nich, čili nevybudují-li zavčas vnitřní strukturu Evropy jako jediné politické entity demokraté, začnou ji budovat jiní a demokratům pak zbydou jen oči pro pláč. Démoni, kteří tak neblaze poznamenali dosavadní evropské dějiny a nejhůř ve 20. století, čekají na svou chvíli. Zapomenout na ně kvůli nějakým fondům, kvótám a tarifům by byla tragická chyba. Tolik Václav Havel. Doufejme, že ještě není pozdě.
8: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Již za měsíc čekají Spojené státy takzvané midterms, důležité volby v polovině prezidentského volebního období. O jednom z klíčových bodů, který může zásadně ovlivnit rozhodování amerických voličů, hovoří Matěj Schneider ze serveru Voxpot.
10: Málo co může velkou část Američanů nakrknout víc než zdražující pohonné hmoty. Donald Trump se sice od návratu do Bílého domu na veřejné mínění moc neohlíží, ale s blížícími se volbami do kongresu ho nespokojenost spoluobčanům s ekonomikou, zejména s cenami energií, přece jen trochu zajímat musí. Problém je, že hlavní příčinou současných vysokých cen pohonných hmot je Trumpem lehkomyslně rozpoutaná válka s Íránem. Tu americký prezident není schopný ukončit. Tak hledá jiné cestičky, jak z předvolební šlamastiky ven. Samozřejmě to není první energetický šok během této dekády. Svoje udělala i ruská invaze na Ukrajinu a pozdější útoky na ruské rafinérie. Na ty teď Trump ukazuje velmi rád. Chtěl by, aby si Američané vysoké ceny na pumpách spojovali s čímkoliv jiným, než právě s válkou s Iránem. Moc mu to ovšem nevychází. V posledních týdnech Trump žongluje s různými návrhy dočasných úlev. Jedním z nich byl zákaz exportu americké nafty. Analytici ovšem varovali, že by pomohlo jen v některých regionech. A ceny jiných pohonných hmot by naopak mohl zvýšit. Od zemí G7 si ale Trump touto pohrůžkou vymohl uvolnění až 100 milionů barelů ropy a ropných produktů, přednostně nafty, ze zásob během následujících 4 měsíců. Ani to není zázračné řešení a pro evropské státy může být před nadcházející zimou politicky riskantní. I proto teď Trump dál koketuje s federálními daňovými úlevami na naftu. Ani ty nejsou žádným zázrakem. Mohou ušetřit okolo 25 centů na galon nafty, která za poslední 2 roky zdražila přibližně o 10násobek této částky, z ceny pod 4 dolary na nedávný vrchol okolo 6,5 dolarů. Úleva ale není trvalá. Dekret placení daně pouze odkládá a její definitivní zrušení by vyžadovalo další právní krok, například schválení kongresem. Prodejcům tak hrozí, že budou muset daň později doplatit. Otázkou proto je, kolik z úlevy vůbec pocítí koncový zákazník. Trumpův nejnovější manévr přitom otvírá silničním vozidlům přístup k takzvané červené naftě, běžně určené pro zemědělské a další mimosilniční stroje a proto osvobozené od federální silniční daně. To je riskantní krok v momentě, kdy jsou to právě středozápadní farmáři, kteří před nadcházejícími volbami svou dřívější podporu pro Trumpa přehodnocují. Pro Trumpa je to přesto určitý posun k lepšímu. Před několika měsíci bez okolků říkal, že na finanční situaci Američanů během války s Íránem nemyslí vůbec. Jeho počínání v ekonomice teď podle nedávného průzkumu AP a KFF schvalují jen asi 4 z 10 venkovských voličů. A z toho se kůzlením s drobnými daněmi a rezervami G7 během pár týdnů nevyhrabe.
8: Slyšeli jste komentář Matěje Schneidera ze serveru Voxpot.
0: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Před 2 lety podepsal ruský vůdce Vladimír Putin dekret číslo 702, který umožňuje cizincům přestěhovat se do Ruska, pokud sdílejí takzvané tradiční ruské duchovní a morální hodnoty a odmítají, cituji, destruktivní neoliberální ideologické postoje svých domovských států. Ruská vláda pak schválila seznam 47 západních zemí, včetně Česka, jejichž občané si o toto vízum mohou požádat. Co čekalo a čeká ty, kteří Putinovu výzvu vyslyšeli a do Ruska se stěhují, přiblíží na osudu jednoho z nich Aleksandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz.
11: Aaron Feenstra byl farmářem v kanadském Saskatchewanu. V roce 2024 prodal hospodářství a přestěhoval se do ruské Nižněnovgorodské oblasti s manželkou a 8 z 9 dětí. Byl proti liberálním pravidlům života ve své zemi, neměl rád LGBT+, a obecně nesouhlasil se směřováním Kanady. Rusko mu připadalo jako tradiční země, kde by jeho rodina mohla najít druhý domov. Zjednodušený přechodný pobyt bez zkoušky z ruského jazyka byl této rodině udělen na základě výnosu o podpoře cizinců sdílejících tradiční ruské duchovně-morální hodnoty. Byla to první cizinecká rodina v oblasti, která získala přechodný pobyt na 3 roky podle tohoto schématu. Gubernátor Gleb Nikitin informoval, že doklad umožňuje zaregistrovat farmářské hospodářství a sjednat povinné zdravotní pojištění. Feenstra začal hospodařit. V říjnu 2026 však ve svém videu uvedl, že změnit přechodný pobyt na trvalý pobyt je možné pouze po podpisu kontraktu s ruským ministerstvem obrany. Řekl však, že nepřijel proto, aby podepisoval takový kontrakt. Doma prý má 8 malých dětí a farmu. Odjet na rok a více nemůže. Pokud je postaven před volbu mezi kontraktem a návratem, raději to prý zase riskne v Kanadě. I když ani tam se mu život nelíbí. Co tedy tato kanadská rodina doporučuje případným zájemcům o přestěhování do Ruska? Pravidla se mění, cesta vpřed neexistuje. Podle údajů šéfa konzulárního odboru ruského ministerstva zahraničí Alexeje Klimova bylo v roce 2025 v rámci programu tradičních hodnot vydáno 1112 víz. Cizinců, kteří přijíždějí do Ruska, není málo. Část přijala sama kvůli práci, studiu, anebo i tradičním hodnotám. Část byla přivezena pod příslibem civilní práce. Ne všichni cizinci v ruské armádě jsou obětmi donucení. Válčí i dobrovolníci kvůli penězům nebo příslibu ruského občanství. Podle údajů ukrajinského koordinačního štábu pro válečné zajatce bylo do dubna 2026 identifikováno přibližně 28 400 cizinců ze 136 zemí, kteří bojovali nebo bojují v řadách armády Ruské federace bez pravidelných jednotek Korejské lidově demokratické republiky. Ukrajinský projekt Chci žít do května 2026 napočítal 12 919 občanů zemí Střední Asie s kontrakty s ruským ministerstvem obrany. Šéf ruského vyšetřovacího výboru Alexander Bastrykin v květnu 2025 hovořil o nejméně 20 tisících naturalizovaných rodácích ze Střední Asie na frontě a dalších přibližně 10 tisících na zákopových pracích. Nezávislá úplná statistika neexistuje. Putinův výnos z listopadu 2025 nařídil, že cizinci mužského pohlaví ve věku 18 až 65 let musí při změně z přechodného pobytu na trvalý pobyt nebo při získání občanství podepsat kontrakt s armádou nebo ministerstvem pro mimořádné situace minimálně na jeden rok, nebo prokázat zdravotní neschopnost a nebo mít ze sebou předchozí službu na základě uvedených důvodů. Výjimkou jsou občané Běloruska. Opatření zasáhlo i ty cizince, kteří již v Rusku žili.
8: To bylo tradiční okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. Letošní Nobelovu cenu za literaturu včera získala 76-letá kanadská básnířka a esejistka Anne Carsonová. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
12: Víme, co je poezie tak dobře, že ji neumíme definovat jinými slovy, stejně jako neumíme definovat chuť kávy, červenou či žlutou barvu, nebo význam hněvu, lásky, nenávisti, východu slunce nebo naší lásky k vlasti. Tyto věci jsou tak hluboko v nás, že se dají vyjádřit pouze těmi běžnými symboly, které sdílíme. K čemu bychom potřebovali nová slova? A každý ví, kde poezii najít. A když poezie přijde, cítí člověk její jazyk, to zvláštní chvění poezie. Napsal před lety argentinský a světově proslulý spisovatel, především mistr povídky, ale i básník Jorge Luis Borges, nominovaný skoro 40krát na Nobelovu cenu za literaturu, kterou ale nikdy nedostal. Tento mimo jiné velký znalec a ctitel starořeckého písemnictví by si ovšem asi rozuměl s letošní nobelistkou kanaďankou Anne Carsonovou, která je původem klasická filoložka, vlastní literaturu začala publikovat až před půlí života, dnes je jí 670, a pro kterou byla desetiletí strávená překlady a výklady antických tragédií a výukou starořeštiny na řadě prestižních severoamerických univerzit, cituji, naprostou radostí. A k tomu se váže i její zřejmě nejoceňovanější kniha Autobiografie Rudé s podtitulem Román ve verších, pocházející z roku 1998, od loňska prvé dílo Carsonové v češtině, vydané nakladatelstvím Argo v převodu básníka a esejisty Tomáše Gabriela. A to dílo překvapivé z více důvodů. Nejen proto, že jde o hybrid mezi prózou a poezií, ale asi hlavně proto, že autorka vychází z mýtu o řeckém hrdinovi Heraklovi, který se při plnění svých slavných úkolů také na ostrově Erytheia utkal stříhlavým okřídleným obrem Gerionem, celým rudým, zabil ho a zmocnil se jeho ohromných stád dobytka, jak si přáli olympští bohové. O čemž napsal zřejmě rozsáhlý epos lyrik Stesichoros, dochovaly se ale jen fragmenty, jenomže u Carsonové je Gerionem dospívající citově zmatený chlapec z našich časů a Herakles jeho o něco starší prvá láska. Dá se říct, že s četbou Carsonové je to trochu podobné jako s laickým prvním poslechem moderní vážné hudby. Je třeba se nenechat odradit a případně se i k dílu vracet, než to začne působit. A nevšední útvary jsou pro autorku charakteristické, například v díle nazvaném The Creation, něco jako zrušení tvorby, spojila poezii, eseje a dokonce operu. Předseda Nobelovu výboru pro literaturu Anders Olsson také vyzdvihl, že Carsonová se odpoutala od lyrické poezie vázané na vyprávějící já a inspirovala nové formy současné literatury. Tento způsob psaní vede k hravým a ironickým dílům, která se pohybují nejen mezi klasickou a moderní poezií, ale také mezi různými žánry a uměleckými formami. Konec citátu. Ona sama pak před časem na otázku, proč mnohdy přechází z jedné formy na jinou, odpověděla s příznačným humorem, že nejspíš z nudy, neklidu z toho, že existuje spousta forem, které se dají vyzkoušet. A rovněž sebeironicky dodala, že právě kvůli tomu se ale její dílo často rozpadá a stává se příliš podivným, než aby ho chtěl někdo číst. Jenomže Carsonová čtenáře má po celém světě, ať už jejímu podmanivému, zároveň přitom až avantgardnímu stylu propadly i hned, nebo osvědčili onu zmíněnou trpělivost, přinášející příslovečné růže. Což se týká také autobiografie Rudé, kterou by určitě ocenil i v úvodu citovaný Jorge Luis Borges. Nejen kvůli tomu, že se podle Švédské akademie téměř celá tvorba čerstvé laureátky soustředí, cituji, na průnik mezi filologovou posedlostí slovy a touhou po nových významech, že jde o odkaz na starořeckou literaturu a že se dokonce část knihy odehrává Borgesově Buenos Aires. Ale především proto, že by mu magická síla osobitého psaní N. Carsonové nemohla uniknout. Tady je na závěr její malá ukázka. Heráklovo rodné město Hades leží na druhé straně ostrova, asi 4 hodiny autem, město menší velikosti a malého významu, až na jednu věc. Už jsi někdy viděl sopku? Řekl Herákles. Gerion se na něj podíval a ucítil, jak se mu v boku hýbe jeho duše. Potom Gerion napsal vzkaz plný lží pro svou matku a přicvaknul jej na lednici. Sedli do Heraklova auta a vyrazili směrem na západ. Chladná, zelená letní noc.
8: O letošní držitelce Nobelovy ceny za literaturu N. Carsonové hovořil komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád. Poslouchat víno. Tak nazvala dnešní závěrečnou glosu její autorka, hudebnice a publicistka Eva Turnová.
13: Vyrazila jsem na své autorské čtení a hraní do krásné galerie v Kobylí. Její majitel, pan Jaroslav, je velmi pozoruhodný muž. Má vlastní vinohrad, hraje na housle, zpívá a ve věku, kdy se většina lidí rozmýšlí, jestli vyjde do 3. patra bez výtahu, vylezl na Matterhorn, novozélandský Mount Cook a Kanchenjengu. Skoro. Hned po příjezdu mě mocně objal a nalil mi sklenku silvánského zeleného, jaké jsem ještě nepila. Během hraní mi odešel aparát, pan Jaroslav hbitě omotal konektor tejpou, jednou rukou ho přidržoval a druhou celé vystoupení natáčel. Tento muž snů mě po skončení pozval ještě s několika dalšími ženami do sklípku. Ochutnávali jsme burčák, bílé i červené víno a on nám vyprávěl, jak ho vyrábí. Na necelém hektaru má 6 000 keřů. Víno nesíří, nedoslazuje, ani ničím nedochucuje. Hrozny pomele nechá je 48 hodin ležet ve vaně a potom je přečerpá do sudů. Tam víno kvasí na vlastních kvasinkách. No, největší bohatství je ve slupkách. Já neodkaluju. Protože v kalech a kvasinkách je to nejcennější. A kdo stříká chemii, musí pak tohle bohatství vylít. Já to víno prostě jenom poslouchám, řekl pan Jaroslav něžně. Já už jsem v té chvíli poslouchala vlastně hlavně víno. Po několika skleničkách jsem vyrazila ven na vzduch. Kam pak nám utíkáte? Ale trochu se odkalit. Když jsem se vrátila, rozhovor byl v plném proudu. Snad jsem o nic nepřišla, řekla jsem. Ale ne, to už jsou jen takové perličky, řekl Jaroslav a pokračoval v přednášce. No a nám se to prostě vůbec, ale vůbec nedařilo naškrobit. Vůbec to nedrželo tvar. Přidávat do vína škrob? Jaroslav přece tvrdil, že do něj nepřidává nic. A ten škrob to dáváte rovnou do vany nebo až do sudů? Zeptala jsem se nesměle. Do vany, do sudů ne, to bych se tam nedostal vařečkou. Jo, a ještě přidat špetku soli. Cože? Vyjekla jsem. No, jinak by se dělaly žmolky. Aha, a necháváte to tam teda těch 48 hodin? Pro boha ne, to by nám všechno stvrdlo. Jasně, a potom to hned stáčíte. Ne, potom to žehlíme. Žehlíte. A nezničí se tím ty kvasinky? Jaké kvasinky, paní Evo? Vy jste byla dlouho pryč, ale my se teď bavíme o škrobení krojů. Nalili jsme si další sklenici, zakrojili trochu klobásy a pak už jsme jen poslouchali víno.
8: To byla závěrečná glosa hudebnice a publicistky Evy Turnové. Páteční názory a argumenty končí. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.

0: Písemností psaných Františkovou vlastní rukou je velice málo. Patří mezi ně například dopis bratru Lvovi, který je uchováván v klenotnici domu ve Spoletu.
1: Jestliže je to potřebné pro klid tvé duše a pro jinou útěchu a chceš, bratře Lve, za mnou přijít, nuže přijď.
0: Spontánní se zdá dopis zaslaný roku 1224 Antonínovi Spadovi, kterého František žertovně nazýval můj biskup a jehož učení obdivoval, i když s určitou nedůvěrou vůči vědění, které může potlačit zbožnost a vést k píše.
1: Jsem rád, že učíš bratry svaté teologii. Jen když tato činnost nepotlačí ducha zbožnosti a modlitby, jak stojí psáno v Řeholi.
0: Nejvýznamnějším z těchto listů je dopis určený jednomu z představených řádu. Nevíme ovšem, kdy byl odeslán, ani neznáme jeho adresáta. V tomto dopise František odpovídá na řadu otázek, které adresát dopisu nastolil, ale současně jsou v něm obecné pokyny pro příští kapitulu. Dopis je příkladem toho, jak František spravoval záležitosti řádu, i ty nejchoulostivější. I na dnešního čtenáře silně působí rady týkající se překonávání vnitřních i vnějších problémů i vztahů k ostatním bratřím, zvláště k těm s obtížnou povahou.
1: Já ti říkám, jak mohu, pro to, co se dotýká spásy tvé duše, že všechno, co je ti na překážku v lásce k Pánu Bohu i každou osobu, která je ti na překážku, ať jsou to bratří nebo někdo jiný, i kdyby tě zasypali ranami, to všechno musíš pokládat za milost. Tak musíš chtít, a ne jinak. Toto považuji za poslušnost, k níž tě vybízí Pán Bůh i já, neboť tvrdím, že není pravé poslušnosti kromě této. Miluj ty, kdo s tebou takto zacházejí, a nežádej od nich nic, co by Pán nedal tobě. A miluj je takové, jací jsou, a nežádej od nich, aby se stali lepšími křesťany. To nechť je pro tebe víc, než pobývat někde v ústraní v poustevně.

0: Františkova poezie je vysokého stylu, oživovaná všudy přítomným duchem písma a zbožnou úctou k liturgickým rytmům. To, že František byl básníkem, nebo alespoň měl určité zkušenosti, pokud jde o veršování, je známo a nezdá se, že by dlouhý život kajícníka potlačil jeho vyjadřovací schopnosti. Ve formě chval existuje latinsky psané pozdravení ctnostem, jejich 6 ve 3 dvojicích, moudrost a její sestra prostota, chudoba a její sestra pokora, milosrdná láska a její sestra poslušnost. A dále pozdravení paní Marii, chvály nejvyššího Boha, požehnání bratru Lvovi spolu s malým vlastnoručně psaným pergamenem, o kterém jsme už mluvili, také chvály pro každou hodinu a výzva k chvále Boha. Ve formě modlitby pak parafráze Otčenáše a rozsáhlý breviář utrpení páně. Za svého dvouměsíčního pobytu v San Damiánu, který měl poněkud pozvednout jeho fyzický stav, napsal František také text, jehož latinská verze nazývaná Píseň tvorstva či Píseň bratra slunce je považována za první básnické dílo italské literatury. Během své nemoci František často nechával své spolubratry zpívat chvály pánu, což připomíná spíše právě tento text než obvyklé liturgické zpěvy. A jestliže se píseň na jedné straně představuje jako dílo úplné, nesoucí pečeť jediné autentické básnické osobnosti, na druhé straně je velice pravděpodobné vidět v ní určitou láskyplnou spolupráci mezi Františkem a těmi, kdo u něho bděli a ošetřovali ho, výsledek výměny názorů, dojmů, rozhovorů, podnětů nahozených, přijatých, rozvinutých a promyšlených a také oné útěchy, která se ve věřícím člověku rodí ve světle perspektivy, ve které pohlíží na své utrpení a přijímá ho.
1: Tak velké štěstí očekává mne, že každá bolest radostí mi je.

František především ustanovuje bratrský vztah se všemi věcmi stvořenými, které nazývá bratry a sestrami a které popisuje s vroucí náklonností, ať je to slunce, měsíc a hvězdy, voda či oheň. Láska Františkova ke všemu stvoření se některým lidem zdála určitým typem panteismu. Tento názor je ovšem zcela mylný, neboť v písni je opěvován stvořitel, všemohoucí, Bůh Abrahamův, a věci stvořené, které ho obklopují, jsou tytéž, které popisuje kniha Genesis. Jisté naproti tomu je, že Františkův citový vztah k přírodě je ve své době něčím naprosto novým. Středověk nemiloval přírodu a vztahy, které k ní choval, nebyly vůbec idylické. Příčina je jasná. My jsme zvyklí na přírodu skomírající, dědictví, které je třeba chránit a které člověk zabíjí. Naše oceňování přírody, náš vztah k ní, alespoň částečně pramení právě z jejího stavu. Ale lidé středověku žili v každodenním boji s přírodou drsnou, divokou, na kterou bylo třeba si dávat pozor a ovládnout ji vyžadovalo tvrdou práci. František ovšem choval především hlubokou lásku ke všemu, co mělo spojitost s Bohem. Od přírody, kterou Bůh stvořil a dal k dispozici člověku, až k člověku samému, který je Božím obrazem. Kdo byl překvapen tím, že v písni nejsou zmiňována zvířata, zřejmě dostatečně neuvážil tu skutečnost, že zvířata nemají ve Františkově cestě takovou roli, která je jim v dnešní době často přisuzována. Kromě toho stvoření, představované svítilnami, tedy sluncem, měsícem a hvězdami, v sobě zahrnuje čtyři empedoklovy živly, které František ostatně jmenuje. Zvířata, podobně jako rostliny a nakonec i člověk sám, nejsou podle stavu vědy té doby ničím jiným než směsicí zmíněných prvků. Nelze tedy tvrdit, že by byla v písni zcela nepřítomná. Všimněme si, že Bůh může být u Františka současně chválen stvořením a prostvoření, jeho prostřednictvím i skrze ně. Nemůže ovšem dojít k žádnému panteistickému zkreslení. Role Boha a role stvoření a v jeho rámci člověka, který je bytostí privilegovanou, partnerem samotného Boha, jsou dobře rozlišeny a vyjádřeny. Chvála, čest, dobrořečení a sláva náležejí pouze Bohu. Člověku náleží blaženost, když umí podporovat v pokoji vůli Boží a když v ní vytrvá ve všech chvílích, které mu Bůh poskytne. Asi málo byla zaregistrována souvislost mezi blaženstvím člověka a Boží vůlí, jak ji František podivuhodně popisuje. To je lekce, kterou nevýslovně trpící člověk chce zanechat svým bratřím a lidu své doby a zároveň všech dob. Odevzdání se důvěře k Bohu, hledání pokoje mimo jakékoliv lidské podmínky, pevné ztotožnění se s Božím záměrem.

0: Je tu ovšem ještě jeden prvek, který nám jasně ukazuje, do jaké míry radost z plného splynutí s Boží vůlí formovala jádro poselství, které František, chystající se dát s Bohem životu na této zemi, chtěl zanechat těm, kteří ještě zůstanou. Během pobytu v San Damiánu Františkovo utrpení ještě zesílilo. Opakované záchvaty čtvrtodenní zimnice u něho často vyvolávaly halucinace. Vlivem trachomu se jeho zrak zhoršil natolik, že viděl jen nejasné stíny. V noci nemohl usnout. A právě na úsvitu v jedné z těch hrozných nocí obdržel v duchu ujištění o odměně, která ho očekává, a pod jeho vlivem napsal píseň tvorstva. Co však nejvíce zasahuje nás, děti moderní civilizace, která se jako celek snaží popřít smysl bolesti, nemoci a smrti, je schopnost chválit Boha za slunce a oheň u člověka, jemuž bylo světlo odepřeno. Schopnost chválit Boha za utrpení ne ve chvíli, kdy je daleko a kdy taková chvála vyznívá jako teologické cvičení, ale právě ve chvíli, kdy toto utrpení stravuje vlastní tělo. Jeden z nejkrásnějších a nejdokonalejších hymnů oslavujících radost, život, svět, se zrodil z bolesti a ran. Zde spočívá Františkova příkladnost. Zde je ona nepochopitelnost pro nás, lidi 20. století, kterou pociťujeme ve chvílích, kdy se nám nedaří vytrhnout některou z Františkových charakteristik, která se nám zdá blízká, a učinit tak z něho postavu anachronickou, deformovanou, účelovou. Dvojice František pokoj, František příroda, František prostota, které se nám tak líbí a často slouží jako rétorické nebo demagogické alibi, mají svou oprávněnost, ale jen tehdy jsou-li zasazeny do kontextu své doby a poměřovány vzorem Kristovým. A protože tento vzor moderní člověk potlačuje, minimalizuje nebo odmítá, je pochopitelné, že mu uniká i Františkovo poselství. V prvních dnech června František opustil San Damiano a zamířil do Rieti. Kardinál Ugolino mu totiž výslovně nařídil, aby si léčil svůj zrak, a v Rieti žil velmi věhlasný oční lékař. František s hlavou pokrytou kapucí, ke které byla přišita páska zakrývající oči, sedl na koně a odebral se do poustevny Fonte Colombo v údolí Valereatina. Trachom mu působil pálení a svědění a neustálý výtok krvavých a hnisavých slz z očí. Podle lékařských vědomostí té doby byl tento výtok způsobován přebytkem chladných a vlhkých tělesných šťáv, kterému bylo třeba čelit suchým a horkým prostředkem, který by vrátil nemocným orgánům jejich tekutinovou rovnováhu. Takovým prostředkem bylo žhavé železo. Oční lékař, který se těšil důvěře kardinála Ugolína, pronesl názor, že je nezbytné provést dlouhý řez od horní čelisti až k obočí, aby bylo možno vysušit zdroj výtoku. František měl strach a aby to překonal, mluvil takto k ohni.
1: Bratře můj, ohni, vznešený a užitečný mezi stvořenými věcmi nejvyššího, buď ke mně laskavý v této hodině. Já jsem tě vždycky miloval a budu tě milovat pro lásku toho pána, který tě stvořil. A prosím našeho stvořitele, aby zmírnil tvůj žár tak, abych ho mohl snést.

0: Žhavé železo prý nespůsobilo žádnou bolest tomu, kdo prosil oheň, aby k němu byl laskavý, ale nepřineslo jeho zraku ani žádnou úlevu. Příkaz kardinála Ugolína ale trval, bylo třeba pokračovat v léčení. František se proto odebral do San Fabiana a tam podnikl další marný pokus. Poté v dubnu 1226 pokračoval do Sieny, kde hledal další lékaře a další léky. Zde také pravděpodobně pod vlivem dalšího zhoršení zdravotního stavu začal pochybovat o tom, zda vůbec přežije. Nadiktoval proto jakousi kratičkou duchovní závěť, později známou pod jménem Malá závěť ze Sieny. V jejím úvodu požehnal všem svým bratřím a konstatoval, že kvůli své slabosti a svým bolestem k ním nemůže mluvit. Poté shrnul svou vůli do tří výzev.
1: Majíce na paměti mé požehnání a moji závěť, nechť se vždy milují navzájem. Nechť vždy milují a zachovávají naši paní svatou chudobu. A nechť jsou vždy věrni všem prelátům a kněžím naší svaté matky církve a poslouchají je.
0: Ze Sieny se pak František vydal do Kortóny. Pravděpodobně tady navázal na myšlenky, kterými se zabýval již v Sieně. Cítil, že se blíží konec a nadiktoval proto svou opravdovou závěť.
1: Pán řekl mně, bratru Františkovi, abych začal konat pokání takto. Když jsem ještě vězel v hříších, zdálo se mi velmi obtížné vidět malomocné. A pán mne přivedl mezi ně a já jsem jim prokazoval milosrdenství. A když jsem pak od nich odešel, to, co se mi předtím zdálo obtížné, stalo se mi sladkým pro duši i tělo. Tak jsem ještě nějakou dobu mezi nimi pobyl a vyšel jsem ze světa.

0: tomto dokumentu, mimořádně jasném a hutném, František neteoretizuje. Teoretizování ostatně nemiloval nikdy, ale zde je zvláště přesný v charakteristice svého povolání a své cesty. Víra v církev a v její kněží, úcta k tajemství Eucharistie a ke jménu Božímu, respekt k teologům a podrobení se, pokora vůči jejich učení. Jestliže v úvodu pokládá František neotřesitelné základy své ortodoxie, přechází k připomenutí, že jeho zkušenost vytvořila cosi originálního, kde základním prvkem byla božská inspirace a přilnutí k evangeliu.
1: A pak mi Pán dal bratry. Nikdo mi neukazoval, co mám dělat, ale sám Nejvyšší mi zjevil, že mám žít po vzoru svatého evangelia.
0: Tento život spočíval především v chudobě, v práci, v pokoře, v hledání pokoje.
1: A já jsem pracoval vlastníma rukama a chci pracovat. A přeji si, aby i všichni ostatní bratři pracovali a aby jejich práce byla poctivá. Ti, kteří svou práci neumějí, nechť se ji naučí, ne pro žádostivost odměny, ale proto, aby dali příklad a aby se neoddávali za hálce. Když pak nám nebude odměna za práci dána, odebereme se ke stolu Páně. Budeme chodit ode dveří ke dveřím a žádat o almužnu.

0: Závěť zdůrazňuje především chudobu a pokoru. Bratři se mají chránit přijímat kostely nebo domy, byť sebechučí, ale vždy se mají chovat podle evangelia. Stejně tak nemají požadovat privilegie od římské kurie. Pokud jde o něho, Františka, vyznával poslušnost generálnímu představenému řádu. Na konci doporučuje bratřím, aby se na jeho závěť nedívali jako na novou řeholi, ale aby zůstali věrní řeholi z roku 1223 a nesnažili se do ní vnášet nové interpretace.
1: A ať bratři neříkají, toto je nová řehole, protože toto je pouze připomínka, napomenutí, pobídka a moje závěť, kterou já, maličký bratr František, zanechávám vám, bratři moji požehnaní, abychom opravdu katolicky dodržovali řeholi, kterou jsme se zaslíbili Pánu. A všem mým bratřím, kněžím i laikům přikazuji, aby nevkládali do řehole a do těchto slov žádná vysvětlení, říkajíce, takto se tomu má rozumět. Ale jak mi dal Pán mluvit a napsat s jednoduchostí a čistotou řeholi i tato slova, tak se je snažte chápat. Prostě a bez komentáře. A zachovávejte je svatými skutky až do konce.
0: František si uvědomoval, že kolem řehole zůstávalo mnoho nejasností. Že kolovaly hlasy, těžko říci do jaké míry oprávněné, že on sám nebyl z řeholí zcela spokojen, nebo že mu alespoň nebyly pochuti kompromisy, ke kterým se musel uchylovat při jejím sestavování. Právě proto si přál, aby text schválený papežem, a tedy definitivní, byl přijímán bez interpretací, které by mohly zkreslit jeho smysl. Závěť tedy potvrzuje řeholi, zakazuje výjimky z ní i jakékoliv její revize, současně ale v závěti František ukazuje věrnost církvi, úctu k Eucharistii a k Božímu jménu a dále chudobu, pokoru a poslušnost jako pilíře své zkušenosti, modelu, z něhož se zrodil františkánský řád. Aby se František poněkud zotavil, byl dopraven do hor u Nočery Umbrijské poblíž Baňáry. Zde se začaly projevovat příznaky další nemoci, hydro.

0: té době se jistota o Františkově blízkém skonu již rozšířila po celém řádu, vyvolala dezorientaci a oživila dřívější polemiky. František možná nebyl ušetřen pokušení, která se v obdobných případech často objevují kolem úmrtního lůžka svědců, například přesvědčení, že všechno udělal chybně, že se všechno zhroutilo, že z dobrého semene zasetého před 20 lety vzešel plevel. Pokušení pochybností, ne-li přímo toho, co je pro křesťana nejhroznější, zoufalství. Dokázal František tato pokušení překonat? Dokázal odehnat od sebe stíny výčitek kvůli nikdy nespáchaným vinám a plameny zášti kvůli utrpěným, ale dávno již odpuštěným křivdám? Rádi bychom odpověděli, že ano. Vždyť jen z velkého vnitřního pokoje, z hluboké sebejistoty, ze svobodné a radostné lásky k životu plně prožitému a všem jeho rozkoším, byť se rozhodl si je odříct, se mohl zrodit dopis napsaný dávné známé, s níž se kdysi seznámil na své cestě do Říma, paní Jakubě de Setesoli, odeslaný několik dní před Františkovou smrtí.
1: Paní Jakubě, služebnici nejvyššího, František, chudičký bratr Kristův, s přáním zdraví v Pánu a společenství Ducha Svatého. Věz, má drahá přítelkyně, že požehnaný Kristus mi ze své milosti zjevil, že konec mého života je na blízku. Chceš-li mne proto nalézt ještě živého, jakmile dostaneš tento dopis, nemeškej a přijď do Santa Maria degli Angeli, jinak mne už živého nenalezneš. Vezmi sebou žíněné roucho, abys mohla do něho zabalit mé tělo a tvář do hrobu. A prosím tě ještě, abys mi přinesla ty koláčky, které si mi dávala, když jsem ležel nemocen v Římě.
0: Člověk nepotřebuje mnoho, aby se postaral o poslední chvíle svého života. Jsou lidé, kteří je organizují ve velkém, puntičkářsky, úzkostlivě připravují svůj odchod ze scény. Ale jen František z Assisi mohl projevit takovou jemnost a chtít dát s Bohem radostem tohoto světa, které si s takovou tvrdostí odříkal a které zároveň nepřestával milovat, vždyť jaký by jinak měl odříkání smysl, tak, že ještě jednou ochutná dobroty, které odříkání a láska k rukám, kterému je, i když zřídka připravovali, činili ještě chutnějšími.

Koncem září rozhodl František, že jeho ubohé tělo minority bude muset podstoupit ještě jednu cestu. Poslední, kterou za života absolvuje. Zatoužil totiž potom, aby mohl skončit svou pozemskou pouť v Porciunkule. Jako odchodem z Asízy začalo jeho obrácení, tak nyní odcházel, aby mohl vejít do domu svého otce. Se svým doprovodem dorazil do San Damiana, ale Klára, v té době rovněž nemocná, ho nemohla spatřit. Na půli cesty se ještě otočil, jaké utrpení jen tento pohyb musel působit jeho zmučenému tělu, a požehnal městu z bílého a růžového kamene, které muselo být pouhou bledou skvrnou v jeho nemocných očích.

Nadešel večer 3. října. Sobota. Františkovou poslední starostí byla chudoba. Byl pokryt ranami jako Kristus na kříži a chtěl se narodit pro nebe tak, jako se Kristus narodil na této zemi. Nahý na holé zemi. Nechal si svléknout šat, který nosil a který také nebyl.

jeho, vždyť všechno, co máme, máme jen půjčeno, a nechal se položit na zem. Ještě jednou se obrátil k bratřím, znovu jim požehnal, pak zarecitoval několik slov žalmu. Všichni okolostojící propukli v pláč.

0: Byl večer po západu slunce 3. října 1226. Řád se již rozšířil po celé Evropě i zámoří, tisíce bratří byly združeny v provinciích, každá z nich měla svého provinciála a každá byla rozdělena na kustodie. V roce 1224 přišly minorité i do Anglie. V roce 1225 Izabela, sestra francouzského krále Ludvíka IX., nechala založit františkánský konvent v Lončán, ve kterém řeholnice, pocházející často ze vznešených rodů, skládali ve Františkově jménu slib klauzury. Bylo 3. října v sobotu za soumraku. Podle liturgických hodinek již začínala neděle, den páně. Skřivani, kteří milují světlo, vzlétli vzhůru k obloze. V celém hejnu zakroužili nízko nad střechou domu, ve kterém ležel, a zaspívali. Z knihy Franka Cardiniho František z Assisi připravila Blanka Kostřicová. Překlad Vítězslav Pavlík. Dramaturgie Alena Blažijovská. V režii Radima Nejedlého četl Michal Bumbálek. Zvuková spolupráce Jana Meluzinová.
1: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Nejen události, ale i dokumenty, plus reportáže, plus příběhy. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel přiletěl z Maroka a hlasoval v komunálních volbách. Ukrajina kritizuje dohodu mezi Spojenými státy a Moskvou o dodávkách ruské ropy. Fotbalisté Slavie zůstávají v lize neporažení. Po reprezentační přestávce zvítězili ve Zlíně. A dnes bude převážně zataženo, většinou s deštěm. Později se vyjasní, teploty do 18 stupňů. Je sobota 10. října. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Prezident Petr Pavel nakonec přicestoval do Česka ke komunálním volbám. Hned celou hodinu po otevření volebních místností odvolil v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě hlasovat nebude.
3: Pavel kvůli avizované neúčasti u voleb čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. Po odchodu z volební místnosti přiznal, že udělal chybu.
4: Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni i prezidenti.
3: Že prezident přerušil dovolenou, uvítal předseda poslanecké sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura.
5: Po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitelé volí.
3: A prezidentův krok ocenil i šéf opoziční ODS Martin Kupka.
6: Tím vzkazuje i všem lidem v České republice, aby určitě k volbám přišli.
3: Svůj hlas už kromě Pavla a Okamury odevzdal i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. David Šalek, Radiožurnál.
2: Některým voličům v centru Ostravy se nepodařilo prokázat se volební komisi elektronickým občanským průkazem. Problém zřejmě způsobilo slabé internetové připojení.
7: Prostě mě nemohli ověřit, paní to zkoušela několikrát a byl jsem požádán, abych se domů stavil pro plastovou občanku a zkusil to potom znova. No.
8: Zážitek Michala Paděry. Problém byl podle mluvčího digitální a informační agentury Jakuba Palaty v internetovém připojení. Jiní voliči s e-občankou by ale podle Palaty mohli mít problém s aktualizacemi.
9: Většina lidí má sice zapnuté automatické aktualizace, ale někdo třeba ne a je potřeba to zkontrolovat ručně.
8: Digitální agentura naposledy e-občanku ve velkém aktualizovala v létě, aby byla připravená na komunální volby. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
2: Účast u komunálních a senátních voleb se po prvním dni pohybuje nejčastěji mezi 20% a 30%. Tisíce volebních místností se v celém Česku zavřely v 10 hodin večer. Znovu se otevřou dnes v 8 hodin ráno.
10: Po prvním dni komunálních voleb přesáhala volební účast v centru Olomouce ve volební místnosti na základní škole svaté Voršily 20%, říká předseda tamní volební komise Pavel Lukaševič.
11: První volební den byl velice poklidný. V tomhle volebním okrsku je zajímavé, že jsme tady měli paní, která přišla volit ve svých 92 letech, což je úctyhodné.
10: Na průběh voleb pak dohlíželi také policisté, pokračuje krajská policejní mluvčí Miluše Zajícová.
12: Během dnešního dne nebyla v našem kraji zaznamenána žádná mimořádná událost či situace, která by vyžadovala naši pozornost nebo přímo zásah na místě.
10: Solomouce, Michal Poláček, Radiožurnál.
2: Rusko a Spojené státy se navzdory mezinárodním sankcím dohodly na dodávkách ruské nafty na světový trh. Oznámil to americký prezident Donald Trump, podle kterého Rusko ještě v říjnu dodá přes 300 tisíc tun nafty. Trump přitom v září podepsal zákon, který zpřísnil sankce na Rusko. Prezident Vladimir Putin tvrdí, že Rusko je na dodávky připravené navzdory ukrajinským útokům na ropné rafinérie. Kyjev novou americko-ruskou dohodu ostře kritizuje s tím, že jen umožní financovat ruskou invazi.
13: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že dárky pro Putina mír nepřinesou a on se za naftu odvděčí jen dalším terorem a podlostmi. Povolit Putinovi prodávat ropné produkty znamená investovat do války, napsal Zelenský a dodal, že jakékoliv zmírnění sankcí bez dohody o deeskalaci konfliktu je očividnou slabostí, která nahrává Rusku. To bude víc zabíjet, déle bojovat, bude ještě méně respektovat Spojené státy a světu způsobí ještě víc ztrát a škod. Podle ukrajinského prezidenta by dialog Spojených států s Ruskem neměl být slabý, ale silný. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Státy Evropské unie finálně schválily zmírnění systému emisních povolenek pro vytápění a dopravu. Nová pravidla mají zabránit prudkému růstu cen. Evropská unie má systém ETS 2 spustit od roku 2028.
14: Nová pravidla zavádějí cenový strop ve výši 45 eur, což je v přepočtu asi 1100 korun za tunu oxidu uhličitého. Po jeho dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. To má další růst cen omezit. Podle Rady Evropské unie změna přispívá k zajištění stabilního a předvídatelného trhu s povolenkami před plným spuštěním systému ETS 2 v roce 2028. Evropský parlament už úpravu finálně odsouhlasil v polovině září. Cílem povolenek je motivovat firmy a spotřebitele ke snižování emisí CO2. Z Lucemburku Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Francouzská policie objevila dva Renoirovy obrazy ukradené v září v muzeu na Azurovém pobřeží. Zadržela také pravděpodobné pachatele.
15: Zloději původně ukradli 4 Renoirovy obrazy za asi 9 milionů eur, to je více než 200 milionů korun. Dvě díla ale pohodili v zahradě při útěku z muzea ve městě Cagnes-sur-Mer. Podle deníku Nice-Matin vyšetřovatelé nepoškozené obrazy objevili v jiném departmánu při zatýkání podezřelých. Muzeum Augusta Renoira sídlí v domě na Azurovém pobřeží, kde impresionistický malíř strávil poslední roky života. Krádež ve Francii vyvolala debatu o zabezpečení kulturních institucí. Před rokem jiní zloději ukradli šperky z Louvru za více než 2 miliardy korun. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Nobelovu cenu míru letos převezme jihoafrická právnička a soudkyně Mezinárodního soudního dvora v Hágu Navi Pillayová. Norský Nobelův výbor vysvětlil, že tak chce upozornit na důležitou roli dodržování práva, které je základem míru.
16: Navi Pillayová se o udělení ceny dozvěděla na konferenci Norimberské fórum v Německu a zprvu nechtěla zprávě věřit. Zažertovala dokonce, že kdyby jí kolegové tleskali ještě víc, možná by se i podělila o cenu s Donaldem Trumpem. Navi Pillayová byla předsedkyní Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu. Byla vysokou komisařkou OSN pro lidská práva. Předsedala vyšetřovací komisi OSN pro palestinská okupovaná území, která došla k závěru, že Izrael spáchal genocidu v pásmu Gazy. Izraelské ministerstvo zahraničí odsoudilo její ocenění a obvinilo ji z neustálé a politicky motivované demonizace země. Pavel Novák, Radiožurnál.
2: Fotbalisté Slávie po reprezentační přestávce vyhráli. V předehrávce 10. kola šance ligy zvítězili na hřiště posledního Zlína 1-0. Obhájci titulu tak zůstávají v sezóně neporažení. Trenér Slávie Jindřich Trpišovský byl až na produktivitu s výkonem svých svěřenců spokojený.
17: Celkově si myslím, že ten tým byl takový disciplinovaný, šel si za vítězstvím, šel tou hrát vzadu, jsme byli celkem pevní. Takže kdyby jsme dali víc gólů, tak bych byl určitě spokojený. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě, ale prostě chyběly tomu víc ta kvalita v tom pokutovém území, takže po té reprepauze pro nás důležité vítězství venku.
2: Hokejisté Třince vylepšili svůj rekord v Tipsport Extralize. I v 9. kole sezóny zvítězili v základní hrací době, tentokrát nad Hradcem Králové 5-2. Druhé Pardubice zdolali domácí Vítkovice 3-2. Kladno porazila Mladou Boleslav 4-3, Liberec vyhrál nad Karlovými Vary 5-0 a Litvínov nad Olomoucí 3-1. Čeští fotbalisté do 21 let se v listopadové baráži o mistrovství Evropy utkají s Tureckem. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu. A české fotbalistky vstoupily do semifinále play-off o světový šampionát porážkou. V Pardubicích podlehli Skotsku 0-2. Odveta je na programu za týden.
18: Nehody na D11 před Chlumcem nad Cidlinou a také u Jičína. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy pozor na nehodu za sjezdem na Nové Město. Na 63. kilometru auto narazilo do svodidel, levý pruh je uzavřený, místo je označené, zasahují tam záchranáři. Na nehodu pozor i na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Litoměřice na 41. kilometru. Nákladní auto sjelo mimo vozovku, je to s opatrností průjezdné bez kolony. U Znojma buďte opatrní na silnici 53 do Pohořelic a před Lechovicemi jedou po vozovce cyklisté bez světel. A po silnici 35 z Liberce do Turnova jdou chodci za Hodkovicemi nad Mohelkou. I ti jsou ve tmě špatně vidět. Na silnici 16 zpomalte u Jičína ve směru na Novou Paku. U odbočky na Moravčice nehoda. Osobní auto mimo vozovku. A na silnici 58 z Příboru do Ostravy havarovala dvě osobní auta za Petrvaldem. I tam zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer začnou srážky a místy oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 7 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Husinecká přehrada v jižních Čechách téměř vyschla. Jak důležitá zpráva to je? Jak by měla reagovat Národní koalice pro boj se suchem, kterou na pondělí svolal premiér? Jak jsou na tom další přehrady v Česku? Je rozumné postavit v Česku nové nádrže? A je šance, že v dohledné době situaci zlepší větší deště nebo sněžení? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je klimatolog, ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd Czech Globe, zakladatel a koordinátor projektu Intersucho, profesor Miroslav Trnka. Dobrý den, zdravím vás přes internet.
20: Pěkný den z Brna.
19: Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš na pondělí svolal jednání Národní koalice pro boj se suchem. S čím tam půjdete? Co by měly být aktuální závěry a nejbližší kroky, které vyjdou z toho pondělního jednání?
20: Tak já si myslím, že za nás je důležité připomínat neustále to, že za prvé sucho nezná jaksi úplně omezení v čase, není to akutní problém, který se dá vyřešit z týdne na týden. Samozřejmě některá operativní rozhodnutí mohou pomoci to sucho zmírnit, ale celkově je to o připravenosti a dlouhodobých investicích, jak do té technické infrastruktury, tak také do výzkumu a předpovědí. Takže to je jedna věc. A druhá věc, která je podle nás v rámci našeho týmu důležitá, že sucho by mělo být jako apolitickou záležitostí, protože je strategickou věcí České republiky a to, jestli voda teče v kohoutku, je výsledkem práce prostě generací vodohospodářů a tomu by jakákoliv vláda měla napomáhat. Takže to je naše role připomínat ty, řekněme, odborné aspekty současného sucha, ale také to specifikum, protože letošní sucho je zase jiné, než byla ta sucha v minulosti.
19: Pan premiér svolání Národní koalice pro boj se suchem oznámil krátce poté, kdy médii prošla zpráva o tom, že nádrž Husinec nedaleko Prachatic v jižních Čechách fakticky přestala zadržovat vodu. Ta přehrada nebo tou přehradou voda jenom protéká, hladina je o 7 metrů níž, než bývala normálně. Nádrž je naplněná z necelého 1,5%. Je tohle, co se stalo v nádrži Husinec, nějaký zlom, pokud jde o hydrologickou situaci v Česku, na který je potřeba bezprostředně reagovat?
20: Já si myslím, že to je prostě signál, který jasně říká, že i vodárenská infrastruktura, přestože byla je robustní a byla budovaná s nějakou dostatečnou rezervou, tak v současném klimatu nemusí stačit. A ten je to vlastně první příklad, naštěstí zatím malé nádrže, ale je to komplikace samozřejmě pro vodohospodáře. Je to něco, čeho se obáváme, že může být problémem v budoucnu na větších nádržích, které zásobují větší počet obyvatel, než je to u Husince. A myslím si, že je to zlom v tom, že doposud jsme si mohli říkat dobře, tak zatím vždycky jsme měli sucho, ale vodárenská infrastruktura to zvládla. Tohle je případ, kdy nemůžeme říct, že by vodohospodářská infrastruktura selhala, ale ukazuje se, že prostě nikdy během té konstrukce nádrže se úplně nepočítalo, že bychom ji vyčerpali doma.
19: Ředitel pro hydrologii v Českém hydrometeorologickém ústavu Jan Daňhelka včera v polední publicistice Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus řekl, že podobně jako Husinec na tom jsou nebo velmi brzy budou další nádrže, mluvil o Klabavě nebo o Březové na Teple. Bude tedy takových nádrží, kudy vlastně bude jenom na dně protékat původní řeka, přibývat?
20: Pokud se dál budou naplňovat prognózy, které už vlastně dvě desetiletí připravují klimatologové a posledních 15 let i náš ústav na Akademii věd, tak ano, bohužel ty klimatické prognózy říkají, že na našem území se budou častěji objevovat epizody sucha, které budou delší a nebude to jenom zemědělské a půdní, ale bohužel čím dál častěji i se nám bude projevovat a propisovat do hydrologické situace. A tohle není první sucho, kde zažíváme významná omezení v odběrech vody. Zatím se to ale netýkalo vodárenských nádrží, ale bylo jen otázkou času, kdy k tomu dojde.
19: Už mnoho týdnů přitahuje pozornost stav vody ve Vltavské kaskádě. Sociální sítě jsou plné fotografií obnažených břehů z Orlíku, teď i ze Slap, protože právě Slapy začalo povodí Vltavy poprvé v historii využívat pro zajištění průtoku Vltavy v Praze a směrem do Labe. Ty snímky vypadají dost apokalypticky. Je důvod k obavám, že v dohledné době vysknou i velké vltavské přehrady?
20: Tak to je přesně důvod, proč byla Vltavská kaskáda postavena. Aby zabránilo tomu, že taková situace nenastane v Praze a vlastně v níže po proudu, mimo jiné proto, že by to mělo zásadní dopad na kvalitu vody a na kvalitu života v blízkosti řek. Nejenom co se týče množství odebírané vody pro třeba technologické účely, ale i pro samotný vlastně hydrologický a biologický život a samozřejmě život lidí v okolí. Takže proto byla postavena se značným nákladem Vltavská kaskáda, tím nákladem nemyslím jenom finanční, ale i na té krajině. A ta kaskáda slouží a byla vlastně kalkulována tak, aby zvládla skutečně extrémní sucho, ale pořád musíme vycházet z toho, že naši předkové ji projektovali na podle klimatických poměrů, které nebrali v úvahu klimatickou změnu. A to, co nás dobíhá, je fakt, že máme situaci, kdy teplota je o 1,8 až skoro 2 stupně Celsia vyšší, než byl dlouhodobý průměr na konci 19. století nebo počátku 20., z kterého ty kalkulace vycházely a srážky zůstaly stejné. A tím se nám dramaticky prodloužila vegetační doba i v horních částech povodí, včetně Šumavy, a zkrátka vegetace potřebuje více vody, nepustí do těch vodních toků, a když se k tomu přidá výrazná srážková anomálie, tak máme prostě, a to sucho zůstane delší dobu vázáno na geograficky relativně malé území, jako teď vidíme, zejména v horní části Vltavy, tak máme propsané sucho nejenom ze sucha půdního, které postihuje následně vegetaci, ale propisuje se nám to do vodních toků, a to způsobem, který si naši předkové vlastně úplně neuměli představit.
19: Server Seznam zprávy včera vydal detailní analýzu, jak jsou naplněné jednotlivé nádrže Vltavské kaskády. Když se člověk dívá na procenta u jednotlivých nádrží, tak to možná na první pohled nevypadá tak hrozně. Některé jsou naplněné z více než 80%. Na druhé straně to jsou spíš ty menší nádrže. Na straně druhé Orlík je naplněný z 19%. Jaká je ta celková situace? Optimisticky se dá na to podívat?
20: Dá se na to podívat optimisticky z toho pohledu, že vlastně úkolem těchto nádrží je skutečně udržovat co nejdelší dobu průtok na té střední a dolní části Vltavy na, řekněme, přijatelných hodnotách. Byť s tou vodou začíná povodí Vltavy jako šetřit, a samozřejmě s ním šetřilo i předtím, a postupuje podle předem promyšlených manipulačních řádů, které počítají s nějakou pravděpodobností srážek, zejména zlepšení stavu průběhu zimy. Optimisticky se dá na to podívat tak, že třeba klíčové vodárenské nádrže, jako na Českomoravské vrchovině, jako je třeba Žilivka nebo Vír 1, tak mají relativně dobré nasycení, byť i tam dochází k záklesům hladin, který je poměrně značný. Ale v tuhle chvíli prostě ta klíčová část, ta páteřní vodárenská infrastruktura, pořád má ještě rezervy dostatečné na to, aby to pokračování sucha vlastně zvládla. To, co není tak optimistické, to když se podíváme na porovnání, řekněme, s tou předchozí suchou epizodou, která tady u nás nás trápila někdy od roku 2012 na Moravě a posléze zasáhla celou Českou republiku a skončila až vlastně v průběhu roku 2019. Z toho pohledu ta současná epizoda začíná velmi jaksi podobně a nejsme ještě ani v půlce. Můžeme vidět jakoby první známky takového sucha někdy v roce 2024, těsně před těmi zářijovými povodněmi, pak se situace trochu uklidnila, přiblížila normálu, ale v letošním roce, a z části v roce minulém, ale hlavně letos jsme zažili prudkou intenzifikaci. A to, co pro to letošní sucho je jako příznačné, je to, že je geograficky omezeno do oblasti, řekněme, jižních Čech, Šumavy a z části západních Čech a Českomoravskou vrchovinu, kde o něco se ustoupilo v těch posledních týdnech, ale bohužel v oblasti Šumavy a řekněme horní části Vltavy, tak to sucho stále přetrvává, řekněme naposledy, kdy tam byl dostatek vody nebo nebyla tam nějaká výraznější anomálie, tak to bylo v listopadu loňského roku a to se prostě na těch vodních tocích musí projevit a projevuje se.
19: Jak dlouho minimálně může trvat, než se na Vltavské kaskádě dostane do nádrží tolik vody, kolik bývalo běžné?
20: To je skvělá otázka. Kdybychom měli normální na zimu bohatou, a teda normální zimu, která bude chladnější, ale bohatá na srážky, zvláště ty sněhové, a potom přijde ideálně několikrát pozdě jaksi tání, které nejdřív doplní půdní profil a potom vodní nádrže, tak by se dalo říct, že možná za zimu jsme skoro na svém, ale v průběhu zim v posledních letech jako vidíme, že ani na Šumavě nemusí být zima bohatá na sníh, a že to je něco, na co se nemůže vsadit. A to je, proč jsem říkal, že ano, je tady důvod pro mírný optimismus, to znamená, ty klíčová infrastruktura je zatím relativně dobře připravená na pokračující sucho, ale současně, a to je ta špatná nebo ta horší zpráva, my nevidíme tak daleko dopředu, abychom dokázali říci, jak bude za 3, za 4 měsíce. Můžeme pouze říci, že je pořád jako relativně málo pravděpodobné nebo méně pravděpodobné, že přijdou v horizontu třeba příštích 2 měsíců srážky dostatečné na to, aby nás dostali do nějakého normálního nebo lepšího než normálního stavu. A to je ta horší zpráva, protože teprve tehdy se začnou ty nádrže zpátky plnit. My nevidíme žádné, nedokážeme předpovědět, kdy přijdou třeba povodňové situace, které by ten stav mohly jako zásadně zlepšit. A samozřejmě nikdo si povodně nepřeje, ale z pohledu naplnění nádrže je to relativně nejrychlejší způsob, jak se dostat zpátky na objemy vody, které potřebujeme. A tady ještě potřeba připomenout jednu důležitou věc. Zima a podzim a pak zvláště zima patří v Čechách mezi i na Moravě mezi ty srážkově chudší období. A nemůžeme většinou zde povodňové situace nečekáme. To, co by situaci opravdu pomohlo, by byla zima s dostatkem sněhu, který by potom na jaře postupně odtál a pomohl nám ty nádrže naplnit. Naopak černým scénářem by byla teplá zima s menším množstvím srážek, které by navíc vypadávaly v podobě deště, vypařovaly by se a v té krajině by odtékaly. Určitě nějaké množství vody zadržíme, ale ten optimální k tomu optimálnímu scénáři to má daleko. A tam tak daleko bohužel nevidíme, jenom můžeme říci, že v současných klimatických podmínkách je pravděpodobnější ten průběh jaksi teplejší zimy a o charakteru srážek, o tom se budeme bavit, řekněme, na začátku listopadu a prosince.
19: V téhle situaci bylo by rozumné třeba už teď upouštět preventivně ze slap méně vody, než se upouští?
20: A ono je to vždycky jako vážený nebo nějaký kalkulovaný risk, který musí ten správce povodí a vodního toku přijmout. Na jedné straně ano, mohli bychom říct, tak teď by bylo asi rozumné nepouštět vůbec nic nebo úplné minimum, ale to by znamenalo dramatické zhoršení kvality vody v dolních částech toku a to by byl bezprostřední dopad, který by mohl mít i do konsekvence nejenom pro život v těch vodních tocích, ale potenciálně by to mohlo zvyšovat třeba jako riziko šíření nemocí těch zvířat, které tam v těch vodních tocích žijí, nebo nějakých ekologických havárií a typu si nadměrného úhynu ryb a podobných situací. Takže to je něco, čemu ten správce vodního toku se snaží předcházet tím, že má dopředu promyšlený plán, jak postupovat, a ten plán mimo jiné vychází jako z velmi pečlivé analýzy klimatických dat. A na druhou stranu je potřeba říct, že žádný plán není dokonalý a to, co nám situaci výrazně komplikuje, je situace, kdy klimatické poměry v Česku se změnily oproti době, kdy ty plány byly připravovány. Jistě byly aktualizovány, ale ani naše prognózy budoucího klimatu neobsahují pravděpodobně nebo nemohou obsahovat jaksi ty největší extrémy. Prostě každý model, každá projekce počítá s nějakou nejistotou. My víme, co je, řekněme, únosné riziko, na které má smysl se připravovat, a pak jsou scénáře, které jsou extrémní a na ty by byla příprava extrémně drahá. My víme, že jsou možné, ale říkáme, že jsou málo pravděpodobné. A to, co zažíváme teď, to sucho, extrémní sucho v volním povodí Vltavy, dříve nebo později skončí, doufujeme, že dříve, ale jenom připomenu, když jsme měli to poslední sucho mezi lety 2012 až 2019, tak skoro 7 let bylo suchem téměř soustavně sužováno území, řekněme, v oblasti východu Českomoravské vrchoviny na Třebíčsku. A tam přesto, že se jednalo o Českomoravskou vrchovinu, jinak na vodu relativně bohatou oblast, tak se potýkaly ty obce a zemědělské podniky a všichni, kdo v té krajině žijí, s dlouhodobým nedostatkem vody, který prostě trval nezvykle dlouho, přestože třeba v jiných částech republiky pršelo. Takže v tom je ta nevyzpytatelnost a zajímavost klimatického systému, že ano, průměr a statistika je jedna věc a potom ta realita konkrétní epizody je úplně jiná. A tady vidíme, že prostě v horní části Vltavy zcela netypicky zažíváme nasycení půdy, které je jinak představitelné v Polabí nebo na Jižní Moravě v tuhle část.
19: Ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky Czech Globe, profesor Miroslav Trnka, je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. V dnešním ranním vysílání Českého rozhlasu Plus mě zaujala myšlenka vašeho kolegy profesora Jakuba Hrušky, který se věnoval tomu, že v Praze díky upouštění ze slap je hladina Vltavy vlastně normální. On se nad tím pozastavil, mluvil o tom, že to může vyvolávat právě v místě, kde sídlí centrální úřady, dojem, že se vlastně nic vážného neděje. Může to mít tenhle ten efekt? Nebylo by i z toho hlediska rozumnější upouštět třeba ze slap méně?
20: Já si myslím, že právě já rozumím naprosto to, co Jakub měl na mysli. Bohužel, my společnost se řídí něco, čemu my říkáme v naší branži hydronelogický cyklus. To je termín, s kterým přišel můj kolega profesor Donald Wilhite ve Spojených státech na konci 80. let a jasně vystihuje, že vlastně to naše rozhodování jako společnosti v době sucha je volá po rychlých opatřeních, po jako dramatické změně. Ale to je zrovna doba, kdy žádné to opatření nebude účinné, protože když v době sucha postavíme nádrž nebo začneme budovat nový vodní zdroj, no tak v té dané epizodě sucha nám nepomůže. A sucho bohužel na rozdíl od povodní jako nesvědčí ani těm operativním akcím typu mobilních bariér nebo hrází z písku, kde můžou obyvatelé tím svým úsilím výrazně přispět třeba ke zmírnění dopadů té extrémní události. Tady u sucha tím, že má takový nejasný konec, nejasný začátek, tak se nejvíc cení dlouhodobá práce a prevence. Já si myslím, že rozumím tomu, že by bylo možná dobré naznačit i v dolní části toku, že nahoře na Vltavě je situace skutečně zásadní a zásadně špatná. Na druhou stranu to, že o tom mluvíme v hlavní vlastně zpravodajské relaci, tak také lecos naznačuje. Já si nemyslím, že potřebujeme říkat obyvatelům Prahy, že na severu, respektive na jihu Čech, je nedostatek vláhy, protože oni to vědí a myslím si, že to vnímají.
19: Vy jste před chvílí říkal, že samozřejmě opatření proti suchu nemají okamžitý efekt. Na druhé straně před 2 týdny v rozhovoru pro ČTK jste také řekl, že chce-li Česko zachovat současnou úroveň spotřeby vody a její kvalitu, neobejde se bez stavby nových údolních nádrží na horních partích vodních toků. Kolik takových nádrží by se mělo začít připravovat?
20: To je skvělá otázka. Česko má jako v zásobníku v úzkách míst, která drží v rezervě pro právě tyto účely už po desítky let téměř stovku potenciálních profilů. Já se s kolegy domnívám, že většina velkých oblastí těch povodí, ať se bavíme o povodí Dyje, povodí Moravy, ale také povodí Vltavy nebo povodí Ohře, tak bude vyžadovat prostě posílení té zásobní části infrastruktury spolu s investicemi do zlepšení retenční schopnosti krajiny. Bychom měli a musíme, zdůrazňujeme to, dělat obě dvě opatření. Ale to současné sucho zcela jako mimo podle mě pochybnost ukazuje hodnotu zadržené vody ve vodárenských nádržích, ale také i v těch nádržích, které nadlepšují průtoky. Protože umožňují vlastně zachovat relativně jako normální život pro klíčové oblasti z pohledu ekonomiky země. Kdyby v Praze neodtékala nebo protékalo minimum vody a znamenalo to třeba nutnost zasahovat do odtoků, do chodu průmyslových podniků, bylo by to něco, co by zasahovalo ekonomiku jako celek daleko víc, než to, že jsme ty nádrže udržovali a nějakým způsobem platili za ně cenu nejenom finanční, ale i třeba v tom, že je v té krajině strpíme.
0: Já se omlouvám, že vám do toho skáču, když se přece jenom vrátím k té původní otázce, tak vy uvažujete v tomto směru o jednotkách nádrží nebo o desítkách nádrží v rámci Česka?
20: Naše analýzy třeba v povodí Dyje, které je citlivé, tak uvažovaly variantně, řekněme, s dvěmi až třemi nádržemi, s tím, že v kombinaci s těmi přírodě blízkými opatřeními to byla ideální varianta. Ale říkám, to je modelový odhad, který řeší nějakých 8000 kilometrů povodí, které je sice z pohledu sucha a nedostatku vody nejohroženější v Česku, takže z toho si můžeme udělat představu, že se jedná spíš o jednotky nebo kolem desítky nádrží, které by z pohledu několika příštích desetiletí pomohly stabilizovat tu situaci.
0: Na druhé straně neukazuje ten čerstvý případ Husinecké nádrže, že ani nové přehrady nemusí být tím funkčním řešením?
20: No, já si vždycky kladu otázku, a co je tím funkčním řešením. Z mého pohledu, jako člověka, který se věnuje globální klimatické změně, tak zásadní je zmírnit emise a otočit ten klimatický trend nebo ho stabilizovat. Současně ale my musíme žít s realitou, kterou máme teďka, což je teplota o 2 stupně vyšší a stejné srážky. A bez dostatku vody se neobejde. Máme dvě možnosti. Buď budeme posilovat akumulaci, nebo a snížíme spotřebu vody. A ta rovnice nemá žádné jiné řešení a ta voda, která vlastně je člověkem nějakým způsobem spotřebována, se dá použít. V podstatě vždycky ta voda je jenom jedna, takže pokud ji použijí rostliny ve volné krajině, tak ji nebude k dispozici pro lidi. Pokud ji zadržím buď v půdě, v hlubších vrstvách, tak aby nemohla být k dispozici pro rostliny a postupně sytí vodní toky, anebo ve vodárenských nebo jiných nádržích, tak mám nad tou vodou jistou kontrolu a za mě je klíčové kombinovat ta opatření. Ale říkat, že mám v ruce něco lepšího, proto abych se adaptoval na změnu klimatu, já se ptám, co to je, co je tím zázračným řešením, které vyřeší nedostatek vody, protože zase podívejme se na to upřímně. To sucho postihuje Šumavu, což je relativně jedna z nejzachovalejších oblastí, které v Česku máme, co se týče přírodních procesů, byť samozřejmě o tom můžeme vést polemiku. Zasahuje Alpy, tedy zase oblast, kde můžeme říct, že místní obyvatelé nezažili komunistický režim a hospodaří relativně udržitelně po celou dobu. Takže sucho, pokud zasáhne to území, tak v podstatě ti obyvatelé mají dvě možnosti. Buď na to sucho jsou připraveni a mají dostatečné zdroje, anebo trpí.
0: V téhle situaci, tak jak ji popisujete, měli by politici zahájit nějaké kampaně, abychom víc šetřili vodou?
20: Já si myslím, že politici by měli jako daleko víc vysvětlovat obyvatelům, jaké mají v roce řešení a také napříč politickým spektrem se na těch opatřeních, na kterých se shodnou, tak jako tu shodu si nějak materializovat. Třeba v podobě dlouhodobých programů podpory opatřením, o nich není sporu, a potom vlastně tam, kde třeba ta shoda není, tak iniciovat nějakou odbornou diskuzi, která vlastně zvážila opatření pro a proti a vlastně zase vedla k nějakému národnímu konsenzu, protože já říkám, sucho si nevybírá, kterou vládu zasáhne, ta vláda si nevybírá, jestli bude žít v suchu nebo v povodňových situacích a klimatická změna bude přinášet oba dva extrémy. A musíme říct, že připravenost na sucho z velké části znamená, že jsme připraveni na ten opačný extrém. A takže není to jednak jedné, ale ty dva extrémy vyžadují dost podobnou adaptaci v krajině.
19: Zástupci vlády mluvili o tom, že kabinet dá 4 miliardy korun na boj proti suchu, že tyto peníze mají umožnit propojování vodohospodářských sítí, zadržování vody v krajině, výstavbu drobných vodních nádrží, rybníků a závlahových opatření. Mohou 4 miliardy v dohledné době stačit?
20: Nabízí se taková paralela, je to kapka v moři. Současně je potřeba říct, že stát podobnou v řádově podobné prostředky vynakládal v minulosti dlouhodobě, takže po tom suchu, které následovalo v období 2015-2018, tak vlastně část té současné politické reprezentace, pětně strany ANO, tak jako přišla s opatřeními a prostředky, které investovala do připravenosti na sucho a v tom pokračovala i ta následující vláda. Takže já si nemyslím, že tady je jako zásadní zvýšení těch prostředků. Ano, jsme v nějaké rozpočtové situaci, asi v tuhle chvíli není možné bavit se o tom, že by ty prostředky byly řádově větší. Na druhou stranu uvědomme si, že tohle je jenom ochutnávka pravděpodobně toho, co nás čeká v budoucnosti a budeme ty zdroje muset najít, anebo zkrátka se smířit s tím, že nebudeme mít dostatek vody pro to, čemu moji kolegové říkají vodní blahobyt.
19: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky CzechGlobe, zakladatel a koordinátor projektu Intersucho, profesor Miroslav Trnka. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
20: Já moc děkuji za pozvání a přeju vám, posluchačům, hezký den a co nejdřív trochu deště.
19: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus.
4: Skoro 50 let, tak dlouho se vznášejí otazníky nad případem únosu 6letého školáka Ethana Petze z New Yorku. V souvislosti s tímto případem byli postupně odsouzeni dva muži. A nejde jen o tragédii uneseného chlapce, ale také o to, jak právě tenhle případ doslova přepsal svět. O tom si dnes ve speciálu portrétu věnovaných významným únosům budu povídat s historikem Janem Adamcem. Honzo, vítám tě, hezký den.
21: Dobrý den.
4: A zdraví vás také David Hertl.
1: Slavné únosy.
22: We are trying to locate a lost child by the name of Ethan Pate. He is only 6 years old.
4: Tak tohle je asi noční můra všech rodičů, to prostě nechcete zažít. Představa, že se obracíte na policii s tím, že vaše dítě nepřišlo ze školy, z vycházky s kamarády, že se ztratilo nebo že se zmizelo, to je něco, z čeho musí běhat mráz po zádech. A nejde jenom o Spojené státy. V tom květnu 1979, kdy se tenhle případ odehrál, se narodil Tomáš Reisigl, který je dneska jednou z nejdéle hledaných osob v České republice. Honzo, je to tak?
21: Ano, ten jeho případ se odehrál také v květnu v roce 1986 a tehdy 7letý Tomáš vlastně měl jít z jednoho místa domu, který byl vzdálený asi 500 metrů, se měl vrátit a na téhle cestě vlastně se někde ztratil nebo nevíme, co se s ním stalo. Pak, když bylo přijato oznámení o jeho pohřešování, tak vlastně tehdy veřejná bezpečnost a všechny složky vlastně ho začaly hledat, ale dodnes vlastně nevíme, co se s ním stalo a skutečně patří mezi nejdéle hledané osoby v České republice. A těchto případů je i více. I po roce 1989 asi nejznámější případ byl třeba Jan Nejedlý, který zmizel v roce 1998, nebo Michaela Patricia Muzikářová v roce 2017.
4: Navzdory jakému si takovému pocitu, že těch případů jsou stovky, možná tisíce, uslyšíme dneska ještě v tom pořadu, že realita až tak tragická zase není. Vrátíme se do Spojených států. Jeden z těch nejtemnějších a možná i nejtajemnějších případů americké kriminalistiky se začal odvíjet v pátek 25. května 1979 ráno. My si o tom přečteme z knížky, kterou napsal Paul Renfro. Ta knížka se jmenuje Nebezpečí zvaní cizinci, rodinné hodnoty dětství a americký systém vězeňství. Já ještě jenom řeknu takové osoby a obsazení. Rodiče Stan a Julie Petzovi, 6letý školák Ethan, o tom už jsme si říkali. No a místo činu New York, Manhattan, Soho.
3: Ethan nikdy předtím dva bloky k zastávce školního autobusu nešel sám, bez dohledu rodičů nebo dospělých. Ale toho pátečního rána se Ethan vydal právě na tuto cestu. Navzdory svým výhradám to Julie Pecová synovi povolila poté, co Ethan neustále prosil o větší samostatnost. Oblékl si modré kalhoty, bundu, tenisky a čepici. S malou modrou taškou s potiskem červených a bílých slonů vyrazil 5 minut před 8. Z požárního schodiště rodinného loftu ve 3. patře v Soho sledovala Julie Pecová syna, jak kráčí k autobusové zastávce. Sám. Poprvé a naposledy. Viděla ho projít ulicí vedle autobusové zastávky. Tam měl Ethan v plánu zastavit se ve večerce a koupit si k obědu limonádu. Další matka, která hlídala autobusovou zastávku, čekala na Ethana až do 8:20, ještě 20 minut poté, co školní autobus odjel. Ethan se nikdy nedostavil.
4: Honzo, je to neuvěřitelná schoda takových nepříjemných náhod. Nejprve paní, která má na něj čekat, tak zkrátka vezme na vědomí, že asi nepřišel, je doma. Dočetl jsem se, že ani škola nenahlásila, že nepřišel, neoznámila to rodičům, takže rodiče se to dozvěděli vzhledem k okolnostem toho případu poměrně pozdě.
21: No, tady je potřeba vzít v potaz to, že tehdejší vlastně systém komunikace rodiče, škola a děti vycházel z toho, jaké byly komunikační prostředky. Dneska vlastně v éře mobilů a i těch trackovacích zařízení vlastně mohou rodiče takřka online sledovat své dítě a kontrolovat ho, případně nechat si od něj poslat zprávu, že je tam a tam. Ale tady bych to zase úplně jako nedával za vinu, ať už té učitelce nebo někomu jinému, že vlastně i hned neinformovali. Ta učitelka vycházela z předpokladu, že byl prostě buď nemocný, a vzhledem k tomu, že bylo, jak si to ověřit, tak se to předpokládalo, že to tak prostě je. Každopádně to zmizení bylo nahlášeno až odpoledne a to byla zřejmě jako důležitá, možná pro případ až fatální, jako časová mezera, která uplynula od tím zmizením, které mohlo nastat pravděpodobně někdy v těch 8:15, mezi 8 a 8:45 a tím odpolednem. No a okamžitě se rozjelo pátrání. V uvozovkách určitou výhodou bylo, že Ethanův otec byl fotograf a měl okamžitě k dispozici kvalitní fotky, které se i hned začaly distribuovat a i hned vlastně šly do oběhu a rozjela se obrovská masivní kampaň. Stovky policistů vlastně pročesávali to okolí a hledali. Ale stalo se vlastně jako to, čeho se nejvíc obávají kriminalisté, že vlastně v těch prvních hodinách nebo v tom prvním dni se nenašla žádná stopa a čím více přibývalo času, tak ta stopa v úzovkách chladla a bylo stále těžší a těžší najít nějakou skutečnou stopu nebo něco, co by vlastně přivedlo vyšetřovatele k tu Ethanovi, ať už byl živý nebo mrtvý. No a dalším problémem bylo, že se najednou okamžitě začaly hromadit svědectví, falešná, možná s nějakým zrnkem pravdy. A to je vždycky tak, jak přibývá ten čas k tomu případu, tak se v rámci té masové mediální společnosti, protože ten případ samozřejmě se stal jednou z důležitých zpráv ve vysílání, tak vlastně se do toho vtahovali stále více lidí a bohužel se ten případ začal i zamotávat, komplikovat a vyšetřovatelé začínali být zahlceni stovkami falešných stop, informací, které museli prověřovat a tak dále. A to byl vlastně ten problém, který pak ten případ na dlouhé období vlastně zmrazil nebo vedl do slepé uličky.
4: Je to tak, denně až 500 telefonátů přijala Yorkská policie od lidí, kteří se domnívali, že mají nějakou informaci k tomu případu. Mimochodem, taková malá odbočka. Ono se také spekulovalo, zda za tím Ethanovým zmizením není nějaký kriminální čin s náboženským motivem, protože oba dva rodiče byli tedy Židé, takže zvláštní tým hledal Ethana dokonce i v Izraeli. První jméno, které v souvislosti se zmizením malého Ethana musíme probrat, je José Antonio Ramos, člověk s pedofilními sklony, který byl potom za znásilnění dvou chlapců řadu let vězněn. On byl přítelem ženy, kterou Pecovi rodiče najali jako hochu v doprovod do školy během doby, kdy v New Yorku stávkovali řidiči autobusu, čili relativně měl k tomu chlapci blízko. Ramos po letech policii tak jako neurčitě vypověděl, že chlapce podobného Ethanovi kdysi nalákal z autobusové zastávky domů, kde ho znásilnil, ale pak ho prý dovedl na metro a poslal ho pryč. A po zbytek života se hájil, že chlapce nezabil. Tenhle případ a to, co tedy následovalo, je zajímavým způsobem popsán na Wikipedii, kde je celé to heslo věnováno právě té kauze Ethana Pece.
3: Stan a Julie Pecovi podali u soudu státu New York žalobu proti Ramosovi za neoprávněné usmrcení. Ramos však odmítl odpovídat na otázky pod přísahou. V roce 2004 soud vynesl rozsudek ve prospěch manželů Pecových a přiznal jim odškodné $2 miliony, které se jim ale nikdy nepodařilo získat. Za vraždu Ethana nebyl Ramos nikdy stíhán.

0: Jan. Každý rok v den Ethanových narozenin a v den výročí jeho zmizení posílal Stan Petz Ramosovi plakát s vyobrazením svého syna. Na zadní stranu vždy napsal: co jsi udělal mému malému chlapci? Ramos popíral, že by Ethana zabil. Odpykal si 20letý trest odnětí svobody za sexuální zneužívání dětí a byl propuštěn 7. listopadu 2012. Zemřel v březnu 2026 ve věku 82 let v nemocnici na Manhattanu.
1: Honzo, tady asi největším problémem toho případu, ostatně narazíme na to za chvíli v případě i toho dalšího podezřelého a nakonec odsouzeného, tady jde o to, že nikdy nebylo nalezeno tělo toho chlapce.
2: Ano, to byl základní problém, takže se nedalo potvrdit ani vyloučit, jestli Ethan žije, nebo jestli se stal skutečně obětí nějakého brutálního zločinu. A v takovém případě vlastně nebylo možné ten případ nějak uzavřít a chyběly vlastně konkrétní důkazy, které pak vedly vlastně i k tomu, že skončil i ten druhý proces. Tady jenom ještě jenom připomenu, že ten proces se hrozně dlouho táhl. A v roce 2001 Ethanův otec Stan požádal vlastně soud o prohlášení Ethana za mrtvého, což vlastně umožnilo pak tu civilní žalobu proti Ramosu. Bez té to vlastně nešlo. Ale jak zaznělo v té ukázce, tak Ramos nebyl nikdy souzen za tenhle konkrétní případ. To byla jako ta zvláštnost toho systému, že vlastně u toho občanskoprávního sporu nebylo potřeba tolik důkazů. No, kdežto prostě u toho trestně právního tam je potřeba, aby ta porota se vyjádřila jednoznačně a tam to vždycky skončilo. No a v roce 2010 ten případ znovu otevřel manhattanský státní zástupce Cyrus Vance a začalo se znovu vyšetřovat. A tam pak došlo k tomu, že oni začali v rámci toho vyšetřování znovu prověřovat ta jednotlivá místa a v dubnu 2012 začali na jednom z konkrétním místě, kde možná mohlo vlastně k nějakému únosu nebo spíše k té vraždě dojít, tak začali vlastně dělat vykopávky, začali tam prohlížet to místo. No a v návaznosti na to přišlo jedno důležité vlastně jako svědectví, které ukázalo na dalšího podezřelého, Pedra Hernandeze.
1: A o tom si povíme za chvíli, já ještě teď řeknu, že ta situace rodičů samozřejmě byla hrozná. Ono, ten dnešní pořad asi nemůžeme věnovat jenom jim, ale každopádně ví se o tom, že opravdu dlouhá léta pravidelně vyvěšovali fotografie svého syna po celém New Yorku, nepřestěhovali se řadu let z bytu na Manhattanu, nechali si stejné telefonní číslo, věřili, že syn se jednou ozve a nakonec se až v roce 2019 odstěhovali na Havaj.
3: Posloucháte sérii portrétů o únosech, které šokovaly svět. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
1: V dnešním speciálu portrétů se věnujeme únosu Ethana Petze z roku 1979. Honza Adamec už tady řekl to jméno člověka, který nakonec zvláštním způsobem opět se propojil s tímhle případem, Pedro Hernandez, člověk, který nakonec byl i v této kauze souzen. Co se vlastně stalo, to si přečteme z knížky novinářky Lizy Cohenové, která se případu Ethana Petze dlouhá léta velmi systematicky věnovala. Já jenom řeknu, že Pedro Hernandez byl člověk v té době, kdy o tom mluvíme, rok 2012, asi 60letý. A říkalo se o něm, že kdysi prý v kostele v New Yorku někomu řekl, že zabil dítě. No a teď už knížka Lizy Cohenové.
0: Den před výročím 25. května mi zazvonil telefon. Zadrželi chlapa, který tvrdí, že zabil Ethana, řekl John Myler a vytrhl mě ze spánku. Kdo sakra je ten Pedro Hernandez? Ráda bych pomohla, ale nevím o něm nic. Omluvila jsem se. A tak šel John Myler do vysílání se zprávou, která případ Petzových obrátila vzhůru nohama. Pedro Hernandez, muž z New Jersey, strávil předchozí noc v policejní vazbě a během emotivního několikahodinového výslechu přesvědčil detektivy, že zavraždil Ethana pár minut poté, co se chlapec vydal na zastávku autobusu. Hernandez řekl policistům, že toho rána, kdy Ethana nalákal do sklepa, pracoval jako 18letý skladník v obchodě vedle zastávky. Uvedl, že chlapce uškrtil a tělo ukryl. Poté žil, aniž by si ho někdo všiml. Všechno znělo tak neuvěřitelně a náhodně. Mohla to být pravda?
1: On Honzo, mě zaujala v citaci z té knížky ta věta, že Pedro Hernández během několika hodinového výslechu přesvědčil detektivy, co až tak zní skoro, že je musel o tom přesvědčovat. On to byl zvláštní člověk.
2: No, tam jenom ještě k té genezi. Ono vlastně to začalo tím, že jak se dělali ty vykopávky v tom dubnu 2012, tak bylo to široce medializováno, tak vlastně jistý José López si vzpomněl, že jeho švagr, právě Pedro Hernández, kdysi vyprávěl na jednom náboženském komunitním setkání v rámci náboženské skupiny, že tedy údajně měl zabít nějakého malého chlapce. A že to bylo údajně jako temné rodinné tajemství, ale na druhou stranu vzhledem k těm jeho psychickým dispozicím, myslím to Pedra Hernándeze, velmi nízký intelekt a evidentně vlastně psychické jaké zatížení a poruchy, tak to vlastně jako nikdo nebral vážně. A pak došlo k té údajně přesvědčivé výpovědi, které vlastně jako ty detaily, jako člověk může argumentovat, že to byly všechno detaily, které vlastně ten člověk mohl vědět z té široké medializace, která vlastně proběhla. A pak vlastně na tom Hernándezova obhajoba byla založena, že je to jednak vlastně člověk psychicky postižený, má nedostatečný intelekt a že vlastně tohle všechno, co on vypovídá, je spíše takový mix toho, co viděl a nějakých reálných zážitků, ale ve skutečnosti to s tou vraždou nebo s nějakým únosem nebo s tím spáchaným násilím na Aitanovi Pacovi nemá nic společného. Každopádně Hernández byl souzen a ten jeho případ se také dost táhl a dost prodlužoval se až do letošního roku.
1: Tady je důležité tedy říci, že soudy to vzali vážně, to jeho přiznání, byť ty jsi mluvil o nízkém intelektu, nezmínili jsme bipolární poruchu, schizofrenie, halucinace, vjemové i sluchové, zkrátka velmi složitý člověk. Přijali tuhle verzi i rodiče Pecovi?
2: Nakonec ano, přestože vlastně ten proces s tím Hernándezem byl poměrně komplikovaný, nebo ta cesta k údajné spravedlnosti. První proces v roce 2015, ten vlastně skončil tím, že byl prohlášen za zmateční, protože z 12 porotců jeden byl proti rozsudku s tím, že tedy bez těch fyzických důkazů a s tak závažnou psychiatrickou anamnézou nelze vlastně bez rozumných pochybností jeho vinu prokázat. Pak se ale konal v roce 2017 další proces, v němž byl tedy Hernández odsouzen a vlastně předtím Pecovi stáhli tu žalobu na Romose a vlastně začali vidět v Hernándezovi toho skutečného pachatele a byli přesvědčeni, že tedy spravedlnosti bylo učiněno za dost. Pak ale ještě v roce 2025 do toho zasáhl nadřízený federální soud z toho druhého okruhu, takzvaného ten Second Circuit, a ten rozsudek zrušil, i když to bylo z důvodu procesního, že údajně tam byl někdo z poroty špatně poučen, takže vlastně to byl ten důvod toho zrušení. A vlastně finální tečku za tím případem z toho právního hlediska učinil až letos nejvyšší soud, který zase zrušil to zrušení toho nadřízeného federálního soudu. Takže de facto Hernández byl prohlášen za vinného a ten rozsudek z roku 2017 platil. Ale stále tam přetrvávaly ty základní pochybnosti, protože k tomu rozsudku došlo bez fyzických důkazů a bez toho, že bychom cokoliv věděli více o Ethanově osudu. A z hlediska třeba té profilace toho pachatele, tomu skutečně odpovídal více ten první obviněný, ten Ramos. U toho Hernándeze se argumentovali žalobci tím, že znal některé detaily, které tedy opravdu odpovídají tomu případu. Ale i v tom roce 2026 je nad údajnými pachateli a pokud tedy skutečně se ten zločin stal, panují velké pochybnosti.
1: Ještě taková temná stránka celého případu. Vžijte se do role nebo do pocitu rodičů, protože v průběhu těch mnoha let, co se případ vleče, tak se u Pecových objevilo několik Ethanů, kteří se takzvaně vrátili domů, zazvonili a tvrdili, že jsou jejich dítě. Údajně tedy Stan a Julie Pecovi se s touhle situací postupem let nějak smířili a už to brali jako kus reality. No, my ještě musíme probrat některé důležité věci, protože říkal jsem, že tenhle případ tak trochu přepsal dějiny v tom, jak budou vnímány únosy dětí nebo zmizení dětí. Nebudeme mluvit o únosu, nevíme, co se tam stalo. To první, Ethan Pec byl jedním z těch, kteří se objevili, jeho fotka se objevila na krabici od mléka. To je fenomén, který dokonce probleskl i seriálem o Simpsonových, čili je to asi něco, o čem bychom měli mluvit. Do té doby tenhle způsob pátrání po dětech nebyl asi běžný.
2: No, ten případ Ethana Pece je v určitém smyslu jako milníkem a proměnil se vlastně ve specifický společensko-kulturní fenomén. A ta kampaň na krabicích od mléka byla míněna asi dobře na začátku, protože měla zvýšit povědomí o těch pohřešovaných a v době, kdy ještě tedy neexistovaly jako sociální sítě nebo internet. Nezačalo to úplně s Ethanem Pattsem. Vlastně prvními těmi dětmi na těch kartonech byly v září roku 1984 dva teenageři z Iowy. Jejich fotky vlastně nechala místní mlékárna natisknout

0: na něj číhá celá řada nebezpečí, což je pocit, kterému se žádný rodič nemůže ubránit, samozřejmě. Ale z hlediska třeba statistiky a z hlediska prostě toho, jak četné jsou takovéhle opravdu činy, že prostě dítě zmizí bez důvodu a vůbec nemůžeme se dobrat toho, proč a jaké jsou důvody, tak je poměrně malý. Protože do toho obecného fenoménu zmizelých dětí se třeba v Americe v určitou dobu započítávaly, nebo aspoň v tom mediálním diskurzu se započítávaly i počty dětí, které z nějakého důvodu uprchly. No, a vědělo se, že uprchly, ale prostě nemohli se najít. No, to znamená děti třeba, které uprchly od dysfunkčních rodin, nebo děti, které utekly z nějakého detenčního zařízení, do kterého bylo předtím umístěni. A pak se tam započítávaly i případy dětí, které zmizely nebo nějakým způsobem u nich nějaký čas nebylo vidět, kde jsou, a které byly obětí těch partnerských sporů, těch rozvedených rodičů, kteří se hádali o děti a děti zneužívali jako nástroj k potrestání toho druhého rodiče. Každopádně ta kauza Ethana Petze odstartovala opravdu jako velkou mediální kampaň, vlastně, která měla zvýšit bezpečnost dětí, měla vlastně zvýšit povědomí o tom, že se něco takového děje. Na začátku 80. let, v květnu roku 1983, prezident Ronald Reagan vyhlásil 25. květen za den pohřešovaných dětí a skutečně se jako vytvořila i celá řada jako institucionálních struktur, nezávislých organizací. V roce 1984 vzniklo Národní centrum pro pohřešované a zneužívané děti. Takže zvýšilo se vlastně jako povědomí o tomhle problému a v tom pozitivním i v tom negativním, a kauza Ethana Petze v tomhle je skutečně zásadním milníkem.
1: Já doplním ta čísla, ty jsi to malinko naznačil. Kritici upozornili, že bojovníci za bezpečnost dětí v 80. letech tvrdili, že každoročně se až 50 tisíc amerických dětí stává oběťmi únosů. Ten skutečný počet se prý pohyboval a stále pohybuje někde mezi čísly 100 až 300 za rok. Takže není to až taková epidemie, jak by se na první pohled zdálo.

0: Květen roku 1993 americká rocková kapela Soul Asylum zveřejnila na MTV videoklip téhle písničky Runaway Train, kterou si určitě mnozí z vás budete dobře pamatovat. I když text té písničky je o depresi, která už se tak trochu vymyká kontrole, tak ten klip byl zajímavý tím, že se v něm objevily tváře pohřešovaných dětí. To byla taky novinka.
1: Ano, tam se jako propojilo několik fenoménů, i to, že vlastně tehdy vrcholil fenomén MTV a té videoklipizace hudby, kdy často, když si vzpomenete na ty videoklipy, tak oni byli sami o sobě jakýmisi v úzovkách uměleckými díly. Měli nějakou vypovídací hodnotu, která často nesouvisela nebo která trošku šla jinam než ta písnička nebo její text. A ačkoliv zpěvák a autor té písně Dave Pirner, podle něj to měla být vlastně původně osobní výpověď a metafora pro jeho depresi, takže jakýsi osobní problém, tak vlastně pak ten koncept k videoklipu pod vedením režiséra Tonyho Kaye byl trošku jiný a on do něj záměrně včlenil ty reálné fotografie pohřešovaných dětí. A zajímavé bylo, že třeba různá verze klipu se vysílala ve Spojených státech, různá ve Velké Británii či v Austrálii a vznikl tak vlastně jako specifický fenomén, kdy ta obrovská sledovanost MTV posloužila jako specifické médium pro pátrání po zmizelých dětech. Dokonce se údajně podařilo vypátrat 21 dětí z těch 36 obrázků nebo fotografií, které se tam promítaly. A některé z těch pohřešovaných už byly nalezeny, že jsou mrtvé, nebo že prostě se dospělo k tomu, že asi nežijí.
0: A ještě dodám takové zajímavé číslo, ty jsi to vlastně říkal, v tom klipu čtyřminutovém bylo 36 obrázků, 21 dětí se podařilo najít. Během mnoha let, kdy bylo obrázky pohřešovaných dětí potištěno asi 5 milionů kartonů mléka, tak se podařilo z těch fotek najít jenom 2 děti. To je vše z dnešních portrétů. Ukázky přečetla Bára Lukešová, spolupracovali autor námětu a dramaturg Stanislav Winter, mistři zvuku Ladislav Čurda a Tomáš Pernický. Mým hostem byl historik Jan Adamec. Honzo, díky, že jsi přišel na slyšenou.
1: Děkuji za pozvání.
0: K pořadu se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v audioportálu Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích. No a David Hartl přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Václav Černý byl český literární vědec, překladatel a filozof. Narodil se v roce 1905 v rodině venkovského učitele v Jizbici u Náchoda. V roce 1924 absolvoval Carnotovo lyceum v Dijonu a přihlásil se ke studiu češtiny, francouzštiny a filozofie na Karlově univerzitě v Praze.
4: Po mnoho let vyučoval na řadě gymnázií v Čechách a na Moravě, než se v roce 1931 habilitoval na univerzitě v Ženevě, kde další 3 roky vyučoval. Poté se vrátil zpět do Čech a přednášel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
3: Kvůli účasti v protifašistickém odboji byl na sklonku druhé světové války zatčen a uvězněn v pankrácké věznici. Po válce ho jmenovali profesorem, ale štěstí mu nepřálo ani v komunistickém režimu. Z univerzity byl propuštěn, zatčen a souzen.
4: Vyslechl si obvinění z protistátní činnosti, ale jistě mu přitížilo také to, že veřejně kritizoval marxistický výklad dějin. V letech 1954 až 1968 mohl zastávat nevýznamná místa v Akademii věd, než se roku 1968 dočkal rehabilitace.
3: O 2 roky později odešel do důchodu, ale i nadále zůstal vědecky činný a společensky angažovaný. V roce 1977 podepsal Chartu 77. Zemřel o 10 let později v Praze.
4: Mezi jeho největší úspěchy patří založení katedry srovnávací literatury neboli komparatistiky na Univerzitě Karlově. Podrobně se věnoval české, francouzské a španělské literatuře. Jako filozof byl celoživotně ovlivněn dílem Henriho Bergsona.
3: Vedle odborných prací mají dodnes význam Černého paměti, ve kterých popisuje svůj střet s nacismem i komunismem.
2: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Premiér Babiš odvolil v komunálních volbách v Průhonicích. Za úspěch ANO by považoval obhajobu výsledku. Spojené státy uvalily sankce na celý mezinárodní trestní soud v Hágu. České fotbalistky prohrály v baráži o mistrovství světa se Skotskem 0-2 a dnes bude převážně zataženo, většinou s deštěm. Později se vyjasní, teploty do 18 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: První den komunálních a senátních voleb byl bez větších komplikací. Radiožurnálu to řekl ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec. Policie podle něj řešila jen několik menších podnětů, a to hlavně kvůli možnému ovlivňování voličů ve volebních místnostech nebo jejich okolí. Hned po otevření volební místnosti v Průhonicích odvolil v komunálních volbách premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Po odevzdání hlasu řekl, že obecní volby považuje za důležité. Rád by obhájil výsledek z roku 2022, kdy ANO získalo přes 1700 mandátů ve vedení obcí.
6: Ale to nejdůležitější pro naši vládu je, kdo bude ve vedení Prahy. Jak to tak vypadá, opozice zase volí tu strategii izolace hnutí ANO, tudíž i vlády, co si myslím, že pro Prahu a pro občany Prahy není vůbec dobře.
5: Volby budou pokračovat dnes od 8 ráno do 2 odpoledne, pak začne sčítání hlasů. To může podle Českého statistického úřadu trvat ve větších městech až do nedělního rána. Spojené státy v pátek uvalily na Mezinárodní trestní soud sankce, které zakazují finanční transakce s touto institucí. Informoval o tom Marco Rubio jen několik hodin poté, co jihoafrická právnička, bývalá soudkyně Mezinárodního trestního soudu Navi Pillayová, získala Nobelovu cenu míru. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa vůči instituci vystupuje nepřátelsky dlouhodobě. Už dříve uvalila sankce na jeho soudce a prokurátory. Na základě v pátek oznámených sankcí bude možné trestat i firmy, které soudu poskytují služby. Asi 10 tun pískovcových kamenů se zřítilo na večer na parkoviště vedle hotelu Praha ve Hřensku na Děčínsku. V tu dobu tam nestálo žádné auto. Na místě zasahovali dobrovolní hasiči z Hřenska, kteří část parkoviště uzavřeli.
7: Podle mluvčího Národního parku České Švýcarsko Tomáše Salova se balvany uvolnily ze svahu za vysokozátěžovými bariérami, které chrání obec před pádem kamení. Část pískovcových bloků pronikla mezi dvěma bariérami. Jak velké škody napáchaly, budou zaměstnanci parku zjišťovat ráno. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
5: Fotbalisté Slavie v sezóně šance ligy po 8. vyhráli. V předehrávce 10. kola zvítězili ve Zlíně 1-0 a neúplnou tabulku vedou o 6 bodů. Zlín je poslední. České fotbalistky prohrály první barážový zápas o mistrovství světa. Na úvod semifinále play-off o šampionát podlehli v Pardubicích 0-2 Skotsku. To se dvakrát prosadilo ve druhém poločase během 8 minut, pokračuje reprezentační trenérka Jitka Klimková.
8: Do 60. minuty holky opravdu předvedly velmi dobrý výkon. Takhle se chceme prezentovat bojovně, s odvahou na míči. Vytvořili jsme si tam šance. Pak jsme měli takovou odmlku, kdy jsme obdrželi ty dva góly, ale vlastně nakonec jsme se schopili a ty šance jsme si vytvořili my.
5: Odveta je na programu v úterý ve Skotsku. A hokejisté Třince porazili v 9. kole Tipsport Extraligy Hradec Králové 5-2. Vítkovice podlehly Pardubicím 2-3, Litvínov porazil Olomouc 3-1, Liberec Karlovy Vary 5-0 a Kladno zdolala Mladou Boleslav 4-3.
9: Překážka na D1 za Bílovcem a nehoda u Petřvaldu na Novojičínsku. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova opatrně za odbočkou na Bílovec. Na kilometru 339 stojí porouchaný kamion. Místo je označené světelnou šipkou a vybočuje se. Na nehodu pozor na silnici 58 z Příboru do Ostravy. Za Petřvaldem na Novojičínsku se srazila dvě osobní auta a průjezd je omezený, zpomalte. Na Pražském okruhu počítejte s omezeným provozem v tunelech Lochkov a Cholupice. Kvůli víkendové údržbě je v obou tunelech obousměrný provoz. V každém směru je volný pouze jeden pruh. A v Brně je uzavřený Pisárecký tunel směrem z dálnice D1 do centra. Je to kvůli plánované údržbě a potrvá až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přeháňky. Později odpoledne a večer začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
10: Czech Radio News in English.
11: Voters across Czechia began casting their ballots on Friday in municipal elections and the first round of Senate elections. Nearly 190,000 candidates compete for approximately 62,000 seats on local councils, while 154 candidates contest 27 seats in the upper house of parliament. Hydropower plants on the Vltava River have produced just 40 to 50% of their long-term average electricity output this year due to drought and low water levels, Energy Group ČEZ said on Friday. All the plants remain in operation, but reduced river flows have severely limited production. Two Czech nationals have been detained in Cambodia and charged in connection with drug-related offences, Czech Foreign Ministry spokesperson told the Czech news agency on Friday. The Czech diplomatic service is in contact with the two and providing standard consular assistance. Weather. Saturday will be mostly cloudy with rain or showers in most areas. Temperatures will range from 11 to 16 degrees Celsius. Czechs are among the leading nations in Europe when it comes to growing food at home. Indeed, a CVVM survey published this week found that no less than 70% of people in Czechia cultivate their own fruit and veg, 62% in their gardens and 8% on their balconies. But why is this practice so common? Ian Willoughby spoke to Jan Vávra, an academic who does research in this area.
12: It's quite high level. But it's not surprising because it's a tradition. The number was even higher in early 1990s. Then it slowly decreased, and our long-term data say it was about 40%, like, let's say, to 2010, 2015. And since 2020, it's again, like, increasing.
13: But just to rewind for a second, you say it's a tradition. Where does this come from? Is it partly influenced by communism and the fact that many people had their own country cottages because they couldn't really travel?
12: I think it's one of the reasons, but the tradition is even longer. In a rural area, when you have a house and when you have a garden, it's like a 90% chance that you will grow some food, vegetables, fruits, and so on. If you have a cottage, you have more often fruit, but you have vegetables too. If you have allotment garden in a city, there you grow. And the history of allotment gardens is much older than communism. You know, you find them through the whole Europe. It started in the 19th century when the rural people moved into the urban centers to work in factories, in industry. And they were receiving these allotments to grow some food, to spend time outdoor, because, you know, it was all much more polluted than now and a dirty work. And it's true that during the communist era, food self-provisioning, food growing was more apparent in eastern states than the western states. One of the reasons was that people were not allowed to travel, so they spent more time in allotments, in the weekend houses. Another reason was that there was more limited, offer of the food you can buy in terms of fresh fruits and vegetables and foreign fruits.
13: One thing that surprised me, I must say, was that the survey found that for Prague, even, the number was also high, like 40%. Is that mainly from allotments, or what's the reason that it's also high in Prague?
12: It's a combination. So first, even in Prague, there are family houses with gardens. And as I said, if you have a garden, even in a city, there is a really high chance that you will grow at least something. So that's one reason. The other reason is that in large cities like Prague, many people have weekend houses or cottages outside. So they, as the results say, it was about, I think, 10%, like 10% of people in general grow in their weekend houses. And the third place are the allotments.
11: Jan Vávra talking there to my colleague Ian Willoughby. And that's it from Radio Prague International. You can find more on our website english.radio.cz.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Dobrý den, vítám vás u poslechu pravidelné reflexe dění kolem nás. Tento týden si připomínáme nedožité 90. Václava Havla a to je příležitost ohlédnout se za jeho érou. Podíváme se na to očima socioložky Pauliny Tabery z Centra pro výzkum veřejného mínění a očima průzkumu, které osobnost prvního polistopadového prezidenta reflektují. Dobrý den.
15: Dobrý den.
14: Zeptám se vás například na to, jak Češi vnímali prezidentství Václava Havla. Jak o něm smýšleli občané v okolních zemích? Které historické osobnosti si Češi nejvíce cení a proč? A co lidé vůbec očekávají od hlavy státu? Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Jak to vidí?
14: Václav Havel očima průzkumu veřejného mínění, to je téma dnešního rozhovoru s Paulínou Tabery. Jak paní Tabery lidé v průzkumech hodnotili Václava Havla jako státníka? Výkon funkce hlavy státu, jak si podle respondentů četných průzkumů vedl jako prezident?
15: Je důležité říct, že Václav Havel byl velmi dlouho činnou veřejnou osobností a i poté se jako prezident, tedy významná veřejná figura, vlastně zapsal do povědomí a i do dějin Čechů. Takže veřejnost ho reflektuje dvěma způsoby. Jeden je ten, jelikož sbíráme data dlouhodobě, už více než 30 let, tak jeden je ten, kdy lidé bezprostředně hodnotili osobu Václava Havla jako prezidenta v době, kdy ji vykonával. A potom jsme se na něj samozřejmě ptali i nějakým způsobem retrospektivně, což je úplně jiný pohled. To je pohled jakoby zpět na jeho roli a na jeho osobnost. Takže to jsou takové dvě roviny, které v těch výzkumech lze najít. A pokud bychom začali teda tou funkcí, kdy ji vykonával, tak to byl prezident, který byl prezidentem ještě Československa, takže ho hodnotili vlastně jak Češi, tak Slováci a potom byl prezident, prvním prezidentem České republiky a to dvakrát po sobě. A to, co vidíme, je, že my ho můžeme hodnotit vlastně dvěma způsobama. Jeden takový ten jednoduchý způsob je, že my se lidi ptáme na důvěru ústavním činitelům a prezident je jeden z ústavních činitelů a tam ze začátku, to mluvíme o začátku vlastně ještě o Společné federativní republice, ta důvěra byla velmi vysoká, byla vždycky vyšší o něco na české straně než na té slovenské, ale byla velmi vysoká. A postupně do té druhé poloviny 90. let jemně klesala, což se dá samozřejmě vysvětlit nějakou tou demokratickou praxí. Potom vidíme takový jako zlom, kde nastal nějaký větší pád se důvěře v roce 1998. My tam vidíme nějaký propad důvěry u všech těch institucí a je to taková první větší krize důvěry institucím těch optimistických, řekněme, 90. let nebo těch demokratických, když se budovala ta demokracie, tak tady vidíme takový první větší pád důvěry, ale pořád převažovala důvěra nad nedůvěrou, ale bylo to velmi významné. Už se to nikdy nevracelo na nějakých, řekněme, vyše 80%, než kterých by bylo na začátku 90. let. A potom jsme samozřejmě Václava Havla měřili ještě nějak jakoby podrobněji, respektive funkci prezidenta. Nebyl to Václav Havel, byl to, jak prezident vykonává svou funkci, ale jak je to jedna osoba, tak my přesně víme, jaká osoba to je. A tam jsme se více zabývali jednotlivými aspekty výkonu funkce, to znamená, jak nás reprezentuje v zahraničí, jestli dbá na důstojnost úřadu, jak je blízko, řekněme, lidem a tak dále. A tam je vidět, že Václav Havel je vlastně velmi oceňovaný v tom zahraničně politickém směru, to znamená, tam si většina lidí myslí, že, nebo myslela, protože jsou to 90. léta a začátek je to kolem roku 2000, tak tam většina lidí oceňovala tuto jeho roli. Také to, že by dbal třeba i na tu důstojnost úřadu, nějaká zakulisání tam byly ohledně vykonávání ústavní funkce, ale pořád většina lidí vlastně měla pocit, že dbá na ústavu a vykonává to v souladu s ústavou, tu svou funkci. A to, co vidíme takový jako poměrně větší pokles, a možná to souvisí potom i s tou důvěrou, je, že si lidé myslí, že vlastně nereflektuje problémy nebo potřeby každodenních jakoby obyčejných lidí. A tam to také kleslo poměrně dost. A tady je potřeba říct, že vlastně podobný pocit potom nastával u všech prezidentů, že jsou o něco více odtržení od lidí, ale u toho Václava Havla to vidíme takový skok vlastně při vykonávání toho druhého mandátu.
14: Čeho si tedy respondenti těch četných průzkumů v minulosti paní Tabery nejvíce cenili na Václavu Havlovi?
15: Když to vezmeme zcela tak nějak globálně, bez ohledu na to, kdy ty výzkumy byly prováděny, tak je to zejména ta zahraničně politická reprezentativní funkce, to je jednoznačné. Potom je tam i taková ta důstojnost nebo zavedení toho úřadu jako úřadu prezidenta. Opět je to reprezentativní funkce. Vlastně ty reprezentativní funkce, možná, že je to nějak zaveden s Václavem Havlem, nebo možná je to už od masarykovských let, že to jsou ty funkce, které ta reprezentace a ta důstojnost je to, co si s tím prezidentským úřadem spojujeme, a Havel to nějakým způsobem tomu vtisknul a dál pokračoval v tomto duchu. No a potom samozřejmě je tam i nějaký rozměr lidskoprávní, s tím si ho lidé hodně spojují, a nějaký jako morální, čímž opět si myslím, že tak nějak tisknul tomu prezidentství opět nějakou roli, že ta morálka nebo nějaký morální aspekt je to, co teď od prezidentu také očekáváme.
14: Řekla byste, paní Tabery, že Václav Havel pozitivně v tomto případě ovlivnil právě pohled respondentů na výkon této nejvyšší ústavní funkce?
15: V některých aspektech určitě ano, v některých aspektech ne. My jsme viděli v 90. letech, že pokud se jednalo o nějaké konkrétní, dejme tomu politické roztržky nebo politické akce, které se tam děly, toto bylo spíš jako ta konkrétní, už zřejmě, řekněme, taková ta nižší výkonná funkce, která souvisela s jednáním s politickými stranami a tak dále, tak ta byla vnímána mnohem kontroverzněji než ty reprezentativní funkce. Takže rozhodně pozitivně ji ovlivnil v tom, jak má úřad prezidenta reprezentovat, a samozřejmě, kde byl vnímán kontroverzněji, tak to jsou ty vlastně konkrétní politické kroky nebo kroky, které vedly jednání se stranami a nějaká konkrétní jakoby rozhodnutí.
14: Slyšovali jste také, jak Václav Havel přistupoval k politice, jaké hodnoty vyznával, nebo jak to vnímali respondenti těch průzkumů, čím se vyznačoval jako státník?
15: My jsme to takto dopodrobna nezjišťovali. My víme, že si ho spojovali s lidskými právy a s nějakým jako morálním aspektem proto, protože jsme v roce 2012 na začátku, vlastně asi měsíc po jeho smrti, prováděli průzkum v zemích Vyšegrádské čtyřky. A tam jsme se ptali, řekněme, velmi obecně, protože jsme se ptali ještě v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku, kde jsme předpokládali, že ta znalost nebo ta spjatost s politikem jedné země není tak úzká, tak jsme se ptali tak jako šířeji, jestli byl dobrý prezidentem své země, jestli tam vidí ten lidskoprávní rozměr, jestli ho vnímají, že se svým jako postojem za komunismu nějak přispěl i řešení situace v jejich zemi, to znamená v Polsku, v Maďarsku a tak dále. A brali jsme to tak, řekněme, komplexněji, byly to obecné otázky, aby na to mohli odpovídat i občané jiných zemí. A tam jsme viděli, že si ho velmi spojují s nějakým tím zásadovým postojem, nějakými morálními hodnotami, které vnášel do toho komunistického a potom postkomunistického prostoru. A ten lidskoprávní aspekt je u něj velmi silný. S tím si ho spojovali i v Polsku.
14: No a nakolik byl tedy Václav Havel významný pro region střední Evropy?
15: Významný, zejména když soudíme podle odpovědí lidí ze střední Evropy, tak významný, protože my jsme se ptali, zda je významným politikem pro střední Evropu i pro svět. A tyto dvě otázky spolu velmi úzce souvisí, a v té době, v roce 2012, byli lidé přesvědčeni, že je významným politikem jak pro středoevropský prostor, tak ale i pro světovou politiku. A to je rovněž něco, s čím byl Václav Havel vlastně spojován, a počta jeho role jako v zahraniční politice je tak silně vnímána, protože on zejména v první polovině, ale vůbec i v tom druhém mandátu, ale zejména v první polovině 90. let velmi významně přispěl svými návštěvami Spojených států, ale i zahraničí, potom konání summitu a tak dále, k zahraničně politickému obrazu celé České republiky a potom k zapojení do vlastně euroatlantických struktur.
14: Ovlivnil podle respondentů průzkumu právě v těch dalších středoevropských zemích, ostatně v regionu V4, můžeme říct, v Polsku, v Maďarsku a na Slovensku, také boj proti komunistickému režimu?
15: To je zajímavé, tak co se týče Slovenska, tam to není překvapivé. To bylo Československo, takže tam ty odpovědi, že ovlivnil vlastně boj jako za svobodu v jejich zemi, to není tak překvapivé.
14: Vlastně ještě jako disident.
15: Ještě jako disident, přesně tak. Zajímavé je, že si to mysleli i Poláci. To znamená, tam je nějaká jako velmi významná vazba mezi polským a vlastně československým nebo českým disentem. Na co bych možná jenom upozornila, pokud by si posluchači hledali výsledky tohoto průzkumu, takže je tam vidět, že zatímco Polsko a Slovensko vlastně k těm českým reáliím má blízko. V Maďarsku 44% respondentů říkalo, že vlastně nezná osobnost Václava Havla. A ty výsledky je podle toho potřeba interpretovat. Na Slovensku to byly snad jenom 3%, v Polsku to bylo nižší procenta do 10%. Takže jenom tam vidíme, že mluvíme o prostoru V4, ale že ty národy k sobě nemají stejně blízko a nejsou pro sebe stejně významné. Tam ta linka samozřejmě na Slovensko, ale potom i do Polska je mnohem, mnohem silnější.
14: Vysvětluje Pavlína Tabery, socioložka Centra pro výzkum veřejného mínění.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
14: V dnešním vydání pořadu, jak to vidí, se věnujeme ohlédnutí za prezidentstvím Václava Havla, tak jak to zaznamenaly výzkumy agentur. Paní Tabery, jak v průzkumech dopadlo srovnání výkonu funkce prezidentství v podání Václava Havla, ale také Václava Klause a Miloše Zemana?
15: My se na to ptáme sadou otázek, které jsem tady zmiňovala, to znamená u toho prezidentství rozebíráme jednotlivé aspekty, teda zahraničně politické angažmá, jak je blízko lidem, jestli dbá na ústavu, jestli dbá na důstojnost a vážnost toho úřadu a tak dále. A tam je vidět, že ti prezidenti byli osobnostně jiní. Václav Havel měl zdaleka vlastně největší vliv nebo největší pozitivní hodnocení v té vážnosti úřadu, ale i v té zahraniční politice. Podobně to měl i Václav Klaus, opět vlastně nějaká ta orientace na to zahraničí a vlastně na tu důstojnost úřadu, i když to potom jako s časem klesalo, tam byla. U Miloše Zemana vlastně tyto dokonce ani to dbaní na ústavní funkce nebyly vysoce hodnocené. Miloš Zeman měl vysoké hodnocení, nebo lidé se vyjadřovali k tomu, že u něj vnímali, že se víc napojuje na obyčejné lidi a že jim více rozumí. To u Václava Havla časem pokleslo a u Václava Klause tato charakteristika také nebyla lidmi vnímána jako ta klíčová toho úřadu. Takže ty prezidenti byli v tomto jako rozdílní.
14: Zahrnuli jste už do těch průzkumů i aktuálního prezidenta Petra Pavla?
15: My máme data ze začátku roku 2026, kde už jsme se na tyto charakteristiky ptali. A vlastně v lednu byl Petr Pavel hodnocen z tohoto hlediska velmi dobře. To znamená, že reprezentuje, že nějakým způsobem dbá na vážnost úřadu. A co je tam zajímavé je, že má jedno z poměrně vysokých hodnocení i v tom, že se přibližuje těm obyčejným lidem. Myslí si to více než polovina lidí. Takže je to vlastně překvapivé, protože většinou, pokud ten prezident, co jsme viděli v minulosti u Václava Havla i Václava Klause, pokud plnil ty funkce reprezentativní, tak většinou lidi měli pocit, že je od nich tak jako více odtržený. Tady to zatím neplatí.
14: Viděli respondenti průzkumu v české politice třeba pokračovatele politiky, možná filozofie Václava Havla?
15: My jsme se na toto neptali, takže my nevíme, kdo to je.
14: A co vy si myslíte?
15: Co vy si myslíte? No, já na to vlastně neumím odpovědět, jestli takový politik je. A myslím, že je to spíš otázka asi na politologa, jestli některý z politiků vyloženě má ambici nebo nějakým způsobem se vyjadruje, že by k tomu chtěl jako přispět nebo chtěl by na to navázat. My jsme se na to přímo takto neptali. My už, když jsme se ptali potom v pozdější letech na Václava Havla, tak to, co vidíme, je, že nastává nějaký přechod od Havla politika nebo výkonného politika k historické osobnosti.
14: Tam se zařadil vlastně po své smrti, což bylo 18. prosince 2011. Tak paní Tabery, možná spíše váš opět osobnější názor, které myšlenky, ideje podle vás přetrvaly dodnes, když mluvíme o Václavu Havlovi, který by se dožil 90.
15: Myslím si, že kdybychom chtěli pouze vycházet z těch průzkumů, tak my zatím novější průzkumy nemáme, ale my víme, že nějaká ta morálnost v politice a možná i nějaký idealismus je zajímavé. My jsme se ptali totiž v tom výzkumu po jeho smrti v rámci Vyšegrádské čtyřky, jestli byl příliš velkým idealistou. Takhle zněl ten výrok. Václav byl v politice příliš velký idealistou. Ale respondenti ve všech zemích měli tendenci s tím souhlasit. Ale vlastně se nedá říct, že by to nutně byl výrok, který je jako negativní. Prostě to brali tak, že měl nějaký ideál, který se snažil naplňovat a možná to bylo jakoby příliš idealistické. Ale my víme, že s nějakým morálním aspektem a s nějakým jako morálním postojem nebo pevným postojem si ho respondenti tak to obecně spojují.
14: Co vůbec očekáváme od hlavy státu?
15: Když se ptáme, co obecně, velmi obecně lidí, co očekávají od politiků a od hlavy státu, tak je to především nějaká morálnost a čestnost. Přičemž to jsou velmi obecné vlastnosti. Když se potom ptáme, jak má být funkce hlavy státu vykonávána, my jsme se na to taky naposled ptali vlastně teď v lednu 2026, tak opět to, jak si tu funkci představujeme, je, že ta funkce je reprezentativní, vnáší do toho nějaký důstojnost a vnáší do toho i nějaký vyšší morální aspekt nad každodenní politiku. A zajímavé je, že jsme se i lidi ptali, jak to má být jako osobnost ve smyslu politickém. Naprosto většina lidí říká, že to je jedno, jestli to je nebo není politik, ale zároveň nám říkají, že nechtějí někoho zcela mimo politiku, ale nechtějí i někoho vysoce angažovaného jako předsedu politické strany. Takže je to taková
16: takový mix.
15: Znamená to, že chceme někoho, kdo má zkušenost s politikou, ale není spjat s tou stranickou politikou výkonnou jako příliš, není to předseda strany, není to někdo, kdo jako příliš jako je spjatý jenom s tou politikou. Takže není to rozhodně lehké naplnit. A zároveň představa je, že ten člověk bude mít zkušenost jako kandidát na prezidenta nebo prezident, bude mít nějakou především politickou zkušenost. A zároveň Češi očekávají ten morální aspekt, očekávají, že se prezident bude věnovat nějakým konkrétním věcem, ale spíše výjimečně. A ne, že to bude takový ten každodenní, úplně každodenní jakoby provoz, kde zasahuje do každého rozhodnutí. Takže je tam takový ten skutečně širší morální aspekt, anebo aspekt jako rozlišování, co je vlastně důležitý, nebo co je zásadní v politice. Zajímavé je, že v 90. letech, právě když byl prezident Václav Havel, tak v polovině 90. let, kdy už začínal ten politický provoz, tak se CVVM ptalo otázku, jestli má prezident nějakým způsobem zasahovat do konfliktu politických stran. A lidé si mysleli, že ano, a dokonce čekali, že je bude jakoby nějakým způsobem mírnit a že je bude nějakým způsobem vlastně mediovat konflikty, které jako pokud jsou prudké, tak jakoby takhle nastávají.
16: Teď už jsme se dostali k pravomocem prezidenta.
15: Částečně.
16: Tak jakým vývojem prošli právě od těch, řekněme, 90. let?
15: Myslím si, že ta základní idea je pořád stejná. To znamená, my neočekáváme od prezidenta, že bude konat za vládu, neočekáváme, že bude příliš aktivní v těch běžných věcech. Zároveň od něj očekáváme zahraniční politiku, na to se přímo ptáme, jak má vypadat výkon v prezidentské funkci zahraniční politice. Očekávají, že bude jakoby v rámci té vytyčené nějaké jako linie, ale část lidí si myslí, že může prezident jednat i sám, pokud jako to usoudí. Naprosto minimum si myslí, že by neměl vůbec do zahraniční politiky zasahovat, nebo že by neměl vystupovat. Takže s tím si ho rozhodně spojujeme. Spojujeme si ho s tím, že by měl třeba jmenovat ministry na základě návrhu premiéra, že by to neměl zcela jakoby samovolně vybírat a taková ta výkonná funkce je skutečně přisuzována vládě, ne prezidentovi.
16: Prošli a pokud ano, jakým vývojem vůbec ta očekávání, co chceme od hlavy státu?
15: Myslím si, že ta očekávání jsou pořád stejná, v tom smyslu, že pořád lidé očekávají nějakou tu širší reprezentaci a nějakou tu funkci, která je spojená s nějakým jako ne tou úplně každodenností, ale s nějakým jako morálním kreditem a s nějakým takovým jako širším pohledem na ty politické události, než reagováním na vlastně každou drobnost.
16: Říká Paulína Tabery, socioložka z Centra pro výzkum veřejného mínění. Já děkuji za váš čas, za vaše postřehy i data a přeji vše dobré. Mějte se hezky.
15: Děkuji, nashledanou.
16: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
17: Jaký je rozdíl mezi xenofobií a rasismem?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
17: V souvislosti se vzestupem antiliberálních hnutí prakticky v celém západním světě stále častěji narážíme na označení xenofobie anebo rasismus. Jaký je ale mezi nimi rozdíl? Rasismus je založen na ideologii kladoucí důraz na fyzické odlišnosti, jako je barva pleti, obličejové rysy, tvar lebky a podobně. Rasisté věří, že podle těchto odlišností je možné definovat i chování a vlastnosti jednotlivých lidí. Tradičními vyznavači rasové ideologie byli v minulosti nacisté. Oproti tomu xenofobii definujeme jako strach, odpor a nepřátelství ke všemu cizímu a neznámému, tedy k těm, kdo se nějak odlišují od světa, ve kterém jsme zvyklí žít. Nejen třeba barvou pleti, ale i jazykem, kulturou, zvyky nebo sexuální orientací. Lze tedy říci, že rasismus je jakousi podmnožinou xenofobie.
2: 2. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Prezident Petr Pavel odvolil v komunálních volbách v Černoučku na Litoměřicku. Kvůli hlasování se v pátek vrátil z dovolené v zahraničí. Původně se komunálních voleb účastnit nechtěl. Zatočil kritice veřejnosti i politiků. Po hlasování označil svůj původní plán za chybu. Prezident by podle něj měl jít příkladem. Jeho návrat ocenili zástupci vládních i opozičních stran. Pavel se na dovolenou zase vrátil. První dáma Eva Pavlová se voleb nezúčastnila. Státy Evropské unie se podle bruselského serveru Politico připravují na nižší unijní rozpočet. Může v něm být až o 200 miliard eur méně, než stojí v červnovém návrhu kyperského předsednictví, tedy v přepočtu skoro 5 bilionů korun. Politiku to řekly jeho diplomatické zdroje. Evropská unie rozpočet schvaluje na 7 let. Financování bude jedním z hlavních témat unijního říjnového summitu. Začíná ve čtvrtek. Kvůli dlouhodobému suchu bude z přehrady Vrané na Vltavě odtékat méně vody. Povodí Vltavy včera začalo snižovat minimální odtok na 28 metrů krychlových za sekundu. Chce tím zpomalit pokles hladiny Slapské a případně i Orlické přehrady. Opatření povolila Středočeská komise pro sucho. Podle ředitele Povodí Vltavy Petra Kubala ale zatím nemusí omezovat odběr lidé, kteří mají povolení vodu čerpat. A ze známého italského vinařství Antinori zloději odvezli na 30 tisíc lahví v odhadované velkoobchodní hodnotě 5 milionů eur, v přepočtu asi 120 milionů korun. Informoval o tom deník Financial Times. Vinařství tvrdí, že se jedná o největší krádež vín v Itálii v posledních letech. V obchodech se ocizené lahve obvykle prodávají v přepočtu až za 12 tisíc korun. Tenistka Linda Nosková se letos poprvé zahraje na turnaji mistryň. O účasti úřadující wimbledonské šampionky informovala WTA. Jistotu startu v Indian Wells už měla ve čtyřhře Kateřina Siniaková, deblová světová jednička. Ve dvouhře by se mohla představit ještě Karolína Muchová, která aktuálně drží poslední ze 4 volných míst.
9: Překážka v Horšovském Týně a komplikace na Novojičínsku. Na silnici 26 se vyhněte překážce při průjezdu Horšovským Týnem ve směru na Domažlice. Na výjezdu z města v Nádražní ulici u čerpací stanice leží na vozovce sražená srna. Na Novojičínsku pozor na nehodu na silnici 58 z Příboru na Ostravu. Za Petřvaldem se srazila dvě osobní auta, je to s opatrností průjezdné. Na Novojičínsku očekejte komplikace také u Velkých Albrechtic. Na silnici do Studenky spadly na vozovku dva stromy, teď je to neprůjezdné. Na Liberecku zpomalte na silnici 592 z Krištofova údolí do Andělské hory. Provozu překáží havarované vozidlo. A v Brně je stále uzavřený Pisárecký tunel ve směru do centra a je to kvůli noční údržbě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Vláda Andreje Babiše vejde do dějin jako ta, která zničila lidskoprávní agendu, napsala právnička Andrea Procházková z katedry ústavního práva a státovědy na právnické fakultě v Praze po rozdělení agendy ochrany lidských práv mezi jednotlivé rezorty. Andrea Procházková se teď stala součástí poradního týmu zástupce veřejné ochránkyně práv a dnes je hostem Osobnosti Plus. Kdo patří mezi nejzranitelnější skupiny lidí v Česku a je kritika nových členů Rady vlády pro lidská práva oprávněná? Dobrý den.
19: Dobrý den. Díky za pozvání.
18: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
2: Osobnost Plus.
18: Kde je podle vás v českém právním řádu největší slabina, pokud jde o práva lidí s postižením? Co byste chtěla pomoct změnit?
19: To je docela náročná otázka. Na začátek těch slabin je hodně a proto ty poradní orgány existují, aby vlastně zvedaly ta témata, na které politici nedohlídnou logicky, protože vlastně v těch poradních orgánech jsou lidé z neziskového sektoru, experti, jsou tam lidé, kteří se týká ta problematika. Já jsem teda součástí poradního orgánu pro práva lidí s postižením. Jsem tam proto, protože mimo jiné se v rámci advokacie věnuju tomuto tématu. A těch témat je tam teda jako spousta k řešení. Ta nejpalčivější je, a vlastně bylo to součástí toho pohovoru, který jsem dělala do toho poradního orgánu, to, jak se starat o lidi s nejtěžšími formami postižení. Typicky Česká republika je už několik let napomínána mezinárodními lidskoprávními organizacemi, včetně OSN, že tady je ústavní péče státní politikou, v případě péče lidí se postižením. A máme velký nedostatky, pokud jde o budování komunitních služeb. Co si pod tím jak představit? Asi trochu tušíme, jak všichni, jak vypadají ústavní péče a ústavy. Je to z dobrých důvodů kritizované, protože jsou podfinancované, dějí se tam excesy, o kterých vlastně i mimo jiné ombudsman dlouhodobě mluví i ve svých šetřeních. A právě proto, že část té péče o lidi s nejtěžšími formami postižení nelze provádět doma z logických důvodů, buď protože vlastně ty projevy té diagnózy jsou velmi extrémní, agrese a tak dále, a taky protože ty pečující, typicky rodiče, typicky ženy, což vyplývá i z průzkumu PAK Research, kdy 80% té péče právě o lidi s nejtěžšími formami postižení zastávají ženy doma, tak vlastně je potřeba to nějakým způsobem řešit a ty komunitní služby mají jít tímhle směrem. Jsou to pobytové služby, kde vlastně ten člověk si vytvoří svoje zázemí a svoje nové doma a kde jsou experti, kteří se o něj starají.
20: A v čem je problém, že stát se nechce vzdát té svojí úlohy v té ústavní péči nebo že nejsou peníze na to, abychom podporovali komunitní péči o postižené lidi nebo... Co je ten kámen úrazu?
19: No, začíná to tím, že my nevíme, kolik těch služeb potřebujeme, protože nikdo nemapuje, a tady v tomhle případě ze zákona ta povinnost patří krajům, který dostávají peníze od státu na to, aby budovali i ty komunitní služby, tak my nemáme žádné údaje o tom, kolik v každém kraji je lidí, kteří budou potřebovat v budoucnu takovouhle komunitní službu. Ono nevždy ta služba je potřeba úplně od začátku, má být vlastně jako postupně budována nějaká samostatnost toho člověka s postižením a právě v nějaký moment ve chvíli, kdy už se ta rodina třeba nebude zvládat starat o toho člověka, nebo se stane nebo že něco tragického v té rodině a nebude nikdo, kdo se bude moct starat o toho člověka, tak by měli mít někde to místo. A kraje nemapují dostatečně většina z nich tu poptávku a do toho vedle toho máme tu velkou nedostatečnost těch služeb už teď. Takže my vlastně nemáme nejen jako zmapováno, co je potřeba do budoucna dělat, ale my už dneska jsme hodně pozadu s tím, co je vlastně dostupné.
20: Když to srovnáte s tím, jak je to jinde v zemích Evropské unie, jsme na tom výrazně hůř než jinde.
19: Já neznám úplně to, jak vypadá praxe v jednotlivých zemích v rámci Evropy, ale vycházím z toho, že jsme jako napomínáni těmi mezinárodními institucemi, takže ta situace není dobrá. Dokonce teď vlastně na Radě Evropy je stížnost proti České republice na nedostatek komunitních služeb, do kterých se zapojilo vlastně několik neziskovek a příběhů jako konkrétních rodin. Já to vlastně v praxi taky potkávám, že jestli je nějaký problém, který mají většina těch rodin, který se starají o děti nebo dospělé s postižením, s těmi nejtěžšími formami společného, tak to, že v nějaký moment budou potřeba službu, která není.
20: Vy jste se teď dostala do týmu zástupce ombudsmanky. Jaká bude vaše úloha?
19: Je to poradní orgán, takže my jsme se měli scházet dvakrát, třikrát do roka a vždycky se pobavit o nějakém konkrétním tématu. Předpokládám, že zástupce ombudsmana v tomhle případě bude mít nějaká témata, která bude chtít řešit. Tím, jak je to úzce vymezené, tak vlastně se předpokládá, že se to bude řešit pouze z tohohle ranku témat. A já jsem sama zvědavá, zrovna tenhle poradní orgán je něco, co už funguje nějakou dobu oproti tomu druhému orgánu, který teď je nově zřízen, poradní orgán pro lidská práva přímo pod ombudsmankou, kde teda jsem stálou hostkou, což znamená, že nemám hlasovací práva oproti tomu předchozímu. A to je třeba novinka, protože ombudsman se stal, vlastně říká se tomu National Human Rights Institution, což znamená, že je to jedním jako nezávislá instituce státní, státem financovaná, která má prosazovat lidská práva. Díky tomu se ombudsmanka rozhodla zřídit i tenhle poradní orgán.
20: Vy jste v červnu napsala, že volba expertky z finanční správy Evy Kostolanské do čela úřadu ombudsmanky budí skepsy. Teprve její první kroky ve funkci a střet s vládou ukážou, jestli bude skutečnou zastánkyní zranitelných nebo jen pohodlnou volbou pro politiky. Už ombudsmanka pro vás ukázala, jestli je skutečnou zastánkyní práv zranitelných nebo pohodlnou volbou pro politiky?
19: Já si myslím, že to ještě nemůžeme takhle přesně říct, že je v tom úřadu vážně jenom chvíli. A zároveň ale mám pocit, že byla jedna z nich, jedna z těch hlasů, které kritizovaly ty změny na úřadu vlády ohledně lidskoprávní agendy docela hlasitě i spolu vlastně se zástupcem ombudsmana, což mě samozřejmě jako dodalo nějakou naději toho, že vlastně to, jak tu volbu formulovali ty političtí zástupci, a to je jediné, co nám bylo zprostředkováno, jako nějaký kompromis mezi tím nějakým progresivistickým člověkem, který bude hnát tu lidskoprávní agendu do nějakých úplně extrémních výšin, jak to někteří z nich takhle formulovali, a vedle někoho, kdo jako nebude nic dělat, takže ona je nějakým kompromisním hráčem, tak uvidíme vlastně, kdo měl z těchto politických táborů nakonec pravdu, ale mně to zatím se zdá, že ty kroky ukazují spíše tím, že chce vlastně naplňovat tu roli ombudsmanky.
20: Kdo patří podle vás v Česku mezi nejzranitelnější skupiny lidí? Na čí práva by měla ombudsmanka v první řadě dohlížet podle vás?
19: To je opět složitá otázka. Myslím si, že ty nejzranitelnější skupiny jsou ty, které se nedokážou ozvat, nemají vlastně třeba tu možnost, a mimo jiné teda jsou to ty osoby s postižením, lidé s postižením, protože část z nich třeba těch, se kterými se já setkávám, tak jsou neverbální a je za ně rozhodováno celý život a vlastně nemají vůbec žádnou možnost. Před soudy není úplně zvykem, že se lidí s postižením ptáme na to, co chtějí, a to i vlastně pokud jde třeba o lehké mentální postižení. Já se setkávám vážně s lidmi, kteří mají takzvaný PAS plus, což je pruch autistického spektra v kombinaci jako s těžšími formami mentálního postižení a náročným chováním. A i oni vlastně by měli mít nějaký způsob, jak projevovat to, co chtějí a co jsou jejich potřeby. A nikdo se jich neptá. My, Česká republika, respektive justice, velmi omezuje své právnost do takových absurdních momentů, že zakazuje lidem s postižením, aby uzavírali sňatky, nebo my vlastně patříme mezi jedny z mála států v Evropě, který zakazují pasivní volební právo. Oni můžou aktivně volit už teď nově, je to teda taky novinka, protože tam jsme ještě taky nějakou dobu nedokázali dojít, ale nemůžou být voleni, a já vlastně nechápu, co je důvodem, protože nemůže být někdo s postižením volen, protože komu tím uškodí? Sobě očividně ne. A vlastně tohle je nějaký přístup, který tady máme, místo toho, aby jsme se snažili odstraňovat bariéry a přemýšlet nad tím, jak to nejvíc zapojit lidi s postižením do té míry, do které jsou schopné, do normálního života, tak naopak tady vlastně za ně rozhodujeme a říkáme, co je nejlepší, a máme pocit, že to víme líp než oni.
20: Já už jsem na začátku říkala, že vy jste rozdělení agendy ochrany lidských práv mezi jednotlivé rezorty nazvala tím, že je to projev toho, že vláda vejde do dějin jako ta, která zničila lidskoprávní agendu na několik minimálně budoucích let. Proč myslíte?
19: No, protože jsme tady dokázali vybudovat systém, který byl nadrezortní, který dokázal přilákat spoustu expertů, kteří tu práci dělali zadarmo, bez nároku na honoráře, od kterých zešly změny, které jsme dokázali implementovat, a vlastně bez ohledu na to, jaká vláda tam zrovna byla. Jo? A zmocněnkyně pro lidská práva na vládní úrovni byla považována za poměrně jako silného aktéra, mimo jiné vlastně v tom, jak komunikovala ty věci. To je taky jako důležitá složka těch věcí, pojmenovávat se za problémy, ale i tím, že vlastně byla schopná prosadit některé věci, na kterých se pak shodla, dejme tomu, jako část poslanců, který byli z různých politických stran. A tím, co se teď děje, tím, že se přesunuli ty agendy na jednotlivá ministerstva, ubrali se lidi, kteří vlastně zajišťovali tu administrativu okolo toho, což je taky jako důležité, jak zpracovat to, co se tam jako probere. Zároveň díky tomu, že to nebylo dostatečně komunikováno, jediný důvodem byly úspory na základě analýzy, která byla vytvořena pravděpodobně umělou inteligencí, a nikdy jsme se vlastně jako nedozvěděli, teda v čem ty úspory mají spočívat.
20: To si myslíte nebo víte, že to bylo?
19: No, to bylo to, co vznášeli ty aktéři těch poradních orgánů, a to, co pak psali média. Já jsem to neviděla, tu analýzu, ale jako nemám důvod tomu úplně nevěřit. Myslím, že to nikdo z té vládní úrovně úplně nepopřel. tím, že vlastně to odůvodnění bylo takhle nedostatečné, tak si nelze jako myslet něco jiného, než to, že ten důvod nejsou ty úspory, ale něco jiného a to, že pro nás ta agenda není důležitá.
20: Takže vy, když jste napsala, že teď nemůže být pochyb, že koaliční politici lidská práva nejenže nepovažují za důležitá, ale rozhodli se omezit řešení témat jako sociální vyloučení práva dětí, vězeňství, ústavní péče, duševní zdraví nebo práva lidí s postižením, tak si myslíte, že opravdu to takhle je, že tahle vláda se tím nechce zabývat?
19: No, já jim do hlavy nevidím, ale fakticky tenhle krok, tenhle důsledek má, protože tím, že to přesunete na ty jednotlivá ministerstva, tak zbavíte ten proces té efektivnosti, který měl. Protože když to bylo na úřadu vlády, tak úřad vlády má možnost ze své pozice úkolovat jednotlivá ministerstva, ale ministerstva se navzájem úkolovat nemůžou.
20: Nevidíte to moc černě, protože vláda tvrdí, že to je technikálie. Mm-hmm.
19: No, to je otázka. Já si myslím, že to technikálie není. Stejně jako to, že teď se připravují ty statuty rad právě tyhle oblasti, lidskoprávní oblasti. A mimo jiné, jedním z tím bodem má být to, že ty výstupy jednotlivých rad a poradních orgánů mají v souladu s programem prohlášením vlády. Což samozřejmě trochu zbavuje ten proces nějakého jako vnějšího vstupu a pohledu ven. A mně to přijde, že to právě zajistí to, aby se tam vlastně jako nedělaly věci, které vycházejí právě z toho neziskového sektoru, z praxe. A tím, že tam ty odborníci dneska zároveň ani nejsou, rezignovalo vlastně několik desítek odborníků, tak vlastně pak to doplňujeme nějakými jinými lidmi, o kterých se možná tady budeme bavit a kteří vzbuzují další otázky.
20: Vláda tvrdí, že díky tomu bude mít agenda lidských práv lepší strategickou koordinaci, odstraní to duplicitu a ukotví realizaci opatření na jednotlivých ministerstvech. To vám smysl nedává? Nebude jasnější, kdo má co dělat, kdo je za co zodpovědný?
19: No jenže ty problémy, respektive ta lidskoprávní tématika, není úkol jednoho rezortu. Jo, pojďme se to ukázat na duševním zdraví klidně. Duševní zdraví samozřejmě souvisí s ministerstvem zdravotnictví, ale vedle toho taky souvisí jako s dalším věcmi, se vzděláváním, souvisí to prostě s nějakou jako sociální politikou a tak dále. A to stejný, že protidrogová agenda tam byla vlastně také komunikována. Opět je to vlastně téma, který souvisí se spoustu dalšíma oblastma, nejenom pouze s jedním rezortem. A ve chvíli, kdy vy to dáte na ten jeden rezort, do toho ještě to musí projít přes toho ministra, což předtím nic takového nebylo, že tam byla ta filtrace tím šéfem kabinetu, tak to zbavujete právě podle mě té efektivnosti a toho, že tam bude reálná síla něco prosadit.
20: Podle vás tenhle krok paralyzuje pomoc nejzranitelnějším skupinám obyvatel. Co myslíte, že se bude dít? Nebo spíš možná nebude dít?
19: No já si myslím, že to bude probíhat tak, že ty poradní orgány, výbory, rady budou zasedat, bude se tam mluvit o věcech, klidně i o věcech, které jako považuji za důležité a zapotřebné je řešit, ale není ten nástroj toho, jak to dostat do té praxe, protože vlastně vládní zmocněnkyně pro lidská práva dneska pravděpodobně asi nebude plnit tu roli toho připomínkového místa, jako plnila doposud, že vlastně dávala schromažďovat všechny připomínky ohledně té potřeby nových jako změn v legislativě a protože na to nemá aparát, který byl sebrán a do toho se díváme prostě na ty problémy stále pořád jako pohledem nějakých rezortů a ne pohledem nějaký jako širší komplexní tématiky.
20: Vlna kritiky se teď snesla na tři nové členy Rady vlády pro lidská práva, kde zasedlo 7 nováčků. Některé neziskové organizace chtějí, aby premiér jejich jmenování zrušil. Konkrétně jde o Daniela Bleka, Taťánu Kuchařovou a Jakuba Kříže. Jsou podle vás obavy o omezení lidských práv a výtky vůči těm třem jmenovaným oprávněné?
19: Asi bych řekla, já nikoho z nich jako osobně neznám a neznám jejich tak detailně tu profesní kariéru, ale musím říct, že především u těch prvních dvou jmenovaných, to je Jakub Kříž, advokát, a pak Daniel Black, tak ty orgány lidskoprávní agendy jsou postavený na tom, že mají prosazovat a chránit lidská práva a zranitelné skupiny. A oba dva jsou vlastně spojený, respektive především pan Kříž je spojený s hnutím pro život, který naopak vlastně směřuje k tomu a netají se tím, že chce omezovat lidská práva určité skupiny lidí, to znamená v tomhle případě reprodukční práva, přístup k interrupcím. Takže vlastně mě nedává moc smysl, proč tam jmenujeme lidi, kteří vlastně jako jsou spojeni s těmito typami subjektů, který chtějí naopak dělat přesný opak, než to mají ty poradní orgány dělat. Jsem jako přemýšlela, jestli to je tím, že když máme zmocněnce pro Green Deal, který jako kritizuje Green Deal, jestli to je nějaká nová logika toho, jak obsazujeme ty úřady. A u pana Blacka mám zase problém s tím, že není jasné, co je jeho profesní kvalifikace a co je jeho zkušenost a proč by vlastně tam měl sedět a proč tam nemá sedět někdo jiný, kdo má třeba jiné profesní zázemí a zkušenosti.
20: Zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá za ANO výběr respektuje a říká, že v poradním orgánu tak bude názorová pluralita. Nemůže to být nakonec k něčemu dobré?
19: Já vlastně asi nemám problém s názorovou pluralitou. Podle mě, pokud teda těmahle kandidátama vláda mířila někam do konzervativnějších vod, tak já bych řekla, že tady máme spoustu expertů, který mají dostatečné zkušenosti a z praxe a jsou experti, ať už třeba z akademického sektoru nebo z toho neziskového sektoru, kteří mají reálné zázemí a můžou tam přinášet ty zkušenosti a vedle toho nejsou spojeny s organizacemi, které chtějí jako omezovat lidská práva některých skupin. Takže já asi nemám nic proti tomu, aby tam zaznívaly různé názory. Myslím si, že to je jako dobře, ale otázkou je, jestli ty názory můžou být od kohokoliv, kdo s nám zrovna jako ladí do nějakého jako politického přemýšlení, ale nekoukáme na to, jestli má nějaký profesní background, který by opravňoval toho tam, aby tam byl.
20: Říká právnička Andrea Procházková, která je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
20: V jednom z vašich komentářů pro Deník N píšete o ostře sledovaném případu v Americe, ve kterém je obžalovaná mladá žena z vraždy svých tří dětí. Její právníci původně tvrdili, že byla v době činu nepříčetná, protože trpěla poporodní psychózou. Média o tom psala jako o příležitosti konečně debatovat nahlas o duševním zdraví matek, ale podle vás to osvětě nepomůže. Proč myslíte, že ne?
19: Protože to je příliš extrémní případ, kde se jedná o vraždu tří dětí. Do toho je to, jako přichází to z amerického kontextu, který je postaven na tom, že o jejím osudu rozhodne porota. Samozřejmě u nás by to ten proces vypadal velmi jinak. Mám pocit, že spoustu informací, které zaznívají ve veřejném prostoru a především na sociálních sítích, jsou hodně stavěny podle toho, na čí straně zrovna jste. Já vlastně mám pocit, že to téma poporodní psychózy, deprese a vlastně všeho spojeného se zdravím, s prenatálním zdravím žen je důležité, ale mám vždycky jako trochu leknu toho, když se to spojuje s takhle extrémním případy, protože mám pocit, že to nutí lidi postavit se na jednu stranu a nevidí to téma jako samo o sobě důležité, ale jenom spojené s tou vraždou těch tří dětí.
20: Vidíte tady v Česku nějakou debatu, která by právě mířila na duševní zdraví maminek?
19: No, já si myslím, že se o tom média snaží. Myslím si, že dobrou práci dělá i NUT, Národní ústav duševního zdraví, kde mají přímo že mají přímo vlastně jako specializovanou sekci na toto téma. Existují neziskovky jako Úsměv mámy, kde je vlastně jako možnost zajít ve chvíli, kdy vás něco takového trápí ještě třeba před porodem. A to téma jako se zvedá. Doufám, že se zvedá i dostatečně, že vlastně ta informovanost třeba je v té populaci, chápu, že asi je to méně výrazné, než když je to spojené s takhle jako závažným případem, který budí emoce, ať už si myslíte, že Lindsay Clancy poporodní měla

0: A když jako koukáme na to, že to opakovaně se nedaří, ono se to neděje ve Spojených státech příliš často. Já si myslím, že právě ona měla být jako po, myslím, že ten trest smrti byl naposled vykonaný v tom státě před nějaký 50 lety nebo takhle, takže to jako není tak časté, ale to, že se vlastně nedojde k tomu zdárnému konci, ačkoliv se na to ta odsouzená připravuje a musí si projít takovýmhle vlastně de facto mučením. A ještě se to nepoví, se ještě být teď nejistotě toho, jestli náhodou jí to nebude čekat znova.
1: No a to je právě věc, která je taky dost diskutabilní, protože se objevují informace, že už tam nějaký precedent je, že už jednou se poprava nepovedla a že ten člověk nakonec popraven stejně byl, že výkon té popravy byl odložen o jeden rok. Jaký smysl dává potom člověka, který nepřežije popravu, udržovat při životě v nemocnici, když je v kritickém stavu? Ona teď teda komunikuje se svým právníky, ale dává vám to nějaký smysl?
0: No ne, v nemocnici a lékaři mají odpovědnost za to, aby ji udržovali při životě, takže tam asi není otázka toho, jako co si o tom myslí právo, ale spíš, že mají lékaři povinnost ji udržovat při životě. A říkala jste, že je ten precedens, ono je to otázka. Já myslím, že ten její obhájci teď momentálně snaží právě kvůli tomu, jak moc nehumánní to bylo, ten pokus, tak aby nakonec jí to bylo zmírněno na to, že bude mít doživotí a ne trest smrti.
1: Trest smrti v Československu byl až do roku 1990. Posledním popraveným v Československu byl v červnu 1989 recidivista Štefan Svitek, který vyvraždil vlastní rodinu. V zemích EU je trest smrti zakázaný. Co říkáte lidem, kteří jsou přesvědčeni, že ve výjimečných případech by měl být absolutní trest nepřípustný?
0: No já s tím...
1: Teda přípustný, že říkají, že by měl být přípustný a my ho máme nepřípustný.
0: Já si myslím, že jsme se zavázali k tomu, že právo na život nemůže stát odebrat. Je to díky tomu, že jsme vstoupili do Rady Evropy a poté do Evropské unie. Byla to vlastně podmínka toho, takže všechny ty státy zrušily trest smrti. A jako je asi důležité se kouknout, proč jsme to udělali. Jo? Zaprvé jsme se poučili jako v poválečné době z toho, že tehdy se trest smrti používal k odstraňování politických jako nepřátel, kdybych použila tohle slovo. A pak také, protože jako neexistuje ten humánní a důstojný způsob. A otázkou je, jestli jako ten trest doživotí není jako dostatečný a musíme tady jako dovolovat státu, ještě v době, kdy víme, že to trestní řízení může mít nějaké chyby a vady a můžeme na to dojít, a můžeme na to přijít až později, jako aby stát rozhodl o to, kdo má žít a kdo nemá.
1: Soud v americkém Utahu nařídil minulý týden propustit 71letého muže, který strávil v celé smrti 40 let a na svobodu mu pomohl test DNA, který se neshodoval vzorkem z místa činu a na rukojeti vražedného nože. Nový proces soud nařídil kvůli pochybením vyšetřovatelů. Dá se takový omyl vůbec odčinit?
0: No nedá, no. Myslím si, že samozřejmě ten pán bude žádat nějaké odškodnění, ale to vám prostě nevrátí to, že sedíte tak dlouho v takzvané celé smrti. A právě proto ty omyly jsou jako tak zásadní, protože už je nelze vrátit zpátky. A teda jako je mi tam ještě důležité v tom kontextu říct, že tam šlo o manipulaci svědků, který vlastně označili, já teď nepamatuju přesně to jméno, myslím, že to byl Carter, označili Cartera za toho pachatele, pak se ukázalo, že to tak vůbec nebylo.
1: Vy teď učíte na právnické fakultě, ale už jako studentka jste začala psát do Respektu, kde jste strávila několik let. Z povahy profese novinářky jste musela některé věci zjednodušovat. Jak moc to bolelo Andreu Procházkovou právničku?
0: No, ono to je dobrý, že já jsem začala v době, kdy jsem to studovala, takže jsem tomu tolik nerozuměla a nevadilo mi tolik zjednodušovat. A zároveň já mám pocit, že ta právní komunita je ráda za to, že se dostanu alespoň nějaké myšlenky do toho veřejného prostoru, protože právě, a já tam mimo jiné učím mediální přípravu pro právníky, kde se studenty řešíme, jak komunikovat ty věci srozumitelně. A ono někdy to zjednodušení je důležité, protože před sebou máte klienta, který tomu prostě nerozumí. A to, že na něj budete mluvit částečně latinsky, rozhodně jako nevyřeší to, protože on pochopí, o co jde. A já mám pocit, že je potřeba hledat nějaký jako střed v tom podávat ty věci srozumitelně a zároveň neskreslovat příliš moc. Takže mě to nebolelo v tu dobu. Samozřejmě jsem občas slýchala nějaké poznámky i třeba od vyučující, že třeba příliš jako zjednodušuju. A teď zpětně, občas, když jsem v té druhé pozici, právě v roli té právní expertky, tak občas, když si čtu nějaký článek, tak si taky říkám, aha, no, tak takhle jsem možná taky psala. A zároveň já si myslím, že je důležitý ten cíl, jo, že mně přijde, že novináři jsou nějaký překladači té složitosti právní řeči a je dobře, že existuje, se snaží ten jazyk překládat. A myslím si, že už nejsme v tom období, kdy se zaměňovala obžaloba za žalobu a já nevím, výpověď dohodou, taky ty typické věci, na které jsou podle mě vystudovaní právníci
1: alergičtí,
0: přesně tak.
1: Říká právnička Andrea Procházková, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
0: Já tak děkuji.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Prezident udělal podle předsedy sněmovny Okamury dobře, že se vrátil na volby. Slovensko se jako jediný unijní stát nepřipojilo k výzvě požadující návrat ukrajinských dětí z Ruska. Hokejisté Třince jsou v extralize 100% i po 9. kole. Tentokrát porazili Hradec Králové. A dnes bude převážně zataženo s deštěm, později se vyjasní, teploty do 18 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Každý vysoký ústavní činitel by se měl podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD voleb účastnit. Reagoval tak na to, že prezident Petr Pavel kvůli volbám přerušil dovolenou. Hrad přitom původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě volit nepůjde. Do Česka se nakonec vrátil a v Černoučku na Litoměřicku v pátek odpoledne odvolil. Podle Okamury je rozhodnutí prezidenta správné.
4: Je svým způsobem dobře, když i pan prezident, který původně nechtěl volit, tak si to rozmyslel po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitelé volí.
3: Rozhodnutí prezidenta Pavla volit uvítali i opoziční politici. Třeba předseda hnutí STAN Vít Rakušan řekl, že je rád, že jde prezident lidem příkladem. Slovensko je podle parlamentní opozice jediným státem Evropské unie, který se nepřipojil k výzvě požadující návrat ukrajinských dětí z Ruska. Tvrdí to poslankyně za stranu Sloboda a Solidarita Vladimíra Marcinková a bývalý diplomat Ivan Novotný. Výzvu, kterou iniciovala Kanada společně s Ukrajinou, podpořilo přes 50 států. Podle Novotného jejím odmítnutím Slovensko překročilo červenou linii.
5: Toto se volá kolaborácia. Absentuje tu záujem Slovenskej republiky. Na toto sa nedá nič povedať. Toto je kolaborácia s Kremlom.
3: Rusko podle Ukrajiny uneslo z okupovaných oblastí přes 20 000 ukrajinských dětí. Vrátit se podařilo zhruba 2,5 tisíce z nich. Délka povinné praxe klinických psychologů by se mohla zkrátit ze současných 4 let na 1 rok. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví, které tak chce rychleji zlepšit dlouhodobý nedostatek klinických psychologů. Vysoké školy a profesní organizace ale se změnami nesouhlasí. Obávají se horší kvality péče a ohrožení bezpečnosti pacientů. Ministerstvo slíbilo, že se bude výtkami ještě zabývat, říká Renata Povolná z tiskového oddělení.
6: Cílem navrhovaných změn není snižování odborné úrovně klinické psychologie, ale hledání způsobu, jak podpořit dostupnost odborníků v systému zdravotních služeb, protože potřeba psychologické péče roste.
3: Kliničtí psychologové diagnostikují psychické poruchy nebo můžou vést osobní a skupinové psychoterapie. Hokejisté Třince vylepšili vlastní rekord v Tipsport Extralize. V základní hrací době vyhráli i 9. utkání v sezóně. Tentokrát doma porazili Hradec Králové 5-2. Oceláři vedou tabulku o 3 body před Pardubicemi, které zvítězili ve Vítkovicích 3-2. O gol vyhrálo taky Kladno, které doma zdolalo Mladou Boleslav 4-3. Středočeské derby rozhodli Rytíři v závěrečné třetině, kterou otevřeli dvěma rychlými góly. V dresu Mladé Boleslavy nastoupil znovu po 9 letech útočník Tomáš Hika, který přišel v týdnu ze Sparty.
7: Tak já jsem se na to strašně těšil, tak bylo to 9 let, co jsem naposledy tady za Mladou Boleslav hrál a strašně jsem si to užil a kluci mě přivítali dobře a říkám, škoda, že jsme nevyhráli, protože jsme to měli dobře rozehrané.
3: Liberec deklasoval Karlovy Vary 5-0 a Litvínov porazil Olomouc 3-1. A fotbalisté Zlína dál čekají na vítězství v sezóně šance ligy. V předehrávce 10. kola podlehli doma 0-1 vedoucí Slavii. Ta naopak zůstává neporažená.
8: Překážka na D1 za Koberovicemi a nehoda u Liberce. Na D1 z Brna do Prahy se vyhněte překážce za odbočkou na Kober.